Sedmero kekavců. Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla. Hněvivě na ně vzkřikla. I bodejš jste se všichni skrkavčili. Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídly, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí. Jak si vlasy z hlavy trhala, jak naříkala a bědovala, ale již bylo vše darmo, děti byly ty tam. A což teprv, když se otec vrátil a kadeřavý Jaroslávek mu naproti nepřišel, ani žádný ze sedmi synů ho nepřivítal, tu teprv naříkal a div si nezoufal, když se o jejich nešťastném osudu dověděl. Manželku nekáral, vida, že těžce hoře své nese, neboť jí velice miloval a proto raději bolest svou v srdci ukrýval. Počase se matčin zármutek stišil, když se pán Bůh nad ní smiloval a pro potěšení dceruškou jí obdařil, již ona si dávno místo některého chlapce přála. Bohdanka bylo děťátko rozmilé a čím více rostla, tím spanilejší byla a tím více radosti rodičům působila, jako by věděla, že má mnoho co vynahrazovat. Jedenkrát, když byla již trochu odrostla, stála v komoře u truhly, v níž matka cosi hledala a tu spatřila vespod malé kazajky a košile pro chlapce. Ale matinko, čí jsou ty kazajky a košile, ptala se zvědavě matky. O, neptej se mě, dítě milé, odpověděla matka a hned jí horké slzy polily. Bohdanka, vidouc matku plakat, nechtěla se více tázat, ale přece jí to neustále v mysli vězelo, čí to asi kazajky jsou a proč při pohledu na ně máti plakala. I ptala se otce, ale ten začal také slzet a Bohdanka se opět nic nedověděla. I napadlo jí, neměla-li bratry. Ale bylo jí divno, proč je rodiče zapírají a jestli umřeli anebo někde v cizině jsou, proč žádný o nich nemluví. V domě byla mezi čelátkou stará děvečka jménem Dorota, která již mnohá léta u nich sloužila a tak říkajíc k rodině patřila. Té se konečně Bohdanka ptala, čí to jsou kazajky a košile, co v truhle leží, a nad nimiž matka plakala. Dlouho jí to nechtěla Dorota povědět, až jejím lichocením a prosbami pohnuta déle vzdorovat nemohla a děvčeti o ztrátě sedmi bratrů pověděla. O, jak se Bohdanka nad nešťastným osudem svých bratrů zarmoutila. Povídej mi, Dorotko, ptala se děvečky, povídej, jak moji bratříčkové vyhlíželi. Dorotka začala chlapce popisovat od hlavy k patě. Vypravovala, co který rád dělal a jedl, který byl dobrý a který lepší. O, jak bych svoje bratry byla milovala, vzdychlo děvče, když Dorotka svou chvaloreč dokončila a na chvíli se zamyslila. Najednou ale kadeřavou hlavinku vstyčila a ptala se. Ale Dorotko, kam pak moji bratři ulítli, což jsou navěky ztraceni? Ztraceni? To snad ne. Ale kdož ví, na kterém místě jsou zakleti?
Pochybuji, že by se kdo odvážil po světě je hledat. Kdybych já byla jen tak velká a silná, jako jste vy, já bych je hledala tak dlouho, až bych je našla. Milá panenko, svět je velikánský. Vy byste se v něm ztratila jako zrnko máku na širé pláni, to je bláhová myšlenka, vymlouvala stará děvečka Bohdančinu řeč. Ale to zmužilé děvče myšlenku neopustilo. Kudy chodila, tudy myslila na úbohé bratry. Myslila na žal svých rodičů, které často potají plakat vídala, a den ode dne byl úmysl její pevnější vydati se na cestu, až jen síly nabude. Rok po roce plynul a Bohdanka vyrostla jako jedle. Tělo její bylo jako ulité a tvář krásná. Krásnější byla však její čistá, ctnostná duše. Po celý ten čas nezapomněla ani okamžení na své předsevzetí a když počítala 18 let, umínila si, že tu pouť nastoupí. Jednalo se tu jenom o to, co tomu rodiče řeknou. A zdali milované dítě do světa pustí. Bohdanka měla ale pevnou vůli na rodičích svolení vyprositi. Jedenkrát seděli otec a matka vedle sebe a oba vzpomenuvše na své syny zaslzeli. Tu přistoupila Bohdanka k nim a vzala je za ruce řkouc. Mamičko, tatíčku, neskrývejte přede mnou slzy. Já vím již, co vás trápí. A chci vám pomoci. Ty, že víš, co nás trápí a že nám chceš pomoci, to není možná, zvolali oba najednou. O, je to možná. Já vám jistě pomohu, jen když svolíte, oč budu žádat. Kdo ti to pověděl? Jak nám chceš pomoci? Co žádáš? Tázali se kvapně. Mně se zdálo již po tři noci, že přilítl k mému loži malý krkavec a takto ke mně pravil. Nemeškej, Bohdanko, a vydej se na cestu. Já jsem jeden z tvých sedmi bratrů. V krkavce zakletých my na tebe čekáme, abys nás vysvobodila. Řekni to rodičům a vydej se na cestu. My tě povedem a chránit budeme, kamkoliv se obrátíš. Tak mi po tři noci ten krkavec povídal. A já nyní vím, že jsem měla sedm bratrů, pro které vy želíte a jež vám já zase přivedu, když mi požehnání na cestu dáte a mne od sebe pustíte. Dokončila Bohdanka, která si byla sen, jenom vymyslila, aby snáze svolení od rodičů obdržela. Dítě, také tebe máme želet, máme ještě poslední radost ztratit. Ne, ty nás nesmíš opustit, naříkali ubozí, lekajíce se slov dceřiných. Mám tedy nechat bratry zahynout, kteří jen ve mne svou naději skládají? Nechte mě jít a nemějte starosti, že v širém světě zahynu. Láska mě povede a ostříhá na všech cestách mých. Jaká to bude radost, až vám bratry přivedu a zdráva do vašeho náručí se vrátím. Tak a ještě mnohem úsilněji prosila a dotírala na rodiče Bohdanka, až konečně svolili, ačkoliv s hořkými slzami a těžkým srdcem. Nyní si uchystala Bohdanka pocestní šat a za několik dní byla na cestu připravena. Když se s rodiči loučila, dala jí matka prsten z ruky a řekla: po tomto prstenu tě moji starší synové poznají. To byla jejich nejmilejší hračka, když jsem je na klíně držívala. S bolestí požehnali rodiče své jediné drahé dítě a s těžkým srdcem se Bohdanka s nimi rozloučila, než úmysl její ani na okamžení neochabl. Odhodlaně pustila se do dalekého světa bez průvodce, bez ochránce,
Jen čistá láska sesterská bděla nad ní a nedala jí klesnouti. Dlouho chodila, aniž se byla, co o bratřích dověděla. Jedenkrát přišla do velkého lesa a bloudíc drahný čas po něm našla chaloupku, do níž vešla. Bylo tu chladno a libo, ale ticho a pusto. Bohdanka sedla a čekala, kdo přijde. Najednou se dveře otevřely a do nich vkročil se šumotem divoký mládenec. Co tu hledáš, kdo jsi? Ptal se a dech jeho jí silně ovanul. Nehněvej se, pane, já hledám svých 7 bratrů. Dnes jsem v tomto lese zabloudila a do chaloupky vaší vkročila. Nech mě zde odpočinout. Já jsem vítr a každého, kdo mi v cestu přijde, roztrhám. Ale že jsi umdlená, popřeji ti odpočinutí. Bohdanka si zase usedla a myslela, když je mládenec vítr, že by snad o bratřích vědět mohl, a umínila si zeptati se ho na ně. Pane, začala po chvilce, již dlouhý čas tomu, co chodím po světě a hledám svých 7 bratrů, kteří jsou v krkavce zakleti. Nemáš zdání, kde by se nacházeli? Nemohu ti o nich povědět, ale můj bratr Měsíc, ten by měl vědět, kde jsou. Že jsi tak hodná, chci tě k němu donést. Bohdanka byla s navržením spokojena a divoký mládenec vzal ji do náručí. Jakoby prsa jeho byla naplněna vonným kvítím, tak libě vanul dech jeho. Měsíc byl bledý mládenec se stříbrnými vlasy. A co u mne pohledáváš? Ptal se Bohdanky, když jí k němu vítr donesl. Pane, hledám 7 bratrů v krkavce zakletých. Bratr tvůj povídal mi, že bys o nich věděti měl. Prosím tedy, abys mi pověděl, kde jsou. No, rád bych ti pověděl, kde se nacházejí, ale nevím o nich nic. Bratr můj Slunce, ten ti dá nejistější zprávu. Chceš-li, donesu tě k němu. Jakž by nebyla Bohdanka chtěla, s radostí svěřila se stříbrovlasému mládenci a ten ji donesl k Slunci, bratru svému. Slunce byl mládenec zlatovlasý, krásných tváří. Když mu Bohdanka žádost přednesla, odpověděl. Vím, kde jsou tvoji bratři a chci tě k ním donésti. Dříve si však odpočiň a posilni se večeří. Na ta slova musela se Bohdanka posadit a povečeřet. Bylo to kuřátko, co k večeři dostala. Když se najedla, promluvil bratr Slunce. Panenko, kostičky nenech ležet, seber je a vezmi s sebou, budou ti k dobrému. Bohdanka uposlechla a kostičky do zástěry svázala. Ještě si trochu odpočinula a když noc přecházela, přijel Slunce se zlatým vozem, Bohdanka sedla do něho a již jela přes hory a doly. Kolik hodin jízda trvala, než se ocitli v tmavém údolí, kolkolem vysokými skalami obklopeném, bylo by těžko vypočíst. Tam ji zlatovlasý mládenec z vozu sesadil, řka. Nyní si pomoz sama, a zmizel. Bohdanka se ohlédla kolem sebe a vidouc ty vysoké skály a to prázdné údolí, nevěděla, kde má bratry hledat. Snad jsou na některé skále, pravila sama k sobě, ale jak tam, nebohá vylezu. I chodila od jedné k druhé, až se u té zastavila, která se nejpřístupnější býti zdála. Aby mohla snáze lézti, vykasala sukně
ale v tom jí ze zástěrky kostičky vypadly. Ale jaký to div! Z kostiček udělal se žebřík, dosahující až na vrchol skály. Hbitě začala Bohdanka po příčkách lézti, až se šťastně na poslední dostala a v jeskyni se octla, kde hned na první pohled viděla, že obydlí bratrů našla. Stálo tam 7 postelí, uprostřed stůl a na něm bylo pro 7 osob prostřeno. Krmí tu bylo dost a oheň nebyl ještě vyhasnul. Honem tedy vybrala Bohdanka, co potřebovala, a začala strojit 7 jídel pro každého bratra jiné. Hotova s vařením postavila jídla na stůl, svlekla prsten matčin z prstu a položila jej pod talíř, který byl na prvním místě, neboť se domnívala, že tam jistě nejstarší bratr sedět bude. Potom všechno urovnala, skrčila se za jednu postel a čekala, až bratři přijdou. Netrvalo to dlouho a bratři krkavci přišli zlovu domů. Co to? Zvolal první. Jídla na stole, kdo je připravil? A pohleďte pak, bratři, ta jídla jsou jako schválně pro nás připravena. Každý má, co nejraději jídá, zvolal druhý. Bratři, bratři, tu je matčin prsten. Musí tu někdo z domu být, vzkřikl radostně nejstarší, když přiklopený talíř pozdvihnuv prsten našel. Tedy hledejme po jeskyni, navrhl Jaroslávek. Všichni se na ta slova obrátili a hledali. Tu za sebou Bohdanku spatřili. Kdo jsi? Ptali se jedním hlasem. Vaše sestra, Bohdanka, nesu vám pozdravení od matky a od otce. Abyste mi ale uvěřili, dala mi matka svůj prsten. My ti věříme, že jsi naše sestra, kdož jiný by se k nám odvážil, zvolali bratři. Hned jí udělali místo u stolu a když mezi nimi seděla, musela vypravovat, co se doma od jejich zmizení stalo, což ona mile ráda učinila. Po ukončení svých zpráv ptala se bratrů, jak by možná bylo, aby je vysvobodila. To je těžká úloha, ať se ti bude lehkou zdát, povídal nejstarší z nich. Chceš-li nás, milá sestro, vysvobodit? Musíš nám ušít každému po košili. Musíš však len sama zasít, vyplet, vytrhat, připravit i sepříst, předivo sama utkat, plátno vybílit a košile z něho ušít. Při tom všem nesmíš ale slova promluvit, ať se s tebou cokoliv děje. Troufáš-li si to provést, vysvobodíš nás. To není tak těžká věc. Všecky ty práce já dobře umím a mlčet mi nebude zatěžko, když vím, že vás tím vysvobodím, odpověděla dobrá sestra. Za ta slova bratři divjí ruce nezulíbali. Po večeři udělali jí lože a ona brzy usnula. Ráno po snídání dal jí bratr skřínku se semenem a řekl, nyní musíš od nás pryč, milá sestro, chceš-li nás vysvobodit. Vezmi to semeno, pojď s námi a my ti místo k setí vykážeme. Bohdanka byla svolna učinit, jak bratr pravil, vzala skřínku do ruky a kráčela za ním. Když přišli do pěkného údolí, vykázali jí bratři pole k setí lnu a vydutou vrbu k obývání. Potom se s ní smutně rozloučili a odešli do své jeskyně. Bohdanka pak i hned pole připravila a semínko zasila. Mezitím, co semeno vzcházelo a len povyrůstal, měla ovšem trochu dlouhou chvíli, ale ona chodila po údolí a po lese anebo krášlila své obydlí vydutou vrbu. O pokrmy starat se nemusela, neboť pokaždé včas měla snídání, oběd i večeři ve vrbě a ač věděla, že jí to bratři nosí,
přece žádného neviděla. Brzy by len tak daleko vzrostl, že jej musela Bohdanka plet. A tu bylo na čas dost práce. Od pletí až k trhání lnu opět doba uplynula a již měla čáku, že dlouhou chvíli mít nebude. Ona pilně prostírala len na rosu, obracela jej a když byl odhrnut, sklepán a zvochlován, byl měkký jako hedvábí. Nářadí k tomu, jakož i vřeteno a přeslici s kuželem, našla ve vrbě. Nyní měla již všecek len ve svazcích a mohla začít příst. Sedla tedy k přeslici a již se vřeténko točilo jako čamrda. Vzpomněla si přitom na své rodiče, jak sedávala s matkou a Dorotkou při přeslicích a otec jak všelico zpovídal anebo čítal. Teď budou sedat sami, myslela si v duchu, a budou na mne vzpomínat, kde asi jsem a jestli mě do smrti uvidí. Ráda bych byla, kdyby do zítří úkol můj hotov byl, ale to není možná. Však uplyne čas, co nevidět, a Pán Bůh nedopustí, aby se nás rodiče nedočkali. Přitom utřela slzy, které jí byly do očí vstoupily zástěrou, a když ji zase spustila, viděla před sebou psa, který okolo ní čuchal a do štěkání se dal. I vystoupila z vrby a koukala, je-li kdo na blízku, komu by pes ten náležel, a tu viděla zdaleka kočár přijíždět. I schovala se do vrby a začala psa odhánět, ale ten pryč jít nechtěl a neustále štěkal. V kočáře seděl mladý pán, který se z cesty do svého zámku vracel a do toho údolí zabloudil. Slyše psa štěkat, poslal kočího, aby se podíval, co to znamená. Kočí šel a když Bohdanku ve vrbě sedět a přísti viděl, ptal se jí, kdo je a proč v té vrbě sedí. Ale Bohdanka zavrtěla hlavou a ukázala na ústa, že je němá. Na to znamení se kočí k pánu svému vrátil a co viděl, vypravoval s doložením, že je ta němá panna překrásná. Pán ihned poručil, aby kočí k vrbě zajel. Tam pak skočil z vozu a k paně vkročil. Jako dříve kočímu ukázala Bohdanka nyní i pánu, že mluvit nemůže. Ten ale nedbaje na to umínil si, že vezme krásnou přadlenu sebou, neboť se mu velice zalíbila. Toto své mínění také ihned Bohdance vyjevil. Děvče se ovšem nad tím velice zaleklo, ale v tom okamžení vzpomnělo na slova bratrova, že musí trpělivě a mlčky všecko snášet, cokoliv se stane. A odhodlaně podala se vůli pánově v přesvědčení, že zkouška ta k vysvobození bratrů potřebná je. Pán pln radosti, že se děvče nezdráhá, nemeškal podle jejího ukázání všecek len, jakož i přeslici a vřeteno na vůz odnésti. Když se byla Bohdanka i on posadili, švihnul kočí do koní a ti uháněli v jednom kvapu. Na cestě chtěla se Bohdanka na mladíka podívat, neboť si byla v překvapení jeho tváře ani nevšimla. Než sotva oko k němu pozvedla, již je zase sklopila. Inu, potkala se s jeho krásnýma očima a to byla dvě slunce, do jejíž paprsků ona hledět nemohla. Mlčky přijeli k jeho zámku. Ona mluvit mohla, nesměla. On mluvit směl, ale nemohl samým zalíbením. Služebníci hleděli s podivením na Bohdanku, když jí pán z vozu dával a poroučel, aby len a přeslici za nimi nesli. V domě jim vyšla vstříc obstárlá hospodyně, nevlastní to sestra pánova, vítajíc je, ale v duchu žehrajíc. Byla to zlá osoba, která na světě žádného nemilovala kromě sebe. Za to jí, ale také nikdo nemiloval, výjimouc bratra, který sa dobrosrdečný, co sestru jí měl rád a celé hospodářství jí svěřil.
Ona znala jeho slabé stránky a tak se uměla k němu lichotit, že jí vždy věřil a často tím nespravedlivě jednal proti jiným. Bohdance se vedlo v zámku dobře a domácí pán by jí byl pomyšlení udělal. Vydělat dobře, že ji miluje, a nebylo jí to protivné. A jakž také, vždyť nebylo ani její srdce prosto oné vášně, která světem vládne. Proto však přece na své bratry nezapomněla. Pilně předla a ani tenkrát slova nepromluvila, když se jí milovaný mladík tázal, chce-li být jeho ženou. Oni si však i beze slova rozuměli, neboť když od ní pán odcházel, sa celý blažen poroučil sestře, aby přípravy k svatbě dělala. Této ale nebylo pochuti, že si bratr neznámé děvče vezme, pročež mu to na všelijaký způsob vymlouvala, ale tenkrát se zmýlila. Když viděla, že je všecko její domlouvání nadarmo a že bratr jinak nedá, myslila, ať si ji tedy vezme, lépe tu němou prostou dívku než sobě rovnou, však ona mi panování v domě nepřekazí, aniž se opováží nade mne se postavit. A kdyby přece, potom bych se postarala o prostředek, že by panování její navěky přešlo. Tak si myslela ta nenávisti plná dračice a jakoby s největší chutí přípravy k svatbě činila. I Bohdanka musela na několik dní přádlo odložit a místo selnem se svatebním šperkem a věncem se obírat, hosty vítat a domácí paní představovat. Vpravilať se tak brzy do všeho, co jí bylo nové, že sám její manžel jinak nemyslel, než že z panského rodu pošla. Sestru manželovu brzy prohlédla. Nenechala to však na sobě znát, byla k ní přívětivá a laskavá, ale v domě poroučela nejvíce sama a kde mohla, učinila dobrodění. Služebníci poznali, jak dobrou paní mají a brzy jí všichni dobrořečili. Manžel jí kolikrát říkal, aby tak pilně nepředla, že to nemusí být, ale ona si to vymluvit nedala a konečně mu znamení dala, že by se stala nešťastnou, kdyby jí nenechal v tom celou vůli. Od té doby mohla dělat, co chtěla. Když byla s přádlem hotova, dala si postavit v pokoji stav a začala tkát. Nebylo na tom nic divného, neboť tenkrát ty nejvznešenější paní všechny domácí práce vykonávaly. Za nějaký čas cítila se být Bohdanka matkou. A tu dosáhlo štěstí jejího manžela nejvyššího stupně a již si nic jiného nepřál. Bohdanka ale přece jedno přání ještě měla a to se již chýlilo k cíli, neboť bylo již plátno vybílené a košile se šily. V domě chodila ale ještě jedna osoba, kterou to těšilo, že přijde mladý dědic. To byla sestra pánova. V její jedem skrz naskrz napuštěné duši zrodil se plán docela jí hodný. Lísala se k Bohdance a tak upřímně se k ní stavěla, že ta lsti a úskoky neznající duše jí uvěřila. Když docházel již čas, dostal pán od přítele list, aby mu v jedné při nápomocen byl a na několik dní ho navštívil. Nerad opustil v tu dobu svoji drahou Bohdanku, ale nemohl to příteli odepřít. I přikázal přísně své sestře, jakmile se co přihodí, ať v okamžení rychlého posla k němu pošle. Ta slíbila, že tu největší opatrnost a bedlivost ve všem mít bude a bratr, rozloučiv se s milovanou chotí, odejel pryč. Za 3 dny po jeho odjezdu porodila Bohdanka synáčka. Žádný ji neopatroval než švagrová. Jak se dítě narodilo, zacpala mu ústa, zabalila do plenky a pustila oknem. Namísto jeho podstrčila kotě.
Bylo to ovšem hrozné leknutí pro matku a ta nejbolestnější rána, která jí trefit mohla. Ale co měla říci? Žádný nebyl u ní, nikdo nevěděl, zdali to pravda či nepravda. A tedy musela mlčet, ač tušila, že to není možná, aby jí pán Bůh tak zkoušel. Švagrová ale toho okamžení list bratrovi napsala a nejen, že nešťastný porod manželčin vylíčila, ale i hroznou lež si vymyslila, že totiž jakýsi divný muž u postele se octl a když Bohdanku objal, že se též v ošklivou ženu proměnila a s ním v neznámé řeči rozprávěla a se smála. Konečně mu připomínala divé ženky, dokládajíc, že Bohdanka takovou je a nechce-li být nešťastným, aby jí dal upálit. Tyž napsala lístek příteli bratrovu, aby ho u sebe zdržoval a k ženě ho nepouštěl, že je divá. Když manžel Bohdančin list ten obdržel, nevěděl v zoufalosti, co počít. Ale přítel mu to rozmlouval a žádnou mocí od sebe jej pustit nechtěl, dokud by nebyl chladnější mysli. Přítel odbyl posla s vlastnoručním listem na sestru, kde jí zoufalost bratrovu oznamuje a také slibuje, že ho hned od sebe nepustí. Zatím byla sestra hrozné pohádky o švagrové roztrousila, že i služebnictvo se zděsilo a k ní jí dbálo, přestože jí přece všichni tak srdečně milovali. Když jí list došel, povídala, že je od bratra a že jí oznamuje pro uvarování dalšího neštěstí, aby se divá žena hned na hranici upálila. Ten rozkaz se měl bez meškání vyplnit a hranice byla co nevidět hotova. Zatím seděla Bohdanka ve své ložnici tichá a bledá a došívala slzíc u poslední košile rukáv. O všech těch bezbožnostech švagrové neměla ani polovic vědomosti, ač poznávala, že se v ní zmýlila a že ona všeho toho zlého je původcem. Tu vkročí k ní švagrová a oznamujíc rozkaz manželův poroučí, ať se k smrti hotoví. Dobře věděla Bohdanka, že to není poručení manželovo. Ale co si měla počít samojediná proti davu rozhněvaného lidu, který se již do světnice dral, aby ukrutnou čarodějnici spatřil? Znamením prosila ještě, aby jí nechala švagrová jen asi 7 stehů došít, které na rukávu chyběly, složila tedy košili k druhým a vzdychla. Moji ubozí bratřičkové, já úlohu skončila. Ale kde jste vy? V tom okamžení strhl se hrozný šumot, lid se rozestoupil a 7 krkavců přilítlo, nesouce na svých křídlech hezonké děťátko, které Bohdance do náručí složili. Zde, drahá sestro, jsme se ti poněkud odsloužili a nyní nám honem košile přehoď, tak řekl nejstarší bratr. Radostí opojena vzala košile a jednu po druhé na bratry hodila. V tom okamžení se udělali z nich statní mužové a mládenci. Jen tomu nejmladšímu Jaroslávkovi zůstalo na rameně 7 pírek, protože nemohla sestra těch 7 stehů došít. V největší radosti zaklepou na dvoře koňská kopyta a v okamžení na to objímá Bohdanka svého manžela a klade mu do náručí vysvobozeného syna. Kdyby mu bylo možná bývalo ještě více jí milovat, jistě by to udělal, když se od švagrů dověděl, co pro jejich vysvobození podnikla. V radosti a laskavém hovoru zapomněli na sestru pánovu. Ale za to pamatovali na ní služebníci, kterým ona tak nedobrou paní byla. Když viděli, že ona všeho je příčinou a nyní skrze lid se prodírá, aby prchnouti mohla, vzali jí za vlasy a bez milosrdenství na hranici hodili a podpálili.
Již byla ztracena, když se to bratr a Bohdanka dověděli. Ona se lekla

0: hýbajíc své krásné dítě.
1: Manžel její prodal panství a táhl se ženou a svými švagry k jejich rodičům. Jaká to byla radost pro rodiče, když se všechny děti dávno již zastracené pokládané vrátili a s nimi ještě nový syn a vnuk, to vypsat možná není. Co chybělo ještě k jejich blaženosti.

0: si poslechněte, jak si Trautenberg vyhříval chřipku při Krakonošově dříví.
1: Mordy dudy, to bylo povětší.
2: Lítalo, kde co nebylo přibytý. Líběj dovolit, milost pane, jako kdyby v pekle fofrovali voves.
1: Holohlavej a bez klobouku jsem chytil ty šiněnici prů a
2: Pozdrav pánbu.
1: Za tohle nemůže pánbu. Tu chřipku mi spískalo Krakonošovo povětří. Však mi to taky Krakonoš zaplatí. Lívercák jeden zatrachtivej. Anče!
3: Co ráčí ráčit, milost pane?
1: Peřinu napřást, ať vypotím tu zimnici. To mi snad nějaký flamfore z vrtí a studený mlhy se vomotal okolo krku, že mě posavát studí v tejle.
3: Uvařím lipovité. A nebo hernek teplýho bzinčí. Dělá na vypocení taky dobře.
1: Foj, tajba, foj. Hajnej,
2: se!
1: Podat flašku placatici potřebuju rum. A Kubo!
4: Služba, milost pane.
3: Už jsem řekla Kubičkovi, ať přinese košek dříví ke kamnům.
1: Rozlicovat pec.
4: Ano, milost pane.
3: Hned bude teplo, milost pane. Kuba s Hajným přichystali forotu dříví na zimu. Máme zaplat pámbu za stodolou srovnaný polínka věžku.
1: Naše dříví nechat za stodolou, ano? Krakonoš nám přivodě v zimnici a škloubání v chloubech přím počasí, tak si zatopíme z Krakonošova. Kuba! Hajnej!
4: Zde! Milost pane.
2: Tak, a to jako, milost pane, prodříví do Krakonošova? Snad nám to Krakonoš nebude počítat za pytláctví, když odporazíme nějakou tu součku.
1: Nemarnit čas a netopit naši pilu a sekeru. Krakonoš má hned z kraje při cestě polena srovnaný v metru. Kubo, k šandu přes rameno a naložit polen, co trakas uveze.
3: No při těch já boží dárek pít nebudu. Nebyl by požehnaný.
1: Povídám, přivez polena z Krakonošova. Při těch budeme vyhánět chřipku.
0: A bylo, jak pán přikázal. Roztopili pec Krakonošovým dřívím. Teplo se rozlilo po světnici a Trautenberg si v peřinách medil, ba málem předl spokojeně jako kocour. Však i oheň v peci jakoby načal řeč. Plamen šlehali čertími jazyky a oheň praskal, jakoby sám Lucifer práskal ohnivým bičem nad černým čtyřstřežím. Prásk! Prásk! Rána jak ohnivým bičem vyrazila dvírka u pece a už letí hořící poleno ven. Rozráží okno a už je za ním oblohou ohnivá čára až k horám. A za polenem druhé a třetí poleno a všechna okna ven jako ježibabí pometla, ba jedno za druhým jak hejno ptáků ohniváků zpátky do Krakonošova. V tlačenici polen se rozkulila pec.
3: Zapálím svíčku hromníčku, jenže kde ji najít v tom popeli a mouru? Krindáčka nebeskýho, jemnost pán je taky jako mouřenín. A peřiny, abych bílila do soudního dne.
0: A všichni vedli ve spolek lamento.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podivil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, shromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubily, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo

Dlouhý, široký a bystrozraký. Jeden bohatý král měl dceru, která byla pověstná svou krásou. Ucházelo se o ní mnoho princů, ale král se zařekl, že jí dá jenom tomu, kdo ji dokáže po tři noci hlídat. Několik vznešených pánů se o to pokusilo, ale všem se ztratila. A král je dal popravit. Také mladý princ ze sousedního království slyšel o téhle princezně a o její kráse a vydal se k tomu královskému dvoru. Dlouho jel, až se dostal na rozcestí, kde byla hospoda. Protože už se smrákalo, zůstal tam princ na noc. S chutí jedl a pil, ale najednou přijde ke stolu otrhaný mládenec a prosí o almužnu. Princ se na něj podíval a povídá: proč žebráš? Takový zdravý, silný mládenec by přece měl pracovat. To bych rád, pane, odpověděl mládenec. Ale mě nikdo nechce. A proč? Divil se princ. Říkají mi dlouhý neboli vysoký a bojí se mě, protože když chci, jsem naráz vysoký, třeba jako strom. To mi musíš ukázat, řekl princ. Pane, tady na to není místo, ale chceš-li, pojď ven, řekl žebrák. Vyšli před hospodu, mládenec s sebou švihl a najednou byl tak velký, že javor, který stál před hospodou, mu dosahoval sotva po kolena. Princ se trochu zarazil, pak se zasmál a řekl: ty jsi opravdu vysoký, totiž dlouhý. Beru tě do služby. Posadil se s dlouhým za stůl a dali se do jídla, když tu se otevřeli dveře a do hospody vrazil jiný mládenec. A také hned se žebrotou. Princ se zamračil a řekl mu: proč nejdeš sloužit? Je to hanba, když se mladý, silný člověk, nazdař Bůh, potlouká po světě. Pane, řekl žebrák, kdybych měl nějakou službu, nechodil bych po žebrotě, to mi věř. Ale nikdo mě nechce. Mám prý náramné břicho, proto mi říkají široký, čili břichatý. Nemluv do větru, namítl princ. Nejsem slepý a vidím, že máš břicho jako ostatní lidé. Tady v hospodě ano, řekl žebrák, ale pojď ven a uvidíš. Vyšli ven, mládenec zatajil dech a břicho mu rostlo tak rychle, že princ sotva stačil utíkat. Ty jsi opravdu břichatý, vlastně široký, příteli, zasmál se pak. Beru tě do služby. Břichatému chutnalo, ale ještě nebyli z večeři u konce a otevřeli se dveře a do jízby vešel zase mládenec. Byl trochu podobný dlouhému a širokému a taky žebral. Mladý člověk skály by mohl lámat a žebrá, durdil se princ. Pane, kdybych mohl u někoho sloužit, hned bych nechal žebroty. A proč nemůžeš sloužit? Říkají mi okatý nebo též bystrozraký. A nikdo mě nechce, protože mám prý tuze veliké oči. Princ mu zase řekl, aby nechal žertu, že má oči jako ostatní lidé. Teď ano, řekl mládenec, ale když chci, narostou mi podle libosti. A vyvalil oči a byla jich plná hospoda. Okatý, vlastně bystrozraký, beru tě do služby, řekl princ, a bystrozraký usedl za stůl k dlouhému a širokému. Druhého dne se s princem vydali všichni tři na královský hrad a princ se dal ohlásit, že on princeznu tři dny ohlídá. Ale na jméno, aby se neptali, že ho králi sám poví, až úkol splní. Jeho otec měl totiž svého času právě s tímhle králem nějaký spor, dív, že k válce tehdy nedošlo. Král mu to dovolil a ukázal ho princezně a ta se princi hned zalíbila. Ale také on jí padl do oka, protože byl velice krásný. Večer byla hostina a po hostině tanec. Potom sám král zavedl prince do komnaty, kde spávala princezna, a řekl mu, aby dobře hlídal. Ztratí-li se ti, princezna, ztratíš život, dodal pak. Prince ho požádal, aby si mohl vzít k sobě své tři služebníky, a král mu to dovolil. Princ rozkázal všem třem, aby s ním hlídali. Dlouhý si lehl, jak byl pokoj dlouhý,
Široký zalehl dveře, bystrozraký se postavil k oknu a princ přecházel mezi nimi. Princezna ležela a zdálo se, že spí. K půlnoci přišla na prince dřímota, sedl na židli, zaklimbal a když se probudil, byla princezna pryč. Dlouhý a široký vyskočili, princ naříkal, ale bystrozraký řekl: žádný strach, pane, vím, kde je. Proměnila se v divokou kachnu, vyletěla oknem a teď sedí uprostřed rybníka na 50 mil odsud. Ale co budeme dělat, když ji tu do rána musíme mít, ptá se princ. To lehce pořídíme, pane, zasmá se dlouhý. Vyšli přes zámek, dlouhý vyrostl až do mraků, vzal na záda prince širokého i bystrozrakého, udělal 10 kroků a byli u rybníka. Rybník byl široký a hluboký a princ naříkal, protože kachna rejdila jako šipka sem a tam nad vodou i pod vodou, ale pěkně daleko od břehu. Ale široký si lehl k rybníku a začal srkat a lokat a hltat. Za chvíli byl rybník v něm a kachna se plácala v bahně. Vysoký se natáhl, podali princovi, ona se v jeho rukou hned proměnila v princeznu. Široký zase vypustil vodu do rybníka, dlouhý je pobral na záda, udělal 10 kroků a byli doma. Každý se uložil na své místo a do rána byl klid. Ráno oznámil komorník králi, že princezna se nestratila. Po celý den byly radovánky a večer zase zavedl král prince do princezniny komnaty a napomínal ho, aby dobře hlídal. Zase se uložil jako minule. Princ dělal, co mohl, ale k půlnoci na něj přišla dřímota a když se probral, byla princezna pryč. Co si počnu, bědoval princ. Nestarej se, pane, vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jablko a je ve studni 100 mil odtud. Jen 100 mil, smál se dlouhý. Neboj se, pane, za chvilku tam budeme. Vzal prince i své kumpány na záda, vyšvihl se, udělal 20 kroků a byli na místě. Teď jsem na řadě já, řekl široký. 5krát srkl a vypil studnu. Vysoký natáhl ruku, podal princi jablko a to se, sotva se ho princ dotkl, změnilo v princeznu. Princ byl rád a také princeznu to těšilo, protože si přála, aby tenhle princ ji vysvobodil. Břichatý vypustil vodu v jednom úvale a hned tam byla hluboká tůň. Dlouhý je vyzdvihl k oknu do pokoje a pak už se až do rána zase nic nedělo. Ráno komorník nevěřil svým očím, když viděl, že princezna je v pořádku a klidně spí. Král se divil, ale zase byly radovánky, večer hostina a tanec a pak už po třetí hlídání. A bylo to na vlas stejně jako předchozí 2 noci. Přes půlnoc princ nevydržel, i když se spánku bránil, jak to šlo. A po půlnoci byla princezna ta tam. Ale já dobře vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jehlu. Ta jehla letěla 200 mil a zapíchla se do mohutného dubu. Hned budeme na místě, řekl vysoký. Sedl na okno, natáhl nohy, že dosahovali až na hradní dvůr, naložil všechny na záda a pak udělal asi 40 kroků a byli u dubu. Jenomže bystrozraký sice viděl, že jehla vletěla do dubu, ale nevěděl, kam se zapíchla. Tu řekl široký: jaká pomoc, musíme dub sníst a dobře kousat, až nám ta jehla křupne v zubech. Princ se do toho hned ochotně pustil, ale dub byl náramně hořký. Nech to na mě, pane, řekl široký, to je moje práce. Začal olamovat větve, rozkousal je na kaši a pak se pustil do kmene, ale jehla pořád nikde. Konečně se dal do kořenů a teprv, když je žvíkal poslední tenký kořínek, křupla mu jehla v zubech. Vytáhli, podal princi a jehla se proměnila v princeznu. Radovala se s princem a už se těšili, jak budou svoji. Ale než je dlouhý pobral na záda, musel široký ze sebe dub vypustit, protože byl tuze těžký.
Do zámku se dostali před svítáním a sotva princezna ulehla, už klepal králův komorník. Potom král zavolal prince a poděkoval mu. Princ mu řekl své jméno. Král na sobě nedal nic znát, ale v duchu zuřil, že je to syn jeho souseda, kterého nenáviděl. A rozhodl se, že svatbu překazí. A tak se jen tak divně usmál a řekl: dostaneš mé požehnání, ale dříve bych tě rád počastoval. Dám pro tebe princeznu a tvé sluhy upéct 24 krmených volů. A za den a noc je sníte. A k tomu vypijete 24 beček vína. Když to nedokážeš, ze svatby nebude nic a ty odtud živ neodejdeš. Jak řekl, tak udělal. Dlouhý začal sám pečení krájet a podával princi a princezně nejlepší sousta. Ale oba dohromady snědli libru masa, vypili máz vína a víc nemohli. Dlouhý snědl celého vola a vypil bečku vína. Bystrozraký si pochutnával na volských jazycích, ale princ viděl, že masa a vína příliš neubývá, a začal mít strach. V tom se přikolébal Široký, zasmál se a řekl: pane, žádný strach, tohle je jen svačinka. A začal nadýmat své břicho, až vyrostlo nad střechy královského paláce. Dlouhý mu podával celé pečené čtvrti, Široký to do sebe soukal jako homolky a zapíjel to plnými bečkami vína. Za chvilku na dvoře zůstaly jen volské rohy a prázdné pečky. Když dojedl a dopil, řekla princezna: nečekejme na otce, seberme se a utíkejme, než si vymyslí ještě něco horšího. Dlouhý je vzal na záda a vykročili. Ale král se strašně rozuřil a poslal za nimi nejlepší vojsko na koních. Vojsko vyrazilo, když naši přátelé odpočívali v lese. Najednou Bystrozraký řekl: pane, vidím plno vojska, jsou jen na míli cesty od nás. Princezna plakala, ale Široký je utěšoval: paní, jen ať jde s vámi Dlouhý dál, já už to tady vyřídím. A lehl si na zem v údolí, kudy muselo vojsko projet, a roztáhl hubu. A vojsko se hnalo Širokému rovnou do té huby. Zmizelo v ní jako v jeskyni. Široký zavřel tlamu a polkl. Potom dorazil ještě jeden voják, který se opozdil, a Široký mu řekl: kvůli tobě nebudu zvlášť otevírat pusu, za to mi nestojíš. Seber se a upaluj ke králi a vypravuj, co jsi viděl. Král se poděsil, když se dověděl, že celé vojsko je v prachu, totiž v břiše. Schoval se do věže, zavřel se tam a nikoho k sobě nepustil. V tom se nad věží začernal malý obláček. Rostl, až z něj byl hustý mrak a tma jak o půlnoci. A pak prásk, zablesklo se. Mrak se přehnal a tam, kde stála věž, zbyla hromádka popela. Po zlém králi nebylo ani památky. Zatím Vysoký, totiž Dlouhý, došel s princeznou a oběma kamarády ke břehu jezera. Břichatý, totiž Široký, do toho jezera vyplivl vojsko a když se vojáci vyhrabali z vody, poslala je princezna domů. A Okatý, totiž Bystrozraký, zatím pozoroval, co se stalo s králem ve věži, a oznamoval jim to. Pak princezna zdědila království, spojila je s královstvím prince a šťastně panovali až do smrti. A tři naši kumpáni měli u nich dobré zaopatření a jestli nezemřeli, jsou živi pod

0: Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice. Porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho? Řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a od žáby začali kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva už je tady, zvolal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal, to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou, porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra. Co by nesvedl? Mě taky přinesl Čáp, zvolal primář. Aspoň babička mě to vždycky říkala. Čáp rázem pochopil, že se od něj čeká doprava miminka z porodnice domů místo porouchané sanitky a už se viděl s houkačkou a modrým světlem, jak mu vrabci a letadla ustupují z cesty. Ale houkačku ani modré světlo mu nedali a na krk mu zavěsili brašnu s červeným křížem, jako mají dobrovolné zdravotní sestry o Spartakiádě. Do zobáku mu vložili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto mimínko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křikloun Racek Chechtavý. Má hlad, vysvětlil Čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to Čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Je pro ně pravá lahůdka, řekl Čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro mimínko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem Čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Racek, Kachna i Potápka řekli Čápovi i Roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl: je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč. Jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k mimínku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně. Poučila labuť ostatní ptáky a podala Čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosi. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na Čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla: já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí mimínka z porodnice zase sanitky.
1: Vysoko nad Řeckem létal orel. Plachtil a kroužil a závodil s větrem, když tu pojednou koukne dolů a tam hned vedle jeho stínu se mihne zajíc. Ha, tak ty bys rád byl rychlejší než můj stín, co? Popadl ho vstek, naklonil se do patřičného úhlu a jako blesk zamířil na zajíce. Zajícovo odposlouchávací zařízení zachytilo slabé svištění. Natočí oba slechy po směru a jaj, povídá si. Orel koukne nahoru a vidí, jak orel míří na něj. Prudce, jak se zvětšuje a zvětšuje. Zajíc zabral, až mu zadní běhy prokluzovaly v sypkém poli, přidal a odstartoval skoro skokem. Orel to trošku vybral, párkrát mávnul větší silou a za zajícem. Ten se nekoukal, ale slyšel všechno. Zahýbal a uhýbal a zabrzdil a šroloval a už utíkal opačným směrem. Orel se však také vyznal. Klopil křídla div, že o zem nezavadil, měnil směr, letěl střemhlav a jen tak, že to vybral, když mu zajíc zahnul kolem balvanu. Už jednou dokonce spouštěl drápy spod vosku. Už ho lechtalo chmíří zaječí vlny vedlaní orlího spáru, ale to právě zajíce zachránila prudká stráň. Náhle ztratil pod sebou půdu a kutal se dolů a ne se postavit na všechny čtyři, až se zastavil na dně strmého údolíčka. Bez dechu, celý se třásl, kouká, kde to leží. Ejhle, zrovna u nosu mu stojí chrobá. Stojí u kuličky neblaze páchnoucí po hnoji jednou přední nožkou je o ní opřený, aby se mu nekutálela zpátky. Stojí na dvou zadních skřižených nohách, asi jako když véna u nás na vsi. Má ruku na zdi a nohy v holinkách, holinka přes holinku. Je upřený u vrat a klábosí s Frantou o motocyklech. Kouká přímo do oka schvácenému zajíci, pak pohledne k nebi a povídá: Vorel, co?
2: Už nemůžu dál. Skovej mě tady někde.
1: Jo, u mě je to pro vás malý.
2: A utíkat už nemůžete?
1: Nemůžu. Tady odsaď na všechny strany je to do kopce.
2: Já už nemůžu.
1: A zajíc se rozplakal. To už přes chrobáky a zajíce se šmykl orlův stín. Za chvilku zas, pak zas, menší a menší, jak orel kroužil a pomalu níž a níž a z trupu spouštěl spáry. Přistál kousíček dál, složil křídla. Zajíc je jeho.
3: Ha, Jásku, pane orel, už jste ho dost vystrašil, nepřehánějte to.
1: Orel se na chrobáka ani nepodíval a vykročil.
3: No, neříkejte mě, pane orel, že to nebyla legrace, no. Takový ušlechtilý pták.
1: Orel jedním spárem se opírá o zajícovi plece.
3: No, s takovým rozhledem, z takových výšek, o kterých se nám ani nezdá.
1: Orel zabořil oba spáry do zajíčka.
3: S vaším zrakem, s vašimi křídly, vašimi tedy křídly, vy přece nemusíte.
1: Zdvihl pomalu hlavu a prudkým klovnutím zajíce zabil.
3: Bezbranej byl, teď byl bezbranej, vy jste se zbláznil, teď ho ani nesníte, ani hlad vás neomlouvá.
1: Orel snědl zajícův mozek, vyklovil mu srdce a spolkl je. Podívá se na chrobáka a povídá:
3: Což vaníš? Co se do toho pleteš, dosy?
1: No přece chrobák.
3: Si myslíš ty. U mě a pro mě si hovnivál. A s hovniváli,
1: opravil ho chrobák.
3: S hovniváli se orlové nebaví.
1: Zamával křídly a zvedl prach. Zamával na schvál víc, aby se víc zaprášilo, aby vítr odval chrobákovu kuličku, aby mu dalo práci najít a přikutálet, aby ho potrestal, aby zkrátka bylo jasno, co orel všechno může. U mě a pro mě si hovnivál. Chrobák si zacpával uši. Do země se zahrabal, do ticha, do tmy. A přece tenký hlásek v hlavě mu zpíval na jedné notě.
2: U mě si hovnivál, pro mě si hovnivál.
1: Vyhrabal se. Vyběhl do údolíčka mezi své kuličky a křičel.
3: No dobrá, no, někdo to odklízet musí přece, ne? Když budeme všichni lítat, tak kdo bude čistit Řecko?
1: Nebe bylo čisté. Orel vrhal svůj stín někde daleko odtud. A chrobáka chudáka nikdo neslyšel. Křičel, až ochraptěl, ale tenký hlásek v hlavě neukřičel.
2: To si myslíš ty, u mě a pro mě jsi.
1: Tráva sešedla, květy ztratily barvy, půda přestala vonět, oblaka přestala plout, chrobák přestal jíst. Přestal kutálet kuličky, čistit zemi a myslil jenom na jedno. Jak se pomstit?
2: Potupil mě. On mě potupil a já se musím pomstit.
1: To si opakoval celý den a druhý den a třetí den a dál. Přestal válet kuličky, ležel na zádech a pozoroval orla. Orel právě stavěl na skále hnízdo. No, a když se tam jednoho dne zabělela pod orlicí vajíčka, chrobák najednou dostal nápad. Počkal si, až orel ulétl a pak se vyšplhal do hnízda a potom
2: pod orlicí tichounce odvalil jedno vajíčko, potom druhé a dál, až byla všechna z hnízda venku. A pak je strkal, trmácel se s nimi a potil a kutálil je, až spadla se skály a rozbila se. Jedna pomsta nestačí. Potupný hlásek pudil chrobáka po místech, kam se orel utíkal stavět nová hnízda. Nebylo takového místa, aby je chrobák nedostihl a aby nevykutálil a nezničil orlí vajíčka. Znovu a znovu msta mu nedala spát. A když už by byl usnul, hlásek ho probudil. U mě si ho vnívál. Orla popadl najednou strach. Když už si nevěděl rady, zalétl na vysokou horu Olymp, kde seděl mocný vládce Zeus. A řekl mu tam o svém neštěstí a zhrnul to asi takto. Když to půjde takhle dál, můj orlí rod vyhyne. Mocní vládci mívají rádi všechno silné, dokonalé, odvážné a krásné. A protože tento z mocných vládců seděl vysoko nad zemí, na Olympu, takže mračna byla pod ním a většinou mu zahalovala rozhled, tak nepátral, neptal se po příčinách a nabídl orlovi svůj klín. U mě na klíně si postav hnízdo. Tady u mě na klíně budou vajíčka v bezpečí. A tak se stalo. Orel postavil hnízdo Zevovi na klíně, orlice snesla vajíčka a seděla na nich. Zeus hlídal. A dole pod Olympem chrobák nejedl, nepil a jen přemýšlel, jak na to. Hovníval si, hovníval, hlásek mu zpíval v hlavě. No dobrá, no tak dobrá, tak třeba jsem popravdu hovníval, tak co? A najednou se zarazil. A co když jsem? A utíkal k lidským obydlím a uválil z materiálů velice lidských kuličku. Popadl jí a frrr! Otevřel krovky a dal se do letu. Stoupal a stoupal, slabý už byl, dyť pomsta mu spát nedala, chuť mu zahnala, v řídkém vysokém vzduchu sotva dýchal, ale letěl a letěl a výš a výš a výš a výš. Ještě výš než Olymp. Pak zatočil po větru a pozorně letěl, až byl přesně nad Zeusem. Namířil a pustil kuličku Zevovi rovnou do klína, přímo do orlího hnízda. Zeus sedí a kouká do kraje. Najednou ho ovane něco strašného. Něco strašně lidského. Příliš lidského pro božský Olymp. V hněvu a pohoršení vstane a chce to vytřepat z klína. Tak třepe togou, třepe rychle a vytřepe kuličku, orlici i vajíčka. No, pochopitelně, že se rozbila na padrť, když spadla až z Olympu. Ale chrobák to už neviděl. Ten poslední let a jediná myšlenka na pomstu a řídký vzduch, to bylo příliš pro jeho malé srdce. Umřel tam nahoře vysílením a dolů padla jeho mrtvolka. Orel v kraji vyhynul. Zeus, no, ten z toho vyvázl. Avšak ne nadlouho. Lidé jej za nějakou dobu zrušili a na Olympu si postavili hotel. No a poučení je asi toto. I když si orel, neurážej chrobáky. Když jsi chrobák a když tě mrzí, že jsi chrobák, no tak dělej něco jiného. A nebo si zvykni. Když jsi zajíc, to se nedá nic dělat.
4: Hezký den přejeme ve spolek. Pěkně vítám. Nejste vy prosím náhodou jistý Ferda Mravenec?
5: No to prosím náhodou jsme.
4: Přejete si? My jsme se totiž doslechli, že přichystáte velkou spoustu
5: krásných hraček,
4: kolotočů
5: a houpačů,
4: ruské kolo,
5: lampion,
4: tobogán,
5: též autodromy,
4: bude prý i sladká vata,
5: marcipán
4: a cukrlata,
5: romaličká ploštičata.
3: Bábrlata, pimperlata, všecko bude na to tata. Ferdořo, jsou nějací kaprňáci.
4: My jsme, prosím, tesaříci. Velmi zruční řemeslníci. Rádi pomůžeme
5: a přiložíme ruku k dílu.
6: No to je od vás hezké, pomocníky potřebujeme, to víte. To není jen tak nadělat radovánek pro 699 ploštičích zapartů.
4: 708 ploštici ruměnici přibylo zase 9 nových.
3: No tak to, abychom udělali navíc ještě jeden kolotoč, nějakou tu skluzavku, žádnou pár houpaček, tak šup, šup, hoši, a to fičí.

0: крысы женилы, бзум-бзум, женили, бзум-бзум.
1: Я боюсь, я боюсь, когда его еду на шиковню. Я боюсь.
2: Пить надо петлику.
1: Я же нарекам. Либо я си спивам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Ивана, я сам добре слышала. Я увайся.
1: Так, но я сам уже нет. Я си тери спивам. Ла-ла-ла, я увайся. Но, аби ми шла праце тери лепе от руки. А вы, со мне здоржуете? Мам теть плно праце, 78 площичат, се уж теши на ме хопачки а колоточе.
2: Су такове хопачки а колоточе? От я вůbec nestojím, aby stavěl.
1: No, že nestojíte, protože nestojíte, vy je na slunečnice sedmi punťata.
2: Jú, jak mi to říkáte, vy ošklivý pitliku, šmitliku.
1: A jak vy mi
2: to... Já to řeknu mamince, šmitliku. A všude všem povím, že dítě mu nerozumíte a nic neznáte. A vůbec.
3: A už je ta sláva tady, slyšíte mě, lidičkové? To je vám nával. Široko daleko, kam by bleší oko dohlédlo, všude červeno, protože caparti, ploštice, růměnice jsou červené, víte? Některé se vozí na kolotoči, udělali jsme ho z pampelišky a jsou tam sedátka na provázcích, vozíčky, které se houpou, díže, která se točí do kolečka a lodička, která se kolíbá. 20 malých ploštiček sedí na sedátkách a druhých 20 tím kolotočem otáčí. A slyšíte? To mistr Cvrček jim vyhrává na housličky. A na houpačce, to byste měli vidět. Přes ostrý kamínek jsme položili stéblo trávy. Na jednom konci sedí 10 malých ploštiček, na druhém konci taky 10 a v prostředku stojí jedna další se dvěma koláči. Když ukousne z koláče v pravé ruce, ulehčí se na pravé straně a ta se zvedá. Když ukousne z koláče v levé ruce, ulehčí se zase na levé straně a jde nahoru levá. Ale nejraději by každá z těch ploštiček chtěla dělat tu v prostředku houpačky. Jestli pak byste uhádli, proč? Ty koláče jsou totiž ze samého medu, zadělávané šťávou z květů. No, něco báječného. A tohle vrčení, slyšíte? To jsou autička. To se ví, že ne na elektřinu. Každý vozík postrkuje jedna ploštička a druhá v něm sedí. Vrčí jeden přes druhého a když se jedni povozí, nastupují do vozíčku zase ti, co tlačili, aby si toho autodromu užili všichni.
4: A hele, hele, Beruška, co pak to?
2: To je legrace.
4: Ale vy přece o náš Luna Park nestojíte.
2: Ale já to tak nemyslela.
4: Ale říkala jste to.
2: Jo, prosím vás, odpusťte mi to. Já bych se totiž taky ráda trošku zhoupla povozila.
4: Co říkáte, lidičkové? Já vím. Chovala se ošklivě, sobecky.
2: Já už to víckrát, prosím, neudělám.
4: No tak se taky sveste a pohoupejte.
2: Děkuju.
4: A jděte taky na skluzavku. Tesaříci taškáři pod ní dali kvítek z vlačce, schválně do něj nanosili hodně rosy, aby se v ní každý, kdo sjede dolů, notně vymáchl.
1: Hoho, sarro, kamaráde, to se nám to vydařilo. No jak by taky ne, když se Brok, Pitlík a Ferrám Ravenec do něčeho pustí, tak to stojí za to.
5: O třech groších.

Kopal jednou chudobný člověk u silnice příkopy. Jednou jel po té cestě sám král a zeptal se chudáka. Pověz mi, můj milý, kolik dostáváš denně za tuto těžkou práci? Nejjasnější králi, dostávám denně 3 groše. Král se podivil a zeptal se, jak může být za ty 3 groše živ? O, vaše jasnosti, kdyby jen být živ, to by bylo ještě dobré, ale já z těch 3 grošů první vracím, druhý půjčuji a sám žiji jenom z toho 3. Ale král nerozuměl, co to znamená, mnul si rukou čelo, rozmýšlel se, co a jak by to mohlo být, ale nevymyslel nic. Tak nakonec upřímně přiznal, že opravdu neví, co by to mohlo znamenat ze 3 grošů i vracet, i půjčovat, i být živ. No, nejjasnější pane, povídá chudák. Starám se o otce, už starého a bezmocného. Tomu vracím, protože mě vychoval. Ale starám se i o malého syna. Tomu půjčuji, aby mi vrátil, až já zestárnu. Ze 3. groše jsem živ sám. Tak takhle to je, zaradoval se král. Vidíš, můj milý, mám doma 12 rádců a čím víc jim platím, tím víc si stěžují, že nemají z čeho žít. Teď jim dám tuhle hádanku, co jsi mi řekl. Ale kdyby se přišli vyptávat, tak jim neříkej, co to znamená, dokud nespatříš můj obraz. Když to dopověděl, daroval sedlákovi hrst dukátů a odešel domů.

Když se král vrátil na hrad, dal si předvolat těch 12 rádců. Vy, povídá jim, kteří z tolika peněz nemůžete být živi. V naší zemi je jeden člověk, který má na den jenom 3 groše a i z těch ještě jeden vrací, druhý půjčuje, z toho třetího je sám živ a přece poctivě. Teď, jestli jste moudří, mi řeknete, jak je to možné. Když mi to dopozítří neřeknete, dám vás všecky ze země vyhnat, abyste nejedli chleba zadarmo. Slavní rádcové se odebrali domů se svěšenými nosy a radili se, jak a kterak by to bylo. Každý chtěl být nejmoudřejší, ale na rozum prostého člověka byl každý z nich krátký. Minul den, míjel i druhý. Třetího rána měli předstoupit před krále a stále ještě nemohli přijít věci na kloub. V poslední chvíli jim někdo našeptal, kde by našli toho chudáka, ten, že jim nejspíše pomůže z kaše. I vyhledali ho hned všichni. Zle na něho dotírali prosbou i hrozbou, aby jim pověděl, jak je to s těmi 3 groši. Ale ten měl pro strach uděláno. Oznámil jim královský rozkaz a že jen kdyby mu ukázali králův obraz, mohlo by z toho zapršet. Jak pak ti my, rádcové, můžeme ukázat králův obraz, povídali. Vždyť král na naše slovo k tobě nepřijde a ty zase nesmíš k němu. Jen se dej k té odpovědi přimět nějak jinak. Když už ani tohle nesvedete, tak z toho mráčku bouřka nebude. Naslibovali mu hory doly, nanosili spoustu peněz. Už prý i bez královy milosti má být z čeho živ, tak ať jim tu věc vyjeví. Ale on nic. A když už se jim dost navysmíval, že si takový moudří páni nevědí rady, vytáhl tedy z kapsy jeden z těch dukátů, co mu král daroval, a řekl. Vidíte, tady je králův obraz. A tak vám můžu vyzradit, co chci. A prozradil jim hádanku. Třetího dne se pak rádcové snadno domlouvali s králem, až když jim chudák půjčil svůj rozum. Ale i král hned zavětřil, co v tom vězí. Dal zavolat chudáka a zeptal se ho. Řekni mi, jak to, že ty, jinak tak poctivý člověk, si se teď provinil proti mému královskému rozkazu? Neprovinil jsem se, nejjasnější králi, neboť jsem mlčel jako kámen, dokud jsem neuviděl váš věrný obraz. Tady ho mám, i vy sám jste mi ho daroval. A vytáhl dukát s královým obrazem a vyprávěl mu příhodu s těmi 12, i jak mu hrozili, i jak ho prosili, i jak ho obdarovávali dukáty, i co se jim navysmíval. Nu, odpověděl na to král, když jsi tak moudrý a máš víc rozumu než mých 12 rádců, nebudeš už kopat příkopy. Ale budeš jako velký pán žít na mém dvoře a zasedat v radě vedle mě. A vy, obrátil se k rádcům, nestydíte se? Co a jak teď s vámi? Nejen, že vám na penězích nepřidám, ale uberu vám ještě i z toho, co máte. Víckrát už nepřišli krále s penězi obtěžovat.

0: Příběh čtvrtý o veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala na pořád toho, aby se nebál. To je krása. Díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka,
0: řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky. Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě

0: Mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo. Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka. Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtila hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se k kamarádce tak blízko, aby ji v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle. Natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
1: Já nevím.
0: Jak to, že nevíš?
1: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
0: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
1: To nechroupu já, to chroupeš ty, řekla Kateřinka.
0: Já vůbec nechroupu. Ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
1: Huga.
0: Skutečně. Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby jí mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám, chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kde kdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan.
1: Pomoc,
0: ozval se z hromady Hugův hlas. My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly, klade si Radovan další podmínku.
2: Sliboje, zvolal přidušeně zasypanec.
0: A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali, ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šnirovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil.
1: A pracovat,
0: ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé ts a vykročil k domovu. Ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád podtržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovaný hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí.
1: A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi.
0: Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

0: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle. Osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám, co tam chybí. Strašidlo, pardie puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie rákos! To by bylo něco pro kamaráda Mugisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře, a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Molisáka. A jo, vranky, kupředu, brkkkkkks, kvá, kvá, kvá. A Hastermann Brčál se rozradostněn vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastermánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý Brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli Molisákovi. Staré strašidlo radostí až zaplakalo, když Brčála spatřilo a snášelo vše možné, aby tu vzácnou návštěvu, jak se patří, uctilo. Víno z raní rosy, zmrzlinu z jinovatky, mravenčí vajíčka natvrdo a raní mlhu s mákem. A hned po hostině zbalilo strašidlo své věci, naložilo je na své vzdušné sáně a když nastala tma, vydali se na zpáteční cestu. A tak se stalo, že se v Sislovských lesích objevil za týden nový host, strašidlo Molisák. Molisákovi se to místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety. Tady si, kolego, ještě pár set let pašácky zastraším. Já bych radostí až vyskakoval, jak je tu smutno. To je místo pro strašidlo jako stvořené. A nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Také je dobře, že tu děčí meluzína. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je k strašení třeba. Já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení.
1: Počkat, příteli Molisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastermann. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Proto si hned ráno k němu zajdeme.
0: Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností.
1: No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti a nic už si nedělají z našeho stoletého policajta Mikuláška. Jářku, byl bych proto, abyste strašil strýčku Molisáku. Ale dříve, než dám k tomu své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Molisák neudělal při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou a také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. Ať hodně straší kolem zahrad a polí s luskami, aby nám to děcka všecko neroznesla. A když budu vidět, že straší hlavně U mých lusek nebudu zase hledět na nějaké to slovo, ale kam co ho k strašení doporučím. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, kmotře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest a jehož snahou bude spolupracovat k blahu, ozdobě a rozkvětu obce. A já, jakožto starosta obce, vám sousede Mulisáku přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba spokojení odcházeli. Mulisák až usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to vymyslel zas něco hodně šikovného. Tak šikovného, že z radosti div nerozházel tu svou boudu, kterou sotva předtím usmolil. Už se v duchu viděl, jak mu celá obec vroucně děkuje za tak pašácky vymyšlenou věc k postrašení rozpustilých dětí a jak mu sám pan starosta přichází děkovat v nedělních šatech, ve vyleštěných botách a s navoskovanými kníry. A tak se tedy z chutí pustil do práce. Dojel si na Barabášovi hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra, čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc smolil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statků a chalup, kde měli plno malých dětí. Bylo to tak asi týden před Mikulášem. Děti měli před Mikulášem velkou úctu a dlouho předtím se pilně učili, aby dobře uměli všechno, z čeho je Mikuláš bude zkoušet. To Mulisák dobře věděl a proto rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí. Děti se musí něčeho bát. Teď mají strach z Mikuláše, ale ten odejde. A co potom? Potom budou zlobit zas a na pomoc se vezme metla. Přikává se sice metla vyhání děti z pekla. Jo, něco na tom pravdy je, ale rodiče se přitom musí také zlobit. A bez pláče, zlostí a křiku se to neobejde. Když si však ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a v noci před svatým Mikulášem je nastavili ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák, ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež. Ale minul týden, 14 dní i celý měsíc a ona nepřišla ani noha. Milion brundibárů, pomyslel si Mulisák, to je skoro nevděčnost. A rozhodl se, že se na to podívá sám do Syslova. Ovšem prošmejdí ten Syslov pod neviditelným pláštěm, aby tomu přišel na kloub.
0: Oblékl si tedy ten kouzelný plášť a pustil se do Syslova. Sám nebyl od nikoho viděn a tak se těšil, že uvidí všechny známé rozpustilce, jak se po špičkách a mlčky plíží okolo těch čertů a přitom se neodváží ani okem mrknout na Almaru, kde je schován cukr a sušené švestky. Ale místo toho milion komárů a brundibárů hned na kraji obce spatřil něco, co ho hrozně dopálilo. Sotva pětiletá Naninka Kudláčková vezla na kočárku jeho čerta. Pečlivě ho ukrývala, zpívala mu, hýčkala jej a kolébala asi proto, aby už konečně usnul a Naninku nezdržoval v práci. Ale čert byl asi řádně rozeřvaný, nepřestával křičet ani nechtěl usnout a to už konečně dopálilo i tak mírnou matku, jako je Naninka Kudláčková. Zlostně čerta popadla a tak mu pěstičkou naflákala, že z něho chlupy lítaly na všechny strany a hrozně přitom hubovala. Pořád musíš ty taškáři zlobit? Táta, co nevidět přižené už z pastvy, já mám ještě v plotně tmu a čuník v chlívku kničí hlady. Však se Naninka v skutku měla proč tak zlobit. Vždyť pro krýle pána její soudruh ve hře Toník Brošku už opravdu hnal z pastvy domů a byl také nějak dopálen na kozu, kterou táhl za sebou na provázku. A zas mu lisák už ke své zlosti viděl, že ta koza není nic jiného než jeden z těch jeho hrozných čertů, ale tak odrbaný a vyválený v blátě, že už nebyl ani sobě podoben. A mu lisák už věru nestál o to, aby věděl, co se děje s ostatními čerty. Vytratil se ze vsi a polní cestou se ploužil zpátky ke své chatě. Byl rozlobený, že nekoukal ani vpravo, ani vlevo a tak by byl málem už na něco šlápl.
1: Taj fuj, kse!
0: Tvoj! Ustrašeně vzkřikl a uskočil z cesty do příkopu. To jsem se ke všem kozlům zase jednou polekal. Co pak to je? Takové černé zvíře. Je to velké jako pes? Fuj, jazyk to má na půl metru vyplazený. Kroť kozo levou nohou, vždyť pro krýle pána je to čert mnou vyrobený pro postrach těch syslovských rozpustilců. Prach, hadry, cucky, to jsem to zas jednou vypral. Pak mu lisák táhl smutně dále. Měl zlost, že se mu ten první obchod nevydařil a že on byl sám jediný, kdo se dal tím čertem vystrašit.

0: Nepovedený čert. Bylo jednou jedno docela malé království a v zemi hluboko pod ním bylo jedno peklo. Rozumně vzato, ono by tam to peklo snad ani nemuselo být. Peklo si lidi náramně dobře dovedou udělat sami mezi sebou i bez čertů a žádné peklo k tomu nepotřebují. To peklo tam ale bylo. A možná ještě je, aby bylo kde smažit hambáře, šizuňky, lotry, lotříky i lotrásky všeho druhu, záškoláky nevyjímajíce. V tom pekle se narodil malý čert, kterému dala pekelná bába, když ho pro štěstí poprskala a nahřála nad plamenem, jméno Kulíšek. Někomu jméno zrovna nesedí, jmenuje se Kruciáš a je to dobrák k pohledání. Jinému padne jako ulité, to byl i Kulíškův případ. Na čerta byl snad až příliš útlocitný, skoro jako by to ani pořádný čert nebyl. Od malička se místo skopičin s ostatními divousy raději ometal kolem kotlů v kuchyni, sledoval, jak se naklepávají řízky, jak se smaží cibulka, hnětou knedlíky a zahušťuje omáčka pro ďábelské maso s fazolí. Když se zrovna nevařilo, pozoroval toužebně, jak starší čerti odlétají temnou dírou nahoru na svět, aby tam pochytali závistivce, lenochy, mamonáře, podfukáře a hádavé báby, a poslouchal pláč hříšníků v roztopených kotlích a skřípění zubů. Jako všichni malí čerti chodil do pekelné školy, kde je nejlepší odborníci na spouštění hrůzy učili, jak je ten svět špatný. Učili je čarovat a strašit, proměňovat se v černé slepice, siamské kočky, myslivce, kuchtíky, dvořany, učitele i úředníky. Učili je samozřejmě taky číst a psát, aby uměli sepisovat nejrůznější smlouvy. Jeden z jejich učitelů, Kulíšků v třídní, jistý Mefistofeles, se vychloubal, že to byl právě on, kdo podepsal smlouvu s proslulým doktorem Faustem a nakonec s ním, když se čas navršil, proletěl stropem. A učili je taky počtům, aby to těm lidem nahoře uměli dobře spočítat. Na obyčejné smrtelníky se dívali s posměchem a s pohrdáním, jako na nějakou havěť. Tohle Kulíškovi vrtalo hlavou, jestli je ten svět doopravdy tak ničemný a špatný. Kulíšek nepatřil k nejlepším žákům. Ne, že by se prál, vyvolával třenice a vymýšlel si všelijaké čertoviny. Také učení mu šlo docela dobře. Dost často se však zasnil, zakoukal se do rohu jeskyně, kde byla jejich třída, zamyslil se a nedával pozor. Přemýšlel o tom, proč to všechno musí být právě tak a ne jinak. A je-li to tak správně? Myšlení je někdy zatrápeně nebezpečná věc. A tak Kulíška napadlo, že by měl sám vykoumat, jak to na tom světě chodí. Je-li mezi lidmi opravdu tolik závisti a nenávisti, tolik šejdířství, zlé vůle, lakomství a touhy pomoci. Jestli by se nenašlo také něco lepšího a zajímavějšího. Temnou dírou, kudy se létalo na svět, by se přes přísnou stráž, která vartovala u vchodu, nedostal. Věděl ale, že vedle díry vede nahoru na svět dlouhatánské kamenné schodiště, které má 3333 schodů, něco jako východ z nouze. Tudy by snad proklouzl. Myslel na to dlouho, předlouho skoro si ani nevšiml, že už mezi tím dospěl a že už brzy by měl vyletět na svět skládat závěrečné zkoušky. Jenomže takové zkoušky se dělaly pod dohledem vybraných čertů a to by se Kulíšek o světě moc nedozvěděl. Zvědavost bývá často silnější než strach. A tak v Kulíškovi uzrálo velice odvážné rozhodnutí. Aby nebyl na tom světě úplně bez ochrany, vypůjčil si ze zásuvky učitele Anciáše, aniž by o tom ovšem starý Anciáš věděl, brumcetli, kterou si jeho učitel schovával jako památku z mládí, mockrát prý mu tenkrát pomohla. Brumcetle to je takové zvláštní čertovské vinajítko, které se dá jenom těžko popsat, protože se čas od času samo o sobě proměňuje. Sem tam se mu mezi čerty říká také čarodiv, kastrdle, bruntál, nebo taky hadimrška, správně spisovně satanikum. A je to taková zvláštní věc, se kterou se dá čarovat. Nocí se obyčejně na krku. Mladým čertům sloužila brumcetle jako učební pomůcka v hodinách černé magie a čarování. Starý Anciáš byl líný nosit ji po hodině domů a to se teď Kulíškovi náramně hodilo. Popadl tedy brumcetli, pověsil si ji na krk a s bušícím srdcem se nenápadně loudal ke schodišti. Bylo právě poledne a v poledne se nikdy nelítalo. Strážný spokojeně pochrupoval a tak se Kulíšek jako duch protáhl kolem něho, potichu otevřel vrata nouzového východu a vydal se po strmých schodech vzhůru. Trvalo to dlouho, než se nad ním zatřpitilo nezvykle jasné světlo. Nohy už ani necítil, nedočkavost mu však nedovolila zastavit se, a tak stoupal dál za světlem, až rozhrnul křoví, které zhora krylo sestup do pekla, a vystoupil ve smrkovém lese, na jehož konec se nedalo dohlédnout. Zastavil se s pusou otevřenou do kořán. V trávě se bělaly kopretiny a modraly pomněnky, které nikdy neviděl. Nad hlavou mu šuměly smrky a voněly, až se mu hlava točila. Poprvé v životě slyšel, jak si povídají ptáci. Bylo mu najednou tak dobře, že se jako divý rozběhl a běžel a běžel a klopítal, vyskakoval a juchal radostí. Jenomže dlouhá cesta po schodech ho zmohla, večer se už pomalu zdravil s nocí a tak se skulil do klubíčka v důlku pod červeným javorem a spokojeně usnul. Houkání sov bylo jeho ukolébavkou. Když se ráno probudil, rozhodl se, že se na lidi podívá zblízka. Věděl už, že z kopity a v usmoleném kožichu s růžky na čele, s odulými pisky a rozplácnutým nosem mezi lidi nemůže. Jak čerti do pekla nosili sténající hříšníky, poznal, že lidé jsou trochu jiní. Mají podivně hladkou kůži, skoro bez chlupů, žádná kopita, žádné rohy. Taky v obličeji vypadají trochu jinak. Nebrumlají a nechrochtají. No, aspoň někteří. Čertům se někteří podobají jenom duší. A tak vytáhl brumcetli, sevřel ji pevně v dlani, vyslovil své přání a už tu stál místo rozdrbaného čertiska pohledný mládenec. Ještě raneček si přičaroval, aby vypadal jako pravý vandrovník, nic už se nerozmýšlel a trochu vyplašeně vykročil. Netrvalo dlouho a Kulíšek došel do hlavního města království, kterému vládl král Honzátko první. Nebylo to království příliš bohaté ani nové. Posledním výkřikem módy bylo dřevěné kolo zvané kostitřas, na kterém se jezdilo tak, že se jezdec odstrkával nohama od země. Bohaté taky nebylo. Lidé však v něm byli spokojeni, protože s králem Honzátkem prvním tu vládli spravedlnost a porozumění. Kulíškovi sotva prošel královským městem a dal se tu a tam s někým do řeči, se tu náramně zalíbilo. Žádné jiné království nezdal, takže mu připadalo báječné. Někdy se vyplácí nevědět, aspoň je člověk spokojen s tím, co má, a netouží po tom, co mít nemůže. Král byl stejně chudý jako jeho poddaní. Snad právě proto si všichni tak dobře rozuměli. Dokonce si při králování, aby nějak vyšel, musel trochu přivydělávat. A tak opravoval hodiny, hodinky, budíky, sem tam i nějaký ten orloj, a dokonce i sluneční hodiny na náměstí. Hodinky mu nosili na zámek z celého království a rádi, protože král si na opravách dával záležet a tak moc za ně nebral. Od měšťanů a řemeslníků pár grošů, od chudých vůbec nic, pokud vůbec nějaké hodinky měli. Třeba takovým sedlákům, drvoštěpům nebo dřevařům úplně stačilo podívat se, jak je slunce vysoko, a už věděli, jeli čas k obědu nebo na pivo. Kulíškovi se tu zalíbilo a jen tak v duchu vrtěl hlavou, co jim to v tom pekle vykládali. A tak se rozhodl, že zůstane. Tabule u cesty hlásala, že se za byt a stravu hledá kuchař do zámecké kuchyně. To Kulíškovi dokonale stačilo, že by neobstál, o to nebyl žádný strach. Nenadarmo pekelným kuchařům nejednou koukal na prsty a nakukoval pod pokličky. Takový čertovský guláš, ďábelský řízek nebo satanovo tajemství na rožni byla pro něho hračka. Otáčel se v kuchyni jako na obrtlíku, protože začínal poznávat, jaká je to radost udělat někomu potěšení. S nemalým zalíbením pozoroval, jak si král pochutnává, jak mu měknou tváře, jak blaženě povzdychává nad každým novým soustem. A když v chudé královské domácnosti hrozilo, že spižírna se vyprázdní, pomohla mu bruncetle. Cítil se mezi lidmi dobře. Bylo mu teplo u srdce a nebylo to jenom od rozpálené plotny. Na peklo už skoro ani nepomyslil, jak dny plynuli. Až jednou, zrovna když krájel mrkev do polévky a byl v kuchyni docela sám, ozvalo se za jeho zády pronikavé skřehotání. Kulíšek se ohlédl a zarazil se. Ve dveřích ze sklepa, doširoka rozkročeno na hubených křivých nožkách, stálo černé holohlavé kuře s velikou hlavou na dlouhém tenkém krku a výsměšně na Kulíška poulilo své vyvalené oči.
1: Myslel jsi, že nám utečeš, chlapečku?
0: Zaskřehotalo. Bylo to pekelné kuře, kterému se červí proč v pekle říkal kopidlo. Vládce pekel Lucifer ho používal jako mimořádného a splnomocněného posla, když potřeboval něco důležitého vyřídit. Takové kuře se ve světě, i když vypadá tak prapodivně, mezi slepicemi přece jen ztratí líp než ukoptěný rohatý čert. Kulíškovi hrklo a dech se v něm zastavil. Tak už je to tady. Kopitelno se protáhlo, hráblo pařátem, odkašlalo si, zachraptělo a rozhlédlo se po kuchyni.
1: Koukám, že jsi se tu dobře zabydlil.
2: Kulíšek nic. Co se taky dá v takové chvíli povídat?
1: Snad jsi nemyslil, že tě nenajdeme, když jsi změnil podobu, frklo kuře pohrdavě. Ha, čert se přece pozná po čuchu, i kdyby vypadal jako anděl. Tak hele, kníže pán ti vzkazuje, aby se skoukal štandopéde vrátit.
2: Vystrčilo výbojně svůj zahnutý zobák.
1: Nejlíp bys prý udělal, kdyby ses nevracel s prázdnou. Nějaký ten hříšník se hodí vždycky a taky nemáš zapomenout na brumcetli.
2: Kuře se šklebilo na sklíčeného kuchtíka, jako by bylo pánem světa.
1: Tohle, pokračovalo kopitelno, je první vážné varování. Tak to tady koukej dál do pořádku a už ať si zpátky nebo... To už si domyslí sám.
2: Zapraskalo to, zasmrdělo a kuře bylo pryč, neboli to tam.
0: Kulíškovi klesla ruka. Tu mrkev snad dnes ani nedokrájí. Tak už si ho našli.
3: Pak ale pohodil hlavou, však ono se ukáže.
0: Snad by se i vrátil, i když se mu mezi lidmi líbilo, ale... Ale bylo tu jedno velikánské tajemství, s kterým se Kulíšek až dosud nikomu nesvěřil. Vlastně chudák čert ani neměl komu.
1: Tím Kulíškovým velikým tajemstvím byla princezna Růženka.
0: Kulíšek na ní mohl oči nechat a zdálo se, že ani princezně není kamarád z kuchyně docela protivný. I když u princezen člověk nikdy neví. Jak to Kulíšek viděl, byla docela jiná než rozdívené a rozchechtané mladé čertice, které poznal dole v pekelné škole. Byl v kuchyni teprve pár dní, když tam z ničeho nic vklouzlo nohaté a okaté stvoření s čelenkou ve vlasech a rovnou pod pokličky u hrnců. Na každého by se Kulíšek obořil, že se to nedělá a že nemá v kuchyni co pohledávat. Ale když viděl takovou krásu, srdce se mu zatetelilo, ruka s vařečkou klesla a jediné slůvko nemohl vypravit.
4: Ty jsi tady nový, co? Pravila Růženka, znělo to docela obyčejně, ale Kulíškovi zvyklému na pekelné chrochtání to znělo jako rajská hudba. Neměl bys tu něco na zub? Pokračovala ta roztodivná návštěva a koukla na Kulíška, až se mu srdce mohlo samým tetelením utetelit.
0: Vem si tady, vypravil ze sebe a nabídl jí nefalšovaný ďábelský knedlíček, co se dělá ze smažených olomouckých tvarůžků ve francouzském těstíčku, mezi které se vloží pár plátků pravého uherského salámu.
4: Díkes, zabreptala princezna a hladově se pustila do té dobroty a přátelství bylo navázáno jednou provždy.
0: Nenadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Tentokrát jí tu cestu usnadnil pár sirečků.
4: Kulíšek se zakrátko beznadějně zamiloval až po špičaté čertovské uši a zrůžovělá Růženka na tom nebyla o moc líp.
0: A teď, že by se měl vzdát Růženky?
1: Nikdy,
0: zvolal, i když úplně potichu, aby ho nikdo neslyšel. A víte dobře, co to znamená, když takové nikdy řekne doopravdy zamilovaný.
4: V chudém království krále Honzátka I. se tedy po čertovsku vařilo dál.
0: Liboval si král, libovala si růženka, která byla v kuchyni častěji než na hodinách zpěvu a tance, které jsou pro princezny povinné, stejně jako praktická výuka zdvořilosti. A liboval by si i kulíšek, jen kdyby nebylo té kruté ďábelské výstrahy. Minulo pár dní. Růženka si užívala blahé nevědomosti, kulíšek na nic rozumného nepřišel, tím spíš, že byl v kuchyni na všecko sám. Zrovna naklepával roštěnky na nedělní oběd a přemýšlel, co by mohl nabídnout jako zákusek. Když se kopilno objevil po druhé, už s druhým vážným varováním. Tentokrát se už tvářilo velice vážně, a kulíšek na chvíli propadl z matku. Nakonec však přece dovařil a sotva po obědě vyběhli s růženkou do zahrady, na všechna důrazná varování zase zapomněl. Asi mu růženka stála i za všechny slibované hrůzy pekla. A kopydlno přišlo potřetí. Vyskočilo na pekáč, omočilo pařáty ve škvařícím se omastku, aby se trochu zahřálo, a povídá, tedy spíš chraptí. Na mě se, chlapče, nehněvej. Kníže pán ti vzkazuje, že máš být zpátky do 3 dnů. Třetí den ve 12:00, přesně o polednách tvá lhůta vyprší. Nevrátíš-li se, tedy i z bruncetlí do stanovené doby, přestáváš být příslušníkem pekla a vystavuješ se všem postihům jako obyčejní smrtelníci. Stojí ti to za to? Kuře se ušklíblo, zavrtělo nad zamilovaným čertem hlavou, jenomže jak se zavrtělo, podjela mu noha, spadlo do pekáče a celé se smáčelo v roztaveném omastku. Když se obalené mastnotou pokusilo vzlétnout, svalilo se do mísy s moukou, spadlo na zem a s nespokojeným krákoráním se vstekle belhalo ke dveřím do sklepa. Když kulíšek viděl poněkud nedůstojný odchod vyslance knížete pekel, chtě nechtě se musel usmát, i když do smíchu mu zrovna nebylo. Tehdy viděl kopydlno naposledy. Tak ještě 3 dny a potom na jedné straně peklo, na druhé růženka. Lidé v takové situaci obvykle volávají a teď babo raď. Jenže babi se jaksi nedostávalo. Nakonec se kulíšek rozhodl, že se poradí s králem, protože král byl nejen chudý, ale také uznalý a spravedlivý. To jen peníze zatemňují rozum a spravedlnost přichází vás krátka. Kulíšek mu řekl, jak moc má růženku rád. Krále to moc nepřekvapilo. Vždyť ona tebe taky, povídá. Nemyslí si, když jsem král, že si nevšímám, dokonce proti tomu ani nic nemám, tak v čem je problém? Já totiž nejsem jen tak obyčejný kuchař, vypravil ze sebe kulíšek pochopitelně stísněně. Toho přiznání se bál ze všeho nejvíc. To vím taky, povídá král, protože ty jsi kuchař zcela neobyčejný, kuchař nad kuchaře, kuchař nejkuchařovatější. Já totiž, královská milosti, kroutil se kulíšek, já jsem čert. A bylo to venku. Cože? Čert? Nepovídej. Král jako by se ani nezlobil. Tvářil se udiveně, ale taky trochu pobaveně. Skoro jako by to čekal. Taky mě to mohlo napadnout, řekl král kapánek zamyšleně. Nakonec rozhodil rukama. No a co, povídá, lepší dobrý čert než špatný člověk. A usmál se. Kulíškovi najednou bylo, jako když ho pohladí. Dobře, že to vím, povídá král. Kdybyste to dali s Růženkou dohromady, a já proti tomu nic nemám, ani jako král, ani jako otec, až budou vaše děti dělat čertoviny, aspoň budu vědět, od koho to mají. Jak je vidět, některé zdánlivě složité věci se s troškou rozumu dají vyřešit docela jednoduše. Když to řekli Růžence, vykulila ta svá velká kukadla. Čert? No ne, podívejme se. Tvářila se přísně, ale oči se jí smály. A Kulíšek byl najednou tím nejšťastnějším čertem na světě. Král ohlásil zasnoubení princezny s Kuchtíkem, kterého současně jmenoval hlavním královským kuchařem s platem 9,5 zlatky měsíčně a uspořádal slavnost s vojenskou přehlídkou, které se zúčastnilo všech 12 královských zbrojnošů. V té radosti všichni nějak zapomněli na čas. Když Kulíšek s Růženkou kráčeli po červeném koberci ke královskému trůnu, orloj na zámecké věži začal odbíjet 12. hodinu 3. dne. V tu chvíli se zaburácel hrom, vyvalila se oblaka dýmu a před snoubenci se objevila postava v dlouhém rudém plášti. Její snědá tvář byla zamračená a přimhouřené černé oči nevěstily nic dobrého. Byl to sám někdejší Kulíškův třídní Mefistofeles. Hlupáku, zasyčel, nestačila ti 3 důrazná varování. Jak chceš, peklo už o tebe nestojí, však ty ještě budeš litovat. A brumcatli sem! Natáhl chlupatý pařád a dlouhými kostnatými prsty popadl pekelné čarovátko, které měl Kulíšek i v téhle slavnostní chvíli pověšené na prsou. Zamával brumcatli.

0: silném výstupu náramně ulevilo a taky Růženka byla spokojená. Z Kulíška teď sice bude docela obyčejný člověk, peklu se však spolu ubrání. Kulíšek už bude vědět, jak na to.
1: Dlouho, předlouho pak neměli nikde jinde tak dobrou svíčkovou a česnekem a majoránkou ochucené bramboráky, jako na zámku v Honzátkově království. Labužníci se olizovali, jen si na ní vzpomněli. Sjížděli se sem z celého světa. Před královskou hospodou u čerta stálo onehdy 48 kočárů. Jestli jich tam dokonce nebylo ještě o něco více.

0: jak Cipísek a Volšoveček pomáhali Runcajsovi s vojnou. Jednou jičínský knížepán zadupal, až se v kredenci převrhla konvička.
1: Co vás tak rozlobilo, monšer?
0: Povídá kněžna. Kníže pán zrudl jak marináč.
1: Zlobí mě, že v lese Raholci nestojí mé slovo ani za prošlý krejcár. A to všechno ten Runcaj s Cipískem?
0: Kněžna stiskla nehet k nehtu.
2: Ptal jste se na radu, richtáři?
1: Líčil na ně už třikrát a vždycky mu otočili léčku.
0: Mávl rukou kníže pán, až se mu krajka ošlehla kolem kotníků. A že mu s tím neporadil ani generál, ani maršálek. Kněžně už se chtělo do zahrady a jen tak do větru řekla od dveří.
2: A co, císař pán? Ve Vídni?
1: Jste má chytrá lištička,
0: zavolal kníže pán za kněžnou a hned si poslal pro písaře. Kníže pán předříkával a písař psal.
2: Protože mě, loupežník Runcajs a jeho synek Cipísek infám sužují a stojím tu bez rady. Ať císař pán sám rozhodne, jak na ně.
0: Potom namazali kola u kočáru a lokaj Fricek se vypravil s psaním do Vídně. Když císař pán uviděl psaní s třemi pečetěmi, řekl, aby šli všichni pryč, že si to radši přečte sám. Když dočetl, zapnul si knoflíky u kabátu a vyhlásil:
1: Kruci Tyrkn, ujčína vládnou loupežnické pořádky, no a to je proti mé císařské reguli. Spupnujte 12 kumpany vojsko a osedlejte mi koně, já se vám vypravím.
0: Ráno mu stálo pod oknem 12 kumpany vojska a bílý kůň. Císař pán si vylezl do sedla, zeptal se kudy k Jičínu, až vyhl šavlí.
1: Mašírin, marš!
0: Za městem si přesedl do kočáru, ale těch 12 kumpání šlo pořád za ním. V Řáholci se ještě nedoslechli o císařském tažení. Manka hospodařila v jeskyni a Runcajs se spokojeně díval, jak se mu lesní včely rojí z vousu. Cipísek s Volšovečkem seděli na břehu nad rybníčkem a počítali raky, aby měl vodník Volšoveček pořádek ve vodním hospodářství.
3: Jsou s nimi

0: starosti, stěžoval si Volšoveček, protože raci se musí počítat pospátku. Taky Cipísek se mračil, že nikdy neví, jak se vyznat v obrácených hračích mravech. Rumcajs, aby nepoplašil včely, na to tiše povídá. Ma, i když jde něco rubem rub, kdo ví, k čemu to může být dobré. A v tom tam přiletěla poštovní sojka. Blízká modrým pírkem jako na poplach a volá. Už jsou jen míly od Jičína. Je to 12 kumpání vojska. Vpředu jede sám císař pán. V Jičíně se císař pán ani nezastavil, jen křikl na kníže pána do okna. Kudy? Na Řáholec! Kníže pán mu ukázal a už k polednímu stisklo 12 kumpání les Řáholec jako dlou skáčku. Kruciš, povídá Rumcajs, tenhle křemínek bude těžko k překousnutí. Odpoledne dal císař pán kolem Řáholce troubit prostrach a rozkázal, aby to tak bylo celý den. A pak bude vojsko útokem. Kruciš, povídá Rumcajs, jestli dopustíme císařpánovu vůli, lapí nás jak kolčavky. Naporučil Cipískovi s Volšovečkem, aby se dívali, co bude dál s vojskem. Sám odešel do loupežnické jeskyně a povídá mance. Pozbírej všecky hábky, co tu kde visí, a uší z toho vojenské šaty pro Cipíska. Ale musí to být šatičky císař pánovi pro závist. Manka šaty ušila a Cipísek si je oblíkl. Ty šaty byly tak pěkné, že to každému zvedalo ruku k čepici. No, a teď vyjdeš z lesa a budeš se procházet císař pánovi rovnou na očích. Naporučil dál Cipískovi Rumcajs. Cipísek to udělal, císař pán po něm blízkl očima a povídá, ta by mi trůn ujel pod zadkem, ten loupešníček je jak vytraxlovaný. A blízkl očima po svých kumpáních a zdálo se mu, že je to hromada otrhánků. Hned vzkázal do Jičína krejčím přísný vzkaz, že přes noc musí ušít klanc šaty pro tyjo marškumpánie. Krejčí se chytili za hlavu, že se to nedá stačit. Císař pány mírně vzkázal, no, že to tedy po ránu už nebudou mít, zač se chytit. A už byl večer a spíš na noc. V tu dobu si Rumcajs zavolal Volšovečka a povídá mu, teď zas musíš ty. Vyvedeš z rybníčka raky a nabídneš je jičínským krejčím za stříhače. Volšoveček zapískal obráceným dechem račí znamení a raci z vody rovnou za ním. Volšoveček je provedl škvírou mezi kumpániemi a v Jičíně roznesl po krejčích. Gloria! Oddychli si krejčí. S takovou pomocí si zachováme hlavu mezi rameny. Raci stříhali, krejčí šili. K ránu to odnesli císař pánovi a on si jen mlaskl. Magnifik! A dal vymustrovat své kumpánie těmi novými šaty. Sotva si poslední voják z 12. kumpánie dopnul poslední knoflík, poručil císař pán ostře troubit. Kruciš, povídá na kraji Řáholce Rumcajs, teď císař pán požene na hurá. Manka maličko zbledla a strčila Cipíska za širokou sukni. Volšoveček se ohlídl po rybníčku. Musíte se svěřit mému loupežnickému rozumu, povídá mírně Rumcajs. A císař pán zamával praporem a křikl Forwards! Anemén a rovnou na ty loupešníky! Kumpánie vykročili an, zwei. Ale tom se jim nohy divně skříškovaly. Místo forwards všecko curik. Upaluje to dozadu patami napřed. To, jak vojáci měli šaty stříhané pospátku poračím. Císař pán se chvíli díval, pak uplivl císař panskou slinu a šel taky. Cestou přes jičínský ring křikl kníže pánovi do okna. Kryty curk! Což je obráceně kruci tyrkn! Ono mu už taky zadrhávalo od račí.
1: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. V září přišly deště, v říjnu jsou tu ještě. Brr! Honzík chodí od září do školy, ale nerad. To Andulka by tam chodila hned. Rozhodla se jít s Honzíkem, aby ji do školy vzali také.
2: Naši vašim vzkazujou, abyste přišli v neděli na posvícení. Na husu a koláče. Juchu!
1: Hrnčíř Josef se dnes chystá na posvícenský trh. Posvícení je jen jednou do roka a Josefovi hrníčky a čpánky jdou na trhu na dračku.
3: Maria, pana.
4: Kubo, chytil se rybičku?
3: To nic, Kubičku.
4: Tak já, abych radši šel.

0: Copak je to tady za síkorku? Tebe do školy nechtějí?
1: Tohle zpívání bych uměla taky. La la la la la la la la.
0: To se ví, něco ti poradím. Když chceš mermomocí školu, tak si ji udělej. A budeš rovnou paní učitelkou, být tebou, hned se do toho učitelování pustím.
1: Jednoho žáčka už mám a o druhým vím.
0: Tak, tak. A já musím na trh. Už tam čekají na mý krásný košíky.

0: Dobrý den. Paň mámo, já jsem paní učitelka a budu učit vašeho Kubíčka.
1: No to jdeš jako na zavolanou, Andulko. Potřebuju omalovat džbánky a při něm nemůžu.
0: Hugo,
1: to se dělá.
0: Já ho v mojí škole naučím, co se dělá a co ne.
1: Ještě tohle.
0: A nejdřív si, Kubičku, ukážeme, jak se ková koníček. Kovej, kovej, kovářičku, okovej mi mou nožičku. Dám ti za to groš, budeš mít málo, ještě starý koš. A teď si něco uplácáme z hlíny. Táto, mámo, komoře je myš. Pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá. Táto, mámo, komoře je myš. Táta, mama, myš.
2: Škola je kouzelný domeček. Vejde do něj osel a vyjde mudrc. Oslíci Honzík a Martínek už chodí do školy celý měsíc a zatím z nich žádní mudrcové nejsou.
3: Podívejme, Honzík se učí jiné počty než my. My ale počítáme správně, jedna a jedna jsou...
4: Dvě.
3: Dvě a dvě jsou...
4: Čtyři.
3: Tři a dvě. No, Honzíku.
5: No přece čtyři.
3: Vážně?
5: Jedna a jedna je jedna, dvě a dvě jsou tři, tři a dvě jsou čtyři.
3: Ale, Honzíku, ty jsi to popletl. Jedna a jedna jsou dvě, dvě a dvě jsou čtyři, tři a dvě je pět prstů. Kdo to byl? To ty, Martine. Tady nejsme na pastvě, do kouta.
5: Sím, pančiteli, to já. Já tu botu Martinkovi vykop. Kdo klečí, nemusí psát.
6: Kde jste, kdo? Podívejte, co jsem vám přinesl z jarmarku. To je pro Kubíčka. A jestli pak byla maminka hodná?
1: To je krása. Ale taky něco pro Andulku. Učila našeho Kubíčka.
6: A co pak jste našeho Kubíčka naučila, paní učitelko?
0: Když on je na učení ještě moc malej.
7: Táta, mama.
6: Malej, ale chytrej. Celý táta. A to je pro paní učitelku.
2: Konečně je tady posvícenská neděle. Koláče se smějou na míse a husa už se peče.
8: Tak, jak bylo ve škole, paní učitelko?
0: Učila jsem Kubička, ale on je prťavý.
9: Však Kuba vyroste a ty taky. A staneš se opravdickou učitelkou v opravdické škole.
7: Husa už je pečená, tak pojďte honem.
3: Kdo si chce zakopat? Tady máte, abyste nemuseli čutat s botou. Dobrý den, sousede. To byla trefa.
8: Ale trochu vedle, ne? Tak pojďte, vykopá listi.
2: Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli.

0: Ráno Míša před medvědincem slyšel mluvit Vasila a ještě nějakého mužského. Byl to pán v placaté čepici se zlatým nápisem Zoo. Pán se na Vasila pro něco zlobil. Tak co? Dostanu z tebe nějakou kloudnou odpověď? Co jsi dělal v té kleci? Jak se sem vlastně do zahrady dostal? Vasil se celý potil a třásl rozčilením a strachem, lapal na prázdno a nemohl ze sebe slova vypravit. Konečně vykoktal, já jsem, my jsme, on mě, strašidlo mě tam strčilo, papoušek mě honil přes plot, velké ryby házely Míšu. Poslouchej. Nepřišel jsi sem támhle z hora z vrchu, z toho města, co tam lidem uzdravují popletený rozum? Ano, ano, radostně přisvědčil Vasil. Z hora z vrchu jsme sem přišli, já a moji medvědi, ale ne z města, ze žádného města, z cirkusu jsme přišli. Aha, tak je to tedy, ty jsi medvědář, viď? Vasil horlivě zakýval hlavou. A přišel jsi sem s nějakými medvědy. Vasil zase přikyvoval. A kde máš ty svoje medvědy? Vasil se bezradně rozhlížel kolem sebe a mlčky pohodil rukama. No, to se ukáže, řekl člověk v placaté čepici. A ukáže se také, zdali nelžeš. Pojď se mnou. Budeš nám dělat hospodáře v medvědinci. Vzal Vasila za rukáv a vedl ho sebou kolem Míšovy klece kamsi vlevo. Vasil se dal táhnout jako telátko. Zašli do ohrady, pak do stavení. Míša počkal, až člověk vyšel zpátky ven a zašel mezi ohrady. Potom se Míša dal opatrně za Vasilem. A tu se mu naskytla podivná podívaná. Představením klesala dolů na všechny strany skalnatá stráň, dole pod ní byla voda, za vodou okrouhlá vysoká zeď. Nahoře na skále stál bez pohnutí Vasil, s kbelíkem v ruce a díval se na dva podivné tvory na skále. Byly to zřejmě medvědi, jeden velký a jeden malý, docela jako by to byla Barbora s Míšou, ale věc k neuvěření, oba byli celý bílí. Vasil úžasle a bojácně ze sebe soukal Barbar, Barboro, Mimi, Míšo, co to s vámi udělali, kdo vás to takhle nabílil. Ale bílá Barbora a bílý Míša si ho vůbec nevšímali. Velký bílý medvěd spozoroval pravého Míšu, jak vykukuje nahoře z chodbičky a rozběhl se k němu. Míša se polekal a honem se ztratil ven. Běžel vyhledat papouška, aby tu podivnou věc Míšovi vysvětlil. Vasil zatím v zamyšlení sáhl do kbelíku, zdvihl z něho rybu a prohlížel si ji. S bílými medvědy se v tom okamžiku stala podivná změna. Oba se rázem postavili na všechny čtyři a očima zrovna hltali rybu ve Vasilově ruce. Velký medvěd sebou trhl a rozběhl se po skále k Vasilovi. Řítil se na strýčka tak prudce, že z něho šel strach. Vasil se dal na útěk, ale po hladké šikmé skále neudělal ani dva skoky a už letěl ze svahu rukama napřed. Kbelík mu vypadl z ruky a skákal po skále jako živý. Vasil jel dolů, pořád dolů, až se konečně zastavil nad samou vodou. Ve vteřině byl znovu na nohou a honem se rozhlížel, kde je ta velká bílá šelma. Ta si ho teď vůbec nevšímala a spolu s malým medvídkem si hleděla ryb, které se z kbelíku rozházely po skále a napadaly do vody. V tom spatřil Vasil nahoře u vchodu pravého, skutečného hnědého Míšu. Míša na něho horlivě kýval, aby šel ven. Vasil si teď sám nic jiného nepřál a honem spěchal za Míšou. Když byli v bezpečí, rozesmál se Míša na celé kolo.
1: To jste tomu stričku dal. To jsou docela jiní medvědi. Lední medvědi. Kam jste to jen dal oči a rozum?
0: No, nemysli si, že jen ty si všechnu moudrost snědl. Jen si přiznej, že jsi teď tak chytrý od papouška. Míša zavedl Vasila k hnědým medvědům. Ti neměli ve svém výběhu strmou skálu, ale rovné prostranství a pod kruhovou zdí také vodní příkop na koupání. Pak tam měli dva holé stromy na lezení, vysutou houpačku, houpací prkno, přibité na kotálivém špalku, velikánský míč a jiné věci na hraní.
1: Tohle to je šofinka,
0: představoval ji Míša Vasilovi.
1: A dala mi melon.
0: Pak zavedl strýčka k medvědici, která se bavila s Barborou.
1: Tohle je žofinčina maminka, má mě ráda a koupí nám bombony. A tohle je žofinčin tatínek,
0: ukázal na velkého medvěda, který vážně přecházel po výběhu a dělal tu domácího pána.
1: A když žofinka neposlouchá, tak ji nabacá.
0: Na ta slova spustila žofinka náramný nářek.
2: Mně upadne obruč a nechytím láhev, naspadnu z houpačky a tatínek mi nabacá.
0: Míša se přišoural k žofinčině mamince.
1: Pani, je to pravda, co říká žofinka? Nabacá ji tatínek, když ji upadne obruč?
0: No, víš, to je tak. Když se přijdou sem dětičky na nás dívat, tak my si tady pro jejich zábavu jako hrajeme, házíme obruče a láhve, houpáme se a tak. Ale žofinka často nedává pozor a je moc ustrašená a plete to, no. A pak i tatínek, když dětičky odejdou, sem tam vrazí nějakou tu buchtu dozad.
1: Aha, tak je to tedy.
0: A Míša se zamyslil. Pak odvedl žofinku do koutka a něco jí dlouho šeptal. Žofinka ještě tiše vzlikala, ale pak se utišila a poslouchala. Potom zavrtěla hlavou.
2: Kdepak, to nejde, to by se poznalo. Vždyť ty máš bílé bříško a já mám černé bříško.
1: Však já si budu vědět rád, jen počkej a neplač už. Uvidíš, že všechno dobře dopadne a že ti tatínek nenabácá.
0: A Míša vyběhl ven do zahrady. Hledal a pátral vpravo, vlevo, po zemi i na stromech. Najednou se zastavil, očka mu zablízkala a Míša zavolal nahoru do koruny borovice.
1: Hej, slečinko, krasavice, veveřičko, pojď sem ke mně dolů na slovíčko.
0: Červená veverka se skočila na nejnižší větev a blízkla v úsměvu bělostnými zoubky.
2: Čeho sobě žádáš, krásný princi, zakletý do nevzhledného medvíděte?
0: Míša se trošku zakabonil, ale nehádal se.
1: No, zakletý princ nejsem. Musí ti na mě stačit ta krása, kterou vidíš. Ty jsi dnes v nějaké pohádkové náladě, ale nic takového. Dovedeš vylézt na střechu tamhle toho vysokého domu?
2: No dovol, kdo umí lépe šplhat po výškách než my veverky?
1: No dobrá, a budeš ochotná si trošku začernit tenhle svůj krásný, hůňatý, hedvábný chvostek?
2: A pusti pak to černidlo. No, tak dobrá, oč vlastně běží?
1: Pojď se mnou.
0: A Míša odvedl veveřičku směrem k tomu domu. Za chvíli se vraceli. Ale museli byste se dobře podívat, abyste poznali, že jsou to oni. Veveřička měla učerněný chvost, jako by jej právě z komína vytáhla, a Míša už neměl bílé, bříško bylo teď černé. Při loučení veverka řekla:
2: ale neděkuji mi, pro Žofinku všetko ráda udělám. Ale opravdu teď vypadáš docela jako ona. Uvidíš, že vás vaše vlastní maminky navzájem nerozeznají.
0: A také je v skutku nerozeznali. Když se děti sešly podívat, jak si medvědi hrají, a Míša se rozběhl na houpačku, pravila Barbora k Žofinčině mamince:
3: vidíte, paní, že se Žofinka docela nic nebojí, a s jakou kuráží se houpe, a jak vysoko.
0: No opravdu, ani ji nepoznávám, sama se bojím, že spadne. Bála se i skutečná Žofinka, která ze zadu tajně pokukovala, jak to dopadne. Ale Míša nespadl. Když pak byl nejvíc rozhoupaný najednou, hop, z houpačky na strom a tam hned na nejvyšší větev, a v té výšce se postavil jako svíčka na přední tlapky. Pak se jedním skokem přemetl na houpací prkno, nadskočil na dně, odrazil se, udělal ve vzduchu kotrmelec a dopadl na druhý konec prkna. A tam se hned odrazil a doskočil rovnou na veliký míč, který tam stál vedle houpačky, ale nespadl z něho. Rychle, rychle začal cupkat zadními tlapkami, takže se s ním míč kulil dozadu a Míša na něm rychlostí koloběžky objel celé prostranství. Pak si nabral plnou náruč obručí, hrnců a lahví a začal jimi pohazovat. Ale jak? Hrnce, obruče a láhve se točily ve vzduchu jako vrtule a vyskakovaly a padaly přesně tak, jak Míša chtěl a potřeboval. Jakoby křídla měla a na slovo Míšu poslouchali, střídali se mu v tlapkách tak rychle, že tvořili pak ve vzduchu společně celé obrazce, pohyblivé růžence, kříže, kruhy a spirály, zleva vpravo, z dola nahoru, ze předu dozadu. A nakonec je Míša prudce a přesně rozhodil tak, že se láhve napíchaly hrdlem dolů vedle sebe na ty ohrady nad vodní nádrží a hrnce a obruče se navěšely jako čepice a krejzlíky na konce větví obou stromů. Teď Míša skočil ještě jednou na vysutou houpačku, udělal ve vzduchu přemet a elegantním obloukem se snášel k zemi, ale špatně si ten efektní konec vypočítal. Místo na zem žuchl do nádrže, až voda vysoko vyšplíchla. Vysoukal se rychle na zem. Všichni si odechli, že se mu nic nestalo, a diváci mu začali nadšeně tleskat. Volání slávy nebralo konce. Žofinčin tatínek a maminka stále ještě mysleli, že se to tak vyznamenala jejich holčička, a byli na ně náramně pyšní. Ale co to? Vždyť to není jejich Žofinka. Vždyť Žofinka má černé bříško a tenhle medvídek má najednou bílé bříško. No ano, bylo to tak. Ve vodě se Míšovo bříško umylo ze sazí a teď všichni viděli, že je to Míša. Ke všemu ještě přiběhla zezadu sama Žofinka Míšu obejmout z radosti, že to dobře dopadlo. Ale tatínek se na ní nezlobil. Měl radost, že se malí diváci radují, a slíbil oběma dětem, každému, celý veliký meloun. A Žofinka teď byla plná kuráže a umiňovala si, že se tomu všemu naučí jako Míša a že příště budou všecky ty kousky provozovat spolu.

0: stačí. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Být ředitelkou není žádný med. To mi teda věřte. Všechny ředitelky čeká ráno vyřizování, obvykle to bývá slušná porce, a jak se tou porcičkou Žovka prohrabuje, vidí dopis Anglie a říká si, no ne, kdo pak nám to píše? A potom málem padne domdlo. Je to totiž, podržte se, nabídka k sňatku. No vážně, nabídka přichází z londýnské zoologické zahrady od pana Harryho orangutana, což není jen tak nějaký obyčejný orangutan. Nedávno byl totiž povýšen do šlechtického stavu anglickou královnou. A večer říká Žovka Pardě, já jsem z toho Janek. To se mám jako vdát, nebo co? A Standa se chechtá, no proč ne? Získat šlechtický titul není přece k zahození. Ale Karolína řekne, jen jestli ten slavný Harry není nějaký podvodník. Nači Žovka řekne, tak to zase ne. Viděla jsem ho v novinách. Královna ho povýšila do šlechtického stavu u příležitosti založení zoologické zahrady spolu se slavným slonem Bimbo. A Karolina, když to slyší, povídá. Víš co, Žovko, pozvi ho, ať vidíme, co je zač. A Sir Harry Orangutan pozvání opravdu přijme, přiletí z Londýna v pondělí, kdy je zavídací den, z letiště ho přiveze pan Veverka, na první pohled je jasné, že to není žádný obyčejný orangutan, ale pravý gentleman, ví, jak se má chovat, má vznešené způsoby, lehký šarm a těžké kufry. Žovka ho pozve na kávu do své ředitelské pracovny, aby si mohli v klidu popovídat. A Sir Harry Orangutan se usmívá a říká, o, to víte, nějakou obyčejnou opici by si nevzal, to by bylo pod mou úroveň. Jenže vy jste ředitelka, madam, to je úplně něco jiného. Vy jste významný lidoop, já jsem významný lidoop, patříme prostě k sobě, že ano. A Žovka přemýšlí a říká si, pozdrav pánbu, tohle bude nějaký mimořádně zajímavý exemplář. A pak se jde Žovka s Harrym projít po zahradě, je pondělí, zvířata mají volno, některá se věnují domácím pracem, jako tahle paní Medvědová. A Sir Harry povídá, tedy s londýnskou garden, s zahradou se to nedá srovnávat. U nás má každé zvíře plačku, anebo tohle, no to je nějaký bazén, kde jsou káchlíčky, schůdky a zábradlí, to je hrůza. Ale Žovka řekne, jen žádný strach, váš bazén bude s kachlíčkama. A zavede Harryho tam, kde bydlívali Brkofrkovi, ta exotická dvojice podvodníků, jestli se pamatujete. A Sir Harry řekne, no, žádná sláva to není, ale po svatbě s tím něco uděláme. Ale proč je tu tolik lehátek, mon dieu? A Žovka řekne, pozvala jsem na večírek svoje kamarády, Květoslava Slona, Standu Klokana, Emila Tučňáka, Karolínu Mišovou, ale Sir Harry řekne, cože? Já se mám stýkat s nějakou myší. Promiňte, to není společnost pro mne. Ani pro vás, madam. Večírek prosím, ale pozve se někdo úplně jiný. A tak pan Veverka roznáší pozvánky, jde o samé nobl hosty. Pan Bažant, diamantový, paní Liška, stříbrná, pan Hrozníš, královský a samozřejmě pan Páv, ozdoba každé lepší společnosti. Bude to společenská událost na patřičné úrovni, k večeři budou samé dobroty. Například švestkový kompot od maminky, jenže Harry s tím zásadně nesouhlasí. Vyloučeno. Lepší společnosti, jen lepší věci, obyčejný švestkový kompot, fuj, no to by byla ostuda. A tak pan Veverka kupuje kaviár, artičoky, ústřice a další vzácné lahůdky a pan Páv je ochutná a skřehotá. Výborné, znamenité, tohle bychom měli dostávat každý den. A proč ne, jsme přece lepší zvířata, Žofinka nám to zařídí. A všichni ti vznešení hosté říkají, že už bylo na čase jíst něco lepšího. Zvedá se mi žaludek, když se musela jíst totež, co nějaký obyčejný klokan. Mimochodem, Žofínko, rád bych sežral tvou bývalou kamarádku, Karolínu Myšovou. Nemáš nic proti tomu, vy? Takže když tahle povedená večeře skončí, spěchá Žovka za svou partou, načež spustí hezky zostra. To bylo přímo geniální, pozvat toho pičáka. To byl tvůj nápad, že jo, Karolíno? Tak aby si věděla, pan hrozný Škrálovský by tě chtěl místo moučníku. Co se divíš, kolem pana Harryho se sešla ta správná společnost, to byste koukali. Chtějí extra kuchyni, sluhu a jídlo až do postele. Přišel s tím ten Harry a ti druzí se opičí, aby vypadali nobl. Jenže ten Harry, milá Karolíno, ten vznešený Harry, který si mě chtěl vzít, aby se tu měl jak prase v žitě, ten na mě hned tak nezapomene a ty mi v tom, Karolíno, pomůžeš. To si piš. A potom přijde ráno. Sluníčko už je hodně vysoko, ale sir Harry je ještě v limbu a jak tak spokojně spí, někdo zaklepe, sir Harry řekne dole. Je to pan Veverka, něco nese, co by to tak mohlo být?
2: To bude snídaně, uvidíte, řekne sir Harry, ale je toho nějak moc, to já nemohu sníst.
1: A pan Veverka řekne,
3: to teda opravdu nemůžete, hlavně proto, že to není k jídlu.
1: Vy to pouze po sobě perfektně umyjete, je to nádobí od večeře, řekne Žovka a dodá. A dokud to nebude umytý, kufry jsou v úschovně.
2: Načež sir Harry zařve, o co to má znamenat?
1: A Žovka řekne, vážený pane, to znamená, že žádná svatba nebude a vy pojedete hezky domů, ovšem až umyjete to nádobí. A tak náš vznešený orangutan mi nádobí, až se z něho kouří. A když je s tím hotov, nastoupí zpáteční cestu do londýnské zoologické zahrady a Žovka řekne. Tak vážení, bylo to poučné. Aspoň jste viděli, kam to vede, když někomu vleze na mozek, že je něco extra.

0: Zoologická zahrada je jen chabá náhrada, v pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti, v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Jednou, bylo to zrovna v pátek 13., došlo v zoologické zahradě k strašnému maléru. Tak se mi zdá, povídá slečna pokladní, že se tady krade.
2: No vážně, paní ředitelko, říká pan Veverka, určitě tu máme zloděje.
1: No to snad ne, povídá Žovka, to bych se na to podívala. A tak se na to jdou všichni tři opravdu podívat. Jdou do skladiště, kde se ten hrozný malér stal. Pan Veverka odemkne a v tu ránu je Žovce jasné, že je to s tou krádeží pravda pravdoucí. 5 konzerv zajíce na smetaně je pryč, je to jasné jako facka. Ještě včera, prosím, pěkně tu byli. Tak ono se u nás krade, povídá Standa Klokan, kdy se parta večer sejde. Kdo pak toho zajíce na smetaně asi tak čmajzdl? Že by pan Lev nebo pan Zubr? Že by paní Medvědová nebo pan Ptakopisk? Ale Žovka řekne, o těch pár konzerv ani tak nejde. Horší je, že jestli se to nevyšetří, přestanem si všichni navzájem věřit, což by byla tragédie. A Karolína řekne, to je teda fakt. A zatímco parta takhle smutně uvažuje, na druhém konci zahrady je veselo. Pan Nosatý slaví své životní jubileum, k večeři mají zajíce na smetaně, hostům náramně chutná, je to na nich vidět, vůně se táhne až do vedlejší klece a paní Pštrosová povídá. Cítíš to, Gerharde, zajíc na smetaně, to musí být dobrota, kde to asi vzali? V tom ale slyší, jak pan Nosatý povídá.
3: Ta pitomá Žovka dlouho ředitelkou nebude, to mi věřte. Ředitelem budu já, mám k tomu všechny předpoklady.
2: Správně, no ano, bravo, to je ono. Podle nosa poznáš kosa.
1: Volají nadšeně hosté. To bude Žužo, až bude táta ředitele, pochvaluje si Eman. A tak ta slavnostní večeře pokračuje dlouho do noci. Ale druhý den sotva začne Žovka úřadovat, vtrhne k ní Karolina a řekne. Teď se podrž. Potkal jsem Emana, toho kluka obnosatý. A představ si, že je samý vlek od smetanový omáčky. To je přece důkaz jako hrom. To není důkaz, to je na nejvej stopa, řekne Žovka. To by chtělo svědky. A Karolina řekne, když svědky, tak svědky. A jde rovnou k Pštrosovu. Jenže paní Pštrosová, když slyší, o co jde, zavře ji rovnou před nosem.
2: To tak, Gerharde, pan Nosatý se stane ředitelem a pak si to s náma vysítí. Žádný svědky dělat nebudem. Vyhnem se maléru a uděláme tohle.
1: A jsme v háji zeleném, řekne si Karolina. Teď tu z nich nikdo nevypáčí ani slovo. A večer, když se parta sejde v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni jsou celý schlíplí a dokonale bez nálady. Škoda, mohli jsme odhalit zloděje. Měli jsme dokonce svědky. Jenže s těma Pštrosovejma nikdo nehne. Je to jejich starý trik. Strčí hlavu do písku a vyhnou se odpovědnosti. Ale Žovka z nenadání řekne. Jenže vážení, my je převezeme. Jde se. A hned tak jdou, ale strašně potichu, aby nikoho nevzbudili. Manželé Pštrosovi spí, pravda, trochu nepohodlně. Nemají vůbec ponětí, co se děje. Květoslav má sílu jako pravý slon, takže to jde hladce a pak začne veliké stěhování za naprosté tichosti, což pokračuje, věřte, nevěřte, celou noc. Takže ráno, když vyjde sluníčko nad obzor, vypadá to u Pštrosů jako před malováním. Ale tou se míří pan Veverka s větrákem, což byl samo sebou taky nápad Žovky. Pštrosovi si řeknou, Hergot, nějak se zvedá vítr. No, taky se ochladilo, vezmeme si něco na sebe. Jenže pak vykulí paní oči. Gerharde, pro pana Jana, koukni se, někdo nás přes noc vykrát.
2: Vypadá to tak, řekne pan Veverka.
1: Měli byste to hlásit, aby se zahájilo pátrání. A pštrosovi běží hlásit krádež, běží, co jim nohy stačí, a když doběhnou, volají. Paní ředitelko, to je hrůza. Byli u nás zloději a vzali nám, co mohli. Nemáme nic, ani kartáček na zobák.
2: Ale Žovka řekne, ba ne, já vám nevěřím, že by se v naší zoologické zahradě mohl vyskytovat nějaký zloděj. Tady žijí pouze zvířata poctivá, která by neocizila ani jednu zaječí konzervu. Natož celé bytové zařízení, s tím na mě nechoďte. A ti dva si řeknou, bližší košile než kabát, a tak paní křičí, co jednu, pět jich ukradli, no víď, Gerharde, my jsme svědci, ten zloděj je pan Nosatý, abyste věděla, paní ředitelko. A pan Nosatý se nakonec přizná, má z toho náramnou ostudu, ale od toho dne si celá zoologická zahrada zase navzájem věří.

0: zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umama, umama, umama.
1: Jednou, zrovna když má Žovka nejvíc práce, otravuje jí celé dopoledne moucha Irča. Nedá pokoj a nedá pokoj, až se Žovka rozčílí a povídá. Irčo, ty si koleduješ o malér, to by tě mohlo set sakramensky mrzet. Leď si hrát někam jinám, radím ti dobře. A Irča si říká.
2: Koho bych tak mohla otravovat? Takhle panna tapíra s rodinou, zkusím to, la la la.
1: A opravdu u tapíru otravuje a otravuje, takže to netrvá moc dlouho. Pan tapír je v ředitelně a rozčilně povídá.
3: Teda já jsem kliděl, paní ředitelko, vy mě znáte, ale jestli nám ta otravná Irča nedá pokoj, pak, tak za sebe vážně neručím.
1: A tak, když se večer sejde parta v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka. Poslyšte, vážení, co kdyby si někdo z vás vzal na starostu Irču, co věčně otravuje v klecích a výbězně? Nebylo by marný naučit jí slušnému chování, než jí někdo něčím praští? Načež řekne Květoslav. No a co? Tak bude ho jednu mouchu míň. Ale Karolína na něj vyjede. Ty jsi teda pěkný sobec, Květoslavy, jen co je pravda. Jestli si myslíš, že jenom velcí tvorové mají právo na život a ti mrňaví ne, tak jsi vedle jak ta jedle. A Žovka řekne, správně, Karolíno, právo na život se centimetrem neměří. Příští den dojde k maléru, jaké se občas v zoologických zahradách stávají. Stačí maličkost a je zle. Paní vůbec netuší, že něco vyvedla. Je to hrůza. Tentokrát na to doplatí Zbyněček tapír, chudinka malá, kdo ví, čemu ta hloupá dáma pokazila bříško. Pan doktor Slepička je z toho jelen. Tohle ještě v životě neviděl. Tohle vypadá na něco vážnějšího, opravdu. S tím jsem se ještě nesetkal, aby dítě měnilo takhle barvu. Paní tapírová samo sebou naříká, naše jediné dítě. Zachraňte ho. Pan doktor by rád vyhověl, ale neví jak. Chtěl by to speciální léky, paní ředitelko. Nejlépe z Jižní Ameriky, kde tapíři žijí. Já s tím bohužel asi nic nesvedu. Pan doktor Slepička se vrací zpátky k Zbyněčkovi a Žovka uvažuje, jak to zařídit s tím lékem z Jižní Ameriky. Ono to není tak jednoduché. Pane bože, taková dálka, uvažuje Žovka a jak tak uvažuje, dostane nápad a zavolá Irču. Potom čeká, dokud moucha nepřiletí a když se objeví, řekne jí. Koukej, Irčo, ty nemáš co dělat, pořád jenom otravuješ. Nechci zaletět do Jižní Ameriky a něco tam zařídit. A Irča celá nadšená letí na letiště. Žovka jí všechno vysvětlila, takže stihne přímou linku do Caracasu. Všechna místa jsou bohužel obsazena, ale Irče to nevadí. Sedne si hezky na strobe, hned vedle lampičky, seznámí se tam s jednou starší mouchou, je to paní Alžběta, letí už po třetí za dcerou, ve všem se vyzná, říká Irče. Tak, a teď si dáme něco na zub. Leď hezky za mnou. A pak spolu hodují v kuchyňce, kde je připraveno jídlo pro pasažéry. Cesta příjemně ubíhá, hodiny letí, než se Irča naděje, Jižní Amerika je tady. Jsme na letišti v Caracasu, toto uteklo, že ano. Obě mouchy vystoupí, ale než se rozloučí, zaletí paní Alžběta s Irčou někam, kde je plno much, vyhřívají se u moře hezky na sluníčku. Irča se tu seznámí s exotickou mouchou jménem Dolores, je to hodná holka, slíbí, že Irča pomůže, zaletí s ní do pravé jihoamerické džungle, kde žije mnoho tapířích tatínků a maminek, kteří mají plno dětí, chlapečků a holčiček a moc dobře vědí, co mají dělat, když nějaké tapíří děťátko onemocní. Jenže právě tohle pan doktor Slepička neví a Zbyněčkovi je proto hůř a hůř. Vystřídal už všechny barvy a paní tapírová prosí.
4: Zachraňte nám ho, pane doktore, proboha živý, oddělejte něco.
3: Teď dostal další barvu a ta vypadá obzvlášť nebezpečně.
1: A opravdu, tohle je nepěkná barva. Zřejmě se blíží konec. Pan doktor Slepička je z toho chudák na mrtvici. Přibíhá i Žovka, poslali pro ní. Nedá se nic dělat, paní ředitelko, říká pan doktor. Ale zrovna, když tohle povídá, vrací se Irča z Jižní Ameriky, sotva dechu popadá a řekne:
2: abyste věděl, pane doktore, tak ten speciální lék se jmenuje Hermánek, Hermánek.
1: A tak paní Tapídová vaří celou noc Hermánek. Ta nemocná chudinka ho pije a pije, a když ráno vyjde sluníčko, Zbyněček Tapíru je úplně fit jako rybička. A Žovka si pozve celou partu k sobě a řekne k Větoslavovi:
2: tak vidíš, ty chytrej, i ten nejmenší tvor na světě může být někdy někomu dobrý, jako ta malá Irča, co nás všechny sem tam otravuje. A pamatuj si, kdo je nějak užitečný, ten má taky právo žít. Načež to Větoslav pochopí a řekne:
3: jasný.

je právě 1. července, venku je jako v ráji. Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, brouká si veselou písničku. Když v tom někdo zaklepe na dveře, je to pan Fenek, pozdraví, bez říkání se usadí a začne číst ze svého notičku prapodivné věci. Tak například 3. června nadával pan Mandril na pana Veverku. 18. června řekla paní Medvědová, že oběd se nedá jíst. A 25. řekl pan Jaguár, že Žovka je nánapitoma. A Žovka kouká jako spadlá z višně a pak se ptá, proč jí to pan Fenek klindy-pindy povídá. Mám nejdelší uši a všechno slyším. A co slyším, to hlásím vždycky 1. na ředitelství. Vaše předchůdkyně vás prosím, jaksi neinformovala. To je chyba. Vždycky jsem za to prosím dostával buchtu cukrem bohatě sypanou. Žovka zalapá po dechu, pak se ale uklidní a zavolá do kuchyně, aby připravili buchtu pro pana Fenka. Nače se pan Fenek s úklonou odporoučí. A když se večer parta sejde a Žovka vypráví, že pan Fenek je prach zprostý donašeč, Květoslav řekne, no to je hrozný. A Bořivoj řekne, no to je strašný. A Emil řekne, no to mě podržte. To musí být teda příšerný charakter. Akorát Karolina řekne, ne, ne, s tím by se měl něco dělat. Aby se to ten Fenek odnaučil. S tím ovšem Žovka vřele souhlasí a řekne, výborně, panstvo, tak něco vymyslete. A potom plynou krásné červencové dny jeden za druhým. Parta přemýšlí, jak odnaučit Fenka donášet, ale ať přemýšlí, jak přemýšlí, nikoho nic nenapadá. Dokonce i Karolina, přestože sežrala tolik knih, je dokonale bez nápadu. To jsme vážně taková parta zabedněnců, říká si Emil, je to vůbec možný? Taky Žovka je pekelně nervózní, zítra je totiž 1. a pan Fenek zase přijde. V tom se ale objeví Standa a šeptá, mám nápad. Zavře okno, aby ho pan Fenek těma dlouhýma ušima náhodou neslyšel a sdělí Žovce, že k tomu nápadu potřebuje akorát 2 buchty cukrem bohatě sypané, což Žovka okamžitě zařídí, Standa si dá buchty do kapsy a řekne Žovce, dnes za náma nechoď, ale drž nám palec. A odpoledne zajde Bořivoj k panu Fenkovi, pozve ho na kus řeči večer v prázdné kleci po panu Pásovci. Pan Fenek slíbí, že určitě přijde, takový zájem o jeho osobu mu pochopitelně lichotí. Doma si poznamená, že se ta mládež tajně schází v té a té kleci a večer se do té klece vypraví. Po sezení je to velice zajímavé. Jeden říká to a druhý zase ono. Karolina vypráví o krutovláci Neronovi. A v tom na to Standa povídá, poslyšte, to mi připomíná naši ředitelku, to je taky pěkný krutovládce, ten Nero je proti ní hadr. Přitom je pitomáš běda, řekne Květoslav. A jak je drzá, řekne Emil. A jak je chamtivá, řekne Bořivoj. A zrovna když se pan Fenek modlí, jen aby to pro Boha všecko nezapomněl, povídá Standa, doufám, že to na nás neřeknete, pane Fenku. To by byl malér, zhrozí se Květoslav, ale pan Fenek se málem urazí. No dovolte, mládeži, co si o mně myslíte? Načež mu za to mlčení dá Standa 2 buchty cukrem bohatě sypané. A pan Fenek si v noci pochutává na buchtách a říká si, to bych byl blázen, abych tu partu prásk. Dali mi víc než ředitelka. Tu mládež si budu naopak pěstovat, jako v peřince. A ráno se ozve zaťukání.

Včera jsme o vás moc ošklivě mluvili. Já jsem o vás řekl, že jste drzá, já zase, že jste úplně pitoma. Zkrátka, mluvili jsme o vás příšerným způsobem. Byl u toho pan Fenek, všechno to slyšel, ale dali jsme mu dvě buchty, cukrem bohatě sypané, aby na nás nic neprozradil. A Žovka povídá: mládeži, pan Fenek na vás opravdu nic neřekl. Je to čestný jedinec a opravdový charakter, který slouží poctivě tomu, kdo dá víc. A pan Fenek jde domů, stydí se, je červený jak rajské jablíčko, notýsek zahodí a v ředitelské kanceláři se už víckrát neukáže.

0: tlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.
1: Umbaba, umbaba, umba, umbabu.
2: Jednou pozve Žovka slečnu pokladní k sobě, aby se koukli na přehled návštěvnosti. Uvaří si k tomu vonavou kávu, ale zrovna když jí slečna nese ke stolečku, objeví se ve dveřích starý pan Vlk, největší dobrák z celé zoologické zahrady, který by kuřeti neublížil, očividně na tom velice špatně, ne-li hůř. Žovka se ptá, co se mu pro boha stalo, co se mu přihodilo, jenže pan Vlk místo odpovědi prosí o prádelní šňůru, aby se mohl v klidu oběsit, přestal ho totiž bavit svět a nechce se mu žít. Žovka tedy pošle slečnu pokladní pro prášek na uklidnění a pak řekne: konec legrace, chci vědět, co se vlastně stalo. Načež pan Vlk vypráví, že šel ráno jako obvykle pro noviny kolem lví klece, že lvíčata začala z nenadání příšerně ječet, řvát a prchat jako před nějakým strašidlem, že se ptal pana lva, co to má vlastně jako znamenat, a že mu pan lev řekl: už se tu prosím nikdy neukazujte. A starý Vlk pláče: to jsem dopad. Víďte, paní ředitelko. Ale Žovka řekne: počkejte, pane Vlk, počkejte. A zjistil jste si, o co vlastně jde? To bylo totiž tak, paní ředitelko, vypráví ten starý dobrák. Paní Plameňáková měla včera narozeniny. Manželé lvovi ji šli psát. Děti jim slíbila ohlídat paní Tigrová a neměla nic lepšího na práci, než číst zrovna tu pohádku, jak můj dávný předek, který musel být tedy naprostý šílenec, no jinak to není možný, napřed snět jednu starou brýlatou paní, která mu tedy vůbec nic neudělala, a potom její milovanou vnučku jménem Karkulka. Ale ani ty dvě veliké porce mu nestačily, paní ředitelko. A tak zbod ještě nadlesního, no což si paní Tigrová nejspíš vymyslela. Lvíčata potom křičela ze spaní. Chudák pan lev, no ten nezahmouřil oka. Paní zkusila dát dětem nějaký obklady, ale byl to ještě horší. No zkrátka, no zhrůzy, paní ředitelko, co vám mám povídat. A když jsem se ráno objevil já, v živé podobě, začalo to všechno znova, možná ještě hůř. Zkrátka, dělám té rodině vážné starosti. Nejmladší prý ze mě dostalo cukaturu. Takže teď víte, proč chci tu prádelní šňůru. Takový život mě totiž netěší. Ale Žovka řekne: o té šňůře už ani slovo, to

0: vám povídám. Slečna pokladní má pro vás prášek, teď se jděte domů hezky vyspat, však ono to nějak dopadne. A když se večer sejde Žovka s partou a řekne kamarádům, co se stalo, Bořivoj se začne smát.
1: To jsou mi teda pěkný lvi. Copak to jsou nějaký lvi? To jsou strašpitlové. Z těch rostou ty pravý králové zvířat, se mi zdá.
0: No právě, řekne Žovka, to je právě to, co mě trápí. Ta lvíčata by měla dostat pořádnou lekci, jenže jak na to? V tom ale Žovka řekne. Správně. Panstvo, už to mám. Dostanou lekci, jak se patří. A vede partu do skladiště prádla. A tak se před lví klecí objeví 6 záhadných strašidel. Lvíčata vyskočí z postele a řvou jako pominutá. To nejmenší strachy dokonce omdlí, je to hrůza. A tohle se prosím opakuje noc co noc. Paní Lvová každé ráno energicky žádá, aby se to strašení přísně vyšetřilo. Žovka jí každé ráno řekne, že se na tom pracuje, táhne se to už dobrých 14 dní, ale když něco trvá dlouho, kde kdo si na to zvykne. Lvíčata pláčou čím dál tím míň, nakonec už nepláčou vůbec. A když se jedno strašidlo přiblíží moc blízko, dostane pohlavek jako hrom a uslyší hlásek, který říká: moc si s náma nehlej, my jsme lvi. A když se pak parta sejde v prázdné kleci po panu Pásovci, řekne Žovka: tak přátelé, to bychom snad měli. O budoucnost lvíčat se nemusíme bát. A pak se prostěradla odnesou do prádelny a Žovka si pozve pana Vlka a poradí mu, aby si pro ty svý noviny chodil tak, jako si pro ně chodil dřív.

0: Vánoce se v zoologické zahradě poznají jako všude jinde. Žovka má víc práce než kdykoliv jindy, vymýšlí dárky pro zvířata, což není vůbec nic jednoduchého. Pan Veverka ji radí, jak umí nejlíp. Pan Medvěd by měl dostat láhev pravého medu od lesních včel. Pan Mravenečník aspoň kus mraveniště, což vůbec nebude jednoduché. A jak tak ten seznam dávají spolu dohromady, objeví se ve dveřích slečna pokladní se zprávou, že přijeli ti páni z televize, kteří se už ohlásili včera. Přijeli natočit aktuální reportáž o tom, jak zvířata v zoologické zahradě tráví své Vánoce, což bude mimochodem pro zahradu užitečná reklama. Žovka to vítá a požádá pana Veverku, aby byl televizním pracovníkům celý den k dispozici a ve všem jim vyhověl. Načež pokračuje v práci na tom dlouhatánském seznamu. Jenže pár hodin uteče jako voda. Lidé z televize skončili svou práci a jsou tu zas. Režisér je tedy naprosto spokojen, práce šla jako po másle až na jednu maličkost. Až na jeden zádrhel v kleci lenochodu. A když se Žovka zeptá, co se stalo, řekne pan režisér.
1: Zbláznil se vám lenochod, paní ředitelko. Měla byste ho dát do cvokárny. No, to je všechno. Tak, naschledanou.
0: A tak sotva ti lidé z televize odjedou, žene se Žovka ke kleci lenochod.
1: Píká se to Jirky lenochoda,
0: říká pan Veverka.
1: To je ten malý kluk vpravo, no, tam nahoře.
0: A Žovka řekne, poslyš Jirko, co má tohle znamenat? Ty nevíš, že tohle lenochodí dělat nesmí? Podívej se na svoje rodiče. Podívej se na svého bratra Stanislava. Lenochod je nejpomalejší zvíře na světě. Co pak vůbec může skákat po větvích? Vzorný lenochod visí hlavou dolů a ani se nehne.
1: Říkáme mu to 100krát za den, paní ředitelko.
0: Stěžuje si tatínek.

0: dítě, no,
1: řekne maminka. Jenže mě to nebaví, viset jako hruška na stromě, řekne Jirka. Mě baví tohle, koukněte se. Já chci být takový umělecký akrobat, jako jsou kočkodani. A já jim budu. On se vážně zbláznil, řekne Žovka, když se sejde večer se svou partou jako obvykle. V kleci ho přece nechat nemůžu, lidi by to vyloženě mátlo. Lenochod se musí chovat jako lenochod, to je marný. Veřejnost by si mohla právem stěžovat. Poslyšte, a co kdyby jsme mu kolektivně domluvili? Třeba by to pomohlo. A tak si naše parta Jirku skutečně pozve. Kolektivně mu domlouvá a domlouvá, jeden mluví líp než druhý, až se chudinka Jirka rozplačí jako malé dítě, ale nakonec však řekne. Nezlobte se, vážení, já bych vás rád poslech, ale já nemůžu, koukněte se. Já chci být umělecký akrobat, jako jsou kočkodaní, a taky jim budu, to máte marný. Mám to prostě v krvi, jinak to nejde. Tohle mě baví, tohle chci dělat a basta fidli. A když to nemůžu dělat jako lenochod, tak tím lenochodem nechci být. Takže mousta, mousta. Tak tohle tedy nikdo nečekal. Tohle tady ještě nebylo. Lenochod, který pověsí svůj úděl na hřebík, to je teda gól. Ale když všeobecný zmatek opadne, povídá Karolina. Mně se na tom klukovi líbí, že je do té akrobaci takový zapálený. Je to vyložený talent. A talentu se má, pokud vím, spíš pomáhat. A Žovka uzná, že má Karolina pravdu, jde pro chudáka Jirku, který mrzne venku na dvoře, a zavede ho do pavilonu opic mezi kočkodany, kterým se teď Jirka docela podobá.

A pod stromeček dá Žovka Jirkovi jako dárek slavnostní potvrzení, že to tak už zůstane, protože Vánoce mají být svátky radosti, a to pro každého.

0: krtek a parapličko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
1: Já tady jsem ještě nebyl!
0: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
1: Co pak se nic nedá spravit? To bych se na to podíval.
0: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované parapličko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček. Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor! Dívej se, kam padáš! Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že jí mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
1: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchli na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem, honem něco spolknout, honem, honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Cvak! Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je z chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
1: Paraplíčko, to jsem rád, že...

0: vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížilo, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Je, odtud byl rozhled, panečku, až na zelenou loučku za vsí. No, ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády. A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup! A šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat.
2: Už tě mám,
0: zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko? Jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny.
1: Halo, tady! Tam ne, přece tady! Tady!
0: Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat podpruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

Uloupená princezna. To byl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže. Šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna Hejlin vyšla ze zámku do zahrady, v ústretí jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když princezna Hejlin seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak. Obrovskými pařáty Hejlin popadnul a nesl jí přes moře do své jeskyně. Nyní tam držel v zajetí už celých 5 let a už snad 1000krát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale Hejlin jeho nabídka jen vždycky vylekala a čím dál více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocenostmi, kterými si chtěl drak získat srdce krásné Hejlin a které jí daroval, byly také 3 nádherné šaty. Nádhernější by člověk na světě sotva pohledal. Na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuli krásnou Hejlin k tomu, aby se stala drakovou ženou. Jednoho dne, to právě uběhlo 7 let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš a byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou panu. Krejčík Benon se jí ptal, zda se také ztratila, jako on. Hejlin smutně potřásla hlavou a vyprávila mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku, povzdechla princezna. Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat, navrhnul jí Benon. Nad takovým nápadem se princezna věru zaradovala a slíbila krejčíkovi, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa, a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík Benon zastrčil do rance ty 3 krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a tak daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unaveni, že se probudili až ráno přes příštího dne. Vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh. U břehu tam kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec. Ale když byla loď právě den na cestě, zvedla se na moři prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, kde se roztříštilo. Jen pár lidí, mezi nimi také krásná Hejlin, se zachránilo na jednom člunu a když kolem 2. dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala. Byla velmi smutná a srdce jí bolelo, neboť si myslela, že se Benon utopil v moři. Ale i on nakonec na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu, celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec byl jimi zcela vyčerpaný vymrštěn na břeh. Jeden starý rybář vzal Benona do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom Benon kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu.
Tu ho popadla chuť pustit se opět do svého řemesla a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako tovaryš. Sotva tu byl pár týdnů, když tu uslyšel jednoho pátečního večera na ulicích vyvolávat herolda, že král zaplatí 10 000 guldenů tomu, kdo jeho dceři do 3 měsíců opatří 3 šaty, na kterých budou zářit slunce, měsíc a hvězdy. Tu Benonovi přišlo na mysl, že má přece v ranci 3 princezněny šaty a že by si jimi mohl vysloužit plno zlata. Alespoň, pomyslel si, bude ty přenádherné šaty nosit nějaká kráska a bude to rovněž také princezna. I když tak krásná a milá pana jako Heilin, která leží na studeném mořském dně, už na světě není. Benon šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty 3 šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovarišem ty šaty ušijí, a dostal ihned dopředu zálohu 1000 guldenů. Peníze dal potom svému tovariši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. Ano, řekl Benon, peněz je k tomu potřeba, a ne málo. A s poděkováním si těch 1000 guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl ty zlaté ptáčky nechat rozkutálet, jak mu bylo libo. A tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo. Ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře, prostě si to všelijak užíval. Když byl 1. měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu, ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovaryše k řeči a pravil, pozítří mají být hotovy 1. šaty a ty jsi ještě ani nenavlékl do jehly nit. Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase ty šaty králi nepředložíme. Ale tento mu odvětil, já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy. Teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit, tak je to, mistře, a mluvit si do toho nenechám. A basta. 2. dne Benon předal mistrovi ty 1. šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci do nebe vychvaloval a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná Heilin ty šaty, které jí daroval drak, uviděla, ihned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty 2. šaty. Mistr Krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice 1000 guldenů jako zálohu. Ty peníze pak dal svému tovaryši a on s nimi udělal na vlas to stejné jako prve. Prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal 2. šaty, na který zářil měsíc. Tentokrát se princezna zradovala ještě více. Vzala mistra na stranu a zeptala se, vy sám jste ty šaty šil? Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. Řekněte mi pravdu, mistře, neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat. A tak jí mistr prozradil, že před 1/4 rokem přijal jednoho vandrovního tovaryše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tomu princezna poručila vyplatit 2000 guldenů, 1000 pro něj a 1000 pro tovaryše. Přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovaryš. Opět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se Benon vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty. Krásná Heilin ho poznala, padla mu kolem krku
Políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému stařičkému otci a vyprávila mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši.

0: pátek je nešťastný den. Neměl si rákosníčku chodit k vodě ven.
1: Povídal si skřítek, když se procházel po hrázi a s obavami pozoroval hladinu rybníka. Ráno vstával levou nohou, bylo 13. a tak pořád myslel na to, co se asi dneska v brčálníku stane. Nemusel čekat dlouho. U stavidla něco zašplouchalo, zabublalo a pak se tam začaly dělat vlny.
0: No, tohle tedy, to není jen tak,
1: zarazil se rákosníček.
0: Tam dole určitě něco neklape.
1: Za chvíli bylo ještě hůř. Vody ubývalo, ryby se sjížděly do jednoho hejna a vodoměrka začala honem měřit vodu.
0: Vodoměrko, Věrko,
1: volal na ní rákosníček,
0: proč pak bereš rybníčku míru? Protože v něm máme asi díru,
1: povídá Věrka.
0: Ať měřím, jak měřím, vody je čím dál míň.
2: Jen žádné obavy,
1: chlácholil jí rákosníček.
0: Až najdu, kde nám to utíká, všechno dám hravě do pořádku.
1: Nemusel brčálník dlouho obcházet, protože už z dálky viděl, jak voda utíká dřevěným stavidlem. Však v něm také byla díra na 5 palců. A zrovna v tu chvíli vodoměrka hlásila.
0: Stav vody v rybníku dnes v poledne. Na mělčině 2 špetky, uprostřed 5 trošek. Vyhlídka na zítřek, setrvalý pokles.
1: Když to slyšeli ryby, dali se do velkého naříkání.
0: O, jaké neštěstí, o, jaká pohroma. Ne, ne, ne, ne, to já nedopustím, konejšil je skřítek. Buďte bez obav, všechno napravím i opravím, jakože se rákosníček jmenuji.
1: Když tu díru ucpal dlaní, myslel si, že má vyhráno. Ono totiž opravdu přestalo v rybníku vody ubývat.
0: Sláva ti, šlechetný rákosníčku, sláva ti,
1: volali ryby a tleskali ploutvemi. Skřítek se ukláněl na všechny strany, ale pro sebe si bručel.
0: Jaká pak sláva? Co pak tady budu navěky dělat špunt?
1: Vyspravil proto stavidlo záplatou z letnínového listu a říkal si, že je po starostech. Jenomže nebylo. Už za chvíli začala vodní hladina zase klesat. Vedle záplaty se totiž objevila nová škvíra, pak další a další. A když bylo stavidlo děravé jako ementálský sýr, vykoukla z něho ondatra. To je taková velká vodní myš. Pyšně si nakroutila bousky, potměšile koukla na rákosníčka a jako na posměch začala vykusovat novou díru. To rákosníčka dopálilo.
0: Okamžitě, ale okamžitě toho nech,
1: obořil se na ní.
0: Stavidlo není žádná perníková chaloupka přece. Jenomže my, podvodní myši, chroupání přímo zbožňujeme,
1: odpověděla potěuchle ondatra.
0: Ono je totiž pro nás dřevo něco jako perník. Tak, ona si klidně mlsá,
1: chytil se rákosníček za hlavu,
0: a mně tady utíká voda.
2: A nám se tady už skoro courají ploutve o dno,
1: naříkaly ryby.
0: Courají, necourají, odsekla vodní myš. Mně dřevo zkrátka chutná jako marcipán.
2: Tak to je konec,
1: bědovali čím dál víc ryby.
0: Náš úplný konec, neboť lekneme na suchu.
1: A pak už jenom na prázdno otvírali pusy a z očí se jim koulely slzy.
0: Nezoufat, nenaříkat,
1: povzbuzoval je rákosníček.
0: Vše se v dobré obrátí. Ještě jsem tu totiž já, rákosníček. A toho Bohdán nebude, aby mě taková kazimiš kazila rybník.
1: Ondatra ale o tyhle řeči dbala asi tak jako pes o pátou nohu. Skřítek proto chytl první klacek, který mu padl do ruky a chtěl jí z brčálníka vyhnat. Jenomže už při prvním šplouchnutí mu ta uličnice hůl nejdříve překousla, pak oba kusy schroustala a navíc se mlsně olízla.
0: Můžeš mě klidně nabídnout další,
1: popichovala rákosníčka a oči jí přitom škodolibostí jen svítily.
0: Ach jo, kdybych já tak věděl, co na tu zatrcenou vodní myš platí,
1: povzdechl si rákosníček.
0: Což takhle zkusit kocoura?
1: Navrhovali ryby s poslední špetkou naděje v hlase.
2: Kde pak? Mávl rákosníček odmítavě rukou. Kdo to kdy slyšel, aby kočka lezla do vody?
1: A dál si dělal těžkou hlavu z toho, že neví jak dál. Najednou mu ale v očích zahrály šibalské ohníčky.
0: No ano, no to je přece ono,
1: plácl se do čela.
0: Kocour sice ne, ani kočka ne, ale kočičky ano. Takže teprve teď se ukáže, kdo z koho.
1: Na hrázi tou dobou kvetly jívy a jejich ohebné proutky plné kočiček se všelijak do sebe zaplétaly. V zrcadle vodní hladiny vypadaly všelijak, ale poté, co jim skřítek trochu pomohl, objevila se tam děsivá kocouří tvář. Taková podívaná vodní myš vylekala a když rákosníček navíc příšerně zamňoukal, naježily se jí hrůzou všechny chlupy.
2: Tohle je tvůj konec, strašil jí rákosníček. Jestli okamžitě nezmizíš z rybníka, je s tebou úplně co? No přece ten, amen, ale úplný amen, to ti povídám.
1: Navíc Ondatra nečekala, přeskočila hráz a hnala to potokem pryč, až za ní voda stříkala.
0: Ještě že má strach velké oči,
1: pochechtával se rákosníček.
0: Jinak by to moje strašení prokoukla a s rybníčkem by to vzalo zlý konec. Takhle jsem ovšem slavným vítězem já.
1: Když potom v děravém stavidle ucpal i tu nejmenší škvíru, obrátil se k žasnoucím rybám a povídal.
0: Tak hele, kdyby zase něco, tedy někdy něco, jo, tak nezapomeňte, že vše vyřeší samozřejmě a jako vždycky rákosníček.
1: Když potom šel večerní procházkou kolem brčálníka a spraveného stavidla, říkal si, jak je dobře, že ten nešťastný den nakonec šťastně skončil. Ale to už se na nebi objevila hvězda večernice a skřítek šel spokojeně spát.

si vezme čert. Jednoho dne se královský výběrčí poplatku vypravil do městečka, aby vyhodil z domku nájemníky, kteří neplatili řádně nájemné. Na rozcestí potkal čerta, který byl oblečený jako jiní lidé, ale měl úplně červenou tvář. Dobrý den, pane čerte, kam pak jdete? Tam, odpověděl čert a ukázal směrem k městečku. Tak tedy, řekl výběrčí, máme společnou cestu, já taky. Musím dát vystěhovat nedbalé nájemníky. Vy i já nemáme mezi lidmi dobrou pověst, nemají nás rádi, a tak můžeme jít spolu, co říkáte? Dobrá, proč ne? Zněla čertova odpověď. Když přicházeli k jednomu mostu, slyšeli jakéhosi vosku, který pokřikoval na koně. Uvízl totiž se svým vozem v blátě. Muž pobízel koně nejdříve mírnými, povzbuzujícími slovy, aby vůz vytáhl. Nepomáhalo to. Kůň táhl, jak mohl, ale vůz se nehýbal z místa. Kočí ztrácel trpělivost a začal se zlobit. Jsi k ničemu. Čert tě vem, lenochu jeden líný. Výběrčí se podíval na čerta. Jak vidím, nejste tak zlý, jak se říká. Vždycky jsem slýchával vyprávět, že v takovémto případě, když se vás někdo dovolává, nenecháte se prosit. Ne, tenhle muž to nemyslí doopravdy a neříká to upřímně, odpoví čert. Má svého koně velmi rád, mnohem více, než by se zdálo, a nutně ho potřebuje pro svoje živobytí. Jdou dál a po chvíli uvidí zase jiného vosku, jehož vůz se zabořil do bláta a nemohl dál. Muž se velice vztekal a zle koni nadával. Hie, zaber herko jedna líná, ať si tě čert vezme. Výběrčí se obrátí k čertovi. Vaše chování neodpovídá pověsti, jakou máte. Přece když vás voska o to žádá, proč si tedy jeho koně nevezmete? Ne, to by nebylo správné, odpoví čert. On to nemyslí upřímně a vážně, takže to neplatí. V družném hovoru dorazí brzo do městečka. Výběrčí zamíří hned k prvnímu domu a řekne čertovi. Já jdu sem. Přeju vám dobrou a úspěšnou cestu. Naschledanou. Zaklepal a když přišel otevřít muž, představil se a řekl. Jsem královský výběrčí. Přišel jsem vám oznámit, že se musíte ihned vystěhovat. Muž zdvihl zoufale ruce a pak se velice rozhněval. Ne, ne, nic takového, pane. Nehnu se odtud. Nechte mě na pokoji. Tenhle dům nikdy neopustím. Jděte pryč, ať vás čert vezme. Mluvil upřímně. Čert, který to viděl a slyšel, se vrátil k domku, popadl výběrčího, hodil si ho na záda a odnesl do pekla.

0: beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
1: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála? Já bych si prosím přála botičky,
0: řekla ovečka.
1: No tak dobře, zajedeme do města pro botičky, rozhodl beránek.
0: Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
1: Copak?
0: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
1: Ti, vy jste mi ale hloupí loupežníci,
0: rozesmál se beránek.
1: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
2: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak si jdi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
0: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
2: Stůj!
0: Vyskočili.
1: Copak?
0: Zase na to beránek.
2: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
1: Ty, vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
0: rozesmál se znovu beránek.
1: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou.
2: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dup.
0: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
2: Stůj!
0: Vyskočili na beránka.
2: Honem, honem, pojeď s námi! Rozčilovali se. Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
1: Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami.
2: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
0: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
1: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
3: Ale nic z toho nedělej,
0: těšil jí beránek.
3: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
0: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
2: Stůj!
1: Copak?
2: Honem, honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
1: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
2: Jo, no to je tedy pravda, přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tedy pospěš a nikde se nezdržuj.
0: Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se.
1: To jsou ale moc hezké botičky.
0: Pak ale posmutnila.
1: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
3: No tak si z toho nic nedělej, těšil jí beránek. Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
0: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
2: Stůj!
1: Copak?
2: No, tak už s námi pojď,
0: žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
1: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
0: Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci. Ve městě koupili krásnou pentličku.
1: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
0: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
1: Nic z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
0: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil tuším 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

0: krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Josefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštil do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na Radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnících. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid fáněli. A Josef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla o břidlici. Důry přibývalo pomalu a upachtěný Josef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v Modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motikou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Josefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A pfí, zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Josefa stahovalo, skočila na Josefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Josef Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Josef ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Josef přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem tolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naraz bum, bác, peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Josefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Josef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tulary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem.
1: Že se hrabeš v papučách na bál, Ozef

0: kafe, posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo? Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít. A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladů nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozev Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a Buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozev zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom Potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozev Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad Loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na Loučku. Ozev přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad Loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozéfem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozéfa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli a na večer chodíval raději k muzice.
1: Prosím.
2: To je Štěpánka?
1: Ano, to jsem já. Kdo volá?
2: Tady Jirka. Prosím tě, Štěpánku, nevíš, co se stalo se sněhem?
1: Se sněhem? Co by se stalo se sněhem?
2: Nikde žádný není. Mám nové sáňky a představ si, že nemůžu sáňkovat.
1: To je mi líto, Jirko, jenže to víš,
2: moc já... Moc tě prosím, udělej a tě sníh. Moc rád bych ty nové sáňky vyzkoušel.
1: Já nevím, ráda bych ti pomohla, ale se sněhem to není tak snadné, Jirko.
2: Ale ty můžeš lecos. Tak děkuju a naschledanou.
1: Naschledanou. Halo? Halo? Co pak se ti stalo, holčičko? Tak neplač přece.
3: Jsi Štěpánka?
1: Ano, to víš, že ano. Tak už mi pověz, co se ti stalo.
3: Já jsem
2: Tereska a brečím proto, že si nemůžu postavit sněhuláka a protože se nemůžu koulovat. Štěpánko, udělej, aby sněžilo.
1: Milá Teresko, kdyby to bylo v mé moci, udělala bych to, jenže...
2: Tak děkuju, Štěpánko, neřeknu dětem, že budeme moc sánkovat.
1: Ale Teresko, já přece nemůžu... Halo? Tady Štěpánka.
3: Štěpánko...
1: Není smích.
3: Štěpánko,
1: ano, já vím.
3: Štěpánko,
1: ale
3: prosím,
1: já přece nemohu. Já vím.
3: Já jsem věděla, že to budeš vědět. Tady Karin. Když to víš, tak asi taky víš, proč není žádný sníh. A ty to přece víš. Halo, tak víš to nebo nevíš? Ty to víš.
1: Co pak můžu dětem říct? Všechen sníh snědl Honzík. Dobře jsem slyšela, jak mu babička předevčírem říkala. Hrej si, jak dlouho chceš, kouluj se, sáňkuj, ale neje sníh, onemocněl bys. Jen Honzík vyšel ven, začal pojídat sníh, jako jiné děti jedí, třeba tvarohové koláče. Já to dobře viděla. Ale co mám dělat? Jeden telefon za druhým, dopisy už pomalu nemám kam dávat. Všechny děti chtějí vědět, proč není sníh. Ale jak jim to říci? Sníh není, protože ho snědl Honzík? To by uměl každý. Jak na to? Telefonní seznam.
4: Me, meteorol. A tady je to. 4, 7, 5, 3. Halo, je tam prosím meteorologická stanice?
5: Ano, to je. Čím vám můžeme posloužit?
4: Sněhem, prosím, budete-li tak laskavi.
5: Sněhem? Absolutně vyloučené.
4: Prosím.
5: Řekl jsem, že to není možné a na svém stanovisku pevně trvám.
4: Ale prosím vás, při troši dobré
5: vůle. Milá paní, meteorologie je věda. Jako taková je založena na přísně vědeckých zákonech.
4: Ano.
5: Naše předpovědi jsou tedy vědecké a nelze je ovlivňovat jakýmisi zbožnými přáními. Všechny mé výpočty dokazují, že se počasí otepluje.
4: Ani když vás pěkně poprosím.
5: Lituji s Bohem.
4: Ten tak něčeho lituje. Tak co teď? Ještě by se dalo zavolat do Čedoku. Třeba mají nějaký sníh na horách a mohli by ho dopravit sem, nebo...
1: Prosím vás, kdy odjíždí vlak k severnímu pólu?
6: To máte co dělat. Za malou chvilku.
1: Tak bych tedy prosila jeden zpáteční.
6: Proč pak si nevezmete jízdenku jenom tam? Na severním pólu jsou lední medvědi. A pak je tam hrozná zima. Kdo ví, jestli se vůbec vrátíte? Noč byste zbytečně utrácela za zpáteční lístek?
1: Prosila bych jeden zpáteční na severní pól.
6: Prosím, ale já vás varovala.

0: že ho Honzík všechen snědl. Tady je ale zima. Pro pána krále, já ani nevím, na koho se tady mohu obrátit. Kam jít? Docela dobře bych to mohla zmrzit. Haló, velevážená paní velrybo. Velevážená paní velrybo. Mohla byste mi laskavě poradit?
1: Poradit? Já tím docela ráda. Co pak bys potřebovala?
0: Přicestovala jsem ve velmi důležité záležitosti. Potřebovala bych mluvit s někým opravdu odpovědným. Řekla bych s největším.
1: Největší jsem tu já.
0: Ale já, promiňte, potřebuji někoho, kdo je tady největší. Zkrátka, někoho, kdo tu spravuje všecky záležitosti.
1: Aha, tak to se musíš obrátit na jeho výsost bílého medvěda 20. On je vladařem bílé země na severním pólu. Je to tady rovnou za nosem. A dej pozor, hrozně to klouže.
0: Děkuju moc krát, velevážená paní velrybo. Děkuju, moc krát vám děkuju. Vaše jasnosti.
2: Ach, Štěpánka, no ne, těší mě, že vás osobně poznávám, tak jen dál, jen dál. Vždyť vy jste daleko. Tento ne. Co pak byste ráda?
0: Mám na vás velkou prosbu, vaše jasnosti. Nevím, jak bych vám to vysvětlila co nejsrozumitelněji. Pardon, promiňte, prosím, vaše jasnosti.
2: To nic, vážená slečno, to nic. Budete mít pořádnou rýmu. Měla byste se léčit.
0: Jste velmi laskav, vaše jasnosti, ale já na to teď nemám čas. Přijela jsem vás poprosit o trochu sněhu. Velice nutně jej potřebuju. U nás totiž od jisté doby není vůbec žádný sníh.
2: Prosím vás, to je na nejvíc podezřelé a záhadné.
0: Já moc dobře vím, kam se sníh poděl, ale věřte mi, vaše jasnosti, je mi hanba o tom mluvit.
2: Ale jděte.
0: Honzík snědl všechen sníh.
2: To je pěkný ničema. Řekl bych, že si to pěkně odstůně.
0: To ano. A nám je bez sněhu moc těžko.
2: Katastrofální situace.
0: Vy máte sněhu nadbytek. Prosím vás, vaše jasnosti, půjčte mi ho trochu. Nejpozději příští zimu ho vrátím.
2: Zavolám na to ministra sněhu, to bude nejlepší.
3: Spěchám, jasnosti. Co pak si ráčíte přát?
2: Koukej, ministře, jak jsme na tom se sněhem? Máme ho tolik, abychom ho mohli půjčit tady našemu hostu?
3: Se sněhem bychom na tom nebyli tak špatně. Ovšem srovnáme-li stav sněhu v loňském roce se stavem v roce letošním, pak se dá bez nadsázky říci, že jsme téměř na mizině.
0: Pro pána krále.
3: Důležité je ovšem uvážit komu, na co a proč bychom z nich půjčovali. Je to všechno velmi složité. Už dávno to nebylo tak složité.
2: Tak ty říkáš, že nemáme žádný sníh.
3: Nic takového jsem neřekl, vaše jasnosti. Chtěl jsem jen naznačit, že bychom mohli mít určitý nedostatek sněhu, i kdybychom ho rozdávali na potkání.
2: Vždycky se mi zdálo, že jsi trochu moc šetrný. Mýlil jsem se, jsi ukrutný lokomec. Tak jak je to s tím sněhem?
3: No, tak vy jste si přála, pokud jsem informován, abychom vám půjčili trochu sněhu.
0: No, trochu. Potřebovala bych ho vlastně hodně.
3: Jak hodně?
0: Tolik, aby mohli všechny děti sáňkovat, stavět sněhuláky, aby se mohli pořádně koulovat.
3: No to je nekřesťansky mnoho,
2: ministře.
3: Jasnosti. No, tedy, abych... řekl, je to trochu hodně, ale budíš, prosím, dáme vám ho.
0: Jste velmi laskav, velice vám děkuji.
2: No, tak je to v pořádku. Ještě dnes vám ho pošleme, spolehněte se.
3: Jistě pošleme, i když si to musíme přiznat, je to v skutku hodně jasnosti.
2: Ministře.
3: No, prosím, když tady taky já čistě jen tak, že ano, abych...
4: Sněží, jen se dobře podívejte, sněží, doopravdy sněží. Ministr sněhu dodržel slovo. Honzíka teď trochu bolí v krku, on si to možná trochu zaslouží. A já jsem moc ráda, že se mi to s tím sněhem podařilo.
5: auto ve škole. Děvčata a kluci z ulice, kde bydlel pan Honza, vyprávěli o mluvícím golfíku v pondělí dětem ve škole a měli co dělat, aby jim to kamarádi uvěřili. Jednou takhle odpoledne stojí u pana Honzy před domem Kája a celý spocený táhne přenosnou televizi. Ale já přeci televizi mám, řekl pan Honza. No jo, říká Kája, ale já ji přines pro golfíka, aby mu nebylo v garáži smutno. No smutno mu snad není, řekl Honza. Ale pojď, třeba bude mít radost. A tak dali tu televizi před golfíka na žebřík, aby na ní hezky viděl, a Honza mu pustil zrovna jednu legrační soutěž. Golfík otočil obě světla nahoru a po chvíli řekl, to se mně docela líbí, můžeš mi tu televizi tady pár dní nechat? To víš, že jo, zvlášť, když mě občas svezeš, řekl Kája a utíkal Kirkovi a Patrikovi, aby jim sdělil, co je nového. A najednou měli kluci i Michala, která s nimi právě hrála na schovávanou, nápad. Poprosíme paní učitelku, jestli by se mohl golfík někdy podívat, jak se ve třídě učíme. Paní učitelka souhlasila s tím, že auto může stát těsně před otevřeným oknem, protože je teplo a svítí sluníčko a golfík uvidí přímo na tabuli. Jinak by to ani nešlo, protože po schodech do třídy by těžko vjel. Děti souhlasili a tak hned ten večer pana Honzu přemluvili, aby golfíka přivezl zítra ráno do školy a nechal ho stát před třídou celý den. Kluci museli ale slíbit, že budou obzvlášť hodní a že dají pozor, aby se golfíkovi nic nestalo. Dovedete si představit, jakým kluci a děvčata z jiných tříd toho nového spolužáka záviděli? A golfík pozoroval, jak děti počítají a snažil se si to zapamatovat. Nejvíc se mu líbilo, když děti kreslili na tabuli. To bylo hezčí než televize v garáži. A najednou uviděl, že si Jirka s Petrem hrají s něčím pod lavicí, místo aby dávali pozor, co paní učitelka říká. A tak se najednou přes celou třídu ozvalo. Jirko a ty druhý kluku, dívejte se radši na tabuli, to hraní počká. Paní učitelka se přísně zadívala a kluci se zastyděli, zvláště když řekla, vidíte hoši, ten golfík je rozumnější než vy. A chtěla dodat, a je to jenom auto. A pak se zarazila, protože vlastně tohle auto bylo docela jiné, neobyčejné. A možná, kdyby chodilo víc do školy, tak by vědělo všechno, co děvčata a kluci u ní ve třídě. Po škole si hráli děti na hřišti a čekali, až se pan Honza pro golfíka zastaví. Jeden přes druhého mu vyprávěli, jaké to bylo. A aby to měl pan Honza, jak se říká, z první ruky, ozval se golfík a řekl, Honzo, mně se v té škole tak líbilo, škoda, že není škola pro auta. Hned bych se tam zapsal a sám bych si tam jezdil. Sám by si tam jezdil, říkal si pan Honza pro sebe. To by tak ještě scházelo, aby si to auto začalo jezdit samo. A při té představě trochu zbledl. Cestou si golfík ještě pobrukoval. 7 + 8 = 15, 14 - 3 = 11 a přeříkal si různá slova. Ne sice moc nahlas, ale přesto se lidé na chodníku otáčeli, protože mluvení ze silnice, to se neslyší každý den, zvláště, když nikde kolem nebylo živého človíčka. V garáži ještě dětem golfík nabídl, ať k němu přijdou, kdyby chtěli vyzkoušet z počtů, ale protože to byl pro všechny dlouhý den plný zážitků, šli ten večer všechny děti brzy spát a nechali si zdát krásné barevné sny.

0: Jak se skok ztratil? Nad chaloupkou pod Jalovcem se třpitily hvězdy. O, ty byly krásné, až se dech tajil. Svítili na berušky a broučky, kteří si hráli před chaloupkou. Tatínek štípal dříví a větší broučci ukládali naštípaná polínka na hraničku. Svatojánek vylezl na hranici nařezeného dřeva, díval se na nebe a volal:
1: to je hvězd, jako když se hrášek rozsype. A jedna hvězdička se snáší rovnou na naši chaloupku. Maminko, tatínku, letí k nám hvězda.
0: Nebyla to však hvězda, ale poutníčkova lucerna. A kde je poutníček, tam je i pohádka.
1: Poutníčku, že nám budete zase povídat? Našel kuk a skok poklad?
0: Broučík hned, že určitě ano, a všechny děti se přidali.
1: Co to ale, poutníčku, ten poklad vlastně je? Dá se vzít do ruky, dá se s ním hrát jako s brusinkovým míčem?
0: Zeptal se nejzvědavější a nejmenší brouček Janoušek. Poutníček oba dva broučky objal a smál se. I vy byste to vzali pěkně zkrátka. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec, co?
1: Ne, ne, volali broučci. My chceme, aby pohádka byla hodně dlouhá, aspoň tak jako stonek tamhle té kytičky. Povídejte, jak to bylo dál.
0: No, vidím, že jinak nedáte. A když tatínek a maminka dovolí... A tatínek přestal štípat dříví a přisedl si k broučkům a maminka taky. Kde pak jsme kuka a skoka viděli naposled?
1: U té krásné mušky, volali všichni.
0: Aha, aha, aha. Tak tedy poslouchejte. Kuk a skok se vydali na cestu za pokladem mravenčí cestičkou. Nad nimi poletovali dva motýlci a divili se, cože to ti dva skřídci vlastně hledají. Od samého rána totiž prohledávali paseku, ale ať hledali, jak hledali, poklad nikde. A to se kuk koukal pod listy a slunečním kamínkem si svítil do skulin mezi kameny. Skok vyskočil i nahoru na vysoké stvoly květů a do každého se podíval. Nic. Třeba bude v tom růžovém květu, nebo ve žlutém, nebo v červeném, ale nebyl nikde. Kuk přiletěl na mítinku a na jejím konci se páslo stádečko lučních koníků. Nikoho si nevšímali, byli víc než spokojeni. Však ta šťavnatá tráva byla pro ně tou nejbáječnější pochoutkou. A když se jich skřídkové ptali, kdeže by našli poklad, neodpověděli, neměli totiž čas. Tráva byla tak dobrá, že neviděli nic jiného než tu šťavnatou zelenou pochoutku. Kuk tedy nakukoval dál pod spodní listy kvetoucích náprstníků. Ale kde nic tu nic? Zklamaně si vzdychal.
1: Jej.
0: Skok dál skákal z jednoho květu náprstníku na druhý a díval se dovnitř. V tom se polekal.
1: Ju, kuku! Tady někdo je? Svížníci!
0: Ale kdepak? Z květu se vybatolil medák a zýval na celé kolo.
2: Bzum, bzum. Copak si nemohu ani na chvilku zdřímnout, bručel.
0: Skok se skočil z květu ke kukovi na zem.
1: Promiňte, pane medáku, my jsme vás nechtěli zbudit,
0: zašeptali oba. Medák se držel květu a kýval se sem a tam a mával měchuřinkou na skřídky.
2: Podívejme se, staří známí, co tu hledáte?
1: Poklad, pane medáku, poklad.
0: A kuk osvítil slunečním kamínkem medáka, který se najednou celý zlatě zaleskl. Ten se otřásl a všechny zlaté kapky medovinky pochytal zpět do měchuřinky.
2: Hop, sladká kapičko, hopla, šup do dobečku.
0: A zálibně zatočil měchuřinkou.
2: Oho, jste na správné adrese. Tady je ten nejvoňavější poklad všech pokladů. Lokněte si, kamarádi, krapínek. Uvidíte, že nepřihádím.
0: Skok už by si byl málem loknul. Takovou měl žízeň, ale Kuk ho chytil za ruku.
1: Počkej, nejdřív se na ten poklad musíme podívat.
0: A Medák jim ochotně ukázal rozevřenou měkuřinku, ve které se převaloval hustý mok a sem tam se zlatavě zaleskl.
1: Divný poklad, vzdychl si Kuk. Šnek říkal, že se po něm pěkně tloustne. Jen si to pěkně nechte.
0: Skok si zklamaně utřel pusu a Medák se zhluboka napil.
2: Nechcete, neubude, zabzučel.
0: Pak se pěkně natáhl pod náprstník, buřínku si posunul na oči a už byl zase v limbu. Skok a Kuk se potichu chichotali.
1: Vždyť on už sám vypadá jako ta jeho měchuřinka.
0: V tom Skok a Kuk strnuli hrůzou a stulili se k sobě. Dup, dup, dup. A celá země se třásla. Skok skočil k Medákovi a zatřásl s ním.
1: Svižníci, pronásledují nás a už jsou skoro tady. Pane Medáku, pomozte nám.
0: Medák se posadil tak rychle, že ztratil svou buřinku i měchuřinku. Kuk ji zachytil, narazil mu ji na hlavu a podal mu měchuřinku, z které si Medák vydatně loknul. Pak se ku podivu křepce postavil a fiu, fiu, pískl na nejbližšího koníka. Ten přiklusal, Medák se na něj s heknutím vyhoupl, pak podal ruku Kukovi a ten zase Skokovi a koník s nimi vyrazil rychlým cvalem vpřed a zmizel v houští. Dup, dup, dup, na mítinku přidusali svižníci. Starý svižník zahlédl mezi stébly trávy mizející skřítky. Už je skoro máme, cvak, cvak, zacvakal kusadlý starý svižník. Rychle, koně! A než se konici vzpamatovali, vyskočili na ně. Konici se je snažili setřást, ale marně. Svižníci je přinutili k divokému cvalu. Medákův koník však uháněl přece jen rychleji. Usta červotočů, hni sebou, utečou nám, látřil starý svižník, až vyhal koníka vrbovým bičíkem. Medák však poprosil svého koníka, kamaráde, přidej, zachraň sluneční skřítky. A koník letěl jako blesk, ale nikdo si nevšiml, že Skok z koně spadl a zůstal na cestě. Kavalkáda svižníků si ho nevšimla, přeskočila ho a pádila dál. Skok se dal do pláče.
1: To je neštěstí. Už nikdy neuvidím svého brášku. Už nikdy neuvidím sluníčku.
0: Nad cestou letěla muška. Zpívala si a točila růžovým paraplíčkem.
1: La la la, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: V tom zaslechla žalostné vzliky a vida.
1: Můj udatný zachránce, můj nový přítel.
0: Snesla se k němu dolů a křidélka se jí půvabně třepotala. Skok si rychle utřel slzy.
1: Jak šťastná náhoda. Milá muško, jak se vám daří?
0: Zašeptal okouzleně.
1: Vy pláčete? Proč pak?
0: Zeptala se muška. Skok si však hrdině poskočil.
1: Ale kde pak? To se vám jen zdálo.
0: Muška mu tedy podala ručku a oba se rázem točili ve vzduchu. Pak si sedli na květ. A v tom okamžiku Skok zapomněl na brášku Kuka a možná, že na celý svět. Kdo ví? Celým světem Skoka byl teď květ a na něm krásná muška. Marně hnali svižníci koníky za svou kořistí. Uprostřed cesty byl však velký kámen. Medákův koník však odbočil vpravo. Koníci se svižníky však už nestačili uhnout. Narazili na kámen a svižníci vyletěli do vzduchu a žuchli na zem. Usta mravenců, usta trubců, usta paskavců, hulákal starý svižník. Medákův koník se zastavil u lesního modrého zvonku. Tink,
1: Cink, zvonil zvonek. Cesta je volná. Svižníci jsou pryč. Kuk pohladil svého koníka. Ty můj milý koníčku, děkuju za svezení. V tom však se polekal. Kde je skok? Pro pána, zdá se, že jsme ho cestou ztratili. Medák podal kukovi měchořinku.
3: Bzum, bzum, však on se najde. Nechci si krapítek cucnout, kamarády.
1: Kuk však ani tentokrát neměl na ten nabízený sladký mok chuť. A tak si medák loknul sám, jak to ostatně dělal velmi často. Poutníček dovyprávěl. Broučci si vytáhli z kůlničky dřevěného koníka a projížděli se na něm. Berušky měly zase plnou hlavu ztraceného skoka. Sejde se ještě někdy se svým bráškou Kukem? A broučci se na koníku proháněli tak divoce, že vyjeli mezi berušky a všichni se válili na jedné hromadě. Tatínek se na broučky rozlobil. Tohle je nějaká hra, vy uličníci? Podívejte, poutníčka jste od nás vyhnali. A měl pravdu. Poutníček mával lucernou a už se chystal k odletu. Ale broučci, že ho ještě nepustí. Poutníčku, volali. Že koník byl hodný, vidíte, my bychom taky zachránili sluneční skřítky. Berušky si vedli jinou písničku.
4: Ale mužka byla taky hodná. Povězte nám, kdo byl nejhodnější?
1: Poutníček zatahal berušku za culík. A vy to nevíte? Vidím, že ještě bude muset uplynout celá jedna dlouhá zima, než dorostete a zmoudříte, řekl poutníček a odletěl. Berušky a broučci svěsili hlavy a jen vzdychali.
4: Tak dlouho, celou zimu.
1: A bylo ráno. Slunce svítilo na chaloupku pod jelovcem a broučkům do sna. Zdálo se jim o koníkách a krásné mužce s růžovým paraplíčkem. A koník byl celý zlatý.

0: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při semaseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laud. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové Belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
1: Však já ať ti to tvoje starostenství osladím.
0: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. 2 dny přebíral úřad a 3. dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecenné listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocenné listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždy dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde, takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není, a co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mundi je, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a to je šamatní. A dědeček jí odpověděl, Však já ho také uložím do komory k drahoceným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavností jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já, dědečka, pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z perýšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek.
2: O tata tu piští, wow, kdo mě to ruší?
0: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život.
2: Hoho, mě tedy určitě ne,
0: zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek.
2: Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
0: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život.
2: Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška po třetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek.
2: Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
0: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej, mňau. Ta ti tak bude pištět celý život.
2: Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
3: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát,
0: kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel.
2: Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více, černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne! Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo. A jestli dědeček neumřel, bouchá do stolu dodnes.

0: Člověk, to je přece člověk. Konečně spí tady v květinách.
1: Úctivost, úctivost, slečinko.
0: Vidíte taky tady toho člověka? Ten je hezký a určitě i dobrý.
1: Je, před chvíličkou jsem ho bod. Podívejte se na mé růžové bříško, juhu, to je jeho krev a dobrá.
0: A to on teď zemře, vy jste vrah, napadl jste ho ve spánku, to se nedělá vy.
1: Co vrah, já jsem komár. Prostě komár!
0: Komáre, to tedy vůbec nebylo čestné.
1: Ale nerozčilujte se. Za prvé je to docela malý člověk, říkají mu děvčátko. A za druhé nezemře. A za třetí jste na hrozném omylu, jestli si myslíte, že lidé jsou dobří, pokud nemluvíte zrovna o chuti jejich krve.
0: Já toho o člověku tolik nevím, ale...
1: Co vy? No, vždyť právě vy jim sloužíte víc než kdokoliv jiný.
0: Ale já jsem uletěla z úlu.
1: Tak tedy potulný život, veselá svoboda, dobrodružství, no to si dám líbit. Já osobně bych člověku nesloužil ani za nic. On mi taky nedá zadarmo ani hlt své krve, tak co?
0: Ale nám včelám lidé pomáhají.
1: Vy jste který rod, smím-li se ptát?
0: Já jsem, prosím, Mája, úl v zámeckém parku Ulip, královna Eva VIII.
1: No tomu říkám původ. Poslyšte, nebylo u vás nedávno zbouření?
0: Bylo. To jsem ráda, že jste o tom taky slyšel.
1: Taky no, ono se povídá lecos. Tak já si dám ještě doušek a poletím.
0: Ne, prosím vás, počkejte s tím, až odlétnu. Nemůžu se na to dívat.
1: Ale pospěšte si, mám žízeň jako trám. Fajnovko.

To se to krásně spalo. Ach, ale co to? Proč je ještě tma? Jak se všechno třpití a leskne? To je přece noc. Já jsem vzhůru v noci.

0: Promiňte, ale ke kterým běžcům patříte?
1: K běžcům? Já jsem přece včela.
0: Ale vy máte žít ve dne, pokud vím.
1: Já jsem se nějak divně probudila, že ano? Pardon.
0: Mně to nevadí, mně se neomlouvejte. Já vás znám, povídám mi o vás ježek. On žere vaše mrtvé, když je vyhodíte z úlu.
1: Ježek? Ale to je přece strašidlo. Chodí, když se stmívá, dupe a hledá mrtvé a nezbedné včelky. Teta Kassandra to říkala. S tím přece nemůžete, kamarádi.
0: My noční tvrčkové to tak nebereme. Nás ježek nikdy nechytí, tak co?
1: Takže vy jste cvrček.
0: Noční cvrček. A právě proto musím v noci hrát. A dnes je noc krásná, jako málo kdy. A vy mě nesmíte zdržovat.
1: Pane cvrčku, prosím, prosím, nemohl byste udělat jednou výjimku a místo hraní mi vyprávět o noci?
0: Nemusím vám nic vyprávět, Májo. Stačí, když se zaposloucháte do mé hry. Pak poznáte, že letní noc je nejkrásnější na světě. Ale proč? To se neptejte, to je zbytečné. Prostě naslouchejte. Pozorně naslouchejte srdcem. Protože srdce porozumí všemu. Ale teď už mě opravdu nezdržujte, včelko.

0: krásně, ale smutno. I kosatce spí, jen potok je živý, blízká se a šumí. Je to takové, takové.
1: Kdo pak to pláče?
0: To je krása, to je taková krása.
1: Ale, co je ti?
0: Nevím, vy jste asi patrně anděl.
1: Jdi ty, já jsem skřítek tady toho kosatce.
0: Skřítek květu.
1: Ano, a klidně mi tykej. Poslyš, včeličko, co ty vlastně hledáš v noci na louce? To není jen tak.
0: Je, ty jsi hezký. Ty žiješ, když kosatce spí.
1: My, skřítkové, to máme tak. Žijeme 7 nocí, ale musíme přitom zůstat každý ve své květině. Kdo ji opustí, na úsvitě zemře.
0: Tak prosím tě, rychle, rychle se vrať do své květiny.
1: Už je pozdě, ale to nevadí. Víš, když skřítek svou květinu opustí, je s tím spojeno veliké štěstí. Proto taky nejsem první, kdo to udělal.
0: Jaké štěstí?
1: Kdo předčasně a dobrovolně umírá tak, jak my, ten předtím dostává zázračnou moc. Může splnit největší přání první bytosti, kterou potká. No, a já jsem tě slyšel plakat, a tak jsem u tebe. Když jsem opustil svou květinu, narostla mi křídla. Podívej.
0: Jú, to já bych taky svou květinu opustila.
1: Ale ty jsi ta první bytost, kterou jsem potkal, víš?
0: A to hned potom umřeš?
1: Uvidím ještě raní červánky. A až začne padat rosa a zem se potáhne bílými závoji, a až se to všechno rozzáří světlem, budu tam i já. Změním se s ostatními v rosu. Kosatce nás vypíjí. A až vyrostou, vrátíme se i my, zase jako skřítkové, a zase vylezeme z kalichu.
0: Takže ty už jsi byl kdysi jiným skřítkem?
1: Určitě, Májo, jenomže jsem na to zapomněl. V květinovém spánku se zapomene na všechno, víš? Ale teď už si něco přej. Škoda času, včeličko.
0: Tak já si přeju. Skřítku, skřítečku, já toužím poznat lidi, když jsou nejkrásnější. Nebudeš se mi smát?
1: Nebudu. Pojď, podej mi ruku, poletím.

0: ale spadlá hvězda. Podívej, motá se dole v trávě a neumí se vrátit do nebe. Skřítku, skřítku, pomozí.
1: To je svatojánský brouček. Na něm je zvláštní právě to, že dokáže svítit svým vlastním světlem. Světluško, hej, světluško, buď tak laskavá a posvěť nám trochu.
2: Ale ty záříš daleko jasněji než já.
0: To je pravda.
1: Jenomže my se musíme dostat tímhle tmavým listím do jasmínové besídky. A já se musím zahalit listem a ještě si přikrýt vlasy modrým zvonkem, aby mě lidi nezahlédli.
0: Ubližovali by ti jako Vážce a Neškudovi?
1: Polekali by se. To už je tak zařízené, že my skřítkové se objevujeme lidem jenom ve snu.
2: Tak pojďte tedy, jestli vám mé světlo stačí.
1: Tudy, Májo, a potichu.
0: A mají lidé taky sny, když spí?
1: Nejenom, když spí. Někdy sní, i když jsou vzhůru. Zakloní hlavu, trošku se schoulí do sebe a jejich oči se dívají velmi, velmi daleko. A jejich sny jsou vždycky krásnější než jejich život. Proto se jim taky ve snách zjevujeme. Ale teď už se podívej dolů. Tam je to, po čem si toužila.
0: Jak jsou krásní. Nikdy bych neřekla, že se mohou tak šťastně usmívat. A v očích mají tolik, tolik radosti, jako kdyby zlo vůbec nebylo. Skřítku, skřítku, lidi jsou nejkrásnější, když mají radost, když se mají rádi, viď, skřítku.

0: Podívej, už svítá.
1: Vidíš, ten úzký rudý pruh na obzoru je krásný. A nad rybníkem tančí závojem.

0: Bonjour, madame. Nebo snad mademoiselle?
1: Já jsem Maja. A kdo pak jste vy?
0: Sakrbleu. Proč čeříte hladinu smíru mého?
1: Cože dělá?
0: Čeříte.
1: Odpusťte, ale já vás opravdu neznám.
0: Parbleu. Máte lichavou paměť, hleďte, já vám napovím. Podívejte se. A počítejte.
1: Co mám počítat?
0: Tečky na mých krovkách.
1: A jeden, dva, tady se jedna skova. Sedm.
0: A je to venku. Sluníčko sedmitečné. Sedmík. Uměleckým jménem Adrien Sedmík. Básník. Žijí ze slunečního třpitu modrého nebe a lidské lásky.
1: Ale to je úžasné. A jinak nejíte nic?
0: Ale pochopitelně, že ano, mšice. Vy ne?
1: Ne. To je snad...
0: Co je to?
1: To je poněkud neobvyklé.
0: No samozřejmě, neobvyklé, zvláštní, tak podivné, originální. Ho. Vy měšťáci umíte všechno jen obvyklé, normální a běžné. S tím bychom my básníci daleko nedošli. Máte čas?
1: Na co?
0: No přece, abych vám přednesl některou ze svých básní. Mám různé, zvláště něžné, lirické, s jemnou zvukomalbou a překvapivou poentou, jsou

0: Atene'n nehet, ai ai ai ai, usedesem nasaram grai. Tuten chlapec, domnet se vrnk, a ja frnk. Co to mu říkáte?
1: Ano, je to velmi dojemné. To vás ten kluk chytil?
0: Nechytil, zvedl mě prostě z trávy, ale to je jedno, co ta forma.
1: A rozumím, vzal si vás na prst, to děti dělají a forma, jak říkáte, prst je podlouhlý a kulatý.
0: Ale ne, umělecká forma, ten tvar, v nějž jsem svou báseň přetavil.
1: No, ano, i... Moc pěkná.
0: Ano, ano, no to jsem si myslel, to jsem věděl. A tyto verše jistě patří k nejsilnějším, které jste kdy slyšela. Ta báseň vnáší nové podněty v líný proud celé hmyzí literatury a vám osobně pak čeří hladinu...
1: Čeří? Zase už čeří?
0: Hladinu citového pohnutí nitra. Inu, básnická forma. A ta velikost, co? Jen se toho nebát, sedmíku, jen do toho, jen dál!
1: Já vám moc nerozumím.
0: Důvěra v mé nadání, ten obrovský talent dřímající v mé hrudi, to mě přímo zavazuje, ano, zavazuje a dodává zbraň mému rýmu.
1: Ale já nemám rýmu.
0: Děkuji, drahá přítelkyně, děkuji, že jste mě vyslechla, jsem hrd, ale úděl básníků je samota. Takže mě nezdržujte, jsem rozechvěn přívalem inspirace, musím letět, tvořit, žít ze světla, vzduchu, lásky.
1: A zemšic, pane sedmíku.

0: Always, always, always, always. Nobody, yo, yo, yo.
1: Co tu děláš, Vlíku? A hop. A proč křičíš?
0: Já jsem prosím vypad z úlu.
1: To ty pořád. A hop. Co pak ještě neumíš létat?
0: Já jsem prosím včera zase dostal 5 z létání. A teta Kassandra mi nařídila, abych si opakoval mávání křídly na místě.
1: A hop. Ale co děláš tady? Hop.
0: Já jsem mával na místě a najednou jsem vylétl a mával jsem a pak jsem nemával.
1: Protože jsi prostě moc tlustý. A hop. A málo cvičíš. Takhle to dál nepůjde. A hop.
0: Ale šlo to. Dostal jsem se až k bráně. Tam byla tlačenice a dělnice mě vlastně vynesli ven a tak jsem si řekl, že se podívám po Máje. Víš, mě se po ní moc stýská, hope.
1: A hop, ona se ještě nevrátila?
0: Právě že ne, tak jsem ji chtěl najít.
1: Ale tady v aleji, myslím, hop, že bychom ji měli hledat dál, spíš u toho domu u lesa. A no,
0: proč u toho domu, hope?
1: Mája je přeci zvědavá a pořád chtěla poznat člověka.
0: To je pravda. Ale já tam nedoletím. Víš, já jsem včera, jak jsem ti už říkal, dostal 5 z létání. Tak co budu dělat?
1: A hop, nic nebudeš dělat, jen se budeš pevně držet. Vezmu tě na záda, tak a les a dělej. Hop.
0: Počkej, hope, nesmíš skákat moc vysoko, nebo si nabiju.
1: Tak jedem a hop, a hop, a hopsa.
0: Podívej, hope, tamhle, to je člověk.
1: Ale kde pak, Vilíku, to je kůň.
0: Je, a jaké má pěkné chlupaté šaty.
1: Tomu říkají srst, ale dej pozor, hop, kůň mává ohonem, mohl by tě praštit, a hop.
0: Nebo se já si jen podívám, jak vypadá.
1: Pozor, uhni.
0: Jau, to byla rána. Hope, kde jsi?
1: Hop, tady. To jsi zase jednou měl štěstí, Vilíku.
0: Jo, vajs, bolí mě křídla, hope, a hlava, ta hlava mě bolí.
1: Ale s tebou opravdu nic není. Víš co, vylez na mě a vezmeme to zpátky k úlu. A hop, tam už ti dělnice pomohou.
0: No a co má já?
1: S tebou jí nenajdu, ty trumbero.
0: Ale já bych jí hrozně rád pomohl, hope.
1: Až bude.

budeš něco umět. Hop, Maja se nestratí. Hop, uvidíš, že se vrátí dřív, než ty se naučíš létat aspoň na trojku. Tak vylez. Hop, a jedeme. Hop.

0: svatební šaty. Vsí kolem podolského zámku je jako obrázků v podolském kostele. Jak kruhů na vodě, jak houfů v povětří. A všechny dávno spí a žádná netuší, že v bílé vrapici, skoro až u lesa, je jedno okýnko, co ještě rozžaté. A že v něm dokola dvojnásob bílá zář, až od ní bolí oči. Tatínku, vždyť vy už nad tím spíte, ukažte. Krejčího dcera naklání se nad otcem a bere do rukou šaty, jak padlý sníh. A tichou světnicí nese je jako svátost. Jak pak by taky ne? Podolská hraběnka chystá svou novou svatbu a kdyby se té křehoulinké kráse mělo teď na poslední chvíli ještě něco stát, Krejčí i Anička by sotva zadřímali hrůzou. Pojďte a lehněte si, šeptá Anička. A starý Krejčí mžiká ospalýma očima a přes moc usmívá se. S posledním stehem, jak by zalehla mě noc. Ráno mě probuď, musím za vrchností. Krejčí už zavřel oči, však tichá jizba pořád ještě vzhůru. Anička stojí nad krajkovou nádherou a chudák sotva dýchá. Můj bože, to je zázrak. Takové šaty já mít nikdy nebudu. Hladí je po kanýrku, po rukávech, po bocích. Oči jí chytají úctou a blaženstvím. Obrátí teskně hlavu tam, kde slyšet dech. Tatínku, co kdybych si je zkusila? Alespoň jednou na chviličku. Otec si ze spánku jen nahlas povzdychne. A dcera samá tíseň. Vždyť tím nic neudělám. Však je hned zase svlíknu. Bere ten hebonký hábitek z ramínka a kousek po kousku táhne ho přes hlavu, kasá ho přes boky a spíná uprsou, až kousek zrcátka na starém kredenci zamží se bílou krásou. Tatínku, že mi padnou? Usmívá se Anička. Však otec, co si mručí spokojného sna, a kde si v povzdálí ozve se za lesy dunivé zadrnčení hromu. Co je to? Vystraší se dívka. Jak by šla bouřka? A už sahá si rukama k výstřihu. A už rozpíná knoflíčky na prsou, jak by se ulekla, že to zlé znamení, když náhle zadupe pár kroků na záspí a kdo si klepe na venkovní dveře. Anička jíkne strachy. Tatínku, slyšíte? Někdo tady je. Otec se obrátí na druhé rameno. A venku zas ten hrom, už blíž, už za kopcem, a za ním slyšet divě pomatený vítr. Dívka se pošeptmu přitiskne ke dveřím. Kdo je to? To jsem já, Lukáš. Odpusťte, trochu jsem zabloudil. Anička odstrkuje po ždibíčkách závoru a strach ji roztřásá, až je jí z toho zima. Nekřič, tatínek spí. Mládenec za dveřmi ucukne leknutím. A pak i radostí a sladkou slepotou. Pro pána, ty jsi krásná. Po celém království nejhezčí nevěsta. Ne, šeptá Anička. Ne, tak to není. To já jen na zkoušku. Nesmíš to nikde říct. Já? Komu bych co říkal? Vždyť jdu zdaleka. Tady prej na zámku hledají kočího, takže se tam jdu zeptat. Na zámek? Anička chytne ho z úzkostí za ruce. Pro boha, tam se ani nezmiň, že jsi mě takhle uviděl. Ty šaty, ty jsou paní hraběnky a ta je přísná. Kde kdo má z ní strach? Lukáš se šťastně směje, oči přimhouřené do světla. Ale ti sluší. Jsi jak princezna. Prosím tě, co to mluvíš? Rdí se Anička. To myslím vážně. Kdybych měl tu moc, dal bych tě vymalovat jako princeznu. A chlapec zdvihá ruku skoro k přísaze a kde si nablízku za jeho zády zaburácí hrom a modrým bleskem rozcuká se nebe. Slyšíš? I hrom to na nebi slavnostně potvrdil. Směje se bláznivě do bouřky mládenec a dívka couvá do prostředka domu. Musíš tam dolů k lesu a pak do kopce. Tam uvidíš už zámek. Děkuju. A tobě, ať to věčně sluší jako teď. Ať se ti oči smějí jako pod tím závojem. Budou mi svítit na mou šťastnou cestu. Zaklapli dveře, brzy oslepl i dům. A ten, co dlouho otáčel se za ním, divže nenarážel do stromů. Hvízdal si na cestu a zostra rázoval, jako by neslyšel hromy a povětří, jako by neviděl tisící blejskání, co křížem krážem znamenalo nebe. A s koňmi umíš? Zámecká paní hledí ledově až strach. Oči má skoro černé, bledé úzké rty a hlas jak nožejček, palčivý, řezavý, div od něj nebolí v uších. Jsem ze selského, paní. Máme malý grunt, jenže nás neuživí všecky. Na to se neptám. Hraběnka škubne rukou, jak by odháněla psa. Jsi na podolském panství. Zde se kočíruje v kočáře, v čistotném munduru a na hraběcí způsob. Vzduch na nádvoří voní, čisto po bouřce, a Lukáš mlčky kývá, že vše rozumí, a paní hledí přes dvůr, k bráně podvěží, odkud se blíží malý sivý sluha. Uvidíme, křikne hraběnka. Hlupáky nechci, těch mám dost. A jak se mrzutě obrací k portálku, sluha se rozutíká přes obšírný dvůr, až se mu paručka na hlavě bíle třese. Jasnosti, jasnosti, je tu krejčí ze vsi, nese ty šaty pro svatební den. No však je na čase. Paní si vzdychne, otáčí se za hlasem a rukou nařizuje pootevřít bránu. Lukáš, jak je tu cizí, neví, kam má jít. A tak jen stojí, hledí zaraženě po paní, jak zlostně přechází po rovném dláždění, jak škube rameny a věčně mračí se, jak by jí hanba na chvilku se usmát. Jdeš pozdě, krejčíku, řekla jsem za svítání. Muž útle uklání se, hlavu přitištěnou na prsa. Ano, paní, odpusťte, ale stala se mi... Hraběnka ožene se rukou jako před chvílí. Je mi jedno, co se ti stalo. A bere z jeho rukou sněhobílý šat a oči jí snad prvně hebce blesknou. Ukáž? Ano, ano, vypadají dobře. Co říkáš, chasníku? Mládenec probuzen z dlouhého mlčení a z náhlé rozpomínky na včerejší noc věkne obdivem, snad aby křikem zatajil, že už ty šaty spatřil. Nádherné jasnosti, já lepší neviděl. Bodejť bys viděl, tam u vás u husí a u špinavých prasat. Směje se skrz zuby paninka hraběnka, však v tom se znova zamračí a co si spěšně hledá. A kde je závoj? Nikde ho tu nevidím. Krejčí je náhle strašně malinký a stár. Já, ano právě, paní, chci se přes dvořile omluvit. Stala se hrozná věc. Včera v noci, právě o půlnoci, jak řádila ta bouřka. Co to meleš? Jaká bouřka? Hraběnka zpříma rozkročí se jako generál. Já... nevím přesně, víte, zadřímal jsem nad prací a náhle probudil mě hrozitánský hrom a blesk pak rozsvítil celou mou světnici a moje dcera, Anička, najednou nikde nebyla. A ten váš závoj, samý kvítek, ten byl taky pryč. Všecko tak najednou, jak by se slehla země. Krejčí už skoro pláče. Co? Paní křičí, až se rozechvěje dvůr. A Lukáš, ruku z nenadání u krku, jak by ho škrtil rozepnutý límec. Takže tvá holka mi ten závoj sebrala. Takže ta zlodějka vzala tu krásnou věc a utekla s ní z domu. To ne, paní, volá krejčí, však bledý úzkostí už sotva hledá slova. ušiju nový, paní. Ještě krásnější. Ano. Hraběnka zvedá ruku nad hlavu a němě volá od portálku strážné. Ušiješ? Však u mě ve sklepích, kde budeš do chvíle, dokud ten závoj nedostanu zpátky. Darmo si krejčí kleká. Darmo se zaříká velikým neštěstím. Strážní už zvedli ho, vážou mu želízka a strkají ho do prostředku dvora. Jasnosti odpusťte, vyhrkne celý vyděšený Lukáš a skokem poklekne před paní hraběnku. Když dovolíte, rád vám pomůžu. Půjdu ten závoj hledat a určitě ho nakonec i přinesu. Snad by mohl tady krejčí zatím zůstat na svobodě. Hraběnka už jde po nádvoří k portálu. Už stojí na schůdku, už vchází do dveří a tam, až na prahu, se zvolna obrátí. Jdi, aspoň poznáš kraj. Já strojím svatbu ode dneška za týden. A když tu holku najdeš a závoj přineseš, nežli se obléknu, ať si ten krejčí jde. Však do té doby bude čekat v chládku. Za týden, paní. Lukáš má tichý, posmutnělý hlas. To pěšky nestihnu, i kdybych pořád běžel. Dám ti koně, řekne hraběnka. Však když to nestihneš, můžeš si sednout k tomu jehličkovi do sklepa. Tam místa prosto hostí. A pak už nikde nikdo. Dvůr je náhle prázdný. Ptáci, kde se ve věži tísní, se u zvonů a koně v maštalích bubnujou kopejtkem a stráže v pozoru jdou řízným krokem podle oken sklepa. Lukáš se ohlídne po mřížích v tlusté zdi a myslí na dívku, krásnou jak princezna, která mu v čtverci dveří ukázala do noci, kudy sem správná cesta. Když zhasnou lustry v patrech, zámek jakoby ve tmě ještě vyrostl. Zdi z kamene se tratí skoro v nebi. A všude ticho, jen sem tam brzne strom a stráž se sem tam pohne v klembách brány. Lukáš se krčí u sklepního okna, oči přimhouřené do šera. Řekni mi pravdu, ta tvoje Anička se někde schovala. Hlas krejčího zní z hloubky, jako uskřípnutý v kameni. Ach bože, kéž by. Co pak bych ti lhal? Chudinka, Bůh ví, co ji stihlo. Bůh ví, kam se v tom hromobití poděla. Od někud z výšky letí platanový list. Křehce to chrastí, až dvůr se zachvěje lítostným vanutím. Muselo to být zrovna, co jsem odešel, šeptá Lukáš. Co? Ty jsi v noci viděl? Jak pak by ne? Byla v tom bílém jako anděl na nebi. Ještě i Níčko mám jí plné oči. Proboha! Ona zkoušela ty šaty. Krejčí div nevzliká zoufalým zděšením. Nešťastná holka, to je tedy trest. Lukáš se přimkne k mříži, oči zamračené nevolí. Prosím tě, kvůli šatům? Zač by kdo trestal? Však v tom se ohlídne do temnot nádvoří a kousek od maštalí spatří napřímený stín. Lukáš se skloní níže k zemi, dá se potichonku na útěk. Počkej, já nekoušu. Myslel jsem, že jsi zloděj. Lukáš se narovná. Schrbený stájný stojí na krok od něho a ohlíží se k bráně. Pojď, musím s tebou mluvit. A bere mládence polehku za rukáv a míří k vratům stájí. Praská tu seno, voní koňská srst a drobné tupé zvuky kopyt, řemení a dřev, jak by si v teple brebentili cosi o větru a o spanilých jízdách. Viděl jsi toho koně, co ti jemnost paní půjčila? Viděl. Sotva, že stojí na nohou. Měl by ses za to stydět. Já? Ležel jsem měsíc jako má toha. Ta jízda v bouři a v tom liháku nás vyřídila oba. Tak co zhodoníš tval?
1: Co pak to kočí může? Sedni si a chvilku poslouchej. Neznáš mou paní, je jak posedlá, co vidí, to chce mít. A co si umane, to se jí vyplní, i kdyby ženilo se peklo.
0: Mám pro strach uděláno. Lukáš se mračí, mžourá po hřívách a po seně.
1: Byli jsme na trhu. Skoupila, co kde bylo. Vrchovatý vůz, celý už šejdrem. Kůň to sotva vezl. A paní, abych ještě našel bábu ze ztracený vsi. Bílou bábu, co cíchy prodává a látky na šaty.
0: Dělej, chci ráno brzy vyjet. Nemám na to čas.
2: Lukáš jde ke vratům a hledí po nebi. Hvězd je tam sotva za hrst, mraky jako peřiny.
1: Tak jsem ji našel a paní od ní chtěla látku na svatební parádu.
0: Co?
2: Mládenec jakoby se probral.
1: Tu na ty šaty, co tak vytrestali Krejčího? Bába jí snášela všecko, co na skladě. Hedvábí, brokát, krajky z Venecie. A paní pořád, že je to jen šunt, jen cajk a chabrus materiál. Brzy byl kolem samej křik a schon. Lidi se zbíhali, koně se plašili, až paní šťouchla do stařeny divta nespadla a když jí vysypala celý furberk na dlažbu, vytáhla od spodu nějakej sviteček, bílej jak padlý sníh a smíchy křičela, že je to krásný kus a že si ho hned bere. V tu chvíli, divná věc, začala bouřka, jak by pominul se svět. Hromy a blesky, liák, lidi utíkali k podloubí, krámky se kácely a bába křičela, to paní nesmíte, ta látka, ta je z prokletého domu.
2: Lukáš je na krok od stájného, rukou přitiská ho za klopu.
1: A co hraběnka, vzala si ten svitek? Jak by ne, hodila jí peníze a strašlivě se smála, když bílá bába volala, že je to látka z domu Matyáše zloděje, co kradl po kostelích. Do jeho domu, že pak uhodilo, hořel 4 dny. To je dobře, volala jemnost paní. Přežila požárek, přežije veselku. A co? Mládenec třese stájným. Jak to bylo dál? Už nic. Lidi se rozutekli, paní si se smíchem ustlala v kočáře.
2: Stájný si sedá zpříma na špalek a hladí v šeru lesklý zadek koně.
1: Jenom ta bouřka. Strašně hřímalo a mně se zdálo, jako by v té číně někdo zdaleka temného, co si křičel.
2: Křičel?
1: Jo, něco jako, aby tě hrom, ten, kdo ty šaty oblíkne. No, a dál?
2: Mládenec klečí u stájného a ruce svírá mu, že skoro bez krve.
1: Ten, kdo ty šaty oblíkne, a jak to bylo dál?
2: Dál už nic.
1: Jak by to zhltal vítr?
2: Stájný se vyprostí z chlapcova sevření a svěstí hlavu k zemi.
1: Však znělo to jak kladba.
2: Stáj celá stichla. Koně jak z bledého, chladného mramoru.
1: A to ta bílá bába takhle křičela?
2: Kdo ví?
1: Však mohl bych odpřísáhnout, že to takhle bylo.
2: Lukáš se stěžka zvedne. Mezerou ve dveřích dívá se do noci. Je černá jako úhel, všechny hvězdy pryč. Mračná jak těžké vrchovaté vozy zvolna kodrcají k západu. Lukáš se ohlídne po stáji, po koních. Ta bílá bába, ta je ze ztracený vsi? Pod koní kývá. Kde to je?
1: V horách. Tyhle ty ženské, ty jsou všecky z hor. Ztracená ves je pod Jelením bradlem.
2: A Lukáš taky kývá. A potom pohladí po lokti stájného a mlčky vyjde na nádvoří zámku. Je temné, prázdné. Svět kolem dokola holý a mrazivý. Jen nízko u sklepů smíkne se povětří a v šeru jíkne to žalostným výkřikem, jako když pláče člověk.
0: To sotva svítalo. A kde kdo ještě spal, když Lukáš na grošáku kolíbal se ze zámeckých vrat, loudavě, poznenáhlu,
2: neboť kůň sotva šel a cesta k vrškům vedla mírně vzhůru. Chasník ho chvíli hladil, chvíli pobízel ho nohama. Leč jak se přiblížily hory a cesta strmněji šplhala k nebesům, přišlo ho Lukášovi líto. Začal se chudák schýbat níž a níž, frkal a potil se, až chlapec sesedl, aby mu ulevil, a táhl ho mlčky k jelenímu bradlu. Den byl jak malovaný křídou, sivý a trochu rozmazaný v zamlžených roklinách. Však tu a tam už krčily se domky, řídce rozházené po svazích, a tu a tam už ovce táhly za pastýřem k výšinám a psi je obíhali v kroužku. Šli dlouho a pánbů ví, kdo uřícený víc. Co to máš za koníčka, hochu? Vysoká stará žena opřela se do dvířek a dvorek za ní roztřpitil se tabulkovým sklem a hojnou raní rosou. Spíš neseš sem ty jeho, divný pomocník. Zlej není, vzdychl uondaný mládenec. Leč kdo pak ví, nějak mu země těžká. Pojď, vydechni si, pootevřela žena vrata do kořán a slípky pod záspím se prchle rozbíhaly v kole. Kam pak tak brzy až sem do nebe? Jednu stařenku hledám. Rozhlíd se Lukáš ostýchavě po dvoře a táhl koně k nejbližšímu stromu. Co já vím, možná vás? Jestli říkali bílá bába? Ano, zrovna tak, vykřikl zadýchaně mládenec a už uštiskl staré paní ruku. Tak tě tu pěkně vítám. Tamhle si sedni, zaběhnu ti pro mlíko. A něco dám i tomu lenochovi. Možná, že trochu kopytníku a trochu bílého lesního jehličí mu rozhicuje nohy. To vy taky umíte, takové věci? Myslel jsem, že jen prodáváte na trhu. Točil se mládenec k otevřenému oknu, kde slyšet skrz firháník rachotit nádobí. Až budeš starý jako já, budeš mít taky hlavu jako přeplněnej holubník. Holuby bělounký i černý. A uřknout někoho, to taky umíte? Hlas chlapcův, jak by chvíli zůstal viset ve vzduchu. A bába z nenadání stála na krok před ním. Pro pána krále, někdo mě snad pomluvil? Panenko skákavá, snad nepřišel si se zlou. Lukáš bral z jejich rukou železňáček pro koně a plný hrnek s mlíkem. Nejdu vás vyslýchat. Jsem tu jen s prosíkem. A vzal ji za loket něžně jak maminku a vet ji na zápraží. Usedli na lávku. Chci jenom o tom trhu ve Veliké vsi a o podolské hraběnce, jak od vás koupila tu sněhobílou látku. Žena si přitiskla levičku na prsa a pravou rukou udělala před očima křížek. Můj ty božinku, hlas měla tenký jako niť. Stalo se paní něco? Já za to na mou hříšnou duši nemůžu. Paní je v pořádku, však udála se prapodivná věc. Panenka, co ty šaty z vaší látky napoprvé zkusila, se někam poděla a nikdo o ní neví. Krindáčku, bába si schovala obličej do dlaní. A vy prý jste ji tenkrát proklela, podolskou hraběnku. Chlap od koní to slyšel, že prej... já vím. Stařena vstala, přešla v rávoravě sem a tam. Jak ono to jen bylo? Aby tě hrom, ten, kdo ty šaty oblíkne, ať promění se... Lukáš se směje šťastlivýma očima. Ano, ano, ať promění se. A jak dál? Dál už to nevím. Jak je nebe nade mnou? Dál už byl jenom hrom a lijavec a blesky. Chlapec se úžaslý vymrští z lavice. Ale jak to? Vždyť jste to tenkrát sama volala. Já? Bába ho vezme hedvábově za rukáv. Ach ty můj blázínku, Kde pak by bába ze ztracený vsi pobrala kuráž k takovéhle kladbě? To někdo v dálce, možná na nebesích. Všichni se potom hlase ohlíželi, ale kdo pak ví?
0: Lukáš se mračí, courkem navrací se k lavici.
1: A kdo to tedy volal?
0: Slunce už stojí nad chalupou, z rosy jen sem tam slza. A slípky, co si drmolí, si uchlívku a klovou bledý kámen.
1: Víš co?
0: Bába si sedá, hlavou naklání se k mládenci. Párkrát mě napadlo, že to snad sama bouře tenkrát milost paní proklela.
1: Bouře? Co je to za nesmysl, teta? Je snad hromobytí naživu?
0: Bába se ohlídne přes plaňka k pahorkům. Tamhle je větrný kopec. Říká se, že tam bydlí sám větrný pán. Třeba je někde hora nebo údolí, kde bydlí paní bouře.
2: Mládenec vstává, odvazuje grošatého od stromu. Kéž bych ji zapomněl, tu bílou panenku. Poslal bych koně domů, běhnul se zámku na desítky mil.
0: A jde krok za krokem, koníčka za zády. Jdou němně přes dvorek, jdou němně skrz vrata. Vítr jim hvízdá na zpáteční cestu. To možná nejlepší, co bys měl udělat, pokývne stařena a šátrá do schodů na vymetené záspí. Jestli ji ale zapomenout nemůžeš, budeš ji muset najít, i kdyby z pěšky chodil přes veškerou zem. A ohlídne se přes ohradu za chlapcem a dlouho hledí si tihle dva do očí, bába a mládenec, jako by vážili, co právě řečeno. Jak by se na půlku dělili o smutek, že tady na světě k pravdě a k radosti vždycky tak dlouhá cesta.
1: Do zpěvu Lukášovi nebylo. Však jeho kůň, ten grošák mouchy, vemte si mě, ten jako by se po té medicíně odstařeny z nenadání uzdravil. Už jsem tam tancoval, už jsem tam natřásal se, řičel a cinkal rozpáleným kopytem, chasník ho blažen hladil po hlavě i po krku a zlehka ved ho do obšírné dálky. Jenomže kam? Země se pod horama táhle rozvírala jak svatá kniha do všech světa stran. Kde na ní hledat bouřný vrch? Kde hledat bouřné údolí, když nebe bez mráčku, kam dohlédnou ti oči? Jeli dlouho. Vsí náhle ubylo, přibylo struh a luk. A lesů přibylo. A rovin jako mlad. V mlze a všeření bylo v nich slyšet vítr na stohonů. Už sotva vlekli se. Noc kolem stála v temném nebetyčném pozoru, tichonká jako pěna. Stůj! Lukáš se smekl z koně, pohladil ho po hřívě. Podívej, tamhle vpředu někdo je. Hej, kmotře! Rozkřičel se přes křovinku do šera. Není tu někde bouda nebo stoch? Člověčí stín se ani nehnul. Jak by v stoje spal? Co pak si hluchý?
2: Chlapec se rozběhl rovinou do noci a sotva napřáhl ruce, začal se nahlas zajíkavě smát.
1: Vždyť je to strašák. Pometlo, mrkev, klobouk. No ano, polní strašák. Ten sotva poradí.
2: A kůň mu kýval grošovanou hlavou a hleděl po zemi temnýma očima.
1: Pojď, je tu tráva jako kožich. Tady se vyspíme líp než v boží kapli. Ano, bylo ten den už vandrování dost. Takže se potichu natáhli přes palouk, hoch vedle grošáka, hlavy až u sebe, a měsíc po chvíli zlatýma rukama rovnal jim pod hlavou i jetýlek, i trávu. Spal kraj, spal v nebi mrak, šla jenom voda šeptem v blízké strouze.
3: Lukáši, chasníku,
2: Co si jak ptačí pero? Co si jak vzdechnutí, tenké jak tkanička, cuklo se v povětří a jak by naskok rozhrnulo přítmí? Co? Je tu někdo? Lukáš se napůl spící zlekle na palouku posadí a hledí do tmy tmoucí. Prosím tě, nezapomeň na mě ani v tomto snu. Jsi kromě otce ze všech jediný, kdo na mě pořád myslí. Lukáš si promne oči a jak by zahlédl jakousi bledou zář, jakési průzračné světelné stvoření, co kousek před ním vlasy rozpuštěné stojí. Aničko, jsi to ty. Chodíš mi hlavou jako bílá přeháňka. Neboj se, i kdybych stokrát chtěl, nemůžu se tě zbavit. Bělostná svislá zář, jak by se nahrbila bezmocí. Ale já už ty šaty nemám. Já jsem... Vždyť to vím. Lukáš se vztyčí na nohy a ruce napřáhne k bledému obrazu. Vždyť jsem je viděl v hraběnčině náruči. Ale co platno, nechceš mi jít z hlavy. Ach, kdybys mě teď viděl. Hlas náhle zadrhá tajemnou lítostí. Kdybych tě viděl, ale kde? Řekni, a já se rozběhnu třeba až na kraj světa. To přece nesmím. V tomto prokletí. Ale tak daleko do světa nemusíš. Slova jsou čím dál tenší, nějakých ubylo. A i ta bledá zář jakoby couvala, jakoby zhasínala v letu. Aničko, počkej, volá mládenec. Lukáši, budu s tebou jako hvězda z půlnocí a se mnou věčný strach, že bych tě mohla ztratit. Hlas dívčí už je sláb, že sotva ještě živ a obraz bělostný už skoro jenom mlha. Aničko, jen mi řekni, kudy za tebou. Utíká přes palouk poslepu mládenec a nic už světlého a nic už bílého na zemi, na nebi, jen temná hlubina, jen širé černé šero. Po holém trávníčku, po samém kamení, zní kde si za vodou, jež sotva k slyšení, a kde si za lesem, jenž sotva k vidění, a Lukáš stojí prostřed holých luk a třeští oči do tmy. Grošák hráb ve spánku kopytem do prázdna. A strašák opodál začal se suše třást. Tráva se kolíbá hedvábným porivem, jakoby rovnala, jakoby stírala veškeré zdejší stopy. Chlapec jde smutně zpátky tam, kde prve spal. Však darmo lehá si. Darmo se převrací ze strany na stranu. Ten bledý obraz a ten hebký hlas stojí tu nablízku. Po holém trávníčku, po samém kamení. A chlapec po jedné počítá vteřiny a trávu zaříká a kámen zaříká, aby už bylo ráno. Jak by se toho počítání lekla, noc začala ustupovat dřív, než pomyslel. A kůň se taky brzy zvedl na čtyři, zablejsklo lupení a ptáci v zástupu vzlítali z mlh a spar a drmolili zalikavou řečí. Byl den, byl průsvitný, obzor jak z papíru a Lukáš, pamětliv nočního příkazu, vyhlížel ve skalnatých končinách klikatou hrbolatou cestu. Mizela v nízkém křoví. Outle se šplhala srázem i pustinou. Kůň po ní chudák sem tam sotva šel, však plný čerstvých sil šlapal jak hodinky, skoro ho Lukáš krotil. Jeli půl den, jeli celý, a v kraji nikde nikdo, ani živáčka, jen někde zajíc, někde koroptev, jako by pro lidi v tom věčném kamení nebylo k živobytí místo. Těch skal tu nikde konec, bručel rozmrzele mládenec a zlostně mračil se na břehy, na strže, že slunce už tak nízko. Náhle však stanul v sedle. Přitáh Grošákovi uzdičku. V ohybu cesty kousek nad brodem, skloněný k zemi, seděl na trakaři muž, obtloustlý, šedivý, a co si šeptem pro sebe si mluvil.
3: K motříčku, pozdrav pánbů. Co pak tu tak sám?
1: Ahochu,
2: chlapík napřímil se v zádech.
1: Zrovna si tady stýskám, že už k ničemu se nehodím. Trakař je dneska jako cent a té mé krátké noze nechce se už chodit.
3: Jdete daleko?
1: A kde pak? Jen tamhle na vršek, k bratrovi. Ostáváme tam na tom výdrholci spolu.
3: Tak ukažte, pomůžu vám, seskočil Lukáš z koně.
1: To bys byl hodnej,
2: šikoval se chlapík. A jak si přešlápl z levačky na pravou, zhoupl se v koleni, div nezavadil o zem.
1: Já jsem kulhavej, táhám tu nohu za sebou už věčnost.
2: Začalo náhle pronikavě foukat. Vítr se rozhučel v roští i ve stromech, takže si chlapík hmátl po placaté čepici, aby mu neulítla z hlavy.
1: Herdek, ten vítr, slyšíš? Jak by z ničeho nic zdivočel.
3: Tu máte, jděte za Grošákem nahoru. Schýbl se chlapec, popat rukojeti trakaře a roztlačil ho vzhůru. Co pak to vezete?
1: Nějakej buben?
3: Pěknej. Ten je váš?
1: Jo, můj. A paličky taky.
3: Vy jste bubeník?
1: No, hochu. Bejval. Bejval. Na svatbách, na pohřbech. Teď zajedu si sem tam aspoň do údolí zabubnovat na lesy a na mraky, aby mi nebylo smutno.
2: Lukáš kýval, ale v té hrozné větrnici s trakařem v ruce jen tak takže šel. Jak by se všichni čerti na tom návršíčku ženili. Dulo to, hvízdalo, div neklouzali nohy.
1: Krutí brko,
2: volal vepředu kulhavej.
1: Sotva, že chytám dech a ta má pazoura je jako z volšiny.
2: Mládenec svěsil ruce. Víte co, k motříčku? Ukažte, vysadím vás na koně, však on vás vyveze. Jen se ho chytněte oběma rukama a počkejte tam na pahorku na mě. A zvedl chromého s námahou do sedla, poplácal Grošáka a znova popat naložený trakař. Cesta to byla trmácivá, dlouhá, jako by mířila někam až do nebe. Neboť ten vítr hnal se zrovna proti němu, bušil mu do prsou a rval ho surově za ruce, za nohy a škubal trakařem a bil ho do tváře, až slzely mu oči.
3: Au, který děsto, sotva pletu nohama a bude skoro šero.
2: Škrábal se říčně po drobinkách do vrchu a fujavice vejskala a šejdrem kroužila v trávě a v kamení. Kolečko u trakaře stěží kroutilo se, skřípalo a dřevěněly nohy.
3: Ještě pár metrů,
2: vzdychl u ondaně mládenec. A všema silama, co ještě zbývaly, opřel se zlostně do studených držadel, tisk zuby, vzpínal se, už se zdálo, že jde po kolenou. Země se pod ním narovnala, když už bylo tma. Poslední kroky, posledních pár stop a padl do trávy rozpřažen do všech stran a samou úlevou div, že se nesmál nahlas. Taková vršinka a jako bych měl papírový lejtka. Leč náhle posadil se, rozhlídl se po vršku a samým leknutím skoro se rozkřičel. Ten zpropadený vítr, ta vzteklá vánice, od níž vše bolelo, byla v tu chvíli na to tata pryč. Přísahám Bohu, temno mírňoučko, ticho jak v kostele. Tu a tam po kopci zvolna se kutálel nějaký spadlý lístek. Vstal, začal rozhlížet se, kde je kulhavý a kůň. Ale ať hleděl vlevo nebo vpravo, neviděl nikde nic. Kopec byl pustý, na kost vymetený do hola.
3: K motříčku, Grošáku!
2: Křičel, až ztrácel dech. Však všecko darmo. Ticho. Nikde nic. A tak se naklonil pro buben v trakaři. Přitisk ho na břicho a začal paličkama bubnovat, až boleli ho ruce. Maria, pano, byl to mordiánský instrument. Jak do něj Lukáš bušil, rozdunilo se kolem nebíčko i zem. A kde co ohluchlo, myši i skřivani, a tmoucí ozvěna tloukla se po skalách a táhle vzdychala na moutě kutě hrozitánská hudba. Leč grošák s kulhavým, jak by je vítr vzal. Kam dohlédnout, jen prázdno. A tmy až do stropu a měsíčku jen cíp. Unaven bezmocí a zmožen lopotou, svalil se brzy Lukáš na vydrhlou zem a pustil paličky a buben upustil a nebe nad ním zdlouha zavíralo oči.
1: Hej, chlapče, to tak tvrdě spíš? Nebo ti něco schází?
2: Hlas zněl tak blízko, že Lukáš ohnal se ze spaní pravačkou a teprv po chvíli převrh se na záda a otevíral oči. Co? Ono už je ráno? A kde je trakař? Buben? A kde kulhavej? Můj bratr? Viděl jsem ho před chvilkou jít k domovu. Trakař i buben měl? Jen nějaký kůň šel za ním. Grošák. A ten je můj. Možná tě nechtěl budit. Muž hleděl po kopci, rukou si clonil oči. Byl útlý, narezlý, dlouhý jak štanglička. Špendlíkem na prsou měl spíchnut prázdný rukáv.
3: Já jsem bez rukej a hledám ovce. V noci se mi ztratili. Mám jenom tři, ale se natrápí víc nežli celé stádo.
2: Lukáš sáhl do trávy, rukama od rosy opláchl si obličej.
3: Já musím pro grošáka. Mám ještě dlouhou cestu, ale vám pomůžu. Ve dvou se lepší hledá.
1: To bys byl hodnej,
2: řekl Kolohnát a obrátil se k východu. Slunce se v řídké mlze rozlévalo jako žloutek z vajíčka a drobné vanutí čechralo holý vrch, lesík se o kus dál třás chladem jako živý.
3: Máte hezký bič?
2: Čaun se usmál.
1: Jo,
3: s tím jsem uměl práskat žebily na nohou psi z celé doliny. Jenomže teďka, co mám jenom levičku, plaším jen paví oka.
2: Pojďte, zkusíme to tam v hájku, rozbíhal se mládenec. Bez ruky vrtěl hlavou.
3: Byl jsem už všude. Nikde nic.
1: Jo, kdybys uměl hvízdat na prsty. Na to mé ovce slyší.
2: Zkusit to můžu. Lukáš se nadýchl a hvízdl na třikrát, až zaléhalo v uších.
1: To je ono,
2: volal bez rukej. Však Lukáš ohlédl se poplašeně k lesíku, odkud se ozvaly jakési divné zvuky. Co je to? Slyšel jste? Tohle to nejsou ovce. To spíš vlk?
3: Neboj se, zkus to ještě jednou.
2: A Lukáš prsty mezi zuby zahvízdal, jak se patří po druhé.
1: Výborně,
2: zubil se šťastně Dlouhán. Pískáš jako pastevec. Však Lukáš tuhle chválu ani neslyšel. Neboť se v zápětí rozlehlo táhle vití, jak by rozeštkal se les. Sténalo, jíkalo to houfem z potráných par a v kraji lesa, co byl nablízku, cenil se sem tam sivý vlčí čenich.
3: Pro pána, podívejte, vlci,
2: volal vylekaně mládenec. A bledej bez rukej vrtěl jen rusou hlavou.
3: Co tady dělají? Vždyť jsem tu vlka nikdy neviděl.
2: A couval pospátku nakonec pahorku k osamělému stromu.
1: Kmotříčku, dejte mi ten bič,
2: poručil Lukáš.
1: A já vás trochu zvednu, ukažte. Tak, jsem na tu nízkou větev. Ano, a teď vás postrčím výš do té koruny. Dělejte! Aspoň jednou rukou přimkněte se ke kmeni. Dobrý, chlapče, dobrý!
0: Schýbal se z hora namáhavě Hubeňour. O mě se neboj. A co ty? Lukáš se rozhlédl po bledé planině. V rezavém kruhu, nízce přikrčení k stařině, vlci se po břiše plazili blíž a blíž a tence vysoko jektavě zpívali, až stydla rosa v listí. Už byli na dohled, už byli na pár kroků. Zapráskat umíš? Křikl z nízké vejšky bez rukej. Zkusit to můžu, hekl mládenec a nohy rozkročil a zdlouha rozpřách se byčiště nad hlavou, co stačily mu ruce. Na moutě spoutě. Ten byč byl spleten z prapodivných řemenů. Jak Lukáš zapráskal, začalo se nebe trhat jako kartounová zástěra. Černě v něm dunělo a žlutě blejskalo, jak by ten karabáč byl z proutěného zlata. Chasník až zavřel oči, a když se po chvíli odvážil rozhlídnout, nebylo kolem náhle nikde nic. Ani ta záře, ani vlčí houf, ba ani bez rukej, ba ani bičík v jeho pravé ruce. Co je mi tohle za psí kousky? Styčil se nasupeně mládenec a popad holý kmen a cloumal hněvivě prořídlou korunou, až hučelo v ní větrem. Ukápl lístek. Jeden, dva. A Lukáš, jako by se zastyděl, pohladil po kůře nejnižší haluze a rozešel se jeřabinou k lesu. Šel jen tak na zdař Bůh, v duchu však pamětliv posunku bezrukého, když ráno vzbudil ho a mluvil o bratrovi. Les byl nízký, samé světlo. Takovém bys stěží schoval trakař nebo koně. Vše kolem průhledné, takže ten bílý dvorec na prostředku pláně prosvítal už zdaleka. Sám, nikde okolo zahrádka nebo sad, trůnil tu na rovném jistotně, důstojně, jakoby na truc světu. Ač vrata do kořán, ač všude v poschodích prosto a pokojno, jak by tu doma spíše samozřejmý řád, než okázalý přepich. A kousek před branou... Grošáku! Ano, ano, před branou stál kůň, kterého chlapec hledal. Chlapec se s úlevou rozběhl přes palouk a hladil koníčka pohřívě po uších a hleděl skrz vrata na dvůr a do oken, zda někde někdo ze ztracených bratrů. Kulhavej! Bez rukej! Lukáš stál mezi vraty, volal do všech stran. Však nic se nehnulo. Pusté a tiché nádvoří i dům. Jen sem tam průvan běžel po balkónku v patře. Co je to za způsoby? Ohlíd se chlapec za grošákem ke vchodu. Pomáhal jsem jim, jak jsem mohl. A teď jim zatěžko aspoň se rozloučit? Pomlkle couval ze vrat. Však ještě naposled ohlíd se po domě a ještě naposled se rozkřikl, co moh. Hej, je tu někdo? Houklo to nádvořím, houklo to pod střechou a kdesi vysoko v tom němém stavení se náhle rozezněl jakýsi divný zvuk, jakési dunění, jakési trnutí od půdy ke sklepu, co snáhle skřípalo, co stence zvonilo, jak by ten bílý dům procital z hlubokého spánku. Proč křičíš? Tady všichni spí? Lukáš se přitiskl rameny ke mříži. Ta řeč, ten ženský hlas, temný jak z půlnoci, jako by přicházel z balkónu v poschodí. Však ať se chlapec díval po výškách, jak chtěl, po nikom nikde ani stopy. Odpusťte! Vykřik Lukáš. Špatně vás vidím, nechci zdržovat. Já chodím dolů málo, usmál se ten hlas. Je to moc schodů. Ty někoho hledáš?
3: Lukáš se pustil studeného kování. Jo, kulhavce a bezrukého. Náhle se ztratili a já jsem...
2: Koho?
3: Hlas trochu zpřísněl, rozmrzelý únavou. To asi stojíš u nepravých vrat. Jdi hledat někam jinam.
2: Lukáš se rozběhl po rovném dláždění. A co můj kůň? Toho jsem půjčil včera kulhavému, když nemohl s bubnem v metelici do vrchu. A jeho bratr, bezrukej, mi potom ráno utekl i s bičem.
3: Chvilinku bylo ticho. A pak se ozval dlouhatánský smích. Hlasitý, upřímný, že skoro dusil zajíkavá slova.
2: Ach, ti mý synkové, pořád si hrají jako malé děti.
3: Lukáš stál prostřed dvora, hlavu zakloněnou do nebe a nerozuměl na mou duši ničemu.
2: Vaši synové, to asi ne, to byli...
3: Však žena dosud zadýchaná od smíchu nenechala ho mluvit.
2: Ano, ten s bubnem, to je hrom. A ten s tím bičem, to je blesk. Rádi se přestrojují za jiné. A rádi zkoušejí lidičky z okolí, kdo zlé, kdo dobré duše.
3: Lukáš schýb hlavu, hleděl do bílého kamene. Jeden je hrom a druhý blesk, říkal si potichu zmateně pro sebe a náhle vykřik, až se rozkymácel vzduch. Paní, vznešená paní, to však znamená, to potom znamená, že vy jste paní bouře. Rozlehlo se to nádvořím. Tu a tam zblízka vyřítil se pták a lesík na svahu si šeptem opakoval bouře, bouře, bouře.
4: A proč tak křičíš? Říkáš to, jako bys mi vyčítal.
3: Lukáš se lekl. Ne, paní, to ne. Však pak si popoběh doprostřed dláždění a mírně uklonil se. Jste jistě moudrá, paní. Máte převelikou moc. Leč jedna vaše kladba přivolala neštěstí, co stihlo omylem nevinnou obyčejnou dívku. Dům temně rozduněl se, jak by kdo v těžkých botách rozešel se pod krovím.
2: Omylem? Dvorec se otřás. Okna rozlítla se do kořán a na sto svícínků, jak by se rozhoupalo v pokojích, začalo to útle tetelivě zvonit.
3: Ano, paní, kdysi jste proklela podolskou hraběnku a asi po právu, neboť si násilím vymohla šaty, které pošpiněny hanbou. Jenže ta holka si je ze všech první zkusila a teď je zakleta, ač nemá žádnou vinu.
2: Vše zčista jasna zmlklo. Zbyl jen udivený hlas.
4: Takže ty jsi přišel za mnou, abys napravil to neštěstí?
3: Ano, paní.
4: Udělal jsi dobře.
2: Hlas se pousmál a celé stavení, jak by si vydechlo z nějaké tajemné, zlověsti plné tísně.
4: Jenže těch lidských skutků, co je třeba právem potrestat, těch hochu tolik na světě, že na ně nestačí má stará sivá hlava.
2: Musím se zeptat chlapců. Vědí všechno líp.
3: Lukáš stál divné v pozoru a němě naslouchal jakési divné tíze hrnoucí se po schodím a drobounkému klepání na neviděné dveře.
4: Hrome, můj synu, odpusť, jenom větičku.
5: O matko, proč mě budíš, sotva usínám?
3: Ospalý hlas zněl z konce domu, sotva rozumět. Však Lukáš v okamžení pochopil, že patří kulhavému.
4: Kdysi jsem proklela podolskou hraběnku. Chci znát,

řekla Bouře. A Lukáš honem kýval. Ano, paní, rozuměl. Však jestli můžete, ještě mi poraďte, jak teďka zachráním ji. Ta divná tíha hrnula se domem jako před chvílí. A drobné klepání znělo teď z jiné strany. Blesku, můj synu, odpusť. Jedno slovíčko. Ach, matko, co to děláš? Už jsem tvrdě spal. I tenhle hlas byl známý. Ač zprostřed spánku, ač byl rozmrzelý dřímotou, hned Lukášovi připomněl Dlouhána Bezrukého. Kdysi jsem proklela podolskou hraběnku. Co kdo má udělat, aby ji zachránil? Aby to prokletí zmizelo tak, jak přišlo. Mládenec přestal dýchat. Vteřinu byl klid a na to v zápětí, jak by se jedna půlka domu obracela z pravé na levou. Maminko, to je obyčejná věc. Musí odebrat ten závoj ze šatů, co nosí kolem krku. Co? Lukáš třeštil oči. Odebrat jí závoj? Ale kde? Vždyť ani nevím, kde Aničky konec. Však to už paní Bouře kdesi nad ním, co si útěšlivě říkala, něco, že teď vše ví, tak ať to napraví, a že to odměna za jeho dobrou vůli. Počkejte, paní, vylekal se mládenec, neba hlas byl náhle slabý, jak by ho dům polikal. A okna v patrech jedno po druhém začala se pomalu potichu zavírat a vrata u brány začala skřípat v pantech. Slyšíte, paní, na stokrát vám děkuju, však ještě aspoň slovo, kudy mám se dát? Chlapec stál na špičkách, divže se neutrh patama od země. Leč dům už bez řeči a těžká křídla vrat třeskla mu před nosem a závorou je přepásala v půli, jak by zde nikdy nikdo bytem ani návštěvou. Až když se myhl vítr, až když se zaklikatil nad krovem, co si tam tesklivě tíživě povzdychlo, snad listí na padrť, snad vůně za vůní, snad konec něčí věty. Ten kůň tě povede. Ten kůň má dobré oči. A tak zase jeli. Nejdřív dolů z kopce, pak zase do skal po trávníčku holém, jak by vraceli se jakým zdivným kolem. Jeli krokem, jeli skokem, kousek mezi lesy, kousek nad potokem, všecko, jak přál si kůň, jak sám si po svém šlapal širou zemí. Jeli den a jeli dva dny. A Lukášovi v sedle zdál se ten dlouhý klopítavý pochod čím dál marnější. Vždyť párkrát zahlédal už povědomá místa, tu a tam úbočí s božíma mukama, tu a tam roklinu, nad kterou nejspíš někdy předevčírem jeli. Krošáčku, nejdem špatně, takhle se za chvíli vrátíme na zámek, mumlal si Lukáš, polodřímající pro sebe, a čím dál častěji pozvedal k nebi unavené oči. Kůň však šel mlčky zatvrzele dál, prost neklidu, prost únavy. Zlehka si klusal, hlavu nachýlenou k bodláčí a k sporé stopě v droboulinkém šutru. Už se zas stmívalo. A chlapce napadlo, že se mu krátí čas, že svatba hraběnčina čím dál blíž a jeho naděj najít Aničku, že stejně malá jako na začátku cesty. Grošáku, vykřik z hurta, co se tak loudáš? Krista pána, jeď! A pobít koníčka oběma nohama a uzdu přitáhl, až skoro v stoje zaklonil se v sedle. Kůň němě poslechl. Rozběh se, zrychlil krok, však za pár minut, jak by rozmyslel se, z nenadání zastavil. Kopyta v zemi, hlavu přihrbenou, zadýchaně stál a nehýbal se z místa. Co děláš? Trnul Lukáš. A honem rozhlížel se kolem dokola, zda není něco v první tmě, co brání Grošákovi v cestě. Neviděl nikde nic. Jenom ta tráva

jako kožich a jen ta strmá noc, co kolem stála v nebetyčném pozoru, připadla mu až nevěřícně známá. Sjel mžikem z koně, rozešel se po paměti do ticha a po pár krocích, ruce před sebou, začal se nahlas posmutněle smát a obracel se za grošákem do tmy. Já jsem to věděl. Ten strašák je tu jako byl. Zavedl si mě přesně tam, odkud jsme tenkrát začali. Kůň outle zaržál, krokem přiblížil se k pánovi. A Lukáš už zlořečil mu, už vyčítal. Však pak jen svěsil hlavu a jen napřáhl se k maškaře, kde suché košťátko tenounce rachotilo o kůl. Nahmátl poslepu žebrácké knoflíky. Děravej chudák, pomyslel si. Pro strach a pro legrácku vrabčákům i pocestným. Však jak si to tak v duchu sám pro sebe řekl? Náhle cos jako led stisklo ho pod krkem a útle semklo se desíti prstama, že skoro přestal dýchat. Chtěla být ze všech nejkrásnější, ať tedy prosmích je a kde koho ať plaší. Můj bože, vytrhl se Lukáš z mrazivého sevření a honem hmatal třaslavýma rukama po všem, co plandalo, tmělo se na klacku, po pentlích, po mrkvi, po hučce na křivo a po metličkách křížem, od zhora po patu, od zdola na vrchol. A zas je ucítil ty ruce jako led, tu smyčku zimnice vysoko na prsou, jak svírá ho až ousko. Musí jí odebrat ten závoj ze šatů, co nosí kolem krku. Lukáš se bez děky obrátil po hlase a sáhl naposled do cáru před sebou a trhal třásínka a trhal proutíčko, až náhle ucukl, jako by námát hedvábový poklad. Nevěřil prstům. Závoj byl hebký, lehounký jak dech. Chlapec ho troškou táhl slepýma rukama, šeptem ho snímal z dřevěného těla. Děkuju, Lukáši. Děkuju za všecko. Tráva jen sykla, chlapec zčista jasna skameněl. Aničko, řekl. Aničko, pána Jána, kdybych teď napřáh ruku, kdybys teď napřáh ruku, já už ti ji nikdy nevrátím. Hlas byl tak blizoučko a Lukáš litoval, že není ještě blíž. A proto poslechl. Napřál ruku do nesmírné tmy a krejčích Anička vzala ji do těch svých a spolehounka přitiskla ji k ústům. Ač byla tma, jako by se v nich kdeco rozsvítilo. Grošák šel vepředu a oni za ním drželi se za ruce, hleděli po nebi, hleděli po hvězdách, a kdykoliv se která náhle propadala do hlubin, strašně si přáli zůstat si tak blízko jako teď a nikdy nepustit tu druhou něžnou ruku. Mluvili málo, však mlčky dělili se napůl o kde kterou vůni, o kde jaký zvuk, jímž rovná zem se pod mě křižovala ze sna. Šli dlouho pěšky, kousek na koni. A pak už mládenec pospíchal na zámek, neb slavná svatba byla brzo po polednách a on to nesměl zmeškat. Jdi domů zadem, ať tě nikdo nevidí, a dobře zastrč dveře. Anička kývala, Lukáš ji provázel Olšovou alejí, co oklikou se vyhýbala obci. Prvně se políbili. A chlapec rozběh se úprkem na zámek, na prsou závoj lehounký jak pěna. Hraběnka přijala ho vlídně. Ale bez díků, Bůh ví, zda vůbec poděkovat uměla. Komorné hopsali a cupitali při ní jako na klíček, s parukou, s hřebeny, s želízkem na vlasy a prostřed dvorany na zlatém šatníku visely na ramínku veselkové šaty. Lukáš cos zakoktal okrejčím ve sklepě a paní kývala, že ví, ať dočká se
a už nervózně dupala kramflíčkem, aby šli všichni pryč, že chce být chvíli sama. Když Lukáš dorazil do Bílé vrapice, začalo se náhle na západě blýskat. Obzor se na třikrát zatměl až po lesy a hromy zahumny, jak by kdo v nebi rozkutálil sudy. Hřímá jak tenkrát v noci, když si na ponej prv zaklepal, objala mládence ve dveřích Anička. Jenže já tenkrát nevěděl, že hřímá, smál se jí Lukáš. Měl jsem tě plné oči. Div, že natrefil jsem na zámek. A teď už nemáš? Na oko durdila se Anička. Teď? Teď mi teskno, když jsem na chvilinku bez tebe. Z podolských komnat uháněl jsem za tebou, že mi až ouská brána. Dlouze se objímali a nevěděli o hřímání ani o světě. Teprv když zadlouho vzal někdo za kliku, ucukli od sebe a ohlídli se do výklenku dveří. Krejčí stál prostřed schůdků, oči od deště a od slzí. Tatínku. Jizba se s nimi šťastně rozhoupala. Tiskli si ruce, smáli se a křičeli. Náhle jim svatosvatě jedno, jestli je někdo z vesničanů uslyší. Ale ta novina, rozpomenul se Krejčí. Slyšeli jste? Novina? No o hraběnce. V pravé poledne se ztratila. Co? Zbledla Anička. Oblékla si ty veselkové šaty a služky hrůzou rozprchly se z komnaty. Podolská paní zmizela jim z očí. Proto tak hřímalo, vydechla Anička a Lukáš ohlíd se za tichým duněním. To hrom a blesk se probudili ze spaní a přišli napravit matčinu starou chybu. Bylo ticho. Stáli v kole, hleděli skrz okna do zahrad vrapice, která ač bílá, byla temnotná jak noc. Nešťastné veselkové šaty. Kde pak jsou? Anička opřela se hlavou o slzavé sklo a dlouze hleděla po stromech, po keřích, zohýbaných až po zem. Kdo ví? Hvízdal si vítr. A Lukáš s Aničkou vzali se za ruce a Krejčí rovnal si nitě a jehličky na rovném šicím stole. Ano. Kdo ví? Šaty jsou lehonké jak dech. Šaty se vejdou do jediné náruče. Kdo ví, kde zamčeny na sedm západů? Tajemná, dávná moc, co mezi nebesy a zemskou pevninou, je stejně stará jako svět. Je jenom na lidech, aby jim k prospěchu, aby ji zlými skutky nebudili ze sna, aby spal hrom i blesk, aby všech starostí se světskou pohanou zbavena paní bouře.

0: Útěk. Paní Majerová poklízela v hale. Prosím tě, co je s tebou? Obrátila se k manželovi, který se rozvaloval v křesle a vrčel na neodbytně dorážejícího pajdu. Pořád jen ležíš a vrčíš. Pan Majer zívl, až se mu roztřásl obojek.
1: No, divíš se, štěkl nerudně. Zase jsem celou noc nespal.
0: U dveří zazněl zvonek. Paní Majerová postavila smeták do kouta, otřela si ruce do květované zástěry a šla otevřít. Byl to doktor Neumann.
2: Dobrý den. Můžu mluvit s Petrem?
0: Jen na přednášce, zašveholila radostně paní Majerová. Ale jen pojďte dál, pane doktore. Přišel jste prohlédnout manžela, vidíte. Už na vás čekáme.
1: Hlavně bych potřeboval, abyste mi dal něco na spaní.
0: Ozval se pan Majer a seskočil z křesla doktorovi k nohám.
1: Dvě noci jsem nezamouřil. Oko.
0: Mudr Neumann sebou poděšeně trhl.
2: To je co?
0: Vykoktal.
2: To je prosím manžel, řekla paní Majerová. My to před lidma tajíme, ale když jste lékař...
0: Doktor Neumann nevěřícně zamžikal a přejel si dlaní čelo.
2: Jak se vám to stalo?
0: Zeptal se zajíkavě jezevčíka, vyčkávavě posedávajícího u jeho levé nohavice.
1: Vakleli mě,
0: zavrčel pan Majer a netrpělivě dodal.
1: Máte něco na spaní, nebo nemáte?
0: Doktor Neumann sáhl mechanicky do svého lékařského kufříku a strčil panu Majerovi do tlamy prášek.
2: Musí okamžitě k nám na kliniku.
0: Hlesl a sám si vzal také jeden.
2: Jen co se vzpamatuji. Udělalo se mi z toho mdlo.
0: Však si zvyknete. Nám už to ani nepřijde, ujistila ho paní Majerová a odešla do kuchyně pro dvě sklenice vody, aby pánové měli ty prášky čím zapít.

0: Princezna Arabela zatím prožívala strastiplné chvíle. Veškeré její prosby, aby otec odvolal svůj slib, se minuli účinkem a tak žila nešťastná princezna v obavách z věcí příštích. Kdyby tak Petr byl pohádkový princ, určitě by se přihlásil na královu výzvu, zachránil říši pohádek a získal tak její ruku a půl království. Arabela nepochybovala ani na okamžik, že by to dokázal. Strastiplné chvíle prožíval i pan král. Na jeho výzvu se dosud nikdo nepřihlásil a Arabelin otec už z toho začínal být značně nervózní. Co pak se nenajde jediný statečný muž, ať chudák nebo šlechtic, který by byl ochoten nasadit život v boji za záchranu naší pohádkové říše? Bědoval, když mu poslové přinášeli samé záporné zprávy. To jsme to teda dopracovali. Najednou se uprostřed trůního sálu zablesklo a před králem stanul Rumburak v celé své černokněžnické parádě. Fuj, pomyslel si pan Vigo, když se rozptýlil oblak štiplavého dýmu a bylo konečně vidět, o koho kráčí. Nedá se nic dělat. Druhá kategorie je druhá kategorie. Jsem zde, pravil pateticky ten samozvaný hrdina a posměšně se ukronil skoprnělému králi, abych vyvedl vaši říši ze zmatků a obnovil v ní pořádek. Doufám, veličenstvo, že potom splníte svůj slib. Co to má znamenat? Vyjel na něj král a v zápětí se rozkýchal, protože mu štiplavý dým stoupl do nosu. Kde si vzal cestovní plášť? A kouzelný prsten? A proč vůbec nejsi vlkem, jak jsem přikázal? Stráže! A co vaše slovo výsosti? Připomněl mu drze Rumburak. Mám tomu rozumět tak, že už neplatí? Královské slovo je královské slovo a Rumburak byl jediný uchazeč. Králi nakonec nezbylo, než se s ním dohodnout. Zavolali Arabelu. Pan Rumburak tvrdí, snažil se jí král šetrně vysvětlit situaci, že uvede všechny pohádky na pravou míru. Jestli se mu to podaří, dostane půl království a tebe za ženu, jak jsem slíbil. Je vám to, doufám, jasný, princezno, ujišťoval se Rumburak, najednou jaksi nesvůj pod jejím pohledem. Byl bych moc nerad, kdybyste se z toho pak pokoušela vykroutit. Bílá hrdlička na okně smutně zavrkala. Přece není padlá na hlavu, zaskřehotala falešná královna. Vdali se jiný, vdá se taky, jaký pak s tím štráchy? A každá nedostala takovýho štramáka, jako je tadyhle pan Rumburak, no ne? Vy radši mlčte, madam, napomenul ji král a obrátil se k Arabele. Nebude to pro mě lehké, dceruško. Ztrácím v tobě to nejdražší, co mám. Víš ale, jak mi záleží na tom, aby v naší pohádkové říši byl zase klid a pořádek. Proto tě žádám, proto tě prosím, aby se spodrobila mojí vůli. Arabela k němu zdvihla smutné oči. Promiň, tatínku, já si pana Rumburaka nevezmu. A bylo to. Nepomohlo žádné přemlouvání, žádné vyhrožování. Čím víc na ní všichni naléhali, tím pevněji stála Arabela na svém. Rumburak se vztekal, Rumburak zuřil. K jeho cti nutno přiznat, že princeznu Arabelu opravdu miloval a moc toužil potom, aby se stala jeho ženou. Tím hůř ovšem zranila princezně na odpověď jeho ješitnost. Ptám se vás naposled, obrátil se ke králi a z očí mu sršely blesky. Když splním podmínky naší úmluvy, stane se princezna Arabela mojí ženou? Ano nebo ne?
1: Ne, pravila tiše Arabela. Nikdy.
0: Rumburak zalapal po dechu. Dobrá, zavrčel. Ale trest za tuhle spupnost si nepřejte vidět. Zaptul knoflík cestovního pláště a rázem byl ten tam. Od chvíle, kdy Rumburak opustil královský palác, hlídali princeznu Arabelu zesílené stráže a vrchní královský čaroděj, pan Vigo, se od ní nehnul ani na krok. Všem bylo jasné, že se Rumburak pokusí Arabelu unést a proto udělali všechna možná i nemožná bezpečnostní opatření. A přesto se to Rumburakovi nakonec podařilo. Jeho spojenec, falešná královna, si vyčíhala příhodnou chvíli a píchla princeznu otrávenou jehlicí. Arabela se proměnila v pírko, Rumburak v podobě černého havrana pírko nenápadně uchvátil a odletěl s ním na chechotu v hrad. Ke všemu se Ježibabě podařilo rozbít panu Vigovi jeho kouzelnou křišťálovou kouli a tak se stalo, že v královském paláci neměl nikdo sebemenší tušení, jak a kam princezna vlastně zmizela. Panu králi zbyly jen oči pro pláč. Promiňte, že jsem vám překazil oběd, princezno, omlouval se Rumburak, když v bezpečí Chechotova hradu vrátil sobě i Arabele lidskou podobu. Měl jsem trochu naspěch. Nevadí, ocekla Arabela. Právě jsem dojídala. Rumburak se na ní zadíval.
2: Za to mě cestou vyhládlo, prohodil lehkým konverzačním tónem. Pardon.
0: Odhrnul sametový závěs zakrývající výklenek s televizním monitorem a stiskl tlačítko.
2: To je prosím průmyslová televize, chlubil se. Koukáte, co?
0: Arabela koukala, ale schválně to na sobě nedala znát. Na monitoru naskočil obraz hradní kuchyně. Nějaký dědeček s proutěným košíkem tam co si vyjednával s blekotou. Rumburak se zamračil, vzal do ruky mikrofon a přísně se zeptal.
2: Blekoto, co dělá ten dědek v kuchyni?
0: Čert Blekota se obrátil do kamery.
3: Blm, chytil bílého hada, pane, a chce ho prodat, blm,
0: oznámil Rumburakovi.
3: Kdo sní jeho maso, blm, porozumí řeči všech ptáků a zvířat, blm.
0: To se Rumburakovi přirozeně hodilo. Přikázal Blekotovi, aby bílého hada bez smlouvání koupil a okamžitě mu ho nechal připravit.
2: Ale žádné ochutnávání, rozumíš?
0: Varoval ho důrazně.
2: Budu se dívat.
0: Pak pozval Arabelu na prohlídku hradu.
2: Možná, že tady strávíte dlouhá léta, princezno.
0: Prohodil, když procházeli jakousi zvlášť pochmurnou chodbou a pečlivě přitom sledoval její obličej.
2: To záleží na vás. Zůstanete tady tak dlouho, dokud se nerozhodnete stát se mojí ženou.
0: Nebyla to právě nejlákavější vyhlídka a Arabele dalo dost práce předstírat, že má prostrach uděláno. Před vchodem do kuchyně seděli dva mohutní vyhublí chrti. Neštěkali, ale za to zírali na příchozí tak hladově, že měla Arabela dojem, jako by se rozmýšleli, do které části jejího těla se v příští chvíli zakousnou.
2: To jsou jekota a fekota,
0: ušklíbil se Rumburak.
2: Pokud se nebudete pokoušet o útěk, nemusíte se jich bát. Jsou mi hluboce oddáni.
0: Vešli dovnitř.
2: Blekotu už znáte, pokračoval Rumburak v představování svého personálu. A ten malý je pekota. Mám ještě Mekotu, ten vás bude hlídat.
4: Mekota jsem prosím já,
0: opravil ho ukřivděně ošklivý vousatý trpaslík, který se činil, seč při své výšce mohl kolem plotny.
4: Zase jste to popletl.
2: Nevadí,
0: Rumburak mával povýšeně rukou a naklonil se nad pečínkou z bílého hada, která vypadala, že už bude brzy hotová.
2: Voní to příjemně. Zatím můžete prostřít, za chvilku se do toho dám.
0: Mekota s Blekotou se uklonili a začali chystat stůl a příbory. Arabela využila okamžiku, kdy se nikdo nedíval a Blesku rychle uždíbla kousek hadí pečínky. Ve vteřině jej měla v sobě. Šli dál. Prošli další dlouhou a ponurou hradní chodbou, na jejímž konci byly dvoje dubové, železem pobité dveře. Za prvními z nich se nacházela komůrka, která se měla stát Arabeliným vězením. Zamřížované okno, skříň, jednoduchá postel a mramorové umyvadlo. Žádný luxus, ale na vyložené nepohodlí si princezna také nemohla stěžovat.
2: Ty dveře naproti, oznámil Arabele čaroděj, vedou do mojí tajné komnaty. Nikdy tam nesmíte vkročit, ani až budu vaším manželem.
0: Arabela se pochybovačně ušklíbla.
4: Vážně?
0: Řekla.
4: A co pak tam máte tak zajímavého?
2: Všechno své čarodějnické náčiní, pišnil se Rumburak. Ten, kdo by se tam dostal, by byl skoro stejně mocný jako já. Jenže se tam nikdo bez mého svolení nedostane. Nechte si předem zajít chuť.
0: Pak vyšel na chodbu a pečlivě za sebou zamkl dveře.
2: Pekoto!
0: Zavolal. Z přítmí chodby se vynořil bezhlavý rytíř Pekota v naleštěném brnění a bezhlavě se uklonil. Hlavu v rytířské přilbici držel pod paží.
5: Přejete si, pane?
2: Hlídej jako ostříž.
0: Čas v neútulné komůrce pomalu ubíhal a Arabela si marně lámala hlavu plánem na útěk. Měla sice, což sebevědomý čaroděj naštěstí netušil, v živůdku schovaný kouzelný proutek, který jí daroval pan Vigo, ale co s Rumburakem a hlídači? Pomohla jí náhoda. Vrabci za oknem jejího vězení si cvrlikali nejčerstvější drb, že dva dny odtud spadl jedné princezně do Černého jezera perlový náhrdelník. Leží prý tak hluboko, že ho nikdo nedokáže vylovit. Arabela díky tomu, že pojedla hadí pečínku, jim rozuměla každé slovo. Okamžitě dostala nápad. Zabušila na dveře a požádala bezhlavého strážce, aby vyřídil svému pánovi, že s ním chce mluvit o podmínkách sňatku. Čaroděj se zaradoval a sledován oběma loveckými chrty spěchal za Arabelou.
2: Nejdražší Arabelo,
0: vrkal potěšeně, když mu princezna sdělila své přání.
2: Jsem mocný čaroděj a přinést vám perlový náhrdelník z Černého jezera je pro mě pouhá maličkost. Jestli vám to udělá radost,
4: slyšíš, Jak se ten hlupák vytahuje, Fekoto?
0: Prohodil psí řečí chrt Fekota ke svému kolegovi.
4: Jasně, Koto, ušklíbil se Fekota. Cukruje jako hrlička, pitomec.
0: Rumburak zesinal vstekem.
2: Blekoto, zaječel na starého čerta. Vezmeš oba chrty a okamžitě je utratíš.
3: Blm, cože? Blm, ale pane,
2: je to rozkaz.
0: Co tak najednou? Popíchla Rumburaka Arabela, která stejně jako on rozuměla psímu rozhovoru. Jsou vám přece hluboce oddáni. Rozhněvaný čaroděj neměl na vysvětlování náladu. Proměnil se v havrana a vydal se na cestu k Černému jezeru, aby měl úkol, ke kterému se zavázal co nejdřív za sebou. Sotva její věznitel zmizel za obzorem, Arabela začala uskutečňovat svůj plán. Nejdříve se lstí zmocnila Pekotovi hlavy, pak vytáhla ze záňadří vigů v kouzelný proutek a dotkla se jim dveří Rumburakovy tajné komnaty. Dveře se rozestoupily a princezna vešla dovnitř.
5: Tam nesmíte, veličenstvo,
0: marně protestovala hlava oklamaného rytíře.
5: Pán se bude zlobit.
0: Byly tam pravé poklady.

Bylo to asi tím, že mi s ní bylo krásně, četl si Petr Majer svůj poetický výplot. Už z toho cvokatím a věčně píšu básně. Přeškrtl příslovce věčně, nahradil její příslovečným zájmenem proto a pokračoval. Ani se neholím, mám rozpálené čelo, pořád jen drmolím. Vrať se mi, Arabelo. Petře! Při zvuku toho známého hlasu se Petr překvapeně otočil. Fotografie na stěně jeho podkrovního pokojíku se pohnula a z lesklé bílé plochy vystoupila skutečná Arabela. To jsi napsal hezky, řekla s úsměvem. Měla na sobě cestovní plášť, v ruce létající kufr a na prsteníčku kouzelný prsten. Kdyby ji v tu chvíli viděl Rumburak, určitě by zaplakal. Arabelo! Padli si do náruče. V tu chvíli se Jezevčík nečekaně proměnil v pana Majera. Tati, jásal Honzík, ty už jsi zase táta? Karle, divila se paní Majerová, řekni mi, jak je tohle možný. Teď bude možný ledacos, odpověděl místo poněkud otřeseného otce Petr, který společně s Arabelou sestupoval se schodů. Arabela se vrátila. A bylo na něm vidět, jak je na ní hrozně, ale hrozně pyšný.

0: Petrovo zmizení. Když se Havran Rumburak vrátil s perlovým náhrdelníkem na svůj hrad, už na něj čekali.
1: Kde pořád lítáte?
0: Vítala ho skřehotavě Ježibaba, sotva na sebe vzala lidskou podobu.
1: Arabela je fuč.
0: Rumburakovi se udělalo rudo před očima. Kde je Pekota? Zařval.
1: Jekota a Fekota. Měli ji hlídat.
2: Blm, Pekota má, prosím, blm, hlavu zamčenou v tajné komnatě,
0: hlásil rozlobenému pánovi čert.
2: Blm, ani jsme mu, prosím, nemohli dát najíst. Blm, a Jekotu s Fekotou jste ráčil dát před odletem utratit. Blm,
1: v tajné komnatě? K čertu.
0: Rumburak už na nic nečekal a rozběhl se zjistit, co se vlastně stalo. Když pochopil, že mu princezna Arabela sebrala létající kufr, cestovní plášť a dokonce i rezervní kouzelný prsten, byl na mrtvici. V jednom ale štěstí přece jen stálo na Rumburakově straně. Arabela v tom spěchu zapomněla přibalit do kufru křišťálovou kouli, která se jí zakutálela pod stůl. Byla to jen slabá útěcha, ale přesto se to oklamanému čaroději náramně hodilo. V televizním studiu se konala dlouho očekávaná beseda s docentem Hrachem. Učený vědec se prostřednictvím televizní obrazovky snažil přesvědčit veřejnost, že navzdory různým nepodloženým domněnkám a fámám žádné záhady a kouzla ve skutečnosti neexistují a vše, tedy i to, co se nedávno událo při vysílání televizních pohádek pro děti, se dá racionálně vysvětlit. Docentův projev sledovali i v Královském paláci. Princezna Ksenie si přála, aby ona i princ Willibald měli každý svůj vlastní televizor a starý král podlehl nakonec jejímu naléhání a přikázal panu Vigovi, aby jim každému jeden vyčaroval. Obraz se najednou zavlnil a učeného docenta vystřídal Rumburak ve své vlastní podobě.
1: Arabelo, řekl výhružně, váš útěk je marný. Vím, kde vás najdu a tentokrát mi neuniknete.
0: V Královském paláci, doma u majerů i v samotném televizním studiu zavládla panika.
1: To je přece ten císař,
0: vykřikl asistent Gross, sotva se Rumburak objevil na obrazovce.
1: No nedávno tady byl, chtěl vědět všechno možný, jak se svítí, co kamera, doporučili nám ho přímo z továrny.
3: Okamžitě vyfotografovat, přikázal režisér Novák, však ona si s ním už policie poradí.
0: Konečně víme, co je s Arabelou, radoval se pan král, když se vzpamatoval z počátečního šoku.
1: Ten darebák Rumburak ji unesl a ona mu, jak se zdá, utekla. Šikovná holka.
3: Víme to ale jenom díky televizi, ozvala se Ksenie. Alespoň vidí, že taková televize může být někdy užitečnější než naše zastaralá křišťálová koule.
1: Hlavně, že utekla, liboval si Vigo. A já, veličenstvo, myslím, že vím kam.
3: Já taky, blízkla se Ksenie. Za Petrem Majerem, to by napadlo každé malé dítě.
0: Král se zachmuřil.
1: Do světa lidí? Musíme za ní. Chránit ji před Rumburakem i před ní samotnou. Přineste cestovní pláště.
0: Pan Vigo spěchal vyplnit králův rozkaz. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že dveře šatníku v jeho černokněžnické pracovně jsou vypáčené a jeden z obou cestovních plášťů chybí. Nemohl tušit, že je to práce falešné královny, na jejíž pomoc se Rumburak mohl vždy a ve všem spolehnout. Pan král se zlobil, ale nedalo se nic dělat. Letěli tedy v jednom.
3: Brm, a jsme tu.
0: Zaradoval se čert Blekota, když vylézali z cestovního pláště, který Rumburakovi opatřila Ježibaba.
1: Brm, tady už jsme přece byli. Brm, že jo?
0: Jeho pán souhlasně přikývl. Přistáli totiž ve známém apartmá hotelu Astorie, kde dělal recepčního mařenčin tatínek pan Herman. Nepříliš silnou stěnou byly ze sousedního pokoje slyšet jakési hlasy.
3: Jak si vůbec můžete dovolit žádat po mně něco takového?
0: Rozčiloval se jeden z nich. Nezlobte se, veličenstvo, uklidňoval ho druhý. Pochopte, že ve světě lidí se vyznám lépe než vy.
1: Psst!
0: Rumburak přitiskl ucho na zeď.
1: To je přece král. A Vigo. Blm. No jo,
0: přisvědčil čert.
1: Blm. Nebylo by lepší, kdybyste se tam blm mrknul?
0: Rumburak usoudil, že je to dobrý nápad. Proměnil se v Havrana, vylétl na balkón a nahlédl oknem do sousedního apartmá. Pan král v hermelínovém plášti a s korunou na hlavě přecházel sem a tam po hotelovém pokoji a vrhal znechucené pohledy na svého dvorního čaroděje, převlečeného do civilních šatů, odpovídajících současné lidské módě konce 20. století.
1: Vy si choďte, jak chcete, brůčel rozčíleně. Ale já jsem král a mám svou důstojnost. Nemůžete na mě chtít, abych za sebe dělal kašpara.
0: Havranu Rumburakovi zasvítili oči.
1: Výborně, pomyslel si.
0: V jeho zájmu bylo odstranit krále a jeho dvorního čaroděje co nejdříve z cesty. A králova neústupnost mu přitom mohla docela dobře posloužit. Vrátil se k Blekotovi, vzal na sebe lidskou podobu a pak sebe a svého sluhu pomocí kouzelného prstenu převlékl za bohatého obchodníka císaře s livrejovaným šoférem.
1: Pěkně vítám, pane císař,
0: ukláněl se recepční Herman, když se Rumburak s Blekotou objevili dole v recepci.
1: Ani jsem nevěděl, že jste opět naším hostem.
0: Rumburak se k němu naklonil.
1: Potřebuji vaši pomoc,
0: řekl důvěrně a položil před pana Hermana na pult zlatý peníz.
1: Vedle mne v čísle 112 bydlí dva blázni.
0: Blázni? Podíval se pan Herman.
1: Ale to... jo, blázni.
0: Rumburak položil před recepčního další zlaťák.
1: Jeden z nich dokonce nosí královskou korunu. Člověk, aby se pomalu bál víc pokoje. Nemohl byste mě jich nějak zbavit? Ale samozřejmě, pane císař, s radostí...
0: Pan Herman schrábl zlaťáky, zdvihl telefon a začal vytáčet číslo psychiatrické kliniky.
1: Je to přece moje povinnost.
0: Když zřízenec Vomáčka a jeho tři kolegové v bílých pláštích vstoupili do hotelu, naskytla se jim zvláštní podívaná.
1: Snad mi ten člověk vzdá čest, ne?
0: Zlobil se pan král na recepčního Hermana.
1: Což pak nevidí, že přišel majestát?
4: No tak, pane, s povzdechem vyzval recepčního pan Vigo. Nevidíte jeho královské veličenstvo?
0: Tak se aspoň ukloňte.
4: Vy taky, slečno,
0: dodal k servírce zírající s otevřenou pusou na krále, který si samozřejmě nedal říct, a špacíroval se po hotelu v hermelínu a s korunou na hlavě.
4: Zřízenci Vomáčkovi a jeho statným kolegům to úplně stačilo. Já to tušil, veličenstvo, já vám to říkal, bědoval pan Vigo, když je vynášeli do sanitky. Kdybyste mi alespoň dovolil použít prsten.
1: To není řešení,
0: odbil ho pan král, který si i v této situaci zachovával důstojnost monarchy.
1: Jsem hlavou mocné říše, budu žádat satisfakci.
0: Použít nebo nepoužít kouzelný prsten byla ostatně v této chvíli čistě akademická otázka. Oba měli na sobě svěrací kazajky, takže by se pan Vigo k prstenu stejně nedostal. Blížil se čas oběda. Petr s Arabelou zamířili se svým fiátkem k domovu. Náhle se z vedlejší ulice vynořil bílý Mercedes s livrejovaným Blekotou za volantem. Posádky obou vozů se uviděly téměř současně.
1: Petře, podívej,
0: vykřikla zděšeně Arabela.
1: To je ona, zaradoval se Rumburak. Máme štěstí, Blekoto. Za nimi, nespouštěj je z očí.
0: Petr nestratil rozvahu. Neboj se, uklidňoval vyděšenou princeznu. Dávej pozor, jak je převezem. Bílý Mercedes se doslova nalepil na zadní nárazník poněkud dýchavičného červeného Fiatku a nastala krutá honička. Čert Blekota jel opravdu jako čert a proti síle a akceleraci jeho moderního vozu neměl červený Fiatek sebe menší šanci. Přesněji řečeno, neměl by nebýt létajícího kufru. V ostré zatáčce, za kterou číhala dlouhá kamenná zeď, se Fiatek z ničeho nic najednou prudce vznesl a Blekota, pamětliv příkazu svého pána, že nesmí pronásledované pustit z očí, pohlédl vzhůru. A bylo to. Než dorazila sanitka, obklopil značně pomuchlaný Mercedes dav zvědavců, kteří se vždy první, neznámo odkud, vynořují na místě jakéhokoliv neštěstí. Nenápadně se mezi ně zamíchali i Petr s Arabelou.
1: Není tohleto náhodou ten císař?
0: Mudroval jeden z přihlížejících nad Rumburakovým bezvládným tělem.
1: Víte, ten, co ho hledá policie.
4: No jo,
0: přitakal vzrušeně druhý.
4: Mohl by to být on.
1: Však uvidíme, za chvíli tu budou.
0: Konečně přijela sanitka a zřízenci s nosítky spěchali vyprostit postižené z nabouraného vozu. S Blekotou jim to šlo celkem snadno
4: ale Rumburak se jim poněkud vzpříčil. Z vyraženého okénka trčela jenom jeho bezvládná levice s kouzelným prstenem na prsteníčku.
5: Podívej, prsten, upozornila Petra šeptem Arabela. Rychle, dělej, dokud je čas.
4: Petr neváhal. Přitočil se ke zřízencům, jakože bude pomáhat, a nenápadně stáhl Rumburakovi prsten z prstu. Arabela si oddechla. Přijížděla policie a byl tedy nejvyšší čas. Konečně byli Petr s Arabelou opět chvíli sami. Petr zavezl Fiátka do garáže na zahradě Vilky a odvázal se střechy letající kufr. Necháme ho tady, navrhl. Hodím přes něj deku, garáž je nejlepší skrýš. Arabela souhlasila. Víš co, schováme do něj i Rumburakův prsten, řekla. Nebudu přece nosit dva. Můžu si ho nejdřív prohlédnout? Petr se s obdivem zahleděl na kouzelný prsten, který mu Arabela položila na dlaň.
5: To je neuvěřitelný. Otočíš a splní ti každé přání. Prostě fantazie.
4: Uložili prsten do kufru, kufr přikryli dekou a schovali pod pracovní stůl. Najednou byli hodně blízko u sebe. Mařenka, která zvědavě nahlížela do garáže škvírou mezi prkny, šťouchla loktem do Honzíka.
5: Bacha, budou se doopravdy líbat.
6: Petře, jsi tady?
4: Ve dveří garáže se objevila paní Majerová.
6: Nevíš, kde jsou děti?
4: A bylo po legraci. Petr pochopitelně nevěděl a tak se je všichni tři vydali hledat. Honzík s Mařenkou obešli garáž a nenápadně vklouzli dovnitř. Odkryli deku, vytáhli spod pracovního stolu létající kufr a nedočkavě do něj nahlédli.
5: Koukni, to je on.
4: Honzík vylovil z kufru kouzelný prsten a navlékl si jej na ukazováček.
5: Co si budeme přát? Třeba, aby jsme tu měli pravý safari, ne? Spoustu lvů a žiraf, opravdických.
4: Nějak to nefungovalo.
5: Ukaž, puč mi to, řekla Mařenka. Petr přece povídal, že se s tím má otočit. Asi takhle.
4: Otočila prstenem a v tu chvíli na jejím místě stála příšerně zmalovaná panička s krvavě natřenými nehty a cigaretou v puse. Vzdáleně se podobala paní Hermanové.
5: Co jsi to prosím tě přála? Zhrozil se Honzík. Podívej se, jak vypadáš. Přála jsem si být velká, no.
4: Odsekla ta statná žena Mařenčiným hláskem.
5: Abych měla řasy a kosmetický to? Funguje to bezvadně. Prosím tě, dej to sem.
4: Honzík si nasadil prsten a vrátil Mařenku do původní podoby. Byl taky nejvyšší čas. Rodiče je oba volali k obědu.
5: Ten prsten si necháme, rozhodl Honzík. Arabela má stejně ještě jeden. Ale jestli něco vyžvaníš, tak nám ho seberou a bude po legraci. Slib mi, že ani nekvákneš. Nekváknu, slibuju,
4: řekla Mařenka a zdvihla prsty k slavnostní přísaze. Po večeři se u majorů pilo šampaňské. Oslavoval se Arabelin návrat, Rumburakovo zatčení a hlavně to, že pan Majer už není jezevčík. Pajda se ke mně náhodou choval moc hezky, vzpomínal s dojetím pan Majer a drbal svého bývalého kolegu jezevčíka za ušima. Jednou mi dokonce na zahradě nabídnul chcíplýho krtka. Hodnej pejsek. Zazvonil telefon.
7: To jsi ty, Karle? Tady Gros. Zrovna se radíme, jestli budeš pokračovat s pohádkama u nás v televizi. Teď, když zatkli toho císaře, už nehrozí žádný nebezpečí. Jak se cítíš?
8: Cože? Absolutně v pořádku?
7: Tak fajn. Ráno ti zavolám, jestli tě schválili. Ahoj.
4: Petr s Arabelou se hned po večeři vydali na procházku do města. Okukovali neonovými zářivkami osvětlené výkladní skříně, poslouchali hudbu, která se linula na ulici okny tanečních lokálů, bez cíle courali labyrintem liduprázdných pasáží. Drželi se za ruce a bylo jim spolu fajn.
7: Televizní pirát konečně zatčen,
4: vyvolával osamělý Kamelot titulky z posledního vydání Večerníku.
7: Nejčerstvější podrobnosti o případu záhadného zločince.
4: Koupili si noviny a zvědavě se začetli do článku o Rumburakovi.
5: Hele, on bydlel v apartmá číslo 111 v hotelu Astoria, upozornil Arabelu Petr. To je ale náhoda. Pracuje tam náš soused, pan Herman, víš? Kdybys chtěla, mohli bychom se tam jít podívat.
4: No, to přece není problém i bez pana Hermana, usmála se Arabela.
9: Máme přece kouzelný prsten.
10: Mohl bych si taky jednou zkusit, jak se s tím zachází? Zeptal se nesměle Petr.
9: Arabela si stáhla prsten a beze slova mu jej podala. V zápětí byli na místě.
10: Prohlédli si Rumburakovo apartma a zjistili, že je to hotelový pokoj jako každý jiný. Dveře byly zamčené a nikde nikdo. Najednou si uvědomili, že tady jsou konečně opravdu sami. Chci se ti úplně strašně líbit, řekla Arabela a odběhla do koupelny. Rozpustím si vlasy.
9: A co mám udělat já?
10: Petr otevřel šatník. Visel tam jen Rumburakův cestovní plášť.
9: To bude ono,
10: pomyslel si Petr a přehodil si ten obstarožní výkřik dávné módy přes ramena. Vypadal v něm jako středověký trubadur.
9: Nezapínej!
10: Arabela, která se s krásně rozpuštěnými vlasy vracela z koupelny, zděšeně vykřikla. Ale bylo už pozdě. Petr mechanicky dopnul knoflík cestovního pláště a v tu ránu zmizel, jako by se po něm slehla zem.

0: Zkáza říše pohádek. Když se Arabela vrátila domů k Majerovým, její první kroky vedly do garáže. Petr zůstal v říši pohádek a Arabele bylo jasné, že musí okamžitě za ním. Co když se mu tam u nich něco stalo? Pohádkový svět je plný nejen hodných, ale i zlých bytostí a Petr se v něm vůbec nevyzná. Mohl by se dostat do situace, kdy mu nepomůže ani kouzelný prsten. Druhý prsten a Arabelin cestovní plášť byly v létajícím kufru, jenže skrýž byla bohužel prázdná a létající kufr pryč i se svým obsahem. Arabela se dala do pláče. V královském paláci bylo veselo. Princezna Ksenie využila otcovy nepřítomnosti a provdala se za prince Willibalda, takže bylo co oslavovat. Marně se neříká, že když kocour není doma, myši mají pré.
1: Chytili jsme nějakého pobudu,
0: přišel uprostřed radovánek princezně ohlásit velitel stráží.
1: Zdá se, že ten darebák ukrad cestovní plášť a kouzelný prsten.
0: Zloděje Vigova cestovního pláště usilovně hledali. Byla na něj vypsána královská odměna. Princezna Ksenie neváhala a dala si toho labku okamžitě předvést.
2: To je přece Petr Majer, užasla Ksenie. Poslal vás můj otec?
0: Pan král? Ne, s tím jsem se vůbec nesetkal, odpověděl popravdě Petr.
2: Je to zloděj, tak jaký pak s ním fraky, zaskřehotala falešná královna. Dáme mu useknout hlavu a hotovo.
0: Princ Willibald byl také pro. Ksenie však měla s Petrem docela jiné plány. Rozhodně by se jí nehodilo, kdyby skončil na popravišti. Převzala od velitele stráží kouzelný prsten i vězně a cestovní plášť poručila zamknout zpátky do skříně ve Vigově černokněžnické pracovně.
2: Není tu jediný mrakodrap, jediná továrna, jediné auto, stěžovala si Petrovi, když se spolu ocitli o samotě. Ta zaostalost mě rozčiluje.
0: Proč mi to říkáte? Podivil se Petr přesvědčený, že ho Ksenie zavedla do své komnaty, protože ho hodlá okamžitě propustit. Takové věci se přece do říše pohádek nehodí.
2: Ale hodí,
0: utrhla se na něj princezna. Můj královský otec je pryč. Využiji příležitosti a všechno tady změním. A vy mi v tom pomůžete. Jste přece technik, ne? Petr se polekal.
1: Ale to je práce na léta, protestoval. A já musím zpátky k Arabele. Milujeme se a já si ji chci vzít.
2: Jen žádný strach, ušklíbla se Ksenie. S kouzelným prstenem to hravě dokážeme za pár hodin. Vašeho vztahu k mojí sestře si samozřejmě vážím a tak dále, ale bez cestovního pláště se odtud stejně nedostanete. Říkám vám rovnou, když s vámi budu spokojená, propustím vás. V opačném případě přijdete o hlavu. Tak co?
0: Co měl Petr dělat? Začali s královským palácem. Petr narychlo načrtl plány a pak už stačilo otočit kouzelným prstenem a ze starého královského sídla byl rázem moderní mrakodrap ze skla a ocele. Do lesního jezírka nechali navést rozbité láhve a plechovky od konzerv a z chaloupek v podhradí nadělali paneláky. A tak to šlo dál a dál. Ksenie zářila a nešťastný Petr plnil její nesmyslné příkazy. Za to obyvatelé pohádkové říše si na ty změny nemohli jaksi zvyknout.
1: Krucinál, celý život jsem proležel na peci a teď tohle, zlobil se hloupý Honza, když se z ničeho nic ocitl na elektrickém sporáku. Dozad ho tlačili plotínky a jen sebou zavrtěl, praštil se hlavou o digestoř. Jdu do světa, mámo, napeč mi buchty a s Bohem, tohle to vážně není k vydržení.
0: Máma by mu byla ráda vyhověla, ale copak jí někdo ukázal, jak se taková elektrická trouba používá? Také trpaslíci měli problémy. Nejen, že standardní vybavení bytů na novém sídlišti, kam se museli přestěhovat ze své chaloupky, bylo pro ně příliš veliké, ale hlavně jim vadilo, že například princezny Ksenie vyfasovali z brusu nové zbíječky, reflektory a plastikové přílby a staré krumpáče a hornické kahany se museli vyhodit. Muselo se ostatně vyhodit všechno, co připomínalo staré časy. Zlatý kolovrat, sedmimílové boty, hrnečku vař i stolečku pro střise. Voják musel zahodit kouzelné křesadlo, popelka ošatku s hrachem a loupežníci bambitky.
2: Čáry a kouzla se prostě ruší, protože je to nemoderní, poučovala princezna Ksenie smutné podané, kteří pod jejím osobním dohledem přinášeli do odpadkových kontejnerů své poklady. Proč má Sněhurka vařit trpaslíkům, když máme závodní jídelny? K čemu sedmimílové boty, když všude jezdí rychlíky? Jezinky budou prodávat v samoobsluze. Jeníček s Mařenkou půjdou k poště a loupežníci okamžitě nastoupí do autoservisů. A bylo to. Pohádkové bytosti sice vesměs na nový pořádek po straně reptali, ale jediný, kdo se doopravdy vzbouřil, byl vodník.
3: Co pak jste se všichni zbláznili?
2: Rozlobil se, když mu královští zbrojnoši vysypali do té nejprůzračnější tůně celé nákladní auto odpadků.
3: Věříte princezně, že už mě tu neuvidí?
2: Pak hodil veliteli stráže pod nohy krabici s neoprénovým potápěčským oblekem a šel. K večeru byla proměna pohádkové říše hotova. Petr postavil na přání princezny Ksenie dálnice, letiště, továrny a hotely a vůbec všechno se tu změnilo k nepoznání. Všechny úkoly jsem splnil a teď chci za Arabelou, řekl Petr, když se vrátili z obhlídky vykonaného díla. Vraťte mi cestovní plášť. Vrátím, řekla Ksenie. Ale nejdřív mi vyvraťte kouzelný prsten. Nechám si ho tady, kdyby bylo potřeba ještě něco dodělat. Naiva Petr poslechl. Tak, a teď se můžete odebrat do své komnaty, pravila líbezně princezna, sotva kouzelný prsten změnil držitele. Nebojte se, budete mít u nás veškerý komfort. Stráže! Petr na ní zíral jako opařený.
4: Jak to? Koktal. A co plášť?
2: Plášť tu zůstane. A vy taky, milí příteli. Nejsem přece blázen, abych si nechala odejít odborníka, jako jste vy.
4: Ale to je proti naší úmluvě. Vy jste mě podvedla.
2: Řekněme spíš. Převezla. Zasmála se Ksenie a nechala nešťastného Petra odvést. U Majerů zazvonil telefon.
5: To jsi ty, Karle,
2: zaradovala se paní Majerová, když ze sluchátka zazněl manželův hlas.
5: Prosím tě, odkud voláš? Cože? Z Blázince? A jak jsi se tam dostal?
4: Jsou tady se mnou taky pan Král, pan Vigo a doktor Neumann. Bydlíme všichni společně na jednom pokoji,
2: hlásil manželce pan Majer, kterému profesor Hromádka dovolil, aby si zavolal domů, protože se znali z rodičovského sdružení.
5: To byla bezesporu zajímavá zpráva. Chudáci, musíme jim tam zanést nějaké ovoce,
2: řekla paní Majerová Arabele, když spolu probrali tu novinu.
5: Ale venku je chladno a ty nemáš co na hlavu. Víš co, vem si tenhle klobouk. Je to poslední móda.
2: Arabela poslechla. Zašli do tržnice, koupili síťovku jablek, žádné jiné ovoce stejně nebylo k dostání a vydali se na psychiatrickou kliniku. Zřízenec Vomáčka právě odváděl pacienty na vodoléčbu. 3 minuty, svolil nakonec neochotně, když ho poprosili, aby je nechal s panem Králem, panem Majerem a panem Vigem alespoň promluvit.
4: Tady je poctivý blázinec, žádnej holubník. Nebuďte byrokrat, napomenul ho doktor Neumann. Představte si, jak by vám bylo, kdyby vy jste byl cvok a někdo vás přišel navštívit.
2: Vomáčka se povýšeně usmál a poklepal na svoji ústavní čepici.
4: Milej pane, řekl, já cvok bejt nemůžu, protože na takovýhle místo se vybírají jenom lidi s mimořádným duševním zdravím.
2: Příští události ukázaly, že jako prorok by se zřízenec Vomáčka dost těžko uživil. Za necelou půl hodinu už měl totiž na sobě svěrací kazajku. Způsobila to nepřímo Arabela, které se díky jejím půvabům a výmluvnosti podařilo vymámit z profesora Hromádky zabavený Vigův kouzelný prsten. Když za ním přišla se svou žádostí, mohl na ní stárnoucí profesor oči nechat. Jak by také ne. Arabela byla výjimečně půvabná dívka a červený klobouček paní Majerové jí doopravdy slušel.
4: Vy jste příbuzní? Jestli ano, tak bych vám ten prsten mohl vydat. Jinak, to víte, máme předpisy.
2: Pan Vigo je můj kmotr, ujistila profesora Hromádku Arabela a věnovala mu jeden ze svých neodolatelných úsměvů. Řekl mi, že mám ten prsten vzít domů, aby se tu náhodou nestratil. Je to rodinná památka.
4: U nás? Vyloučeno.
2: Profesor viditelně ochladl.
4: Když myslíte,
2: přistrčil Arabele příslušný formulář.
4: Tady mi to podepište a běžte si ho do kanceláře vyzvednout.
2: Arabela vyzvedla prsten a spěchala s ním za paní Majerovou. Pacienti v doprovodu zřízence Vomáčky právě vycházeli z koupele.
0: Doktor Neumann mezi nimi nebyl, protože si musel někam odskočit.
5: Udělám z nich jablka, zašeptala Arabella. Vy je rychle seberte a dáte je do síťovky k ostatním, ano?
0: Paní Majerová přikývla a princezna otočila kouzelným prstenem.
6: Tak to tedy ne,
0: zařval Vomáčka, když se mu pacienti z ničeho nic proměnili před očima v Jonatány a paní Majerová je naházela do síťovky.
6: Tohle vám jen tak neprojde.
4: Dejte to sem.
0: Vyrval paní Majerové síťovku z ruky a spěchal za profesorem.
6: Tohle je ten Majer z televize,
0: vykládal vzrušeně překvapenému primáři a strkal mu pod nos svoji kořist.
6: Čestný slovo, že je to on. Pamatuju si ho podle šťopky.
0: A tak přišla opět ke slovu svěrací kazajka. A paní Majerová s Arabelou, kterým profesor Hromádka s omluvou vrátil síťovku, odcházeli spokojeně domů.
1: Ještě vanilkovou, žadonila Mařenka. U Majerů to vypadalo jako v cukrárně po pumovém atentátu. Na stole po zemi, prostě všude, kam oko pohlédlo, se válely nakousané dorty, čokoládové bombóny, mísy s nedojedeným cukrovým. Toto nepříliš malebné zátiší doplňovaly pluky kalíšků od šlehačky, zmrzlinové kornouty, láhve od limonád a načaté plechovky těch nejchutnějších kompotů. Honzík už byl tak přejedený, že ani nemluvil a Mařenka měla bříško jako bubínek. Ve dveřích zarachotil klíč.
5: Pozor, máma!
0: Vykřikl Honzík a honem otočil kouzelným prstenem. Rázem bylo uklizeno. Kouzelný prsten byl pro Honzíka s Mařenkou zkrátka hračka k nezaplacení. Vyřádili se s ním už ve škole.
4: No tak, si vzpomeň, jak vypadá šimpanz,
0: pobízel v hodině přírodopisu netrpělivě učitel Adam žáka Tomečka.
4: Víš to nebo ne?
5: Mám mu pomoct,
0: zeptal se šeptem Honzík Mařenky, která s ním seděla v jedné lavici.
5: Jo, dělej.
0: Honzík otočil kouzelným prstenem a najednou se na lustru nad učitelovou hlavou houpala živá opice.
4: Šimpanz je asi metr vysoký,
0: spustil plyně žák Tomeček.
4: Má černou srst a uši jako plácačky.
0: A tak to šlo celé vyučování. Jak to dělá? Honzík zvědavým spolužákům samozřejmě neprozradil a Mařenka také mlčela jako hrob. Ale celá třída už za chvíli věděla, že všechny ty podivuhodné legrácky mají na svědomí oni. Hned po příchodu domů vrátila Arabella svému otci, čaroději Vigovi i panu Majerovi jejich lidskou podobu a nastalo veliké vítání a vypravování.
4: Tak, děti, umýt ruce a pak hned ke stolu,
0: přikázala paní Majerová Honzíkovi s Mařenkou a honem šla chystat večeři.
4: Mařenka bude jíst s námi. Chudáčci, už musíte mít ukrutný hlad.
0: Honzík, kterému se čokoládová zmrzlina v žaludku prala s citrónovou limonádou, o jiných dobrotách ani nemluvě, mírně zezelenal.
7: Já dneska jíst nebudu, řekl.
8: Já prosím taky ne,
0: hlásila Mařenka.
8: My jsme si udělali chleba s máslem a fakticky už nemůžem.
0: To jsou ale hodné děti. Samostatné, pochválil je pan král. Jiné by si třeba zaplácali žaludek zmrzlinou. Pan Vigo, který jako každý správný čaroděj měl schopnost číst v dětské duši a rozeznat lež od pravdy, raději mlčel.
4: Jak to, že mého sluhu pouštíte a mě ne?
0: Protestoval Rumburak, když jim přišel vězeňský dozorce doceli oznámit, že zadržený Blekota bude za chvíli propuštěn.
9: Žalobu podala televize na vás, na něj ne,

0: Co vy, pane Brm?
1: O mě se nestarej, odsekl Rumburak. Já už se odtud nějak dostanu.

0: Jeníček a Mařenka. Vyučování bylo v plném proudu. Hele, zašeptal žák Chmel a ukázal Honzíkovi pod lavicí úplně novou sanitku na setrvačník. Zíráš, co?
1: Honzík se ušklíbl. Nenápadně otočil kouzelným prstenem a v zápětí držel v ruce krásné červené požární auto.
2: Co bych zíral? Mám lepší.
3: Seš jak malej s tím prstenem,
0: drncla do Honzíka loktem Mařenka.
3: Víš co, půjč mi ho na chvíli.
0: Honzík jí podal prsten.
3: Dneska už to všechno musíme Arabele vrátit, zašeptal. Naši mají starosti kvůli bráchovi a táta povídal, že když ten kufr do večera nenajde, bude ohlásit krádež.
2: Fakt?
0: Zalitovala Mařenka.
3: To je škoda. Přece jsme se chtěli v tom kufru svést.
4: Hermanová, napomenul jí učitel Adam. Přestaň se bavit a řekni nám, jakého zvuku používá pro dorozumívání čuník.
5: No, ten prosím, chrochtá a kvičí.
4: Správně, sednout.
0: Učitel namířil ukazováček na žáka Kozelku.
4: Zahoď tu žvíkačku, Kozelko, a pokus se nám to předvést.
0: Kozelka neuměle zachrochtal a při pokusu o kvičení mu selhal hlas. Třída se dala do smíchu.
4: Moc ti to nejde, konstatoval Adam. Kdybys byl čuník a někdy k tomu nemáš daleko, tak se nedomluvíš.
0: Třída ocenila jeho řeč ještě větším smíchem.
6: Tak to zkuste sám, drze odsekl zesměšněný Kozelka. Třeba vám to půjde líp.
4: Já?
0: Učitel Adam se cítil poněkud zaskočen.
4: No, prosím, zkusit to mohu, že?
3: Ať má Kozelka vztek,
0: špitla Honzíkovi Mařenka a otočila kouzelným prstenem. Učitel Adam se nadechl a najednou začal chrochtat a kvičet tak věrohodně, že by mu záviděl i strýček Jedlička. Na požádání pak přidal ještě slípku a kohouta a sklidil od svých žáků za ten výkon zasloužený potlesk.
3: To dělá Hermanová prstýnkem, koukni,
0: upozornil bledého Kozelku šeptem jeho kamarád Hromádka.
3: Nekecej, no jo, fakt.
0: Učitel Adam, povzbuzený úspěchem, zkusil ještě krávu, ovečku a oslíka. Šlo mu to báječně.
4: Výborně, pane kolego,
0: ozval se náhle ode dveří za jeho zády hlas ředitele Dudky.
4: O přestávce se u mne zastavte.
0: Učitel Adam se polekal. Ředitel Dudka totiž nebyl sám. Spolu s ním sledoval Adamovu produkci inspektor Schwarz a to, pomyslel si nešťastný učitel, rozhodně nevěštilo nic dobrého. Bylo tomu právě naopak.
7: Blahopřeji, pane kolego,
0: vítal ho inspektor, když se učitel Adam dostavil do ředitelny.
7: Máte opravdu mimořádné schopnosti.
4: A není v našem sboru sám, pane inspektore, snaživě hlásil ředitel Dudka. Kolegyně Melicharová například hraje na fujaru.
7: Není nad to, liboval si inspektor, když může učitel předvést žákům živou ukázku. Jinde na to potřebují drahé magnetofony. Tady kolega to všechno zvládne sám.
0: Ředitel Dudka poklepal učiteli Adamovi na rameno.
4: Jste chlapík, Adame, řekl. Opravdu chlapík.
0: Učitel Adam se skromně zapířil.
4: Abych řekl pravdu, ani jsem netušil, co ve mně dřímá, připustil. Přišlo to tak náhle. Já prostě najednou štěkám líp než pes, řechtám líp než kůň, cítím v sobě takový rozhled, že bych snad uměl i paviána.
7: Tak jen to zkuste, vybídl ho vlídně inspektor. Nestyďte se a klidně vřeštěte.
0: Kozelka s Hromádkou si na Mařenku počkali u záchodů.
4: Že neuděláš holubičku se zavřenýma očima, provokoval ji Hromádka, když vyšla ze dveří s nápisem dívky. Saď se, žene, a co?

0: to umí každej. Mařenka zavřela oči a předvedla holubičku jako vyšitou. Na to právě Kozelka s Hromádkou čekali. Uchopili ji každý za jednu ruku, aby se nemohla bránit, a Hromádka jí stáhl z prstu kouzelný prsten. Dáš to sem? Překvapená Mařenka se za nimi rozběhla, ale kluci byli rychlejší, než se nadála zmizeli i s prstenem ve třídě. Hotovo, pravil vězeňský holič Koloušek a podal Rumburakovi zrcátko. Takhle vám to sluší mnohem líp. Rumburak se zděsil. Jeho mužní bíbr byl ten tam a vlasy měl tak nakrátko, že vypadal jako čerstvě oloupaná kedlubna.
1: No tohle!
0: Za chvíli si vás vyfotíme do kartotéky zločinců, oznámil mu s úšklepkem dozorce, který hlídal u dveří. A ještě dneska vás oba převezeme.
1: Kam nás povezou?
0: Zeptal se Rumburak svého spoluvězně, protřelého recidivisty Fouska, když dozorce s holičem odešli. Fousek pokrčil rameny.
2: Jsme zdraví, pravil posmutněle. Tak asi do normálního vězení. A odtamtud už neutečeme.
1: A odtud by to šlo?
0: Fousek opatrně pohlédl ke dveřím.
2: V koupelně je uvolněná mříž,
0: řekl tlumeným hlasem a z ničeho nic začal trhat prostěradlo na proužky.
2: Pak stačí přelézt zeď.
1: Co to děláte?
0: Podivil se Rumburak jeho počínání.
2: Hádej,
0: odsekl recidivista a začal dovedně splétat z proužků plát na lano.
2: Jestli jdeš se mnou, tak dělej to, co já.
3: Stůj, nebo střelím!
0: Kozelka s Hromádkou přestali utíkat a poslušně zvedli ruce. V zápětí si ale všimli dvou vězňů, šplhajících přes zeď vězeňské nemocnice, a uvědomili si, že ta výzva nepatřila jim. Vězňové oblečení v pruhovaných ústavních uniformách seskočili na chodník a před zraky vykulených kluků se ukryli za nákladní auto.
1: Psst,
0: zašeptal prosebně recidivista Fousek.
1: Neprozraďte nás.
0: Z brány vězeňské nemocnice vyběhlo několik ozbrojených dozorců. Jeden z nich měl na vodítku psa.
1: Pomůžeme jim, ne? Mrkl na Hromádku Kozelka. Pořád nám někdo říká, že rosteme pro kriminál, tak jsou to vlastně kolegové.
0: Začínalo pršet. Hromádka přikývl, otočil kouzelným prstenem a udělal z Rumburaka s Fouskem černé pánské deštníky. Aspoň nezmokneme, řekl a roztáhl si jeden nad hlavou.
1: Kluci, neviděli jste tu někoho?
0: Dozorci vedení služebním psem začali prohledávat nákladák. Stopa u něj končila.
2: Neviděli, zavrtěl hlavou Kozelka. Ne, řekl Hromádka. Nikdo tudy nešel.
0: Velitel jim uvěřil.
2: Stačí, přikázal. První skupina vpřed, ostatní za mnou.
0: A rozběhl se do vedlejší ulice. Kozelka s Hromádkou se mohli uchechtat.
1: Že jsme je ale napálili, co? Řechtal se Hromádka. A teď se proměníme ve starý fotry a půjdeme do bijáku na něco nepřístupného.
0: Rozvíjel Kozelka další smělé plány. Vzali se kolem ramen a zamířili do parku. Na podezdívce železného plotu stálo krásné červené požární autíčko.
1: Hele, to si vezmu,
0: prohlásil Hromádka a prostrčil ruku mřížemi. V zápětí mu zápěstí sevřela smyčka Honzíkova švihadla.
1: Mám, zajásala Mařenka a stáhla Hromádkovi z prstu kouzelný prsten. Chytej! Prchejte, ale fofrem,
0: řekl výhružně Honzík a navlékl si prsten na ukazováček.
1: Nebo z vás udělám krysy a prsten hodím do řeky.
0: Kozelka s Hromádkou neváhali ani vteřinu. Zahodili nemotorné černé deštníky a pádili pryč.
1: Kde jste vzali ty parazoly?
0: Paní Majerová udiveně hleděla na pánské deštníky v rukou dětí.
2: Půjčili jsme si je, pohotově odpověděl Honzík. Od Kozelky s Hromádkou.
0: U Majerů vládla pohřební nálada. Rádio hlásilo, že Rumburak uprchl z vězení. A tak pan král, čaroděj Vigo, Arabela i Majerovi měli starosti.
1: Strašná situace,
0: uvažoval nahlas starý čaroděj a pohrával si přitom s kouzelným prstenem. Kdybych alespoň věděl, kde Rumburak je, mohl bych učinit opatření. Takhle nám nezbývá, než doufat, že se mu nepodaří proniknout až sem. Paradoxní bylo, že Rumburak s recidivistou Fouskem zatím viseli na věšáku za dveřmi. Chvíle mi to bylo značně nepohodlné. Jak totiž pan Vigo mechanicky otáčel sem a tam kouzelným prstenem, Rumburak s Fouskem se měnili střídavě v lidi a v zápětí z nich opět byly deštníky. A zkuste viset na věšáku za límec vězeňského munduru.

0: Civilizace si žádá své. Princezna Xénie splnila slovo a Petrovo vězení v 30. patře královského mrakodrapu bylo opravdu komfortní. Bydlel jako v nejlepším hotelu, měl všechno, o co jen požádal, a přesto ho to táhlo domů. Domů, k Arabele. Při nejbližší příležitosti utekl. Chvíli šel pěšky, chvíli jel stopem, až přešel 9 hory a 9 řeky a pěkně utrmácený se dostal k perníkové chaloupce. Na zápraží seděla baba Jaga s černým kocourem na klíně. Dobrý den, babičko, pozdravil slušně Petr. Nevíte náhodou, kudy se jde do říše lidí?
1: Nevím, panáčku, nevím,
0: odpověděla babice, které se Petr na první pohled zalíbil.
1: Abych řekla pravdu, jsem tady nová. Koupila jsem tuhle chaloupku na inzerát od jedné kolegyně a ještě se v tomhle kraji moc nevyznám. Když ale půjdeš pořád rovně za nosem, dostaneš se k ledové řece. Za tou je království pohádek pro dospělé. Žije tam doktor Frankenstein, takový koumák. Ten už ti něco poradí.
0: Petr pěkně poděkoval a šel dál.
1: Zatracený bojler.
0: Pan Majer klel jako pohan a hledal v oblaku páry cestu ven z koupelny.
1: Jednou to někoho doopravdy opaří.
2: Co to máš?
0: Paní Majerová, která právě dojatě ukazovala princezně Arabele Honzíkovi dětské kresbičky, k němu zvedla uslzený zrak. Pan Majer se zašklebil od ucha k uchu.
1: Hádej,
0: řekl a ukázal manželce kouzelný prsten.
1: Leželo to na umyvadle.
2: S dovolením?
0: Pan král vzal prsten mezi palec a ukazováček a prohlédl si jej proti světlu.
1: Výborně, teď máme dva,
0: pravil a navlékl prsten na prst Arabele.
1: Na ochranu před rumburakem.
2: Děkuju, tatínku. U dveří zazněl zvonek. Byli to Hermanovi. Jdeme na to rodičovské sdružení, oznámila paní Majerové uplakaná sousedka. Tak jsme si řekli, že se pro vás zastavíme.
0: Majerovi se začali oblékat. Mohla bych jít s vámi? Zeptala se princezna Arabela a vrhla prosebný pohled na otce.
2: Strašně by mě to zajímalo.
0: Král s čarodějem se domluvili pohledem. Vigo přikývl.
1: Tak dobrá, běž si, souhlasil král. Ve škole tě rumburak hledat nebude. Ale vezměte si deštníky. Mleje jako z konve.
0: Paní Majerová sundala z věšáku rumburaka s recidivistou Fouskem.
1: Vezmeme si tyhle, řekla. Aspoň je budeme moct vrátit těm kozelkům a hromádkům.
0: Když přišli do školy, usedli do lavic mezi ostatní rodiče.
3: Už jste to slyšeli?
0: Obrátila se k ním paní Kutanová.
3: Učitel Adam je prý Mickey Mouse. Nechápu, jak může dospělý člověk šířit tak nehorázné fámy,
0: ozval se profesor Hromádka, který seděl vedle.
3: To není žádná fáma,
0: vmísil se do debaty pan Veverka.
3: Naše Miluška tvrdí, že za to může váš kluk?
1: Opravdu?
0: Profesor se opovržlivě ušklíbl. V tom případě byste ji měl vzít ke mně na kliniku. Mezi shromážděnými rodiči to zašumělo a do třídy vstoupil myšák Miky s učitelským notesem v ruce. Profesor Hromádka leknutím vykulil oči.
1: Jsem učitel Adam,
0: pravila ta disneyovská figurka.
1: Za svoji nynější podobu vděčím žákům Kozelkovi a Hromádkovi.
0: Profesor Hromádka vyskočil, jako když ho píchne.
1: Cože? Náš Vilda, že by vyloučeno? Ostatně, jak by to dokázal?
0: Myšák Adam zdvihl tlapky a utišil nastalý šum.
1: Všechno vám vysvětlím. Ve 3. B... došlo k politování hodným událostem, které mají na svědomí žáci Kozelka Jiří a Hromádka Vilém.
4: Ne!
0: Profesor Hromádka už to nevydržel a zhroutil se jako špalek.
3: Mám takový dojem, zašeptala Arabele paní Majerová, že v tom má prsty taky náš Honzík. Ten prsten mohl do třídy přinést jedině on. No jo.
0: Hlesnul pan Majer.
3: Co budeme dělat?
0: Arabela se na ně chlácholivě usmála. Spravíme to, řekla
3: a otočila kouzelným prstenem. A najednou tu místo Mickey Mouse stál opět učitel Adam. Chyba byla v tom, že i Rumburak s Fouskem, kteří schnuli pěkně roztažení mezi ostatními deštníky na chodbě před třídou, dostali lidskou podobu.
4: V těchhle hadrech nás chytnou jen co se rozední, povzdechl si recidivista, když se konečně ocitli v rozlehlém parku a ukryli se ve křoví. Kdybych měl aspoň tip.
5: Tip?
4: Nechápal čaroděj.
5: Jaký tip?
4: No, zkrátka echo, hlášku, vysvětloval mu trpělivě Fousek. Jsme dutý, potřebujeme mergle a taky nějaký pořádný voz. Nejlepší by byl nějaký kvartýr, kde nikdo není doma, aby se to tam dalo vybílit bez velkého rizika.
2: Rumburak mu sice rozuměl sotva každé druhé slovo, ale smysl jeho řeči přece jenom pochopil.
5: Tak pojďme tam, co jsme viseli jako deštníci,
2: navrhl.
5: Psst.
2: Na nedalekou lavičku usedla mladá dvojice. Dívka odložila kabelku a začala se objímat se svým partnerem. Ta kabelka recidivistu Fouska přímo fascinovala. Ukrást ji bylo pro něj dílem okamžiku. A pak rychle pryč. Rozběhli se směrem k vilce Majerových.
4: Prachy žádný, k jídlu taky nic.
2: Rozčiloval se Fousek a zklamaně cpal naspět do kabelky s muchlanou dámskou paruku.
4: To je dneska mládež.
5: Támhle to bude lepší,
2: řekl povzbudivě Rumburak a ukázal na vilku utopenou ve tmě zahrady.
4: To doufám.
2: Recidivista si odplivl a vrazil Rumburakovi kabelku do ruky.
4: Jdu na to. Kdyby něco, tak pískni.
5: Hlavně nezapomeňte vzít ty prsteny,
2: připomenul mu ještě čaroděj.
5: A ten starý kabát. Všechno ostatní si můžete nechat.
4: Jasně.
2: Fousek se rozhlédl pustou ulicí a než by řekl švec, byl za plotem. U Majerů tou dobou už všechno spalo.
4: Pajdo, lehni,
2: okřikl pan Majer Jezevčíka, který se z ničeho nic rozštěkal. Rozespale se obrátil na druhý bok a dodal.
4: Ještě jednou štěkneš a uvidíš.
2: Pajda poslušně zmlknul. Než recidivista Fousek pobral, co se dalo, pořádně se zapotil. Byly toho dva těžké kufry. Tak těžké, že se pod jejich vahou přímo prohýbal. Prsteny, po kterých toužil Rumburak, zastrčil do kapsy. Dělit se s partnerem recidivistu Fouska ve skutečnosti ani nenapadlo. Vyplížil se z vilky, přehodil kufry přes plot do sousední zahrady a vydal se přesně opačným směrem, než kde držel hlídku podvedený čaroděj. Zamířil rovnou k domku překupníka Brebery. Brebera už byl sice také dávno v posteli, ale obchod je obchod. Ty nejlepší, jak věděl, se v jeho branži dělají právě v noci.
4: Není to škoda?
2: Zeptal se Brebery Fousek, když překupník vyloupl z ukradených prstenů kameny a zlato rozstavil v tyglíku.
4: Za celý by přece bylo víc.
5: Kameny zvlášť, zlato zvlášť. To je zásada,
2: poučil ho překupník.
5: Jinak by ty prsteny mohl někdo poznat.
2: Fousek pokrčil rameny a ukousl si další sousto z krajíce namazaného sádlem, který mu překupník Brebera za těžké peníze laskavě přenechal. Zatímco jeho partner si už dávno plnil žaludek, čaroděj pořád ještě hlídal. Hodiny na nedaleké věži odbyly čtvrtou a Fousek nikde.
5: Zatracený chlap,
2: ulevil si Rumburak, kterému zvolna začínalo docházet, že se nechal napálit. Jenže co teď? Rumburak pohlédl na své trestanecké šaty a zaklel podruhé. Začínalo pomalu svítat. Za chvíli už začnou lidé chodit do práce. Na prádelní šňůře v zahradě visely květované šaty paní Majerové. Rumburak dostal nápad. Rychle se do nich převlékl, pak otevřel kabelku, která mu zbyla jako upomínka na recidivistu Fouska, a narazil si blondětou dámskou paruku.

jak to všechno začalo. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Zmačkané kalhoty a na košili samý červený flíček, to proto, že stále jedl špagety s kečupem. Počkejte, ale tohle už asi znáte. I když je to dost dávno, co kouzelník Pokustón tahal z klobouku dva králíky a byla z toho sláva na návsi v Kalhotovicích nebo na náměstí v Třeboni. No ale pak místo Boba a Bobka našel zalíbení v nějaké paní. A té paní se zase zalíbilo, že jí kouzelník každý večer rozseká šavlí na kousky a ona pak vyskočí a je docela živá. Dokonce živější a pěknější než dřív. No, kdo by se jí divil? A kdo by jemu zazlíval, že zapomněl dva bílé králíky někde na mezi? Zamilovaný kouzelník Pokustón prostě odhodil svůj černý širák vdál a oddrkotal ve své maringotce ještě dál. No a když se příští den naši dva králíci v klobouku probudili a zjistili, že jsou sami, do zpěvu jim nebylo, ale do pláče také ne. Každý z nich měl přece kamaráda. Bob měl Bobka a Bobek Boba. A chtěli něco zažít, protože mezi námi nechat se každý večer před publikem táhat za uši, to žádná velká zábava není. A tak začali každé ráno chodit za prací jako každý jiný člověk a naučili se spoustu věcí a vůbec si nedělali hlavu z toho, že jsou králíci a že každý jiný králík umí tak nanejvýš panáčkovat nebo sedět v jamce sám. Ráno si zacvičili a pak vyrazili za prací nebo za dobrodružstvím, večer se vrátili na kutě do klobouku a tak pořád dokola den za dnem. Až jednou...

0: O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil. Čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Podruhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A potřetí, kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál, za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčeli: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta: – Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře, a tak on na svém jistě dodnes v nebi.
1: Jak čert sloužil u ševce.

0: tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát. Každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí, musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero, a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadumilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, oháňky a kopita místo jedné nohy, to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla beze mne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to do jednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř, ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
5: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
5: Dobrá. Ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce chmitala. A k tomu si prospěvoval.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou hustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý steh oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi honem nějakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a na nos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár svočkou na konec.
3: Čert zatím běhal a kmitál. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumber a Čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro svácený. Odhodil koš, sedl si na prách a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, hospodáři, ble, ble, hotovo.
3: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
3: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a Čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a Čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Ači, ači.
3: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se Švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň Čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
3: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
5: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
3: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
3: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
5: Svatá pravda!
3: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
6: Ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
3: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spraskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
5: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, to by šlo.
3: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
6: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě.

0: velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale Švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Nač by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
3: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
1: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
3: Neplivej mi tady jiskry, protože způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
1: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
1: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
1: Tak se mi zdá, milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
3: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
1: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, ble, ble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
1: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo.
3: To

0: Vyšlo! Tvoj, tvoj, tvoj!
1: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
0: Už mě jak tě živ neuvidíš!
1: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: jak Rumcajs kočíroval Sumce. Příští den seděl Rumcajs před jeskyní a pročesával si hřebenem na borůvky vousy. Lesní včely mu mírně kroužily okolo hlavy. Rumcajs přemýšlel, čím dobrým by Volšovečkovi vynahradil trápení se špuntem. Manka zatím krmila z ošatky hejno lesních holubů. Nejste nám tu v lese na nic dobrý, povídá, ale pomějte se. V tom přiběhl mezi stromy tenonký potůček vody a pořád ho přibývalo. Manka uskočila, poplašení holuby se rozletěly a Rumcajs povídá, aby se tak nahoře u Volšovečka strhla rybniční hráz, to by bylo pěkný nadělení. Včera Volšoveček div neusknul v prázdném rybníce a dnes, aby ho tak divoká voda kdo ví kam odnesla. A Rumcajs se rozběhl proti proudu k lesnímu rybníku. Hráz byla celá, ale na vrbě seděl vodník Volšoveček a plakal tak vydatně, že to vydalo za potok. Tak už zaráz, nebo mi vytopíš jeskyni, povídá Rumcajs. Volšoveček smutně popotáhl nosem. Tobě se řekne, neplač, ale podívej se, co se mi urodilo v rybníce. Rumcajs se podíval a zbledl pod vousy. V rybníce leží sumec Holdegrón. Takový sumec byl v Čechách jen jeden. Zalehl rybník od česel až k čepu. Hubu měl Holdegrón širokou jako stavidlo a oči jak mlýnské kameny. No, ty jsi mi krasavec, povídá Rumcajs a přidržel se vrby. A hned ale spustil přísně na Volšovečka. Kdybych byl vodník jako ty, tak bych si pořádně dovedl poradit s každou rybniční záležitostí. Sumce vyžeň a vlesi do rybníka místo něho. A neskusil bys to nejdřív sám? Otočil řeč Volšoveček. Rumcajs se opřel nohama pevně do hráze a spustil na Sumce. Holdegróne, nerad tě tu vidím. Mrskni ocasem a odkormidluj, odkud si připlaval. Sumec pootočil po Rumcajsovi oči a líně hnul ocasem. Udělala se taková vlna, že to Rumcajse i s Volšovečkem popadlo a odplavilo až do lesa k jeskyni. Vítám vás, povídá jí Manka. Jak vidím, dobře jste pořídili. S Holdegrónem není kloudná řeč, řekl na to Rumcajs. Boreď by s rybou byla řeč, povídá Manka. Rumcajs se mrzelo, že takhle dopadli. Postavil Volšovečkovi pod šos vědro, aby jim nenakapal po jeskyni, a sám se zhluboka zamyslel. Za chvíli luskl palcem o prostředníček a sáhl do přítruhlíku pro klubko provazu. Můžeme jít! Odvedl Manku s Volšovečkem k rybníku, podal Mance klubko a zeptal se, dovedla bys z toho provazu udělat pořádnou síť? Manka uvázala provaz mezi vrby jako osnovu, a protože Volšoveček byl malý jako kudlička, podala mu druhý konec provazu a on tou osnovou proskakoval jako člunek. Síť byla za chvíli hotová. Sumec Holdegrón se na to líně díval hned jedním, hned zase druhým okem. Teprve když síť rozprostřeli na hrázi, ušklíbil se velikou hubou.
1: Já, nejdřív byste mě do té sítě museli dostat.
0: Depak, na toho nic neplatí. povzdechl si Volšoveček. Ale v tom Manka zatleskala a hned tu bylo hejno lesních holubů. Každý popadl do zobáku jeden provázek a rovnou nad rybník. Tam spustili síť na Holdegrona. Holdegron se pocítí trochu ošil a znova.
1: Lámali jste si zbytečně hlavu i prsty. Nejdřív by se musel najít někdo, kdo by se mnou hnul.
0: Jen domluvil, pohladil vodník Volšoveček dlaní vodu a ze všech stran rybníka se seběhly ryby. Přijeli pomalí siláci kapři, divoce se přihnali štiky, hladce připluli líni a pak už se čekalo jen na rybí drobotu. Ryb byla síla a každá z nich vzala do huby jeden provázek od sítě. Ale protože se přitom mleli na všechny strany, nemohli síť utáhnout. Sumci Holdegrónovi to až přišlo k smíchu.
1: To by nejdřív to spřežení muselo mít kočího, zeonil se. Kočí je tuhle, křikl Rumcajs, utrhl si ve vrbový prut a skočil z hráze Holdegrónovi rovnou na žbet.
0: Rybí spřežení v tu chvíli pořádně zabralo a už se jelo strouhou proti vodě. Rumcajs kočíroval. Když dojeli do řeky Labe, zarazil Rumcajs rybí spřežení a povídá Sumci. Plav si kam chceš, Holdegróne, tady je už místa dost. Za dvě neděle na to připlavala s truškou Rumcajsovi do studánky poštovní rybička. Vorvani a jiné velryby po ní vzkazují, že Holdegrón vjel u města Hamburku do moře. A jestli sahal v rybníce, odčesel až k čepu, není prý ho teď v moři ani od krajíčku ke krajíčku.
2: Jak se potkali s Havranem Ervínem?

0: úplně ze všeho nejdřív nebyl strýček Měsíc vidět ani trošinku vůbec. Potom se ho ukázal tak akorát malinký srpeček s nouzem a ještě potom, ale to už za hodně díl, celá polovička. A když bylo strýčka Měsíce na podzimním nebi ze všeho nejvíc, svítil stříbrně a tiše na celičký lesík hůrku, kulatý jako tvarohový koláč, a dělal všechno dvakrát větší. A právě zrovinka v tu chvíli přijela na vánoční návštěvu hnedle za podzinkem, jak měla královna Zima. Každičký modřínek, smrček i habřík, každičký doubek, bouček i břízka, osika, olše i jedle, všichni dostali od zimní královny novou bělonkou čepičku, tkanou pečlivě a velice jemně. Bůby měl zrovna v jeskynce u srnčí pěšinky k vodě to nejsprávnější spaní, když mu na čumáčku přistála sněhová vločka, co jí do jeskynky z nerozumu zahnal průvan.
1: Apčík!
0: Bůby kýchnul na zdraví a probudil se rovnou.
1: Ať jsem v liščí noře, jestli tohle není právě opravdovský snížek zimní. Zrovinka, jak říkala Tereska minule, že už hnedle bude a brzo.
0: Zamudrovalo dráče s třepatou hlavičkou. A hned, že se půjde všechno okouknout hodně pěkně zblízka, jak se správně má. Jenomže, jak Bůby v tom raním kalupu a trapu rychlem stoupnul na bíle ustlanou pěšinku, tak už nestál, ale to už seděl a pěkně z čerstva náramně rychle. Dráče by si povídalo se snížkem až do slunečního spaní, kdyby od někud, od zhora dolů a něco velikánského černého a zobatého sebou neuhodilo do sněhu hned vedle. Nejdřív se nedělo dočista nic, potom se to zavrtělo, hned na to posadilo a ještě potom postavilo rovně a zpříma.
2: Tak tomu se říká klika. Narmná klika. Ještě, že zrovínka napadalo.
0: Pochvaloval si veliký a černý zobatý pták a jak se tak načechrává a vrtí, uhlídal najednou malinkaté vyukané dráče.
3: Ale ne, co pak ty seš záč, ořechu? Koukáš jak z první řady?
1: Já jsem dráče z lesa Hůrky a říkají mi Bůby.
3: Dráče v lese? Proč ne? Já jsem Havran Ervín, ořechu. Korvus korvus z rodu ptáků pěvců a řekl bych, že ještě tak ten nejlepší. Hea, hea, severige a šalmaj v ořechu. Letím za severu.
1: Já jsem Bůby z lesa Hůrky, říkají. A zapomněl jsem se narodit do pohádky, říkají.
3: Já jsem jednou tam, po druhé zase tamhle a pak zase tudy. Zpěvák, eskamoter a kouzelník, strašně populární. Hele.
0: A potom se začal Ervín uklánět hned doleva, hned zase doprava, vyčaroval od někud černý klobouk, dřevěnou hůlku na čarování a z klobouku vytahoval takové věci zvláštní, roztodivné a hezké, že je dráče nevidělo skutečně co živo.
3: Tak vidíš, ořechu, nezbývá mi nic jiného milejšího, než lítat po tom světě a zpívat a hrát a čarovat a kouzlit. A vůbec. Jenomže se nějak nesrovnávám s těma ptáčkama, zpěváčkama.

0: Erwine, prosím tě moc, kdybys byl od té dobroty a mohl si se mnou trošinku hrát.
1: Hrát si? Na to holenku není zamáček hrachu času. Je zima, čas zimních sportů, slalom, bobová dráha, hokej na ledě a tak. Kde pak hrát si?
0: Když já myslel jenom chviličku malou, ještě předtím sportů.
1: To je práce. Zimní sporty v ořechu, to je vlastně taky hraní, když se to veme tak kolem do kolečka s rozumem. Jenomže pro sílu, statečnost, správnej dech a tak.
0: Když já nevím, co to zimní sporty je.
1: Neboj, ořechu, všechno uvidíš, všechno uhlídáš. Momentíček. Tady vidím ideální, čili ten nejsprávnější svah, čili terén na bobovou dráhu, neboli tobogán z ledu. Uděláme klouzačku, ořechu. Musíš nosit vodu, hodně vody. Zbyteček obstarám sám, to se spolehni.
0: Jenomže, jak sem vemu vodu, Erwine?
1: Ty seš ořech, maxi ořech, para ořech, ořechu. Co pak tady nemáte v celičkém lese a okolí potok, studánku, rybníček, řeku nebo tak?
0: Potůček tady máme, jestli chceš něco vědět, Erwine. Jmenuje se Rokyťák a chodí svou cestičkou z rovinka tam dole pod tou pěšinkou.
1: Tak nemluvím, nepoučuju, nehádám se a nosím. Jinak klouzačka nebude, to dá přece rozum.
2: A tak Bůby nosil vodu v hrnci pěkně od potoka na vršek a Havran Erwin ji zase pro změnu lil kliďánko dolů po pěšince zase k potůčku Rokyťáku s plávkem. A protože byl kmotříček mráz zvědavý za 5 sojek, přijel na svých ledových saních dřív, než chtěl, a hned blíž a blíž, co to tady ti dva. A když byl úplně nejblíž, tak mrazil 2x víc a stuha, až se dráčeti na čumáčku udělal rampouch převeliký. A taky voda, co lil Erwin z vršku, zmrzla na rampouch, a tak tady byla najednou, kde se vzala, tu se vzala klouzačka hladká, jako lísková kůra z jara, a jiskřila do daleka.
1: Zahájíme mistrovství světa v ořechu. Tram, tra, vážení, velvážení, mistrovství světa na ledové bobové dráze. Nastartuje mistr Erwin ze zbrusu novým strojem Maková buchta. Napětí vrcholí. Připravit ke startu. Pozor! A teď!
2: Dole Havran proletěl trnkovým keřem jako myška do dírky.
1: První jízda, světový čas! Hea, Sverige, Šalmaja, Rogálo a Vírník, poběž honem sem, ořechu, honem! Tady máš závodní stroj, ořechu. Teď si na řadě se startem ty. No rychle, utíkej nahoru. Tram, tra, pozor! Nastartuje závodník číslo 2. Dráček, ano, správně, dráček, bubík, nebo tak nějak. Zkrátka, ořech, para ořech, ke startu a teď!
2: Jestli dopadl Erwin tak, Bůby taky tak a ještě víc. Pekáč se s ním na skluzavce točil jako váška nad vodou a nakonec i s dráčetem zase do trnkového keře, ale víc z prudkosti a ještě dál až do potůčku Rokyťáku.
1: Poles nahoru, ořechu, bude druhá opravná jízda.
0: Opravná jízda už asi nebude, Erwine. Závodní stroj nám vzal potůček Rokyťák a odnesl si ho na hraní pryč. Někam. Asi.
1: Ty jsi to teda vymňou k ořechu. A nic, vymyslíme něco lepšího, výživnějšího. Tram, tará, vážení, velvážení, pro poruchu na závodním stroji Makobuchta se dnešní závod končí a přerušuje.
0: Ale jak si budeme hrát teď a za chvilku?
1: Na něco se přijde, něco se vymyslí, neboj.
2: A nemuseli čekat dlouho. Přišlo to samo a naráz. Nejdřív se nahoře na pěšině ukázal medvěd Medard, který se šel podívat, co s dráčetem a jestli ještě spí. Jenomže zapomněl kouknout pod tlapy přední i zadní. Sjel dolů po skluzavce jedno klubíčko. Medard projel trnkovým keřem a zastavil z rovínka vprostřed potůčku Rokyťáku.
1: No, já zas poletím kousíček dál. Už jsem pobyl dlouho. Třeba se zase jednou zastavím od řechu.
0: Hea, hea, Sverige a Šalmaj, Ervine!
1: Hea, hea, Sverige, Šalmaj a Rogálo, Buby!
2: Vzpomněl si najednou už v letu Ervín, jak správně s dráčecím jménem.
3: Co je to tady za nezdobu klouzavou, smekavou a ledovou?
0: To je mistrovství světa, Medarde. Udělali jsme si s Ervínem skluzavku pro zimní sporty, víš?
3: A odkdy pak se dělá skluzavka z rovínka tam, kde je pro všechny pěši na prochození k vodě? Aha.
0: Když on Ervín říkal, že tady je to identální.
3: Ervín, tady se chodí k vodě pít. Za to, že jsi byl nezbedný, ti neukážu své zimní spaní.
2: Medard chtěl ještě něco povědět, ale v tom se od zhora ozvalo pištění, volání a hekání. A ona to liška Denisa po Medardovi úplně stejně a dolů k potoku.
3: Tady neostávej, utíkej honem za Tereskou. Připravila ti něco mlsného.
2: Dráče utíkalo pryč k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska svoje přebývání a bylo rádo, že už nebude u liščího žalování.
4: Už to víckrát nedělej, Buby. Po pěšinách se chodí i utíká v nebezpečí. Co kdyby si někdo polámal tlapky, nebo ho uchvátil dravec, protože by nešlo utéct z ledu? Je zima. Co kdyby někdo pro tvé klouzání nemohl dál a zahynul hladem?
0: Já už to víckrát neudělám, Teresko. Na pěšině už nikdy. Medard mi vyřídil vzkázání.
4: Aha, na to si nezapomněl, že mám pro tebe mlsání. Podívej, sušené jahody a bobule. Vezmi si pro dobré chutnání a sladkou chvíli.
0: Děkuji, Teresko. Už poběžím domů. Mně se chce tolik spát.

také sluníčko už mělo toho zimního běhání až do únavy a položilo svoji krásnou zlatou hlavičku do vonavých sněhobílých podušek z těch nejbělejších mráčků už z večera a těšilo se na dlouhé zimní spaní, protože v zimě vstávalo dicinky díl a spát chodilo dicinky dřív. To, aby mělo druhý den větší sílu, které bylo i tak v zimě o hodně míň než za letního slunečního hřání pro celičký širý svět.

0: prosím. Slyšíš? Hodiny už odbějí půlnoc.
1: To už je tolik?
0: A bude ještě víc, jestli sebou trochu nehodíš. Kolikrát ti mám opakovat, že úkoly se píší hned, jak se přijde ze školy?
1: Jsem si na to sedl hned po večeři.
0: Jenomže já slyším odbět hodinu duchů a vidím, že to ještě strašíš. Takže konec všeho utrpení podle všeho přijde s kohoutím za kokrháním, co?
1: Co pořád máš?
0: Jen to, že bych tě měl sesekat jako žit.
2: Kdo volá žita? Kdo mě budí ze staletého snu? Jen smíchu uzdu nasaďte, druhové mojí. A poslouchejte bedlivě.
0: Jenomže tebe řezat jako žito by bylo asi tak účinný, jako válcovat dálnici válečkem na nudle. A nekoukej jako žába ze salátu.
1: Já nekoukám jako žába ze salátu.
0: Tak koukáš jako sova z nudlí.
1: Já nekoukám jako sova z nudlí.
0: Tak nekoukej a koukej psát.
1: Kdybys mi měl správně pomáhat a ne mi pořád vyhudovat.
0: Cože? Ale pořád. No tak píš. Každé místečko...
1: Každé místečko...
0: Ve staré Praze...
1: Ve staré Praze...
0: Je spojeno...
1: Je spojeno...
0: Škrtně je spojeno...
1: Škrtně je spojeno...
0: Švanko, ty to nepíš.
1: Co?
0: Ale to, co ti diktuju...
1: Já myslím, že mi to diktuješ, abych to psal.
0: To předtím.
1: Aha.
0: Ne to potom.
1: Tak já to škrtnu.
0: Tak to škrtni. Co to škrt?
1: Nejdřív to předtím a pak to potom.
0: Šmanko, te kluku, tak znova. Každé místečko ve staré Praze se snoubí s nějakou pověstí nebo legendou. Proč nepíšeš?
1: Co je to tati legenda?
0: Legenda?
1: Šimano...
0: No to je to, s čím se snoubí každé místečko ve staré Praze, že ano?
2: Jak slyším, braší, o nás je tu řeč. Jen uši nastavte.
1: Ale co to je ta legenda?
0: Legenda, no legenda je takový vymyšlený, nepravdivý příběh nebo příhoda.
1: Tak to já nepíšu. Vymyšlené příhody si strč laskavě za klobouk.
0: Co? To říkáš mně?
1: Komu asi?
0: Za tuhle nezdvořilost tě okamžitě sesykám jako žito.
2: Chtěl bych se předem omluvit, že překročil jsem práh. Ač volán, přece nepozván.
0: Co tak pozdě? To má být návštěva?
2: Čas pro mě neplatí.
0: To vám závidím. Kdo vůbec jste?
2: Žito, čaroděj, král šibalů, kejklířů a šašků.
1: Čaroděj.
0: Nepliť se do toho. A co si přejete?
2: Nezůstalo mi utajeno vaše trápení. Chci vám nabídnout své služby.
0: Teď? V noci? Nic nepotřebuju.
2: Vím, jak se neposlušnost trestá, jak nezdvořilost dostane svůj díl, jak spurnost krotit, ba i bezhlavost. Vím, jak se léčí všechny necnosti, jimiž dítko oplývá.
0: Tiše už. Kluk napíná uši, nic mu neujde. Slyší za dva rohy. Mám strach, že tady nepořídíte.
2: To nechte na mě. Postačí?
0: Šmangote, co to děláte? Vy jste mi uspal kluka.
2: Čas umím zastavit, kámen oživit, život zmrazit, jak se mi zachce.
0: Vy byste si s ním skutečně věděl rady?
2: Ohohoho, maličkost.
0: Maličkost, no jo, ale co za to?
2: Pouze váš autogram na tuto listinu, nic víc.
0: Autogram? To jako podpis? Beze všeho.
2: Jsem vám k službám. Teď usnete také vy, pane Spejble. Jen stěží tuší teď, co všechno přijde dál. Teď jsem tu pánem já, Šibalů pán a král. Dost mám už zahálky. A tak mě napadlo, že jim tu sehrajem kouzelné divadlo. A když už kouzelné, tak plné zázraku, divů a přeludů a taky přízraku. Přeji vám pěkný večer. Ať štěstí vaše kroky provází.
0: Cože? Dobrý večer. Tak co je, Hurvínku? Neumíš pozdravit?
1: No, my už jsme se viděli, se už známe.
0: Slyšíte to?
2: Však ani stará známost povinnosti neumenšuje. A kdo se nezdvořilcem staví a v mravu podivném si libuje, nechť vezme poučení, jak mu náleží. Hej, braši, hola, hej, vstupte už přes ten práh, kterým nás od lidí dělil vždy jejich strach. Hej, braši, do díla dejte se všichni hned. Zde v Praze zůstanem, však zpět o pár set let.
0: Hele, kejklíři,
1: šašci,
0: taškáři
1: a šibalové.
0: Hurvínku, vždyť my jsme ve staré Praze. Hádám, tak ve středověku. No tohle...
2: Jsem braši z písni Lenochů.

0: zvan.
1: Tak si to slyšel.
2: No a co pak to nedělám?
1: Slyšíte to? Už je nejvyšší čas něco s tím udělat.
3: Mila rád. A teď se ukáže, že mistrovský jsem lhář. Svůj důvtip osedlám a změním i svou tvář. Na hradbách výstražně podkovy zazvoní. A pak se uvidí, kdo bude na koni.
1: Fuj, tady na šancích to pěkně profukuje. Jakoby na mě sáhla sama smrt.
4: Však já také přijdu.
2: Tati, pozor!
5: Stůj! Čisko klete, stůj!
2: Kdo to byl, tati? Jde na tom koni.
1: Viděl jsi, ne? Nějaký rytíř, celý v plechu. Tak co se ptáš?
2: Já, že pronásledoval našeho žerika.
1: Dobře mu tak, psísku toulavýmu. Tady na šancích nemají psi co dělat. Však ještě budeš koukat, urvínku. Život zmrazí, kámen oživí.
2: Co říkáš?
1: Ale nic. A hele, už je to tady. Radši, abych se schoval.
5: Ha! Přistihl jsem tě! Co tady tropíš, malý lidský červe?
2: Já tady... to, žáno.
5: Jen z čerstva odpovídej. Co tu chceš?
2: Jsem šel vyvenčit psa, no.
5: Ty nevíš, že v těchto hodinách vstup na hradby všemu živému se přísně zapovídá?
2: Já nemám hodinky.
5: Dokonce ani slušné pozdravení, jak stav můj a jméno mé si vyžadují, nedovedeš dát?
2: Hlas neznám, tak co?
5: Ty věru nevíš, čeho mrav si žádá. Co zasluhuješ, máš i mít. Za nezbožilost se platí.
2: Au!
1: Šmangote, co to s ním dělá? Pane rytíři!
2: Tati, tam je to vezem, co to se mnou dělá?
1: Napích kluka za kalhoty na kopí, je ten tam, viděl z to žeričku. Se mi zdá, že to ten kouzelník trochu přehání. Ne? No asi ví jak na to. Však už to hurvínek potřeboval jako sůl. Hele, hele, už jsou zase tady.
5: Výstraha snad ti postačí. Co na to pravíš?
2: Že byste si měl opatřit něco, co tak za jízdy nedrncá. Třeba MBčko, člověk by si málem překous jazyk.
5: Jakže? Ani teď svůj jazyk zlolajný za zuby nepodržíš. Tady strestám tě.
4: Ne tobě, mě teď náleží.
5: Smrt, ta do šibalské frašky nepatří.
1: Moment, kdo jste?
4: Tak,
1: co se nám do toho pletete? Tohle tak nebylo domluvený.
2: Tati, proč jde na mě s kosou?
4: Pojď, pojď sem, pojď.
2: Tati.
1: Pozdrav, poslední pozdrav.
2: Ahojda.
1: Pořádně.
2: Dobrý večer přeju.
5: Konečně.
4: Má chvíle ještě přijde.
5: Tvým pozdravem je kletba zrušena. Buď za to dík.
1: Tak vidíš, kluku jeden zatracepená.
5: Pár slůvek jen a jaké kouzlo v nich. Tak jen jich užívej tak jako ostatní. I slunce světlem denně zdraví zem. Buď jako slunce k dobrým lidem všem.
3: Však ještě nemáš vyhráno. To byla lekce první, ne však poslední.
1: Co zbyte?
2: No tak, tati, vzpamatuj se už.
1: Vzpamatuj se, to se ti řekne, jak já se lek, když jsem viděl tu divnou postavu.
2: Řekni rovnou smrtku.
1: No tak tedy smrtku, nebo ještě líp, smrťáka. Ještě teď mi naskakuje kachní, totiž vepřová, chci říct husí kůže.
2: Ale tati, nehraj na mě bu. Já vím, že jste s čarodějem Žitem domluvený. Chtěli jste mě, kapánek, postrašit. Veď ty můj zlatej táťuldo.
1: Tak, abys věděl. Ta postava, tedy Žano, ty víš, kterou myslím, ta...
2: Ta s tou kosou.
1: Tak to tedy domluvený nebylo.
2: Nebylo?
1: Nebylo.
2: Takže?
1: Takže to mohlo jaksi docela špatně dopadnout. A ještě může.
2: Co tím chceš říct?
1: Ale nic.
2: Taťuši, když už něco nakousneš, tak to taky dopověz.
1: A nic, to já, jenom jak si...
2: No tak to, tulululululu.
1: Ale nech toho ty, hurviňululu. Mám s tebou jenom a jenom starosti.
2: Jak to starosti, prosím tebe?
1: No, jenom pozor na vodu, která láká tě. Od vodníka mohl bys dostat na gatě.
2: No jo. Takhle, ale kde pak, tati? Já už se nechodím koupat tam, kde je to zakázaný. Ani už nejezdím po řece na škopku, už dávno ne. Od té doby, jak jsi mi tehdy...
1: Domluvil.
2: Ne, nařezal.
3: Však on tě přejde svých a roztřese tě strach, až s tebou zatočím, jak skáčou na vlnách.

0: hlas.
1: Už rybí oči mám.
0: Jenom pozor na vodu, ta je zrádná dost. Lec, kdo v ní už utopil svoji své hlavost.
1: Zelený ještě šat.
0: Jenom pozor na vodu, která láká tě. Od vodníka mohl bys dostat na gatě.
1: Botičky z rákosí.
0: Jenom pozor na vodu, kdo nic netuší. Na vědomí dáváme, že jde o duši.
1: Jo, dušičky mám rád.
0: Že jde o duši.
2: To je pořád nějakého poučování. Ještě, že se Taťulda někam vytratila. Tak se zase pěkně svezu ve škopku. To bude bájo. Astrmane, Tatrmane, dej nám kůži na buben.
1: Už tě mám a už tě nepustím.
2: Oj, to jsou ale vtipy. Pusťte ten škupen, vždyť se převrátím.
1: Přece by ses nebál vodičky. Voda ti nic neudělá, když nebudu chtít.
2: Nevyhrožujte, snad si nemyslíte, že se vás bojím.
1: No, kdyby jsi jenom tušil, že jsem vodník, ty bledulé, tak zezelenáš strachy.
2: Ano, a kdybyste by tušil, že dovedu plavat a dokonce i pod vodou, tak zblednete vztaky.
1: Proč bych blednul?
2: Protože zelené jste až až.
1: Nechtěl by se ke mně podívat.
2: A proč?
1: Na návštěvu, no. U mě je hezky a přitom jsem pořád sám a sám. Každý člověk je u mě vítán. No a přece se ke mně nikomu nechce, abych sem lidi doslova tahal.
2: To se ani nedivím. Au, co to děláte?
1: Tak vidíš, už jsme pod vodou, ani to nebolelo.
2: Vy tady ale máte pořádek. Co to máte v těch hrncích?
1: No, právě to jsem ti chtěl ukázat. Tak tady to je Klotilfildinka.
2: Jaká Klotilfildinka?
1: Jedna moc hodná holčička. Chodila se sem koupat.
3: Ano, chodila, jako ten hezký chlapeček.
1: Co říkáš?
3: Že se mi moc líbí.
1: Mně taky, Klotilfildinko, mně taky.
2: Co si to šuškáte, vy šišlalové?
1: Že prý se Klotilfildince moc líbíš. Ráda by si s tebou hrála. No, vidíš. A na Trdlinka a Maria Midlinka si taky nedají říct. Všem se líbíš. No tak pojďte si ho prohlédnout zblízka a vezměte ho do kola.
2: Co je to za bledule?
1: To bledule, dušičky.
3: Pojďme,
1: co by to bylo?
2: Ale dejte pokoj. Ale
1: proč pak ne? Že ty se bojíš?
3: Jenom strach má velké oči. Kdo si s námi v kole skočí, hlava se mu nezatočí.
4: Pojď už, pojď si s námi hrát.
3: V tichém spánku za červánku uloží se s námi k spánku.
4: Na věky už budeš spát.
2: Dejte pokoj. Myslíte si, že jsem to neprokouk? To je jenom habaďura.
1: Habaďura, co je to?
2: Tohle není žádná voda, tohle nejsou žádné dušičky a vy nejste žádný vodník, vy jste podvodník.
1: No, počkej, já s tebou zatočím, to budeš koukat.
2: Jen si točte, mně se tak lehce hlava nezamotá.
4: Ticho!
2: A nevyvalujte tak oči, ať vám nevypadnou.
1: No tohle, jen počkej, my ti dáme za vyučenou. Na něj!
2: Na něj!
1: U
5: Hurvínku, Hurvínku, co to děláš? Prosím vás, kde jste, kdo? Zachraňte mi mé dítě. Tamhle v tom škopku, zachraňte ho. Ať ho mohu sevřezat jako žito, když si s ním ani žito neporadí.
2: Je, tati, co tady děláš?
5: Schnu tady úzkostí.
2: Tak vidíš, jak je ten život nespravedlivý. Ty si tady klíďu píďo schneš a já jsem mokrej aj za ušima.
6: Jen počkej, chlapečku, ty se mi budeš smát. Tak tedy o hlavu půjde ti tentokrát.
5: Legrácky, jo. Na to tě už je. A přitom strkáš hlavu do neštěstí, že už ti hlava sotva na krku sedí.
2: Co pak hlava sedí?
5: To se tak říká, když má někdo moc starostí, že si jako láme hlavu.
2: Co pak hlava se dá lámat? Třeba jako párátko?
5: No to zrovna ne, ale...
2: Tak si to za nesmysl.
5: Když si někdo láme hlavu, tak to znamená, že si dělá těžkou hlavu z něčeho, že ano.
2: A jak se dělá těžká hlava, to se do ní nasype písek nebo kamení, aby víc vážila?
5: Ale ne, to znamená mít plnou hlavu něčeho, že ano.
2: Například jablek.
5: Ale ne, já mám například plnou hlavu tvých rošťáren. Ty mě děláš například těžkou hlavu, že ano, což ti otloukám o hlavu dnes a denně, jen pro tvý dobro, jenomže tobě by mohl na hlavě pecky rozloukat.
2: No jo, to by byl pěkně padlej na hlavu.
5: No tak aspoň vidíš, jak je hlava důležitá a co se může stát, když člověk vyvádí jako bezhlavej.
2: No dol jsem já snad bezhlavej.
5: Ty seš bezhlavej snad ještě víc než ten bezhlavej purkmistr, co strašil na starým městě.
6: Nadešel pravý čas. Zkrátím se o hlavu. Ale jen na chvíli a pro svou zábavu. Když chce být učedník chytřejší nad mistra, zmrazím ten drzý smích přízrakem purkmistra.

0: Taky, taky, kam nás to dovedli, co to je?
1: To je přece, fuj, to je popraviště. A tady šmankote.
0: Tělo bez hlavy.
1: A hlava bez příslušenství, napíchnutá na kopí. Fuj.
2: Ať jste kdokoliv, budiš vám můj osud výstrahou. S mých divých žen je mou písní pohřeb.
1: Co vás to vlastně potrefilo, pane purkmistře?
2: Jak všechno vypovědět, když ani nevím, kde mi hlava stojí?
0: Je napíchnutá tamhle nahoře nad vámi.
2: Ach, ano, vždyť právě tady na stínadlech jsem o svou hlavu přišel.
0: Ale proč?
2: Protože jsem svěřené mi úřední pečetidlo purkmistrovské ztratil.
1: Slyšíš, to je ta nešťastná bezhlavost.
2: Najdete-li je lidé předrazí, pak hlavu sobě mohu nasadit a prokletí zlého budu zbaven.
1: A kde pak jste ho měl?
2: Já, nešťastník, je půjčil dítěti svému na hraní a tak i ke ztracení přišel.
1: To vás teda lituju.
0: Tati, a co kdybychom pomohli panu purkmistrovi to pečetidlo najít?
1: Radši se do toho nepleť.
2: Co
1: pak?
2: Jak svědí to a pálí. Na hlavě breberka jakási se usadila. Kdybych se aspoň podrbat jim mohl. Však já se k hlavě dostat nemohu.
0: Počkejte. Já se vám na vaší hlavě podrbu za vás.
2: Ne, stůj.
0: Proč?
2: Mé hlavy smrtelník se nesmí dotknout ani prstem.
0: No proč ne?
2: Prokletí bych se nezbavil. Já sám.
1: Tak se do toho nepleť. Kdybyste se ráčil otočit, pane purkmistře.
2: Já.
1: Počkejte, kousíček vpravo.
2: Pravo?
1: No.
2: Tady?
1: Jo, ruce vzpáš. Ne. Trochu doleva.
2: Tak.
1: A hlavičku máte direktně před sebou.
2: Ach, jaká šlášť. S jakou radoští tě ruka máš a šláška hlavová nádobo moudrošti.
0: Ta často prázdná, tatí.
1: Co pak?
0: Podívej se, je to ono?
1: Pečetidlo, kde bylo?
0: On si na něm seděl. Mám ho, mám to pečetidlo.
2: Co slyším? Mé pečetidlo nalezeno, tedy spasen jsem. Jsem hlavomá. O, jaké štěstí. Svého úřadu se opět ujímám. Podej mi pečetidlo, chlapče čiperný.
3: Dáš ho sem z krčku, prokletý.
0: Co je to? A je pryč, ona mi ho vzala, ta divá žena.
2: Co to slyším? Pak tedy ať zákon promluví. Kdo pečetidlo ztratil, hrdlem propadá. Na stínadla s ním.
0: Ale ne, vždyť já ho našel.
2: A zase ztratil. Tedy mlč. Kat, ať své dílo vykoná.
1: Co chce ten zakuklenec? Nač má tu sekeru?
2: Ortel jste slyšeli. Za bezhlavost ať hlavu svoji ztratí.
0: Tati, prosím tě.
1: Tak už toho nechte. Slyšíte? Nic se nesmí přehánět.
4: Jsem zde. Můj čas přichází.
1: A už je zase tady ta s kosou.
0: Tati, já se bojím. Tati, jde pryč.
1: To stačí. Dost. Tohle já nechci, slyšíte?
2: Tak tedy dost.
5: To v skutku postačí. Jsou skoro bez dechu a po té hrůze si zaslouží oddechu. Však ještě uvidí, než vzejde nový den, pár kousků šibalských ještě jim provedem.
6: Ten, kdo kradl, že a šití nedočká.

0: Ne. Tolik toho po tobě nechci, stačí, když budeš pilnej.
1: A pracovitej.
0: Správně, pilnej a pracovitej.
1: Taky chceš, abych byl pořádnej.
0: Ano, pilnej, pracovitej a pořádnej.
1: A hlavně poslušnej.
0: Samo sebou, že poslušnej, protože kdybys byl neposlušnej, tak...
1: Tak bych nebyl ani pilnej, ani pracovitej, ani pořádnej, to bych byl...
0: Byt jako žito.
2: Pouť, která začala, nekončí zdaleka. Znám ještě ledaco, s čím ty dva vylekám. Hej, holá, braši, kde jste kdo? Nadešel ke hře čas. Chystejte ve zde kláštera bohatý hodokvas. Prý zdejší kuchař rohy má, to není žádný žert, i pověst o něm vypráví, že prý to je sám čert.

0: a čert už si na ní dělá laskomíny.
1: Takovýhle strávníky vám tedy upřímně závidím. Radost se podívat, jak jim chutná.
2: Oho, ohrnovat nos by si tu nikdo nedovolil.
1: Ale, co jsem to slyšel? Prý jste tu měli nějakou nepříjemnost.
2: Co, nepříjemnost? U nás na Slovanech? Ani nevím.
1: Prý se tu nějaký host tak dlouho nimral v jídle, že jste ho vyhodili, nebo co?
2: Oho, právě naopak, toho jsme si hezonky přidrželi. No ale, čím pak posloužíme mladému pánovi?
1: Tak co si dáš, Hurvínku?
3: A co tu mají však, když co nejím? Jen žádné mléko, tvaroh, zeleninu.
2: Můžete si vybrat. Nikde jinde takové lahůdky, jako u nás, nedostanete. Žádný strach, pane. Nakrmím vám chlapečka, že budete mít všeho až po krk. Ale neradil bych mu, aby nad naším jídlem ohrnoval nos.
1: Slyšíš?
2: Kdyby mu náhodou nechutnalo, tak si ho tu necháme. Haha, my už ho naučíme papat.
1: Co bych za to dal, kdyby se vám to podařilo?
3: Tati, já už něco chci.
1: Tak co pak tam máte?
2: Prosím, ražte si vybrat. Dušičky na paprice, kostelníků v sen s oblohou, copy v rosolu, psí zdechy na rožini, nebo rozplásnutou žábu s octem.
3: No, když já nevím.
1: Prosím tě, co slovo to pochoutka, že ano. Takhle...

0: paní.
1: Prosím, jsi praveno k vaší poctě, už se nese žába v octě.
0: A už koukej jíst, ať se nemusím zlobit. Dost ostudy naděláš sídlem doma.
2: Tak tohle já nejím. Tvoj.
0: Cože?
2: Ta žába je nějak divně rozplácnutá.
0: Už zas. Povídám ti, jest, dokud je to teplý.
2: Takovouhle žábu já nechci.
1: Říká, že nechceš? Nevadí. A co takhle dušičky na paprice?
2: Fuj!
1: A co tohleto?
2: Co to je?
1: Tajemství naší kuchyně.
2: No, to vaše tajemství nějak páchne.
0: Kurvínku.
2: To já nejím. Fuj!
0: Co jsi to proved? Talíř na kusy. Ta ostuda.
1: Víš, co to bylo? Haha, pekelný guláš hlupáků. Svou duši si nám propad. To je blout a casořitka, šanci svoji propásne. Už se ze mě otevírá, pohltí tě pekel díra a tvůj život pohasne.
3: Vysla se z ní ta slova, je k dílu čas.
0: A to ne, o duši nebyla řeč. A co tady chce ta zubatá? Měli jste ho jen vystrašit.
1: Co pak se ho sám rád nezbavíš?
0: Já se ho nechci zbavit. Já z něho jenom chci udělat pořádního člověka. Ale ne takhle. Takhle ne.
2: Tati!
0: Tohle jsem na mou duši nechtěl. Čerti! A to ne. To ne. Dej se tu nabíračku, ty umouninče rohatej. Špinavý!
1: Co si tu máš?
4: Dávám ti nerad s Bohem, čertovský kuchaři. Jen ať si každý spapá to, co si navařil. Teď z jejich víček sejmu šibalských kouzel stín a do našeho světa je znovu probudím. Spokojen?
0: Kluk spí? Jo, tak si myslím... Jestli to někdy trochu nepřeháníte, pane kouzelníku?
4: No, teď věcí názoru. Mravy naší a vaší doby se arci liší.
0: Tím jako chcete říct, že nejste zvyklí brát si zrovna servítek, že ano? Projdeš se po hradbách a už jde o zdraví. Vykoupeš se, dušičku sem. Po ní mráš se vídle a už ti hrozí peklo. Moc cirátu tedy nenaděláte.
4: Já plním přece jenom vaše přání. Tak zpěte dál. Nespokojen?
2: A proč bych měl být spokojen? Hrajete si se mnou jako kočka s myší. Co pak musím pořád jenom já být ten špatný? Co pak taťolda je lepší?
4: Ale, co to slyším?
2: Co pak s ním něco užiju? To je pořád musíš, nesmíš. Udělej, nedělej, koukej sebou hnout. Kde pak jsi se toulal, nemluv na mě, nech mě bejt.
4: Tvá řeč o citlivému příliš nesvědčí.
2: Jiný rodič se se svým dítkem aspoň občas pobaví. A on pořád jenom sázel a hrál, nic jiného nezná. A mě jenom odbývá a je nabručený, že nevyhrává.
4: Tak, to měl jsem vědět o malomko dřív. Však ještě není dohráno.
2: Právě, mě pořád strašíte všelijakýma přízrakama. Hle. Pro taťuldu by tam něco nebylo?
4: Neboj se, chlapče. Něco se už najde. Tvůj hněv se promění za chvíli v pláč. Stačí pár slůvek jen. Je ze mě hráč. Kdo se smál nakonec, nejlíp se smál. Nad všemi vyhraje Šibalů král!

0: nezdržujte, nezdržujte, jedem, jedem, jedem. Kde jsou ty kostky?
1: Chceš pokoušet vrtkavou štěstěnu? No dobrá.
0: Já měl štěstí vždycky, tak do toho, do toho.
1: Jen aby si nelítoval, bratřičku. A který házej?
0: Co jsem povídal? A máme to doma. Dejte sem ty peníze.
1: Tady máš, brachu.
2: Ten mále kliku žeriku obehraje i kouzelníka.
1: Tedy s ledaským jsem už hrál. I s neboštíky na márách. A v tom je i mé prokletí. Takové štěstí, to jsem však ještě neviděl.
0: Jo.
1: Tak ještě jedno.
0: To se musí umět, pane bratře. Tak dobrá. Že jsem tak smělý, pane bratře. Máte vůbec ještě něco do hry?
1: Ukroč své obavy. Mám něco cennějšího, než je tvůj měšec.
0: To jsem tedy zvědavej. Co tenhle ten pergamen?
1: Tento list bys ani tisícem takových měšců nezaplatil.
0: Vážně? A co pak to je za list? Můžu se podívat?
1: Dobře,
0: se
1: si věříme. Ukaž, já začínám.
2: Osmnáct. A už se tatulínek veze.
0: No co? Osmnáct, no tak to bude v prvním kole nerozhodně a rozdáme si to znova. Dejte sem ty kostky. No. Co to má znamenat? Co je to s těma kostkama? Zůstali trčet ve vzduchu? Co se smějete? Aha, teď jsem vás prokou. Podvod, bouda! Habaďůra, chcete mě podfouknout? A to teda ne. To nebylo domluvený. Darbáci, lotři, šejtíři!
1: Už dosti slov. Je konec hry.
0: To bych prosil, já skončil už dávno.
1: Je konec všemu. Šalby je přetvářce i chlabu.
0: Žito. Kouzelník. No to jsem si mohl myslet.
1: Naše hra končí.
0: Aha, teď do toho vidím. Tak vy jste byli domluvený proti mně.
2: Tati.
1: Dosti už žertů, dosti lichých slov. Oběma dostalo se po naučení, jak kázal slib. Úpisem stvrzený. A ty jsi prohrál.
0: Já, že jsem prohrál? Ale co? Vždyť já to ani nečet.
2: Tati, ty jsi mu něco slíbil?
0: Já jsem mu jen podepsal na takový ten pergamen.
1: A mocnostem pekla si svou duší propadl.
0: Duší peklu? Šumangote, ale proč? Vždyť já přece...
2: Pane kouzelníku, tohle přece nebylo domluvený, to já nechtěl.
1: Podpis platí, je pozdě litovat.
2: Tak já se vám tedy taky upíšu.
0: Co to povídáš?
1: Ty? A proč?
2: Já chci být s tatuldou. Jestli si ho chcete odnést do pekla, tak si odneste i mě.
1: Jak vy jste podivní, ale budiš, času už mnoho nezbývá. Tady je úpis, o který se hrá. Ty a já spolu v soutěž vstoupíme. Kdo prohraje, ten nepodplatitelné smrti propadá.
0: Po mně jde hrůza. Mankote. A už je tu zas ta podivná osoba, jejíž jméno váhám vyslovit.
1: Ty nevíš, kdo to je?
3: Kdo to stojí v chladném stínu vždycky sám a sám? Kdo to čeká v noci ve dne, před kým každý strach i bledne? Kdo pak je to tam? Nedbá zimy, nedbá větru, nezná ani čas.

0: není spravedlivý, ani mrtvý, ani živý. A když končí tvoje žití, přesný účet předloží ti, vezme tě do náruče. Z níž nikdo neutéče.
1: Smrťák, kostra, kostlivec, co tě to napadlo, dítě nešťastný, to přece nemůžeš vyhrát.
2: Ale zkusit to musím.
3: Hrubě si troufáš, pládenečku. Tak tedy?
2: Ona nás s potvukem, my na něj s bourou. Hele, tady je úpis, tamhle kouzelník. Žerechu, vem si ho!
3: Zlořečený pse, můj úpis, dej ho sem!
2: A nedám! Tak, a
3: Věda.
2: Už jed po něm!
3: Věda!
2: Tati, hurá, vyhráli
3: jsem
2: jsme!
3: Jsem ztracen!
4: Sám si řekl kouzelníku, že mě nelze podplatit. Zákony smrti platí všude, vždy a pro každého. Tak tedy pojď.
3: Ani nejveselější šašek se smutnému konci nevyhne.
4: Konec šaška, konec všeho.
3: Ano, konec kouzel, konec naší hry. Hlas kohouta nás volá naspět v říši snů.
2: Tak tohle všecko, to vlastně bylo...
1: To bylo to kouzelné divadlo, co nám kouzelník Žito na začátku slíbil. Už ve mně málem hrkalo, že je to všecko úplně doopravdy. A konec utrpení, jak jsem říkal, přišel s kohoutím zakokrháním.
0: Na procházce starou Prahou klidně šlapeš kamení, náhle někde něco plesne za...

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhala se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Tenhle příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavnej loupežník. Markrabě von Cíbršpíl se svou družinou chtěli cestu na hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom zhouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s tím se budu prát.

hlavně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Zieberspiel koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houšti laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda prál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. Tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej, Goudo, nebudeš, se šlump a darebák, a s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

Vyvázneš, já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a markrabě ti děl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší ta smyčka konopná.

0: Na Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš. Krakonoš a jeho hory však přetrvávají přes mnohá lidská pokolení a hemžení jako kamenný majestát. Krakonoš za staletí znalý řeči zvěře, ptactva i bylin, hospodaří jako spravedlivý pantáta čtvernohým, dvounohým i mnohonohým, pernatým, chlupatým i zelenolistým podle slunečního kalendáře, od času, kdy zvonky sněženek vyzvánějí k uvítání jara, po čas, kdy zvonce modrých hořců odzvánějí podzimu a družina víliček a skřítků pomáhá uložit živáčky pod sněhovou peřinu k zimnímu spaní. Pod horami měli své panství Trautenbergové. Od času rytířského pradědečka ubývalo pánům z Trautenberga na slávě i na statcích. Poslednímu z Trautenbergů zbyli na všechna starání odsetí posklizeň jen děvečka Anče, čeledín Kuba a s cípkem lesa zdědil Trautenberg po předcích i Hajného. Za to panské píchy Trautenbergovi neubylo a tak u něj čelátka neměla velké medy. Ba snad právě i z trudu služebné děvečky se narodila tahle písnička. Sloužila děvka u pána zlýho, nechtěla jídat chleba černýho, svázala uzlík, nadula hubu, Trautenbergovi sloužit nebudu.
1: Ba ne, takhle to nebylo. Já přece nechtěla odejít ze služby pro skývu chleba. My měli boží dárek v úctě a vážnosti. To mi můžete věřit, babičko.
0: A proč si tedy chtěla odejít, Aničko? Vždyť máš na Trautenberském dvoře i svého milého Kubu.
1: Chtěli jsme odejít pro pírko.
0: Pro peříčko, pro ptačí pírko.
1: Jenže to bylo pírko ptačího rytíře z Krakonošova háje.
0: Máš pravdu, Anče. Tenkrát Trautenberg poslal Kubu pro pírko ptačího rytíře. Tehdy, když pořádal hrabě Harach podzimní hon, rozeslal pozvání všemu panstvu pod horami a tak dostal pozvánku i Trautenberg. Tu zase toho považoval a chtěl se ukázat mezi panstvem v parádě.
2: Anče! Kubo!
3: Ano!
2: Hajnej! Jeden! Ke mně. A posvíšet si, horce samec.
1: Už běžím, milost pane, jen co zamíchám těsto v díře.
4: Tady, milost pane, jen co položím se kyrkou.
2: Lesu, zdar.
3: Já.
2: Poslušně, melduju, že jsem k službám.
3: Anče, položit vařečku a vzít do ruky klepač na té bychy. Vytáhnout z jarmary loveckou kamizelu po našem urozeným dědečkovi a vyprášit ji z prachu a molu, jo? Kubo,
4: pojď
3: zaseknout sekiru do špalku a vzít do ruky kartáč a šuvix.
4: Ano, milost pane.
3: Vyplejskat mi holínky, jako na maršparádu.
4: Ano.
3: A hajnej,
2: zem,
3: sundat z hřebíku Trautenbergskou dědičnou flintu, protáhnout lov a přichystat patrontašku.
2: Patrontašku a sebou flaštičku placatici s něčím ostřejším, milost pane.
3: Ne, flašku placatici nechat doma v kredenci.
2: Aha.
3: Hrabě Harach nenechá svý hosty o suchý hubě a oprášit dědečku v klobouk.
2: A klobouk, no to se ví, je mi ne. To bejvala paráda, když já za času jejich milost pána dědečka jako hoch dělal o podzimním honu panstvu nadháněče. To měl hrabě Harach za kloboukem štětku z alpskýho kamzíka, hrabě Šávgoč jezevčí štětku, Štěpanický Valštejn štětku z Kňoura a Trautenbergové. Trautenbergové si potrpěli mít za pentli na klobouku tetřevý taterč.
3: A kde je na našem klobouku tetřevý taterč? Nevidím.
2: No, něco už sebral čas.
4: Alebo Krakonošovo povětří.
1: Taky máme na půdě myši.
3: Hajnej, opatřit do honu na můj myslivecký klobouk tetřevý taterč.
2: Ale opovažuju se připomenout milost pánovi, že po mysliveckým mravu je taterč za kloboukem trofej lovce a taky podsta střelenýmu kusu.
3: Morce samec kodernec, chci přijít na Harhovský hon jako Trautenberg a potřebuju za klobouk tetřevý tatéž.
5: Jenže v Trautenbergském revíru už tetřevy nejsou.
2: Tetřev je pták Tišin. Odstěhoval se z našeho Hemžení a Rámusení do Krakonošova a Krakonoš si ptačího rytíře chrání.
3: Milion hrom samých samců. Přistěhovat tetřeva do našeho revíru na svátek.
2: Lidskýmu plemeni se z paměti vytratilo, co je to dvořice dámě, bojovat o nevěstu. Tetřev před východem slunce už sedí na stromě nad tokaništěm jako rytíř nad kolbištěm, toká a vyzývá soky k boji. Jeho rytířský tanec před slepičkou, no to je podívaná, rozloží peří do vějíře, postaví berka v liru a ty zachroucený pírka, tu tetřevý taterč, tu mají lovci za trofej.
3: Jo? No, tak hajnej, zde opatříš tetřevý taterč na Trautenbergský lovecký klobouk.
2: Ale to bych musel s laskavým odpuštěním proti mysliveckýmu mravu a cti po pytlácku do toho Krakonošova. A taky není tetřevý čas?
3: No, stačí ukázat cestu k tetřevýmu stromu a pytel s ulovkem ponese tuhle Kuba.
1: To nemůže milost pán chtít, aby se vydal Kuba na pytláctví. Nestačilo by péro z našeho kohouta? Je to taky pašácký pták.
3: Anče, jazyk na úzdu a hubu na petlici. Máš vyprášet kamizulu a postarat se, aby nepřekynulo těsto. To je ženská starost.
1: Ale ženská taky ví, co je to svědomí. Střelit ptačího rytíře v cizím revíru.
3: Jim launundone vetr. Jestli se rozlobím, smakuje si ranec. Alo, maši do kuchyně a mužky půjdou podle rozkazu. Morce samec, ať se nezlobím.
0: Hajný s Kubou se po mužském rozumu vypravili do Krakonošova, jak pán přikázal. A Anče po ženském rozumu zapíchla vařečku do těsta, přikryla těsto ubrůzkem, přehodila šátek přes ramena a vydala se taky do Krakonošova. Jenže ne za tetřevý taterčí, ale za samotným Krakonošem.
1: Pozdrav pánbu, jemnost pane Krakonoši.
6: I to je návštěva v Krakonošově zahradě. Přišla jsi s děvče prokornout laskavcem? Či hledáš 4 lístek pro štěstí?
1: Jemnost pane Krakonoši, líb jej odpustit troufalost, ale já ne kvůli sobě. A s Kubou se máme rádi i bez laskavce z čarovný zahrádky. Já jen s prosbou, aby jemnost pán...
6: Jemnost pán je z člověčího slovníku. Já tady pantátuju. Co pak bys ráda?
1: Uctivě prosím, aby pantáta Krakonoš okolo toho palouku, co se odbývají turnaje tetřevých rytířů, ráčil vypustit vlčí mhu. A nebo aby těm dvěma mužským, co sem šáborujou po pytláckým stezníčku, položil na ten pytlácký chodník bludnej kořen. Já nejdu žalovat, pan táto Krakonoši. A taky hraběcí hon a trautenberský klobouk je panská záležitost. Že nemě jsem jen starost o Kubu, aby mu ten pytlácký chodníček nezachutnal.
6: Kuba a pytlák?
1: Pan tatínku, když si chudák ulatouší z panskýho háje za joucha, aby měla chasa o posvícení něco na pekáči, žene ho chudoba. A taky se panský zajíci venkoncem napásli na jeho jeteli a zelí. To snad ani pan táta Krakonoš nepočítá za hřích. Ale aby se pro panskou roztopáč vypravil můj Kuba, poctivej čeledín, s pytlem pro pírko ptačího rytíře do cizího rajónu. Pan tatínku, tak jsem se vydala poprosit. Hoděj těm dvěma mužským do cesty bludnej kořen.
6: A o koho pak máš větší starost? O ptačího rytíře, anebo o svého milého Kubu?
1: Pan tatínku, když se dá mužskej na pytláctví, jde s jeho ženskou strach před arestem jako stín? A jaký pak by to byl život?
6: Tak se o starost spolu podělíme. Ohlídej Kubu a já si ohlídám svého ptačího rytíře. Jak se tak dívám dálkohlednou holí, vidím, že ti v kuchyni utíká těsto z díže.
1: Je mi ne těsto! Překynou buchty, tak děkuju jemnost, pane, děkuju vám.
0: okamžitě otočila střevíc špičkou k Trautenbergu a horem pádem zachraňovat buchty. Krakonoš zapátral dálkohlednou holí, kam došli Hajny s Kubou po pytláckém chodníčku.
2: No to snad není pravda, Kubo. Tohle to jsem neviděl za všechny časy, co slouží na trautenberským zboží, aby nám tetřev přiletěl do rány.
7: Ač pak do rány? Proč pak burcovat střílením krakonoše? Tetřev usedl na větev a sedí jak přibitej, slepej a hluchej. Stačí se třást ptáka do pytle jako hrušku.
2: Tetřeva do pytle! Já radši zamouřím oči, aby to moje svědomí nevidělo.
7: To je snad pánovo svědomí. My jen podle rozkazu. Tak a jdeme domů.
5: Počkej, pomalu. Nemůžeš přece na mě takhle.
3: Chlapi mordionci, kde máte tetřeva?
7: Tu vlečky v pytli, milost pane. Neseme živýho.
2: To se snad pták musel nazobat nějakých vomamných bobulí. Sedí jak neživej, ale je živej.
7: Zase ho živýho vrátíme do Krakonošova. Jen co si vezme pán to parádní pírko. Zavolám Anče. Je zvyklá škubat husy.
2: Škubat tetřeva. Ptačího rytíře.
3: To já sám. Vlastní rukou zapíknu pírko za pentli klobouku. Tak.
2: Zavřu oči, abych neviděl, jak ten...
3: Rač pospěš zavřít okno, ať pták neuletí. Nějak obživ, kluci, pírkn, zavřít okno, povídám.
2: No to si snad Krakonoš poslal vítr pro svého ptačího rytíře.
1: Já věděla, že to tak Krakonoš nenechá.
3: A pták už letí oknem ven a za ním helgoty boty.
7: Z peříček narostla klobouku křídla a milost pánů v klobouk letí za tetřevem.
1: Já věděla, že Krakonoš nenechá sebrat ani peříčko ze svýho revíru.
3: Prach se z batalion, běžte za kloboukem. Honem, můj klobouk letí k horám, honem.
0: Kde pak by dohonili okřídlený klobouk? Kdo ví, kde s tím trautenberkovým křídlatým kloboukem podnes tancujou větry rejdováka?

0: jak měl Rákosníček starosti s módní přehlídkou.
1: Mně se to snad jenom zdá,
0: žasl Skřítek, když se díval do hlubiny pod hrází.
1: Jak to tak vypadá, tak některá dnešní ryba už roupama ale neví, co by na sebe navěsila. Ještě mě poblázní celý rybník. Místo pořádných šupin to má závojíčky a já nevím, co ještě. Ale já ti tu tvou parádu zatrhnu, to uvi...
0: Dál už to nedořekl, protože mu ujeli nohy, svalil se do vody, až to žbluňklo. Moc si z toho nedělal, poněvadž stejně chtěl tam u dna udělat pořádek. Jen si vytřepal žabinec strička, aby klepal vodu z ucha, spustil bandurskou.
1: Tak koukni ty rybo,
0: mračil se Rákosníček.
1: Která ty vlastně jsi? Plaveš si, jako když vlaješ, a v hlavě máš určitě jen samé fintění.
2: Já jsem závojnatka, odpověděla samolibě ryba. Ozdoba akvárií a zahradních rybníčků.
1: Milá zlatá, usmál se Rákosníček, tak to jsi na úplně špatné adrese. Tady je totiž bažina to puškvorcový rybník Brčálník.
2: To vidím,
0: odsekla přezíravě závojnatka.
2: Jste tu nejmíň 100 let za současnou módou. Například zde, prosím.
0: Obrátila se k žasnoucímu Karasovi.
2: Taková fádní jednobarevnost se přece už dávno nenosí. Květinové vzory, to je teď šik, ovšem pouze s vhodnými doplňky.
0: Skřítek na ní koukal celý vyjevený a Karas nevypadal o nic líp. Ryba fintilka se zablnila jako manekýnka na módní přehlídce a oslovovala mřenky i bělice, které se k té podívané sjeli ze všech koutů Brčálníka.
2: A vy, mé drahé, milé dámy, přece nechcete vypadat jako pouhé bělice obecné. Pro drobné rybky je vhodný nějaký jemný vzoreček, který ovšem zdůrazníme blízkavou nášivkou z korálku.
0: Rosnička Anička měla z toho všeho oči navrch hlavy a po Rákosovém žebříčku honem popolezla výš, aby lépe viděla. To ovšem neměla dělat, protože jak si jí závojnatka všimla, hned na ní spustila.
1: Ale co to vidím? Taková brčálová barva? No to tedy ne. Na vycházky v Rákosí vždy volíme pouze něco plážově světlého.
0: Pak se zavlnila znovu a prohlásila. Když dovolíte, mé dáme, poněkud vám pomohu k tomu, aby i ten váš bažinato puškvorcový rybníček měl vysokou úroveň. Takže za mnou, prosím, za mnou.
2: A vy, obrátila se k Rákosníčkovi, vy nás teď laskavě omluvte.
0: Když všechny ryby i s Rosničkou zmizely za přivisem vodních řas, nastalo v rybníku velké špitání a chichotání. To už se Skřítek neudržel a rozlobeně volal.
1: Vy jste mi ale všechny dohromady úplně, ale zcela úplně hloupé. Vy si klidně vyměníte nenápadnost za nápadnost. Vždyť si vás každý na první pohled všimne.
2: No ano, ozvalo se za oponou z vodních řas. O to nám ale právě jde. Nástup, dámy, nástup.
0: A pak začala ta slavná módní přehlídka, jakou Brčálník ještě nikdy předtím nezažil a jak si Rákosníček povzdechl, snad už raději nikdy znovu nezažije. Nejdříve vyplul Karas a nesl se pyšně jako páv, jenomže popravdě řečeno vypadal spíše jako šaše. Za každou první šupinou měl zastrčený stulíkový kvítek a za druhou zase květ blatouchu, jenom bambule na nose mu scházela. Po něm se objevily bělice i mřenky a byla to také náramná podívaná. Chlubily se krajkovými ornamenty z vodních kapradin, které vylepšily blízkavou perletí z rybničních škeblí. korunu tomu všemu ovšem nasadila Rosnička. Byla celá obalená žlutým pískem a tak zářila na všechny strany jako sluníčko. Skřítek chvíli lapal po dechu a jen co ho zase popadl, všechny ty rybí manekínky i manekína rázně vypeskoval.
1: Tak už dost těch pošetilostí. Vy snad ani nevíte, na kolik kilometrů je ta vaše bláznivá paráda vidět.
2: Nic si nenechte namluvit, mé drahé dámy, ozvala se uraženě rybka závojnatka.
1: Jen ať nás svět obdivuje. To je ovšem ta největší hloupost, jakou jsem kdy slyšel,
2: hněval se Rákosníček.
1: Co když přiletí čáp? Nebo jiný žabí a rybí nepřítel. No, co potom uděláme? Přece se nepředvádíme, ale naopak rychle splýváme s okolím.
0: A hned předváděl jak. Protože měl zelené tričko, stačilo skočit do nejbližšího chomáče žabince a hned v něm zmizel. Jenom oči a uši tam svítily.
1: To jsem byl krásně neviditelný, co?
0: Chlubil se, když vylezl ven, ale ryby se jenom hyhněly.
1: Tak prosím, prosím, žádné úšklepky. Teď si to hezky zkusíte zase vy.
2: No přece si neumažeme svou parádu.
0: Bránili se ty parádnice.
2: Skákat do žabince nás ani nenapadne.
0: Ale napadlo. A jak rychle. Stačilo, aby se na hladině rybníka objevil stín létajícího ledňáčka, který scháněl něco do zobáku. Všechna rybí paráda byla teď spíše na obtíž. Každý se jich chtěl honem zbavit a někam schovat. Najednou byl žabinec pro všechny skoro malý, ale nakonec v něm zmizel kdekdo. Když nebezpečí pominulo, bylo všude tak, jako na začátku. Jenomže nyní už i mřenky a bělice věděli, že rybník brčálník není akvárium a že každá pořádná rybniční ryba si musí na nějaké exotické parády dát zajít chuť. Takhle je zase Rákosníček rád viděl a proto se s nimi rozloučil v dobrém.
1: Milé a drahé dámy, povídal a trochu se přitom pochechtával. Až budete zase někdy potřebovat poradit s praktickou módou, zavolejte, od toho je tu přece kdo? No, Rákosníček.
0: Pak se uklonil na všechny strany a protože už ho tady nebylo zapotřebí, šel o tom všem, co opět prožil, vyprávět raku Vavřincovi.

0: hlubokém lese, daleko od lidí, žil jeden drvoštěp a s ním jeho dvě děti, Jenček a Marenka. Maminku už neměli. Jednou se drvoštěp vydal do vsi nabídnout dříví sedlákům. Buďte tu hodné, řekl dětem, než odešel. Nikam od chaloupky nechoďte, zítra se vrátím. Ale druhý den domů nepřišel, ani třetí den, ani čtvrtý. Už byl pryč 7 dní a 7 nocí i rozhodli se děti, že půjdou tatínka hledat. Ráno vstali ještě za tmy. Měsíček dosud svítil a křemílky u potoka se v jeho záři leskly jako zlaté peníze. Jeníčkovi se tak líbily, že si jich nazbíral plné kapsy. Po snídani se děti vydali na cestu a Jeníček po celou dobu pouštěl z kapsy bílé křemílky. Les byl stále temnější a temnější. Ve větvích se ani ptáček neozval, v trávě se ani jahůdka nezačervenala. A najednou na všechno padla černá noc. Pojď, vrátíme se, řekl Jeníček. Jak se chceš teď v noci vrátit? Ptala se Marenka. Zabloudíme ještě dál a víckrát se domů nedostaneme. Zpátky trefím, pravil Jeníček, jen co vyjde měsíc. Čekali, měsíček vyšel a poslední křemílek, který Jeníček vypustil z kapsy, svítil v mechu jako zlatý peníz. Dali se naspátek od křemílku ke křemílku a za svítání byli doma. Ale tatínek nikde. Čekali tedy ještě jeden den a pak se mu znovu vydali naproti. Jenže tentokrát si Jeníček zapomněl nazbírat křemílku a tak cestou tu a tam utrousil na zem drobeček chleba. A zase přišli do toho němého a pustého lesa, noc na všechno padla jako černá plachta a děti se začaly bát. Vrátíme se, pravil Jeníček. Ale jak? Ptala se Marenka. Sypal si cestou křemílky? Něco lepšího, odpověděl Jeníček. Jen počkej, až vyjde měsíc, uvidíš. Měsíček vyšel, Jeníček se rozhlíží, uvidí-li v trávě drobeček, ale kde by se tu drobečky vzaly, ptáci je všechny sezobali. Děti byli v koncích i našli si nocleh v suchém mechu a že byly hodně utrmácené, i hned usnuli. Ráno se probudili a šli dál. Sotva ušli pár kroků, les se před nimi rozevřel velikou pasekou. Ranní sluníčko tam v trávě navlékalo korálky rosy a první včelky si už povídali s kytičkami. Uprostřed paseky stála podivná chaloupka. Zdi měla cukrové, dveře z marcipánu, střechu z perníku a komín z cukrkandlu. Vedl k ní chodníček z cukrových špalíků. U čokoládového holubníku seděli cukroví holoubci. Celá chaloupka voněla vábněji než 10 cukrářských krámů. Jeníček a Marenka měli už od včerejška hlad. Rozběhli se k ní, aby všech těch dobrot užili. Marenka povysadila Jeníčka, ten vylezl na střechu a ulomil 2 perníkové tašky. Jednu hodil Mařence, do druhé se s chutí pustil sám. Když si tak blažedně pochutnávali, ozvalo se z chaloupky. Bábo, neláme nám někdo střechu? A druhý hlas odpověděl. Ispi, dětku, nikde ani vzdechu. Dětem sousto leknutím zaskočilo v hrdle. Mařenka se utíkala schovat za chaloupku, Jeníček si blezl za komín. Byli tiše ani nedutali. Ale Jeníček to dlouho nevydržel. Vyndal z kapsy kudlu a uloupl si z komína kousek cukrkandlu. Jak nůj zaskřípal o komín, ozvalo se z chaloupky. Bábo, že je někdo u komína? A druhý hlas odpověděl. Ispi, pětku, to je meluzína. Děti se lekly a zase byly chvilku sticha. Nikde se však nic nehnulo, všude to vonělo sladkým cukrovým. I osmělili se a začali znovu mlsat. Mařenka vylupovala mandle z marcipánového srdíčka a Jeníček se po střeše pomalu šoural k čokoládovému holubníku. Dostal chuť na cukrového holoubka. Natáhl po něm ruku, ale jak se ho jen dotkl, holoubek zavrkal jako živý. Vrku, vrku, dej mi ruku, skrku, vrku, vrku. Jeníček odtáhl ruku, ale holoubek nepřestal křičet. Vrku, vrku, ruku, skrku, ruku, skrku, vrku, vrku. Jeníčku, honem se střechy, vzkřikla Mařenka. Jeníček seskočil, chytili se s Mařenkou za ruce a dali se na útěk. Přeběhli paseku a vidí, jak se za nimi ženou dědek a bába. Vběhli tedy do lesa, kličkovali mezi stromy, ale pořád slyšeli, jak za nimi dědek s bábou supají. Už nemohu, šeptal udýchaný Jeníček. Jen utíkej, pobízela ho Mařenka. Nesmíme se dát chytit, špatně by to s námi dopadlo. Doběhli k potoku, přes který vedla lávka. Stál tu myslivec a mířil na sojku. Děti volali, honí nás dědek a bába z perníkové chaloupky. Bábu a dědka ještě vidět nebylo, ale už bylo slyšet, jak supí a vztekle vrčí. Honem děti, vzkřikl myslivec, běžte dolů podle potoka, já je zdržím. Jeníček s Mařenkou jej uposlechli a jen zmizeli za první olší, už tu byli dědek s bábou.
1: Neviděl jsi to utíkat kluka?
0: Ptá se bába myslivce.
1: A holku?
0: Ptá se dědek. Cože?
1: Že mě bolí ruka, když mám střílet sojku?
0: Opáčil myslivec.
1: Ptáme se tě, zda tudy neutíkali dvě děti. Když střelím sojku, že letí, kde pak spadne jako hruška? Co pak si luchý, ptáme se tě na kluka a holku.
0: A já myslel, že na sojku.
1: Utíkali tudy?
0: Kudy?
1: Tudy. A kdo tu měl utíkat? Kluk a holka? Tudy? Tudy. Na to se tě právě ptáme.
0: Proč jste to neřekli hned? Ano, teď si vzpomínám. Přešli lávku a utíkali nahoru proti vodě. Myslivec poslal dědka s bábou na opačnou stranu. Dědek a bába se pustili proti potoku a jestli už neleží, ještě běží. Jeníček a Mařenka už neutíkali. Chvilku šli v trávě, chvilku se brouzdali v potůčku a chladili si nohy. Za soumraku, za hvězdou večernicí stáli doma před chaloupkou. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a vzdychal. Tatínku, tatínku, volali děti. Drvoště vyskočil, popadl je do náručí a všem třem zase bylo dobře.

0: O malé víle plavůňce. Malá víla plavůňka se z lehounka pohupovala na huňatém stvolu kapradí a hrála na stříbrnou flétnu. Slunce se zvolna snášelo za špičky borovic a všude kolem v lese, v lukách a na pasekách se právě probouzeli skřídci, šotci, trpaslíci a všelijací různí diblíci a pidžvíci. Pod strouchnivělým mechovým pařezem se vzbudil také zlý had zmiják. Otevřel jedno oko, chvíli přemýšlel, jestli má otevřít i druhé, zazýval a v tom okamžiku mu hlady zakručilo v břiše, jako když se otvírají zrezivělá vrátka.
1: Jejda, jejda, to mám dneska ale hlad,
0: podivil se tomu škrundání. Teda, já mám ale dneska strašný hlad. Vystrčil hlavu spod pařezu, rozhlédl se do všech stran a pak se vyplazil hledat něco k snědku. Prošustil spadaným listím, vyšmejdil kdejaké křoví, nakukoval do děr v zemi i pod ulámané větve.
1: Čmuch, čmuch, čmuchy, čmuch,
0: pohuhlával si a čenichal, ale nikde nic na svůj mlsný jazyk nenašel. A tak se dostal až na kraj lesa, tam, kde začínala louka. V tu chvíli k němu větřík donesl perlivé tóny stříbrné flétny.
1: A copak, kdo pak nám to tady hraje?
0: Zmiják se postavil na špičku ocasu, aby byl větší a lépe viděl do dálky a začichal. V tom okamžiku spatřil malou lesní vílu. Houpala se na kapradí zády k lesu a bezstarostně pískala na flétnu. Zapadající slunce jí ozlatilo plavé vlásky a její pavučinový závojík zvolna povlával ve vlahém večerním vánku.
1: Ňam, ňam, ňam.
0: Zmiják se mlsně olízl, přikrčil se a začal se potichu plížit k víle. Když se doplazil pod kapradí, blesku rychle se vyšrouboval do výšky, otevřel tlamu s tím svým rozeklaným jazykem a v tom malá víla plavůňka přestala hrát a otočila hlavu.
1: Ty jsi hád?
0: Zeptala se a usmála se do široka rozevřené hadí tlamy, nad kterou seděly dvě vypoulené oči jako dvě veliké bobule. Zmiják byl tou otázkou tak překvapen, že stuhnul s otevřenou tlamou a vypadal jako do země zabodnutá vývrtka. Když přišel zase trochu k sobě, sklapl čelisti a rozpačitě zahuhlal.
1: Jo, já jsem had.
2: A já jsem plavůňka,
0: řekla malá víla a znovu se usmála.
2: Počkej, já ti něco zahraju, ano.
0: Přiložila stříbrnou flétnu ke rtíkům a zahrála melodii rozbublaného lesního potůčku.
2: Jak se ti to líbilo?
0: Zeptala se plavůňka, když dohrála a upřela tázavě na hada své veliké něžné oči, orámované jemnými smetáčky řas. Zmiják se nezmohl na nic jiného, než že naprázdno hlasitě polknul. Klinkal hlavou sem a tam a nevěděl, co má dělat. Malá víla si vysvětlila hadovu vyjevenost, jako že se mu to moc líbilo a velice jí to potěšilo.
2: No, kdybys chtěl, mohli bychom si spolu také hrát,
0: řekla a láskyplně pohladila svou malou sametovou ručkou zlého zmijáka po čenichu.
1: Had skoprněl, tohle se mu ještě nestalo.
0: V tom okamžiku zašustila nedaleko tráva a vyběhl skřítek kacafírek.
1: Když zahlédl hada, zarazil se a strachem jakoby celý zdřevěněl. Zakoktal.
2: Já tady vlastně vůbec nejsem.
1: Zmijákovi zakručilo znovu v břiše a tomu připomnělo, proč je vlastně tady. Upřel na skřítka své uhrančivé oči, olízl se, až to mlasklo, a pomalu se pohnul. Ale do toho se ozvala malá víla plavůňka.
2: Ale nic se, kacafírku, neboj,
1: zavolala na skřítka.
2: To je můj kamarád.
1: A obejmula zmijáka kolem krku a důvěřivě se k němu přitiskla. To hada zmijáka dorazilo. Ucítil něžný stisk hebkých prstíků na své studené kůži, na čenichu ho zašimraly jemné vlásky a v tu chvíli ho začalo tak nějak divně svědět za očima, až začal blahem šilhat. Někde uvnitř kolem srdce se mu rozlilo takové podivné zvláštní teplo.

0: Nabrala do dlaně kapku večerní rosy a přidržela mu ji před čumákem jako zrcátko.
1: Podívej, jak ti to sluší.
0: Zmiják ležel v trávě jako ochablá hadice. Měl zavřené oči a jenom předl. I v břichu mu přestalo kručet. Pootevřel jedno oko, zaostřil ho do kapky rosy a zavrněl. Pěkné, moc pěkné. Moc se sice v tom zrcátku neviděl, ale nechtěl víle zkazit radost.
1: Ale teď už musíš jít domů,
0: řekla najednou docela přísně Plavůňka.
1: Jen se koukni, jaká se udělala tma a kde vlastně bydlíš.
0: Zmiják se probral ze slastného vrnění a zabručel.
2: V mechovém pařezu, v suterénu.
1: Je, tak já vím, kde to je,
0: zaradovala se malá víla.
1: Za třemi borovicemi doleva, kolem pavoučí sítě a hned za rohem, co by motýl dvakrát mávnul křídly.
0: Vzala hada za mašli u krku a jemně za ní zatahala.
1: Tak už pojď a neboj se, já tě tam dovedu.
2: No, možná, že bych trfil i sám,
0: namítl nesměle zmiják, ale Plavuňka zakroutila hlavou.
1: Kde pak? Musím dávat pozor, aby se ti po cestě nic zlého nestalo.
0: Zmiják už neodporoval a nechal se vést jako na provázku. Když vešli do hadího brlohu pod mechovým pařezem, spráskla Plavuňka ruce.
1: No tedy, ty tady máš ale nepořádek. To se ani trošku nestydíš.
0: Zmiják sklopil oči, koukal do země a vypadalo to, že se opravdu stydí.
2: Já jsem nevěděl, že budu mít návštěvu, huhlal. To bych samozřejmě uklidil.
1: Jo, to známe,
0: řekla Plavuňka a hned se pustila do práce. Zametla podlahu, vysmejčila všechny kouty a nakonec utřela zmijákovi na hlavě prach. Ale jen tak zlehounka, opatrně, aby mu neohnula jeho jediný vlas. Potom odběhla na skok do lesa, že natrhá něco na vůni. Zmiják se chtěl v té chvíli nepozorovaně vytratit, ale než se vzpamatoval, byla malá víla zase zpátky a přinesla kytičku kociánku.
1: Tak a hotovo,
0: řekla.
1: A teď do postele.
0: Zmiják ani nemukl. Vlezl pod peřinu, jenom pokukoval. Plavuňka mu ještě chvíli hrála na stříbrnou flétnu a pak si k němu sedla na kraj postele a vyprávěla pohádku na dobrou noc. Ještě nebyla ani uprostřed a had zmiják usnul, ale taky možná omdlel hlady. Malá víla Plavuňka vyšla po špičkách z mechového pařezu a ještě venku slyšela zmijákovo hlasité chrápání a jak mu přitom kručí v břiše. Když ho druhý den přišla navštívit, v díře pod pařezem nikdo nebyl. A třetí den také ne a ani v příštích dnech se zmiják neukázal. Nikdo nevěděl, kam a proč zmizel. Třeba se mu pod mechovým pařezem přestalo líbit a odstěhoval se. Ale možná taky, že se styděl, že chtěl malé víle Plavuňce ublížit. Kdo ví? Jen se proslechlo, že v hájku, v polích, kde nikdy žádní hadi nebyli, se nějaký had objevil. Byl prý hrozně hubený a chroupal piškot. Jo, a na krku měl uvázanou mašli. Ale kdo ví?

0: Byl jednou jeden obyčejný kus dřeva, obyčejné poleno. Povídá mistr truhlář Antonio.
1: Z tebe si udělám novou nohu ke svému starému stolu.
0: Nabrousil sekiru, rozmáchl se a bum do polena. Nežli se však ohnal k druhé ráně, jako by slyšel slabý hlásek.
2: Ouvej, žouvej, proč mě hladíš sekirou?
0: Jen tak se mistr Antonio tou sekirou nepohladil sám. Kdo si to tu ouvá, žouvá? Podíval se pod lavici, vidí jenom chlupize psa. Podíval se do almary, třpítí se tam pavučiny. Antonio chytil rákosku.
1: Čí pak to byl hlásek?
2: No, můj přece.
0: Mistr Antonio se svalil na zem, tak se lekl. Když se mu zas podařilo vstát, chytil poleno a šup s ním oknem na ulici.
1: To tak, povídací nohu u stolu zrovna potřebuju.
0: Šel v tu chvíli kolem jeden chudák, říkali mu Geppetto. Sotva stačil uhnout, ale nezlobil se. Poleno zvedl a že si doma z toho dřeva vyřeže panáčka. Nežli sedl k práci, vymyslel mu jméno.
3: Pinocchio. Pinocchio. To jméno mu přinese štěstí. Znal jsem celou rodinu Pinocchio. Ti si žili. Nejbohatší z nich chodívali žebrotou.
0: Pak se pustil do řezání. Nejdřív tělo, hlavu, potom ruce, nohy. Oči namaloval. Když byl hotov, kouká, oči zamrkali a upřeně se na něj zadívali. Kdyby to skoprněl.
3: Proč pak vy se oči na mě takhle díváte?
0: Oči nic, už ani mrk. Geppetto se uklidnil a řezal panáčkový nos. Jen ho přiříz, podívejme, sám od sebe se začal prodlužovat. Šmík, Geppetto kus nosu uříz, tomu však to bylo jedno. Zase povyrostl. Tak si Geppetto řekl.
3: S dlouhým nosem ještě nikdo soutěž krásy nevyhrál, ale co má být, má být.
0: Nechal panáčkovi dlouhý nos a dlabal ústa. A jen je dodělal, začala se smát. Ze široka, uličnicky. Geppettovi se zatřásla brada. Příjemně mu nebylo.
3: Hele, posměváčky nemám rád.
0: A zatvářil se hrůzostrašně. Ústa nic už mlčí. A tak stařík ještě přihladil nohy, ruce, to i ono a panáček byl, jak se patří.
3: Hlavu máš, ruce máš, nohy máš, zkus teď chodit, Pinocchio. Levá, pravá. Počkej, slyšíš, Pinocchio? No kam tak letíš? Vrať se, slyšíš? Pinocchio!
2: Kdo má nohy, ať mě chytí, kdo je nemá, má mi mítí, ťuk, to ví každej kluk.
3: Pinocchio, vrať se!
2: Ale!
3: Pinocchio!
2: Kdo má ruce, má i kámen, krás! A s tím oknem už je ámen, ťuk, to ví každej kluk.
3: Pinocchio, chlapečku, synáčku, uličníku, darebáku, jestli se hned nevrátíš.
2: Dure!
3: Počkej, až tě chytím.
2: Už se vidím mrskat v síti, kdo má nohy, ten mě chytí, kvik, kvak, ale na přes rok.
0: Pinocchio běží po ulici bez šatu a bez bod, bez čepice, uhání a zpívá si a za ním Geppetto. Kolem plno lidí, řechtají se, však to taky byla podívaná. Kdepak, aby stařík chytil kluka. Jenže objevil se strážník.
4: Kam pak, kluku, takhle nahý? Že jsi utek z domu?
3: Máte pravdu, pane strážník, utek. Počkej, Pinocchio, doma si to spolu vyřídíme. Alou, zpátky.
0: Ale Pinokio se položil na zem a že ne, že ho domů nikdo nedostane. Lidi, to se ví, a hned chlapce litovali.
5: Vyď se, starý, co si takhle cloumáš? Vyď ho, přizabiješ. Máš dlaň jako Klepeto.
6: No, vždyť je to Klepeto.
7: Nechtěl bys ho pustit?
8: Jo, pustí ho a doma mu naloží dvakrát.
3: I vy, huby prolhaný, nejsem tyran, ale co zaslouží, ať má?
7: To se ví. Klepeto je náhodou slušnej chlap.
8: Slušnej, staví se do očí.
5: Dítě, to dítě, co pak se může takhle ubližovat?
4: Dítě, takhle, starý. Půjdeš se mnou do vězení. A ty, kluku, upaluj domů.
2: Na neshledanou.
4: A my jdeme.
6: Co mi to ten Pinokio proved?
4: O tom si přemýšlej v base. Hybaj.
0: A šli. Geppetto do basy, jak nařídil strážník, a Pinokio domů. Geppetto s hlavou svěšenou, smutně a pomalu. Pinokio poskakoval, honil vrabce, pokřikoval, dokonce si prospěvoval.

0: se afroñó, se la la la la la tra, la la la la la
1: la. Takhle veselé už tu dávno nebylo.
0: Helema, se podívejme, kdy pak, co pak ty jsi zač?
1: To je vidět, že jsi u nás nový. Já tu přece bydlím, už dávno. Jsem mluvící cvrček, cvrk, cvrk.
0: Cvrk, cvrk, cvrk, cvrk, byl jeden smrk, z toho smrku poléno, z poléna jsem já. Já jsem Pinokio a teď tu budu bydlet. A ty si cvrčku koukej, ale honem rychle tradáč cvrknou.
1: Honem? Rychle?
0: Tradá.
1: Tradá? Jak ty mluvíš? No dobrá, půjdu. Ale dřív ti něco řeknu. Utíkáš z domova a neposloucháš, jsi uličník. A na to jednou doplatíš. Nebo ať je ze mě stonožka.
0: A uteču zas. Jako bys nevěděl, že děti musí chodit do školy. Co když mě tam táta Gepetto chce poslat?
1: Tak ty se nechceš učit.
0: No, honit motýly, lézt po stromech, vybírat ptákům hnízda, to je učení pro mě.
1: A co takhle dát se na řemeslo?
0: A je takové řemeslo, při kterém se jenom jí a pijá, taky spí.
1: No, ty nemáš jenom dřevěné tělo, máš i dřevěnou hlavu. A jestli se mýlím, ať je ze mě stonožka.
0: Ať je z tebe nebožka, tu máš. A máš pokázání. Kdo tě o ně stál, ty cvrčoune? Všichni mají na mě fousy, lítou si a frňou si. Já se nebojím, ne a ne, ne a ne a ne, ne a ne a ne. Já se nebojím.
2: Pinokio nedbal na to, že cvrčka uhodil. Vejskal si, poskakoval a hledal, kde by našel něco na zub. A když nic nenašel, tak se skrčil u ohniště, že hlad zaspí. Spal až do rána a když slunce zasvítilo do komůrky, probudilo ho zaklepání.
0: Kdo pak je to?
3: To jsem já, synáčku. Pustili mě z vězení, ta hanba.
0: Jo, to bylo ale.
3: Ta hanba, otevři.
2: Pinokio vyskočil, ale dlouhým spaním mu jeho dřevěné nohy zdřevěněly, takže je měl dvakrát dřevěné, a jak byl dlouhý, svalil se a svým dlouhým nosem vyrazil suk z dřevěné podlahy.
0: Jejda, on mi někdo snědl nohy. Asi kočka.
3: Povídám ti, Pinokio, nehrej si se mnou, otevři a hned. To se stává lenochům, abys věděl. Ach jo, mám to s tebou trápení.
0: No, říkejte, tatínku. Slibuju vám, že už budu hodný.
3: Jen aby. To říkají všichni kluci, když něco provedou.
0: Já to ale myslím doopravdy. Budu chodit do školy.
3: Nelžeš?
0: Já už nikdy nebudu lhát. A když zalžu, ať mi ještě povyroste můj bez tak dlouhý frňáček. Jenom kdybych neměl v žaludku tak prázdno. Armára by se mi tam vešla.
3: No tak nenaříkej, koukni, přines sem ti hrušku.
0: Je to sladká.
3: No, jen když chutná. Zítra ti dám druhou, až půjdeš do školy.
0: Jenže nemám šaty. a zase mě chytne strážník.
3: No ušiju ti je z květovaného papíru.
0: Jo, ale jenže nemám boty a bez bot mi omrznou nožičky.
3: Vidla buti střevíce ze stromové kůry a budou na tkaničku.
0: Na tkaničku? Mm-hmm. No ale co vlasy? Nenastydnou mi bez čepičky.
3: I čapka bude. Z chlebové střídky.
0: Aha, ale jenže, tatínku, jak se budu učit bez slabikáře, aha.
3: Pravda.
0: No.
3: Slabikář ti neušiju, nevyřežu z kůry, ani neuhnětu z chleba.
0: Takže nemůžu do školy.
3: Ale ne, už vím.
2: Gepetto vstal, oblékl starou kazajku a vyběhl z domu. Za chvíli se vrátil se slabikářem, ale bez kazajky.
0: Kde jste nechal kazajku, tatínku?
3: Kazajku? No, tu jsem přece prodal dávno.
0: Prodal? A proč pak jste ji prodal?
3: To už bylo v létě a bylo mi horko.

0: První den Geppetto ušil Pinokiovi z papíru šaty, druhý den vydlabal z kůry střevíce, třetí den uhnětl z chleba čapku a Pinokio šel do školy. Ale kde pak šel? Poskakoval, tralaloval si.
1: Už jsem se naučil jíst, a co je dobré, to rád. Dneska se naučím číst a zítra písmenka psát. Potom začnu s počítáním, pak zkusím přestat s tím lhaním. Já už mám těch nezber dost, když zalžu, ať se mi prodlouží nos. Tralalalala, tralalala. Až vyjdu školu, dám se na řemeslo. Vydělám spoustu peněz a koupím tatínkovi novou kazajku. Bude šitá zlatou nití s briliantovými knoflíky. Tratata, tratata, bude celá ze zlata.
2: Škoda, že musím do školy.
1: Počkej, kluku, kam to všichni běžíte?
3: Poběž taky, uvidíš.
0: Že měl Pinokio nové nohy, všechny předběhl. Ocitl se na náměstí plném lidí. Před radnicí stála dřevěná bouda s pomalovanými plachtami, kolem děti, psi a kočky, ale nejvíc rámusu.
1: Co pak je to za boudu?
3: Přečti si to.
1: No, já bych rád, ale zrovna dneska neumím číst.
3: Dnes neumíš číst, v noci bude tma, zítra už tu bouda nebude.
1: No jo.
3: Tak ti to přečtu. Velké loutkové divadlo.
4: Vážené obecenstvo, vašemu městečku se dostalo té slovuté cti, že právě dnes a právě sem a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, v podzemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si vám dovolím představit své nejváženější a nejumější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu, neb zde, jak radšte vidět, padá sníh a herci by se zajisté nachladili. Radšte, prosím,
1: za představení.
3: 4 krejcary, pojď, za chvíli se začne.
1: No, ale nemohl bys mi ty 4 krejcary půjčit?
3: Rád bych, ale zrovna dneska nepůjčuju.
1: Já bych ti prodal za 4 krejcary svůj kabátek.
3: Tenhle papírový, kapka deště a je po něm.
1: A střevíčky bys nekoupil.
3: Tyhle ze dřeva zakopneš o sirku a schoří.
1: Počkej, kuku, neutíkej. Hele, hele, a co čapka? To by se ti nehodila.
3: Chleba nejím, jenom buchty. Nabídni ji myším.
1: Já už víc nemám. Leda slabýka.
3: Ukáž? No jo, hnedle nový. Za 4 krejcary stojí.
1: Jo.
3: Tu máš.
1: Děkuju.
0: Kluk dostal slabikář, Pinokio 4 krejcary a ty u vchodu hned proměnil za vstupenku. V divadle bylo veselo. Na jevišti honil zrovna silák v pruhovaném tričku Pierrota. Chlupaté psisko se jim pletlo pod nohy. Oba padali, vstávali a zase padali. A chudák Kolombína, o kterou se oba hádali, krčila se vyděšená v koutku a přála si, aby vyhrál Pierrot. A v té chvíli, kdy už silák Pierrota chytil a začal jim cloumat, jeden z dřevěných herců spatřil mezi diváky Pinokia.
5: Podívejte, kdo k nám přišel na návštěvu.
3: To je přece Pinokio!
5: To je Pinokio!

0: Nechali hned hry, vytáhli Pinokia na jeviště, objímali se, líbali, to bylo nějakých přátelských štulců a tisknutí a radosti, a aby s nimi zůstal. A Pinokio, že ne, že musí do školy, a v tom se objevil principál. Chlap jako hora, po fousech si šlapal, tak byly dlouhé, oči jako lucerny a v ruce důtky. Práskl jimi a na Pinokia spustil hrůzu.
1: Zrušíš naše představení, ha?
2: Já za to nemůžu, pane.
1: Aha, vinen jsem asi já. Podívej, lidi utíkají z divadla. No však já už vím, co s tebou. Zdá se, jak se na tebe koukám, že jsi ze suchého dřeva. Budeš pěkně hořet. Upeču si na tobě, berana. Pojď do kuchyně.
2: Tatínku, tatínku, zachraňte mě. Já nechci umřít, tatínku.
0: Principál se zdál na první pohled strašný. Slzy ale nesnesl. Hned se ho zmocnila lítost.
1: Tak dost už pláče. Kdo ví, jak bych se tvůj otec trápil, kdybych tě spálil.
2: Ano.
1: Je mi ho líto.
2: Ano.
1: A tebe taky.
2: Ano. Pozdrav pambu, vzácný pane.
1: Děkuju. Jsi dokonce slušný chlapec. No jo, ale na čem já si teď upeču berana? No už to mám. Šatníci, ke mně! Chopte se, Píro, tam, pořádně ho svažte a pak s ním do ohně.
3: Milost, milost, pane principále.
1: No všem dát milost nemůžu. Lepší! Je to pravda, všem dát milost nemůžu.
2: Všem ne, pane principále, jenom Pierrotovi. Smilujte se nad ním, pane principále.
1: Když jsem ušetřil tebe, musím do ohně hodit jeho. Jak jinak bych si upekl berana?
2: Tak když je to tak, hoďte tam mě. Jak bych k tomu Pierrot přišel, aby umřel za mě?
1: No, jsi opravdu hodný chlapec. Dej mi pusu.
3: Dostal jsem tady milost. No,
1: co mám dělat? Tentokrát se spokojím s nedopečeným beranem. Ale běda tomu, koho to příště postihne. Už mě nikdo neobměkší. Je to pravda.
4: Ať je náš principál ohňojet. Sláva mu!
1: Sláva mu! Sláva, sláva! A ty, chlapče, vezmi ode mě 5 zlaťáků, dones je otci a že ho pěkně pozdravuju.
2: Ano, děkuju. Je 5 zlaťáků.
1: Tak mu to vyřiď. Tak. Lepší!

0: Pinokio se rozloučil se svými dřevěnými přáteli a vyšel cestou k domovu. Jde, zpívá si a poskakuje, když tu se proti němu šinou lišák s kocourem. Lišák kulhá, kocour se o něho opírá, protože nevidí.
1: Dobrý den ti přejem, Pinokio.
2: Přejem den.
3: Odkud pak víš, jak se jmenuju, kulhavý lišáku?
1: Znám přece tvého otce Gepeta.
3: Kde pak si ho viděl?
1: Před dveřmi jeho domku. Bez kazajky, cás se zimou mrznul.
2: Mrznul, bez kazajky.
3: Chudák tatínek, ale ode dneška mrznout nebude.
1: Jak pak to?
2: Jak pak to? Jak pak?
3: Jak pak? Tak pak. Ode dneška je totiž ze mě velký pán.
1: Velký pán.
2: Velký pán.
3: Co?
1: Viděl jsi někdy kocoury velkého pána?
2: No, viděl, viděl. No, ale no ne, neviděl. Jak bych mohl? Jsem slepý.
1: A kdybys byl viděl, viděl bys, že takhle velký pán nevypadá.
2: Pán nevypadá jako Pinokio. Pinokio nevypadá jako pán.
3: A co pak je tohle?
1: Zlaťáky.
2: Pravé zlaté a jejich 5. Aspoň si myslím, že jich je 5.
1: Kocoure, Pinokio je opravdu velký pán.
3: Ano.
2: Kdo má 5 zlaťáků, je pán.
3: Je pán?
1: A co pak budeš, Pinokio, se zlaťáky dělat?
3: Koupím tatínkovi novou kazajku, šitou zlatou nití a s briliantovými knoflíky.
1: Zlatou nití?
2: S knoflíky?
3: Briliantovými.
1: A co koupíš sobě, Pinokio?
3: Slabikář.
1: Slabikář?
3: Ano.
2: Slabikář?
3: Slabikář.
1: Koupíš si slabikář?
2: Slabikář?
1: Snad se nechceš učit.
3: O, dokonce ve škole se chci učit.
1: Nedělej to, nedělej, podívej se na mne. Jen jednou jsem šel do školy a přišel jsem o nohu.
2: A já šel dvakrát a přišel jsem o 2 oči.
3: O, já si dám na oči i na nohu dobrý pozor.
1: Chceš-li radu od moudrého, tedy poslyš, Pinokio. Dej si na zlaťáky pozor.
2: Pozor na ně.
1: Ve světě je tolik darebáků, abys o ně nepřišel.
2: O zlaťáky nepřišel.
3: Aha, nepřišel.
1: Tak, kdybys dovolil, půjdeme s tebou. Na 3 si hned tak někdo netroufne.
2: Netroufne si na 3.
3: Na 3 si netroufne? No, když myslíte a máte se mnou stejnou cestu?
0: A šli. Cestou se zastavili v hostinci. Chudák kocour odjakživa trpěl žaludečními potížemi a snědl tedy pouze 35 ryb. Lišák, ten byl ještě větší chudák, lékař mu předepsal dietu a tak dle rady pozřel pouze 2 talíře koroptví všeho chutě. Nejméně však jedl Pinokio, hrst oříšků a krajíc chleba. No a když se tak postili, že by neškodila postel, pronajeli si 2 pokoje. Jeden pro lišáka s kocourem, druhý pro panáčka. A jak se převalili, v tu chvíli spali. Brzy k ránu se Pinokio probudil, klepe na sousedy, že by měli vyrazit, ale vedle ticho.
4: Ti 2 šli napřed, panáčku, ještě před svítáním.
3: Že měli ale tak naspěch.
4: Kocour dostal vzkaz, že jeho koťátku omrzly nožičky. Tak tam oba běželi.
3: A večeři a nocleh zaplatili.
4: Co vás nemá, vaše milosti? Nechtěli vás placením urazit. Za to všechno mi dáte jenom zlaťák. Je to málo.
3: Jo, málo. To je hodně. Tady je naschledanou.
0: A tak lehčí o zlaťák Pinokio vyšel z hospody. Tu před ním vyvstaly dva stíny, zakuklené v dlouhých pytlích. Ti jdou jistě po zlaťácích, řekl si Pinokio a vstrčil všechny čtyři do úst.
5: Peníze nebo život?
6: Život nebo peníze?
5: Vyhlížíš na velikého pána, ty máš v kapse nejmín čtyři zlatáky.
6: Nejmín čtyři kapsy, kapse.
3: Já nemám kapsu.
5: Jsem s penězi nebo jsi synem smrti?
6: Jsi synem smrti.
5: Ticho, jinak tě tu zamordujem a dojdem si pak na tvého otce.
6: Otce, my mu dáme.
3: Ne, ne, tatínek za nic nemůže.
5: Co to zazvonilo?
6: Co to? Něco.
5: Nacpal si zlaťáky pod jazyk.
6: Nacpal pod jazyk pod zlaťáky.
5: Hned si vyblivni.
6: Hned?
3: Já vám zlaťáky nedám, to byste mě museli dřív chytit.
5: Daleko nám neutečeš. Za ním!
6: Tečeš! Za ním!
5: Máš ho?
3: Nemáš!
5: Až ho chytnem, tak ho svážem.
6: Tak ho, tak ho!
3: Ať ho tak ho!
5: Máš ho?
6: Nemáš! Máš ho!
5: Máš ho! Drž ho!
6: Držím!
5: Svaž ho!
6: Svaž ho!
3: Prosím
6: no,
3: vás!
6: Ale čím nemám pro vás?
5: Moc koničky nos převících vyvrátně je.
3: Prosím vás, pánové!
5: Omotáme kolem krku.
6: Kolem. Omotáme.
5: Potom kolem těla.
6: Potom kolem.
5: Přivážeme ke stromu.
6: Přivážeme, aby neutekl, tekl, tekl.
5: Teď se ani ne, ne.
6: Ne, ne, teče.
5: Aby zvěděl, jací my jsme loupežníci.
3: Máme
6: loupež.
3: Loupežníci.
6: My jsme loupežníci.
3: Ajo.

0: Татинку, поможь мне. Алло, Татинку. Татинку.
1: Ale tatínek Gepetto byl daleko. Tkaničky omotané kolem těla, Pinokia bolestně škrtili. Lupiči se posadili a čekali, až mu zlaťáky z úst sami vypadnou. A tu se přihnal vítr a za ním bouřka. Lupiči se zvedli, že se před tou nepohodou schovají. Nedaleko toho místa stál malý sněhobílý domeček. Bydlela v něm dobrá víla modrovláska. V září blesku zahledla Pinokia a hned nařídila silnému ptáku sokolu, aby Pinokia rozvázal a přinesl ho. Když byl Pinokio v teple, víla svolala lékaře, ty nejslavnější, havrana, sovu a mluvícího cvrčka.
2: Páni lékaři, chci, abyste toho panáčka prohlédli a uzdravili. Co říkáte jeho nemoci, havrane?
3: Po mém soudu je panáček mrtev. Ale kdyby na neštěstí mrtev nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že žije.
4: Lituji, že já, doktor Sova, musím kolegovi odporovat. Podle mého názoru je panáček živ. Ale kdyby na neštěstí živ nebyl, byl by to neklamný příznak toho, že je mrtev.
2: Co soudíte vy, cvrčku?
5: Moudrý lékař neví-li, co by soudil, raději nesoudí a mlčí. Ostatně toho panáčka dobře znám. Ještě teď mám pochroumanou nohu, jak po mně hodil pantoflem. Je to uličník. Je to lenoch. A co navíc neposlucha. Svou neposlušností přivede Gepetta jistě do hrobu.
0: Tatínek.
2: Panáček pláče.
3: Když mrtvý pláče, je to neklamný příznak, že se začíná uzdravovat.
4: Je mi líto, ale podle mého, když mrtvý pláče, znamená to, že se mu nechce umřít.
5: Ale přesto mu udělá dobře, když vypije nějaký lék.
3: Tak, tak. A hodně hořký.
4: Čím hořčí, tím lepší.
5: Naopak, naopak. Lék nesmí být ani trochu sladký. Naschledanou.
3: Naopak, s Bohem.
2: Tak vidíš, panáčku, jak se o tebe všichni starají. Teď hezky vypij lék a zas ti bude dobře.
0: Hořký lék já nechci.
2: Když ho vypiješ, dostaneš kostku cukru, aby jsi spravil chuť.
0: Cukr? Tak dobře, ale napřed si spravím chuť a pak teprve vypiju lék.
2: I tak ti lék pomůže. Tady máš kostku cukru.
0: Děkuju.
2: A tady máš lék.
0: To je ale strašně hořké. Dejte mi ještě jednu kostku cukru.
2: Ale jen tu jednu, poslední.
0: Děkuju.
2: A teď už opravdu přijde na řadu lék.
0: No, já raději zavřu oči, smím?
2: Proč ne? Jenom pij, ať je ti dobře.
0: Je, tak tohle je můj konec.
2: Konec nemoci. Už nebudeš stonat.
0: Že ne. A víte, Vílečko, že se mi chce zase zpívat?
2: To je dobře. A teď mi ještě pověz, kdo tě přivázal k tomu stromu.
0: Jo. Víte kdo? Loupežníci. A bylo jich 10.
2: 10?
0: No. Tedy jestli jsou dva prsty 10, tak jich bylo 10.
2: Tedy 2. A co pak si jim provedl?
0: Nechtěl jsem jim dát své zlaťáky.
2: A kam pak jsi je schoval?
0: Já jsem je ztratil.
2: Opravdu, panáčku?
0: Ano.
2: Tak se mi zdá, že ti trochu povyrostl nos?
0: Hele, ten já mám přece od malička dlouhý.
2: A kde pak si zlaťáky ztratil?
0: Kde? V lese. U toho stromu, co mě k němu přivázali.
2: Půjdem tam a najdeme je.
0: To nejde, já si teď vzpomínám. Já jsem ty zlaťáky spolknul. No?
2: Spolk?
0: Ano, spolk.
2: Zas ti nos povyrostl. Za chvíli se tady ani neotočíš.
0: Ale takhle dlouhý nikdy nebyl. Co tak najednou?
2: Něco ti povím, Pinokio. Jedna lež má krátké nohy, druhá zase dlouhý nos. A ty máš ten dlouhý nos.
0: Čím to jenom je?
2: I to ti povím. Nepamatuješ se na písničku, kterou jsi kdysi zpíval?
0: Tuhle? Na dvorečku koza stojí, kdo se bojí, neobstojí. Mé, mé, mé, mé. Je to tahle?
2: Ne, Pinokio. Tahle je to.
6: Já už mám těch nezbet a lhaní dost, když zalžu, ať se mi protáhne nos.
0: Aha, ať se mi protáhne nos. Bíličko, já ty čtyři zlaťáky mám.
2: Podívejme, Pinokio, snad si mi nelhal.
0: Lhal, ale víckrát už nebudu.
2: Když to myslíš upřímně, tak už ti víckrát nenaroste dlouhý nos.
0: Sláva, já už mám zase nos, jak se patří. Vy jste tak hodná, Vílečko. Já vás mám moc rád.
2: Však já tebe taky. A chceš-li, můžeš u mne zůstat.
0: To já bych moc rád, ale co by tomu řekl tatínek?
2: Vzkázala jsem mu, aby taky přišel. Do večera tady bude.
0: Vílečku, já se snad ani nedočkám. Vždyť já mám pro něj vlastně čtyři zlaťáky. Co abych mu šel kousek naproti?
2: Jdi, panáčku, ale dej pozor, abys nezabloudil.
0: To se ale tatínek poliká, až na ní vlete vybavku.
1: Sotva Pinokio vkročil do lesa, spatřil kulhavého lišáka a kocoura, který při učení přišel o oči.
7: Podívejme, není to náš drahý Pinokio? Kde se tady pereš?
8: Bereš se tu kde?
0: Ale to je dlouhá historie. Ani byste nevěřili. Přepadli mě loupežníci.
7: Ale?
0: Ano, přivázali ke stromu a nebýt dobré víly ještě teď tam stojím.
7: Neříkali jsme ti, dej si pozor na zlaťáky.
8: Máš je ještě?
0: Všechny čtyři.
7: Aha, kdybys jedl vtipnou kaši, z těch čtyř už dávno mohl být tisíc.
8: Tisíc, dávno, jako kaši, kdyby jedl.
0: Místo čtyř zlatých, že bych mohl mít i tisíc.
7: Třeba dva, jen chtít a vzít rozum do hrsti.
8: Jen chtít a třeba do jaký hrsti.
0: No ale to já bych zase chtěl.
7: Ano.
0: Ano.
7: Konečně si dostal rozum.
0: Ano, dostal.
8: Rozum, konečně.
7: Aha. Ticho, musíš ty čtyři zlaťáky zasít na zázračném poli.
8: Čtyři. Zázračném. Poli na...
7: Ticho.
0: A kde je to pole?
7: ne daleko a ne blízko. Kus a ještě kousek.
8: Kousek a ještě kus a jsme tam.
7: Ticho.
0: Jsme tam, no tak pojďme tedy.
1: Cesta k zázračnému poli netrvala dlouho. Jeden by tam šel 3 hodiny, 2 jen 2, byli však 3 a tak tam došli za hodinu.
0: A to je to zázračné pole?
9: Ne tak nahlas, ať nás nikdo neslyší. Co když někde číhají ti loupežníci?
8: Číhají ti nahlas.
7: Ticho.
0: Loupežníci, no ale co mám dělat?
7: Vyhrab jamku.
8: Vyhrab? Ano. Já ti pomůžu.
7: Tak. Tak, dost to by mohlo stačit. Teď polož do jamky zlaťáky. Tak, a teď zlaťáky zahrabeme.
8: Zahrabeme, pomůžu ti, zahrabeme.
7: Tak.
0: No, tak.
7: Stačí. No, a až se sem zítra vrátíš, najdeš tady keř a na každém proutku místo listů samé zlaťáky.
2: Místo proutku zítra zlaťák.
0: Zlaťáky. A budou jich určitě 2000.
7: Kdo ví, jestli ne 4.
0: Jak se vám ale za tu přátelskou radu odměním.
7: A co tě napadá mi? Neurážej nás.
8: Neurážej nás.
7: Ticho, my to děláme z lásky k lidem.
8: Z lásky my děláme vždy.
0: Z lásky.
7: Ano, máme radost, že máš radost. No?
0: Mám radost.
7: Víš, my dary, ticho, nepřijímáme, tak měj se dobře. Pinokio, teď už brzy bude z tebe opravdu velký pán.
2: Velký. Měj se.
0: Velký pán. Naschledanou.
1: Pinokio se uvelebil pod strom a čekal, až vyroste ze zlaťáků keř. Za chvilku ho přemohla únava a on usnul. Zdálo se mu, oka zajce šité zlatou nití s briliantovými knoflíky a stařeček, který má na sobě, není nikdo jiný nežli Gepetto, jeho tatínek. Ale ještě dřív, než sen skončil, vrátili se lišák s kocourem. Tiše potichoučku, aby Pinokia nevzbudili, vyhrabali znovu jamku, zlaťáky vybrali a zmizeli s nimi v lese.
10: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
11: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit, důvěrdivý lidi, kdo umí.

0: Když se Pinokio probudil, rozhlédl se. Hledá keř se zlaťáky, ale nikde nic, jenom prázdná jamka.
1: Pro pánečka, kde jsou mé zlaťáky? Nevzala je straka.
2: Straka, straka, a to ne, můj drahý. Vidím, že ses docela neuzdravil. Ztratil jsi rozum?
1: Proč pak se mi směješ, ty havrane?
2: Nebož nebuj se. Chytrák, který věří každé hlouposti k smíchu. Co pak na poli mohou růst zlaťáky?
1: Proč by nemohli? Když tu rostou fázole a kytev.
2: Kytev, ty blebko, či jelibánek, jelibánek, naletěl si podvodníkům.
1: Jakým podvodníkům?
2: Byli dva, nepamatuješ se? Dej si dobrý pozor, dej, vyhni, vyhni, vyhni se.
1: Myslíš snad kulhavého lišáka, slepého kocoura?
2: Kulhavý lišák, kulhavý. Kulhavý, který nekulhá. A slepý kocour, který vidí. Rád bych viděl teďka toho, kdo je dohoní. Juchachacha. Hehehehe. Krá, krá, krá.
0: Pinokio smutně zavzdychal a šel dál naproti tatínkovi. Co mu jenom řekne, až ho potká? A jak tak jde, slyší zdáli trubku.
1: Co pak je to za muziku? Je ti hra.
0: Všechno v lese rázem ožilo, trubka probudila spáče a popohnala lenochy. Nad Pinokiem zašuměla křídla, vzlédl, vida, sova.
1: Dobrý den, sůva.
3: Je mi líto, jaká sůva, jsem doktor Sova, a kdo jsi ty?
1: Já jsem přece Pinokio, ten, co jste mu předepsal ten hořký lék. Brr. Už nikdy bych nechtěl stonat.
3: Podle mého názoru, kdo je zdráv, nestoná. Kdyby někdo na neštěstí stonal, není zdráv. Buď zdráv.
1: Počkejte, doktor Sovo. Nevíte náhodou, co je to za muziku?
3: Jak pak ne, hrajou ve vsi, přijelo tam divadlo.
1: Snad ne, loutkové.
3: Ovšem, velké loutkové divadlo. A už mě nezdržuj, ať nezmeškám představení.
0: Do Pinokia, jako když píchne. Rázem přestal vzdychat nad ztracenými zlaťáky. Zapomněl i na tatínka. A hurá ke vsi, odkud zněla trubka. A tu, na samotném konci lesa, takhle stranou cesty, u příkopu, kdo to nesedí?
1: Tatínku, tatínečku zlatý.
4: Pinokio, panáčku, synáčku, jsi to ty? Vzkázali mi, že tě najdu v lese v bílém domku.
1: Běžel jsem vám naproti, tatínku.
4: No jsi to opravdu ty?
1: Tak si na mě sáhněte. Ale pozor, ať si nezadržete třísku.
4: Na mou synku jsi to ty?
1: Na tvou, tatínku, jsem to já.
4: Na mou synku, to jsem rád. Než jsem se vydal na cestu, prodal jsem stůl a dvě židle. K čemu jsou mi v prázdném bytě? A za to, co jsem utržil, můžeme se teď spolu poveselit.
1: Půjdeme do divadla. Já mám v divadle dobré známé. Ty budou rádi, když nás uvidí.
5: Vážené obecenstvo, vaší vsi se dostal té slovutné cti, že právě dnes a právě k vám a pouze na jeden den přijelo světoznámé velké loutkové divadlo. Moji dřevěni herci v čele se mnou jsme hráli na moři, na souši, pod zemí, jenom v povětří jsme dosud nebyli. A teď si dovolím představit vám své nejváženější a nejumnější herce. Ale k tomu je zapotřebí, abyste vstoupili do mého stanu. Vstupné pouhé 4 krejcary.
4: Čtyři krejcary.
6: Děti taky platí.
4: Tady je pokladna.
7: Zaplatíme.
4: Čtyři krejcary, ano.
7: Děkuji, krejcary.
6: Tady je čtyři krejcary.
7: Děkuji, pokladna, děkuji.
4: Čtyři krejcary.
0: Obecenstvo se do divadla valilo proudem. A ti dva, co vybírali vstupné, se radovali.
8: My jsme ti dva chytráci, juchaká, hehehe, vyhýbáme se práci, juchaká, hehehe.
9: Práce ta nás bolí, ať je jakákoliv, lepší chytře šidit důvěřivý lidi, kdo umí.

0: Se bahaiu, rahaiu, ha-ha-ha-ha-ha. Čtyři krejcary.
1: Krejcary, děkuju.
2: Jsme dva. Tady je 8 krejcarů.
3: Počkejte, tatínku, nic jim nedávejte.
2: Ale synku, synku, za každou zábavu se musí platit.
3: Ale tohle jsou podvodníci.
0: Proč nás urážíš?
1: Nás? Proč?
3: Kam jste dali moje 4 zlaťáky, který jsem měl tuhle pro tatínka?
0: O čem ten kluk mluví, kocoure? Víš něco o 4 zlaťácích?
1: Nevím, Lišáku. Pojďme radši odtud.
3: Kdeba, teď mi neutečete. Pane principále! Pane principále!
4: Kdo mě volá?
3: Já, Pinokio.
4: Pinokio, podívejme. A kde pak se tu bereš? Přišel jsi mi rušit představení?
3: Ne.
4: Nepřej si mě, opékám si zrovna berana.
2: Odpusťte mu, principále. Dnes jde se mnou a řádně zaplatíme.
3: Zaplatíme. Tak. Ale ne těm dvěma kocůru a Lišákovi.
4: Proč bys platil jim? Tam je přece pokladna.
3: Oni vybírají. Podívejte, mají plné kapsy krýcarů.
1: Lišáku, jdeme.
0: Už jsme měli být pryč.
4: To se mejlíte, darebáci. Koho drží ohňojet, to už nepustí. Četníci, ke mně. Hopte se těch podvodníků. Vyprázdnit jim kapsy a zavřít do bedny.
1: Milost, smilujte se. Všechno vrátíme.
0: Vrátíme. Milost.
3: Ty mé 4 zlaťáky, které mi pan principál dal pro tatínka.
4: Jak to 4? Já ti jich dal přece 5.
3: Jenže za ten jeden se tihle 2 najedli a vyspali.
4: Vy kutálení ptáčkové. Dobře, že je máme v kleci. Tady, Pinokio. Tady je těch 5

Zase se jim psisko pletlo pod nohy, zase padali, vstávali a znovu padali, když Kolombína shlédla Pinokia.

0: Zdaň u nás, Pinocchio. Herci tě mají rádi, ty je taky. Naštudujeme novou komedii a bude nám všem dobře.
1: Ale co můj tatínek, pane principále?
0: Pravda, zapomněl jsem. No. Geppetto by mohl obracet berana na rožní a přikládat.
1: Ano.
0: A jsem tam si i zobnout.
1: Ano, zobnout.
0: Ale běda, jestli... Je to pravda.
1: Pambu, principále.
0: Na tvé zdraví, Pinocchio.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Kolo roku roztočil leden a kraji vládne zima. Tady v té chaloupce žije řezbář Tomeš se svými dětmi Andulkou, Honzíkem a Mařenkou. Žena Mariánka mu umřela a tak to nemá lehké. Musí se o děti starat sám. Ještě, že mu pomáhá nejstarší Mařenka, ta Andulce a Honzíkovi musí nahradit maminku.
1: Tak jsem třem králům přinesla svěcenou křídu,
2: aby se zítra mohli podepsat na všecky dveře.
3: Ta je školní a ne svěcená.
1: Bodejdže školní. Dal mi ji Janek a já je nechala v kostele posvětit.
4: Říká se pan učitel Janek.
5: Mařenka mu říká Janek, protože je do něj celá zjankovaná.
1: No počkej, až tě chytím.
4: Tatínku, a kdo to byli ti tři králové?
3: No přeci Kašpar, Melichar a Baltazar.
6: Oni to byli vlastně takoví učenci z východu. Vyčetli z hvězd, že se v Betlémě narodil Ježíšek, Boží syn. Vydali se k němu z dary, aby se mu poklonili. Ale museli jet tajně, aby král Herodes nepoznal, ve kterých jesličkách Ježíšek leží. Věděli, že ten král chce dát malého Ježíška zabít.
4: Jo, a proč?
6: No, bál se, že mu Ježíšek jednou vezme korunu a stane se králem. Ježíška zachránil anděl. Varoval tatínka Josefa. Josef posadil maminku Marii s Ježíškem na oslíka a před zlými vojáky utekli.
4: Ne, auč, přidej mi to!
3: Ouha, ouha, jak vylezeš na velblouda? Jo! Vždyť pořád říká, že si mám s Andulkou hrát.
5: Na tři krále.
4: Je, ta je.
5: Na, počkej. Je.
4: Ale ne, to jsou hlouposti. A jdeme tamhle, jo?
3: Ne.
4: Tamhle.
7: To teda ne.
4: A jde se tam.
7: Nech to.
4: Ty to hlavně.

0: Hansík s Martinkem sebrali křídu. A co jestli jí vyčmárají? Vždyť je tříkrálová.
1: Jo.
0: Běželi do lesa.

0: A hele, koudelkovic čertice, ty jsi mi ale dala.
1: Čertice! Čertice! Tady je ty naše tlačko, ty nám pořád utíkáš. A cože se tady touláš ty, Andulko?
0: Náš Honzík s Martinkem ukradli křídu.
1: Nepovídej. Hele, utíkej domů, už se začíná smrákat. Jo, čertice!
2: Ze tří králů nebude nic. Křída je fuč a ještě si ztratil čepici, Honzo.
3: Ale Andulka to tak nenechá. Rozběhla se do kostela. A tři králové budou. Pan učitel Janek překvapeně kouká, kdo to přišel. A hele, Tomšovic Andulka.
0: Ježíšku, já vím, že už si naděloval, ale nenadělil bys nám ještě jednu posvěcenou křídu. Ale rychle, potřebujeme ji už ráno. Tak ji prosím naděl k Tomšům do té modré mističky. Děkuju na 100 000krát. Ju, Ježíšek nezapomněl.

0: Jedna dračice. Hned se vrát.
1: Pověď! Za ní honem!
2: Honem!
1: Počkej!
2: Honem za ní!
3: A tak kamarádka Straka znovu korunovala krále Kašpara.
4: Včera v noci někdo ťukal na okno, Mařenko.
5: To byl Ježíšek, táto. Přinesl klukům křídu.
4: Že by Ježíšek ztratil učitelův notýsek.
3: Tři králové odložili své koruny a kalendář se pomalinku chystal otočit list na 7. leden.

Vyprávění první. O zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík ji zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce 3 roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička, na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám skoro jako pták.

za starých časů žil u městečka Rukapáň v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuja. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebo zezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach šouk. Celý fousy mi to opálil.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskni prask.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzali s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů? Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku, maminko.
3: Nemám, kusetina. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubíku, zde!
5: Budeme mít plátky, budeme mít plátky.
6: Kamarád.
3: Tohle ti dal krupař Bašta?
7: Dal. Propal prý může poslat havířské holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
8: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
9: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
10: Krupař Pašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mlát a uvařím dětem kaši.

0: Sladěci, páni sladěci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: My nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbí jej odpustit z oubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Açtı yeter Asaldem. Aç mı bari de boka.
1: Pane Slávě, prodejte nám drobe do
2: hlása.
3: Se zalíbením ba s láskou hleděl pan Drhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
4: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
5: Časnej, dobrý den, pane starej.
6: Fuj, to jsem selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
5: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
6: Ač pak potřebuješ máto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
5: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
6: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenec, na? Koukej, kde necháte saždíru?

0: další potvoru, zasměří na kocandu.
1: Kam pak jinám? To víš, bohatej mne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Kapán!
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějovo bráchu.
3: No to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo a teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako pelník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrk.
3: Na poplátku, Mariánko. Až já budu mít, tak jdi udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
7: Zase holka.
3: Zdař Bůh.
7: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho nikdejše.
1: Tak vidíš, Kubo, narodilo se ti 12. Dařbujánče.
3: No tak, když není tak zlé, tu máš holka, naješ se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každej kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, drží to při sobě, jak všichni jste chudáci. Budou se nučit, aby dítěti dali něco do kolíbky a při tomto vlastnímu vrhu by utrhnul.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdar Bůh, dědo.
8: Zdar. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
8: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste zač, dědo, že jsem tak smělej?
8: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámbu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
8: Já vím. Říkala mi to. To, jak jsi zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A vy jste opravdu pámbu nebeskej?
8: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
8: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
9: myslivče. A co pak chceš, Kubo?
10: Motra potřebuju.
9: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo.
11: A proč pak ne? Tak pojďme.
9: Počkat. Co pak vy jste zač, že jsem tak smělej?
11: Trombolante mormáro.
9: Tak já ti to povím. Jsem samotnej rohatej.
11: Bratříčku, rixum fixum terrafixum rovnou z horoucího pekla.
9: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
11: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
9: Starou pelu na ráno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivej, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejostřejší vidle napíchnout. Mocháčku.
11: Co pak?
9: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
11: To já už mnohým lidem ukrátil trápení.
12: Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
9: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
12: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
9: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
12: No víš, Kubo, ledajakej nejsem. Pojď. Já ti něco ukážu.
2: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
12: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
9: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivý.
12: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
9: Všechno moje.
12: A je pak se bude jmenovat tohle 12.
9: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad. Baruška, ne?
13: Táto, Barušku už taky máme.
9: To vidíš, sakra, to jsem zapomněl, Barušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
13: Vendulku, to já bych rád.
9: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
14: Neblázni studenou vodou, teď bys toho mohla mít smrť.
9: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Teď umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bošrňo! To pak nepůjdeš našich... Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Nechte kdo! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme ruky, je nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidi špiťouka!
6: Zatracený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Bele.
8: A vidíš, to není tak zlý, jak by jsme, třeba to tam máme. A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Kladí to, kladí to.
10: Člověče, vždyť já jsem zdravý. Já jsem zdravý! Já jsem zdravý!
8: Vidíš je? Negerý?
10: Teď si to vyřídím. Ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna.
11: Matějičku, ty moje zlato!
10: Marianko. Pust, Marianko, pust. Ať to dílo...
7: Počkej! A kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko, však nám jedna postel stačí.
3: Dařbu, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš.
8: Neřeknu.
3: Tak Dařbu. Ale upřímně. Kamarádský, neřekneš to, bab. Můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
12: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když jsi teďka doktor, že si na starého Havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z Havíře máš ani pso, mlíčňáku. Hele ho.
4: Zažbůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
4: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
12: Hej, šenkýři, dali nám na sekeru a to pořádně oslavíme.
13: Jo, na sekeru nemůžu.
12: Do zejtřka, škrholo. Zítra jdu kurírovat, bude peněz jako kvítí.
13: No tak přijďte zítra, až budete mít.
12: Koš a nalej. Až dostaneš z lakoty obytě, postavím tě na nohy.
14: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám, půjdu na šichtu.
3: Svatá Barbora!
15: Pána poctivá, Havířů pomá, domejla chleba, do černé jen zemskej, sníma se stupuje.
14: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
13: Jo, to bude nesnás. Ten stříbrňák už jste dávno probendil.
14: Povídám, přines, když poroučím.
13: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
7: Proboha, Matějíčku, vidí, já je tak dlouho střádala.
14: Já vím, holko zlatá. Střádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
13: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
13: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
14: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
13: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem přece přišel ke svým penízem.
14: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i trnice, penízky jsou moje.
14: Prostě panský, já tě přetrhnu vení.
3: Já vás naučím. Vy holoto, havíska!
12: Počkejte, počkejte. Nech to. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého Pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Stávej! Kubo, stávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespíš, stávej! A hejdy kurírovat, ať máme co na dětem k obědu.
12: Hajdy domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co a jak.
7: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteníkovi z Verunka už se bere k hodině. Do večera nevydrží.
12: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, a louvem si zase neručím. Zatra se jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
12: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní poutí.
12: A který mládenec jí v omuzice nejvíc prováděl?
13: Ale ten Kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
12: Jo, jak ten mordus vzal počátek od Kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s Kovářským. Ne? A který to je?
16: Ten nejhezčí, kudrnatej.
12: Aha.
16: Hej, ty kudrnáči, pojď sem rychle. No, chutě, v oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
13: Beru to!
16: Počkej, počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumím? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
13: Pátá, šestá, sedmá. Počkat, teď jsem to splet.
16: Nevadí, nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
13: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
16: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák. Neblázněte, ženský! Teď se nemůžu ke všem najednou!
13: Drahý Kubo, pojď
17: k nám! K nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám dlužen 2 zlatý za mouku.
16: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ten včerejší popel, ten byl dočista zadarmo?
13: Pojď. Ach, sakra, to mě to mare! To je dobře, jdeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
16: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejejej, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestru. To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. A jestli pak udělal poslední pořízení?
17: Rány boží. Ne! Muži, piš, honem, všecko mý ženě, Filoméně. No, piš.
16: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás toho dostanu.
18: Myslíš? A na kerej způsob mě chceš kurírovat?
16: Na kerej? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
18: Těstem. Tak jo. Na svý zdraví já si to můžu špendírovat.
16: Přivalte díži. Největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
18: Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský mouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku. Hezky se skrčte na bodeček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: Se vám to nelíbí, já toho můžu nechat.
1: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že při...
2: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Krubátko. No,
0: tak vydržte ještě chvilinku. A budete jako rybička.
2: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
2: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na vůduši. Přestalo to, jako když utne. Filmeno! Já jsem úplně zdravý. Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený. I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i když li nedostaneš, si mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl, ani když li.
2: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď! Počkat, teď už to bude stát 4.
3: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
4: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
4: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
3: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. Ha? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. Ha? Nebo radši 3x.
3: Ale Kubo, milej, kde bysme na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
3: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: A to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
5: Tuhle to mi zapíchněte.
2: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
6: Anka, ty jíš. Jí! Jí, potvora! Z mýho prezdánka mi ujídá! Celý o mě ta hohota sežere!
2: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
7: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
8: No, nebo stejkej se, nezahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty pambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře. Lepší je ten kovářiček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovánej. Kovaříček chytne perlík, kde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
2: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
8: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: Menší! Všichni honem domů! Paní Svátková poroučí! Půjdete pro doktory! Z patrolu je zlé!
1: Hned!
2: Přivlečte doktory! Rychleji! Lenoši nervární! Hoďte s tebou! Hojto! Do pičina! Marti je do uvědění! Vykří! Do Maritova!
3: Moribundus! Páni kolegové, podle mého rozumu moribundus.
4: Cože?
3: Moribundus.
4: Ano, ano, zcela určitě. Moribundus.
0: Říkají, že to je moribundus.
5: Das Bujana.

0: Nebo kláme se, Živenko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Jitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dažbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Ty pak nám nesete.
1: Vlás, račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? Jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probuditemi Arante.
1: Bianco. Moribundus, moribundus.
0: No, vidíte, já se zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Stal se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
3: Vítrnice!
4: Co blázníš? Potom se mi bouřit lidi.
5: Ale jen pojďte teda však, uvidíte.
3: Děti, pojďte chytat.
6: Na našich sosnách rostou jitrnice.
4: Co to máš?
3: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, dětský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný jitrnic.
7: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
3: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
2: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
3: Kam račte, milost paničko?
2: Pan Drholovi je zle. Co pak to nevíš?
3: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pan Drhola pustil pivovarský psi.
2: Kušte, holo to nenažraná. Co pak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
3: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To celý. Ale napřed by muselo v našem potůčku péct proudem pivo. Aby bylo tu masnotu čím spláchnout.
2: Ty jsi se zjančil, Kubo!
3: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Tazbuján se nepojede podívat na Pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
8: Chce nás přivíst na mizinu, muži drahej. Pivo prej musíte s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, Pandrholo.
2: Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech.
8: Pandrholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
9: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocaně jednou pěkně pomil.
7: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
3: Haló lidi, rychle pojďte sem, palí se mnohé piva.
7: U stavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu. I jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

Co ty, Leno chulína? Kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stálo.

0: A poslední přání.
1: Tak jak jsem řekla, 4 mytlivecký mundury ušijte. Zítra po ránu to musí být. A ne, abyste mě postříhali zbytečně moc sukna, nebo vám to srazím.
2: Ano.
3: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
4: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém 2 páry volů, oblečených do uniform a kloboučku. Na návsi Ruka Páně bylo pozdvižení, o to větší na Kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská Kutálka.
5: Se líbám. Tak jedem.

0: A víš, ke umovněnec už je tady, pan Drolo. Když jsi mě tak úpěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pandrholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři, prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kurýruj, chyť tě nám zavřít.
3: Tak abys věděl, pandrholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho mláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Pěknou míšu mláta a velkou žíci. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: Paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jaký pak časek? Já mám svý instrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat z pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci. To stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav. Jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej. Počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ale no tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No, ať nemám s tou doktořinou ostudu. Tak na bratrství se napít.

0: Učíme, to je marný, chmotře. Ať slouží. A jestli pak k mocháčku dokážeš dole, dívej se.
1: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
0: Za vás, výborně, kamaráde Zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
2: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
0: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo? Glok, glok, glok, glok, glok. Ty to neznáš?
2: Ne.
0: Tak kterou znáš? Začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Glo, glo, glo, glo, glo, glo, přidej se. Glo, glo, glo.

0: A po tomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když ses napil, tak sakra přidej se.
1: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a Smrťáka.
0: Kam jdeš, Smrťáčku? A tak, já ti toho prožrance pan Drholu vrátím, jen co se drobátko sežeří.
2: Brou noc.
0: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypitý. Pojď se.
3: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
1: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
3: Holen, pojďte! Zabedit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. A toho umouněnce hoďte k prasatům. Kolína, pomalečná! Já vám ty kosti proženu, dermochlebové! Má se to mláto zapařit? Tak rychle na rybáci!
0: A vida, pane starej! Jak vám to zdravíčko slouží?
3: Jsi se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
0: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
3: Jedeš od suči, beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
0: Tak on si tě smrťák najde.
3: A nenajde. Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe.
4: Zdař Bůh.
5: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
4: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
6: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
4: Co je?
6: Podívej se.
1: Sotva Makytka na špalku usekla kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a kohout si kokrhal, jako by nic.
6: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
4: To se asi smrťák ztratil ze světa.
0: Nemám!
1: Před řeznictvím byla spoušť. Po křiku. Řezník neměl na krámě ani kousíček masa a tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky, spustil nohy a nic.
0: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže.
3: Brambory. Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Já chci maso!
6: Maso! Pomozíte, víš, že nikdo v městečku nemá maso.
3: A já chci maso! Já musím mít maso!
1: mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
3: Však já na vás vyzraju. Bednáři, vyvalte ten zabedněnej suk na dvůr.
2: Muži můj jedinej, pro boha, měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
3: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko! Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
4: Co je to? To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
5: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním.
4: Ale teď přece smrťák. Už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
1: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
4: Kde jsi byl, smrťáčku?
3: Sudě, zabedněnej. Ty, Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
4: Já vím.
3: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
4: My jsme hold na to bratrství neměli tolika pít.
3: Neměli. A nejíc mi dodalo to glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
4: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
3: Ty, Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
4: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
3: Platí?
4: Platí.
3: Poslouchej, tam já jen zpravila chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
4: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Kdyby si měl nás za víře, nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
3: Tak buď zdrav, Kubo.
7: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
4: Toť se víš, že půjdu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi dežné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
1: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořálka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
1: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas. Ach, ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravdaže? Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš, když ti pomohu z nouze?
1: Co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
2: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřahali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
2: Co si přeješ?
0: Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
1: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
2: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
1: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
2: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
2: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi co povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím.
0: Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíc, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
3: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
1: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
3: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
1: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
3: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale kdy se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
3: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
1: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
3: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi čbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou od časné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěj.
3: Nejvzácnější je ale májová,
0: pravila.
3: Zítra jí skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
3: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: A potom pověděla hrkodějovi, aby šel do hor, tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe oděn. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se žmutným hlasem.
4: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba.
0: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
1: ano, je tomu ještě tak.
4: Ech, tož zase nic,
0: zařval železný muž rozlobeně.
4: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
0: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
1: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
2: Kdy?
1: Povím ti, ale vrátíš mi děcko.
2: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv.
0: Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div, neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a Forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastal.

0: Že se Krejčí oběsil na pavučině, nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu. Od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u Krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz, vidíš, ženo. Nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, no, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z Dolejška. Však víme, inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte mistře dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popad jako vykoupení, poklonil se k zemi a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem činá ukrutná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas, a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nadal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle, jinu na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablísklo, milý Drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraj. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Abys věděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek, murka zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, Sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Zdrobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
1: Jášku, cože? Horkou jehlu?
0: No, tu vám alavanty přinesu. A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku táborský takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
1: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
1: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
1: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
0: A drobínek jakoby si přihnul, už zas podává sousedu.
1: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypi všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
1: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
0: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. Krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a pojď, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim. Ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Sirkuš. Ten by byl po rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám seslalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod.
1: Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten drobínek z pekla štěst, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom výl zevraz zlatý kočár a pan drobínek v něm inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval, co tu najednou za chlapa, až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.

0: Každý večer, když už na Smíchovském nádraží byl klid, seděl pan Blahoš v okně skladu a přemýšlel a přemýšlel, až si z toho přemýšlení trochu zdřímil. Jen se ale probral, hned si zase vzpomněl na kouzelníka Zababu a na svůj slib, že mu pomůže od zlé kouzelné moci. Ale ať dělal, co dělal, na nic pořádného nepřišel. Už byl celý utrápený a snad by se byl i roztonal, kdyby se jednoho dne neobjevil Pašíček. Jel právě od dědečka ze Všenor, protože od té doby, co tak dobře poradil nejvyššímu panu železničáři s kouzelnickou mašinkou, měl všechny jízdy zadarmo. A když mu pan Blahoš řekl o svém trápení, Pašíček se jen malonko zamyslel a hned tu byl nápad. Šeptat se sice nemá, říkal si v duchu pan Blahoš, ale když jde o tajemství... A pak už jen samou radostí vyhodil Pašíčka do vzduchu, až se husa celá polekala. Už aby byl úplněk, říkal si netrpělivě pan Blahoš. Úplněk byl, ale výhybka ne a ne se pohnout, protože pan Blahoš snad z toho rozčilení zapomněl to kouzelnické zaříkávadlo, které otáčelo výhybku na kolej do Zababova. A tak zase seděl před výhybkou a přemýšlel a dřímal a zase přemýšlel, jak ono to zaklínadlo vlastně bylo. Najednou spatřil v dálce bílá světla a právě na čarodějnické koleji. A to už se ozývalo i lehoučké. Klap, klap, klap, klap. A náhle se ze tmy vyhoupla stará oprýskaná drezína. Pan Blahoš, jak byl zvyklý, pozdvihl svou železničářskou lucernu proti drezíně a vozíček se zastavil a z něj vystoupil sám kouzelník Zababa.
1: Pane Blahoši, jestli pak jste na mě nezapomněl?
0: Jak pak bych zapomněl? Přijel jste jako na zavolanou. Právě si tu lámu hlavu, jak se k vám dostat, protože jsem zapomněl to kouzelné zaříkávání. Já totiž už vím, jak vám pomohu.
1: Mně už nikdo nepomůže. Už budu vždycky pro všechny jenom zlým černokněžníkem.
0: Tak zle snad nebude, ale víte, nikdy jste mi neřekl, jak se z vás ten černokněžník vlastně stál.
1: To máte tak. Byl jsem kdysi inženýrem a stavěl mašinky. A chtěl jsem postavit takovou, jakou ještě žádný inženýr nepostavil. A stále se mi to nedařilo. Buď to byla mašinka úplně jiná než ostatní, a to jsem chtěl, ale nejezdila. A nebo jezdila a byla zase stejná jako ty ostatní. A pak jsem stavil svou poslední mašinku. Byla krásnější než všechny ostatní, ale také nejezdila. Byl jsem tenkrát už docela zoufalý a řekl jsem nahlas, ať mne třeba vezme čert, jen když se moje mašinka rozjede. A ona se opravdu rozjela. Všichni mě oslavovali a já jsem se pyšnil a projel s mašinkou celý svět. Ale... jednou jsem vstoupil do boudičky a mašinka se sama rozjela a dovezla mě až do Zababova a tam jsem se stal zlým černokněžníkem. Ale to už je všechno dávno a já nemohu přestat dělat zlé skutky, protože nade mnou vládne mocné kouzlo.
0: Pane, povídal pan Blahoš a zabafal z dýmky, kouzlo je pryč, protože vy máte dobré srdce. A kdo má dobré srdce, nemůže být zlý. A teď vám řeknu, co vymyslel chlapec Pašíček, aby vám pomohl. A pan Blahoš začal šeptat panu Zababovi do ucha a úplně zapomněl, že se to nemá. Za dva dny se objevila v Holešovicích u vody na dohled velikého železničního mostu nová vývěsní tabule U krále železnic. A v krámě byli spolu pan Blahoš a pan Zababa a vyráběli a prodávali mašinky, vozíčky, koleje a nádraží a všechno, s čím si malí kluci rádi hrají. Bývalý kouzelník Zababa stále jen vymýšlel nové druhy krásných a ještě krásnějších mašinek a pan Blahoš spokojeně bafal z dýmky a říkal, tak se mi zdá, pane Zababa, že tohle jsou vaše pravé kouzelné mašinky. A pan Zababa se usmíval a do krámu se hrnuli děti. A Pašíček, ten byl v krámě jako doma, však si to také zasloužil. A tak končí pohádky o mašinkách a dobrém černokněžníkovi Zababovi.

0: Jednou na začátku vyučování přišel do třídy soudruh ředitel a řekl: milí žáci, tedy především vy, kteří jste novými členy našeho biologického kroužku, chci vám říci, že si můžete určit nějaké zvěřátko, které byste rádi chovali pro studijní účely, o peníze se starat nemusíte, škola vám to zvěřátko koupí, hlavně se mezi sebou dohodněte, jakého živočicha byste chtěli vědecky pozorovat. A Šebestová řekla: prosím, nejlepší by byl asi slon. Toho by mohl pozorovat i tadyhle mách, protože je krátkozrakej. Ale soudruh ředitel řekl: ale Šebestová, slon není žádné zvířátko. Slon stojí hromadu peněz, kde by jsme na to vzali. Měl jsem na mysli křečka, nebo morč, že ano. No pokračujte. A soudruh ředitel opustil třídu a soudružka učitelka pokračovala ve vyučování. Ten den byl zrovna dějepis. Probírali se všelijaké námořní objevy a soudružka učitelka vyprávěla, jak za dávných časů řádili na mořích piráti, jak vyvěšovali na svých lodích černé vlajky, na kterých byla lebka se skříženými hnáty, jak loupili hlavně zlato a jak své poklady ukrývali na všelijakých ostrovech. A Šebestová řekla: teda, řeknu ti, Machu, to by bylo něco, dostat se k takovému pokladu. To by bylo peněz jako šlupek, co říkáš? A Mach řekl: člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Co když se mezi ty piráty vypravíme? Máme přece sluchátko. A hned taky to sluchátko vytáhl a potichu řekl: prosím vás, my bychom se hrozně rádi dostali mezi piráty, co kradou jako straky a co zrovna vezou nějaký zlatý poklad. A ze sluchátka se ozvalo: ale pozor, aby se vám náhodou něco nestalo. Octnete se mezi bandou zločinců a vyvrhelů. A Mach řekl: no tak dobře, tak ať je s námi taky Jonatán a celá třída i se soudružkou učitelkou. A sotva to řekl, byla celá třída i s tabulí v podpalubí jakéhosi starého korábu, nahoře na stožáru černá vlajka s lebkou a skříženými hnáty, zatímco dole na palubě stála nenápadná bednička a na té seděl chlap, na rameni měl papouška, na hlavě šátek, přes oko pásku, uchu kroužek, dřevěnou klepával dřevěnou nohou a chrapavým hlasem říkal několika zarostlým chlapům:
1: tak pozor, pánové, kdo se téhle bedničky dotkne, je synem smrti. To zlato, co tam je, si rozdělíme až na Kanárských ostrovech, jasný?
0: A piráti zabručeli:
1: jasný.
0: A papoušek řekl: no proto. A zatím dole v podpalubí vyjevená soudružka učitelka lomila rukama: pro pána Jána, kde jsme se to octli? Venku je moře a celá třída se houpe. No prosím, teď se mi někam zakutáhlela křída. A co tady dělá pes Jonatán? Machu, vysvětli mi to. Ale než mohl Mach s Šebestovou něco vysvětlit, kropáček zvedl ruku, byl bílý jako stěna a říkal:
2: prosím, mě je strašně špatně od žaludku, já budu nejspíš blinkat.
0: A soudružka učitelka řekla: no vidíte, to dělají ty vlny. Jestli je ti špatně, kropáčku, jdi se projít, Čermáková půjde s tebou. Ale sotva Čermáková s kropáčkem vylezli na palubu, ten hlavní pirát zařval:
1: ha, zrada! Kdo je sem pustil? Browne, já tě vlastnoručně zastřelím. Měl jsi přece hlídat loď.
0: A vytáhl bambitku, kterou měl za pasem, a Čermáková řekla: prosím vás, teď toho na chvíli nechte. Kropáčkovi je hrozně zlé, radši mu ukažte, kde tu máte WC. Ale to už se na ně dva piráti vrhli a Čermáková začala strašlivě ječet a dole v podpalubí zvedla soudružka učitelka prst. Děti, zdá se mi, že to ječí Čermáková. Kropáčkovi se asi něco přihodilo. Rychle za nimi. Piráti koukali jako spadlí z višně, kdo se to hrne na palubu, a Šebestová řekla: hele, Machu, vidíš tamhle tu bedničku? Tam bude asi to zlato. Jenomže Mach řekl: Šebestová, teď s tím dej pokoj, mně se to nechce líbit, tady se určitě něco semele. A taky, že ano. První se vzpamatoval hlavní pirát a zařval:
1: Browne, co to má znamenat? Tolik černých pasažérů jsem ještě neviděl. Za trest tě dám rozsekat do nudlí. Tomu ty říkáš hlídat loď.
0: A Brown, který chtěl právě hodit přes palubu Kropáčka a Čermákovou, řekl: klid, kapitáne, klid. Za chvilku budou v moři všichni, pěkně jeden po druhým. A soudružka učitelka se koukne přes zábradlí a vidí, moře je samý žralok, a tak řekla: no dovolte, mám za děti odpovědnost po celou dobu vyučování. Co by si o mě řekli rodiče a také soudruh ředitel? Máme hodinu dějepisu, nepřeji si býti nadále rušena. Nemáte náhodou kousek křídy? Nikam se mi zakutálela. A hlavnímu pirátu to chvíli trvalo, než se vzpamatoval, a potom zařval strašlivým hlasem:
1: pánové, jestli ten spolek nebudou žrát žraloci, než napočítám do tří, tak z toho uloupeného zlata nedostanete ani 20 dník. S tím laskově počítejte.
0: A piráti vykřikli: rozkaz, kapitáne! A hnali se na děti a na soudružku učitelku, jenomže ani jeden pirát si nevšiml Jonatána, který si na řeči moc nepotrpěl a raději v klidu překusoval hlavní lano v plachtový, takže zrovna když pirát Brown chtěl chytit Horáčka a chtěl s ním mrsknout mezi žraloky, spadla ta největší plachta rovnou na piráty a piráti se pod ní zuřivě mileli, padali z nich bambitky, ale všechno to bylo marné a ten hlavní pirát křičel:
1: tak tohle, pánové, je největší zrada, jakou jsem kdy zažil.
0: A Mach řekl Jonatánovi: Jonatáne, ty jsi vlastně ten nejlepší pes na světě, teď už je to definitivně jasný. A Šebestová si vzala do rukou dvě bambitky a hlídala, aby žádný pirát spod té plachty nevlez. Zatímco se kluci ze třídy chopli bedničky se zlatem, řekli: hej, rup, a už ji nesli, akorát Horáček se ulejval a v jednom kuse se vytahoval, že měl být mezi těmi žraloky první. A zatím ve třídě stál soudruh ředitel na stupínku, držel v ruce hodinky a kroutil hlavou. No tohle... Učitelka zmizí s celou třídou uprostřed vyučování, to se ještě nestalo, ale najednou vidí, že jsou všichni tady, a soudružka učitelka řekla: promiňte, soudruhu řediteli, nevím, jak se to mohlo stát, ale právě jsme byli někde u Kanárských ostrovů mezi piráty. A soudruh ředitel řekl: ale soudružko, kolegyně,

0: Ježkovi v oči, tolik peněz nemá snad ani ministerstvo.
1: A Šebestová řekla, tak a teď si můžeme koupit pro biologický kroužek, co chceme. A tak se nakonec nekoupilo žádné morče a žádný křeček, koupil se normální slon a školní Guhml ho na školní zahradě krmil senem a všichni členové biologického kroužku je přitom vědecky pozorovali.

0: dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kánu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám budeme vyprávět o tom, jak se čert vyučil na poctivé řemeslo a o tom řemesle vám budeme vyprávět.
1: To bylo za onoho času, kdy žil v Harachově Pitermon, bednář chválné pověsti. Pro zdejší pivovar hotovil sudy a pro lidi dělal maslnice, škopky a necky. Zboží bylo fortelně vyvedené a jeho chvála šla i přes pole. Jednoho dne u nich zachlepal na dveře jakýsi cizí panáček, byl oblečen po myslivecku. Bednář pustil z ruky hoblík, otřepal hobliny a šel se pozdravit s návštěvníkem. Hádal, že pan Forst přibral někoho novýho, protože s tímhle mysliveckým panáčkem se neznal. Ba, bude odjinut. Mládanec nedal křesťanské pozdravení, nesmekl kloboučiště, jak se slušelo, a bez přívažku slova přátelského vytáhl spod kamizoli lejstrum. Ode dne svržení neposlušných andělů z nebe do pekel došla na Luciperovu kancelář žádost hospodyň a matek z Merklova a od Štěpanic. Bylo to adresováno na nebesa, ale oni to postoupili jakožto věc hříšného počínání k prověření dolů k nám. Na tohleto si musel mistr Bednář nasadit brýle. Otřel z nich piliny, přeleštil facalíkem a četl. Bože nebeskej, podívej se na ty naše mužský. Šli vyprovodit souseda na poslední cestě a sotva za ním pan páter udělal křížek, už zabrázdili do hospody zapít jeho duši. Zrovna tam skládali u hospody sudy, plnej vůz hříšného pití, a ty sudy dělal nějakej Pitermon. Pane mistře, řekl k tomu lejstru pekelný úředník, mohl bych vás rovnou sebrat jako lovec hříšných duší, ale usoudili v naší pekelné kanceláři, že pro nás děláte tady na světě dobrou práci. Kde se pivo pije, tam se chlapi nakonec poperou a hříchů, tedy vaši zásluhou a vašich pivních sudů, pěkně přibývá. Dali na to lejstrum v naší kanceláři zatím poznámku prověřit, no a tak jsem tady. Pitermon byl taky účetních knih znalý. Vždyť odváděl císař pánu daně. Zeptal se tedy, jako věci znalý, jak mnoho času máte, pane adjunkte, na tu služební cestu. Jak bude potřeba, řekl čert. Prověřit, jak se dělá sud, to není na

0: počkání. Práci neošidím. Vezmeme to poznávání od háje. Bednář na to. Čert kývl a tak zaměřili spolu ti dva k dubině. Bednář vykládal cestou, že pivovarský sud není bedinka na herinky a dřevo, že se musí vybírat na stojatě. Petermon vybíral cestou duby, prohlížel, vyjednával s hajným i s dřevaři, sjednal povoz a kam pak dříví složit. A čert taky nepřišel zkrátka. Sbíral cestou oka, co tam pytláci políčili na zajíce, a zapisoval tetky, která si co odnáší z hraběcího háje v nůši nezátop. Když Petermon viděl tu ouřední horlivost, usoudil, že bude čert asi nové koště, co dobře mete. A radši ho vedl z háje, aby v čertím zápisníku těch lidských hříchů nepřibývalo. Skládali pak s čertem v dílně dužiny do obruče a bednář vykládal, ukazoval čertu všechny ty bednářské práce a koukal natáhnout řeč, aby mu to dalo ještě nějaký den navíc na tom božím světě. Čert jen zapisoval, aby se měl čím dole prokázat, a Petermonka se jen divila, že si s tím panáčkem dává její mužský takovou práci. Bude to nejspíš revize od něčeho vejš, usoudila. A tak strojila lepší jídlo a čert s prověřováním bednářovy práce nepospíchal. Jídla splachovali harachovským pivištěm a čert si liboval. Než dřevo povařili, stáhli a vysušili, ukazoval mistr bednář čertu, jak se dělá dno. Zbývalo pak sud vysmolit. Přivalili sud na požah, roztopili smůlu. Čert u takové práce začenichal po známém smradu. U ohně a smůlky byl jako doma v pekle. Mistr bednář mu dal podržet hřeblo a prý, jak naliju do sudu smůlu, strčíš tam tyč a šlehne plamen. To už spolu byli ty a ty. Plamen v čertovské pazouře šlehl dvakrát mocný. Petermon rychle přirazil na sud dno, jak ho měl na tyči, a pak spolu sud kouleli, aby byl vysmolený ze všech stran. Ty, Petermone, povídá po chvíli čert, děláš dobře, ale tuze pomalu. Měl bych nápad, jak by to šlo rychlejc a zařídíme si spolu velkovýrobu. A vykládal, jak to vidí. Nač pak roztápět kotel a rozehřívat smůlu? Vyblíznu sud čertím ohnivým jazykem a máš sud vysmolený ani zwei drei? Petermon byl cti svého cechu dbalý. Prý, co když sud chytí špatnou chuť? Ale že byl zvyklý z tovarišského vandru zkusit všelijakou novou praktiku, uvolil se, že zkusí smolit sud podle čerta. Čert nabral do huby smůly, zalil drobek kořálkou, kterou ho tu jako revizi častovali, škrtl sirkou, foukl do sudu a sud byl vysmolený. Zkusili nalít pivo z takového sudu a vida, chutnalo jako pravé harachovské. Pak vzali každý papír a psali. Petermon přihlásil čerta do cechu jako tovaryše a čert podal peklu hlášení o té své metodě, jak teď bude v dílně přibývat dvakrát tolik sudů a co tím přibude peklu hříšníků. Tak by jim to bylo vydrželo k spokojenosti, kdyby se zas ty tetky a matičky neobrátili se stížností k nebesům. Milej pane Bože, pivních sudů přibývá a pranic v hospodách taky. Něco se s tím musí udělat. Naštěstí už došla čertu doba a čas složit u cech mistra tovarišskou zkoušku. Složil s pochvalou. Teď prý si musí povandrovat světem, aby nabil ve svém řemesle zkušenost. A kde se nakonec jako mistr bednářského řemesla usadil? Pán Bůh ví. Nejspíš tam, kde se rádi perou a po pivě ze sudu vysmoleného čertovským plamenem je do pranice chuť. Dobrou noc.
1: Jak si vyšli do zoologické zahrady? Protože právě neměli nic důležitějšího na práci, vypravili se do zoologické zahrady. A žádné přesplot, jak by si někdo myslel, koupili si u pokladny vstupenky a teprve potom šli po pěšinách a pozorně si prohlíželi vystavená zvířata. Když došli k ptačím voliérám, spatřili v jedné z nich, a bylo na ní napsáno Turdus merula, podřimujícího kosa Čeňka.
2: Jeje, tak on Čeňek už není Čeňek, ale merula?
1: Povídá Václav hodně nahlas, aby to Čeňka probudilo. Turdus merula, to je prosím latinsky, zamžoural Čeňek. Jak ale zjistil, kdo stojí před klecí, změnil tón. Tohle jsou největší rozčáci z celého okolí. Nikoho nenechají na pokoji, vymýšlel si. Nic dobrého nikomu neudělají. Rozčáci, rozčáci, papouškovali v tu ránu i všichni ostatní ptáci a mávali poplašeně křídly, až se zvedal prach ze země. Josef s Václavem proto raději zmizeli. Než jsem doběhl hlídač, aby tu udělal pořádek, byli na opačném konci zahrady.
3: Ahoj, chlapci,
1: dala se s nimi do řeči Liška, když se zastavili před její klecí.
3: Vy se stejně máte, vy si můžete kam chcete a kdy chcete, ale podívejte se na mne. V kleci se stěží otočím, není tu hnutí, všechno už mě bolí, jsem jako rozlámaná. Kdybych se mohla aspoň trochu proběhnout, puste mě na chviličku ven, ať si protáhnu záda. Klíč visí tamhle, na hřebíku, ukazovala k hlídačově budce.
1: Kosům se Lišky zželelo. Došli pro klíč a pustili ji z klece.
3: To jste hodní chlapci, protahovala se na pěšině. Ani nevím, jak bych se vám odvděčila. Jestli chcete, povozím vás na ocásku.
1: Jak by nechtěli. Nasedli na Liščin dlouhý ocas a už si to uháněli. Liška zastavila za hustým křovím.
3: To mě najednou vytrávilo, vzdychla a v očích ji podivně zajiskřilo. A oběd máme až za 2 hodiny.
1: A v tom chňapla po Václavovi.
2: Napálila nás!
4: Dostala na nás chuť!
1: Vykřikli jeden i druhý a jako když do nich střelí, upalovali pryč. A Liška za nimi. Kosové prchali před Liškou a Liška před hlídači, kteří ji už pronásledovali. Josef s Václavem si to namířili zpátky k Liščí kleci. Josef běhl do klece, Liška za ním. Václav, který se schoval venku, přibouchl rychle dvířka a otočil klíčem. Josef se potom klidně protáhl mříží ven a Liška byla v pasti.
3: Oho, vždy to byla jenom taková legrace, chlapci, obracela Lišácky, když poznala, jak na ní vyzráli. To jsme se nasmáli, že?
1: A to se již před klecí objevili i všichni hlídači. Když viděli, že Liška je zase na svém místě, děkovali kosům, že jim pomohli chytit Lišku, kterou prý nějací nezbedníci pustili z klece. A Liška ani muk nic neprozradila. A to byli kosové hrozně rádi.
4: Vlak přejel krátký most a Martínek uviděl řeku. Jestli pak jsou v téhle řece také nespokojené rybky, myslel si. Díval se, neuvidí-li nad vodou racka, ale místo racka viděl nad řekou jen nějaký provaz. Pod provazem plula loďka. Přívoz, dědečku, přívoz, volal Martínek.
0: Ano, na té loďce se převážejí lidé z jednoho břehu řeky na druhý. Už to nebude dlouho trvat a budeme u babičky.
4: Už se ani nemohu dočkat, povídal Martínek.
0: Teď už ti čas uběhne jako nic. A aby ti uběhl ještě rychleji, povím ti o přívozu pohádku.

0: Žil jednou jeden stařeček. Vedle chaloupky měl chlívek a v chlívku troje dvířka. Za prvními dvířky bydlilo prasátko, za druhými dvířky koza a za třetími dvířky slepice s kohoutem. Ráno ještě než vyšlo slunce, začal kohout kokrát. Ach je, vzdychalo prasátko, už si mě kohoute zase vzbudil, ani dospat mi nedáš, hned bych se odtud odstěhovalo někam jinam, někam daleko, kde nejsou kohouti.
1: To je pravda, řekla koza. Ve světě je všechno lepší. Jednou jsem se zatoulala na pastvě, až k řece tam jsem neviděla ani jednoho kohouta.
0: Kohout kokrhal, ať se to prasátku a koze líbilo nebo nelíbilo. Prasátko se zlobilo, to je rámusu. Hned se odtud vystěhují, jen co stařeček otevře chlívek.
1: Půjdeme do světa spolu, řekla koza. Ve dvou nám cesta lépe uběhne.
0: Přišel stařeček, otevřel chlívky, aby zvířátka nakrmil. Prasátko vyběhlo na dvůr, ze dvora na zahrádku, ze zahrádky na pole a už bylo na cestě. Koza běžela za ním. Márně stařeček na zvířátka volal, sliboval a prosil. Zvířátka mu utekla.
2: Už jdeme jistě celý den, povídá prasátko koze.
1: Kde pak?
0: Říká koza.
1: Jsme teprve u řeky a k řece je to chvilka.
0: Na řece byl přívoz. Máte peníze na přívoz? Zeptal se převozník zvířátek.
1: Nemáme ani korunu, řekla zvířátka.
0: Inu, tak se musíte převést sama, řekl jim převozník. Já vás převážet nebudu. Loďku vám půjčím, ale musíte mi ji přivést zpátky.
2: Přivezeme, řeklo prasátko.
0: Zvířátka si sedla do loďky a jela na druhou stranu řeky. Tam vyskočila koza na břeh a prasátko jelo vrátit loďku.
1: Počkej,
0: volala koza na prasátko.
1: Když vrátíš loďku, jak pak se dostaneš přes řeku zase zpátky sem ke mně?
2: Máš pravdu, řeklo prasátko koze. Přisedni si ke mně a vrátíme loďku spolu.
0: Koza skočila do loďky a jela s prasátkem vrátit loďku.
2: Dobře jsme to zařídili, radovala se zvířátka. Převezli jsme se přes řeku, vrátíme loďku a půjdeme dál.
0: Vrátili převozníkovi loďku a šli.
2: Za chvíli povídá prasátko, tak se mi to tu zdá nějaké známé.
1: Mně se to také zdá známé, povídá koza.
2: Třeba je svět všude stejný, zachrochtá prasátko.
1: Možná, že je svět opravdu všude stejný, zamečí koza.
2: To jsem jen zvědavé, povídá prasátko, jestli tu mají také kohouty.
0: A zvířátka jdou přes pole, přes zahrádku a už jsou na dvoře.
1: Tenhle dvorek je mi nějaký známý,
2: zamečí koza. A tam ty chlívky vypadají jako naše chlívky, zachrochtá prasátko. Pojďme se do nich podívat.
0: Sotva zvířátka vlezla do chlívku, přiběhl stařeček a chlívky zavřel. V tom zakokrhal na zdi kohout.
1: Mají tu také kohouta, zamečela koza.
2: Když je to všude stejné, tak tu už zůstaneme, řeklo prasátko.
0: A zvířátka zůstala u stařečka. Ráno je budil zase kohout.
2: Co náplat, říkalo si prasátko. všude je svět stejný.
1: A všude jsou kohouti, zamlčela koza.
3: Pozor, pozor! Důležité hlášení! Všem poslucháčkům oznamují, že jsme v pohádkovém městečku, které se jmenuje Zelení. Oznamují také, že můj pohádkový dalekohled funguje tak dobře, že vidím i do domečků, ve kterých bydlí, a teď pozor, samé holčičky, kterým se říká Malenky. Jenom v jednom domě na kraji městečka bydlí teď 14 malíčků z Kvítečkova, které tu ošetřuje doktorka Medunka. Na schodech před nemocnicí, okamžik, připravím si mikrofon, abych i slyšel, co se tam bude povídat, na schodech před nemocnicí stojí dvě Malenky a mezi nimi Neználek. Slyšeli jste? Ano? Tak je spojení v pořádku, teď právě zacinkali na zvonek u dveří nemocnice.
4: I pro pána krále, snad nevedete dalšího pacienta. Už tu nemám ani místečko na mou duši. Celý rok je nemocnice prázdná, nikdo nechce stonat a nikdo se nechce léčit a dneska mi vedete už 15. nemocného.
5: Ale ne, mně nic není.
6: To je přece ten malíček z balónu, vždyť jste ho u nás ošetřovala.
7: A co tady dělá?
5: Co tady dělá? To je pořád kolem dokola. Přišel jsem navštívit kamarády.
4: Ale já vám nakázala ležet v posteli. Abyste bez lékařského dovolení vstal a chodíte si jakoby nic.
5: Ale já jsem, prosím, úplně zdravý.
4: Od toho jsem tu já. Když já řeknu, že jste nemocný, tak jste nemocný, i kdybyste byl zdravý. Počkejte tady v čekárně a vy dvě pojďte za mnou. Dám vám pro vašeho nemocného léky. Držte ho v posteli, aby nám neobrátil město vzhůru nohama.
5: Slyšel jste to? Když mám doma smrt na jazyku, řekne mi náš doktor Pilulkin, abych nešvindloval. A tady křičím, jsem zdravý a ona mě posílá do postele.
3: Těžká rada, já pro tebe nemohu nic udělat.
5: Ale já vím, že kdybyste jen trošilinku chtěl, tak byste mi pomohl nějak se dostat dovnitř ke kamarádu.
3: Já ti můžu jen říct. Heleď, Neználku, tamhle visí bílý plášť, tamhle je doktorská čepice a tuhle na stole Medunčiny brýle a tamhle v regálu doktorské naslouchátko. Tomu.
5: To je nápad. Nic říkat nemusíte. Máte to u mě.
8: Ach jo.
5: Vaše jméno, prosím, nemocný.
8: Pilulkin.
5: Odkud?
8: Z Kvítečkova.
5: To jsem si hned myslel. Samé nezbednosti, co? Až tady v Zelení o vás víme až dost. A přitom tam máte tak slavné malíčky, jako je třeba ten velký vynálezce. Pomník byste mu měli postavit. Nebo radši dva pomníky. Jeden na náměstí a druhý ve Zvonečkové ulici číslo 16. Už třeba za to, že vynalezl lítací balón.
8: Jak to, že znáte Zvonečkovou ulici?
5: My tady víme všecko.
8: A jak to, že znáte Všeználka?
5: Kdo tady mluví o Všeználkovi?
8: Přece vy, ten vynalezl lítací balón.
5: Já ale prosím mluvím o Neználkovi.
8: Neználek, ten budíš k ničemu. Ten lajda, ten chlubílek, ten, že vynalezl balón.
5: Hele, když říkáš, že nevynalezl, tak si tu lež vzdychej. Malenkám se s rukou jen tak nedostaneš. Ani ty, ani vy ostatní. A já jdu.
8: Neználek.
3: A teď to začalo. Všichni vyskákali z postelí zdraví a v pořádku, jen jsem tam s nějakým škrábanečkem. A to bylo samé, neználku, nenechávej nás tu, pomoz, ty jsi naše spása.
5: Co, jaká pak spása? Vždyť sem budíš k ničemu. Já jsem do nemocnice nešel. A jaké já jsem měl zranění. A vy? Nic vám není a ležíte v posteli.
8: A v tom právě je naše utrpení. Představ si, chodit se nesmí, běhat se nesmí, hrát na babu se nesmí, na honinou taky nespívat se nesmí, všem nám sebrali šaty a nechali jenom kapesník. Smrkat se smí.
5: Já jen pořád nerozumím tomu, proč vás dali sem do nemocnice.
8: Včera jsme se vysypali za městem z koše a lehli jsme si, že budem spát. A ráno nás našli malenky. Když jsme jim řekli, že jsme spadli s balónem, hned, že nás musí léčit a že musíme do nemocnice. Rozuměj tomu. Nemocnici mají prázdnou, nikdo tu nestůně a tak chtějí léčit za každou cenu.
5: Jo, nedá se nic dělat. Budete muset dál ležet a smrkat.
8: Ne, jenom to ne, udělej něco.
5: No, když budete říkat, že ten balón jsem vymyslel já.
8: Ale proč?
5: Protože jsem to malenkám nabolíkoval. Já jsem o vás nic nevěděl. Oni mě obskakovali, tak proč bych ze sebe neudělal hrdinu, že? Já vím, že se to nemá. No ale když už se to stalo.
8: Pro mě, za mě, jen nás odtud dostaň.
7: Co je zač?
5: Vysoce vážená paní doktorko Medunk, co kdybychom to udělali takhle? Vypustíte z nemocnice ještě dnes dva malíčky.
7: Ne.
5: Malý moment, paní doktorko. Když se nic nestane, pustíte zítra tři. A když se zase nic nestane, pustíte pozítří čtyři. Prostě na splátky, jak říkáme my, co máme vzdělání, že? Jistě jste to pochopila, jak to myslím, protože vy máte také své vzdělání, že?
7: No, tak to by šlo. Začneme propouštět ty nejhodnější. Řekněte, kdo z nich to je.
5: No tak, nejhodnější jsem já, že? Ale z nich jsou hodní vlastně všichni.
7: No tak to ne.
5: Já za ně ručím.
7: To ne, tomu nevěřím. Malíčci nebývají zrovna moc hodní. A musí se pro ně vymyslet nějaká práce, aby se zabavili a zapomněli na své nezbednosti.
5: Práce? Ano, práce. Jen ať dělají. Jen jim dejte zabrat. Třeba to vaše auto. Ano. Jak to, že v zelení mají auto, ale nejezdí, to je přímo lajdáctví. A Čroubek a Vroubek se okamžitě do toho pustí. Ani o vteřinu déle bych je tu nedržel.
7: Zcela s vámi souhlasím.
5: Že ano, ano. Nebojte se, paní doktorko Medunko, osud vašeho města je v těch nejlepších rukách.
7: Fuj, ale neumytých, špinavých.
5: Opravuj. Osud vašeho města bude v těch nejlepších rukách, až si ho umyju. Šroubek a Vroubek, nástup a hned teď a okamžitě.
9: Co ty na nás takhle neznal?
5: Ticho, psst. Víte, co jste mi v nemocnici slíbili, jen abych vás dostal ven.
10: Rozkaz, pane mistr.
5: Říkejte mi šéfe, jenom pro teď, před malenkami.
11: Ano, šéfe.
5: Tak mládenci, tuhle je garáž.
7: Ne, tamhle je garáž.
5: No vidíte, tamhle je garáž, v ní je auto, které nejezdí. Vy to uděláte tak, aby jezdilo.
10: A jak se to dělá, šéfe?
5: No. To se vezmou šroubováky, že? Jo.
6: šimšalabum.
8: Cože?
6: No, šimšalabum, že jsem si to správně zapamatovala. Neználek nám říkal, že auto nemůže opravit, protože nemá šimšalabum. A vy máte šimšalabum.
9: Je. Vidíte, my taky nemáme šimšalabum.
6: A bublinky jste spočítali?
8: K čemu počítat bublinky?
6: Neználek říká.
9: Šéfe, to auto se nedá spravit. Nemáme šimšalabum.
5: Nenechávejte mě v tom. Já vás taky nenechal v nemocnici.
8: Nemáme spočítané bublinky, že, Vroubku?
9: Jasně, Šroubku. Leda, že?
8: Že vlezeme pod vůz, kouknem pod kapot. Tu?
9: Prohlídnem motor.
8: Zkontrolujeme řazení a řízení.
9: Zkrátka, budeme pracovat, že, šéfe?
5: Ano. Velmi správně. To jsem právě chtěla říct.
8: Jsme rádi, že jste nám to schválil. Tak já jdu pod vůz a ty, Vroubku, koukni na motor. Tak jste si to představoval, šéfe?
5: Přesně tak.
8: Tuhle chybí matice a nádržka teče. Tak přineste pájku, klíč, 14, ale taky 12.
9: Hever, stahovák a...
6: My ale nic takového nemáme.
8: Jak to, že ne?
9: Tak co s tím, šéfe? Bez pájky a pořádného nářadí s tím nehnem.
5: Moment, já si to musím všechno promyslet. Hej, pane... Já jako promýšlím, aby mi poradíte. Prosím vás, já už budu hodný. Já už se ani nebudu litovat.
12: Tak promýšlej.
5: Promýšlím. Já stále ještě promýšlím.
12: Teď se zamrač.
5: Mračím.
12: Teď řekni ach.
5: Ach.
12: A teď řekni, už to mám.
5: Už, já nic nemám.
12: A řekni, dračín.
5: Dračín, a co?
12: Já už ti vážně nic víc napovídat nebudu, mysli. Mysli si přece, šéf.
5: Dračín.
8: Šéfe, čarováním to nespravíme.
6: Dračín, to je sousední městečko a bydlí v něm samý maličci.
9: Novida, a je to, kde jsou malíčci, tam jsou i mašinky, kde jsou mašinky, je i nářadí. Šéfe, měl jste ohromný nápad.
5: Je.
8: Jak daleko je do Dračína?
6: Hodinu pěšky. Mm-hmm.
9: Hodina tam, hodina zpátky, než to seženeme. Tak, vemte hadry, šéfe.
8: Kepelík s vodou, šéfe.
9: A než se vrátíme, ať se auto leskne, šéfe.
5: Kdo chce vidět bezvadně naleštěné auto, ať se dostaví do zelení k šéfovi Neználkovi. Sněžinko, hadr, modré očko, kbelík, já myju, vy oplachujte, já otíram, vy leštíte a ať to jede.
13: Nejede. Ať dělám, co dělám, nejede. Já bych do toho kop.
8: Tak tím byste to auto určitě opravil.
13: Už hodinu se hrabu v motoru a ne přijít na to, kde je chyba. Stojím tady na silnici, ale nikdo nejede, aby mě vzal do vléku.
9: Dovolíte laskavě, my se na to koukneme.
13: Keksík jméno mé.
9: Ty, keksíku, vždyť ty v té sodovce nemáš skoro žádné bublinky. To byla stará, vybublaná sodovka, kterou si dal do nádrže.
8: A tady zase koukám já, že máš v sirupu vosu. Pak to má jezdit, když ti vosa ucpala přívod. Vezmi větvičku a vytáhni vosu ven.
9: A já bych potřeboval, kdybys vzal kousek stébla a nafoukal do nádrže trochu bublinek.
13: Ano, jistě hned do sirupu bublinky a do nádrže vosu.
8: Prosím tě, keksiku, jdi od toho. Vroubku? Ty bublej a já vytáhnu vosu.
13: Zázrak, kamarádi, povedlo se. Jak se vám odvděčím?
8: Maličkost,
14: Půjčíš nám pájku a nějaké nářadí.
13: Nepůjčím.
14: Tak ty takhle?
13: Počkej, nepůjčím, protože pájku nemám, ale zavezu vás k Nejtkovi, ten má všechno.
15: A kam to jako pojedeme?
13: Do Dračína, nasedat.
14: Přesně tam máme namířeno.
13: A odkud pak jste? Z Kvítečkova. Neznám, to je asi hodně daleko, že?
14: Moc daleko, ale teď jsme v Zelení.
13: A jak jste se z Kvítečkova dostali do Zelení? A jak to vůbec, že vy, malíčkové, bydlíte v Zelení, kde jsou samé malenky?
15: Moc otázek najednou. Jeď a my ti to všechno povíme.

0: Tak já jsem Nejtek, povoláním mechanik.
1: A my jsme Šroubek a Vroubek, povoláním mechanici.
0: No ne, kolegové.
2: Kolegové.
0: To je prima náhodička. Trošku si popovídáme, ne?
1: Oni si přišli vypůjčit...
2: A počkej, Keksíku.
0: Konečně si můžu pohovořit se vzdělanými lidmi a ty nám skáčeš do řeči. Tak? Tohle je můj osmikolový automobil se zmrzlinovým chlazením. 4 kola dole, 4 nahoře. Jezdí většinou na spodních kolech. Horní kola jsou pro případ, že by se automobil převrátil. Protože jsou kola posazena šikmo, může auto jezdit i na boku. A dokonce vzhůru nohama. Tím se naprosto odstraňuje možnost jakékoliv nehody.
2: Ale tohle je chytře vymyšlené, to zmrzlinové chlazení.
0: Ano, ano, ano. Tedy zde za kotlem vidíte nádobu na výrobu zmrzliny. Ta zahříváním roztaje, proudí trubičkou semhle a maže a chladí motor. Vůz má 4 rychlosti pro jízdu vpřed, 1 pro jízdu zpátky a 1 rychlost boční. Zde v zadní části auta je umístěno zařízení na praní prádla zvané pračka. Ta funguje i za jízdy. Když auto stojí a zatáhneme za tuhle páku, vysune se zařízení, které může štípat dříví a míchat maltu.
2: Koukám, že kdyby se sem na tuhle osičku přidělali nože, dokázalo by to auto i škrábat brambory.
0: No geniální, geniální, kolego Šrouku, to je nápad. Já škrabu brambory strašně nerad. Hned ano, ano, hned okamžitě se do toho pustím. Říkáte sem na tuto osičku?
3: Ale tu pájku.
0: Tu musíme hledat.
4: Vy 4 sem, vy 4 tam, popadněte tuhleto jablko a pryč s ním. Pozor, tady spadne hruška. Vy tam nahoře pomalu a vy tady dole rychle.
5: Proč tolik křičíš? Snad by to šlo i bez rámusu, ne?
4: Kde pak? Kdybych přestal křičet, práce by zůstala stát. Pozor! Auto! Tak to auto. Co tu má co dělat? Auto. A že by...
2: Šéfe neználku, hlásíme návrat.
4: A čí je to auto?
1: Našeho přítele Keksíka z Dračína.
6: Z Dračína!
7: Pomoc! Zachraňte, kdo můžeš!
6: Jsou tu z Dračína!
3: Nekřičte! Já přijel jen tak!
6: To určitě! Posledně jste nás pozvali na vánoční stromek a jen jsme se objevili před Dračínem, začali jste nás koulovat.
3: No a co na tom? Měli jste nám to oplatit.
7: Když vy jste dávali takové rány a my tak prudce házet neumíme.
3: Nemohli jsme vědět, že se hnedka dáte do breku a urazíte se.
7: My? To vy jste se urazili. Proč jste k nám poslali cvočka? Jestli pak vůbec víte, co tady všecko natropil?
3: Jo, za cvočka my nemůžeme. Ten vyvádí i u nás. Moříme se s ním, ale ne a ne dokázat, aby se polepšil. My jsme ho k vám neposlali. Pracoval tady u vás na vlastní pěst.
7: Pracoval? On tím rošťárnám říká práce? Kdepak, my už s vámi nechceme nic mít. My už vás nepotřebujeme. My máme svoje malíčky.
3: A já s vámi taky nechci nic mít. Co je mi po vás? Jednoduše jsem vám přivezl Šroubka s Vroubkem a teď si sednu do auta a pojedu zpátky.
2: Nikam nepojedeš, Keksíku. Pomohl s nám, vozil si nás a sehnali jsme pájku. A čí auto budeme s vaším nářadím opravovat? Budeme moc rádi, když nám s tím úplně rozhašeným autem těchhle malenek pomůžeš. A basta!

0: mě, tohle je přece naše auto.
1: A jezdí.
2: Vodit by nejezdilo.
3: I hned s tím odjeďte. My se tu prostě má jablka nemůžeme ani hnout a vy sem ještě s autem, prosím.
4: Právě proto, vás. Právě proto.
3: Co jako právě proto?
4: Abyste se mohli hnout, tak jsme přijeli. Budem odvážet jablka a hrušky autem.
3: Je, to je nápad. No, jako bych to vymyslel já. Čup, zajeďte pod strom a my vám jablka schodíme přímo do vozu.
2: Čup, a auto bude na kusy a jablko taky. I máš nápady, neználku.
3: A jak to chci zařídit?
5: My ti to prozradíme, ale jen když už ti nebudeme muset říkat šéfe.
4: Musíš to přijmout, jinak se z té jablkové šlamastiky nedostaneš.
6: Tak co?
3: No tak dobrá. A tak co s tím?
4: Sežeň pro vás, ale dlouhý. Ten pro vás hodíme přes větev a každé jablko budeme spouštět rovnou na vůz.
6: A aby to šlo rychleji, přijede i Keksík se svým autem. My budeme vozit jablka, on hrušky.
0: To je skvělý nápad.
3: No tak my s Kvítečková máme jen skvělé nápady.
0: Já vím, neználku.
7: A podívejme se. Slyšeli jste? A to je mi novina. Slyšeli jste, jak to modrooočka řekla? To si snad ještě jednou zopakujeme.
0: Já vím, neználku.
7: A začervenala se. A neználek je taky takový nějaký, jak bych to řekl.
3: Řekněte, že v zelení už máme třetí automobil a napovídejte mi o nějakém červenání.
7: A proč o tom nemám mluvit? Když Nejtkův automobil je červený.
3: Tak řekněte, že v zelení se to červená Nejtkovým autem.
7: Ano, vážení poslucháčkové, úrodu už sklízejí tři auta. Umíte si jistě představit, jak ta práce letí. Ale co se děje v Dračíně, když Keksík je už pár dní v zelení a teď k němu přibyl i Nejtek. V Dračíně nemají ani ponětí, co se s ním děje, když se nevrací. Tak já vám teď prozradím, co se v Dračíně povídá. Když se Keksík s Nejtkem nevrátili ani druhého dne, začaly se po městě šířit strašné zprávy. Říká se, že se na cestě do zelení usadila Baba Jaga, která prý sní každého, koho potká. A jiní říkají, že to není Baba Jaga, ale zlý obr cinobr. A třetí se zase hádají, že žádní obři cinobři nejsou, ale že je to prý trojhlavý drak a ten, že se neusadil na cestě, ale přímo v zelení. Každý den prý sežere jednu malinku, ale jakmile se objeví malíček, sežere radši malíčka, protože malíčci jsou přece jen chutnější, to je co. A jakmile se objevily tyhle báchorky, nikdo z Dračína se už neodvážil do zelení k malinkám, aby vypátral, co se tam vlastně děje.
8: Jak to, že se nikdo neodvážil?
7: No, neodvážil.
8: A já?
7: Co? Ty tam půjdeš?
8: Půjdu a všechno vyzkoumám. A až potkám draka, plivnu mu na ocas a drak zdechne. To je prý vyzkoušený recept na draky. A pak přijdu do zelení, nejdřív se omluvím malinkám za ta svá darebáctví a pak se kouknu po těch našich. Tak já jdu.
7: Počkej. Nejseš ty cvoček? Ten, co malinkám zelení udělal takové trápení?
8: Ten, ale mě už ty skopičinky nějak nebaví. A tak se jim omluvím, jestli mě předtím nesežere drak.
7: Plivneš mu přece na ocas.

0: Hlásím. Halo, halo, je mě slyšet? Tak já hlásím, že Cvoček se bez překážek dostal do zelení, protože žádného draka nepotkal. A proč nepotkal? Protože víme, že žádní draci nejsou jenom v pohádkách. Jenomže tohle, co si povídáme, je pohádka, takže draci jsou. Ale to jsem se zapletl. Zkrátka, Cvoček je v zelení a vše probíhá hladce.
1: Vidíte, jak je to od vás hezké, že nám pomáhá.
2: Ale slečno.
1: Děláte všechno tak pečlivě.
2: No to víte, slečno.
1: No, ale nám jste tehdy ty dveře zatloukl taky pečlivě.
2: Aha, když něco dělám, dělám to pořádně. Ale jak není co dělat a já nevím, do čeho píchnout, tak to na mě sedne a já začnu dělat zrovna to, co se nemá. Jednu vylomeninu za druhou. A mám z toho jen samé polízanice.
1: Tak vždycky přijďte k nám. Tady se pro vás najde práce, spravit plot, zasklít okno. Ale jen byste neměl říkat ta neslušná slova.
2: Jaká slova?
1: No neslušná. Jako vylomenina, polízanice.
2: Heleďte, slečno, já jdu radši spravovat ty ploty, abych zase nezačal dělat vylomeniny. S prominutím.

0: Tak a co v Dračíně? Musím říct, že je tam poplach, čili pozdvižení. Už třetí malíček zmizel a nikdo o něm nic neví. Ale pozor, jeden malíček do Dračína přibyl. Jeden, který přišel odjinud, pěšky, utrmácený, jak bloudil v polích a lesích. No, kdo už ví, nechá si to pro sebe, a kdo neví, bude hádat dál. Bloudil, hledal své přátele, kteří letěli, no, balónem, no, dál. Ano, všeználek je v Dračíně a koho potká, toho se ptá na své kamarády s kvítečkou.
1: Dudu! Pozor, cesty! Tutu! Málem jsem vás přejel. To nejde takhle se motat po silnici. Podívejte, jak jsem naložený, to se mi hůř brzdí.
2: Promiňte. Ó, ta krásná hruška vyrostla u vás?
3: Ale kde pak? U malenek v zelení. Ale koukněte tamhle, do druhého auta. To jsou švestky, co? A představte si, to keksíkovo auto jich uveze 5.
2: Ale tohle je nádhera.
3: Myslíte to jablíčko?
2: To taky, ale myslím to auto.
3: Nejtkův vlastní vynález. Veze jablko a hned vzadu z něho lisuje mošt.
2: Úžasné. Něco takového bychom měli v Kvítečkově taky vymyslet.
3: V Kvítečkově?
2: Ano.
3: Vy jste z Kvítečkova?
2: Ano. Všeználek, jméno mé.
3: A jak to, že jsem vás neviděl v zelení? Všichni maličci z Kvítečkova jsou přece tam.
2: Opravdu? A kolik jich je?
3: 15.
2: Řekněte to ještě jednou.
3: No 15.
2: To znamená, že se všichni zachránili. Řekněte mi, kudy se dostanu do zelení.
3: Po téhle cestě, po které jsme přijeli. A víte co? Nasedněte, dovezem tu hrušku do Dračína a já vás pak hodím do zelení. Stejně musím tohle auto vrátit neználkovi.
2: Cože? Neználkovi?
3: On je tam šéfem.
4: Ty jsi to byl neználku, ty se zbál seskočit.
0: A já už to vidím, bál. Už to slyším. Všeználek už je v zelení a teď je tu velké dohadování, kdo vlastně zavinil nehodu balónu.
2: Dal jsem přece rozkaz, aby se skočili všichni. Měli jste se skákat za mnou. Balón už stejně nemohl daleko doletět, ale vy, toť se vy jste dostali strach.
4: A neználek se polekal první.
5: Já!
4: To se ví, když všeználek vyskočil, ty zpovídal, že není potřeba skákat. Ty?
5: Tak proč jste mě teda poslouchali,
4: no? Když jsi křičel, já jsem velitel, někdo přece musel být po všeználkovi velitelem.
2: No, vy jste si našli toho pravého. Copak nevíte, že neználek je trumberák?
4: A zbabělec a lhář?
5: Lhář? Od kdy pak já jsem lhář, co?
4: A kdo říkal, že vymyslel auto a balon a...
5: Nech toho, Čiprko, nech to povídám. Žádný balon jsem nevymyslel. Balon přece vymyslel všeználek.
4: No. A kdo tady vykřikoval, že je teď naším šéfem, náčelníkem a...
5: Já, ale to byla jen taková legrace jako...
4: Tak konec a basta. Teď je naším velitelem zase všeználek, jasno?
5: Jasno, no.
6: Proč pak jste nás klamal? My vám věřili. Mysleli jsme si, že jste doopravdy chytrý, čestný a odvážný malíček. A vy jste zatím... Obyčejný zbabělec a lhář?
0: Ojojojojoje. S maličky už si to neználek nějak vyřídí, ale modroočka má v očích slzičky a v celém obličejíčku jednu velikou lítost.
5: To mě nejvíc mrzí. Naši mě už znají a vědí, že často vypustím z pusy nějakou tu hloupost, ale modroočka mi věřila, že...
0: Věřila neználku?
5: Tohle už asi nikdy nespravím. Já jdu pryč a už mě nikdy neuvidí. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem v tomhle hustý pampelišek. Ale on mě stejně nikdo hledat nebude. Každý teď jen všeználek.
0: Nežárli neználku, zavinil jsi to sám.
5: A nikdo mě tu nemá rád. A každý si o mě myslí, je to nejhorší. Neználek je hlupák, jen ať si to každý přečte. Ať to každý vyříkuje, je to jedno.
6: Neplačte, neználku.
0: No tak se obrať. A nekoukej pořád do toho plotu.
6: Já stejně vím, že pláčete.
0: Co pak tohle se dělá?
5: Dudo.
0: Modroočka tě pohladila po rameni a ty si odstrčil a dokonce si zdupnul.
6: Proč pak jste takový nazlobený? Vy jste přece docela správný malíček. Chtěl jste být zkrátka lepší než ostatní. Bystřejší než čiperka, šikovnější než šroubek a vroubek a chytřejší než všeználek. A tak jste si začal vychloubat a vymýšlet si. Ale teď už to přece dělat nebudete, vidíte, že ne?
0: No, jen se utrhuj, jen se vztekej.
5: Ale teď já mám vztek na sebe, na ní ne.
0: Tak modroočce odpověz. Vidíš přece, že na to čeká.
6: Řekněte, že ne. Vždyť jste správný malíček.
5: Ba ne, špatný jsem.
6: Ty co, bývají horší.
5: Ale já jsem ten nejhorší ze všech.
6: Tak to ne. To není pravda. Cvoček byl o hodně horší než vy. Víte, co všecko nám prováděla, kolik boulí a modři nám ty jeho kousky nadělali? A vy jste nám nikdy takhle neublížil. Vy jste nikdy nedělal takové neplechy jako on. No a vidíte, polepšil se. A když budete chtít, budou vás mít zase všichni rádi.
5: Mě neměl nikdy nikdo rád.
6: Nemluvte hlouposti.
0: A podívejme se. Modroočka se začervenala, neználek se začervenal, copak. Milí poslucháčkové, tady se někdo polepšuje.
6: No tak, řekněte, že už to nikdy neuděláte. Co bylo, bylo. Teď je to za námi. Teď půjdeme k ostatním. Podejte mi ruku.
0: A tak jdou ti dva malíčci, ty dvě okurčičky mezi kvítky, kolem pěkně natřených plůtků a kolem stromů, z nichž je už sklizeno všechno ovoce, jdou a jejím oběma moc hezky. Tak hezky, že vůbec nic neříkají a jenom se usmívají.
4: Neználek, chlubílek, a řekni, jak si vymyslel balón, a řekni...
6: Že ti není hanba, čiperko. A vám taky, maličci, že se posmíváte. Proč neználka popichujete?
4: Tak proč lhal?
6: Lhal nám. A vy jste mlčeli a věděli jste, že si vymýšlí. Tak jste drželi s ním.
7: To znamená, že nejste o nic lepší.
4: Ale jak to, Sněžinko?
7: Věděli jste, že lže a že se chlubí a nikdo jste ho neokřikl. Nikdo jste mu neřekl, že to není správné. A proč? No proč?
6: Tak já vám to řeknu. Jen proto, abyste se dostali z nemocnice. A v tom vám neználek pomohl. Tak a teď už ho nechte. Nebo s vámi nebudeme mluvit.
0: A tak se stalo, že jednoho dne, raz dva, šlapou si to maličkové od zelení ke kvítečkou. Vpředu jde všeználek s kompasem a za ním ostatní maličci. Na zádech mají baťůšky, které jim ušili malenky, a v nich mají na cestu, no, buchty. V pohádce se přece vždycky berou na cestu buchty. Tak, abych to dořekl. V kapsách mají semena různých druhů zelenin a květin, které v kvítečkově nerostou. Malinký s nimi došli až na kraj zelení. A teď už jdou maličkové po cestě mezi keří trávy a polního kvítí.
6: Neználku! Neználku!
0: Otočil se.
6: Dopis! Neználku! Dopis!
0: Neználek zakýval hlavou a zamával, že rozumí.
6: Slyšel mě?
0: A teď už jsou jako sotva viditelné tečky. A ještě pár kroků a všichni malíčkové mizí v zatáčce. Malenky se rozcházejí domů a vidím, že ani jedné z nich není do smíchu. No a teď už tu pohádku dopovídáme spolu neználkům. Co teď pořád děláš po návratu ze zelení?
5: Ale to přece nestojí vůbec za řeč.
0: To, co nestojí za řeč? Ten rákosový vodovod, který jsi usmyslel postavit? A ten vodotrysk na náměstí, který jsi udělal?
5: Ale vodovod i vodotrysk jsem přece nedělal sám. Líbilo se mi, jak to mají v zelení hezké. A tak jsme se spojili, malíčkové a malenky, a už je to hotovo. Ale teď bych chtěl... Ale já nechci, aby se zase o mě říkalo, že se chlubím, tak radši neřeknu nic.
0: To taky není dobře. Je to pravda, že chceš malíčkům postavit most přes Okurkovou řeku?
5: To je pravda.
0: No tak to klidně můžem dětem říct. Ano, ano, hlásím, že v Kvítečkově se bude stavět most a že ten nápad měl neználek.
5: Tak já už jdu.
0: A kam? Hrát kopanou nebo volejbal?
5: Kdepak, na to teď nemám čas. Muška, znáte Mušku?
0: To je ta malenka, s kterou kamarádíš.
5: Ale já kamarádím se všemi malenkami, ale Muška, ta mě učí krasopisně psát. To víte, že už umím i psací písmena. A to se ale nechlubím.
0: A já vím.
5: A ovšem, ještě mi to moc nejde. Muška říká, že místo k píšu takový jako preclík. A že u velkého M mám moc obloučku. A když například chci napsat malé D, tak někdy, tedy ale opravdu někdy, ještě udělám bříško vzadu místo vpředu. Tak to víte, tak si to musím procvičit.
0: Aha. A cože procvičuješ zrovna velké M, malé D a malé K?
5: No přece, když chci napsat milá modroočko, tak ta písmenka potřebuju, ne? A musí to být taky krasopisně.
0: No to musí.
5: To musí.
0: Tak neználku, já už opravdu nevím, co ještě v té pohádce o tobě říct. Tak co uděláme?
5: No přece tečku. Jen nechte mě, já ji udělám. Pěknou, velkou tečku.
0: A místo tečky je tu Kaňka.

To byl těžký oříšek, když si vezmete, že je měl všechny tři stejně rád. Král byl už sice starší, ale zdaleka ne tak starý, aby mu rozum nesloužil. I když otázka, kterou jednoho dne položil svým třem dcerám, byla dosti pošetilá a trochu samolibá. Ale byla to jakási zkouška a král to určitě myslel dobře. Řekněte mi, pravil, když se dcery objevily v trůním sále, jedna po druhé a ty třetí samozřejmě taky, jak moc mě milujete. Dcerám bylo hned zřejmé, zvláště těm dvěma starším, že podle toho, jak odpoví, je otec buď na trůn posadí, nebo neposadí. A taky dobře věděli, že na trůně je místo jenom pro jednu. A tak ta nejstarší hned kvapně vyhrkla, že otce má ráda víc než všechno zlato světa. Král byl téměř dojat, protože věděl, že tahle dceruška je zlatem přímo posedlá, že by kvůli zlatu snad upsala i čertu duši. A tak si řekl, že to není špatná míra lásky k němu, když si je někdo schopen odříci největší radost svého života. A co ty, mladší dcero, otázal se té prostřední, o níž věděl, že je posedlá po drahokamech. A zároveň podle odpovědi nejstarší dcery tušil, co asi uslyší. Ano, tatíčku, zašveholila sladce, já vás mám ráda tak, že bych se kvůli vám vzdala všech svých rubínů, safírů i démantů. No prosím, řekl si král, ani to není špatná odpověď. Ale aby to nebyla jenom slova, stálo by za to alespoň na několik týdnů to vyzkoušet. No uvidíme, dcerunky. A co ty, nejmladší, otázal se král Marušky. Neboť ta nejmladší se tak jmenovala. A její jméno se, na rozdíl od jmen jejich sester, v pohádkách zachovalo. Řekni nám, jak ty máš ráda svého otce. Jen u Marušky si král nedovedl představit, co odpoví. A protože ve skrytu duše, i když si to sám nepřiznával, jí měl nejraději, byl by býval rád, aby odpověděla tak, že její nárok na trůn by se nedal zpochybnit. Tatínku, řekla pomalu Maruška. Já vás mám ráda jako sůl. To snad ne, vykřikly obě starší dcery. To snad nemyslíš vážně, řekl král. Můžeš to ještě jednou zopakovat? Dodal. Mám vás ráda, tatínku, jako sůl. Jako obyčejnou kuchyňskou sůl, zvolal král a sestry se smály. Klid se mi z očí, nejmladší dcero, zaburácel. A vrať se, až bude sůl vzácnější než zlato. Až bude sůl nad zlato. Co mohla Maruška dělat? Vzala si uzlíček s nejnutnějšími věcmi a se slzami v očích se vydala nazdař Bůh první cestou od zámecké brány. Putovala dlouho, byla unavená a měla hlad. Když se první hvězda objevila na obloze, potkala u lesa jakousi babičku. Proč pláčeš, Maruško? Zeptala se babička. Ač jistě všechno věděla, když Marušku znala jménem. Maruška jí všechno vypověděla. A protože to nebyla jenom obyčejná hodná babička, ocitla se, jako když švihneš kouzelným proutkem, v její lesní chaloupce. A hned se hrnula do práce. I když jí zprvu nešlo všechno od ruky. Jak taky, když na zámku se k některé práci nikdy nedostala. A tak ji babička naučila tkát plátno a dojít ovečky, sekat trávu a semlít obilí na mouku. Za pár dnů Maruška všechno uměla. A od rána do večera si nad prací zpívala jako ten boží skřivánek. A babičku měla ráda, jako by byla její vlastní. Ale když si vzpomněla na tatínka, vždycky jí vrkly slzy.

0: si do očí. Nemohla si to ve svém srdci srovnat. Nemohla se smířit s tou nespravedlností. A co se dělo na zámku? Zatímco králi se po Marušce stýskalo a byl z toho čím dál smutnější a smutnější, její sestry se celé dny a noci jenom veselily. Honosné stoly se prohýbaly pod hromadami vybraných pochoutek. Muzikanti bez přestání vyhrávali a královští číšníci byli na roztrhání. Kočáry se sjížděly z široka daleka a vzácných hostů, darmojedů, bylo stále habaděj. Prostě bál stíhal bál a hostina hostinu. Až jednou přiběhl ke králi vrchní kuchař, oči navrch hlavy a úpěnlivě volal. Pane králi, nemáme sůl. Cože? Rozkřikl se král. Co to meleš? Sůl? Sůl, řekl opět zkroušený a zoufalý kuchař. V celém království není ani špetka soli. Sůl, sůl, opakoval si král nevěřícně. Ale jak je to možné? Z dalekých krajin, pane králi, nepřijeli kupci a nepřivezli sůl. Ani tam žádnou nemají. Všechnu sůl rozmočili velké liáky a povodně. Sůl není, pane králi. Nikde není. A nikdo ji neprodá ani za zlato. Král se zamyslel, vzpomněl na Marušku, ale nestratil hlavu. Tak vař bez soli, rozumíš? Nebo ji něčím nahraď. Sůl nemůže být tak vzácná. Jdi a vař. Kuchaři tedy vařili, pekli, smažili a všechno bez soli. Oni dobře věděli, že sůl ničím nenahradíš, ale rozkaz je rozkaz. Avšak už o příštím bále všechny vybrané pochoutky, které na pohled vypadaly tak úžasně lákavě, nikomu, ale vůbec nikomu nechutnaly. Nikdo nic nejedl a hosté darmojedi se rozjeli tam, odkud přijeli. Zámek stichl a zavládla v něm ponurá nálada. To všechno pro špetku soli. Měl-li však někdo někde v království tu špetku soli ve slánce, chránil ji jako oko v hlavě a nevyměnil by ji ani za velký valoun zlata. A to byla ta správná chvíle pro Maruščin návrat. Babička jí jednoho dne řekla, přišel čas, aby ses vypravila domů. A pověděla Marušce, jak to u nich v království a na zámku vypadá. A protože jsi moc hodná a dobře si mi sloužila, přej si, co chceš a já ti to splním. Co by si bývala Maruška mohla přát jiného, než trochu soli, aby ji mohla odnést tatínkovi. Vždyť na nic jiného nemyslela, než jak mu pomoci. A taky kouzelná babička dala na cestu k domovu proutek a řekla jí, až přejdeš 3 údolí a 3 vrchy, švihni tím proutkem do země, ta se otevře a pod zemí najdeš tolik soli, že to bude stačit pro celé království na 1000 roků. A jak babička řekla, tak to také bylo. Když Maruška přešla 3 údolí a 3 vrchy, švihla proutkem do země, země se otevřela a Maruška vešla do pohádkové podzemní krajiny. A všechno se stříbřitě lesklo, všechno bylo ze soli. Hory a kopce a údolí, ba i potoky a louky s květinami. Maruška nabrala soli, kolik jen mohla unést, vyšla z podzemní říše a spěchala do zámku, který už bylo vidět na obzoru. Král byl tak šťasten, když svou nejmladší dceru uviděl, že samým štěstím nemohl ani mluvit. A nebylo to zdaleka jen kvůli soli, kterou Maruška přinesla. Už dávno pochopil, že jeho nejmladší dcera jej má nejraději. A že měla pravdu, to se potvrdilo v posledních neslaných týdnech. A co její sestřičky? Ty dostali prosté šaty a učili se všemu, co Maruška už uměla, aby konečně naplnili skutky svá slova o lásce k otci. Moc se jim to nelíbilo, ale doba marnivých bálů, velkých hostin a planých slov skončila. Ale tak už to bývá. A tak království mělo konečně královnu, hodnou a milou. A král pochopil tu pravou lásku, která má vládnout mezi rodiči a dětmi, ať jsou ze zámku nebo z chaloupky. Protože, jak říkala ta pohádková babička, láska je solí života.
1: Co se děje?
2: Ubližuje se mi strážníku Škvore. Uznejte, jsem já snad nějaký starý, ošklivý šnek?
1: Šnek? Kdo to řek?
2: Takový jeden mravenec umouněný.
1: To je urážka na cti.
2: Urážka na zdi? To se ví. Vždyť mi málem urazili kus domečku.
1: Co kudo?
2: Ano, strážníků. Řítili se na vozíku, div, že mě nepřeje.
1: Další zločin. Rychlá jízda.
2: Jsou to uličníci.
1: Zlosinové, jak vypadají?
2: Jako zlosinové.
1: Jaký obličej měli?
2: Zlosinský, umouněný.
1: A ruce?
2: Umouněné.
1: A nohy?
2: Umouněné.
1: Maskovaní zločinci, ty tedy vypátrám docela snadno. Zatknu je, spoutám a pak s nimi zatočíme. Jste maskovaný zlosin.
3: Zlosin?
1: Na hyhňace mě neošalíte. Lotrovina vám kouká z očí.
3: Mně přece z očí nic nekouká.
1: Nebreče.
3: Já jsem nejkrásnější ze všech zluneček sedmitečných,
1: jen aby. Maskovaný zlosin je všeho schopný.
3: Všeho schopný?
1: Všeho schopný.
3: Jú, takového jednoho já znám.
1: Kdo je to?
3: On prosím všechno, prosím, zná, všemu rozumí, prosím.
1: A je tudíž všeho schopný, to je on.
3: A všude byl?
1: A kde je teď?
3: Před chvilkou, prosím, byli u té veliké kaluže, prosím.
1: Tam, co je koupání zakázáno?
3: No, a koupou se, prosím.
1: Další zločin. A já je vypátrám, zatknu, spoutám a pak s nimi, jak se patří, zatočíme.
4: Ta obyčejná kaluš, to není pro mě žádná voda, vždyť je to mělké. Jo, moře, panečku, tedy, Fardo, víš ty vůbec, co je to moře?
5: Mně osobně stačí obyčejná kaluš. Odrazím se, hup.
1: A mám tě, zlosinu.
4: Pardon, inspektore, to bude Milka.
1: Neodmlouvat.
4: Vrchní inspektorku.
1: Mlčet, kouká ti lotrovina z očí.
4: Ale na vrchní nadinspektorečku, já jsem přece ten brouk, slavný brouk pitlík. Já všechno znám, všemu rozumím.
1: Asi všeho schopen, Jsi tedy zlosin, po kterém pátrám.
5: Ale strážníku pitlík přece není zlosin, je to můj kamarád.
1: Že se skoupal.
5: Koupal?
1: V kaluži je koupání přísně zakázáno.
5: Ale jak to mohu vědět?
1: Stačí, že to vím já. Nejvrchnější policejní inspektor Škvor. Já tě zatýkám, zlosinu. Však mi už s tebou, jak se patří, zatočíme.
6: Zahajuji soud nad velikým zlosinem, buřičem a ničemníkem Ferdou Mravencem. Čím se provinil, to nám řeknou žalobci. Velevážený domácí pán Hlemíšt obecný neboli polní ctěná slečna Beruška a...
3: Ano, prosím, ano, já všecko povím. Tak nechtěl mě povozit, ačkoliv jsem nejkrásnější ze všech slunéček sedmitečných a posmíval se mi.
6: Přiznáváš se, zlosine.
3: Ale to prosím ještě není všechno. On ještě...
2: No tak dost, teď se taky dostanu ke slovu.
3: Počkat, tak co já?
1: Vy už mlčte, já žaluju, že se koupám...
3: A mně neřekl, že jsem nejkrásnější.
2: Copak já jsem nějaký šnek?
3: A copak já? nejsem nejkrásnější.
6: Ticho! Poslechněte rozsudek.
5: Ale pane sudí, já se ničeho zlého nedopustil.
6: Však my už ti to spočítáme. Ferda Mravenec se odsuzuje k 25 ranám na zadeček. Vyplatí mu je silák roháč a zveme každého, aby se přišel podívat na palouk u tří přesliček, kde bude rozsudek vykonán.
7: Hlásíme se vám z palouku u tří přesliček, odkud vysíláme přímou reportáž. Davy zvědavců s napětím očekávají, až bude přiveden Zlosin Ferda Mravenec. Tady zatím teprve chystají dva tesaříci, zdatní řemeslníci, zvláštní lavici, na níž potom silák roháč položí odsouzence, aby mu vysázel 25 ran trestu. Přípravné práce řídí jistý broukpilník.
8: Pytlík, prosím!
7: Promiňte, opravuji. Pytlík, který se sám přihlásil, že všechno zařídí, protože všecko zná, všemu rozumí.
8: A všude byl!
7: Mistře pilníku, opravuji pytlíku, promiňte. Řekl byste našim posluchačům několik slov?
8: To je pro mě maličkost. Tu lavici jsem vymyslel já osobně.
7: No to je skvělé, to vám blahopřeji.
8: Proto je docela neobyčejná, jak se brzy všichni přesvědčí.
7: A teď volá mistr Pytlík na své pomocníky.
8: Vše připraveno,
9: mistře.
7: A už přivádějí odsouzence Ferdu Mravence. Pokládají ho na lavici. Roháč se teď připravuje k první z 25 ran. Zvedá rákosku a... Stalo se něco naprosto neuvěřitelného, vážení posluchači. Okamžik, dovolte, když se roháč rozehnal v první ráně, promiňte, tady mezi zvědavci propukl zmatek, šlapou nám po drátech. Dovolte, prosím, lavice s Ferdou Mravencem se vzepjala, vlastně spíš jako by náhle vyskočila obrovským obloukem. Nestrkejte, prosím, do mě. A ta lavice odletěla.
3: Já to řeknu, babi.
7: A žalobkyně Beruška, to, co slyšíte, prosím, žalobkyně Beruška sedmitečná naříká, protože utrpěla menší úder.
3: Větší,
7: opravují úraz a větší, prosím, opravují. Když se totiž lavice vznesla, brouk Pytlík se za ní obětavě vrhl, ale nedopatřením se zamotal pod nohy roháčovi, který v tom zmatku udeřil nejkrásnější ze všech sluneček sedmitečných rákoskou.
4: Tak co, kamaráde, to jsme tě zachránili, co?
5: Já pořád nechápu, jak jste to provedli.
4: Docela jednoduše. Ta lavice nebyla žádná lavice, ale naše kobylka, chápeš? Tesaříci ji šikovně zakryli a když jsem řekl, hop, vyskočila. A víš, kamaráde, když já něco vymyslím, tak to stojí za to.
10: Jsi byla holka nezbedná. Počkej, ty to ale dostaneš.
11: Vždyť jsem byla v zámku.
10: Mně se zdá, že ne.
11: Byla.
10: To je velká lež.
11: Byla.
10: To bych tě tam musel vidět. Nelži mi už. Měla by se stydět.
11: Nemám věru, zač bych se tu styděla. Neviděl jste mě a já vás viděla.
10: A co jsem dělal?
11: Jen jste chodil po slavnosti za tou cizí paní.
10: Však to bylo k zlosti. Nechtěla jí zjídel ani trošičku. Co bys tomu řekla, myší kožíšku?
11: Ino, možná předtím hodně večeřila.
10: Říkám ti, ta ženská byla podezřelá. Janku! A co nádobí? Tady je nachystané?
12: Trošičku jsem zaspal. Nezlobte se, pane. To je hromada. Ach, páni milí. To nám všechno hosté včera ušpinili. Myší kožíšku, no tak to umíjeme.
13: Kuchaři?
10: Zde, pane. Vaše přání?
13: Za okamžik přijdou princi pro snídaní. Dej si pozor, špatnou náladu princ má.
10: Polévka je, zdá se, málo solená. Hej, kuchtičko, přidej do ní trochu soli. Princ je smutný, srdíčko ho bolí.
13: Měl bys ho jen vidět, sedí v komnatě, nikdo k němu nesmí. Ani přátelé.
10: To je vina tamté ženské, prochlaté.
13: Myslíš, tamté cizí s hvězdou na čele?
10: Ovšem, napřed princi hlavu pomátlá a pak si zmizí. Je to podvodnice zlá.
9: Chvilka nepozornosti a prsten sklouzl ladě do polévky.
10: Posolila si ji? Slyšíš mě? Je slaná! Děvče, ty máš v očích slzy, protože tě kárám, tolik tě to mrzí.
11: Nemrzí.
10: Tak vidíš, nemyslím to zle. Musím, děvče, pořád myslit na prince. Umřela mu matka, když byl ještě malý. Ale děvče, co pak jsme se rozplakali? No tak. Víš co? Teď si vezmem něco k snědku. Pojď.
9: Snad ani neví, co jí. V mysli Radovan stále k neznámé krásce bloudí. V tom olžíci v polévce co si zacinká. Třpit prstenu princi ducha přítomnost vrací.
14: Maršálku?
15: Můj princi?
14: Ať sem přijde na chvíli kuchař a s ním jeho pomocníci, kteří polévku mi vařili.
13: Kuchaři?
10: No?
13: Máš jít i hned k princi.
10: Co se stalo?
13: Nevím. Princ jen velí, abych přivedl kuchaře a všechny, kteří s polévkou co dělat měli.
10: Věra, ty jsi ji přesolila. Bude přesolená?
13: Ne, to není tím. Tentokrát ti to neprojde tak lehce, drzí kuchaři.
10: A co se vlastně děje?
13: Nevím.
10: Vařečku, tu menší. A řád.
13: Ten si raději neber.
10: A ty tu zůstaň.
13: Všichni musí před prince.
10: Asi chloupek z tvého kožíšku nalezl princ plavat na polévce. Ano, ano, polévka to byla. Nešťastnice. Teď to jasně vím. Ty jsi to vlastně všechno zavinila tím tvým myším pláštěm škaredým. Odchod. Jasný princi, před vámi váš kuchař se uklání.
14: Přivedl jsi svoje pomocníky?
10: Vrchní kuchtík Janek
16: zde.
10: A pak kuchtička tu je.
14: Dobrá. Jak pak ta se jmenuje?
10: Nijak.
14: Neznáš její jméno?
16: Já bych vám je princi řekl.
10: Ty mlč.
16: Ona jméno nemá. Tak jsme pro ní vymysleli jméno myší kožíšek.
14: A jestli pak na ně slyší?
16: Slyší. Její kožíšek opravdu je šitý z myší.
14: A kdo vařil polévku?
10: Já.
14: A ona přitom byla?
10: Nebyla. Jen...
14: Pověz rychle.
10: Jen jí trochu přisolila. Jasný princi, odpusťte jí. Opravdu je bez viny. Nechcete jí přece vyhnat pro ten chloupek jediný.
14: Chloupek?
13: Je to ale drzý chlap. Smím ho princi potrestat?
14: Jaký chloupek?
10: Myší chloupek, co jí do polévky spad.
14: Všecko se ti v hlavě plete. Raději už odejděte.
13: Princ tě k čertu posílá. Jděte. Jděte.
14: Zůstane tu dívka, co polévku solila.
10: Milosti.
13: Jdi už, kuchaříku. Naskuhral se z dosýta. Jasně, princ se na vás zlobí. A teď vám to spočítá.
11: Jasný princi. Tady stojím. Nyní vyneste svůj soud.
14: Já bych před vámi chtěl, paní, na kolena pokleknout. Neskrývejte už svou hvězdu. Odložte své přestrojení. Mluvte otevřeně. Svoje jméno povězte mi. Do smrti vás, paní, budu milovat a ctít. To vám na čest slibuji.

0: Já si vás však, milí princi, nemohu a nesmím vzít. I když vás tak miluji. Najdete si jinou ženu. Bude vás mít jistě ráda.
1: Král Kazisvět přijel princi pro princeznu jménem Lada. Prý tu byla na slavnosti a musí tu ještě být?
2: Přijmu krále Kazisvěta. Chtěl bych si s ním promluvit.
3: Nejhůř nesl pohanu indiánů Přemek. Neříkám, že to byla rovnou zrada. Na tu nechci ani pomyslet, ale musím vědět, který z vás je slepičí prdelka. Z opovržení, které zaznívalo z jeho hlasu, byl předem patrný Ortel. Viník bude vyvržen z řad indiánů, nebo v nejlepším případě už nikdy neusedne k poradnímu ohni mezi nejstarší kmene. Promluvil šedý grizzly. Z nás to nebyl žádný náčelníku. Ale co bystrá liška? Je mrňavý a ukecaný. Klukům spadl kámen ze srdce. Podezření se teď obrátilo k Fanoušovi. Úctivě mlčeli, až co poví náčelník. Jenom grizzly si ještě přisadil. Říkal jsem, neberme ho k poradnímu ohni. Zítra si ho podám. Uzavřel zvolna důrazně náčelník. Znělo to jako rozsudek. Ráno vstal zamlklý. Nikoho si nevšímal. Před domovem si počkal na Fanouše. Fanda neměl tušení, o čem bude řeč. Přemek se ho velmi vážně zeptal, zda se bojovým plánem nevytahoval před šímáky. Fanda k němu pozvedl pravdomluvné oči. Vážně ne, náčelníku, přísahám. Přemek uvěřil. Fanouši, optal se starostlivě. A vůbec si s nikým o tom nemluvil? Jak je přelstíme? Fanda se zarazil. Malonko zaváhal a trošičku zavrtěl hlavou tak, aby to spíš vypadalo, jako že si protahuje krk, než jako lež. Tož honem, přísně přikázal náčelník. Starší kmene se táhly v jejich stopách. Ale on to neřekl, on s nimi nedrží, vyhrkl malý. Přemek se dlouze odmlčel. Jeho upřený pohled Fanouš nevydržel. Zavrtěl sebou a vyklopil. Pavel, Lídin brácha. Náčelník ho zdrcině zarazil. Nikdo z děcek tam nebyl. Akorát Liduna. Z Přemka by teď nevypáčil ani slovo. Chvíli šli vedle sebe, každý pohroužený do svých neradostných úvah. Od Novotných jako vždy touhle dobou vyběhla Lidka. Přemek odvrátil hlavu. Zavile a smutně řekl. Ženské jsou falešnice a hadi. Fanda neustále myslel na to, jak by smazal svůj škraloup u Přemka. Přemek na Fanouše nezanevřel. Brával ho všude sebou jako dřív, dokonce i na útvar za Krištofem. Desátník totiž požádal podplukovníka Pávka, zda by s ním Přemek nemohl ošetřovat psy. Pávek nic nenamítal. Zatímco se Přemek bavil u psince, Fanda koukal, jak by si ukrátil čas. Jednou zahlédl v pootevřeném okně služebny podplukovníka. Vylezl na lavici pod oknem, jukl dovnitř a jasným hlasem pozdravil. Dobrý den, strýcu! Pávek poznal, že kluk má něco na srdci, vstal a opřel se o okno. Co bys rád, bystrá liško? Proč jste rozkázal, aby staré psi utratili? Uhodil Fanda. To jsem nerozkázal, řekl pomalu. To jsou předpisy. Vyšel ze služebny a posadil se k chlapci na lavici. Dan jde do továrny, řekl mu uklidňujícím tónem. Ale když ho dáváte do továrny, nemohl byste ho radši dát k nám? U nás by se měl líp, měli bychom ho všichni rádi. Strýcu, zaškemral, já jsem si ho už pohladil a vůbec mě nerav. Podplukovník srovnal bluzu stejnokroje a narovnal se v celé své výšce. A kam byste ho dali? Klučina vyletěl jak na péru. U nás je místa, strýců, a Řidě stejně říká, že jsme takový nepořádní kluci. Všude necháme otevříno, jednou celý Větrov někdo ukradne. I s postelemi. Podplukovník se zamyslel. Tož jestli se domluvíte s ředitelem, může být váš. Krištof se vracel do civilu. Rozloučil se se svými malými přáteli, slíbili si, že si budou psát a že je někdy navštíví. A pak už byl dan jenom dětí. Totiž patřil všem dětem na Větrově, ale nejvíc přeci jen Přemkovi, který byl jeho velitelem. V doprovodu obyvatel i personálu domova představili dana řediteli Hamouzovi. Chyběl jenom pan Ježek. Hamouzovi měli doma trpasličího Pinče, a tak se řediteli dan zdál na psa možná až příliš vysoký. Chodil úctivě kolem něho. Přemysle a poslouchá tě? Přemek to hned hrdě předvedl. Sedni, Dane. Dan usedl. Pozdrav. Psisko důrazně zaštěkalo. No, je to vychovaný pes, uznal ředitel. Rač, Dane, dál a jako doma, jako doma. Horda dětí se psem na vodítku v čele se vyřítila k zahradnímu domku. Přemek tu pro Dana uchystal jeho kout. Na zem dal kousek starého koberečku, věnovaného kuchařkou, a misky na žrádlo a pití. Aby se mu nestýskalo po kamarádech, přitloukli kluci na zeď plakát z výstavy psů. Hamou se díval, jak děti upalují zahunětým kamarádem, a opatrně řekl: já doufám, že s ním nezažijeme žádné maléry. Zaťukal to na dřevo. Ráno, když děti ještě snídali, přišel jako obvykle pan Ježek. Vstoupil do zahradního domku, kde měl nářadí. Hodlal si vzít rýč. Ale jen vstáhl ruku, div se o něj nepřerazil. Z kouta vyrazil pes. Zahradník vyletěl z altánu kosmickou rychlostí a obdivuhodně mršně se vyhoupil na ořech. Plavnými skoky za ním uháněl pes. Pan Ježek visel na stromě, kopal nohama, které se marně snažil vyhodit na větev, a řval: z ředitelny vykoukl Hamouz. Moment, moment, křikl povzbudivě a utíkal mu na pomoc. Jen vstoupil do zahrady, Dan si přestal všímat zahradníka. V tu chvíli se ředitel třemi přírazy dostal na vrchol tyče u volejbalového hřiště. Křečovitě jí objímal rukama a nohama. Dan mohutně skákal a snažil se ho sundat dolů. Co je to za baskervilskou potvoru? Křičel zahradník. To je našich chlapců, volal ředitel. Zapomněli vás s ním seznámit. Dané, hodný pejsek, běž pryč, čokli, ten ohavná. Na schodišti se objevil Veverčák se Simonou. Bleskově odhadli situaci a hnali zpět. Dám výpověď, nenechám se sežrat, volal zahradník. Je po mně, už mi brní ruce. Je to roztomilý pejsek, klidnil ho nedálku ředitel. Jedeš, psisko, rčel zlověstně a hned pro pana Ježka nasadil bezstarostný tón. Jenom ostražitý, viď? Dané, ty čorte, sedni. Tak kdo bude poslouchat? Já jsem ředitel, ne ty. Na schody se vyřítil přivolaný Přemek a zahulákal. Dané, k noze! Dan k němu radostně přiběhl a byl hodný jako beránek. Vrtěl ocasem a loudil o pochvalu. Pánové slezli.
4: Řediteli, jsou celý překvapený,
3: přiznával pan Ježek a utíral si kapesníkem pot. Hamous namítl.
4: Dětskám neublíží, je s ním jedna ruka, na nás si musí zvyknout, chce to neutíkat, dodal nabádavě.
3: Zahradník si neodpustil, to jsem viděl. Přemek s Tlupou řádili se psem v zahradě o 106. Paní Hladíková mrkla z kuchyni na zahradu, kterou Dan křižoval záhony nezáhony, a povzdychla si.
5: Páne jo, to až uvidí pan Ježek.
3: Pan Ježek si stěžoval. Piplá se s úrodou, vede děti k práci a co nevidí. Záhony pošlapané a to Danem i dětmi. Psa jim přeje, ale zároveň si přeje, aby byl pořádek jako dřív. To je zahradané prérie. Ředitel Hamůz ho vyslechl a na čele mu vyvstala kolmá vrázka. Většinou jako barometr věštila spíše deštivo než krásně. Hamůz začal uvažovat, zda to s povolením psa v domově nepřehnal. Dan je statečný obránce, namítl Přemek, když jim ředitel tlumočil zahradníkovi stezky. Psa jsem vám povolil, abyste se zabavili. Říkám to nerad, ale ještě jeden průšvih a půjde z domova. Ostatní indiáni vzali pohrušku na lehkou váhu. Jenom Přemek náhle nesl dvojitou tíhu. K lídině zradě přibyla ještě obava, aby nestratil Dana. Brzy na to si Lída po vyučování vyčíhala okamžik, když šel Přemek sám. Sotva jí věnoval pohled, když ho váhavě oslovila. Kousla se do rtů a šla dál vedle něho. Na rozcestí popošla pár kroků do aleje. Zastavila se a očima ho zvala, aby šel za ní. Kluk nevydržel. Zatvářil se, že se čistě náhodou chtěl právě projít pod kaštany a zvolna se vydal alejí. Indiáni věnovali dvojici živou pozornost. Zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě jako když zamete. Zůstali s Lídou sami. Po chvíli se nesměle rozpovídala. Ty se na mě zlobíš? Tu se Přemek vzmužil. Utrhl pohled od země, uchopil děvče za obě ruce a ujišťoval se. Liduš, ty bys mě někdy zradila? Rychle zatřepala hlavou, že nikdy. A jak je to teda s šímákama? Vydala si nás nebo ne? Překvapeně zvedla hlavu. Já bych vás šímákům nikdy nevydala. Zmateně jí pustil. To jsou blázen. Zašeptal a usedl na hromadu štěrku vedle cesty. Opatrně se posadila vedle něho, uhladila záhyby sukně a trpělivě čekala, až si Přemek srovná myšlenky. Přece si slyšela, jakou na ně chystáme fintu. Od Fandy, hodil nezávazně. Nebyl si tím zcela jist, ale Lidka to potvrdila. Tož to ano, zasmála se. Zuzka říkala, co Zuzka? Zlomyslně jí zasvítily oči. Ale chtěla vědět, o čem se brácha s Fandou vybavuje. Tož to ona, potvora, ucedil náčelník. Konečně se mu rozjasnilo. Přemkovi bylo najednou lehce, že kdyby do něj foukli, snad by se vznášel jako peříčko. Už vůbec neposlouchal, jak Lída vykládá, že jí bratr vynadal, ať k ním Zuzku nevodí. Liduš, vzdychl osvobozeně, Lidunko. Zaváhal a nesměle jí vzal za ruku. Docela jinak než před chvílí. Lídiny prsty se trochu cukly, ale přeci jen zůstaly v Přemkově dlani. Seděli spolu v aleji už napůl očesané větrem a zdálo se, že se nezvednou do zimy. Z večera se rozletěly dveře Fandovy ložnice a Přemek vpadl jako tornádo. Skočil po Fanoušovi, dal mu herdu dozad a překvapil. Lidka nezradila. Jsem ti to povídal. Nevzrušeně opáčil Fanda. Tohle přece věděl hned. V noci, kdy už všichni kluci zařezávali, se náčelník tajně vyplížil z ložnice. Jak byl v ráži, tajně v koupelně vyrobil dopis. Procházel tudy hlavní komín ústředního topení a Přemek si vždycky, když potřeboval saze, pootevřel komínická dvířka. A protože nás stihla černá zrada, vykopeme válečnou sekeru v pískovém kaňonu. Nejste-li sraby, buďte na místě v sobotu, kterou si vyberete. Úderem 9. Včil poznáte tomahavky našeho kmene. Odpoledne nemůžeme, máme prácu na zahradě. Kančí zub, náčelník. Opatřil dopis kmenovým znakem, což byla stopa kančího zubu otištěného v sazích. Ještě bohatě papír začernil hrůzostrašnými kresbami a druhý den ho osobně, za doprovodu šedého grizzlyho a černého šípu, předal černému mstiteli. Indiáni, jak jen mohli, brávali Dana ven. Chtěli se vyvarovat dalších malérů na zahradě a přišli na novou báječnou hru, při níž všichni byli ve svém živlu, včetně psa. Hráli si na pohraničníky. Postrádali jen jediné, opravdového narušitele. Tu se stalo, že jim náhoda zahrála do ruky. K Hroznovu se osamělou silnicí blížilo osobní auto. Pod lesem podivně zaškvrčelo a zastavilo se. Muž, který vystoupil, nadzvedl kapotu a chvíli zíral dovnitř. Rozhlédl se kolem dokola a nikoho neviděl. Jen na obzoru vykukovaly střechy dědiny. Nechal vůz stát a dál se pustil podle lesa. Brzy ho objevili samozvaní stateční pohraničníci, totiž úplně nejdřív se cosi nezdálo Danovi. Zvětřil cizí pach a začal jevit nepokoj. Pustil se vpřed, až natáhl vodítko. Mezi stromy, kam se vnořila pěšina od silnice, objevili postavu zvolna kráčícího muže.
6: Saním!
3: Zasýpal grizzly. Kdo to je? Ptal se Pišta. Uši mu hořely. Nikdo nevěděl. Nikdo ho ještě nikdy nespatřil. Kluci se vzrušeně navzájem ujistili, že sledovaný má nepočestné úmysly. Fanta si v rozčilení utřel rukávem nos. Jděte ho někdo omrknout, šeptal mužstvu Přemek. Kdyby se vám jaksi nezdál, zamávejte, přijdem vám na pomoc. Sotva dořekl a než se ostatní kluci rozhoupali, Fanda zmizel. Vybral lesem veliký oblouk a nadběhl neznámému. Vynořil se před ním z praskajícího křoví uřícený s dlouhým těžkým klackem pro případ sebeobrany. Zamračeně si podezřelého prohlížel. Ten člověk byl rád, že mu osud přivedl do cesty někoho, kdo umí mluvit. Strážní budka, tamhle nad lesem, to už jsou hranice, viď? To říkat neměl. Malý zvěd poodskočil za mužova záda, zamával holí na kluky a v turánu se z lesa vyřítila horda kluků s divoce vyhlížejícím psem v čele. Navíc Fanouš zapíchl skoprnělému muži dozad klacek a pištěl. Vzdej se! Ale mládenci, pokusil se o chabý úsměv zadržený. Jen se však pootočil, aby Fandovi uzmul zbraň, Dan skočil. K velikému jásotu kluků chlapisko povalil. Dál narušitel nesmlouval. Blesku rychle si zaštítil hlavu a ležel tiše jako myška. Přemek stáhl psa zpět a s radostí ho pochválil. A jdeme, pokynul zajaci. Zadržený se zvedl a jak kluci s píchou poznali, už docela ztratil smysl pro humor. Měl trochu strach a především měl hroznou zlost. Kam? Osmělil se. Kluci, nedělejte hlouposti. Oni však mlčeli a vedli ho dál luční cestou, která se vyhýbala dědině. Pávkovi se naskytl dojemný obrázek. Parta rozpráděných kluků přivedla poněkud oškubaného, zachmuřeného muže. Brzy bylo všechno jasné. Zadržený se jmenoval Podešva a jel do kojeneckého ústavu na pozvání primáře Václavíka. Pávek mu nechal přinést kávu a nějaké občerstvení a snažil se ho uklidnit. Především mu s politováním sdělil, že zatímco se tohle všechno semlelo a vyšetřovalo, primář Václavík odjel do Břeclavy, ale to nic, zítra se vrátí. Jenže v sobotu primáře nestihnu, vrčel návštěvník. Konečně začínal dostávat normální barvu. Podplukovník se usmál, jinak je klidný, primář chodí za dětmi každý den. A nehněvejte se na kluky, pokusil si je omluvit, jsou jako z divokých vajec. Říkáme jim Indiáni z Větrova. Větrov je druhý dětský domov pro starší. Já tam zavolám, ať ta svá alotria provozují radši v zahradě. Tenhle nešťastný telefonát znamenal poslední kapku, kterou ředitelova dobrá vůle přetekla. Fanda s Přemkem se ocitli na koberečku. A bylo zle. Hamů schodil sem tam jako rozčilený lev. A potom vyslovil ortel, jehož se Přemek tak obával. Dan musí z domova.
4: Jenže jemňouce zkusil zkroušený Fanda, ale s ředitelem nebyla řeč. Nic. Už jsem řekl. Ráno, ať ho tu nevidím. Jedno Přemek věděl hned. Na útvar Dana vrátit nemůže.
6: Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu? Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče co chvíli slzama zem kropila, polívku solila, a Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
7: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
8: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
7: Poledne odzvonili. A taky je požních.
8: Co mají žně dělat s mým obědem?
7: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají. A my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
6: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
7: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
9: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
7: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
6: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
8: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
6: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě. A Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba. Co bych mu řekl, když jsem tedy jako vy tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
7: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
8: Pro mě, za mě. Ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudo nepřejte.
6: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat s talíři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to, nedej pánbů, nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
7: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňský podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
6: Jedna rada by tu byla pěkně, prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskly oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
9: No jo, ale co milost, pán?
7: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. A tu máš, Kubíčku, taky pusu. Aby ti neukáplo na srdíčko. Tisíckrát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
6: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát nehulákal.
8: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
7: Vidíte, milost pane, já samou starostí nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
6: Chodit na Trautenberga se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vsteká se tuplem.
8: To si vás mám nastěhovat do salonu?
7: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porichtovali.
8: Kým, Lauron, co si myslíš, Krucajzelement? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
7: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubíčkem poohlídnem po něčem ve vsi.
8: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte. Ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter?
7: A je kolem vejměňku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
8: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte. Ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
6: Vymyslet něco kalého pro hospodářství, nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil, a schání se po Hajném, že půjde se psaním.
7: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má Hajnej bílit ještě jednu zeď?
8: Himmelaudon, slouží u mě nebo u tebe?
6: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vsteku mladým ten vejměnek vzal.
10: Kam s tím kvaltem, Hajnej?
6: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
10: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílemnici u poštmistra. Mám to při cestě.
6: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost, pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
10: Bez starosti, Jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožník. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
6: Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši.
10: Neděkuju, běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
6: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
10: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
8: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
10: Tak, tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
7: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují 4 vojáci a v čele kaprál jako hora.
10: Jeho excelence pán Strautenberka?
8: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
10: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
7: Co? Možný.
9: To není možný.
7: Milost, pane, vždyť se máme na pozejcí brát.
8: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
6: Anče ti tečou slzy 2 proudy. Spíná ruce před Trautenberkem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
7: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
6: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
10: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
8: Já? Já ne? Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
10: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
8: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
7: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane,

0: U kote.
1: Zbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
2: Jsem žebrák, úplný žebrák.
1: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
2: Ale jak já k tomu přijdu?
1: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
2: Mne? A proč mne?
0: Kubíčku.
2: Anče.
0: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
1: No, pozvete mě na svatbu, ať se tak jednou najím svatebních koláčů.
3: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
0: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

Kubánek u filmu. Káťa seděla před televizorem a sledovala zprávy. Zprávy Škubánka nikdy moc nebavily a tak se povaloval po koberci a hledal si blechy v kožiše. Najednou se objevil na obrazovce nápis: Velký filmový konkurs na roli psího hrdiny. Příležitost pro všechny. Rasa a velikost nerozhoduje. Škubánku, koukej! Volala Káťa celá rozrušená. Hledá se psí hrdina. Nejspíš se zaběh, mínil Škubánek. Ale ne, vysvětlovala Káťa. Hledají ho do filmu. No a co? Nechápal Škubánek. Že tam půjdeš a budeš tím hrdinou, pronesla Káťa s vykřičníkem. A jak Káťa něco pronesla s vykřičníkem, tak proti tomu nebylo odvolání. Druhý den už seděli ve filmovém klubu. Vypadalo to tam jako na výstavě psů. Všichni páníčkové a paničky horlivě česali a kartáčovali své miláčky. Afgánskému chrtovi tupírovali uši a mrňavého Yorkshire teriéra dokonce natáčeli na papírky. V koutě jedna majitelka stříkala fialkovým sprejem obézního boxera a buldog, který byl právě na řadě, nervózně přešlapoval u dveří s bílým kapesníčkem v kapsičce psídečky. V tom se v dveřích objevila asistentka režie a hlásila: Připraví se pan Škubánek. Káťa honem dávala poslední napomenutí. Pěkně pozdrav a nezapomeň podat pac. Za chvíli už Škubánek stál před kamerou. Pustili na něj reflektor. Vůbec nic neviděl, jen tak mžoural. V zápětí na něj začala vrčet kamera. Škubánek na ní taky zavrčel, ale hned se vzpamatoval a tvářil se co nejhrdiněji. Pan režisér dával povely. Panáčkovat, zastříhat ušima, zavrtět ocáskem, štěknout. Další, prosím. Škubánek vypadl ven, jak

0: na běžícím páse. Pár dní se nic nedělo a na nějaké filmování už dočista zapomněli. Ale najednou zazvonil zvonek a za dveřmi stála pošťačka s doporučeným dopisem pro pana Škubánka. Káťa nedočkavě roztrhla obálku a přelítla očima řádky.
1: Sláva, zalitě, ty můj malý filmový hrdino!
0: Za týden se Káťa se Škubánkem octli ve velikánském filmovém ateliéru na Barrandově. Bloudili nezvyklým prostředím jako u vytržení. Přešli kousek Karlova mostu, který vedl ku podivu přímo do kosmického korábu. A když prošli korábem, octli se v mlýnici starého roubeného mlýna, z jehož okýnek bylo vidět rovnou na americkou sochu svobody. Škubánek už zvedal nožku a chtěl si označkovat cestu, aby vůbec trefil zpátky, ale Káťa ho šeptem okřikla.
1: To nesmíš, to je dekorace!
0: Prošli ještě kolem pouťového kolotoče a už byl před nimi bazén naplněný vodou a kolem něj se hemžila spousta lidí. Na jedné straně bazénu stála kamera s kameramanem, s panem režisérem, slečnou Klapkou a všelijakými asistenty a asistenty asistentů. Na protější straně bazénu byla obrovská kašírovaná hlava jakési mořské potvory. Osvětlovači právě šroubovali žárovky do očí a dva kulisáci zkoušeli důmyslný mechanismus klapání čelistí.
2: Připravte se, pojedeme scénu, jak hrdina zachraňuje Veroniku před nestvůrou Loch Ness,
0: volal režisér. Škubánek se hned k němu hrnul.
3: A jak ji budu zachraňovat, pane režisére?
0: Režisér se trochu nechápavě podíval na dychtivého bílého psíka, který ho tahal za nohavici, a pak mu to došlo.
2: Ale vy ne, hlavní roli hrdiny hraje přece tady pan Rex Harrick.
0: A ukázal na mohutného boxéra, který se důležitě rozvaloval v bílém koupacím plášti na židli s nápisem Rex Harrick na opěradle.
2: Vy jenom přinesete dopis.
0: Kátě se podlomila kolena a zdrceně si sedla.
1: Takový štěk, to vědět, tak jsme sem vůbec nechodili.
3: Nebreč, Káťo, utěšoval jí Škubánek. Když už jsem tady, já jim ten dopis přinesu. To mě nic neudělá.
1: Na místa? Pojedeme!
0: Zatleskala asistentka režie a slečna Klapka klapla Klapkou a ohlásila.
1: Nestvůra Loch Ness, záběr 32, poprvé!
0: Jeden z kulisáků spustil obrovský větrník, který funěl do bazénu a vytvářel na něm vlny jako na hladině skutečného jezera.
2: Kamera! Volal režisér. Jede!
0: Hlásil kameraman a začala akce. Po hladině se rozjel malý vor a na něm seděla holčička v šatech z volánky a hlavou plnou pečlivě naondulovaných lokýnek. Nezadržitelně se řítila do ohromné rozevírající se tlamy plné zubů. Nestvůře žhnuly oči a z nozder jí vycházel dým. Holčička Veronika lomila rukama a srdce rivně zvolala.
1: Pomoc! Zachraňte mě!
0: To už Rex Harrick vstal, odhodil plášť, zavlnil trénovanými bicepsy a elegantní šipkou se vrhl do vln. Škubánek byl jako u vytržení, ale uvědomil si, že tu není jenom jako divák.
3: Napřed povinnost, potom zábava,
0: pomyslel si, vlezl do bazénu a doplaval k voru s Veronikou.
3: Paní, přinesl jsem vám psaní,
0: oznámil jasným hláskem.
3: Stop, stop, zařval režisér. Kdo sem pustil toho vořecha?
0: Škubánek se zarazil.
3: Říkal jste, prosím, že mám Veronice přinést dopis.
2: Ano, ale v úplně jiné scéně. Počkejte zatím někde vzadu.
3: Vzpamatovával se z šoku pan režisér. Škubánek poslušně ustoupil stranou, ale to se zase nelíbilo asistence.
1: Tady nám nestůjte, tudy poběží pan Hárik.
3: Škubánek se klidil na druhou stranu.
2: Jdou pryč, mladej, já tu musím dělat vlny.
3: Napomenul ho pán v monterkách. Zahanbený Škubánek se odloudal až dozadu za bazén a tam zalezl mezi dekorace, aby na něj nikdo neviděl. Stála tam nějaká kašírovaná bouda, vystlaná červeným polštářem. Tam se pěkně zašil a stočil se do klubíčka, že si aspoň trochu schrupne.
1: Nestvůra Lochnes, záběr 32, po druhé,
3: hlásila Klapka. Všechno se opět dalo do pohybu. Veronika efektně lomila ručkama, Rex Harik se odvážně vrhal do vln a Lochneska začala rozevírat svou obrovskou tlamu. Když ji otevřela úplně, objevil se ve světle reflektorů Škubánek, jak si hoví na jejím jazyku jako na polštáři. Netušil, že bouda, do které vlezl, byla zadní strana Lochnesky. Zmateně vyskočil a ducha přítomně mával dopisem.
4: Paní, nesu vám psaní!
2: To není pes, to je vůl,
3: hroutil se režisér. Rex Harik, kterému Škubánek už dvakrát zkazil parádní záběr, naježil hřbet, vycenil zuby a vrhl se do kašírované tlamy po Škubánkovi. Kulisák, který pomocí provazu držel tlamu otevřenou, se lekl, pustil provaz, tlama sklapla a přiskřípla hrdiného Harika v pase. Škubánek, to se ví, nečekal. A že byl maličký, protáhl se nozdrou Lochnesky a skočil dolů do bazénu. Jako z udělání dopadl na vor, ten se převážil a Veronika žbluňkla do vody. Škubánek ji hned galantně vytáhl, ale na hvězdu byl žalostný pohled. Šaty měla celé zmáčené a všechny lokinky se jí natáhly jak vařené špagety. V tom se vzpamatoval kulisák, zatáhl za šňůru, otevřel tlamu Lochnesky a Rex žuchnul do vody jako pytel brambor. Jen se oklepal, hned se hrnul na Škubánka.
2: Taj drlík, kde je,
3: skřípěl zubama.
2: Rozcupuju ho na fašírku.
3: Škubánek vyskočil, chytil se kabelu od reflektoru a zhoupnul se jako Tarzan nad celým bazénem. Rex Harik se zuřivým štěkotem běžel kolem bazénu za ním. Škubánek vtipně kličkoval mezi dekoracemi, praktikábly a stojany reflektorů. Všichni všeho nechali a filmový štáb se řechtal na celé kolo. Takovou honičku v ateliérech neviděli od éry němého filmu. Režisér už dávno nehromoval, smál se až slzel a volal.
4: Točte, točte, to bude trhák, to bude hit.
3: A psi běželi přes kašírovaný Karlův most, proběhli kosmickým korábem rovnou do mlýnice a tam Škubánek nahnal Rexe do násypky s moukou. Celý bílý se vyškrábal ven a zachytil se mlýnského kola. Ale Škubánek kolo roztočil a Rex skončil v kádi se zelenou barvou, co tu měli na barvení trávníku. Když se odtud vyškrábal, Škubánek už čekal za rohem s rozvinutým hydrantem a začal na něj stříkat vodu. Rex prchal, skučel a poskakoval před studeným proudem jako vyšisovaný hastrman a nakonec se s vyplazeným jazykem rozplácl přímo před kamerou. Škubánek přiskočil a s rošťáckým mrknutím pronesl.
4: Paní, tady vám nesu to psaní!
3: Celý štáb propukl v jásot, všichni tleskali a dokonce i Veronika přiskočila, dala Škubánkovi pusu na čumáček a znalecky vydechla.
1: Mistře, byl jste úžasný!
2: Producent rychle uzavřel s Káťou jako Škubánkovou manažérkou smlouvu a scénárista mu připsal do scénáře hlavní komickou roli. Když za několik měsíců přišel film do kin, byl to fantastický úspěch. Reportéři si u nich doma podávali dveře a před biografy se táhly nekonečné fronty filmových fanoušků. Na velikých plakátech na nárožích rošťácky mrkal Škubánek v nadživotní velikosti a jeho fotografie plnily přední stránky novin a časopisů. V hračkářství se prodávali Škubánci ze dřeva, z plyše i z gumy, malí, velcí, červení, zelení i fialoví. Škubánek byl na krabičkách krupičné kaše, na obalech psích sucharů i na plenkových kalhotkách. Už se na sebe pomalu nemohl ani podívat. Netrvalo dlouho a popularita se jim oběma začala zajídat. Škubánek denně dostával desítky dopisů a Káťa na ně na všechny musela odpovídat. Na každém rohu chtěl někdo fotku s autogramem nebo aspoň vlastnoruční otisk tlapky. Došlo to tak daleko, že když šli na procházku, oblíkala Káťa Škubánkovi kombinézu od hlavy k patě, aby ho každý hned nepoznal a dokonce mu nasazovala na čumák černé brýle.
4: Být hvězdou, to je pěkná dřina. Jeden se nemůže v klidu ani vyvenčit,
2: mručel Škubánek pod fousky.
1: To víš,
2: povzdychla Káťa odevzdaně.
1: Všechno má svůj rub a líc i filmová sláva.
5: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
6: Prosím tě, na co pořád myslíš?
5: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl,
6: ale já musím pořád myslet na houpačku.
5: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
6: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší,
5: řekl Vochomůrka.
6: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
5: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
6: Tak dost, teď zas já,
5: povídá Křemílek.
6: Kdo pak,
5: křikl Vochomůrka.
6: Teď ti teprve něco ukážu.
5: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl
6: Jehulámka, to jsem se lek.
5: A strachy se pustil pro vazu. A jak se pustil pro vazu, Vochomůrka vypadl z houpačky a točil ve vzduchu ouvrty, klopítl o větev a spadl do rince rovnou do hnízda.
7: No, tedy to mám radost,
5: řekla Kuna Dorinka.
6: No, to já mám ještě větší radost,
5: povídá Vochomůrka.
6: Jak se teď dostanu dolů?
7: Co? Já do tebe strčím a bude to,
5: řekla Dorinka.
6: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
5: povídá Vochomůrka. Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
6: Vochomůrko, udělej do ní huperdum a bude to.
5: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
6: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat Hupardum, ty chytrej.
5: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
8: Já už se na to chvíli tajně dívám,
5: povídá Hrstička,
8: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
5: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
8: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
5: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk. Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
7: Je! Hraboš!
5: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
7: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
5: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
6: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
5: Dorinka se tak vylekala, že jí až do 300 nohy nenesly. A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
6: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
5: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.

0: Skoro bych řekl, že nemáte ani potuchy, jak to vlastně bylo s princeznou Fňukajdou a 7 loupežníky. Tak já vám to teda povím. Musíte však dávat pozor, aby vám nic neuteklo. Všechno to začalo jednou takhle z rána ve velkém černém lese. Říkalo se mu Velký, protože z jednoho konce bys na druhý pro samé stromy nedohlédl. A říkalo se mu Černý, protože pro samé větve tam byla úplná tma. Jenom u jeskyně pod Babí skálou bylo světlo. Hořel tam oheň, polena hlasitě praskala a kolem ohně se krčilo 5 zasmušilých stínů. A kdyby byly jenom zasmušilé, ale oni také vzdychali, vzlikali, popotahovali, láteřili a naříkali. Bylo to samé jémine, ajajaj, ouvej a krinda pána, o nějakém tom áchych, ochych ani nemluvě. Byli to obávaní loupežníci, kteří tu a tam na lesní cestě přepadli kupce, paní mámu trhovkyni nebo sedláka a ošulili je o nějaký ten groš, vajíčko, liberku másla anebo aspoň lízátko. Nejeden kupec, když musel na trh anebo do města tím velkým černým lesem, přišel tu o celý náklad žvíkačky a navíc i o pytlík s tabákem nebo chleba s tvarohem. Jednomu vzali dokonce i kalhoty a capkal pak domů jen tak nalehko. Náčelníkovi říkali kapitán, protože měl špuntovku a dřevěnou šavli a obrovský kapitánský širák. Pak tu byl kruťas, ukrutný mordýř, zarostlý a zamračený škarohlíd, který nikdy nebyl s ničím spokojen. Jednomu říkali bakalář, protože chodil nějaký čas do školy a uměl dokonce číst i psát. A jinému zase hadrás, protože se s oblibou přestrojoval za žebráka, aby ve městě vyzvěděl, kdy, jak a kudy pojede další bohatý kupec. No a nakonec byl nejmladší, kterému říkali kůzle. Byli to sice náramní taškáři a filutové, s jedním však nepočítali, že si kupci nakonec radši zajedou, že pojedou na trh oklikou a že už tedy nebude koho přepadávat, že už nebude žádná žvíkačka, čerstvě vypečená houska ani pytlík ledovek. Ne, že by ti loupežníci někoho rovnou mordovali, ale hrůza z nich šla. Kruťasovi narostly v lese vousy tak dlouhé, že si je při jídle musel jednou rukou nadzvedávat, aby lžíci dostal vůbec do úst. Vlasy všem visely přes uši i přes límce a špína by se z nich dala ždímat. Naposledy se vykoupali, když se s nimi v lese na rybníčku převrhla loďka. Disciplína tu prostě byla špatná, jako mezi loupežníky. Ani zuby si nečistili a nehty nestříhali a dočista v tom černém lese spustli. Kdo by se jich tedy nepolekal, když na silnici vystoupili a spustili své hrozby? Ale to bylo dřív. Dřív se jich každý bál. Ale teď... Ach jo...
1: Ach jo,
2: ajajajaj,
1: to jsme tomu dali.
2: Ach jich ouvej.
3: Jejda nanky, jak já mám hlad.
1: Breč mi tu, to si loupežník.
3: Radši bych šel domů.
1: Tohle ať už víckrát neslyším.
4: Kamarádi, já bych možná o něčem věděl.
1: Jsem s tím. Ale krátce.
2: Tak povídej.
4: Pojede prý tudy princezna.
2: Princezna? Princezna Fňukajda?
4: Právě ta. Povídali ve městě, že zrovna dneska pojede na prázdniny do přespolní říše, aby se zdokonalila v tamním jazyku.
1: No jo, ale...
4: Král se nechal slyšet, že se nebojí.
1: No,
4: ty řeči o loupežnících jsou jen tlachy vylekaných kupců, kteří se na loupežníky vymlouvají, aby nemuseli platit daně.
1: To zrovna.
5: Nepojede ale přece sama.
4: To ne. Ale zbrojnošů má náš král sotva půl tuctu a ty jsou zrovna všichni na cvičení. Jde s ní na nejvíc, kočí nějaký ten komorník a chůva.
1: A hele.
2: To je ale terno.
6: Terno, to je taková vzácná věc, jaká se přihodí jednou za uherský rok, jak se říká. Něco tak vzácného, jako výhra v loterii.
1: To bychom teda mohli...
7: To se ví, že bychom mohli.
1: No jo, ale jak?
2: Jak? Podívej, kruťasi. Tak třeba takhle.
0: V královském městě se zatím princezna s fňukáním chystala na cestu. Byla to holka ofňukaná, protivná, nic se jí nelíbilo. Takhle jí přehnout přes koleno, to by možná pomohlo. Jenomže to by si nikdo nedovolil. Maminku už dávno neměla a král ji snad právě proto měl až moc rád.
6: Někdy taková láska dokonce i škodí.
8: Tady to táhne.
2: Zavřít všechna okna.
8: A slunce tak pálí.
2: Zatáhnout záclony. Otevřít!
8: A průvat!
2: Zavřít!
4: Ach, můj ty bože! Královská milosti!
2: Co je pravítko?
4: Kočár pro princeznu je připraven.
2: Zaplať, pámo. Fňukajdo, holčičko moje drahá, slyšíš? Kočár je už připraven.
8: Mně se nechce. Kočáru se práší.
2: No dobře, ale...
8: Koně páhnou.
2: No dobře, ale...
8: A lidé tak hloubě civí.
2: No dobře, ale...
8: Nikam nepojedu.
6: To už nemohl vydržet ani král. A to byla trpělivost sama.
2: Už toho mám právě dost. Koukej se pakovat, ať už si za bránou. To tvoje věčné fňukání, vzdychání a ošklíbání nikomu scházet nebude.
6: To král praštil žezlem o zem.
0: V princezně hrklo, jak ve starém zámeckém orloji. S fňukáním vlezla do kočáru, chůva za ní a kočí Matěj práskl do koní. Král si odechl, komoří pravítko se ulehčeně narovnal a město se veselilo.

0: Kočár zatím drkotal k lesu. Vzadu na stupátku se kymácel rozespalý komorník. V kočáře podřimovala uběhaná chůva a princezna fňukala, že ji nikdo na tom světě nemá rád. A kočí Matěj netrpělivě práskal koním nad hlavou, aby měl tu protivnou povinnost co nejdřív za sebou.
1: Jen co budu mít tu ufňukanou holku z krku, zastavím se u schojku na pořádnou holbu piva.
2: Na ně! Na ně! Ruce vzhůru!
3: Hurá! Hurá!
4: Loupežníci.
5: Pomoc!
2: Ticho!
6: Ticho!
2: Zdejte se vám bez prodlení.
4: Račte si posloužit, velkomožní páni loupežníci, ale nic zvláštního nevezeme, jenom jednu ubrečenou holku.
2: Nic jiného také nechceme.
6: Spolu ven! A bez saviku!
2: A ven.
5: Jen klidně, pánové.
6: Oh. Oj, oj, oj, oj.
7: Yeah.
6: Aj, aj, aj.
5: Chovejte se, prosím, jak si přítomnost dámy žádá.
6: A jak se to pozná, taková dáma?
5: Jsem královská chůva rozená Hopsa Fraková a mým manželem nebyl nikdo jiný než královský pokladník a účetní Skoč do pole.
6: Milá paní, třeba, že jsme loupežníci, víme, co si žádá dobrý mrav a nechceme nikomu skřivit ani vlásku.
5: To ráda slyším, ale...
6: Ovšem, musíte se chovat tak, jak nakážeme. Jinak vás podrobíme strašlivému mučení. Přivážeme vás ke stromu a tak dlouho vás budeme lechtat drozním pírkem, až se podrobíte.
5: No, fuj.
6: Vrátíte se do města a povíte králi, že mu dceru vrátíme pouze za výkupné 300 dolarů. 7, 8 loupáčků a 14 a 15 prybňáčků. Tak, jinak bude s princeznou zle a naložíme s ní, jak jen loupežníci dovedou.
2: To si pište.
6: Ano, to si pište. Nebude-li tu výkupné do 3 dnů, se zlou se král potáže. Neboť jsme už týden pořádně nejedli a dovedete si zajisté, milá paní, představit, jak strašný je asi loupežník, když má hlad. Sejdeme se do 3 dnů na tomto místě.
5: Podvolují se násilí, pánové, ale upozorňuji vás...
6: A neodvažujte se přijít na nás s nějakou lstí, podfukem nebo habaďůrou. Naše pomsta byla vyděsná. To přísám.
0: Přepadení se tedy podařilo, jak náleží. Princezna za celou tu dobu ani nešpitla, jen vyvolovala vyděšeně oči na všechny strany. Zatímco kočár s vyjevenou chůvou, komorníkem, rozklepaným strachy a naježeným Matějem drkotal k městu, loupežníci s princeznou jedním skokem zmizeli v černém lese a namáhavě se prodírali křovinami, roštím a mlázím k táboru pod skálou. Spokojeně se uložili ke spánku. Dlouho však nespali.

0: Jirka klidně vyspal.
1: Je tady zima.
2: No, odeď ne. A co má být?
1: Chtěla bych něco na zub. Ale něco dobrého.
0: Teď, v noci.
1: A tady pod zády mě něco strašně tlačí. A ty kůže tak páchnou. Musíte se o mě starat. Nebo od papínka nic nedostanete.
3: To už nějak zařídíme.
4: Kamarádi, pojďte se. Já si myslím, že
0: kapitáne,
4: proč? Teď v noci na maliny.
0: Neblázni, no, teď v noci. A možná sami nejedli, já mám.
4: Taky dej svůj pláš. A to kamení, ať si vyzbírá sama.
0: Co to říkáte?
5: Říkám, že s tím únosem to bylo nějaký nedomyšlený.
4: Přece to takhle nenecháme. No tak, kuzle. Kuzle půjde na maliny.
1: No.
4: Hadraš vyzbírá kamení, kruťas nařeže chvojí, bakalář rozdělá oheň a já dám princezně svůj plášť. Starat se o zajatce patří také k dobrému loupežnickému mravu.
0: Čert nám jí byl dužen.
6: Nikdo té noci oka nezamhouřil a v břiše jim strašlivě kručelo.
4: Něco se musí stát,
6: povídá ráno kapitán.
4: Kuzle doběhne do města a koupí tam něco dobrého, aby král nemohl říct, že jsme princeznu trápili hladem.
0: Tak ještě tohle.
1: Čeká.
4: Ano, už, princezničko, už. Tak dělejte ona.
0: Co zase?
4: Peníze sem.
2: Co peníze?
0: Co?
4: Bude to?
0: To mě ani nenapadne.
4: Všichni dostanete zpátky. Bakaláři, ty počítej. Dejte všechno, co se dá prodat nebo vyměnit. Rychle.
2: Tak dva, tři.
0: Tři.
2: Tohle to máme.
0: Tohle
2: mi
4: nechal.
2: Půl pátra dolarů. Jeden památeční haléř. 8 knoflíků. 2 plíšky, 4 odznaky. 13 kuliček.
7: Ta duhová je moje.
2: Ale kuš.
7: Počkej, ta duhová je moje.
2: 2 archy nálepek. 4 obtisky a 2 poštovní známky.
4: To je málo.
2: Hele, hadráři, dej taky tu parádní kudlu. No, však si koupíš novou.
0: Proč zrovna já? Tady Kruťas nedal nic. Nedal a nedám. Nač takový ciráty?
4: Kruťasi.
0: Král pošle výkupní tak jako tak. Tak ať holka trochu vyhládne, aspoň pak bude doma líp chutnat.
1: Já čekám. A dlouho už čekat nebudu.
4: Ano, princezničko. Tak, všichni honem, jak jsem řekl. A ty, kuzle, radši utíkej, ať si tu co nejdřív.
0: Jsi ji probudil, ty.
1: Tak špatně jsem se vyspala. Celé tělíčko mě bolí. Co pak je k snídaní?
4: Prosím, princezno, račte se podívat. Nadívané holoubě a meruňkový kompot.
3: Ještě ji budeme prosit.
1: Když nic lepšího nemáte. A kde budeme jíst?
4: Kde chcete, princezno, třeba tady na pařezu.
1: Jsem přece princezno. Musí být pěkně prostřeno na pěkném čistém stole a sloužící musí být patřičně upravení. Jinak nebudu jíst. Lehnu si tady a umřu. A co pak od papínka dostanete? Tuhle.
4: Stůl? Židle?
0: Příbory?
2: Kde bychom to vzali?
4: Tak, kamarádi, poklusem. Bakaláři, stůl a židli. Hadráři, polštářek. Kuzle, ten nejjemnější mech do polštářku. A Kruťas vypere ubrus. Však tu jeden máme, co jsme na něm sušili hříbky.
8: Kapitáne, a co příbory?
4: Příbory, počkej. Máme jenom ze dřeva vydlabané lžíce a nějakou tu kudlu. No, snad princezna pro jednou odpustí.
1: Tak dobře, já to tedy zkusím. Ale sousto do úst nevemu, dokud se všichni neostříháte, neoholíte a neumyjete. Hambáři, hambatí, hambáři.
0: Cože moje fousy? Na ty mi nešajte.
4: Kruťasi.
1: Tak, kamizoli dolů a už ať vás tady nevidím.
9: do vody.
6: A tak nakonec všichni svlékli umouněné vesty a košile a s tichou hrůzou ponořili ruce do studené vody. Ale najednou se jim to docela zalíbilo a tak začali dovádět, hopsat a skotačit, jako by to ani nebyli loupežníci. Sákali na sebe, hopsali ve vodě, otápěli se a pouštěli bubliny a ani se jim z té nádherné lesní lázně nechtělo. Dokonce i do praní se pustili. Kuzle natáhl od stromu ke stromu šňůru a za chvíli už ve vlahém větru plandali strakaté loupežnické košile. Princezna se zatím dala do jídla, snědla všecko do posledního drobečku a pak... Pak se tiše v měkké trávě uložila ke spánku. A loupežníci, že už se dostali do tempa, se najednou dali do úklidu a generálního gruntování. Vysmíčili celou jeskyni, pozbírali všechny papírky a jak už byli vráži, pustili by se dokonce i do čištění oken, jen kdyby v jeskyni nějaké okno bylo. To všechno však jen do té chvíle, než se princezna probudila.
1: Musíte bavit.
4: Bavit? A jak si to, vaše jemnosti, račte představovat?
1: To je vaše věc. Když se nebudu bavit o nemocním, dostanu ujímání. Oh. Lehnu si a na místě umřu.
4: Oh. Kapitán, kde je kapitán? Kapitáne, kapitán. Prý máme princeznu bavit.
10: Co? Ještě bavit? Jak si to vlastně ta holka představuje?
11: Pak jsme to někomu prosmíchnu.
12: Tady to máte, já to říkal ne.
10: Ale to přece nejde. My jsme jednou pořádně zavedená živnost loupežnická a žádný divadlo.
1: Chcete, abych vám tady umřela nudou?
10: No tak dobře, počkejte, princezno. Tak tady hadrář vám předvede, jak se převlekne za žebráka a jak se správně žebrá. No.
11: Jedno oko přitom nezůstane suchý.
1: To je toho. Když chci, tak se na zámku rozpláčou všichni.
10: No, tak tady kuzle vám předvede, jaké dovede dělat kozrbelce.
11: Ano.
10: A koleno toč na větvi.
1: Co toho, náš šašek na zámku to umí daleko líp.
10: Ale tadyhle kruťas.
12: Hej, pokoj.
10: To je vyhlášený střelec.
12: Povídám, nech toho u stolu Romu.
10: Ten sestřelí prakem šišku z vršku nejvyšší borovice.
1: Co je toho? To my máme na zámku lukostřelce a ten sestřelí lískový oříšek z nejvyšší věžičky. A ještě se přitom levou rukou škrábe za uchem.
12: Cože? Kapitáne, no tak jsme tu vůbec ještě mezi loupežníky? Dělat komedie pro nějakou ubrečenou holku? No to se přece na pořádního mordíře ani nesluší.
11: Jestli tě víc nemrzí, že je někdo lepší než ty.
1: Jo.
12: Když ona si to vymyslela. Přílec z ruku a jednou rukou.
10: Kamarádi, víte co? Tak tedy princezně zaspíváme tu naši.
1: To jsem tedy opravdu zvědavá.
10: Pozor! Pozor! Teď!

0: żadne. Boże stracę! Saka Venous i Amrzysz! Umrze, mladzi!
1: Jestem Sidilkrat, a loupy luka!
0: Coś na dobre jest!
1: Czekam jezdeń we więzieni miło!
0: Jest nieprzysnej tres!
2: A to ma być zabawa?
3: No.
4: No.
2: No jeszcze ke všemu zpíváte falešně. A tady Kruťas nespíval vůbec. Tak a jestli nechcete, abych se tady ukousala nudou, musíte si se mnou hrát. Já Kruťas nebudu dělat koně. Hopla, hopla.
5: Panečku, a to byste koukali, holoubkové. Princezna si Kruťase osedlala. Nic mu to nebylo platné. Musel s ní rejdovat po táboře sem a tam. Přes výmoly, kořeny i louže. Až měl kolena otlačená a sotva dýchal. Pak si princezna vyvzpomněla, že si budou hrát na indiány. Proháněla je mlázím i po stromech, až sotva dechu popadali. Bakaláře museli přivázat ke stromu jako nepřátelskou bledou tvář a princezna ho jako náčelníkova divoká dcera mučila lechtáním a šimráním, až ze samého smíchu dočista zmodral. Lec, který z loupežníků si myslil na to, že princezně za to trápení, majestát, nemajestát, nějakou vrazí, nakonec si však žádný netroufl. To víte, s princeznami nejsou žádné špásy. Po té honičce spali všichni jako zabití. Dokonce ani princezna si nestěžovala. Ale loupežníci těžce odechovali, sténali a převalovali se, jako by jim na prsa sedla nějaká můra. A sotva se rozbřeskla, začalo všechno na novo.

0: A dneska si budeme hrát na slepou bábu.
1: Rinda pána, co pak to včera nebylo dost?
0: Žádné odmlouvání, nebo?
2: Tak kamaráde, pamatuj na výkupné. Nijak už to musíme vydržet.
0: Tak hrajem. A hezky rychle.
3: Tedy podle pravdy musím povědět, že princezna se ani trochu nestyděla a nehrála docela poctivě. Že trochu fixlovala. Že pod šátkem tajně vykukovala, nezahlédne-li někoho a tak nikdy babu dlouho neměla. Za to loupežníci byli celý ulítaní a udýchaní. Nejhůř ze všech dopadl Kruťas. Jak se hnal za princeznou se šátkem na očích, uklouzl, spadl do potoka a vymáchal se od hlavy až k patě ve studené vodě.
4: Huj, huj, nehrám, už toho mám právě dost.
0: No, však by tě neubilo.
2: Princezno, smilování. Jen se podívejte, nohy už necítíme, píchá nás v boku i na prsou. Co pak se tohle dá vydržet?
0: Vy jste mi nějaké mátohy, moucha by vás porazila.
1: Na to my už nemáme léto. No
5: právě.
0: Pěkní loupežníci, jen co je pravda, až tohle řeknu papínkovi.
3: A tak to šlo dál a dál. Princezna byla k neudolání. Sotva jí posloužili při obědě, museli si s ní hrát ještě na doktora a na návštěvu a na krejčího a na kramáře a znovu na babu a nakonec jí museli předvést loupežnické cvičení ve zbrani ve stavu nejvyšší loupežnické pohotovosti. K večeru sotva dýchali. Když se konečně ukládali ke spánku, to bylo nějakého vzdychání, naříkání a tichého žalování. Celé tělo je od neobyčejného tělocviku bolelo a lec, který si proto potichu zahudroval, proč jen se na to loupežnické řemeslo dával.

0: Když se slunce vyhouplo nad Černým lesem po třetí, povídá kapitán.
1: Dnes, anebo nikdy. Buď to dostaneme od krále výkupné, anebo...
2: Nebo co? Co když z hradu nikdo nepřijde?
0: Toho se všichni báli. Kůzle vylezl do koruny nejvyšší borovice na hlídku. Slunce stoupalo, vypilo už rosu z trávy a vysušilo všechny pavučiny a čím bylo výš, tím byly obavy loupežníků větší. Až se najednou v dálce u brány královského města objevil veliký oblak prachu a valil se po cestě k lesu.
3: Už jedou!
4: Zaplať pán Bůh.
5: Ale dali na sebe čekat.
1: Uvidíte, kamarádi, všechno bude v nejlepším pořádku. Už jsou tady.
6: Brrr. Račte, milostivá paní.
0: Když z kočáru majestátně vyplula paní Skočdopolová, rozená Hopsa Fraková, bylo na obou stranách takové ticho, že bylo slyšet pavouka na dubu, jak se z dlouhé chvíle škrábe za uchem.
5: Tak se račte vyjádřit, dámo.
1: Kdepak jsou prbináčky?
5: Tak dá pan král ty prachy nebo nedá?
7: Nedá.
1: Nedá.
5: Jak to?
1: Jsou prbináčky?
7: Pan král, ani se mu nedivím, má už té zlořečené, ubračené holky právě dost a myslí si, že jí tvrdý tábornický život mezi loupežníky jenom prospěje. Co ta se nás už natrápila, než mít takovou nezdárnou holku doma, tedy povídal pan král. To dám raději nějaký ten tolar, aby se jí někdo ujal. Aspoň ji budu mít z krku a konečně si od toho věčného zlobení odpočinu.
1: To snad ani není možná vlastní dceru?
7: Jen proto, že jde o vlastní dceru, třeba nehodnou a zlobivou, je pan král ochoten vzít princeznu zpátky.
1: Ano!
7: Ovšem jen pod tou podmínkou, že mu jako odškodné vyplatíte 100 tolarů a přidáte pytlík burských oříšků, ty on strašně rád. Ne. Když nezaplatíte, zůstane vám princezna na krku a já tak aspoň konečně užiji trošku klidu, však už to mám zapotřebí.
8: To pak mě opravdu nikdo nemá rád.
7: Můžete přemýšlet, proč tomu tak je, či není, mé dítě. Poroučím se, pánové. Matěj, jedem.
6: Jo.
0: Dávno už nebylo po kočáru ani vidu, ani slechu a ještě tu loupežníci stáli jako zařezaní. Jenom kolena se jim klepala.
7: No co, aspoň si zas budeme moc hrát na honěnou, viď, kruťasy!
5: Kdyby jsem to býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Já už tu nebudu ani minutu, jdu domů.
1: Ale kam bys chodil?
4: No tak kruťasy. No,
1: kruťasy, spolu jsme bojovali, spolu jsme trpěli, spolu musíme vydržet až do konce.
5: No, neber si to tak, jsi přece chlap, nebo ne?
4: Tak co říkáš?
5: Ne. No, ale... Buď to já, nebo ta holka. A ty mlč. Podívej se, co si ze slavných loupežníků nadělala. No, kůzle už si bez říkání dennodenně mije krky uši. To má být loupežník. A kapitán má pod krkem strakatou pentli. No tak sluší se tohle na vůdce mordýřů a loupežníků. A bakalář si odstřihal nechty. A hadrás už nechce nosit děravý ponožky ani do města. No tak... Na to já se, Olenkové, teda dívat nebudu.
4: Ne, tak kruťasy.
1: Přece nás neopustíš. Víš, co by to bylo za ostudu pro celý loupežnický stav?
5: Jdu domů.
1: Kruťasy, kruťasy, když s náma zůstaneš, já ti dám celý aršik obtisku.
5: Ale já ti přidám teplou šálu, vyžebral jsem ji u vetečníka.
1: A já mám jednu pěknou známku, jakou si ještě neviděl.
3: A já tě naučím otloukat píšťalíčku. Kruťásku, píšťalíčku,
5: Vy byste... Vážně?
3: Píšťalíčku.
6: No.
5: Tak já teda zůstanu.
1: Hurá!
5: Ale musíme se zbavit tý holky.
6: No jo. Ale
9: kde vzít z ničeho nic celých $100. A co pak kradem?
0: Nedivte se, já vím, opravdoví loupežníci to skutečně dělají, ale tohle to byli spíš chudáci než loupežníci.
1: To je pravda. To se panu králi snadno řekne, ale kde vzít najednou tolik peněz?
5: No to je ono, kupci už dávno jezdí jinudy. Ani babka na roští sem nezajde.
2: Teď mi nakonec snad budeme muset pracovat.
7: Vy už si se mnou nechcete hrát.
5: A ty buď sticha, kdo má poslouchat to věčný ofrňování, fňukání a poroučení. Už tě máme právě dost. A panu králi se ani dost málo nedivím. Alu domů, v jeskyně. A tam si to pěkně povíme.
1: Už spí? Pobrečela si a usnula.
5: Káča nezvedená.
1: Tak si to pěkně zopakujeme. Kdybychom vytáhli na silnici k Trutnovi.
5: Dejte už tím pokoj.
9: No, najednou si nějak úzkostlivý. Nemáš nakonec strach? Co ses navychloubal, kolik Tatarů a Turků si na svou šavli napíchl? A najednou se bojíš.
5: A co bych pro nějakou ubrečenou princeznu mordoval kupce? Co pak jsem mordě kraj zhýml element nějaký loupežník nebo co?
9: Co pak tedy?
5: Švéc, abyste věděli. Hm? Obyčejný švéc.
1: Ale. Švéc?
5: No co, jsem snad proto horší? Já jsem v životě nikoho nezabil. No. To já jen tak, abyste se mi nesmáli. No. Víte, já chtěl jen ven. Do lesa. Nadejchat se trochu vzduchu, když já v té svý dílně jsem ho moc neměl. No tak, tak se smějte, no. No smějte se, zlej duchové.
1: Co bychom se smáli? Co pak jsem já nějaký mordýř? Tenhle parádní kabát jsem dostal od jednoho chudého císařského oficíra, že jsem ho zadarmo namidlil a samozřejmě joholil. Mistr mi chtěl za to napráskot a tak jsem tady, no. Pane, jej, loupežnický knížky, ty jsem měl vždycky rád.
10: A hele, tak jak na to koukám, budeme na tom asi všichni stejně.
0: A taky byli. Tak nějak podobně, i když s každým trochu jinak, to bylo i s ostatními. Nebyli to žádní raubíři a hrdlořezové. Všechny ty ukrutné historky o svých loupežnických kouscích si jen vymyslili, aby se zdali zajímavější a aby se jeden před druhým trochu vytáhl.
10: A víte, že je mi teď najednou docela dobře.
5: A co si myslíš? Mě taky.
9: Mě taky.
5: Tak vidíte.
1: Co, ty nespíš?
8: To jsem si ale nemyslela.
1: Co jsi nemyslela?
8: Kdybyste aspoň byli pořádní loupežníci, to by bylo něco pro holky ve škole. To by koukali, ale takhle.
5: Tak už toho mám právě dost. Hajdi na kutě, nebo odepnu pásek a pak uvidíš, jaká dovedou ševci dělat jelita.
0: Té noci se bývalí loupežníci konečně dobře prospali. Dobře proto, že už je netížila lež a špatné svědomí, protože si svatosvatě slíbili, že s loupežnictvím na dobro skoncují a ošizeným lidem všechno vynahradí. Však ono toho popravdě řečeno ani mnoho nebylo. Sem tam nějaké to vajíčko, sklenička medu, pytlík s tabákem nebo žvíkačka. S prvním raním rozbřeskem se rozběhli do města.

Než dali peníze dohromady, nějaký den to přece jen trvalo. Někdy jim štěstí přálo, někdy přicházeli s prázdnou. Domů do jeskyně se vraceli až k večeru, unavení, ale spokojení, a oči jim tiše zářily. Princeznu nikdo nehlídal, ta by ani z Černého lesa bez průvodce netrefila. A Fňukajdě ostatně ani nenapadlo, aby utíkala. Najednou

0: do práce. Že prý bude loupežníkům vařit, když se o ní starají. Ale nepřejte si vědět, jak to dopadlo. To bylo první den. Lívance spálené do černa. Druhý den se šmykla do prstu a mísu s vejci schodila do trávy. To si popálila obě ruce o žhavý kotlík. Polévka ji přetekla a uhasila oheň. K večeři byl suchý chléb.
1: Já už nemůžu, já se to snad nikdy nenaučím. A tolik bych chtěla.
2: Nic si z toho nedělej. Tady bakalář ti sepíše naše zálesácké recepty. Však ono to půjde.
0: Až jednou...
1: Tak co?
2: No, má to jednu chybu.
1: To snad ne.
2: No, má, že jo.
3: No, taky si myslím.
1: Ne.
4: Že je toho málo.
1: To jsem ráda.
2: Dobré to bylo, že, kamarádi?
5: No, je.
2: Tak. A teď se chlupte vy. Tak správně, bakaláři, počítej.
5: Už to bude. 97, 98, 99, 100. A dokonce nějaký ten pětník navíc.
3: Na buráky.
6: A hele, to je...
2: Říkáš to?
6: Hernajs? Kamarádi, to ale... To teda znamená, že...
0: Všichni to věděli. Dali dohromady celou stovku dolarů, ba i pytlík buráků pro pana krále koupili, jen aby se princezny co nejrychleji zbavili. A najednou se jim nechtělo.
1: A já nechci taky. Mně se tu s vámi líbí.
6: Ale co pak, o to nám taky. Vždyť ty si teď, když se to tak veme, docela dobrá holka.
0: Princezna samou radostí nad takovou chválou celá zrůžověla.
2: Ale dali jsme slovo. Musíš se vrátit domů. Co by tomu řekl tatínek?
1: A ne. Mám začít
2: brečet.
1: Však já mu to vysvětlím. Já se vás jen tak nevzdám. Půjdete se mnou a pak už se uvidí.
6: Ono to ale asi... Nebude tak snadný.
5: To nebude. Právě. To
1: proč to nemáte se čeho bát? Však jste tak moc špatného nikomu neudělali. To už nějak zařídíme. Povídám a basta fidli.
0: A vida pěti obávaným mordýřům z černého lesa zasvítilo radostí v očích. Najednou zase bylo všecko v pořádku. Najednou měli znovu naději. A naděje to je to nejhezčí na světě.

0: je to za divnej průvod? Trupte na poplach! Trupte na poplach! Trupte na poplach! Do zbraně! Loupežníci útočí! Halapantny! Luky! Kuše! Plící! Zbraň!
1: Kamaráde, neblázni, to je přece naše princezna.
0: Princezna? Hurá! Trupte fanfáry.

0: Loupežníci ji vedou zpátky.
1: Cože? Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
2: nečekal ani sám pan král.
3: Celé město leknutím stichlo. Na královském zámku se všichni tvářili nesmírně nadšeně. Ale pravé radosti v něj bylo pramálo.
4: Dělej, pravíko.
5: Hned to bude královská milosti.
4: Jak by to vypadalo, kdyby mě princezna zastihla v zástěře a v košili?
6: Je. To zas bude trápení.
4: Kdo by to byl řekl, že dají peníze tak rychle dohromady? Inu, potrápila je asi, zrovna tak jako mě.
7: Kuku. Taťko, my už jsme tady.
6: Kuku, už je to tu.
3: Královi leknutím vypadlo žezlo z ruky a koruna se mu posunula až na ucho.
6: To je radost. To si zas užijeme.
7: Taťko, tak co? No co říkáš?
6: Fňukajdo, jsi to opravdu ty? Vždyť já bych tě málem ani nepoznal, taková opálená, dokonce ani nepláčeš, není ti něco?
7: Kdepak, všecko prýma a tohle jsou tati moji nejlepší kamarádi.
6: Kamarádi, ale, to se podívejme.
7: No tak, pojďte blíž.
8: Ale
7: nebojte se, pravítko není tak přísný, jak vypadá. A s taťuldou to taky ujde. No jen pojďte, zbrojnošu si nevšímejte. Ty jsou tady jenom pro parádu. Tady se vás nikdo ani prstem nedotkne.
3: Jak princezna vyprávěla, ledové mraky na královském čele táli a královské tváře měkly spokojeným úsměvem.
4: Trochu přísnosti nikdy neuškodí, i když se to arci nesmí přehánět, to se rozumí. A s láskou je to jakby smet. Na to jsme při naší královské výchově jaksi pozapomněli.
9: Pane králi, tady jsou ty peníze.
4: No.
10: Vidíte, já jsem vám to říkal, nechoďte se.
9: Poctivě vydělaný.
4: To rád slyším. Ale...
7: Tati... Přece bys...
4: A víte co? Já vám ty dolary odpustím.
10: Prýmáte!
4: To bylo za tu starou fňukajdu u fňukanou. Tohle je úplně jiná holka. No, a ty hříšky z minulosti, ty vám odpustíme taky. Ono toho asi nebude tolik.
10: Ale
4: dáme to společně do pořádku. Nějakou luperaj. A nepořádky v království trpět nebudu.
10: Právě, trpět, to ne.
7: Vidíte to, kluci, co jsem vám říkala.
4: A poslyšte, co ta vaše jeskyně? Ta je teď prázdná?
11: Ano, královská milosti.
4: Docela rád bych si už udělal prázdniny. Víte, mládenci, ono to králování není žádný med. Žádná legrace. Vždyť už jsem pomalu zapomněl, jak voní les a šumí břízy.
11: Jak chcete, pane králi?
9: Místa je tam dost.
4: A poslyšte, mládenci. Co? Pstruhy? Máte je tam?
10: Máme, pane králi. Zavedu vás po potoku proti proudu. To si užijete.
4: Nedělej mi rastkominy. Pravítko!
5: Ano, královská milosti.
4: Pakovat a jedem.
5: Kam se pojede královská milosti?
6: Do ráje, chlapče, do ráje.
12: Hurá! Kluci, tu naši!

0: Babička píše psaní. Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic. Na konci bylo napsáno: Přivezte k nám Honzíka. Našemu dědovi i mně se po něm moc stýská. Vždyť u nás nebyl tak dlouho. Švestky na zahradě už načisto změkly a letní jablka padají. Nemá je kdo sbírat. Punťa běhá po návsi a očichává kluky, který z nich je Honzík. Kocour sedá na sloupku u našich vrátek a vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí. Přivezte ho, kloučka, aspoň na několik dní. Maminka se potichu zasmála a obrátila se k Honzíkovi, který si právě hrál na zemi s několika kousky dřeva. Její Honzík, kluk jako špalík. Tváře měl červené, vlasy mu stály a břicho se mu do kalhot sotva vešlo. Honzíku, řekla maminka, babička píše, abys přijel do Koníkovic. Babička, vykřikl Honzík a hnal se k mamince. Hned jí bral z ruky psaní a chtěl si sám přečíst, co babička píše. Punťa tě hledá po návsi a kocour se tě nemůže dočkat, pokračovala maminka a dala psaní Honzíkovi. Punťa, kde je Punťa? Scháněl se Honzík po svém věrném příteli. Nemohl Punťu mezi tím černým smetím na papíře rozeznat. Tady je Punťa, řekla maminka a ukázala na řádek písmenek. Honzíkovi se řádek nelíbil. Rezatého Punťu mu vůbec nepřipomínal. A kocour, ten je tu taky? Vyzvídal Honzík. Možná, že kocour bude vypadat líp, ale nevypadal. Honzík byl kocourem z babičina psaní také zklamán. Dědečkův kocour je černý jako komín, řekl určitě Honzík. A tenhle na bříšku prosvítá, vypadá spíš jako brouk než kocour. Ty můj malý, zasmála se maminka a chtěla Honzíka pochovat. Vždyť ještě neumíš číst. Já už nejsem malý, odpověděl rozhodným hlasem Honzík a na ruku se nedal vzít. Začal se dokonce schánět po svém kabátku a že se vypraví k babičce. Nasedne do vlaku a pojede. Vydá se na cestu hned, jaké pak zdržování. Jak chceš, Honzíku, zvážněla maminka. Když si myslíš, že už jsi dost velký, můžeš jet k babičce sám. Já nemám čas, abych tě tam bezla. Víš, co máme u nás práce. A tatínek se vrátí ze stavby až v neděli. Pojedeš sám. Já se nebojím, vypěl se Honzík a červené tváře mu zasvítily. Vezmu si skleněnou kuličku a prut a pojedu k babičce. Honzík začal hledat po kapsách barevnou kuličku. Byl na ní pyšný. Všichni kluci z ulice mu ji záviděli. Honzík se domníval, že bez kuličky nemůže k babičce jet. Rovněž prut se mu zdál nezbytný. Známí kluci nosili prut. Honzík ho chtěl mít taky. Počkej, zadržela ho maminka. Jen od nás tolik nepospíchej. Nemůžeš jít do vlaku jen tak s kuličkou a prutem. Večer ti připravím kufřík, dám tam tvoje věci a pojedeš až zítra. A kuličku? Zeptal se Honzík. Tu tam dám taky. A prut? Vyzvídal Honzík. Prut musíš nechat doma. S tím se do vlaku nesmí. Ještě bys tam někomu vypíchl oko, řekla maminka takovým hlasem, který Honzík vždycky hned poslechl. Prutu mu ale bylo trochu líto. Připadal si bez něho, jako by ani nebyl žádný kluk. Co dělat? Honzík se musel smířit s pomyšlením, že pojede k babičce bez prutu. Vždyť i tak bude stát tenhle výlet za to.
1: Zvířátka nemohla tušit, že jejich hlásky někdo zaslechl. V tom se ježek rozkřičel a skákal jako střeštěný.
2: Támhle, podívejte, támhle letí.
3: Co, zas nějaký vrtulník, nebo co?
2: Letí nějak tichounce.
4: Labutě, vždyť jsou to labutě.
1: Trojice bílých ptáků plachtila vzduchem jako pohádkové zjevení. Krtek, ježek i zajíc okouzleně sledovali, jak se k ním ti bílí ptáci blíží.
4: Hej, pojďte se k nám, tady jsme,
1: Labutě je uviděli, zakroužili nad městem a pak přistáli na střeše. Krtek začal vyprávět, jak zahynul jejich les, jak nadarmo bránili svůj pařez.
4: Teď jsou tu jen domy a neteče tady ani potůček. Lidi si všechno postavili jen pro sebe a pro svoje auta.
2: Nedá se tu dýchat.
1: Labutě naslouchali a další vysvětlování už nepotřebovali. Posaďte se, vybídli kamarády, a dobře se držte.

Kamarádi nasedli do hebkého labutího peří a letěli. Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu.

kde nejsou žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat papír a razítko, a pomalu zapomínali na šedivé špinavé ulice, naplněné rámusivými motory. Těšili se, že znovu uslyší zpěv ptáků, že se budou prohánět trávou společně s pestrými motýly a že si budou celý den hrát.

0: Doma sedělo jaro v květovaných šatech a léto jen tak nalehounko v koupacím plášti. Ve světnici bylo teplo a příjemně, ale na okno bubnoval déšť a v komíně pískal vítr na 7 píšťal. Už by tady měl být, řeklo jaro. Musí přijít každou chvilku, odpovědělo léto. A v tom se dveře otevřely. Na prahu stál podzim. Rázem za okny ustal déšť a začalo sněžit. Podzim se hrnul dovnitř, ale jaro ho zarazilo. Děláš šťápoty, kdo to má uklízet? Podzim se vyzul z gumových holínek, dal jaru i létu pusu na přivítanou a zeptal se.
1: Zima už je venku.
0: Jak se můžeš tak hloupě ptát? Jeden z nás musí být vždycky venku, řeklo léto a postavil na čaj, aby se podzim po službě v plískanici zahřál.
1: Já vím, hučel podzim. My se přece všichni nesejdeme ani o Vánocích.
0: Je to tak. Rodina má být o Vánocích pohromadě. Jaro, léto, podzim a zima jsou taky jedna rodina, ale doma se všichni spolu nikdy nesejdou. Když jaro probudí přírodu a vrací se domů, to už léto odchází do světa. Musí dohlédnout, aby všechno na polích a v sadech zrálo, aby sluníčko o prázdninách hřálo a děti se mohly koupat. A když přijde domů, je venku už zase podzim. Musí zařídit, aby deště nebylo moc ani málo, aby vítr foukal dětem do draků, ale zase, aby nebral lidem střechu nad hlavou. A než se vrátí, vyjede zima. Zakrývá všechno sněhovými peřinami, aby nic nezmrzlo, a po stráních sype sníh na sánkovačky a lyžovačky. Jaro, léto a podzim seděli u stolu, pili čaj a byli rozmrzelé, že zas ani o Vánocích nebudou všichni pohromadě. Na stole ležela hromádka dopisů a vánočních blahopřání, ale nikdo ani nebyl zvědavý, co jim kdo píše. Nedá se nic dělat. Svátky jsou za dveřmi, napeču trochu cukroví. A léto vstalo od stolu. A ty bys mohl zatím uklidit.
1: Podzim nadul tvář, že vyluxuje, a světnicí to zafičilo, až se dopisy rozlétaly.
0: Nefič tolik, okřiklo ho jaro a sbíralo dopisy. Nad jednou pohlednicí vykřiklo radostí. Zima nám píše, přečti to honem. Otočilo se léto odpečený a jaro četlo. Posílám vám srdečný pozdrav. Jsem zrovna v Nasavrkách a mám moc práce, abych všechno přikryla. Je tu hrozný mráz a holomrazy jsou pro poleto nejhorší. Dobře si doma zatopte, ať nikdo nenastydnete. Přeji vám radostné Vánoce.
1: Jaké pak radostné Vánoce, když tu s námi nebude? Povzdychlo léto. Mám toho právě dost. Jdu pro ní, řeklo jaro a vykročilo ke dveřím. V těch šatičkách půjdu já.
0: Zadržel je podzim, nazul si holínky, kolem krku si uvázal šálu a vyšel ze dveří. Kudy šel, sněžení přešlo v déšť a kam šláp, sníh se měnil v kaluže. Když došel k Nasavrkám, uviděl na poli zimu, jak se lopotí s duchnami sněhu.
1: Ahoj,
0: zahučel jí za zády. Fuj, to jsem se lekla. Otočila se pohlase zima. Kde se tu bereš?
1: Jdu pro tebe. Pojď domů.
0: Máš rozum? Až přijde jaro, potom mohu jít.
1: Jsou Vánoce a o Vánocích má být rodina pohromadě.
0: Bylo by to pěkné, pokývala hlavou zima. Ale z nás čtyř musí být přece pořád jeden ve službě.
1: Pro jednou se to nezblázní. Jen pojď.
0: Pověděl na to podzim, vykročil k domovu a zima za ním. Doma se už nemohli dočkat, jestli podzim zimu přivede. Jaro vyšlo na zápraží vyhlížet a Petr Klíč hned zlatým klíčkem otvíral zem, že prý už je jaro. Léto vykouklo oknem a rázem bylo horko na koupání a zmrzlináři začali dělat zmrzlinu. Sotva podzim a zima vešli do dveří,
1: Už drnčel telefon. Ze sluchátka se sypalo jako krupobytí. Tady je meteorologický úřad. Co to vyvádíte? My hlásíme příchod studené fronty, husté sněžní a mráz a vy si děláte oblevu. Vždyť jsme lidem pro smích.
2: Koho voláte?
1: Zeptal se Podzim. Zimu, kde u telefonu?
2: Podzim.
1: Promiňte, to nám asi přeskočilo. Sotva Podzim položil sluchátko, telefon drnčel znovu. Je tam zima? Ozvalo se.
2: Není, topíme, zatopte si taky.
1: Řekl Podzim a zavěsil. Nic si nepomohl, protože telefon zvonil znovu a zase. Volali hokejisté, že jim led taje pod nohama. Volali kožešníci, že takhle přijdou na mizinu. Volal skřivan, jestli už má vrznout. A volala železnice, jestli už má zavést letní jízdní řád. A jedna paní volala, co je to za bláznivé počasí. Jen domovníci si libovali, že nemusí zametat sníh. Ale copak kvůli domovníkům se dá měnit počasí? Takhle to nejde. Musím zase ven, aby Vánoce nebyly na blátě. Řekla zima a oblékla si kožíšek. Léto jí strčilo do kapsy trochu vánočního cukroví, všichni si popřáli pěkné svátky a zima vyjela. Kudy jela, zvonili roli,

0: opavým králi. Byl jednou jeden král. Měl hodnou ženu a dva statné syny. Všichni ve spolek šťastně žili a nic lepšího na světě už nečekali. A přece přišlo. Královně se narodila dceruška. Kdo se na ní podíval, zvolal: Bože, vždyť je hezká jako růžové poupátko. I začali jí říkat Růžička. A to jméno jí zůstalo. A jako se rozvíjí růžové poupátko v spanilý květ, i ona se rozvíjela do krásy. Než se rodiče i bratři nadáli, byla na vdávání. Ženiši si podávali dveře, ale i ti nejhezčí dostávali od růžičky košem, že prý rodiče a bratry neopustí. Co se však nestalo? Jednou přišel do města kupec a prodával rostodivné tvory z cizích krajin. Želvy, salamandry, pštrosy, papoušky a jiná ještě zvláštnější zvířata. Král chtěl růžičku překvapit a koupil jí páva. Růžička byla jako očarována. Páv roztáhl ocas, duhové třpity na něm jen hrály a pyšně potřásal zlatozelenou korunkou.
1: Co je to za překrásného tvora, bratře?
2: Docela obyčejný páv. Prý je z něho výborná pečinka.
1: Cože? Lidé si troufají takové krásné ptáky zabíjet? A dokonce jíst?
2: Neboj se, tvému pávu nikdo neublíží. U nás je to velká vzácnost a na jídlo máme dost husí, kachen a krocanů.
0: Růžička si páva brzy ochočila. Chodil za ní, kam se hnula, a všichni si ho předcházeli, aby si u růžičky udělali dobré oko. S růžičkou se stala velká změna. Začala se stranit lidí, plesy ani turnaje ji nebavily, málo jedla a v noci ze spaní často vzdychala. Jednou ji přistihl král, jak sedí v zahradě pod černými bezy, drží páva kolem krku a pláče.
3: Co se ti stalo, dceruško?
1: Nestojí to za řeč, tatínku. Seděla jsem s kolovratem blízko ohně a všechen len na vřetenu mi schořel.
3: To je toho. Dám ti nanosit z královských komor tolik lnu, že bys ho nespředla ani za 100 let.
0: Druhý den král na procházce zahradou opět zabloudil pod černé bezy. A vidí jako včera, růžička drží páva kolem krku a pláče.
3: Co je ti? Což jsem ti toho lnu dal přinést málo?
1: Pro len už nepláču. Včera jsem uklouzla u rybníčku. Do vody mi spadl střevíček a utopil se. Byl to ten zelený, atlasový. Nosila jsem jen nejraději.
3: Nepláč, budeš mít střevíčku, že je do smrti neunosíš.
0: A hned dal růžičce ušít 10 000 střevíčků ze zeleného atlasu. Vyprávěl o tom královně. Ta jako matka tušila, že s růžičkou není něco v pořádku, i umínila si, že tomu přijde na kloub. Nazítří šla do zahrady a schovala se v černých bezech. Zanedlouho přišla růžička s pávem. Sedla si do trávy pod keře, objala páva a ten smutným hlasem pravil:
4: Kdypak se, růžičko, vdáš za pavýho krále?
1: Až přepluji moře, až přetrpím hoře.
0: Dala se do pláče. Páv roztáhl barevný chvost, tisíce barev se na něm zatřpitilo. Jak se na ně růžička dívala skrze slzy, barvy se slily v takový duhový jas, že musela přivřít oči. Jako z dálky slyšela páva, jak říká:
4: Ve snu půjdem tiše do krásné paví říše.
0: Růžičku obestřela dřímota. Královna tiše vyšla z houští a spěchala, aby o tom pověděla králi.
3: Ten páv nám očaroval dceru. Sprovodíme ho ze světa.
0: Zavolal syny a všichni běželi na zahradu pod černé bezy. Růžičku našli, jak tvrdě spí, ze sna se usmívá, ale páv nebyl nikde. Marně ho hledali a když se Růžička vzbudila, spustila pro páva hrozný nářek.
1: Hubujte si mne, křičte na mne, ale šťastná nebudu, dokud se nevdám za pavýho krále.
0: To měli z toho, že ji tak rozmazlovali. Marně jí to vymlouvali, marně jí prosili, aby měla rozum. Nepovolila. 3 dny a 3 noci už nejedla ani nespala. A tu se bratři z lásky k ní nabídli, že půjdou pavýho krále hledat. Vzali sebou medailon se sestřiným obrázkem. Bylo jim jedno, v kterou stranu se dají. Putovali, kam je oči vedli a koně nesli. Kudy jeli, všude se ptali na pavýho krále, ale slyšeli stejnou odpověď. Paví král? Nedělejte si z dobrých lidí blázny. Už byli na cestě 7 týdnů a nic nepořídili. Na konci 7. týdne vjeli z borového lesa a zůstali ohromeni stát. Široko daleko, kam pohlédli, prostíralo se temně modré moře. Utrmáceni slezli z koní, že si odpočinou a vrátí se domů. Tu se vlny rozhrnuly, na hladinu vyplula velká ryba a za ní se vynořily 2 menší. Ryba upřela na mládence veliké ohnivé oči a ptala se.
5: Kam máte namířeno, mládenci?
2: Vydali jsme se hledat paví království. Máme pro krále vzkaz.
5: Když už jste došli tak daleko, pusťte se ještě dál.
2: Ale jak se dostaneme přes moře?
5: Uděláte-li, co na vás budu chtít, převezu vás.
0: Bratři slíbili, že splní rybě každé přání. Ryba je vzala na hřbet a pustila se s nimi na širé moře. 2 menší ryby se jí zpovzdálí držely. Pluli den a noc a na úsvitu spatřili zelené břehy. Za spanilého slunečného rána přistáli u pobřeží porostlého palmami.
5: Jste v paví říši. Až donesete pavímu králi vzkaz, vraťte se sem. 3x7 dní tu na mne čekejte a nezapomeňte, co jste mi slíbili.
0: Bratři rybě poděkovali a dali se palmovým hájem. Když z něho vyšli, uviděli před sebou bílé město. Zamířili k němu. Všude, kudy šli, potkávali samé pávy. Zlaté, modré, zelené, stříbrné. Před očima se jim z těch skvoucích barev dělaly mžitky. Město se hemžilo lidmi v šatech z pavýho peří. Hned si cizinců všimli a ptali se, co jsou zač.
2: Jsme zdaleka. Neseme vzkaz pavýmu králi.
0: I zavedli je ke králi. Byl to hezký mladík, ale bylo na něm vidět, že se pro něco trápí. Bratři mu složili poklonu a podali mu medailon s obrázkem princezny Růžičky.
2: Přinášíme ti, pane králi, pozdrav od naší sestry.
0: Paví král jim zprvu nerozuměl. Obracel medailon v ruce a chvilku to trvalo, než ho napadlo, aby ho otevřel. Jak spatřil obrázek spanilé Růžičky, bledé tváře mu zahořely, oči se mu zaleskly.
4: Což ta krásná dívka opravdu žije? Co už jsem se pro ní natrápil, stále se mi zjevuje ve snu.
0: Bratři ho ujišťovali, že je Růžička ve skutečnosti ještě hezčí než na obrázku.
4: Hned pro ní dám poslat. Vy zatím buďte mými hosty.
0: Ale bratři se králi omluvili, že je volá povinnost, že se k jeho dvoru nemohou vrátit dřív než za 3x7 dní. Rozloučili se s králem a odebrali se k mořskému břehu. Paví král dal vypravit loď s poselstvem pro Růžičku. Rodiče už 2 syny oplakali a Růžička si nepřestala vyčítat, že ona je vina jejich neštěstím. Jakým veselím se rozhlaholili královské síně, když se dorazilo poselstvo pavího krále. odevzdali dopis Růžičce, aby neotálela a vydala se do Paví říše. Bratři, že jsou živi a zdrávi a těší se na ni, ale nejvíce, že se na ní těší Paví král. Rodiče plakali, když se s Růžičkou loučili, ale slíbila jim, že je brzy přijede s Pavým králem navštívit a bratři, že se hned po svatbě vrátí domů. Nachystali jí bohatou výbavu a aby se jí v cizí zemi nestýskalo, vybrali jí Hněvku, dceru jedné dvorní dámy. Na lodi byla Růžička jako u vytržení. Nestačila se divit delfínům a létajícím rybám, které doprovázely loď. Všechno pro ní bylo nové a zvláštní. Se svou radostí se svěřovala Hněvce. Hněvka nebyla hezká, ale nikdo netušil, jak je zlá. Uměla to dobře skrývat. Už jak se vydala na cestu, přemýšlela, jak to navléci, aby si Paví král místo Růžičky vzal za ženu ji. Z rozhovoru s dvořanem, který vedl poselstvo, se dozvěděla, že bratři princezny Růžičky ode dvora odešli, hned jak vyřídili vzkaz. To se jí hodilo. Oni jediní by jí mohli prozradit. A hned začala provádět hrozný plán.
6: Chceš být do smrti boháčem? Abys nemusel dělat Pavýmu králi sluhu.
7: Tuže rád.
6: Když uděláš, co budu chtít, dostaneš sud zlatých peněz.
7: Udělám všechno, co si budeš přát.
6: Tak poslouchej. V noci mi pomůžeš schodit Růžičku do moře. Až přistaneme, dosvědčíš Pavýmu králi, že jeho pravá nevěsta jsem já.
0: Muž se zhrozil, ale v duchu už slyšel dukáty vábně cinkat. Slíbil Hněvce, že udělá, co na něm chce. V noci, aby Růžičku neprobudili, vynesli ji i s postýlkou ven a hodili do moře. Ráno se loď s nepravou nevěstou blížila ke břehům Pavího království. Zástupy lidí už ji očekávali. Hněvka se vyparádila, jak nejlépe uměla. Když vystoupila na břeh, neozval se ani hlásek jásotu. Všichni stáli zaraženi, čekali kdo ví jakou krásku. A zatím se do kočáru ozdobeného pavými pery žene nehezká podmračená dívka.
6: Co je s vámi? Honem mě doveste ke králi a neokounějte. Což jste nikdy neviděli hezkou princeznu?
0: Nikdo se jí neodvážil ani slůvkem odmluvit. Kočí pobídl koně a kočár se rozjel. Hněvka se rozhlížela po mlčenlivém zástupu diváků. Najednou se do toho ticha rozkřičeli všichni pávové.
6: Zažeňte ty šeredné křiklouny!
0: Tím si proti sobě obyvatele Pavího království popudila ještě víc. Oznámili králi, že jeho nevěsta přijíždí.
4: Je opravdu krásnější než na tom obrázku v medailonku?
0: Dvořané se ošívali, ale museli s pravdou ven.
8: Odpusť králi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň drobeček té krásy, jakou ukazuje obrázek.
0: Král se zarazil a v tom už nepravá princezna vcházela do sálu. Místo spanilé princezny, kterou vídal ve snách, stála před ním nehezká dívka, z očí jí nic dobrého nekoukalo a rty se jí křivily, jako by polikala odvar z peliňku. Protože byl Pavý král dvorný, neodehnal Hněvku. Dal jí připravit krásnou komnatu a omluvil se důležitými záležitostmi, pro ně prý musí svatbu odložit. Řekl si, že počká na oba bratry. Zítra uplynou 3 neděle, bratři se vrátí a musí mu vysvětlit, proč si z něho dělali blázny. Zatím se postýlka s Růžičkou zmítala na černých vlnách. Byla pevná a trvalo dlouho, než voda začala prosakovat slavníčkem. Růžička dál tvrdě spala a zdál se jí smutný sen. Seděla se svým pávem pod bezi a páv se jí ptal.
4: Kdy se vdáš, Růžičko, za Pavýho krále?
1: Až přepluji moře, až přetrpím hoře.
0: A dala se do pláče. Najednou jí byla hrozná zima, celou jí roztřásla a probudila se z toho snu. jaké bylo její leknutí. Kolem dokola hučely vlny a uprostřed nich ona sama, samotinká na postýlce, která už se potápí. Začala volat o pomoc. Tu se z vln vynořila velká ryba a za ní vypluli dvě menší. Vzali postýlku mezi sebe a nesli ji vlnami tak opatrně, že ani kapka vody na růžičku nestříkla.
1: Děkuji vám, rybky. Bez vás bych se byla jistě utopila.
0: Velká ryba upřela na růžičku ohnivé oči.
5: Neseme pavýmu králi ženu a k jejím bratrům si jdeme pro odměnu.
0: Ten den, kdy se růžička nesená rybami blížila ke břehu, uplynulo právě 3x7 dní ode dne, co bratři přijeli do pavýho království. Čekali na břehu, zdali se přihlásí ryba, která je převezla přes moře. V tom spatří, jak se na širém moři něco zlatého leskne. Zlatolesklá věc je blíž a blíž, rozeznávají postýlku a v ní spanilou dívku.
9: Růžičko, růžičko, takhle pluješ za svým ženichem?
0: Bratři vidí, že postýlku nesou na hřbetech 3 ryby, jedna velká a 2 menší. Postýlka už se dotkla břehu, růžička z ní vyskočila a padla bratrům do náruče. Ptali se jí, jak se tam sama na širém moři octla, ale nevěděla.
9: Pojď, dovedeme tě k pavýmu králi.
5: Počkejte, mládenci, něco jste mi slíbili.
0: Bratři se ohlédli, ryba na ně upírá ohnivé oči. A za ní spolu laškují 2 menší.
9: Co chceš, to uděláme. Odpusť, že jsme se sami hned nepřihlásili.
5: Věřím vám, mládenci. Chci, abyste se oženili s mými dcerami rybami, a to hned.
0: Bratři se smutně podívali na růžičku, povzdychli si a začali se brodit k rybám. Voda se kolem nich v kraječkách vlnila, nejprve u kolen, pak u pasu, potom u límce a nakonec se bílou chocholkou zavřela nad jejich hlavami. Růžička zoufale vykřikla. V tom však se moře rozestoupilo a z vln se vynořila krásná paní, za ní vystoupily 2 spanilé dívky a jim po boku šli s úsměvem oba bratři. Nové a nové ryby připlouvaly ke břehu, jedna zvláštnější než druhá, a jak se spodními ploutvemi dotkly suché země, proměnily se v lidské tvory. Za chvíli stál na břehu průvod nádherně oblečených dvořanů. Ta krásná paní objala růžičku.
5: Pojď, dovedu tě k tvému ženichovi. Jsem jeho matka. A zde jsou jeho sestry.
0: Vyprávěla, jak zlý čaroděj chtěl, aby se stala jeho ženou. Odmítla ho a on ji zaklel s dcerami a celým jejím dvorem v ryby. Rybami měly být tak dlouho, dokud se nenajdou 2 mládenci, kteří se nebudou zdráhat a ožení se s jejími dcerami v rybí podobě. Pavý král seděl smuten na pavlánu. A tu se otevře brána a na nádvoří vchází skvělý průvod. Král nevěří očím. V čele průvodu jde jeho matka a za ní jeho sestry. Všechny už dávno oplakal. Se sestrami se vedou princové, na něž dnes tak toužebně čekal. A kdo je ta dívka, co jde se sklopenou hlavou po boku jeho matky? Teď zvedla hlavu a král v ní poznal spanilou princeznu, tu, co se mu o ní denně zdávalo. 3 svatby se slavily najednou. Přijeli na ně i rodiče princezny Růžičky. Hněvka už dávno nebyla v zámku. Hned jak spatřila ten slavný průvod, Růžičku a její bratry utekla. Bloudí dodnes paví říší, jestli už jí tam pávy k smrti neukřičeli. Když jsem se z těch veselých svateb vracel, vezl jsem si odtamtud páva. Nevadí mi, že občas ošklivě zakřičí. Stokrát mi to vynahradí podívaná na jeho rozevřený chvost. Lesk stíhá lesk a barva od barvy chytá. A což teprve v paví říši? Tam o svatbách pávy celý měsíc chodili s rozevřenými chvosty a všude bylo tolik barev a záře, že se lidé těšili na noc, aby při hvězdičkách dali odpočinout očím.

0: a v něm černovlasá holčička. Jmenuje se Alenka, ale když ještě neuměla skoro vůbec mluvit, říkala si Ája. No a už jí to zůstalo. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla tatínkovi: Tatí, já bychom chtěla pfa. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučil jí tatínek. Já bych, opakovala, ale chtěla bychem pfa. A když se něco chce, musí se říct prosím, připomněl tatínek.
1: Pfofím,
0: řekla Ája. Ona totiž ještě neuměla říct ani r. No, ale tatínek jí toho psa stejně koupil. Totiž psa. Takové malé, roztřesené štěňátko. Bylo ještě mnohem menší než Ája a neumělo skoro vůbec nic ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek, oznámil tatínek.
1: Fek, opakovala Ája,
0: protože ještě neuměla říct ani to r. Rek, zlobil se tatínek, a ne fek. To už bys mu rovnou mohla říkat fík.
2: A proč ne?
0: Ája začala pejskovi říkat fík, protože f, to zase uměla dobře. Nejdříve uložili fíka do krabice od bot, ale za den už mu byla malá. Nějak moc rychle rostl, tedy podezřele rychle.
2: Dáme ho do košíku,
0: rozhodla maminka. A dali. Jenže to štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček 3 ucháče mléka a najednou vám vyrostl, že už to nebyl fíček, ale fík. Nikdo už na něm nepoznal, že je to ještě štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal z prken boudičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak velká, že v ní mohl i vrtět ocasem. Bydlel v ní 3 dny a 3 noci. Ale 4. noc pak zaslechli ze dvorku mocné vrzání, sténání a praskání. Tatínek popadl brokovnici, vyběhl v pyžamu do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru!
2: Ha, jenže oni to nebyli zloději. Byl to fík,
0: tedy vlastně jeho bouda. Už mu zase začala být malá a celá na něm hlučně popraskala. Fík chodil se zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj zbylá prkínka opadala. Ruce vzhůru dát nemohl, to dá rozum. Taková pěkná boudička to byla, litoval tatínek, a ještě nebyla vůbec obnošená. No, a tak pejsek pořád rostl a rostl a už to vůbec nebyl pejsek, nýbrž pořádný pes, nebo spíš velepes. To snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s jetelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší, asi tak na 2 psy. Ája samozřejmě taky rostla, ale zdaleka ne tak rychle jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky a naučila se říkat r. Měla z toho takovou radost, že pak místo mléko říkala mréko a místo podlaha podraha. A fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat a vyrostl tak, že už mu byla malá i ta bouda pro 2 psy. Jednou takhle z ní vylezl, vypil vědro mléka a pak už se do boudy zkrátka nevešel.
2: Je, ten už je velký, říkala Ája. Fík je maximální pes,
0: řekl její bráška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší.
2: Co je to maximální, chtěla vědět Ája.
3: To znamená úplně největší, řekl pyšně Čudla.
0: Tatínek se však tvářil starostlivě a když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: nic na plat, musíme ho dát pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli: kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na náves k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale pro slzy ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka.
2: Jaja, pomoc!
0: Stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel. Jenom holoubek, co kroužil nad rybníkem, žalostně zavrkal a pak z toho žalu dostal rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem k domečku. Párkrát klofl spícího fíka do nosu a když se Maxi pes probral, špitl mu holub do ucha. Honem pojď, Ája se topí. Tak rychle jste ještě psa utíkat neviděli. Předběhl i letícího holoubka, v tu ránu byl u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda vyšplíchla na všechny strany a na návsi se udělala menší potopa. Ale co na tom? Hlavně, že fík vylezl z vody s Ájou na hřbetě.
2: Tatí, tatí,
0: volala Ája na přibíhajícího tatínka.
2: Fíček mě dočista zachránil.
4: A tak to ne, řekl vděčně tatínek. Takového psa já pryč nedám. Roztrhal ceduly na malé kousky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky, že postavil.
5: Co pak, divil se soused.
4: Koupili jste si koně?
5: Ne, řekl tatínek, psa.
0: No, ale je trochu větší. Soused se tomu zasmál a fík se smál taky, když měl tu stáj pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní i solidní postel s pruhovanou peřinou. Pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usnul.

o laskavém a moudrém jelenovi. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o krásném jelenovi jménem Dino. Spolu se svými přáteli žil v hlubokém lese, ve kterém rostly obrovské stromy. Ale jednoho dne se všechno změnilo. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, Dino nebyl jen tak obyčejný jelen. Byl nejmoudřejším zvířetem v celém lese. A neobyčejný byl i jeho vzhled. Na čele mu zářil překrásný ametyst a na hlavě se mu blýskalo nachově zbarvené paroží. Když se toho rána vzbudil, bylo všude mokro a kapky deště se v trávě leskly, jako diamanty. V noci byla velká bouřka a tmavé mraky právě odplouvaly za obzor, když se na obloze objevilo sluníčko. Dino se vydal na svou obvyklou ranní pouť dolů k řece, aby se napil. Kvůli bouřce však byla voda rozdivočelá a tekla teď prudčeji než obvykle. Jak tak stál a díval se na běsnící řeku, zaslechl volání. Pomoc, pomoc, prosím, pomozte mi! Najednou spatřil muže, který plaval v ohybu řeky. Muž zoufale mával rukama, každou chvíli zmizel pod vodou, pak se vynořil a prskal kolem sebe. Moudrý jelen se rychle zamyslel a zavolal na muže. Podívej se nahoru, chyť se větve nad sebou. Muž natáhl ruce, uchopil větev a pevně se jí držel. Dino pak došel vodou až k muži a řekl mu, chyť se mě za krk. Muž byl tak ohromený tím, že vidí jelena snachově se blízkajícím parožím a drahokamem na čele, že se pustil větve. Naštěstí se ale stačil chytit Dina, který ho vytáhl z vody na břeh. Muž se jmenoval Artur a byl celý zmáčený a vyčerpaný, ale nesmírně vděčný laskavému a moudrému jelenovi. Pořád dokola mu děkoval, že ho zachránil a ptal se, jak by se mu mohl odvděčit. Chtěl bych na oplátku jen jednu věc, odpověděl Dino. Dej mi své slovo, že o mě nikomu nepovíš a neřekneš, kde žiji, neboť je spousta zlých a chamtivých lidí, kteří by mě chtěli ulovit kvůli mému drahokamu. Plný vděčnosti si Artur dal ruku na srdce a přísahal, že nikomu nepoví o jelenovi ani o tom, kde žije. Poté Dino doprovodil muže na cestu, která ho vyvedla z lesa. Ubíhlo několik let, když se jednoho dne královna té země, která žila daleko od hlubokého lesa, doslechla o moudrém a krásném jelenovi se zářícím nachovým parožím a skvostným purpurovým ametystem na čele. Přála si to nádherné zvíře uvidět a požádala proto krále svého manžela, aby jelena našel. Král byl laskavý a rád dělal své ženě radost. Nabídl proto velkou odměnu tomu, kdo by mu pomohl toho neobyčejného jelena chytit. Když se Artur dověděl, koho král hledá, posedla ho chamtivost a zapomněl na slib, který Dinovi dal. Šel za králem a zavedl jej i jeho muže do hlubokého lesa. Tam se usadili, počkali si na jelena a brzy ho chytili. Král byl nesmírně šťastný, že to krásné zvíře našel a přikázal svým mužům, aby se o jelena dobře starali. Ti ho přivázali ze zadu ke kočáru, dali mu čerstvé seno a král se sám šel ujistit, zda je jelen v pořádku. Když ho však uviděl, zjistil, že pláče. Co se děje? Zeptal se vlídně, ublížili ti moji mužové? Dinovi ukápla jedna slza.
Ne, chovají se ke mně dobře, děkuji. Ale jsem smutný, protože si myslím, že mě asi někdo podvedl. Dávám si velký pozor, abych se vyhýbal lidem. Jak si mě tedy mohl najít? Zeptal se mírně. Král byl tak poděšený tím, že vidí Jelena plakat, že jen ukázal na chamtivého Artura, který se nedaleko snažil ukrýt.

mu za vyučenou. Jelen však měl slitování a prosil krále, aby muži odpustil a nechal ho jít. Král byl natolik dojatý jelenovou laskavostí a moudrostí, že souhlasil. Pak pustil jelena na svobodu a nabídl mu, aby šel s ním a setkal se s královnou jeho ženou, která se nemohla dočkat, až ho spatří poté, co toho o něm tolik slyšela. Dino souhlasil a tak se všichni vrátili zpět do paláce. Královna a jelen se brzy stali nerozlučnými přáteli. Ona ho velmi ráda krmila hroznovým vínem, které měl tak rád, a on si vážil její vlídné laskavosti. A tak jelen nabyl pocitu bezpečí. Už se nebál, že ho chytí lovci kvůli jeho cennému drahokamu a paroží. Zanedlouho se Dino stal královým prvním rádcem a pomáhal mu vládnout moudře a spravedlivě. Král respektoval sliby, které dal svým podaným, a jelen nikdy králi nedovolil, aby ho ovládla chamtivost. Tím, že dodržujeme své sliby, jsme laskaví a dokážeme odpustit, děláme svět lepším pro každého. Moudrý člověk umí být soucitný ke každému, i k těm, kteří mu ublížili.

Masožravá květina. Přišlo léto, prázdniny a na zahradě je pěkně veselo. Arnošt s Bedříškem se přetahují o klacek. Bedříšek ho vždycky vybojuje, hodí daleko do trávy a Arnošt aportuje. Smějí se na celé kolo a vymýšlejí klukoviny. Macíkovi se taková zábava moc nelíbí. On není pes, aby tady pobíhal jen tak bezdůvodně po zahradě za nějakým klackem. A tak důstojně leží na zítce na konci zahrady a přemýšlí, co by se dalo dělat, když není ani teplo, ani zima. V tu chvíli mu ale padne do oka něco strakatého na druhé straně plotu. Voní to úžasně jako pomeranče. Co to je? A kde se to tu vzalo? Zkoumá záhadnou věc zvědavý kocour. Macík se skočí ze zítky a co nevidí? Na zemi leží v rozbitém květináči pestrobarevná květina. Má krásný veliký žíhaný květ a vypadá úplně jinak než všechny květiny z dědečkovy zahrádky. Jak tak Macík postává opodál, zdá se mu, že ho květina sleduje. Kam se kocour pohne, otáčí svůj květ za ním. A navíc na něj vystrkuje jazyček, jako by ho chtěla kousnout. To se mu ale ani trochu nelíbí. Vyskočí na zítku a zmizí v zahradě. Celý naježený přiběhne k Bedříškovi, skočí mu do náruče a začne příst. Je rád, že je zase mezi kamarády. Arnošt i Bedříšek se začnou vyptávat, co se mu přihodilo. Kocour jim všechno dopodrobna vypráví. A tak se všichni tři vydají na velkou výpravu za záhadnou květinou. Leží tam stále. První, kdo se odváží nejblíž, je Arnošt. Čumáčkem očichává květináč, ale zvláštního nic necítí. Bude nejlépe, když milou květinu vezmou a zasadí ji na zahrádce. Dědeček si ani nevšimne, že má o jednu kytičku víc. A i kdyby, určitě se proto hněvat nebude. Dědeček zahradník má rád všechny rostlinky a všem dokáže pomoci, když je třeba. Seberou tedy květinu i se zbytkem květináče?

Bedříšek ji vysadí na zítku, přelezou plot a už si to štrádují k záhonkům růží. Tam se téhle cizokrajné kytičce bude jistě líbit. Růže jsou píchou dědečkovi zahrádky a ona se svým okouzlujícím květem a omamnou vůní bude určitě v jejich společnosti spokojená. Bedříšek tedy opatrně zasadí květinu na kraj záhonku a všichni tři se zálibně dívají, jak je krásná. Co se ale nestane? Během chvilky začne květina vadnout. Bedříšek doběhne pro vodu a trochu ji zalije, všechno marné. Svěšené listy, povadlý květ, to je pěkné nadělení. Dědeček by takové zahradničení nerad viděl, tak tam tak všichni tři sedí a je jim skoro do pláče. V tom letí kolem malá zvědavá muška, která se nechala přilákat neobvyklou vůní. Usadí se na kraj květu a chce ochutnat trošku nektaru. Sotva se ale trošku nahne, ham! Do té chvíle uvadající květina se hebitě olízne svým jazyčkem a je po mušce. Bedříšek, Arnošt i Macík sedí celý skoprnělý. Macíkovi se točí hlava, když si vzpomene, jak se za ním květina stále otáčela, když ji našel. Bůh ví, jestli by ho nebyla spolkla taky. Dívali se na sebe překvapeně, ale masožravce se udělalo zjevně lépe. Pookřála, ale listy měla stále napůl svěšené. To je masožravá květina a má hlad, vyskočil Bedříšek z trávy. Musíme ji nakrmit. Budeme jí chytat mouchy, uštíbá se Macík. Není třeba, odpovídá Arnošt. Mám v mističce od oběda ještě kousek čerstvého masa. Mohli bychom se rozdělit, dodává dobrácky pejsek a už přináší v zubech misku s jídlem. Bedříšek krájí rybičkou od dědečka maso na kousíčky a podává jeden květině. Ani se moc nezdráhá. Slupne ho, protáhne své povadlé listy a dívá se, jestli dostane další. Moc se jí líbí, když jí Bedříšek krmí. Všichni se radují, že to tak hezky vymysleli. Dědeček celé veselí pozoruje ze zápraží chaloupky. A tak se jde podívat, co se Bedříškovi a jeho kamarádům podařilo dobrého. Jeden přes druhého mu vyprávějí, jak zachránili květinu před hladem. Dědeček se srdečně směje. No, to se vám povedlo. Dlouho by vám ale ta vaše masožravá potvůrka nevydržela. Potřebuje úplně jiné prostředí, než je naše zahrádka. Ale můžete ji zachránit doopravdy, navrhuje dědeček. Doneseme ji do botanické zahrady a tam se oni jistě dobře postarají. Škoda, že si takovou vzácnost nemůžeme nechat doma, přemýšlejí všichni tři dohromady. Bude ale opravdu lepší, když najdeme příhodný květináč, přesadíme do něj kytičku a vydáme se na cestu. Dědeček pak za odměnu malé zachránce provedl celou botanickou zahradou. Každému se líbilo něco jiného. Viděli veliké banánovníky, orchideje strakatější než motýly na zahrádce, rozkvetlé kaktusy a spoustu dalších exotických květin. Ani se jim odsud nechtělo.

0: jak hodinářský kluk vyhrál princeznu. Na zámecké věži bimbalo právě poledne, když pan král s rodinou zasedli k obědu. A mezi polévkou a nadívaným krocanem se najednou král kouknul na paní královnu a prohodil: ty mámo, ta naše holka má tak zrovna nejvyšší čas, aby se vdala. Hned po obědě začnu hledat ženicha. Jak to princezna uslyšela? Dala se do ukrutného pláče a že se vdávat nechce a kdesi cosi. Jednou jsem řekl, že se budeš vdávat, tak se vdávat budeš a basta. Zakabonil se král a bouchnul do stolu. A nemyslíš si, že si vezmeš toho hodináckého kluka ze vsi? Moc dobře vím, že ses do něj zakoukala, když tady byl tuhle natahovat hodiny. Pořádnýho chlapa si vezmeš a ne takový tintítko hubený. Jen se, tatínko, nerozčiluj, řekla starostlivě paní královna. Ještě by ti mohlo zaskočit. A stejně se bude vdávat, zaučel král. A šel si po obědě zdřímnout. Ale usnout nemohl. Pořád se mu honilo hlavou, jak to s tím ženichem zařídit. A tak si nechal zavolat své dvorní rádce. Věc se má tak, řekl král, když se rádce uříceně ohlásil. Chci, aby se ta naše bledule, tedy chci říci spanilomyslná princezna, už konečně vdala. Ale ne, aby si vzala nějaké vysmrdlé, ukníkané a nanicovaté princátko, nebo tak něco. Nemusí být bohatý, ale měl by to být silný chlap. Poraď, co mám dělat? Dvorní rada si prohrábl dlouhé vousy a potom se osmělil. A co to jasnosti udělat tak, jak to všichni králové vždycky dělají? No a jak to všichni dělají, zafuněl netrpělivě král. No to se vyhlásí nějaká soutěž, turnaj nebo závod, řekl dvorní rádce. A ten, kdo to vyhraje, tomu se žádný vládce nerozmýšlí svou dceru dát. To je ten nejsilnější mužský. To je ono, zaradoval se král. Ale teď mi ještě poraď, jakou soutěž mám vyhlásit. No, když se jedná o nejsilnějšího muže, tak v zápase, navrhoval dvorní rada. No, tak to tedy hned napiš, poručil král a hned začal diktovat. Ať si chudý nebo bohatý, rodu prostého či vznešeného, ode dneška za měsíc dostav se na královský zámek, abys o ruku princezny zápasil. Vítěz, jak už to bývá dobrým zvykem, dostane království a půl princezny k tomu. Ale vaše jasnosti, ozval se nesměle rádce, chtěl jste snad říci, dostane princeznu a půl království k tomu. Jo, ano, máš pravdu, řekl král. Škrtni to a napiš tam celou princeznu a jenom půl království, musíme šetřit. No, jak se princezna dozvěděla, co se to chystá, hned utíkala do vsi za tím svým hodinářským klukem. Vrazila do krámu, až se všechny hodinky s kukačkami rozkukaly. Co budeme dělat, Jozífku, vzlikala. Vždyť ty s těmi tvými hodinářskými pincetovými ručičkami přece nemůžeš zápasit. A to byla pravda. A ten hodinářský kluk jenom vzdychl, protože to moc dobře věděl. No ale královská vyhláška je jednou královská vyhláška. A s tím se nedá nic dělat. A tak byl Jozífek velice smutný a čím více blížil den toho turnajového zápolení, tím víc byl smutnější. I ty všechny hodiny, co měl v krámku, tíkaly nějak posmutněle a některé obzvlášť útlocitné kukačky, když měly odkukat celou hodinu, místo kukání odfňukaly. Až jednou odpoledne přišel do krámu takový pomenší nenápadný pán. chvilku postával před pultem, štrachal se v kapsách a pak povídá: mám tady jedny velice vzácné hodinky, ale nějak se mi na nich zašmodrchaly ručičky. Můžete mi to spravit? Josefek kouká, obrací hodinky v ruce, ale nic vzácného na nich nevidí. No jo, pozlacené byly, ale jinak nic moc. Až tady, jako když do něj hrom uhodí, na zadní straně je malými ozdobnými písmenky vyryto: nejsilnějšímu muži v celé zemi v hluboké úctě a uznání věnuje král Bašibozuk první a druhý. Josefek na to kouká, až mu oči přecházejí. To jsou vaše hodinky? Zeptal se a nevěřícně si toho pána prohlížel. No, čí by byly, to se ví, že jsou moje, řekl ten hubený pán. Jeden král mi je věnoval, když jsem vyhrál turnaj v zápase. A to jste přeprál všechny? I kováře? Žasne Josefek a pořád se mu to jaksi nechce věřit. I kováře, usmál se ten nenápadný pán. Jo, hochu, i zápasice může člověk naučit. Když to umíš, tak ani kováři není jeho síla nic platná. A vy byste mě to naučil? Vyhrkl ten hodinářský kluk a čelo se mu zapotilo jako ciferník stojacích hodin v chladném průvanu. No a k čemu by ti to bylo? Smál se ten pán, přece tady nebudeš zápasit s hodinama. A tak to ten hodinář ze sebe všechno vysypal. Jak se mají s princeznou rádi, jak o tom pán král nechce ani slyšet a nakonec i to s tím turnajem. Ten pán si to všechno mlčky vyposlechl a pak povídá: když je to tak, tak já ti pomůžu. A co za to budete chtít? Chtěl ještě vědět Josefek. Nic, řekl ten pán. Lidé si mají pomáhat. Jenom mi musíš ty hodinky pěkně spravit. A hned s tím zasvěcováním do zápasnického umění také začali. Ten pán vysvětlil hodinářskému Josefkovi všechno pěkně od začátku. Jak musí padat, aby si neumlížil, jak má popadnout soupeře a využít jeho síly, ukázal mu všechny hmaty a chvaty, zkrátka všechno, co musí dobrý zápasník znát a umět. Na louce u rybníka si to všechno vyzkoušeli. A že ten kluk hodinářská měl v hlavě navíc, než jenom spravovat hodinky, netrvalo dlouho a položil na lopatky i toho svého učitele. No vidíš, řekl ten pán, teď už se nemusíš nikoho bát. A Josefek se nebál. Sotva přišel ten den královského turnaje v zápase, rozloučil se všemi kukačkami v hodinách, řekl, ať mu zakukají třikrát pro štěstí a už se hrnul na zámek.
1: Co tady chce ten hodinářský kluk? Smál se král. Snad nejde taky zápasit.
0: Ale dlouho se nesmál. Josefek skočil mezi zápasníky, prvního přehodil přes rameno, druhému nastavil nohu, třetí, když to viděl, tak raději spadnul na zem sám. A naposled si nechal kováře. S tím bouchnul o zem, až se z něj zaprášilo. A jak to bylo dál, ať se všichni divili, jak chtěli, ten hodinářský kluk tu zápasnickou soutěž vyhrál. A co na to říkal pan král? Ten byl nakonec rád, že princezna toho nejsilnějšího chlapa přeci jenom dostala.

0: Lenochodi jsou zvláštní zvířata. Vyskytují se v deštných pralesech Střední a Jižní Ameriky a pokud vím, existují buď lenochodi tříprstí nebo lenochodi dvouprstí. Paní učitelka na piano sice tvrdila, že jsou i lenochodi pětiprstí, ale ti se nejspíš vyskytují úplně všude. Lenochodi tráví téměř celý svůj život ve větvích stromů, kde spí, páří se i vychovávají mladé. Pohybují se jen velmi málo, většinou za potravou. Požírají listí. K úpatí stromů slézají jen proto, aby se vyprázdnili. A to třeba jen jednou za měsíc. A to potom stojí za to. Po zemi se spíš vlečou, než chodí, dokáží však plavat. Mimo období páření jsou to samotáři. Skoro celý den prospí zaháknutí za své drápy na větvích hlavou dolů. Dokonce i srst jim roste obráceně, od středu břicha k hřbetu. Tak, a teď poslyšte, co se jednou stalo. Kdesi v pralese na větvi v korunách vysokého stromu visel za své drápky lenochod a pospával, když tu najednou rup a pop. Zapraskalo to nad ním a na větev přímo proti němu přistál jiný lenochod.
1: Chvíli na sebe vykuleně koukali. A vy jste kdo?
2: Já? No já jsem lenochod. A vy?
1: Já? No, já jsem taky lenochod.
2: Aha.
1: Už moje máma byla lenochod a táta taky byl lenochod.
2: A babička?
1: Taky lenochod.
2: A děda?
1: No taky lenochod.
2: Aha, tak to jste nefalšovaný lenochod jako já.
1: Vy taky?
2: Já taky.
1: Je, to je pěkný.
2: A poslyšte, máte blechy?
1: Mám.
2: Vy taky? Já taky.
1: Na té, vemte si.
2: Děkuju, já mám svoje.
1: A jak jste se tu odsnul?
2: No tak já jsem trochu pospával na větvi a najednou to udělal rup a pup a už jsem letěl.
1: To je dobrý. Rup a pup a už to letěl.
2: No právě, rup a pup.
1: Rup a pup.
2: Já bych si trochu zdřímnul. A co vy?
1: Já taky.
2: Vy taky?
1: No já taky.
2: Tak dobrou.
1: Dobrou.
0: A usnuli oba jako špalci. Jenže pak to udělalo rup a pup a ten lenochod, co před chvílí letěl, letěl zas, až na zem. A ani se neprobudil. Horší bylo, co se stalo pak. Kde se vzala, tu se vzala, pod stromem se objevila anakonda. A pěkně velká a pěkně vyhládlá. No a věřte nebo ne, milá anakonda milého lenochoda spolkla jak malinu. Pak se olízla, pěkně se stočila a začala spokojeně trávit. Taková anakonda tráví svou kořist i několik týdnů. Latinsky se anakonda velká řekne Eunectes murinus. Kdyby to někoho zajímalo, je to had z čeledi hroznýšovitých. Taky je to nejtěžší had světa, aby bylo jasno. Ale je krásná anakonda, to se musí nechat. No a teď dál. Anakonda si to pospávala pod stromem, když tu náhle...

0: Ano, hádáte správně. Kde se vzal, tu se vzal. Z řeky Amazonky vylezel krokodýl. Ten strom totiž stál docela blízko u řeky. No a když ten krokodýl spatřil pod stromem tu lákavou tučnou kořist, opatrně se přisunul blíž, pak si milou anakondu nadhodil zubama, otevřel pořádně tlamu a potom ji polknul. Nechutnala špatně. Slastně přivřel oči a zívnul. Šlo na něj spaní. Slunce krásně hřálo a tak netrvalo dlouho a krokodýl usnul, jako když ho do vody hodí. Krokodýly jsou mimochodem velmi starý řád plazů. Pochází až z prehistorické doby, do které patřili i dinosauři. Tak. No a tak vám tam ten krokodýl krásně dřímal pod stromem a trávil, když tu, co se nestalo. Mezi stromy se cosi myhlo. Byl to jaguár. Asi vám nemusím dlouho líčit, co se stalo potom. Tedy vlastně to bylo hned. Jaguár udělal hop a skok a chramst a milého krokodýla sežral, než by smrk. Pak se protáhl, chvíli se točil dokola za svým ocasem, potom zavrněl, stočil se do klubička a spal jako kotě. K tomu je nutno poznamenat, že jaguár americký, Panthera onca, je jedna z největších kočkovitých šelem v Jižní Americe. Žije poblíž vody a stejně jako tygr je zdatným plavcem. Je to samotářský predátor, lovící různé druhy živočichů. Jeho skus je mimořádně silný, a to i v poměru k ostatním velkým kočkám, jako je lev, levhart nebo tygr. Tomu umožňuje lovit dokonce i krunýřem opatřené plazy. Takže jaguár si to pěkně pospává pod stromem s plným břichem a vy byste asi moc rádi věděli, co se stalo dál. No dobrá, tak poslouchejte. Kde se vzali, tu se vzali, objevili se nedaleko domorodci.
1: Chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
3: Ale ne, tamhle.
2: Jo, tamhle, to je jaguár, chlapi.
3: Máme štěstí.
2: No, to teda jo.
1: Tak jen tiše, jdem na něj.
0: A tak šli. Nejdřív střelili několik otrávených šípů, to víte, jihoameričtí indiáni, pak po něm skočili a pevně ho svázali.
1: Tak chlapi, to vám teda řeknu, že tohle se nám povedlo. Ha, to je kořist, panečku. Z týhle šelmy si udělám náčelnický plášť.
2: A já čepici.
3: No a já trenýrky.
1: Tak platí, rozpárejte ho.
0: No a tak ho rozpárali. Nebylo to nic lehkého, funěli přitom a chvíli jim to trvalo. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř jaguára našli krokodýla.
1: No chlapi, vidíte to, co já?
2: Tamhle?
1: Ale ne, tadyhle.
2: Jo, tadyhle.
3: No tadyhle. Tak to je ten krokodýl přece.
1: No právě, panečku, to je kořist.
3: To tedy je.
1: A z tý já si udělám náčelnický kalhoty.
3: A já boty.
1: A já ten papásek.
3: No to by šlo.
1: Rozpárejte ho. A tak ho rozpárali.
0: A nebylo to vůbec jednoduché. Zase funěli a úplně se přitom spotili. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř krokodýla našli anakondu.
3: No ne.
2: No jo.
1: Vidíte to, co já?
3: Kde?
1: No tamhle.
3: Tamhle?
1: Ale ne, Ježkovi oči, tamhle.
3: Jo, tady.
1: No právě. No,
3: to je anakonda.
2: No právě.
1: Tak já si udělám náčelnický pásek.
2: A já rukavice.
3: A já čelenku.
1: Tak jo, tak ji rozpárejte.
0: A když ji rozpárali, vykulili oči. V anakondě totiž ležel stočený lenochod a mžoural.
1: No ne, chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
1: Ale ne, tamhle.
3: Jo, tady, na mě dom dloby.
1: No, na mě taky.
2: A na mě taky dom dloby. A jsou tady.
0: A pak to udělalo bum a bác a lic, jak sebou všichni tři praštili.
4: A milej lenochod zamžoural. Protřel si tlapkama oči a pak se vydal na cestu. Pomalu, pomaloučku se vyškrábal z anakondy, kterou spolkl krokodýl, kterého spolkl jaguár, kterého rozpárali domorodci a lezl po kmeni nahoru na strom, na tu větev, kde spal jeho kamarád, druhý lenochod. No a když tam dolezl, tak funěl námahou a přitom šťouchal do toho lenochoda kamaráda, aby mu pověděl, co všechno zažil.
2: Tomu nebudete věřit, co se mi všechno stalo.
3: A co se vám stalo?
2: No, já jsem vám spadl ze stromu až dolů.
3: Vážně?
2: Vážně.
3: Aha.
2: A jak jsem vám tam spát, tak jsem...
3: Nepovídejte.
2: Ale kdyby jen to...
3: Jo.
2: Vážně?

0: A to už zase oba spali jako mimina. No a to je konec. To je konec té pohádky, toho příběhu o dvou lenochodech, co si ho vyprávějí Indiáni v Jižní Americe a teď už i v České republice. A já jdu taky spát.
1: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
2: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
3: Jo.
2: Na. A bude dneška. Smí nahrat jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
4: Jasný.
2: Běžte.
1: I křestní.
2: I křestní.
3: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne. Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
1: A v noci co?
3: Co v noci co?
1: Co se tam děje v noci nenormálního?
3: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Pojď. Tomáš křídu. Nezdržuj. Tak pojď.
1: Tak, jsem první a nejvejš.
2: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
1: Dělej, moc se s tím couráš.
2: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky by se courá.
1: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
2: Nech toho.
1: Co u toho tak hekáš?
2: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
1: Co to bylo?
2: To mělo být...
1: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
2: Já.
1: A kdo teda?

0: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
0: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež.
3: Ne, mládež.
0: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
2: No jasně, správně.
4: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
5: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
6: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
5: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
4: Jen do pocem.
7: Dobrý den.
4: Sedni si, chlapče.
7: Děkuji.
4: No tak se posaď.
6: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
8: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
7: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
6: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím švagrovou Pilátovou, aby řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
9: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Stébelka. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
10: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
8: Ano, vyplenit Černý kronice zahradu.
9: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
6: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
9: V obci Hulín nezletilí...
4: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Poslouchej se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
5: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
6: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
11: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní tisk.

prominutím Starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš, tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta, tak tvrdý.
2: Jouzo, Jouzo, Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
3: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
4: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
3: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
5: Tolik nemáme.
3: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
5: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
0: Je to 2-2.
6: Potcem, kde jsi to vzal?
7: Udělal.
6: A z čeho?
7: Ze součástek.
6: A kde jsi vzal ty součástky?
7: V posteli.
4: Nebuď drzý, chlapče.
7: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
6: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, Švagrová.
7: Co, prosím?
6: Hnuj, chlapče. Hnuj!

0: Ano. Potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. On ji sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
1: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
0: Kdyby.
2: Soudruhu řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď?
3: Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
2: Co to žvaníš? Melouchy, ty meloune.
0: Aha.
3: Tak melouchy, no.
0: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
3: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
0: Ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu. A ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: Běda vám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrá, tak vás tu nevidím! A běda vám! Běda!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí. Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil.

0: Pilátová.
1: Nekecej.
2: Jmenu zna, jak jste říkal.
3: No. Déšť omývá listy, aby byl čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá.

0: Dejte ty pochodně pryč! Nechte toho! Dejte je pryč!
1: Co tady děláš?
0: Což nevidíš, vyjí věneček a zpívám.
1: A poslechni, jak se jmenuješ?
0: Páni se představují první.
1: Hele, malička, tohle je náš hrad. A ty nám hezky řekni, co si zač.
0: Míjej se, pachole, toto je náš hrad.
1: Komu říkáš pachole?
2: Klid, Pepo. Tak teda, neříkaj dlouhé jenda.
0: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
3: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou družediteli.
0: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
3: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
0: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
4: A kde máš tatínka, dítě?
0: Tady někde straší.
5: No prosím, není strašidlo a straší.
0: Kdybyste nás nechali na pokoj, tak bychom nikdy nestrašili.
1: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
0: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
3: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
1: Hele, dokaž to.
0: Co mám dokázat ti?
1: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
0: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
3: Jú,
4: kluci.
3: Podívej.
2: Bláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
4: Boháček.
2: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
3: No, nazdar. Co budeme dělat?
1: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
0: Leontýnko, kde je?
4: Jde se domů, chlapci? Musím si to všechno nechat projít hlavou.
3: A co boháček?
0: Pepo!
3: Boháček.
1: Co se děje?
3: Kde jsi byl?
1: No, na pastvě.
4: Na pastvě. Na pastvě. Máš novou čepici?
6: Ja.
4: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
6: To mám proti průvanu.
4: Nemohl bych si ji zkusit?
6: Ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
4: Ukáž. A co pak se ti stalo, chlapče?
6: A voregál jsou druhořediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
7: A nevědoučí.
6: Kluci. No jako teď.
7: Chtějí knihu stížností.
6: Kdo?
8: My.
6: A proč?
8: Nejsou blbiňáky.
6: Budou zítra.
8: Zítra

0: Lucie, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
3: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
0: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
4: Leontínko! Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
3: Tady jsem!
4: Odhoďte zbraně! Zvlčá pážata! Se mnou byste se chtěla měřit?

0: Tvůj prapraded byl rakovný muž. V bitvě u Wurstu mi zachránil život.
1: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrát váš a ve dne náš.
0: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu, červené sedmi, bílé lilie a černé...
2: Černé díry.
1: Jsi v pořádku, tatínku?
3: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
1: Tu jámu nastražil na vás.
4: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
3: A mě nevytáhnete, pášata.
4: Máme na to techniku.
3: Po žebříku vám nepolezu.
4: Něco lepšího.
1: Tak jak se dohodneme?
4: No?
3: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
4: Jste raněn, pane?
3: Ne, to je od vlhka.
4: Něco vám na to dám?
1: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu. Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
4: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
0: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
4: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
0: Jak jste pošetilí, tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
4: Ale...
5: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Dobrou noc.
5: Ahoj.
1: Ahoj.
5: Přijdete zase?
1: Jasán.
5: Jasán to znamená, že ano, nebo že ne?
1: Jasán to je jako, že tutově přijde.
5: Tutově.

0: zavádzavý. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pionýři? Co já s 200 prybyňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... Ješko, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, kvalitní. No.
1: A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
1: Kam to vezete?
3: No přece mám nahrát.

0: Není brzo?
1: Ta je krásná. Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
1: Tobě je tak 11.
0: Už 400 let.
1: To je máma boháček, co?
3: Volal jsi mě hochu?
4: Fuj, tajbl.
3: Fuj, tajbl ve spolek.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dneska bez plechu.
3: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
4: A zdraví.
3: O, to je znamenité mazadlo.
0: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
3: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
5: To teda myslíme!
3: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
5: To teda budeme!
3: Soudím, že ke mně chováte opravdu.

0: opravdovou náklonnost.
1: To teda chováme!
0: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
2: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

je šupidupidup, razvací hejrup nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, hips. A tyhle si vemte na památku.

0: a ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
2: Záhadný to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, předseda chce zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
4: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švagroha, dávej pozor. To je omyl, tady Švagrová myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
2: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá!
5: Adámku, metr.
6: Jo.
5: Tak dělej. Dík.
7: Prosím.
5: Ty jsi tady?
7: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
5: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
7: Jak se hýbe kopretina?
5: Aha.
7: Jeníku, jaké je to být naživu?
5: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
7: Je mi pořád smutno.

0: co to je to dumky žalky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět zífny s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten francouz nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Byla jistro a já francouz nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
1: Amice spiritus guaesumus audi nos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
1: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
1: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
4: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla?
0: Čti?
4: Pětičlenná rodina.
0: No.
4: V Praze Kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
5: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
4: Chuchvary u Kolína. Ukolina je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
5: Nezlob se na mě, švagře.
4: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
5: Jo, ten divnej.
4: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na té svatbě? Rodino, já vás nedám.
5: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
4: A já za ním vyrazím.
5: Počkej.
4: A hned, ten jim ukáže.
5: Ale švagře, snad ne autem.
4: Myslivečku.
5: Vždyť si požil.
4: Vždyť chtěl žampiony nadívané.
5: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
0: Ty, to je jenom osoba.
6: Dobrý den, přejete si?
0: Volant, ten se mě hodí.
7: A ty se jdi na svou.
6: Děkuji, uctivě. Dobrou noc, přijďte zas.

0: Hey Nico.
1: Ja?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk holce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
4: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
4: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul vo barák.
1: Vidíš? Vidíš to?
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Hernajs. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpajzlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
1: Jak to speněžíme?
0: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jak je dnes. A já se vás táži, čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme se raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo o duby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a sám si odpovídám, kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaši ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
5: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Pojď.
2: Proč jste utekli? Teď se budu číst divný pergamen, aby vás všichni viděli.
6: Ach, Janku, Janku. Jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
6: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
6: Taky mě to mrzí, ale... Bude to tak lepší. Má stará z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne.
3: Tatínek nechce.
6: Dej mi ten pergamen.
2: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej! Leontinko! Leontinko!

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
1: Ty jsi živá.
0: Javor.
1: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
2: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer.

0: Byl jeden král, měl na peci vál, na tom vále kocoura.
1: Poslouchejte, pohádka bude dlouhá.
0: Tenkrát, tam za těch časů, když se narodil chlapec, hned první noci se sklonili nad kolíbkou tři sudičky.
1: Nadali pak chasníčka tuctem darů i nedarů a přiskli mu, kudy se bude jeho život ubírat, zda přímou cestou nebo klikatě.
0: A kde tenkrát za těch dob vložili do kolíbky dívčičku, i tam se hned té noci sklonili nad povíjánem babice sudice a té holčince pak přisoudili úděl.
1: Nejinak bylo i oné noci, kdy se v chalupě na dolním konci Oujezda narodila panenka jménem Apolenka. Sotva bouchly dveře bábě za zády a v dřevěnici se rozhostila na noc trocha pokoje, tichonce vrzla vrátka u zahrady, skřípli dveře u sednice
0: a nad uzlíčkem v kolíbce se sklonili tři staré ženy.
2: Zaříkám všecko zlý, ať odejde od toho děvčete pryč. Tobě, Apolenko, dávám krásu. Tváře budeš mít krev a mlíko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka pod lesem. Vlasy plavé, jako je žito před žněmi. Postavu rovnou a souměrnou, jako je osamělá jedle na pasece. Krok, jako má srna v lese. A hlas vrkavé holubičky.
3: To je až příliš laskavých darů, sestro. Člověk se nevyhřívá jenom na výsluní. Ukápnu teda něco hořkosti. Budeš dívka laskavá, Apolenko, a milá a pracovitá. Najednou však tvé prstejčky budou zadrhávat. Na předení. Jen sedneš za kolovrat, jako by ti ruce zdřevěněly, nic se bude trhat a na vřetánku jí bude přibývat stuha. A že je předení tuze potřebná věc, přinese ti to nejednu strázeň a zmáčíš proto slzami tucty kapesníčků a začasto budeš usínat s očima zarudlýma a hlavou horečnou.
4: Příliš si toho na ní naložila, sestro. Po jitru uroseném přijde jasný den, děvenko, se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
1: A bylo uděláno. Tři sudice pak z lehýnka dechly dívčičce na čelo, kolíbka se pod jejich prsty zahoupala, potom narovnali hřbet, otočili se a nakonec skřípli dveře u sednice, vrzla vrátka od zahrady
0: a jako by těch tří nikdy a nikde nebylo. Rozplynuli se v noci nebo zanikli v polích.

0: O, ten čas. Běžec nad naším světem ubíhá jako voda, letí si jako mračna.
1: Hleďte, Apolenčinu kolébku dávno vynesli na půdu. A to děvče?
0: Věřte, nevěřte, Apolenka už je dívka krásnější než jitro v lese, sličnější nežli kvítí v poli.
2: Přines z kůlny pár smolniček na zátop a náruč dřeva. Poledne na krku a v peci tma.
3: Už běžím, maminko, a hned zatopím.
2: Upečeme buchty. Večer přijdou na přástky děvčata a mládenci ze vsi. Přinesou přeslice.
3: Ne.
2: Zaspíváte si. Budeme si vyprávět?
3: Bude se i příst. A to je pro mě ouvej.
2: To se ví. O přástkách se přece vždycky přede.
3: Jenže sotva sednu za kolovrat, jako by mi ruce zdřevěněly a nechtěli se hnout. A když tak jenom nakřivo. Přadle na země nikdy nebude.
2: Však se to podá, děvenko.
3: I nepodá. Nic se mi trhá, chvíli je tenká, chvíli zase tlustá. A na vřetánku nechce přibývat.
2: Jen jestli je to tak. Jen jestli se ti do předení vůbec chce.
3: Nalož mi práce, maminko, kolik budeš chtít a jaké se ti zlíbí. Jenom ne to nešťastné předení. Jenom to ne.
2: Předení je potřebná věc. No, však se budeš chtít dřív nebo později vdávat. Kdo pak ti na předení tí, když ne ty sama? A kdo je odnese tkalci na plátínko? A kdo pak je nastříhá a ušije do výbavy? V kraji je lněných lánů, jako by je mistráně pošil.
0: Slyšte? Slyšte tu vádu v chalupě na dolním konci?
1: Slyšte, slyšte, jak dalo slovo slovo a jak se hlasy zvyšují.
0: Vždyť už se okna tím křikem všecka třesou.
2: A budeš sedět u kolovrátku?
3: Nebudu sedět u kolovrátku.
2: A budeš soukat nitku na předena?
3: Nebudu soukat nitku na předena.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: A nebudu.
2: A budeš?
3: Nebudu.
2: Budeš? Nebudu.
3: Budeš?
1: Je sice konec křiku, konec vády, hlasy se dál už nezvyšují, ale to děvče otevřelo splav slzí, kanou jí potokem po tvářích a smáče jí už třetí šáteček bělostný.
0: Co je to, Apolenko, proč tolik vláhy? Takhle nestačíš sušit kapesníky.
3: Jsem nešťastná a nikdo na tom světě širým už mě nemá rád. A nikdy rád mít nebude.

0: To se podívejme. Po cestě od lesa hrčí k oujezdu kočár se šesti spřežím. Na dvířkách královská korunka a z okýnka za záclonkou hledí
1: sám pan král. Mladý, sotva mu čmejří raší na bradě a tu zesličný.
2: Hej, kočí, slyšíš? Hned zastav před tou chalupou. Kdo to kdy slyšel, aby v mé zemi děvče takhle naříkal?
0: Panečku, ten je vráží.
1: Blejská mu v očích, jak se žene k vrátkům u zahrady.
0: A už je král v sednici.
1: Potom si bouchne pěstí do stolu a dupne o podlahu podpatkem, až se chalupa otřese.
2: Co pak tu vy dvě spolu máte? Slyšet je vás až k lesu. Jestli ta pěkná panenka nepřestane cedit slzy, co nevidět na pláče slaný rybník. Přestaň už natahovat moldánky.
3: Vítej k nám, veličenstvo královský. Milostivě se u nás v chalupě rač usadit. No, a polenko.
4: Běžím do komory, vzácný pane. Máme napečeno čerstvých buchet a ve sklepě kapku chladného mlíka od naší stračeny. Hned jsem na zpátek.
2: No, usadit se. Usadím. I Bůh tu zakousnu a doušek mléka taky přijde k chuti. Jen to mi pověste, proč ta váda. Celá vesnice je plná křiku. Zvedli jste holuby z kostelní báně.
3: Aha, však to znáš, veličenstvo. Se syny bývají trápení a s holkama hotový kříž. Já tento... Ona je Apolenka, jinak děvče hodný a poslušný. Do práce ji honit nemusím. Ale to předení, veličenstvo, to předení. Jen posmejčí dům už sedí u kolovrátku a není moci, která by od něho trhla. Nehne se od něho po celý večer a někdy po celou noc až do bílého rána. Co pak se to sluší, veličenstvo, pane králi, vždyť se ani jak se patří nevyspí. A ráno má oči červené, hlava jí padá na ramena.
2: Ale to bych ji spíš chválil, matko. Předení je přece náramně potřebná věc. Sám jsem dal osítelnem polovic královských lánů.
3: Oh, pravda, potřebná věc, jenomže...
2: Co?
3: Čeho je moc, toho je příliš. Co nevidět, budeme mít v komoře jak vybíleno. Už ani vlásek lnu. A kde vzít další?
2: Mám doma v zámku hory lnu.
3: Oh.
2: Když ta tvá Apolenka tak ráda přede, vezmu ji sebou a bude mít na celou zimu vystaráno.
3: Oh.
2: Kolovrátek mám po bábě z lipového dřeva. Osu ze slonoviny, kolečko kytkami malované a veletucty vřetánek lehunkých... jako pírko. Když to tvé panence půjde dobře od ruky, dočká se velké odměny.
3: Co?
2: Ani se neptej, jaké. Stejně to povím, až jí.
3: Mm-hmm. Dovol mi, veličenstvo, abych ti ruku políbila. A ty, Apolenko?
4: Ano, maminko.
3: A loupronůši a skládej do ní svršky. Ať máš pro každý den čistou košili a zástěru. A to ti povídám. Ne, abys milostivýmu veličenstvu odmlouvala, jako mě odmlouváš.
4: Nebudu, maminko.
5: A už se v nůši vrství košilky a spodničky.
3: Nezapomeň si teplý šál.
0: A už se v nůši poskládali sukně a zástěry.
3: Nenech tu ty vyšívaný punčochy, Apolenko.
5: A úplně navrch šátek vyšívaný tulipánem a rouška na přikrytí.
0: Než bys řekl švec, kočí vzal nůši k sobě na kozlík, sluha zabouchl za králem a Apolenkou dvířka královského kočáru, zapráskal bič a šest koní najednou prudce zabralo. Tradá! Kočár nadskakuje ve výmulech a po kameni schřípou kola. Božínku, je to panská jízda s šesti spřežím.
1: Koně buší kopity o zem a za nimi se jen práší. A už je tu královské město.
0: Projeli bránu zámku a kočí z prudka přitáhl otěže. Prrr, grošáci. Dál ani krok.
6: Tuhle je portál zámeckého stavení a třeba vystupovat, Apolenko.

0: Tady budeš mít pokojík. S okny do růžové zahrady. Líbí se ti?
1: Ach, ten je krásně sklenutý. A takové zrcadlo u nás doma nemá ani mlynářka. A lůžko s nebesy. Spát budu jako v bavlnce.
0: Slož tu nůši a pojď. Něco ti ukážu. Jenom se, Apolenko, podívej.
1: Ach, můj bože.
0: Jako by ho byli přichystali pro tebe.
1: Pro Kristovi drahé rány. Len a nic než len. Od podlahy až po strop. A ten je vysoký jak střecha naší chalupy. Tolik lnu se neurodí v celém oujezdě.
0: Je z královských lánů. Jen pojď, děvče, dál. No, co říkáš? Máš teď o předení postaráno. A to je teprve druhá komnata.
1: Jenom a jenom len. Od stěny ke stěně. Kam oko pohledne a ruka namíří. Samý len. Bože můj, vždyť je to všechen len světa.
0: A ve třetí komnatě jak vysmet. Překrásný len. Jakoby ze stříbra. Hebounký, měkoučký, v potoce máčený, na dřevěné stolici lámaný, mosazným hřebenem vochlovaný.
1: Tři komnaty vrchovatelném.
0: To všechno je teď jenom pro tebe. Sneste z půdy kolovrat a přineste i všecka vřetánka, co jich v zámku je. A ty, má milá, se hned zítra pustíš do díla. Buď pilná a buď pracovitá. Až všece klen se předeš, vystrojím ti svatbu, Apolenko. Za muže ti dám sebe sama. Staneš se královnou.
2: A bylo a třikrát bylo. Jestliže ta panenka doma konvičku slzí vycedila, pak na královském zámku naplakala štoudev, neli dvě.
3: A jestliže se doma pro předení trápila, pak na zámku žalem div duši nevypustila. Kolovrat z lipového dřeva a s osou ze slonoviny stál v koutě první komnaty a všecka vředená prázdná.
0: Ale, co nevidím? Tři dny jsou pryč a ty jsi neupředla jedinou nitku. Takový krásný len, tak příhodná přeslice.
1: To proto, že jsem tři dny proplakala. Celé tři dny a tři noci.
0: Neplač a přeď, Apolenko.
1: Stýská se mi po domovu. Stýská se mi po naší vsi, pane králi. A po lese a po loukách a polích.
0: Nic si nestýskej. Vždyť máš pod okny růžový sad. Zítra buď o to pilnější. Budeš-li, staneš se královnou téhle země. Další tři dny pryč a na vřetení žádná nitka. Takhle si, Apolenko, nebudeme rozumět.
1: To proto, veličenstvo, že jsem za tři dny proplakala. Od rána do noci a od noci do rána.
0: Zanech pláče a dej se do předení. Lnu máš tři plné komnaty, tak co chceš víc?
1: Stýská se mi po matce, můj králi.
0: Nic ti tu nechybí. Tak si hleď díla a zavři stavidla slzí. Bylo jich dost a dost.
2: Co dělat? Král si co spřeje a panenka jen pláče.
3: Jakže to bývá v životě, že by se byl už někdo proplakal ke štěstí?
0: Vidím, Apolenko, že ti na vřetánkách nepřibyl ani sáh, ani loket, ba ani píť lněné nitky. Co pak je ta přeslice? Začarovaná?
1: Tři noci jsem zas proplakala a tři dny. Smutno je mi. Stýská se mi po mé komůrce. Stýská se mi po stračeně i po našem voříškovi.
0: Jednou po rodné vsi, po druhé po matce a teď ještě po těch hovátkách. Už žádné slzy. Nechci slyšet stesky a dost bědování. Dnes jsem ti, Apolenko, naposled ukázal vlídnou tvář. Nebudeš-li mít zítra opět na Vřetánkách napředeno, žádná veselka nebude. Dám tě bez milosti ze zámku vyhnat, jdi si, kam tě nohy ponesou.
2: A tuto opět máme. Ke štěstí se opravdu ještě nikdo nikdy neproplakal. Takový život už je. Ať se nám líbí, či nelíbí.
1: Bože můj, co jen udělám?
3: Jakže to oné noci, jakže to řekli sudičky?
2: Inu, že Psedení a Polence přinese nejednu strázeň a zmáčí pro ně tucty šátečků.
3: Ale taky, že po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaky, které se podobají průvodu bílých družiček.
2: Hleďme, ta oblaka už se na obzoru řadí do průvodu. Jejich podoba je však prapodivná. Jenom se na to podívej, Apolenko.
1: Všecko bych udělala, jen aby ty tři komnaty plné lnu uřezaly prázdnotou. Pro pánička, kdo mi to buší na okno?
4: Otevři, děvče!
1: Kdo je?
4: Otevři okno a uvidíš.
1: Ach, to jsem se lekla. Krve by se ve mně nedořezal. Ty jsi ale šereda.
4: Co na tom se jde? Že jsem krásy nepobral? Jsem, jaký jsem?
1: A kde se tu bereš?
4: Kdo pak tu před chvílí pravil, že by udělal všecko, jen aby byl len sepředený?
1: Já jsem to byla.
4: My uši slyší za 7 vrchů a 7 stěn, i co jen pošept mu zaznělo. No a jsem tady.
1: A kdo jsi, že tak daleko slyšíš? Jaké je tvé jméno?
4: Mé jméno? Čemu by ti bylo? Jsem, kdo jsem.
2: Jak mohla nešťastná Apolenka vědět, že má co dočinění se Škaredou, který zná tucty kejklů a kopu čáry márů?
3: Jak jen mohla tušit, že má co dočinění s Rarášem?
4: Všecek len bude sepředený.
1: Ty ho usoukáš?
4: Jo, nebo někdo jiný.
1: Kdo jiný?
4: Co na tom záleží? Chceš ho mít přece ze 3 komnat na Vřetenkách?
1: O, ano, chci. Už aby to bylo.
4: Chceš se stát královnou, Apolenko?
1: Když to musí být. Hlavně však nechci sedět za kolovratem. Nit se mi vždycky trhá a pranicí nepřibývá.
4: Tomu se dá od pomoci. Ale nic není jen tak. Víš přece, že
1: ani kuře nehrabe zadarmo.
4: Tak.
1: To jsem si mohla myslet. Budeš chtít nejmíň pytel peněz. A já nemám ani zlámanou grešli.
4: Peníze, co tě to napadá? Já nechci nic víc a nic míň než tvého syna.
1: Syna? Nemám žádného syna.
4: Tvého budoucího synka. Tvého prvorozeného. Až zasedneš na trůn králi po boku, přijde čas a budeš houpat na klíně malého prince.
1: A co když mít syna nebudu?
4: No starej se, chceš mít tenhle sepředený?
1: Ach, to bych chtěla.
4: A slibuješ mi na 100 hříchů?
1: Že ti dám svého prvorozeného.
4: Jen to, nic víc.
1: Co jiného mi zbývá? Slibuju na 100 hříchů.
4: Máš to tedy mít. A já už se v pravou chvíli ohlásím.
1: Kde jsi? Kam se zpropad, Šeredo?
2: Ech, kde je tomu Rarášovi konec, moje milá? Kde jsi v jeskyni, či v sloji?
3: A nebo v roklině, či v hoře, a nebo... Ovšemže je to tak, je na pasece v habří, slyšíte? Podupává si vesele, točí se kolem a dokola a jen se směje.
4: Toč se kulpaš, toč se kolem, toč se kulpaš dokola. Už tě holka v hrsti mám, z té ruky tě nepustím. Nešli se rok, s rokem sejde, můj bude tvůj první syn. Toč se kulpaš, toč se kolem, toč se kulpaš dokola. Už tě... už tě nevítám. Dnes jsi

0: nevěš hlavu, panenko, nevěš, a z čerstva pohleď oknem ven, jenom se dobře podívej. Tři postavy jdou volně zahradou. Tři postavy, každá z nich hlavu rouškou zavinutou, a už vcházejí dovnitř.
1: Dobrého podvečera, děvče.
2: Rádi jsme, že tě vidíme.
3: Co pak? Ztratila si řeč?
4: Klamou mě oči? Nebo je to mámení? Kdo pak jste, babičky? A co ode mne chcete?
1: Jdeme si kolem zámku, děvenko. My tři, Klára.
2: Anna.
1: Mahulena.
2: Už z dálky je za tvým oknem slyšet jenom pláč a naříkání.
1: Tak jsme si řekli, tohle je nějaké děvče nešťastné, babře nešťastné.
5: Že nejspíš potřebuje pomoc.
2: A zamířili jsme sem.
1: Klára.
2: Anna.
1: A Mahulena.
2: Hádáš, kdo jsme?
4: No, to nevím.
1: No přece Přadleny, děvenko, Přadleny jsme. Chodíme od vsi ke vsi.
5: Kam přijdeme, tam jenom předeme.
2: Nic jiného nám radost neudělá.
1: A nic jiného neděláme, co jsme živi.
4: Ale proč jste tak podivné? Ty máš, babičko, dolejší pysk veliký, že ti visí až přes bradu. Proč je to tak?
5: To je od předení, děvče, od předení. Vždyť to přece znáš. Příze se musí slinit a to si pokaždé sáhneš prstem na pysk. Děláš-li to tak dlouho jako my, tak...
4: A proč ty máš, babičko, u pravé ruky palec široký, že ti zakrývá celou dlaň? Proč je takový?
2: Inu, od předení, panenko, od předení. Nitku je třeba palcem od kužilku soukat. Někdy musíš i přitlačit. A to, když děláš každý den po dlouhá léta, no?
4: A proč ty máš, babičko, pravou nohu tak širokánskou, jako by ti ji cepem naklepal, až ti spod sukně trčí? Proč ji máš takovou?
1: Přece od předení, Apulenko, od předení. Má-li se točit kolo, musíš se šlapovat šlapadlo. Někdy to jde velmi stuha. A děláš-li to den po dni, dlouhé hodiny...
4: Ach, to předení, nešťastné předení. Bolí po něm záda a na kráse taky nepřidá. To já, když zasednu za kolovrat, ruce jako by mi zdřevěnily. Nitka se trhá a pranic na vřetánku nepřibývá. Král mi dal z půdy snést vzácnou starodávnou přeslici po své bábě. A já nešťastná mám se příst tři komnaty od stěně ke stěně a postrop plné lnu. Jenom se podívejte.
5: Překrásný len, dlouhý jak vyprávění.
2: Jakoby stříbro zazářilo.
1: Jakoby to byly copy zlatovlásky.
4: Ale jsou ho tři plné komnaty. A jen jedny ruce.
5: Len lhebonky a měkký jako labutí prach.
2: V křišťálovém potoce máčený.
1: Na dubové stoli

0: Jestli se nemýlím.
1: Nevím, jak vy, sestřičky.
2: No, já míním, Apolenko, že my, Klára...
0: Anna?
1: A Mahulena, my ten len sepředeme.
3: Všecek, babičky, ze všech tří komnat.
4: Všecek ze tří komnat, panenko.
3: Tak, aby nikdo jiný nevěděl.
1: Tak, abys to věděla jenom ty.
3: To by se mi tu zalíbilo, jenomže...
2: Co pak, Apolenko?
3: Zadarmo ani Švýcko nepřišije podešev a kovář neoková koně pod kovou.
0: To se ví, ani Švýcko.
1: Ani kovář, jen tak pro nic za nic.
3: Já jsem to věděla, všemu je zas konec.
2: Proč pak tak najednou?
3: Babičky, já nemám ani mizerný pětníček, ani vindru.
0: No co, když nemáš zlaťáky, uděláme to jinak. Až len se předeme, král se s tebou ožení, ne?
3: Tak mi to slíbil.
1: A bude dozajistá hostina.
2: A ty nás pozveš ke stolu.
0: U tabule nás posadíš hned vedle sebe.
1: A nebudeš se za nás stydět, že jsme jenom tři přadleny.
2: Takže jsme se domluvili.
3: Jak jen jsme nejlíp mohli, babičky přadleny. Pojďte rychle dál do komnaty.
5: Apolenka otevřela přadlenám do kořán a babky vešly do komnaty plné lnu.
6: Ani chvilku neváhali, uvázali zástěry a zasedli k dílu.
5: Jak je to krásné, když se kolovrátek vesele roztočí, když knůtek u kahance vrhá měkké světlo a po stěnách se prohánějí stíny.
6: Jaká je to radost, když se tenká nitka kroutí a když se na vřetánku navíjí vrstva po vrstvě hebká příze.
0: Přeď

0: Nežli se s děvče nadálo, ta tam je noc a z ničeho nic je tu bílý den. Protři si oči a už nezívej.
1: Jste tu, babky Přadleny? Kde jste? Kde by byli? To všechno se mi jenom zdálo. Ale ne. Ne, ne a ne. V komnatě už ani vlásek lnu. A ještě včera ho bylo do stropu. Božínku. A těch vřeten plných příze. Snad na 3 jarmary. A já to všecko prospala.
2: Ty už jsi vzhůru, Apolenko? Vždyť se tu po celou noc svítilo. A jestli pak jsi vzala po naučení? Pro pána. Tohle všecko za jedinou noc. Všecka ta Přadena. Ty z všechen len, co ho v komnatě bylo. Ty z ho od včerejška do dnes do rána.
1: Však z toho mám ruce zdřevěnělé a sotva vidím na oči.
2: Předla si celou noc. Podej mi jedno vřetánko.
1: Tu je královské veličenstvo.
2: Taková krásná nit. Tenká a měkká. To hned tak každá Přadlena nesvede.
1: Jsi ke mně příliš laskav, můj pane. Ani si to nezasloužím.
2: No co? Dala jsi snačas, než si zanechala pláče. Alnu máš ještě 2 plné komnaty.
1: Už ani jednu slzu neuroním.
2: Čiň se, Apolenko. Čiň, ať i ty zbývající komnaty vyprázdníš. Budeš-li pilná, však ty víš.
0: To už se Apolenka jen usmívá. To už se točí dokola. A v zápětí se rozhlíží, kdy opět za oknem uvidí 3 své Přadleny.
3: Přešlo odpoledne a přihnal se i soumrak a slunce si posléze ustlalo kdesi za obzorem.
1: Vítejte, Přadleny. Vítejte, Kláro, ano, Mahuleno.
4: Pán buďte pozdrav, panenko.
5: A z čerstva chystej přeslici. I druhá komnata je plná lnu.
6: Dej kruce Přadena, dej veletucet Přadínek, ať je nač soukat nitku.
4: A zažíhej knot kahanu.

0: praší plamen tmu.
1: Tuhle jsem vám připravila čbánek mléka, čerstvý chléb a sýr. Při předení to přijde dozajista k chuti.
2: Takhle to zní, když kolovrátek zpívá.
3: Kolečko jen víří a kroutí nitkou.
2: Z kužele ubývá lnu a jemné příze na přadenu kvapem přibývá.
4: Přečte

0: Probuď se, děvče, promni oči, je den, je opět bílý den.
1: A sfoukni knůtek na kánu, sluníčko dávno svítí.
2: Já jsem zase všecko zaspala. Kde jste, přadleny? Kde pak je jim konec? Za to dílo po nich zbylo. Komnata prázdná, polno ani památka. Jen pod oknem hranička narovnaných přadínek. A nitka na nich tenoučká a hebká. Takovou žádná z přadlen u nás doma nedokáže.
3: Ty ještě nespíš, Apolenko? A nebo jsi už opět vzhůru? Celou noc se u tebe v okně svítilo a v komnatě nezbyl jediný vlásek lnu.
2: Však už jsem z toho celá polámaná.
3: Žádný div.
2: A před očima červené mžitky.
3: No co? Dvě komnaty už zejí prázdnotou, nějak si poradíš i s třetí. A potom, však ty víš.

0: je cesta na vršek do kostela.
1: A je všecka žlutá, pískem sypaná.
0: 14 křížů podle ní, 14. zastavení Kalvárie.
1: Od nepaměti tudy ženiši vodí nevěsty k oltáři, ať domkáři či králové, synkové z kovárny či ze zámku.
0: Zdali pak i tebe, Apolenko, si tudy povede mladý a sličný král.
1: Hle, čas už se opět rozběhl a kvapí. Ještě jednou zapadá slunce za horu a ještě jednou projdou zámeckou zahradou babky Přadleny, Klára i Anna s Mahulenou.
2: Jste to vy, babičky?
3: Kdo jiný by to byl?
0: O, ty jsou do předení celé žhavé.
1: Sotva vstoupili do komnaty, tři páry rukou nabrali po náruči lnu.
3: Kde pak je Přeslice?
4: A kam si narovnala vřetena?
5: Všecko je, jak má být. Kolovrat v koutě, pod okny narovnaná vřetena a na lavici jídlo pití. Do rána je

0: kolovrátek se točí po celou noc. A když pak zasvítání hvězdy jedna po druhé skomírají, rozklinká se jitřní zvon.
1: Honem si, děvče, vymní spánek z očí, protože král je za dveřmi.
2: Jak předevčírem, tak včera a stejně i dnes. V komnatě polnu ani památka. A příze, ukaž, Apolenko. Nitka, jako by ji předli sami nebeští anděle.
3: A já, abych si víčka podepřela kolíčky. Sice se mi hned sklíží.
2: Zasloužila bys 3 neděle spánku v prachových peřinách. Tolik ti však nedopřeju. Co jsi měla udělat, je hotovo. A práce bylo víc než dost. Hned zítra ty a já sedneme do kočáru a projedeme celým královstvím. Chci, aby všichni u nás věděli, jakou mám pracovitou ženu. A jak krásnou. Tváře krev a mléko. Čelo bělostné, jako je kaple svatého Floriánka, a vlasy plavé jako lán žita předežněmi.

0: Jakže to řekli sudičky tenkrát před léty, když se Apolenka narodila?
1: Po jitru uroseném přijde jasný den se sluncem nad hlavou a oblaka, která se podobají průvodu bílých družiček.
2: Kdyby těch tří kouzelných předlen nebylo, nebyl by si mě odvedl král k oltáři tou strmou cestou podle 14 křížů Kalvárie. Kde jsou teď? Kam asi zmizeli? Komu dnes soukají hebunkou přízy?
3: Zdali pak otevřeš, Apolenko?
4: Pustíš nás k sobě do komnaty, zámecká mladá paní?
3: A usadíš nás při hostině k tabuli?
2: Ovšem, že pustím a usadím ke stolu. Už jsem vás čekala. Já sama vám budu vybírat a klást na talíř ta nejchutnější sousta.

0: vznešený králi. Můj nejdražší pane, tohle jsou mé tři tetičky.
1: Já jsem Klára.
2: Já Anna.
1: Mahulena.
0: Mám je moc ráda, protože pomohli, když mi bylo nejhůř.
3: Vítejte k hostině, vzácné. Ale proč ty máš, paní, tak veliký pisk? Visí ti až přes bradu.
1: To je od předení, veličenstvo.
3: A proč ty máš u pravé ruky palec tak široký, že ti zakrývá celou dlaň?
1: O pane, přece od předení.
3: A ty máš nohu, jako by ti jim látkem naklepal. Jak to přijde?
1: Ino, to je předením, králi. Každá práce člověka nějak poznamená. Tak stojí psáno, tak je to dáno.
3: Je-li to tak, pak věz a polenko, že už si nepřeju, abys kdy ještě předla.
0: Jak si přeješ?
3: Odneste kolovrátek na půdu. A víckrát mi ho nepřipomínejte.
4: Hleďte, jen hleďte, skončil příběh o Apolence, králi a třech přadlenách. Co si však počít s příběhem o Raráši Kulpasovi a královně Apoleně? Ten ještě nevzal konec, dobrý ani zlý. Však čas ten letí jako mračna, pádí si rychleji než stádo koní, žene se hlava nehlava jak kočár s šesti spřežím.
5: Vida? Naplnil se rok a... Slyšíte? Co to zaznívá z věží královského zámku?
3: Jděte a sneste z podstřeší kolíbku. Narodil se mi syn. Můj prvorozený. Dědic koruny.
5: Čas letí a král se směje, král se raduje, protože princátko prospívá, protože roste jako z vody.
4: Král o hostinách připíjí vínem na zdraví svého syna, na zdraví mladé krásné královny.
5: Jen královna je bledá, míň je jí každým dnem a pod oči jí lehly stíny.
4: Jen královna sama a sama bloudí zahradami a prochází krajem a po lících jí tečou slzy.
5: Až jednou? Bylo to snad v hoře anebo v Roklině?
4: Ne, na pasece Vábří se to stalo.

0: scène, dans ce col passa. Yakala, yakala, oh c'est bon. Tačte kolba, tač.
1: Bože můj, vždyť je to on. Je to on, nikdo jiný. Kolpas, kolpas, kolpas. Takové směšné jméno. A kolik hrůzy v něm. Už se chystá. Už si jde pro mého synka.
2: Tak je to, Apolenko.
3: Tak je to, paní králko.
2: A jako před rokem i dnes, sotva se slunce uložilo na noc ke spánku.
1: Můj bože, kdo? Kdo jenom?
0: Otevři, královno! Já to jsem!
4: Hej, poznáváš mě?
1: Ano, to ty jsi mi...
4: To já jsem, paní králko, já...
1: Ty jsi mi poslal 3 laskavé babičky.
4: Já jsem ti poslal pradleny.
1: Kláru, Anu.
4: A Mahulinu. Všecky 3. Sepředli 3 komnaty králova lnu.
1: Slituj se. Ani nevím, jak tě oslovit, ale slituj se. Na kolena padám, buď milostrdný.
4: Dost pláče a dost bědování. Bylo ti pomoženo? A teď plač. Tak ty nevíš, jak mě oslovit? Aspoň to tedy zkus, královno. Vždyť přece každý máme jméno. Zkus ho uhodnout. Zkus ho vyslovit.
1: A když ho řeknu?
4: Ponecháš si svého synka. Jakože je noc a hvězdy svítí. To ti slibuju.
1: Můžu tedy hádat?
4: Ale jen 3krát.
1: A když uhodnu?
4: Synka se ani dotknu. Víckrát už o mě neuslyšíš.
1: Tvé jméno je... Barnabáš.
4: Poprvé neuhodlas, to není mé jméno. Hadej dál.
1: Když teda ne Barnabáš, pak se jmenuje.
4: No.
1: Tobiáš.
4: Láry, páry, netrefilas. Ale teď hádáš naposled. Když neuhodneš, víš, co tě čeká, královno?
1: Jmenuješ se...
4: No, tak co? Já že zní moje jméno?
1: Jsi... Kolpas! Bůh ví, kdo ti to jméno přisoudil. Je šeredné, jako jsi šeredný ty sám. Jsi Kolpas. Odejdi.
2: Tak se tedy stalo.
3: A tak to skončilo.
2: Takový byl příběh o Apolence, laskavých přadlenách a Rarášovi.
3: A co dál?
2: Byl jeden starý slouha a v ruce držel hůl. Na té holi měl zvonec
3: a už je té pohádky konec.

0: Štaflík a špagetka, kuchaři.
1: To mám ale dneska ukrutánský hlad.
0: Prohlásil špagetka, když se protahoval na šikmé posteli. Ani já nejsem bez chuti. Hlady mi už kručí v říšku. Přidal se štaflík.
1: Taky jsme se včera pořádně nadřeli. Všechno mě bolí, tebe ne?
0: Vyptával se špagetka. Necítím zadní ani přední tlapky, přitakával štaflík.
1: Kam namáme, tak zatopíme a něco si uvaříme.
0: Navrhnul špagetka. Pejskové přinesli dřevo a papír a pustili se do zatápění. Trochu se přitom pohádali, protože oba vzpomínali, jak doma topila maminka Pavly a Petra. Každý si pamatoval něco jiného. Kamna kouřila čím dál víc, ale kouř se místo do komína valil do kuchyně. Oba psíci začali kašlat a špagetka volal.
1: Já slzím, nevím tě, štaflíku, a pláču.
0: Zavřím kamna a rychle ven, radil štaflík. Oba vyběhli z domku, nadýchli se a co neviděli. Na komíně sedí vrána, zakrývá ho a chechtá se na plné kolo začouzeným psům.
1: Jedeš? Ucpala s nám komín.
0: Vyštěkával špagetka a štaflík se chtěl vydrápat na střechu. Vrána se jim jen smála a uletěla. Zatím byla uvnitř domku úplná spoušť. Psi totiž zapomněli zavřít okna a dveře, nastal silný průvan a vyrazil dvířka u kamen. Černé saze vyletěly a byly všude. Na podlaze, na nábytku i na stěnách. Jediné místečko nezůstalo bez sazí.
1: To bude práce, než to uklidíme,
0: hořekoval špagetka. Mám saze až v krku, dodal štaflík.
1: Aspoň nemáš hlad.
0: Utěšoval kamaráda špagetka.
1: Saze jsou moc dobré, nejlepší prý jsou osolené.
0: Ještě si ze mě dělej legraci, naříkal štaflík. Kamna se celá nahnula a psíci stáli bezradní u otevřených dvířek. Ale nakonec měli jako vždy štěstí. Zachránil je křeček. Starý dobrý známý, kterého psi vyrušili v jeho doupěti, když si stavěli domek. Tenkrát mu pomohli najít nové obydlí a on jim teď na oplátku přišel poradit.
1: Slyšel jsem výbuch, tak se jdu podívat, co se děje.
0: Spustil křeček na uvítanou. A když uviděl tu spoušť a oba psíky učerněné od hlavy k patám odsazí, slitoval se.
1: Dám to do pořádku, jsem totiž vymčený kamráz a komíník.
0: Co křeček slíbil, to také splnil. Vymetl komín, postavil kamna a za chvíli už v nich plápolal oheň.
2: Moc děkujeme.
0: Loučili se s křečkem psíci a hned začali uklízet. Dalo jim to práci, než jakž tak kuchyňku vyčistili. Ale už mohli začít vařit.
1: Vezmeme si na to kuchařskou knihu, zástěry a čepice.
0: Vyhlásil špagetka. Ve chvilce se vystrojili jako opravdoví kuchaři. Papírové čepice jim sice trochu sjížděly z hlavy, ale zástěry seděly jako ulité. Listovali v kuchařské knize, ale bohužel neuměli číst. A bylo tam málo obrázků. Vrána se mezi tím vrátila zpátky a oknem nahlížela dovnitř. Psi stáli u prázdné plotny a špagetku napadlo.
1: Nejdřív musíme vzít hrnec s vodou.
2: Ale něco se dovnitř hází. Ale co?
0: Vzpomněl si štaflík.
2: Já vám to přečtu. Umím číst. Dejte mi tu knihu.
0: Nabídla se vrána.
2: Uvaříme spolu báječný oběd.
0: Nasadila si velké brýle a zobákem obracela stránky.
2: Toto zas dopadne,
0: obával se štaflík, ale špagetka rozhodl.
1: Přečítej nám vráno a my ti odpustíme, že jsi nám ucpala komín.
2: Dejte do hrnce osolenou kostku cukru, kousek zelí s čokoládou, rozžvejkanou trávu, hrst pilin z nábytku a usušený pomeranč a všecko ocáskem zamíchejte.
0: Předstírala četbu.
2: Další vám řeknu, až hrnec přiklopíte poklicí a začne se voda vařit.
0: Důvěřiví psi pobíhali po místnosti a snažili se najít všechno, co jim Vrána přikázala. Štaflík našel zbytek salámu a Špagetka zvolal.
1: Já mám hlad.
0: Vytrhl kamarádovi salám a šup s ním do pusy. Marně se Štaflík bránil. Na plotně začala bublat voda a psíci tam házeli kameny, kousky větví, krabičku od sardinek, vše podle receptů, které Vrána předčítala. Patlanice v hrnci bublala stále mohutněji. To už začal Špagetka pochybovat o tom, že Vrána umí číst, a Štaflíka bublající hrnec postříkal. Olízl se a prohlásil. To se nedá jíst. A honem to běžel vyplivnout.
1: Máš pravdu, Štaflíku.
0: Pokračoval Špagetka, který schytal další ochucenou sprchu z hrnce.
1: Co jsi nám to v ránu nakukala? Taky neumíš číst. Dej nám tu knihu zpátky.
0: Psi se s Vránou honili. Vrána se chechtala, kličkovala mezi psíky a přiznala se.
2: Kde bych se naučila číst, vy chytráci?
0: Hrnec už vybuchoval a stříkal až na strop. Nakonec postříkal i Vránu. To už rozlobení psíci hodili do kamen i kuchařskou knihu.
2: Celou jste mě pavrindali, jak se osuším. Pomáct! Pomáct!
0: Naříkala politá Vrána a klapala zobákem. Z hrnce na kamnech létaly kamínky, dřívka, větvičky i několik prázdných konzerv.
1: Ty jsi nám to ale zavařila, čtenářko jedna.
0: Zlobil se urousaný Špagetka. Štaflík chytil Vránu pod křídlem a poroučel.
2: Co jsi nadrobila, to musíš dát do pořádku. Pěkně to tady uklidíš a rychle.
1: Aspoň si na tom svém receptu můžeš taky pochutnat.
0: Dodal Špagetka. Vrána vytírala podlahu a vyhazovala zbytky neobvyklého kuchtění. V zobáku se jí házel hadr ze strany na stranu. A psíci byli sice dál hladoví, ale Vránu tentokrát vytrestali. Taky poznali, že z nich kuchaři určitě nebudou.
2: Přece nepůjdeme spát s prázdnými bříšky,
0: stýskal si Štaflík.
1: Už mi v něm taky kručí.
0: Hlásil se Špagetka.
1: Co kdybychom zašli k Zajícovům? Paní Zajícová tak dobře vaří a určitě nám něco dá.
0: A už oba pelášili k lesu.

jak auta mezi sebou mluví. Pan Honza měl dobrého přítele Miloše. Ten vždycky přijel se svým sportovním jaguárem, na kterého byl velmi pyšný a stále ho mil a leštil. Když byl zase jednou u Honzy na návštěvě a golfík mu řekl: "Dobrý den, vzácný příteli." Začalo mu chybět, že jeho jaguár nemluví. Různě to zkoušel, jaguárův motor si však jenom brumlal, že by ale promluvil, to ne. "Honzo," povídá Miloš, "myslíš, že by ten tvůj golf mohl naučit to moje auto mluvit?" "Jo, to hochu nevím, ale zkusíme to," řekl pan Honza. A tak se rozhodli, že Miloš nechá po 3 dny jaguára u Honzy v garáži a že se uvidí. Golfík věděl, že to nebude lehké, protože jaguár byl trochu namyšlený a měl vždycky nos nahoru, jako by ostatní auta přehlížel. Když tam tak v noci stáli v garáži golf a jaguár hodně blízko u sebe, aby se tam vůbec vešli, začal golfík pomalu s učením. Jaguárovi to moc nešlo. Pletl všechna písmena dohromady a místo "dobrý den" říkal "bobrý en". Ale snažil se, protože se před golfíkem styděl, že neumí to, co on. "Opakuj to po mně," pravil golfík a předříkával mu různá slova a také abecedu od A do Z a zase zpátky. A tak, když za 3 dny Miloš přišel, uvítal ho jaguár skoro bez chyby. "Ahoj, Miloši, jsem rád, že tě vidím, moc se mě tu líbilo. A ahoj, golfíku." A golf byl hrdý na to, když mu Miloš řekl: "Jsi ty ale dobrý učitel, moc ti děkuji." A protože mu poslal po Honzovi druhý den krabici bonbónů, pozval golfík kluky i děvčata z ulice k sobě do garáže na malou oslavu. A vyprávěli si různé příhody.

0: Golfík vyprávěl, jak byl s panem Honzou v umývárně. Já jsem dost lechtivej, víte, říkal. A jak jsem se dostal do těch kartáčů, tak jsem se musel začít smát a pištět. Ten pán to rychle zastavil. Pak to zase zapnul a já se začal smát znovu. A Honza mu řekl, že jsem se to smál já, pak se smál zase on, protože mu nevěřil. A tak jsme se smáli všichni. A teď se smáli děti, když si to představili. A Golfík povídá, není to hezké, když se všichni smějou.
1: Jirka se ptal, jestli je pravda, že když je ve velké garáži hodně aut pohromadě, že si spolu povídají automobilovou řečí, kterou lidé neslyší.
0: Ten největší problém dětí je, řekl Golfík, že německá auta se spolu domlouvají německy, anglická a americká anglicky, japonská japonsky a pak ještě slyšíte v takové garáži francouzsky a italsky. A tak je to tam jako v mezinárodním hotelu. Jenom lidé nic neslyší, protože automobilová řeč není dělaná pro lidské uši. Já umím ještě německy a anglicky, ale když na mě promluví nějaká Mazda nebo Toyota, tak se jenom usmívám, protože jim vůbec nerozumím. Tak vidíte, kluci, jak je důležité se učit cizí řeči.
1: Kluci a děvčata poslouchali, ani nedutali a najednou se Michala zeptala. Ty, Golfíku, a bolí to auta, když se nabourají?
0: To ví, že jo. Když se auto jenom odře, tak to ještě jde. Ale když máme nějaký ten plech pomačkaný a pan klempíř do nás musí bouchat kladivem a brousit nás, aby to spravil, tak to je horší, než když jdeš s bolavým zubem k zubaři. Proto mám rád Honzu, ten umí dobře řídit. A kdo dobře řídí a dává pozor, tak skoro nikdy nebourá. A to se, panečku, hned jinak jezdí.
1: A tak se povídalo a najednou byl večer a Golfík připomněl klukům, že by už měl jít honem domů spát. On se taky musí vyspat, protože jede zítra s Honzou na dlouhou cestu.

tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, dodaleka svítí křehkou zelení dvě lesní chaloupky. Chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní.

0: bodeť by nebyli, sluníčko. Je přece léto. Samo si jim střížky vyšňořilo. Chaloupka z borůvčí se zamodrala sladkými borůvkami. Chaloupka z jahodiní má zase střížku celou do červena od lesních jahůdek.
1: A k čemu všechna paráda? Nájemníci ani nos nevystrčí, aby se s ní potěšili.
0: Žabáčkovi i rosničce se sladce spí v jahodové a borůvkové vůni.
1: Vždyť bude za chvíli poledne. Zbuď se, žabáčku, v chaloupce z borůvčích.
2: Ale nech mě spát, sluníčko.
1: Aspoň ty otevři, rosničko, a podívej se, jak je venku krásně.
3: To bych spala. Ani na tu krásu pořádně nevidím.
1: Máte chodit brzy spát. Pak to s vámi takhle dopadá.
3: Vždyť jsme až do tmy léčili srnku Černoočku, sluníčko. Vždyť víš, ostružena jí poranila nožky.
1: Srnečka Černoočka? Mám já to ale hlavu děravou. Málem jsem zapomnělo, proč vás vlastně budím.
3: A proč?
1: Velkou novinu nesu, rosničko. Budete mít se žabáčkem návštěvu.
3: To snad ne.
1: Už je to tak. Srnečka se k vám dnes chystá, aby vám pěkně poděkovala, že jste jí léčivé bylinky sehnali na bolístku.
3: Jejden, nánku, návštěva, a to mi říkáš jen tak, jako by se nic nedělo. Vždyť nemáme ani uklizeno, ani napečeno. Co si o nás srnečka pomyslí?
1: Černoočka chodí na návštěvu až k večeru. Všechno stihneš, rosničko.
3: Ale ne sama. Žabáčku, vyskoč, ale už.
2: Co je zase? Hoří?
3: Srnka se k nám chystá na návštěvu. Budeme gruntovat. Počkat, kam pak?
2: Nikam, rosničko, nikam, co si myslíš?
3: No, přiznej se, utéct si mi chtěla. Já tě znám, žabáčku. Do úklidu se ti nechce, ale to ses přepočítal. Pomáhat budeš.
2: A co si neuklízíš svoji chaloupku z jahodiní, když se ti to tak líbí, rosničko? Moje borůvková se jistě srnečce bude líbit i neuklizená.
3: No, neodmlouvej. A už ať tě vidím s koštětem v ruce, lenochu.
0: A tak se rosnička se žabáčkem dali do gruntování chaloupy. Sluníčko jim pěkně svítilo, aby ani prášek nikde nezapomněli vymést.
4: Chaloupce z borůvčí, z jahodiní, ať se nám srnečka neušpiní.
3: Vymete mi jehličí, drobky i smítka, ať každá chaloupka je jako kytka.
2: Ach, už dost, rosničko. Máme uklizeno.
3: Ještě to vezmi pod rohoškou a kolem oken.
2: Vždyť jsem celý hrbatý. Nemohlo by mě vystřídat zase sluníčko.
3: Sluníčku bys strčil do ruky koště? No to by dopadlo, kdyby se sluníčko schovalo do chaloupky. Černoočka by si pomyslela, že se žene bouřka a nakonec by na návštěvu nepřišla.
2: No tak to ne.
3: No tak vidíš. Protáhni se a vymeď poslední kout. Já jdu prostřít sváteční ubrus.
2: Počkej, a co na něj?
3: Pro pána, máš pravdu. Nemáme ani čím Černoočku pohosti.
2: Co si o nás pomyslí, že jsme lakomci?
3: A to ne, upeču koláč. Když mi pomůžeš, ještě to stihnem.
2: Koláč, ňam, ňam, ňam. A jaký?
3: Třeba borůvkový.
2: Ne, borůvkový ne.
3: A proč ne?
2: Borůvkový srnečka nerada.
3: A jak to víš?
2: To nevím, ale myslím si to. A vůbec, srnečka by měla celou pusu modrou.
0: A žabáček brebentil a brebentil, až to rosničce bylo na podiv. I vzala žebřík a vylezla po něm na střechu borůvkové chaloupky. Kouká semhle, kouká tamhle, i za komín nahlíží, ale kde nic tu nic. Po borůvkách, jako by se země slehla.
3: Všecky jsi smlsal?
2: No já nevěděl, že je budeš potřebovat na koláč.
3: Od rána děláš samou škodu. Návštěva přede dveřmi.
2: Udělej srnečce koláč s jahodami.
3: Ale ten je moc mdlý a už je pozdě. Leda?
2: Leda co?
3: Leda pudinkový koláč. Ten je za chvilku a jahůdky se na něj hodí nejlíp.
2: Pudinkový koláč. No to je nápad, Rosničko. Já skočím na jahůdky k tobě, na střechu.
3: Ale ne, abys zase česal do pusy.
2: Ale co tě napadá? Ani jahůdku.
3: A ty, sluníčko, koukej hřát. Hřát, nepálit, aby se koláč nepřipálil. To bych měla ostudu.
1: Neboj se, Rosničko, upeču ti koláč zrovna do Zlatova. Jahod žabáček sebral na střeše plný košíček.
0: A sluníčko začalo hřát a Rosnička hlídala koláč, aby se jí nepřipálil.

0: A kam s ním?
1: No přece na schůdky. Otevři dveře, žabáčku. Na schůdkách před chaloupkou koláč vychladne.
2: A hned se do něj pustíme.
1: No to bys tomu dal. Musíme přece počkat, až přijde návštěva.
2: Už aby tu srnečka černohočka byla.
1: Sluníčko, mrkni se. Ty z nás vidíš nejdál. Třeba už je černoočka na cestě. Nebo ten koláč před žabáčkem neuhlídám.
3: Koukám, koukám. Srnečka pije u studánky.
0: Samé zdržování.
1: Však je horko. Sluníčko peklo.
3: Kdybych bylo nepeklo, tak by koláč nebyl.
0: Slyšela jsi, Rosničko?
1: Někdo stojí za dveřmi.
0: Černoočka je plachá, bojí se zaklepat.
1: Nikde nikdo.
0: A přece tu někdo by. No podívej, jedna jahůdka na koláči chybí.
1: Srnka by přece nechodila tajně jako zloděj.
0: A přece na koláči o jednu jahůdku míň.
1: Nebyl si ten zloděj nakonec ty, žabáčku?
0: No to tady, promiň, co si o mě myslíš.
1: No, dobrá. Schovej se do chaloupky a budeme dávat pozor, kdo nám chodí na koláč.
4: A tak se žabáček s Rosničkou schovali každý do své chaloupky. Chvíli se tichounce krčili za dveřmi, když tu je ze schůdků znova slyšet tiché kroky. Jako by se někdo blížil kolem chaloupek. Jako na povel vyrazili ze vrátek a hop a skok a už drží zloděje za ruku.
2: No dovolte, co si to troufáte, pusťte, než vás oba popíchám.
1: Moc si nevyskakuj, ostružino, chytili jsme tě.
0: Kolem chaloupek nám krást, z koláče uždibovat.
1: To ti není hamba.
2: To je řečí kvůli pár drobečkům.
1: Kdyby jsi pěkně poprosila, třeba bychom ti dali taky ochutnat. Nejsme lakomci.
0: Ale se zlodějem nechceme mít nic společného, naprosto nic. Klid se od našich chaloupek.
2: Snad nemusí být tak zlé. Vždyť já přišla jen ochutnat a poradit.
1: Jen se nedělej.
2: Mám nový recept. Koláč s ostružinovým džemem. To je teprve dobrota. Je lepší než ten váš jahodový.
0: Nám náš koláč stačí. Jdi pryč, jdi pryč.
2: A co když se mi nechce? Chce se mi hrát na rozpočítadla.
1: My máme jiné starosti.
2: Ale já chci. Pozor, rozpočítávám.

0: jedna žabáčka musí z kola ven a koláč je můj.
1: A to ne, teď toho mám právě dost.
2: Uháněj odtud nebo...
1: Nebo uvidíš, víš, pro koho je ten koláč?
2: Pro mě přece.
1: No to tedy není pro tebe, ale pro Srnečku.
0: Ne, ta je daleko.
2: Žádné daleko, jde k nám na návštěvu a to budeš koukat, co se stane, až tě uvidí.
1: Kopítkem hrábne za dupe.
0: Ne, moje kořínky.
2: Správně, i z kořínky tě vytrhá ze země.
0: Nechci.
2: Ta uháň.
1: Jedině Srnečky se bojí.
2: Takhle se na ní musí.
1: Teď ale doopravdy někdo ťuká.
2: Vítej k nám do chaloupek, Černoočko.
3: A tak se konečně Rosnička se žabáčkem dočkali vzácné návštěvy. Na prahu stála Srnečka, moudrýma očima se usmívala a zvědavým nosíkem hledala, odkud tak líbezná vůně. Ale to už Rosnička nesla na stůl jahodový koláč. A žabáček vyběhl na zápraží a volal: pojď taky ochutnat, sluníčko, vždyť si nám pomáhalo. A tak si pochutnali všichni ve spolek. Rosnička, žabáček, Srnečka i sluníčko. A jedli, až z koláče nezbyl ani drobeček. To nevadí, volalo sluníčko. Uděláme si nový. A začalo svítit a hřát.
4: Jemine, moje chaloupka z borůvčí už má zase střížku celou modrou.
2: A moje chaloupka z jahodiní se znovu začervenala lesními jahůdkami.
5: Inu, jak jinak, vždyť máme léto. Ostřici za doubky sedí dvě chaloupky v červnové pasece zatoulané. Zelené kopečky, voňavé domy.

0: Ochytrém Ondrovi. Bylo, nebylo. Ale to, co vám chci vyprávět, opravdu bylo. Je to už dávno, velmi dávno, avšak chytrost a šikovnost nestárne a platí pořád. Myslíte snad, že přeháním? Ani v nejmenším. Ostatně, poslechněte si sami, jak to vlastně začalo.
1: Můj milý Ondro, přišel čas, aby se zkusil postarat se sám o sebe. Víš přece, jak jsme chudí. Mně už i síly ubývají. Nemohu ti nic dát, chlapče. Je třeba, aby ses vyučil nějakému řemeslu a podíval se do světa. Jsi mladý a silný. No, tak jdi a zkus to.
2: Rád, tatínku. Opravdu rád půjdu do světa a potom řemesle se poohlédnu.
0: Jak Ondra řekl, tak udělal a štěstí mu přálo. Jednoho dne potkal v lese zbojníka. Jednoho z těch, kdo z vojny utekli a už nechtěli sloužit nespravedlivým pánům. Když mu Ondra řekl, že hledá řemeslo, že se chce něčemu vyučit, zbojník ho přemluvil, aby šel s ním, že mu pomůže vyučit se na zbojníka. Netrvalo dlouho a Ondra, kterému se v táboře zbojníků dařilo, měl ukázat, co dovede. Lesní cestou bude projíždět jezdec na krásném koni a toho se měl Ondra zmocnit.
2: Ano, ano, tady to prý je. Jen se na to trochu připravím. Teď se svléknu, schovám šaty a usadím se na stromě. Až ten jezdec pojede, s křikem a bědováním ho poprosím o pomoc.
3: Pomozte mi! Pomozte mi! Pomozte mi, urozený pane! Pomozte! Okradli mě!
0: A provedl to dokonale. Když s pláčem žaloval, že byl přepaden a že mu všechno vzali, pán se skočil z koně, aby Ondrovi pomohl, ten však vyskočil právě na toho krásného koně a v okamžiku zmizel v lese. Když Ondra přijel na koni do tábora, všichni zbojníci ho chválili, ale hned na něho čekal další úkol. Přikázali mu, že má odvést vola od pluhu, v němž byl zapřažen spolu s koněm. Ondra se schoval v lesíku u pole. Když oráč obrátil, Ondra vyběhl k poslední brázdě.
2: Tak na tebe, holenku, mám past s lákadlem. Tady rozsypu pár grošů pěkně v řadě a až se budeš vracet, na tuhle řádku v brázdě se určitě nachytáš. Jen pojď, já se zatím schovám.
0: A stalo se přesně, jak Ondra předvídal. Oráč sbíral grošíky, až je rozsypaná řada zavedla do lesa. Pak Ondra vyběhl, vola vypřáhl, usekl mu konec ocasu, ten nacpal koni do huby a s volem rychle zmizel. Když oráč sebral poslední grošík, vrátil se a nestačil se divit. Vůl nikde a koni s tlamy visí zbytek volského ocasu. Že by kůň sežral živého vola, o tom nikdy neslyšel. Když se Ondra vrátil s volem do tábora, všichni ho chválili a volali, že prý už je vyučený. Jen ještě musí změřit své síly s ostatními. Musí dokázat, že dokáže vyhodit kámen co nejvýše a jiný kámen jen v holé ruce zcela rozmačkat.
2: Tak teď si asi myslíte, že jste mě dostali. Tak to, holenkové, ani v nejmenším. Dobře jsem koupil čerstvou homolku sýra a také malého, ale pěkně čilého skřivánka. A to vše mi pomůže zvítězit.
0: A že neuhodnete, jak se mu to podařilo. Když se Ondra vrátil do tábora a došlo na házení kamenů, stejně jako druzí sebral kámen se země, ale současně rychle sáhl druhou rukou pod halenu pro skřivánka. Švihl rukou, jako by házel, ale vzhůru vyletěl skřivánek, který v okamžiku jako černý puntík zmizel v mracích. Kámen z druhé ruky jen tiše upustil na zem.
4: A teď, že mám v ruce rozmačkat kámen na prášek? To opravdu nic není. Ale zkuste rozmačknout jej tak, aby z něho tekla kamenná syrovátka. A to já dovedu, jen se podívejte. Seberu kámen, strčím jej do kapsy a hned mám v dlani plno vody.
0: Bodejť by ne, když rozmačkal sýr. Měření sil dopadlo tedy výborně. Všichni Ondru obdivovali a jako vyučenému mu darovali pytel peněz a Ondra se vydal na cestu domů.
2: Tatínku, tatínku můj, konečně jsem zase u vás.
1: Ondra.
2: Konečně jsem zase doma, táto.
1: Vítám tě, chlapče. Vítám tě. A povídej, jak ses v tom světě měl? Už teď vidím, že opravdu dobře, musel ses asi dobře vyučit. Tak pověz, čem jsi se vyučil, co pak to bylo?
2: Chytrost, tatínku, chytrost.
1: No, jak vidím, dobře si udělal, dobře, jen aby tě to, Ondro, uživilo.
2: Neboj se, otče, uživí, určitě uživí. Pokud k tomu pomohou hloupí lidé, nemusím se o živobytí bát.
0: Tak se Ondra s otcem radovali a dobře se jim žilo. Ta jejich vesnice patřila bohatému zemanovi, který měl překrásného koně. Tolik mu na něm záleželo, že čeledíni jej museli hlídat i v noci. To se dozvěděl i Ondra.
2: Cože? I v noci, že hlídají? Kdybych chtěl, tak jim ho ze dvora vyvedu, i kdyby na něm sám zeman seděl. Však mu to můžete povědět.
0: To lidé samozřejmě nesmlčeli. Rozneslo se to po vsi a jednoho dne zeman vzkázal Ondrovi, že mu dá 100 zlatých, když se mu povede koně odvést, jak se chlubil. Šafář a čeleď se teď od koně nehnuli ani na krok. A večer se musel šafář na koně posadit, jeden pacholek stál u hlavy a druhý u ohonu. Zámecký pán je přišel zkontrolovat, jak hlídají. Když zavládlo noční ticho a v zámku zhasla všechna okna, zaklepal někdo na dveře maštale.
5: Otevřete, co je s vámi? Snad nespíte? Co pak nepoznáte zámeckou kuchařku? Tady vám pán posílá trochu kořalky na zahřátí.
2: No to je dost. Už jsem myslela, že mě nepustíte. Pán nařídil pro každého po skleničce, ale já vzala po dvou, aby se vám dobře hlídalo. Tak nejprve šafářovi. Ta chutná, to věřím. A teď vy všichni a jen si přidejte, však je tu kořalky dost.
0: Tak to pokračovalo, až hlídači docela opilí hluboce usnuli. Ondra, převlečený za kuchařku, koně odvázal, na jeho místo postavil trdlici na len, pod ní položil opilého šafáře a krásného koně tiše odvedl z maštale. Brzy ráno se pán přišel podívat, jak čeleď hlídá. Dovedete si představit, co se dělo, když místo koně našel jen trdlici a opilé hlídače.
4: Zácný pane, přicházím trochu časně, ale chci vám koně co nejdříve vrátit. A těch 100 zlatých na mě už jistě také čeká. A pak vám, milý pane, povím, jak jsem na ty vaše hlídače vyzral. Nebylo to nic těžkého, chtělo to jen trochu chytrosti.
0: Zeman se moc neradoval, ale Ondrova chytrost se mu zalíbila. A tak mu slíbil 200 zlatých, když se Ondrovi podaří dnes v noci vzít paní Zemance z prstu zlatý prsten.
4: O to se rád pokusím. A vy už můžete začít těch 200 zlatých počítat. Rád si pro ně zítra zajdu.
0: V noci na zámku pán nespal. Jeho paní ležela vedle něho, prsten měla na prstě. Zeman napjatě dával pozor. V tom zahlédl za oknem něčí hlavu. Tak a teď tě dostanu. Chytil připravenou hůl a otevřeným oknem vší silou praštil do hlavy. Ale když z okna, u kterého byl opřen ze země žebřík, viděl, že postava se nehýbá, dostal strach, zda někoho nezabil, a rychle vyběhl z komnaty. V krátké chvíli se po žebříku vrátil a paní řekl, dej mi raději ten prsten, aby ti ho ten Ondra nevzal, kdyby se sem vrátil. Žena mu prsten dala a on rychle odešel. Za chvíli přišel ze dvora Zeman s tím, že ta postava za oknem nebyl žádný chlap, ale jen do šatů navlečený snop slámy. A chtěl, aby mu paní raději ten prsten dala, že jej schová. A když mu žena odpověděla, že přece před chvílí si jej už vzal, zůstal pán jako skamenělý. Poznal, že prohrál.
4: Přeju pěkný den a tady, můj pane, nesu ten prsten. Už jistě víte, že vaše paní mi jej sama dala. Jak to bylo, to už vám jistě také pověděla. Snad se nebudete zlobit, že jsem si malou chvilku zahrál na vás. Já už si jen vezmu těch slíbených 200 zlatých a nebudu zdržovat.
0: Pánovi se Ondrova chytrost líbila čím dál víc. A tak mu nabídl 300 zlatých, když v noci odvede zámeckému správci jeho kuchařku a přivede ji na zámek.
4: Tak jen tohle si přejete? A říkáte 300 zlatých? Tak abych vám udělal radost, seberu nejen kuchařku, ale i pana správce a oba vám je přinesu do zámku.
0: Odpoledne Ondra nachytal u potoka raky a večer se převlékl za anděla. Pak nalepil rakům na ocásky svíčičky a když všechno ve vsi usnulo, šel do správcova domu. Když svíčičky zapálil, raci se rozlezli po světnici, která se rozzářila takovým divným světlem. A před probuzenou kuchařkou se objevil

0: kterou tam najdete, se zakryjete a pojedeme. A protože to s vámi bude třást, pevně se držte a ničemu se nedivte. Do nebe je cesta těžká a kamenitá.
1: V zámku Zeman zůstal vzhůru a čekal, jestli se to Ondrovi i tentokrát podaří. A podařilo.
0: Tak jsme tady. V té plachtě, vzácný pane, máte oba dva. Já vám poděkuji za těch slíbených 300 zlatých a poběžím domů dospat. A kdybyste k něčemu moji chytrost mohl potřebovat, budu u táty. Jen mi vzkažte a rád se stavím.

0: jak Rákosníček zařídil, aby nepřišla doba ledová.
1: Už je léto, horké léto, léto, tak jak má být.
0: Notoval si jednou ráno Rákosníček a bylo mu dobře jako málo kdy. Jenomže nadarmo se neříká, nechval dne před večerem. Najednou to od severní hráze dýchlo takovou zimou, že se skřítek celý rozklepal.
1: Co se to děje?
0: Drkotal zuby.
1: Že by snad ledový muži Pankrác, Servác a Bonifác si spletli datum.
0: Pak se ale ukázalo, že ti tři zmrzlíci v tom byli nevinně, ale mohl za to někdo úplně jiný. Mrazivého povětří nad Brčálníkem stále přibývalo a v rybníku se začaly dít věci. Sumci obrostly vousky jinovatkou, žabám naskočila husí kůže a kaprovi visely ze šupin rampouchy.
1: Mě snad někdo předělal rybníček na ledničku,
0: zlobil se Rákosníček.
1: Tak to tedy ne, ne, ne, ne. Uprostřed léta mě tady nikdo mrazit nebude. Na tohle se tam dole tedy osobně podívám.
0: Jen co se pod vodou rozkoukal, hned se staral, co se to vlastně děje. Pojednou ho ale přepadla taková zima, že se skoro nemohl ani hnout.
1: Je zle,
0: bědoval skřítek.
1: Tuhnu a úplně ztrácím svou příslovečnou rychlost. Ovšem jenom chvilku strpení i hned to všechno budu řešit.
2: Já tě velice lituji,
0: povídá kapr Matěj a setřásl ze sebe pár rampouchů.
2: Za to všechno může ta protivná zima, co sem leze tamhle tou puklou hrází.
0: Z temné rozsedliny opravdu vytékala tak ledová voda, až kolem všechno namrzlo.
1: No jo, vidím,
0: mávl rukou Rákosníček.
1: Na severu mají zkrátka v těch mrazivých bludných proudech zase zmatek a já, abych to za ně dával do pořádku.
0: Pak se podrbal za uchem a pokračoval.
1: Je to ale trochu z ruky a cesta nebude snadná.
2: Tak já tě tam dovezl,
0: nabízel se kapr.
1: No, děkuji za ochotu, Matěj,
0: obrátil se k němu skřítek.
1: Já vím, že jsi dobrák, ale tohle bych chtělo spíše něco jako ledoborec. Zkrátka někoho z pořádku.

0: žiadnym krunízem. Potom se zhluboka nadýchl a začal volat do všech stran.
1: Vavřinče, raku, vavřinče, slyšíš? Vylez ven, pojedeme spolu na severní pol.
2: Na pol, říkáš, a na severní.
0: Divil se vavřinec, jen co se vyškrábal spod kamene.
2: No, když na pol, tak na pol. Ale co tam vlastně budeme dělat?
1: Dáme jim trochu do pořádku ten jejich nepořádek,
0: prohlásil furiansky rákosníček a vylezl rakovi na záda.
1: Nuže, neváhej, dej tam rychlost a vpřed.
2: No jo, přikývl vavřinec, když vpřed, tak tedy vpřed.
0: A než jim kapr Matěj stačil mávnout ploutví, zmizeli v tmavé rozsedlině. Jeli chvíli sem, chvíli tam, ale čím dál byli od brčálníka, tím studenější byla voda. Začala dokonce houstnout na sněhovou kaši, ale najednou se před nimi bíle rozsvítilo a všude kolem byly ledové vlny a před nimi seděl vousatý mrož a nevrle se na ně díval.
1: Jo, už je to tak,
0: povzdechl si rákosníček.
1: Jsme v polárních krajích a jestli se nepletu, tak tenhle ploutvonožec může za to, že máme uprostřed léta z rybníku málem kluziště.
0: A byla to pravda, protože mrož měl tady u severního pólu na starosti polární hospodářství. Jenom na něm záleželo, kam pustí arktickou zimu, kam pošle mrazivé větry a kudy potečou ledové proudy. Byl už ale hodně starý a tak není divu, že každou chvíli něco popletl. Teď se však zle mračil.
3: Co tady chceš ty, trpajzlíku?
0: Povídal a zapráskal vousy tak silně, že praskly hned 4 rampouchy najednou.
1: Já tady prosím chci,
0: odpověděl úctivě rákosníček,
1: aby u nás na Třeboňsku bylo v létě léto a ne zima.
3: Co to pleteš ty, pidižvíku?
0: Obořil se na něj mrož.
1: Já prostě nepletu nic, to pletete spíš vy. Asi jste nám omylem pustil do rybníka polární ledovou vodu a nám by z toho v jižních Čechách by pomrzly okurky.
3: To je mi fuk, mrzoutil se mrož. Já se zeleninou neživím.
1: No jo, jenomže takhle bych měl v rybníčku z kapra mražené filé.
0: Nedal se odbít rákosníček.
3: Rybí kuchyni mám náhodou rád, prohlásil mrož. A proto rozšířím své panství až k vám. Takže teď udělám dobu ledovou a všechno nechám zmrznout.
0: Máchl ploutví a hned to dýchlo silným mrazem, zvedly se sněhové závěje a všechno kolem začalo obrůstat ledem. Rak vavřinec se začal klepat možná víc strachem než zimou, ale rákosníček se zčista jasna rozesmál.
3: Co se směješ? Nezbláznil se s náhodou,
0: tetelil se vavřinec, ale rákosníček se smál dál, neboť už věděl, že zase slavně zvítězí. začal Mrože popichovat, že dobu ledovou si prý představoval úplně jinak, že takovou zimu, jako je okolo, mívá někdy o Vánocích i v Brčálníku a že kdyby ovšem mrzlo tak hodně, aby led vyplnil tady každou skulinu a přikryl každou puklinu, to by pak ovšem byla jiná.
2: Cože? Tohle je ti málo? Dopálil se Mrož. Tak to já můžu přidat.
0: Máchl ploutví podruhé a hned bylo všude ledu dvakrát tolik. Jenomže právě tohle si Rákosníček přál. Ledový krunýř totiž začal uzavírat i bránu podzemní chodby, která vedla k jeho rybníku, a rak se skřítkem do ní na poslední chvíli pěkně rychle vklouzli. A za nimi se už neprotáhl žádný pramínek studené vody, natož mrazivé fouknutí polární zimy. Když se vrátili do Brčálníka, kde bylo zase všechno, jak má v jihočeském rybníku být, povídal Rákosníček Rakovi.
1: A je podobě ledové, co? No a kdo to zařídil? No, jen to řekni, kdo?
2: No jo, souhlasil Vavřinec. Kdo pak jiný? Přece Rákosníček.

0: Sen. V době roboty bývalo sedlákům tak zle, že utíkali ze svých statků s holýma rukama, protože pro samou práci na panském neuhájili na svém ani živobytí. Ti, co zůstali, dřeli se do úpadu a neměli nikde zastání. Těšili se alespoň nadějí, že pán Bůh přece jenom potrestá pány, a vyprávěli si podvečer, když sedali v zimě doma po tmě, aby šetřili světlem, jak zlý vrchní po smrti musí strašit, jak mrtvý písař přenáší v noci mezníky za to, že zaživa je sedlákům nesprávně přesazoval, jak starým hrabětem oře čert led na panském rybníku za bouřlivých nocí a víc takových strašidelných příběhů pro svou útěchu. Někdy se také těšili povídkami, jak silák čeledín, když měl donést smrk z lesa, rozbořil jím zámeckou bránu. Jak selský synek utekl před vojnou a vrátil se po letech jako bohatý pán, a konečně nejraději se těšili povídkami o pokladech. Kdo si prý citoval ducha a duch mu přinesl pytel dukátů. Jindy napálil sedlák čerta opytel peněz, zbojník, když ho věšeli, oznámil lidem svého kraje, aby kopali tam a tam, až ta křivá jedle na skalce bude ve 4 hodiny odpoledne vrhat do rokle stín a člověk z toho kraje opravdu s tím pokladem pomohl. Jak bylo těm chudákům dobře, když si povídali takové povídky a těšili se, že snad i jim bude přát jednou štěstí, aby se najednou zbavili své strašné bídy. Jedna z takových pokladových povídek je povídána snad tolikrát jako pohádka o pašijových pokladech otevřených na Velký pátek. Je to povídka prastará, zanesená k nám Bůh ví odkud a Bůh ví jak dávno z Asie, ale čeští sedláci si ji povídali, jako by se byla opravdu zběhla u nás. Povídá se takhle. Byl jeden sedlák chuťas, řekněme, že na Rožnovském panství. Nevěděl už, co si počít s bídou. Jednou v noci se mu zdá, že se otevírají dveře, do dveří vejde starý žebrák a praví. Martine, na Karlově mostě čeká na tebe poklad. Potom se zablesklo, žebrák zmizel. Ráno povídá sedlák ženě, co se mu zdálo, ale žena se mu vysmála. Kdo věří ve sny, lapá vítr, kdo ví, co ti to vlezlo do hlavy, jdi raději orat, budeš muset dnes na robotu. Martin uznal, že má žena pravdu, nechal sen snem a jel na pole. Druhou noc mu to nedalo. Chtěl zůstat vzhůru, ale usnul hned, jak si lehl, a zas ten sen ještě naléhavější. Žebrák zas přišel a vykládal o pokladu na Karlově mostě. Martin se vytrhl ze sna všecek vyděšený, vzbudil ženu a povídal jí, co se mu zdálo. Žena se na něho osopila, proč jí nedá spát, aby se toho žebráka zeptal, až zas přijde, proč si ten poklad nevezme sám, místo aby chodil po ptaní. Martin se divil, že mu to samému nenapadlo. Třetí noc spatřil žebráka, ale žebrák už nic nemluvil. Jen mu pohrozil a zmizel. Martin o tom neřekl ženě nic, ale usmyslil si. Tu nás bez toho čeká jen smrt hlady. Uteču z gruntu a půjdu to vyzkoumat. Najdu-li ten poklad, bude nám oběma dobře. Nenajdu-li, dobří lidé ženu neopustí. Tiše vstal, svázal si do uzlíka boty, košili a bochník chleba, vyšel ze stavení, pohladil psa a než vyšlo slunce, už byl za Hážovicemi. Tehdy byla cesta do Prahy dlouhá. Martin na poštu neměl, Bochník strávil brzy, nezbylo mu než prosit dobré lidi, aby mu dali najíst a nechali ho přespat. Tak se konečně dostal až na Poříčí do Prahy a uprosil jednoho formana, že ho provezl branou, když mu vyložil, proč do Prahy přišel. Forman se mu vysmál jako jeho žena, že věří snům, ale smiloval se nad ním, dal mu kus uzeného a chleba, aby prý neumřel hlady, než ten poklad najde. Zavezl ho až k Zlaté Huse na koňském trhu a slíbil mu, vrátili se do večera k Huse, že ho vezme sebou do Třebové zpět. Martin mu upřímně poděkoval a šel přímo k mostu. Karlův most měl tehdá tržní právo, však tam pod ním stojí dosud na znamení trhu Roland s mečem. Hemžilo se tam lidí jako čmelíků a na tom místě, kde je kříž, stála budka, v budce voják na stráži. Sotva přišel Martin na most, jako by mu spadlo z očí bělmo. Jak by mohl v tomhle lidském mraveništi najít poklad? Tolik těch lidí by jej už dávno odneslo. Přešel jednou od věže k věži, tam i zpět, ale všude jen lidé, krámky jako na trhu, o nějakém pokladu ani zdání. Martinovi se z toho šumu točila hlava. Sedl si na stupeň strážní budky mezi žebráky a čekal. Pomyslel si, když jsem jednou tady, počkám až do západu slunce. Vím, že je to marné, ale jsem už bez toho jako moucha. Tak tam seděl, díval se po lidech, nikdo si ho nevšímal. Žebráci kolem něho prosili o almužnu, v poledne, když hlavní nával minul, jedli, co měli. Martin se také pustil do jídla. Žebrák vedle něho, když viděl, že má maso, prosil ho, aby mu dal kousek, že je starý a masa už neviděl ani nepamatuje. Martin se s ním rozdělil. Žebrák si naříkal na zlé časy, na smutné stáří. Martinovi se stařeček zalíbil. Pořád se mu zdálo, že toho člověka kdesi viděl, ale nevěděl kde. Postěžoval si mu také na svou bídu a přiznal se, proč vlastně přišel do Prahy na Karlův most. Žebrák ho poslouchal, kýval hlavou, povídal. Tak, tak, dobře má tvoje žena, že kdo snům věří, lapá jen vítr. Já měl tuhle také takový sen. Zdálo se mi, že jdu daleko cestou do hor, až přijdu do vsi. Přes ves na stráň, tam stojí chalupa, jako bych ji ještě viděl před sebou. Má v lomenici vyřezaný kalich, pod ním letopočet 1698. U chalupy je dvorek, na dvoře roste hruška a já vím, určitě vím, že pod tou hruškou je hliněný hrnec vrchovatě plný dukátů. Jenže, jak to bývá ve snu, ne a ne se hnout z místa, abych ten poklad vykopal. Pamatuji dokonce, že jsem šel po silnici kolem sloupu na rozcestí a když jsem zahnul do úvozu, četl jsem na dřevěné ruce napsáno Hutisko. A to se mi zdálo 3 noci za sebou, noc jako noc stejně. Tak vidíš, také vím o pokladu, jen po něm hmátnout. Ale hledej, kde jsou ty hory, kde je Hutisko. Martin poslouchal starého žebráka. Ani nedýchal. Vždyť Hutisko, to byla jeho ves. A chalupa s kalichem, to byla jeho chalupa i s tím letopočtem a s tou hruškou. A ten žebrák, pro Boha, vždyť to je ten žebrák, kterého viděl 3x ve snu. Vstal, řekl žebrákovi, že už musí domů a běžel rovnou k Huse. Voska ho přivítal, smál se, jestli nese poklad. Martin jen prosil, aby ho v noci vzal sebou. Když vyjeli, třásl se nedočkavostí, jako by měl zimnici. V Třebové Voska mu dal pár krejcarů na cestu a Martin šel, ani necítil hladu, jen už aby byl doma. Konečně, tu je Rožnov, tu jsou Tylovice, Hážovice, Vigantice. Dál se neodvážil, aby ho nechytil dráb. Sečkal v stráni, až se setmělo, potom si šel domů, uchlácholil psa, aby neštěkal, vzal z kůlny motyku a lopatu a šel k hrušce kopat. Duše v něm byla malá. Zdálo se mu, jako by čaroval. Sotva několikrát zakopl, přišel na dubová dvířka. Za nimi byl zděný sklípek a v něm srdce mu tlouklo kladivem. Hliněný hrnec, v hrnci dukáty. Když si tuhle povídku povídali v zimě na vsi, považte, jakou mívali radost z Martinova štěstí. Ten, kdo to povídal, vykládal potom doširoka, jak Martin probudil ženu, jak schovali spolu dukáty za kachel do pece, jak šel druhý den sám na zámek prosit, aby mu neubližovali, že si šel do Prahy pro dědictví. Jak vykoupil sebe celou ves z roboty, odměnil žebráka a Bůh ví, kolik lidí ještě učinil šťastnými. Chuďas se vždy rád dělí o své štěstí. Třeba jen ves.
1: Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy zvědaví. Tak poslouchejte. Sněhy už se dávno proměnily ve vodu a koryty potůčků odtekly do řek a řekami do moře a v našem zahradnictví za městem se všechno zelenalo. Radovan zase nosil svůj slaměný klobouček, aby nedostal úžeh, neboť slunce už mělo skoro letní sílu. Ráno tatínek proskoumal svýma zkušenýma očima oblohu od východu k západu a řekl, něco se asi přižene. Hurá, něco se přižene, zajásal Radovan a vyletěl z postýlky tak zbrkle, že si roztrhl noční košily. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval, co to asi bude, co se to k nám přižene. Asi vejprask, řekla maminka, která se objevila v okně s rukou prostrčenou skrz díru v synkově noční košilce. A ještě dodala, jsi jako z divokých vajec. Radovan se na okamžik provinile přikrčil, ale pak už zase hopsal po pěšině a dohopsal až k psí boudě. Posadil se rozkročmo na její střechu a majiteli toho stavení oznámil. Kviku, jsem z divokých vajec a něco se přižene. Třeba se přižene vlak? Nebo autobus? Nebo stádo koní? To by bylo. Ty se dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkaly a cvakaly do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobití. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho kroupy tlučou dozad i do hlavy, hlavně chtěl zachránit skla. Ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubích vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblázků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častějc. Tatínek neměl z krupobytí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou. Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde a obraz si prohlížel. Pak si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zasklívač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych tři tabulky skla a hroudu kytu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář se dal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a tři tabulky, jedna jako druhá, byly na světě. Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan Ženíšek na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kytu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl, pozdravuj doma. Když Radovan krhačel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel jí o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil, pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce třetí sklo. Si popleta, Radovane, neseš jen dvě tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan Ženíšek vzal peníze za tři a poslal jen dvě, ale usoudil, že sklo asi podražilo a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan Ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I třetí krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici. Jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem: ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil: dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. Byl to sám ředitel školy Hlavatý.
2: Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal. Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma?
1: A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl: budeš sekat dobrotu?
3: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
1: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka, zvolal:
2: ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
1: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
2: no proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
1: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
2: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko scháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví.
1: Radovan řekl: můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: vaše stračená dává moc dobrou tu smetanu, Březino.
1: K vašim službám, vaše jasnosti.
0: Ale kde pak máme Lišku? Co? Nařídil jsem přece, aby přišla přesně ve 3 hodiny a kukačka už kukala.
1: Jasnosti, slouha z vašeho velectěného zámku doručil Lišce dopis do dutého stromu včas. Sám jsem ho viděl jít z lesa.
2: Vaše nejjasnější světlosti, pane kníže, Liška od dutého stromu se hlásí podle rozkazu do vaší služby.
0: Mordie, klepeto. Tak vás pěkně vítám, hajný Liško. Vítám vás do mé služby a moc mě těší, že budete u mě sloužit. Tedy nastoupit můžete samozřejmě hned. A ta stará hájovna, jak se tam ke všem kozlům rohatým říká.
1: Na malinovém vršku jasnosti.
0: Jo, ano, já si nikdy nemůžu vzpomenout. Vím jenom, že je někde, kde líšky dávají dobrou noc. Ale to je opravdu dobré. Budeme tam od nějška tak říkat, protože tam líšky budou opravdu dávat dobrou noc. Pro krýle pána. Tenhle mundur, hajný Liško, zase hned vraťte tomu Hastrošovi, který vám jej půjčil. Hned si dáte v nohavicích ušít nový, protože když jste od dneška hajný kníže, tedy Dymián Halabartný ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov, musíte také podle toho chodit ustrojen. No, a teď ještě, než se rozejdeme, co jsem... máte ještě nějaké zvláštní přání?
2: Mám. Nejdříve mám přání vaše knížecí světlosti, abyste mi laskavě odpustil, že jsem vaší velectěnost z vašeho vlastního lesa tak hrubiánsky vystrnadil.
0: Ale to jste, hajný Liško, dobře udělal. Vlastně udělala, co? Já jsem se alespoň důkladně a na vlastní kůži přesvědčil, jak jste odvážná. A proto jsem vás taky bez dlouhého toho rozmyšlení, ano, do služby zahajného ustanovil. A doufám taky, že budete tak ostražitá a přísná i nadále.
2: Slibuju vaší knížecí eleganci, že tu službu vždy poctivě budu ráčit zastávat. Ale mám k jejich vaší knížecí důstojnosti jednu maličkou prosbu.
0: Ano, ale a jakou pak?
2: Tak tedy, abych nemusela z lesa vyhánět chudé děti, které sbírají houby, jahody, maliny a jiné lesní plody a nedělají nijakou žádnou jinou škodu vašemu velejasnému lesu. Mm-hmm. Já vám těch jahod nazbírám, vaše nejjasnější jasnosti, každý den na váš zámecký stůl třeba plnou konev. Mm-hmm. Tolik jich v lese je. A taky bych prosila, abych nemusela z lesa honit staré babičky, když si přijdou nazbírat drobátko toho spadlého klestí na zátok.
0: I co? Když myslíte, vem to děs. Ale to ti povídám, hajný Liško. Ať mi v lese dbáš na pořádek, nebo mordě klepeto milion brundibárů. Já se přijdu podívat.
1: Spolehněte se, vaše jasnosti.
2: Jen přijďte, jasnosti. Já vám v hájovně na malinovém vršku uvařím takovou houbovou polívku, že na ní budete vzpomínat, co živ budete.
0: Dobrá. No, tak mějte se tady dobře a ať slyším jen samou chválu, hajný Liško.
2: A teď se musím omluvit vám, pane myslivče, za tu příhodu s těmi šunčičkami. Já vím, způsobila jsem vám lapálie, ale to víte, jsem jen Liška. Dostala jsem na šunku chuť, no, a už to bylo.
1: Ale to nic, pane kolego, to nic. Hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Do smrti dobří, ano?
2: To jsem ráda, že to takhle dopadlo. A teď mě omluvte, já se musím běžet podívat k hájovně u 5 buků. Mám tam ještě od dřívějška nějaké nevyřízené oučty s mysliveckými psy, sultánem a Hektorem.
3: Podívej se, Hektore, co to sem běž za ostroše?
4: Všech všudy. Já čichám a cítím lišku.
3: Mordy, jak lepe to. Milion brundibárů, to snad není možné. Podívej se, Hektore, ta zrzka zrzavá, co jsme ji odtud před časem vyhnali, je převlečená za myslivce.
4: No počkej, my ti dáme.
3: Ty jsi dobrý. Co jí dáme? Když jsme staří a navíc uvázaní u boudy.
2: Nazdar, nazdar! Hoj, kamarádi! Aby mezi námi bylo hned od samého začátku jasno, musím vás upozornit, že jsem od dnešního dne hajný liška ve službách našeho nejjasnějšího knížete pána Dimiána Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brčavou, okres Pometlov, jako vy. Tadyhle mám jmenování psané samým knížetem pánem. Račte se podívat.
3: Opravdu?
4: A to tady ještě nebylo.
2: Jsme tady vlastně kolegové. A bylo by dobře, kdybychom se už na sebe přestali zlobit a začali si pěkně, jak se sluší a patří, pomáhat.
4: V knížecích službách z nás tří seš už jenom ty. My dva jsme byli dnes ráno propuštěni, protože už jsme na tuhle službu starí.
3: Hajný už si šel do nohavic pro dva nové a mladé psy.
4: A nás asi prodají nějakému mlékaři.
3: Nejraději bych někam utekl.
2: Ha! Kam byste utíkali, kamarádi?
3: Někam.
2: Poslouchejte, já mám docela dobrý nápad. U mě v hájovně na Malinovém vršku je místa habaděj a ještě trošku. A ve třech se nám tam bude žít docela dobře.
4: A nebudeš se nám vysmívat.
3: Teď my jsme ti nikdy nic dobrého neudělali, když jsi ještě byla u nás v hajovně.
2: I co, to už je dávno a pak já už jsem na to zapomněla. Jste sice staří bručouni, ale nějak to s vámi vydržím.
3: Tak dobrá, odvaž nás ze řetězu pěkně, prosím.
4: Jdeme s tebou.
2: Vidíte, když jsem odtud utíkala do světa, tak jsem si ani nepomyslela, že to jednou dotáhnu tak daleko. Ono sedět doma za pecí, to dovede každý. Ale otáčet se ve světě, to dovede jen málo kdo. Tak hajdy, ať jsme do večera v hájovně na Malinovém vršku.
5: Tedy ono to tak bylo, to je fakt. Aspoň nějaký čas. Jenže v teplých krajích byla opravdu vysoká teplota a na fíka už to bylo jaksi moc.
6: S tímhle kožichem, říkali mu tam cestovatelé, byste se hodil spíš kamsi na sever.
5: A tak se jednoho příliš teplého dne vydal fík na sever do Alp.
7: Kudy se dostanu do hor?
5: Zeptal se tam ve městě.
8: Jodlady, pořád tamhle nahoru,
5: dobře mu poradili. A jak tak stoupal do hor, byl mráz pořád větší a větší a potom už mrzlo až praštělo. Občas se kolem fíka přehnal lyžař a rozvířil sníh, za ním potom zůstala lyžařská stopa a takových stop tam bylo všude plno. Takhle skoro úplně nahoře, ale spatřil fík ve sněhu i jiné stopy. Podíval se na ně zblízka a opravdu, byly to pravé psí stopy a vypadaly na dost velké psy. Celý šťastný, že se setká s kolegy, rozběhl se fík po stopě. Netrvalo dlouho a už je viděl kousek před sebou. Byly to dva dost velcí bernardíni, i když ovšem maxi psovi se rovnat nemohli.
6: Na zádech měli dečky s červeným křížem a pod krkem zavěšené soudečky. Dřív než je dostihl, vešli do jakési budovy, na které byl taky namalovaný červený kříž. Fík tam vběhl hned za nimi, ale u vchodu ho přísně zarazil úředník.
8: No tak kampak, tady nejsme žádný holubník, tady je záchranná stanice, člověče.
7: No právě, řekl Fík, chtěl bych taky někoho zachraňovat. Podívejte, jakou mám sílu,
6: dodal a zvedl pultíky s úředníkem.
8: No,
6: zamručil chlapík, když ho Fík zase postavil na místo.
8: No, sílu to byste teda měl, no. Jaké je vaše jméno, no?
7: Maxipes Fík, prosím.
8: No, a národnost?
7: Česká.
8: No, a původní povolání?
6: Vyptával se úředník dále a Maxipes popravdě odpověděl.
7: Mistr světa ve skoku pro něco? Dělejte si poznámky, nebudete si to pamatovat. Hlídací lev, náčelník vesnice a tak všelijak podobně. Už tady navíc, jak koukám, stejně nemáte místo.
6: Úředník to všechno zapsal a řekl.
8: No, dobrá, běž si vyfasovat výstroj.
6: Chtěli dát Fíkovi tentýž soudek, co nosili Bernardíni, jenže na Maxipsovi vypadal směšně malý, spíš jako zvoneček.
8: Vyvalili mu tedy ze sklepa pořádný soudek a místo dečky mu dali na záda rovnou prápor s červeným křížem.
6: No a do toho soudečku samo sebou mu načepovali záchranný nápoj. Fík bloumal se soudkem svědomitě po horách sem a tam a hlasitě vyvolával.
7: Teplé mléko,
6: tu a tam spadla někde lavina a Fík hned spěchal na místo a pátral po zasypaných. Jak zahlédl trčet ze sněhu lyži nebo ruku, hned nasadil mocný psí dech a sotva párkrát pořádně dýchl, sníh kolem človíčka roztál. Fík vytáhl nešťastníka ze zbytku laviny, dal mu napít teplého mléka, hodil si ho na plece a upaloval k hospicu, tedy na základnu. No, ale přišlo jaro. I v Alpách sníh pomalu roztál a všechny laviny už spadly, no a na spadnutí žádná nezbyla. Tyroláci vesele jódlovali na zelených loukách. Jo, ledy, jo, ledy, jo, ledy, didy, he, no tak nějak podobně, že?
7: Co teď tady?
6: Řekl si Fík a vydal se ještě dál na sever, tam, co je sníh a led celý rok. To byla zima, panečku. Sotva Fík chvíli postál, aby si prohlédl krajinu, už byl celý zasněžený a vypadal jako psí sněhulák. Jen co trošku zafuněl, udělal se mu u nosu ozdobný rampouch a Fík vyhlížel skoro jako mamut. Dostal z toho nepříjemné šimrání v nose a pořádně kýchl.
7: Čas!
6: Udělalo to menší sněhovou vánici, ale rampouch odletěl. Když se vánička utišila, jeli zrovna kolem saně s lovcem. Psí smečka přízdě, ale všelijak kňučela a štěkala, psi se motali jeden druhému, tak zmateně a nepořádně pod nohama, že nad tím Fík jen vrtěl hlavou.
7: No, teda, tady mají pořádek.
6: A hned se vydal za lovcem do osady.
7: Já bych vám tady zavedl trošku pořádek, jo?
6: Nabízel se. Ošíval se chlápek v kožešině.
8: A co pak seš zač?
7: Mistr světa ve skoku pro něco, hlídací lev, náčelník a záchranář, řekl Fík.
8: Vida, náčelník, povídá chlapík. A to by se nám hodilo. Já potřebuju, jestli to dokážeš, vůdce psí smečky.
6: Sotva Fík na tu smečku pořádně štěkl, všichni příci hned ustrašeně zmlkli a stáhli ocasy. Tak.
7: A od teďka
8: tu bude pořádek, zahřměl Fík. A byl. Stačil den výcviku a psi se naučili mašírovat pěkně spořádaně v trojstupech. Levá, pravá, levá, pravá, ha, ha, panečku, hezky stejnoměrně zvedali packy a když jim k tomu spustili marš, dokázali pejsci pochodovat pěkně do taktu a byla radost se na ně dívat. A samozřejmě žádné kňučení a štěkání se netrpělo. Štěkat ovšem mohli, ale jen po zaměstnání ve volném čase a pěkně harmonicky a podle not. Brzy dokázali zborově zaštěkat tak pěknou písničku, že eskimáci dojetím zrovna slzeli.
9: Teda, takový pořádek jsme tu jak tě živy neměli.
8: Pokyvovali uznale hlavami a velebili náčelníka Fíka.
9: Nikdy, to ti slibujeme, na tebe nezapomeneme. Fíku,
8: slibovali mu a nebyl to planý slib. Ještě než se s nimi jednoho dne Fík rozloučil, postavili mu, a teď dávejte pozor, postavili mu ze sněhu překrásný pomník v nadživotní velikosti. Jestli neroztál, stojí tam dodnes.

0: U zárybnického mostku, v hospodě se hrálo v kostku, veselo tam bylo, tančilo se, pilo, všude plno hostů. Jo, bejvávalo, bejvávalo.
1: Přidej, kokrháči, přidej na hlase. Hostinskýho v zárybníčí si ještě nevzbudil. Veze jsou na závoru, místo do kořán. Hej, Mikuláši, je tady ještě hospoda?
2: Dobrý troll, strejčku a strmané. Co se zas durdíte? Snad nehoří.
1: A hoří! Když se ho zasít žízeň a Hostinský má zamčeno. V poledne. A ty si řekneš, dobrej tro.
2: Poledne ještě nezvonili. Tak co to bude? Zelená puškvorcová rosolka nebo letní nová limonáda?
1: Limonádu nech bludičkám. Já mám vody dost.
0: Dám si rosoličku. To je vynález, co zahřeje hastrmanský kosti.
2: Na zdraví, strejčku.
0: Ať slouží.
1: A ještě jednu. Aby Hostinský v zárybníčí nezarost puškvorcem, víme.
2: Pijete rosolku, jako když děláte dobrý skutek.
1: No, ty se už klíbej. Víš, jak to tady chodívalo dřív? Každou neděli muzika, slyšet bylo na míle. V kole se točili páni i kmáni, v šenku se zase karbanilo o 106 a v nejlepším jsem blít čert, lapl si karbanickou dušičku.
2: Děkuju, nechci. Nestojím o pověst pekelné hospody.
1: Jenže by vybilo i na Hastrmana.
0: Když si takovej flamend jde ochladit hlavu k rybníku, mám ho. Ani neví, jak brekek. Jo, bývaly to zlatý časy. Zrovinka, jak v ty písničce o Bošilci, víme? Na tom bošileckým mostku hráli tam dvě panny v kostku.
2: Jenže já mám radši prázdný lokál, ale čisté svědomí.
1: No, však čerti měřili spravedlivě. Jsi jenom hloupej pulec.
2: Za mě. Tak co, ještě jednu na staré časy?
1: A na tu lítost, že jsou fuč. A taky na tebe, abys už natrefil na ženskou, co ti napraví hlavu a vezme to tu do ruky.
0: Podívej, jen ze sousedský lásky. Co moje pentlička?
2: Co je s ní?
0: Holka jak malovaná, šikovná.
2: No jo, ale...
0: Vidíš, krapec zelená.
2: Vidíš, jako brčál, strejčku.
1: Ovšem do kšeftu poklad. Když přijde na trh prohrnky, všichni hned dejte počinek, panenko Hastrmanko, nosíte štěstí. A to by přinesla i sem.
2: Jak jste se rozlítostnil, strejčku.
1: Co?
2: No a z toho vám vždycky víc kapec ze šosu. Ukažte, vytřu to.
1: Vidíš, je tohle práce pro chlapa? Mordi je tak, namluv si pentličku.
0: Svatbu vystrojím do týdenka.
3: Pán táto!
1: Tak co? Mám jí říct, že jako jo?
2: Co jo?
1: Holka se vyšňoří růžovejma mašlema, ani ji nepoznáš. A k tomu...
3: Tatínku!
2: Já vím. Žabí muzika, dešť a slota.
1: Ale to přece prší hastrmanský štěstí.
0: Škodnej nebudeš, má tamhle ve vrbě věno. Hrnec zlaťáku.
4: Dobrý den, Mikuláši.
2: Nazdar, pentličko.
4: Pan tatínku, co zás do ní učíte? Pojďte radši domů.
1: Zrovna v nejlepším. Už mohla být ruka v rukávě. Kam pak kvaltuješ?
4: Kvaltuju. Po rybný osazuje rybník lekyníny a plašina ryby.
1: To tomu půdí vítrovi vlezlo do hlavy, že by chtěl udělat radost rucelkám.
4: Prý sem přijede naše kněžna s průvodem, tak to se vykrášli.
1: Kněžna? Přijede naše kněžna?
4: Kvá, a to průvod.
2: Cože si vzpomněla na zárybničí? To mi byl čert

návštěvou se všechno otočí. To mi napovídají mi kosti. Zas tady bude veselo. A kde je veselo, bývá i divoko. A kde je divoko, bývá i hřích. Holka, fofrem skoč na trh pro hrnky. A potom za rybnickým mostě přijde jí vzácní hosté. Kněžna se tu zjeví, proč to žádnej ne.

0: Hej, zastav, Pierre. Jsme tady.
1: Kde tady? Tady je nikde nic.
0: Stará zájezdní hospoda. Ty nic.
2: Je tu moc hezký, Pierre.
1: Ma chère Madeleine, ty to mohná a nepoznat, že to tu dírá.
2: Podívej na ten rybník, jak se třpití.
0: Ano, Madeleine, nádherně se třpití. Tak zlaté penízky třpití se ve vodě. Možná, že najdu je ve zdejšího spodě.
1: Já snad Pierre hlupák? Komorná načená, kněžna zpívá, jen Pierre kuchař neví, co se děje.
0: Tak nemudruj a sundej kufry z kočáru. Madeleine, ty sežeň hospodského.
1: Mondie. A co my hledali tady v díra, až sundat kufra?
0: Co? Zlaté penízky. Ty, co tu můj papa kdysi vyhrál a jak si musel nechat.
1: Olala, to jiná, to já přetrhala, jak sundavala kufra a dala do nich poklad a pak rychle žít s lasy.
0: To asi nepůjde. Nejdřív je musíme najít.
1: O, to smutno. Váš papa umřela, než předala odkaz?
0: Tak nějak, totiž odnesl ho čert. Papa uměl hrát jenom falešně na ty dukáty si dělá na rok peklo.
1: Peklo? Čert? Olala, jak se bala.
0: S každým se dá dohodnout. To už nech na mě, ty hrdino, s vařečkou.
1: Bon, vy starala o zlatáčka, já o jídlo. Pošla sem. No, pošla, ty kikirikatko. No, pošla, pošla. Bude z tebe delikatis, kohoutek na fině. No pošla.
3: Věče, co tu lítáte za kohoutem? Nechte ho.
1: Pardonnevu, já chytám dežiné pour madame la comtesse.
3: Teda já vám nerozumím ani slovo.
2: Pane Hostinský, my jsme přijeli
3: spolu. Ještě slečinka. Ta snad začne prohánět slepice, ne?
2: Ne, přijeli jsme s paní kněžnou.
3: Aha, doprovod vzácné návštěvy. Co se dá dělat, no? Pojďte dál, klaním se.
0: Netváříte se zrovna vlídně, pane Hostinský?
3: Bojím se, že tu nenajdete, co hledáte.
0: Já doufám v opak.
1: Oui. A ona musela to najít v ofr, jinak mi přijít bum, bum, bum na buben.
0: Ty hledej kuchyň, Pierre. Milý pane Hostinský, já toužím jen po klidném koutku světa. Tichém útulku uprostřed líbezné přírody, kde se dá odpočívat.
3: To mi je ale háček. Pohodlí u nás nenajdete.
0: Ale jinak vše, co těší srdce. Vždyť je tu ráj.
1: A ona v ráji chtěla najít peklo? Mondi, je. Pierre opravdu raději maší chovat do kuchyni.
0: Jen ten rybník, jak se kouzelně třpětí. Hladina je jak samý zlatý penízek.
3: Jo, to oni už se rybníky takhle třpětěj. Ale i jinde, nejenom v zárybníčí.
0: Jak jste skromný. Hospoda přece má i zajímavou pověst. Prý tu řádili čerti a vedla odtud cestička přímo do pekla.
3: No, na tom tedy není už vůbec nic hezkého.
0: Nebuďte bláhový, pane. Pane?
3: Mikuláš.
0: Mikuláši. Na takovou zvláštnost můžete lákat hosty.
3: Ale mě tyhle řeči o čertech jenom trápí.
0: Tak víte co, blázínku. Rozhlédnu se tu. A když se přesvědčím, že na tom není ani špetička pravdy, sama očistím pověst vaší hospody.
3: Vážně? To by... Opravdu? No to je plaskavé. Děkuji vám.
0: Tohle půvabné místečko si to zaslouží. A vy taky. Máte takovou čistou duši.
3: Jste opravdu leskavá. A milá a krásná. A úplně jiná, než jsem si myslel.
0: Jistě, že jsem jiná. Tak už mě doprovodíte do domu? Můj nový rytíři?
3: Ano, jistě.
0: Toužím tu poznat všechno. Všecičko. A hlavně, kdo jsou ty

0: Tu ka te penske, zlatá očka moja.
1: Bonjour, Madeleine. Já na vojnu se dal pro krásnou plavoflásku.
2: Dobrý den, Pierre. Tak už se ti tu líbí.
1: Oui, oui. Famózní místo, v tráva šampion, v rybníkách ryby a kuňky šáby. A vše to zadarmo. Pierre může vašít delikatis pro plezír. A pro tebe, Madeleine.
2: Snad pro kněžnu, ne?
1: Ne. Olala, ta teď cházela očka na Mikuláše a já na tebe. Vždyť pravá láska, l'amour přicházet nahle, Madeleine. Ty sladká jako jahůdka v travě.
2: Pro pána Pierre, co to do tebe vělo? Nech mě na pokoji.
1: Pourquoi? Ty krutá.
2: No tak, nech mě.
1: Ty mě schodila do voda? Kočkovaní jara. A tak já teď šapkám blíž. Olala, to ty jsi roztomilý.
2: Tak šťastný lov. Jen pozor, abys nenasty.
1: Oui, žabí sachínko je k pokoukání i k pochutnání.
3: Ruku líbám, vašnosti.
1: A kdo pak zas vy? Mušiček.
3: Místní Hastrman. A jestli líbo žáby, daruju vám jich třeba celý koš nebo ryby. Mám ty havěti víc než jinej slípek na dvoře.
1: Voilà, tak vy pán rybníkového panství? Zvláštní tulit, zelený magnifik.
3: Vám zelená nevadí?
1: Já, Pierre Courage, viděl už lidi čachny, žluté rudé, jak cestoval po světu a fažil. I lidoš rutům. Tak dáte žábičky?
3: Dám a rád. Pentličko, děvenko, pojď mi pomoct.
1: Slečná cechuška? Ruku líbám. Ona též sladká a roztomilá jako žábka ve vodě.
4: To vy říkáte každé. Však jsme slyšeli.
1: Ale nikdy já nemyslel tak vážně. Vždyť žádná nebýt jako vy, manmazil.
4: Opravdu?
1: No. Žádná nebýt zelená. Pěch cítí teď tepavé přicházela ta pravá l'amour.
4: Ach, pane Pierre, jsem v rozpacích. Co myslíte, pan táto?
3: Však mě to hned ťuklo. A když se líbí i tobě, tak jaké pak fraky? Bude svatba.

0: Kněžna se schání po dežené.
1: Teda po večeři. A pořád plete hlavu tomu Jelimánkovi hostinskému. Prý milý pane Mikuláši, vy čistá duše.
0: No tak, Pierre, kde jsi?
2: Neračte se zlobit, slečinku, ale holka si ho utopila.
1: Cože?
2: Tady je košík ryb na odškodněnou. A přijďte si zas.
1: Počkejte, co to znamená?
2: Že teď budete muset kněžně vyvařovat vy.
1: Já.
3: Protože Pierre se už nevrátí, konečně našel svůj ráj. Těch rybek a hrnků, co tady mají, už chystá magnifik svatba s Mabel Pentlička.
2: Slyšíte sama, slečinko? A teď hajdy pod střechu. Začne lejt. To bude pršet štěstí na vodnický svatbě.
1: Někdo najde štěstí rychle. Ale co já?
2: Potom za rybnickým mostem přijeli k nám vzácní hosté. Jen, co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, je to pravda pro hostě. Jen, co jsou tu s námi, je z Pentličky paní, to je pravda pro hostě.
4: Máte dobrou náladu, strejčku Hastrmane.
2: Mám, ale ty taky záříš, Mikuláši.
4: Asi vás vezmu za slovo, s tím ženěním.
2: Pozdě, chlapče, pozdě. Pentlička je už pod čepcem.
4: Já vím, však Lilo jako z konve, že přeju štěstí. Ale co se týče toho ženění.
2: Aha, ta hezká komorna. Gratuluju.
4: Hezká je, ale ta to není.
2: A která pak je tu ještě? Sakna ryby. Přece si nemyslíš na kněžnu, ty půlče. Už jsem ti řekl, co je zač.
4: A pěkně jste mě vystrašil, strejčku. Jenže ona je úplně jiná. Laskavá. Roztomilá. Vlídná.
0: Mikuláši!
4: Slyšíte? Jen na minutku se jdu z očí, už se po mně schání.
2: A myslíš, že to dělá z lásky?
4: No.
2: To teda až naprší a uschne.
0: Mikuláši!
4: Hned tu byla jako doma. Všechno jí zajímá, všechno si prohlíží.
2: Slídí a šmejdí.
4: No.
2: Ona by tak byla trefou pro peklo.
4: Pro pána strejčku, že vy si už tím peklem nedáte pokoj.
2: Slyšel?
4: Ne. Co bych měl slyšet?
5: Matičko?
6: Co pak, synáčku?
5: Uchystej, káně smůly.
6: Uchystám, synáčku. Uchystám.
5: A kolik té smůly?
7: No šetři, matičko, vrchovat.
2: Zas nic?
4: Ne?
2: Asi mám lepší uši.
4: Slyšíte leda trávu růst?
2: Ne, slyším muziku té pekelné roty, ty půlče hloupá. A to něco znamená.

0: Máš teď hodně práce, viď, Madlen? I vodu od rybníka, abys nosila. Ale všechno děláš s písničkou.
1: Však nejsem žádná rozmazlená slečinka. Jen madla tamhle ze vsi. Teprv, když naši umřeli, vzala mě kněžna do služby.
0: Je hodná, viď? Ukaž, pomůžu ti s vědry.
1: Děkuju. To ty jsi hodný a...
2: Nikuláši?
0: Ano, ano, paní kněžno.
1: Slepý jako krtek.
2: No, Mikuláši, co to je? Přece nenosíš vodu?
0: Proč ne? Je na vaší koupel.
2: Jenže to se nehodí.
0: Aha.
2: A ty, Madlen, tady nezevluj. Už máš vařeno?
1: Dovařím v minutce.
2: A co jsi ukuchtila?
1: Knedlíky.
2: To jsou mi lahutky.
1: Pierre slíbil, že mě naučí sumčí nákyp.
2: Aspoň to. Knedlíky hoď rybám, ať se vykrmí. A uč se od Pierra. My se zatím projdeme. Kde pak jsme ještě nebyli, můj milý Mikuláši?
1: Kam pak jsem ještě nestrčila nos, můj milý Mikuláši? Kdybych věděla, po čem slídí. No ale ty to určitě nejsi, Mikuláši. Slepejši slepá. Kdy poznáš, kdo tě má opravdu rád?
3: Až kněžna najde, co hledá, práskne do bod. Pak Mikuláš prohlé.
1: Cože? Kdo to mluví?
3: Chceš opravdu vědět, co kněžna hledá? Chceš?
1: O, ano. Šla bych se zeptat třeba ke všem čertům.
3: Jo, ke všem čertům?
1: Ježíš, ne, ne. To za hříšné myšlenky.
3: No zvaž, za co ti stojí ten slepejš. Zatím otevři dvířka pece.
1: Pámu s námi a zlý pryč, jak to tam ve tmě hůčí. A ono to dál rumpluje. Co jsem to jenom... Ježišku na křížku! Už je to tady zas, za dveřma!
4: Otevřte!
1: Ne! Zůstaň venku! Odstup, satane!
4: Nebála se, Madlen, to být já, Pierre?
1: Oh, díky bohu!
4: Proč ty tak křičela? A co to tu vařila? Fuj, fuj, fuj, já cítím síra!
1: Ach, Pierre, čenichal tady čert! A já hloupá si s ním povídala!
4: Pokua, proč ty dělat taková hruza?
1: Šeptal mi... Šeptal, že kněžna odjede, až najde, co hledá. A Mikuláš pak prokoukne.
4: To možná Lamour ti všeptla, ale neplakala. Pierre pomůže, proto být tady. Co kněžna najít chci, mám doma ve vrbě.
1: Ach, Pierre, to těžko.
4: Ulala, mám. Papa Hastrman to koupila od čertů na věno pentličci. Poklad v hrnci.
1: Ne.
4: Oui.
1: Ale... přece mi nemůžeš dát poklad jen tak. Že ty chceš duši jako čert. Jenže do hastrmanského hrnečku.
4: Madlen, já teď celá dobrá člověk. Já chci jen splatit dluh, jak ty mě schodila do voda a tam já poznal Lamour.
1: Jenže co na to tvoje pentlička? Věno je věno. O to holka nerada přijde.
4: O, když jde o lásku, pentlička ráda pomůže.

0: Pierre a Madeleine, dva lupáci. A Astromanka třetí, když rozdává.
1: Žítová buňka zelená.
0: Protože...
2: Ty zlatá.

0: ano.
1: A zbohem, líbezný koutku světa, moc páchneš rybinou.
2: Chystáte se na procházku, kněžno? A sama? Proč?
0: Protože k čemu dlouhé řeči, Mikuláši? Uhni mi laskavě z cesty.
2: Přece vás nenechám mít samotnou, když je venku tak hezky. Měsíček svítí jako rybí oko, jak říká strejček Hastrman.
0: A dost.
2: Kněžno, co je to dneska s vámi?
0: Dneska? Už dávno je mi na nic. Bože, jak se tu kolem pořád hemží všelijaká věď. Hastrman dělá louže, bludičky piští jako komáři.
2: Tak přece se vám tady nelíbí. Ale já klidně odejdu s vámi. Kam jen budete chtít.
0: S tebou bych to teda chytla. Takový nekňuba. Adie. Odcházím.
3: Však paní sama nezůstane.
0: Zase nějaký tvor netvor. No net. Dokonce sám čert? Co chceš?
3: Dělat vám společnost na cestě, paní. Na černé pěšince komínem, kterou jste tak dlouho a pilně hledala.
0: Jenže už nehledám. Slyšíš? Mám, co jsem chtěla. A ty si jdi po svých, pekelná nádhero. Zmiz! Myslím to vážně, špeníro?
3: Já taky. Podejte mi ručku milostivá.
0: Saj, na mě povídá. S tebou nikam nejdu, Mikuláši. Co stojíš jako sloup, zažeň ho?
2: Říkala jste, že jsem...
0: Ale vždyť já jenom žertovala, můj milý.
2: No ale řekla jste, že jsem nekňuba.
0: No tak pomoz mi.
3: Pusťte se ho, paní.
0: Ne, Mikuláši, zachraň mě.
3: No tak půjdete ho.
0: Pomoz!
3: Ne!
0: Nepůjdete!

0: Za 100 dušiček jsem koupil pentličce věno. Za celých poctivých 100 dušiček. A holka ho daruje.
1: Ale já to tý panice nenechám. Kdeže?
2: Hej, hospodo! Je tu někdo?
0: Nikde nic. Jen čmout a sirný puch. Jo tak, čerti se vrátili a fiu. Kdo pak je najednou fuč? Paní kněžna? Inu, co vždycky tvrdil zárybnický hastrman. Jo, peklový, co se sluší, neublíží dobrý duši. Jenom naší kněžně tu si schudí vezme. Aha, moje zlaťáčky, rozkutáleny, v popelu upeceno. Je to tak, tak, tak, tak. Peklový, co je po právu?

0: Jawnety.
1: Ale co to zpíváme?
0: Mají se je v pekle, nejsou jako ryby lekle. Juch, ha, jo, ho, ho, zpívají si u toho. Pekelná temperatura, lépe než lázeňská kůra, dělá čertu dobře po těle. Černé duše vaří vesele.
2: Co na mě pořád vejráš, ty pekelná nádhero?
3: Slyšíš ji, matičko? To je ženská.
2: Slyšte mě všichni. Jsem tady nevinně.
4: Jak krásně a pekelně umí lhát.
5: To teda umí.
2: Ty mlč! Kdo pořád škemral? Prý najdeme cestu k čertům, ti mají v pekle poklady, ty chamtivče jeden.
5: No kněžno.
3: Ani se nezadýchá, nezakoktá, sám bych jí uvěřil.
2: A teď mě stáhnul do pekla sebou, ten mamla z hospody.
3: Já? Úplně jsem se do ní sfafrněl. Kněžno, žádám vás o vaši něžnou prolhanou ručku.
2: Zbláznil ses, ty čerte špinavá.
3: Pardon, jsem Lucifer, kníže pekel. Rodem jsme si rovni. Ale jestli mě nechcete, taky dobře. Místo svatby si dáte koupel.
2: Ta by se v téhle špinavé díře hodila.
3: Koupel, co chystá má matička v kárti. Smůla už bublá. Bubli, bubli, bubli.
2: Cože? To má být jako buď a nebo?
3: Právě tak. Buď sňatek a vroucí láska, anebo vroucí smůla.
2: Dobře. Vezmu si tě, Lucifere.
3: Jsem poctěn.
2: Ale nejdřív chci oslavit zásnuby.
3: No proč ne? To se pro vzdržené osoby hodí.
2: A při zásnubách chci mít na stole francouzská jídla, špinavče.
3: Taky zbožňuji francouzskou kuchyni i moji pekelní podaní. Vidíte? Hej, matičko, nech vaření smůly a rychle chystej zásnubní hodokvas podle přání mé líbezné nevěsty. A co je? Tobě se nelíbí?
6: Ty se mi nelíbíš, synku. Kromě nevěsty si sem přinesl bílou, nevinnou duši.
3: Odpust.
6: Odpust, odpust. Když něco zkazím, tak to koukám napravit. Jenže ty děláš jakoby nic a myslíš na čertví jaké francouzské pochoutky. Fuj, kde to jsme, synáčku?
3: V pekle, matičko.
6: No právě. A čerti mají svou čest. Tak co bude s Mikulášem?
3: Nejdřív chystej ho do kvas. Pak se uvidí.

0: Не бреч, Марленко.
1: Ах, пан тато, гастрмане.
0: Я мам такі старості. Наспожим на віно, діти то роздай, а бац, візьме то дивний спад. Черті ту сіце златяки нехай, але чертві проч, це беру Мікулаше.
1: Я хці, я мусім нєцо уділат.
0: Так равня не бреч. В пекле то дицінки ведли поправу, а мне се в костях розлейва тушені, že se to celý nějak zvrtne k dobrýmu.
1: Mikuláš by spíš řekl, že se vám v kostech rozlejvá puškvorcová.
0: Nemluv za něj, holka, prosto řekla. Ani jsem si nelíc. Kdo by mi taky nalil, když je hostinský fuč? Ty fix.
2: K moci, hastrmane. Přeju dobrý podvečír.
0: A, to jsou k nám hosti. Čertová matička na světě. Jsem vás pěkně dlouho neviděl.
2: Co tak nevrole? Zlobíte se?
0: No, zrovna jsem se vás zastal. Ale pravda je, že teď máte doma divný pořádky.
2: Však jsem z toho taky celá špatná. Synovi, jako by se to mátlo v kotrbě. Vůbec Luciferkovi nerozumím.
0: Jo, děti občas dokážou zamotat hlavu.
2: A pořádně.
0: Teda, já si vlastně nestěžuju. Holka si utopila pěknýho ženicha a jeden bez druhýho už nemůžou dejchat.
2: To víte, láska, kmotře, láska.
0: Bába, ale helejte, matičko, co vlastně chcete? Přece jste sem nepřišla jen tak tlachat.
2: Jdu s prosíkem kvůli Luciferkovi. On ví, že něco zvoral. Ale přiznat se to zas ne, to se mu nechce.
0: Mám mu domluvit, či co?
2: Ale kdeže? Však on to napraví sám. Teda, když mu vyjdu vstříc, nebo spíš jeho nevěstě.
0: A co já jako s tím?
2: Ona chce na zásnubní traktaci nobl francouzský jídla. A kde bych já, ubohá čertová matička, vzala recepisy? Vařím až hamba pekelné nechutnosti. Za to váš Pierre mohl by mi s vařením vypomoct.
0: Jo tak, ale s tím na mě nechoďte. Ať se Pierre sám rozhodne. Já mladým do života nikdy nemluvím.
3: Ne, ne, ne. Já Pierra nepustím. Ani nápad. To radši půjdu do pekla sama, pak...
0: Jen se přetrhni, pentličko, to by byla další hloupost. Voda a oheň nejdou dohromady, blekekeke. Hastrman může zůstat z domu, jen dokud mu kape ze šoflu a Hastrman se zesukne.
4: Pierre všechno slyšel? On tam půjde, i když se bál. Brr. Ale svý co krátko, pentličku, tam nepustila.
5: Ne.
2: No jo, ta láska.
5: Můžu jít já. Pierre mě naučil vařit.
4: Jej, a ty se nebála, Madeleine?
5: Ty se nebála?
1: Když uvidím Mikuláše, já se do pekla těším. Ale jak mu pomůžu odtamtud, matičko?
2: Pomůžeš, panenko. A kdyby se snad Luciferek chtěl nějak šprajcovat, tobě se nic nestane. Vrátíš se na svět, to ti slibuju. Jsi pod mou ochranou.
1: Zůstanu klidně v pekle. Jen když budu blízko Mikuláše.
6: O, to je lamůr.
4: Správně, kvak, jako s mou pentličkou.
2: Jo, láska, ta obrací i peklo na ruby.

Satoria. Pekle se nám špatně žije.

0: Kde trajdáš, matičko? Čerti nevědí, co dělat. Snoubenka je netrpělivá. Mně třeští hlava.
1: Dobře ti tak. Ta ženská ječí, že je jí slyšet až nahoře na světě.
2: Tak bude to.
0: Kde jsi tam byla?
1: Nova, nakupovat. Francouzská jídla neuvařím z pekelných hambatostí.
2: Jak dlouho budu čekat?
1: A k ruce si vedu šikovnou kuchtičku.
3: Ruku líbám, pane Lucifer.
4: No. Madeleine! O, zlatíčko, ty jsi mi přišla na pomoc. Koukni, kolem samá špína a puch a to nejhorší mě teprve čeká. Mám se vdát za Lucifera.
0: Paní, co je to za vrtoch? Vám přeje štěstí tam, kde se jiný rovnou smaží.
4: Slyší ho? To je ženich. Takhle on vyznává lásku.
0: Ještě slovo a smůla jenom zazičí. Jdeme se radši chystat.
4: Prosím, Madlenko, dám ti, co budeš jen chtít. Jen mě dostaň pryč.
3: Kde je Mikuláš?
4: Toho se mne pleť. Někde tu vzdychá, mám las. Aha. Ty jsi přišla kvůli němu. Vy dva. No jistě. Scházeli jste se za mými zády. Podváděli jste mě.
3: Kde pak? On málem nevěděl, že jsem na světě.
4: Hařko!
3: Říkám pravdu.
4: Co mám za svou dobrotu? Raději budu vládnout peklu, když jsou lidi tak proradní. Marš do kuchyně, holka! A vař a smaž! Nebo si mě nepřej.
3: Matičko, kde je Mikuláš?
5: Je radši trošku z očí, děvenko. Ale už jsem mu pověděla, co a jak. Plakal jako děcko.
6: Madlenko.
3: Mikuláši.
6: Madlenko, jsi opravdu tady? Nevím, co říct.
3: Tak mlč. Jen se mi dívej do očí. Teď vím, že už neplatí. Můj milý je daleko, i když kolem chodí.
6: Madlenko.
3: Jenom, že mě nevidí a s jinou se vodí.
6: Madlenko, já si tě vůbec nezasloužím.
3: Říkám ti, mlč.
6: Přijít do pekla kvůli hlupákovi jako já. Matičko, neměla jste jí sem vodit.
5: Musela jsem, chlapče. Když Luciferek řekne něco za něco, tak není zbytí. Já vyhovím jemu, on na oplátku pustí tebe.
6: A co když zas obrátí? Něco mu přelítne přes nos a nechá si nás tu oba. Madlenko, ty jsi tak hodná.
5: Ach, cukrouškové. Tedy povím vám, láska je někdy peklo.
0: No, dobře si vystrojila. Hodokvas, kuchtičko.
3: Děkuju za pochvalu, milost, pane Lucifer.
0: Ale pochvala je asi málo, viď? Zasloužíš si lepší odměnu. A je.
3: Muše plná zlata.
7: No, Lucifer.
3: Milost, pane.
0: Je ti to pořád málo? Podle mě je to pěkné věno, nebo ne?
3: To jo. Jenže mi k němu chybí ženich.
0: Ženich. No, počkej, teď si vzpomínám. Máme v pekle jednoho, co by se k tobě šiknul. Mikuláši.
5: No proto, Luciferku.
0: No co jsi myslela, matičko, že tě chci podfouknout? Co peklo pokazilo, musí napravit.
6: Madlenko.
3: Děkujeme, pane Lucifer.
6: Děkujeme.
5: Tak je to správný.
0: Ale pozor, vy dva. Pamatujte si, dokud nedonesete nůši domů, nesmíte se zastavit, jinak se zlato promění v kameň.
8: To by byla škoda.
0: Peníze v dobrých rukou dokážou přivolat do domu štěstí.
5: Luciferínku, děláš mi radost.
4: Radost? Jsi hlupák, čerte. Taková štědrost pro nic za nic.
6: Tak vám ještě jednou děkujeme a mějte se tu všichni s pánem. Tak Mějte se tu dobře.
0: Mikuláši, stůj!
1: Co je zas, Lucifere?
0: Co pořád máš, matičko? Chci mu jen říct, že kdyby potřeboval pomoc, ať si mě zavolá. Jsem u něj v cukuletu, moc mu dlužím.
1: Dostal nevěstu a nůži zlaťáku.
0: A to bylo za ten omyl, že se ocitl v pekle. Ale mám u něj dloužek i za vás, paní mého srdce, za mou rozkošnou snoubenku.
1: Oni si jen tak přijdou k nůši peněz a ještě je to málo. A já mám navěky trčet v pekle?
0: No tak má, milá, přejte jim to. No si představte, jak si těch cinkátek užijou.
1: Právě, že si to představuju.
0: No, zkuste tedy hezky říct šťastnou cestu.
1: Já? No, dobře. Ale až ráno, Lucifere.
0: Až ráno.
1: Až madla poklidí peklo a umyje nádobí.
0: Je-li to vaše přání?
1: Je.
0: Vroucí jak vaše láska?
1: Vroucí jak kotel plný smůl.
0: Jak ďábelsky to umíte říct, paní. Líp jsem si vybrat nemohl. A teď pekelná muziko, hraj! Jdeme do kola!

0: peklo jsem vycídila, že je skoro jako nebe. Ach, Mikulášku, všechno je za námi.
1: Všechno ne, Madlenko. Něco je ještě před námi. Třeba tahle cesta.
0: Je ta nůže moc těžká, Mikulášku.
1: Je, ale však ji unesu.
0: Nechápu, proč nás Lucifer poslal tudy, když do hospody vede šikovná zkratka komínem.
1: Madlenko, tiše. Doufám, že tu zkratku už Lucifer zboural.
0: Tomu nevěřím. Řekl, že může přiletět v cukuletu, ale nás přesto poslal přes hory a doly s nůží těžkou jako cent.
1: Madlenko, co pořád máš?
0: Jen přemýšlím. Třeba zkouší náš důvtip, jestli vážně půjdeme jako soumaři, nebo...
1: Nebo co?
0: Nebo nás napadne schovat nůži v lese a zajít domů pro trakař.
1: Co pak jsi zapomněla? Nesmíme se zastavit.
0: My ne, ale ta nůše.
1: Co to je? Co to je, slyšíš?
0: Nůže zpívá, Mikulášku. To je písnička naší kněžny. Podíváme se dovnitř.
1: Ne, nesmíme se zastavit, jinak bude z peněz jenom kamení.
0: A ty tomu věříš? Co když ta nůše ukrývá jiné tajemství?
1: Madlenko, už ji vidím.
0: Co?
1: Do naši zárybnickou hospodu. Jsme doma, doma.
0: A jsme doma, Mikulášku.
1: Zaplať pánu, Madlenko.
2: Ano, to jsme doma, Mikulášku.
3: Kněžno, co vy tady?
2: Schovala jsem se v nůši. Jsme zase spolu, Mikuláši. A jsme bohatí. Všecko, všecičko vyšlo, jak jsem chtěla.
3: Ale já...
0: Mikuláši!
2: Co pak si nepochopil, jak chytře jsem to navlíkla? Utekla jsem Luciferovi a ty jsi mě donesl domů mezi zlaťáky.
3: Ne.
2: Ale ano.
3: Ale já vás nechci. Jděte pryč.
2: Ale pojď.
3: Lucifere, Lucifere, kde jsi? Pomoz mi.
4: Jsem tu v cukuletu. Já věděl, paní, že mě nesklamete.
5: Ale co pak, že by vám najednou došla řeč? Asi jste mě nečekala, co?
2: Naopak. Jsem přešťastná. Vždyť všechno byl jen žert, můj drahý. Zkouška, jak moc mě máš rád. Jestli mě budeš hledat, přísahám. Na mou duši.
5: Ani pekelný kníže, neseme takovou proradnost.
2: Slituj se. Budu tě nosit na rukou.
5: Mlč! Když budá smůla horká, jako tvá horoucí láska.
2: Ne. Ne.
5: A do pekla.
2: Ne.
5: A teprve teď se navždy vzdávám hospody vzdálenější. A bourám komínovou cestu do pekla.
0: Bourejte, milost pane Lucifere, ale mírně, aby nám to neslítlo na hlavu.

0: Copak to vaříš, Madlenko? Voní to čertovsky.
1: Však jsem to pochytila v pekle, strýčku.
2: Můžu ochutnat?
1: Proč ne, Pierre?
2: O, magnifik, má to říz. Já vezmu recept a pomůžu se svatební trachtací. Zas bude veselo v hospodě, uvidíte.
3: A bylo. Bylo veseleji než u nás v pekle.
2: Olala, oui. Za rybnická hospoda je vyhlášená lachutka. Když já tu vypomůžu, i pendlička. S'il vous plaît, pour chouarsova panu Tchanovi.
4: A žabí stehínka pro čertovou matičku.
3: Dělám je teď taky, paní pendličko, na másle. Můžeme v pekle jíst, jsem tam trochu nobl.
1: A my na světě si zas občas dáme něco ostřejšího jako u vás. Viď, Mikuláš?
5: No, radši nepřipomínej, Madlenku.
1: I tak se nečerdí.
5: Madlenko.
3: A ty děti jsou jak čtyřlístek hrdliček.
6: To já Luciferinka takhle dobře neožením.
7: Ale co, abyste ho už nechala? Ať se o sebe stará sám kolonát. Navíc, vy jste sama. Já vdovec, brky,
3: ale děte.
4: Pán táto, domluváte další svatbu?
7: A co, brky,
4: kdo pak mi říkal, voda a oheň nejdou dohromady?
7: A kdo ví, holka, kdo ví, třeba jdou.
3: Jo.
7: Když v zálibníčí se už staly mnohem divnější věci.

0: Kmotřičko moje milá, smím k tobě?
1: To jsi ty, princezno, pojď dál.
0: Jdu prosit o radu.
1: Co pak tě trápí, hlado?
0: Co jiného, než ten starý král přijel znovu.
1: Zase na námluvy. Do třetice.
0: A že prý tentokrát nepojede odtud s nepořízenou.
1: Proto chodíš jako bludná duše?
0: Že mi nedá pokoj. Proč tolik o mne stojí?
1: Jsi princezna z dobrého rodu, mladá, krásná.
0: Léta na vdávání mám taky, ale jsem chudá, kdežto on je boháč. Každá jiná by byla radostí bez sebe, kdyby o ní stál. Tuhle písničku znám na spaměť.
1: Kdo pak ti ji notuje?
0: Hofmistr, kancléř, dvorní dámy.
1: Samý vznešení rádcové. Proč je neposlechneš?
0: Já chci raději slyšet rozumné slovo od tebe.
1: Proč pak čekáš, kdo ví, jaké rozumy od své staré kmotry?
0: Protože jsi moudřejší než všichni dvořané dohromady.
1: A že se vyznám v kouzlech?
0: Asi ke mně upřímná a já tě mám od malička ze všech nejradši.
1: Vždyť já tebe taky.
0: Prosím tě, poraď mi, co mám dělat.
1: Povíme si všechno hezky po pořádku. Ten starý král je tvůj poručník od té doby, co si osiřela. Neslýchaný boháč a nevídaně mocný vladař.
0: A k tomu náramně umíněný a ješitný stařec?
1: Ty jsi proti němu mladička, princezna, to je pravda. A jediné tvé věno je ta zlatá hvězda, co ti od narození září na čele. Dvořané ti radí, aby si z krále vzala za muže, protože by ses tak rázem stala nejmocnější královnou.
0: S korunovaným staříkem po boku.
1: Moje milá, nesejde na tom, kolik má člověk roků, ale co laskavosti nese v srdci?
0: Můj samozvaný ženich jí nemá víc než za krejcar šafránu.
1: Říká se, že chytrá žena si nakonec i morousa otočí okolo prstu.
0: Já ho nechci, kmotřičko. Nemám ho ráda, bojím se ho.
1: Co pak tebe nedojímá, jak pro tebe horuje?
0: To vůbec není z lásky. Učarovala mu zlatá hvězda na mém čele. To prý nemá žádná jiná a proto mne musí dostat za ženu. Kmotřičko, prosím tě, poraď, co dělat.
1: Počkej do večera, princezno. Uvidíme, jestli tvému nápadníkovi do té doby nevychladne rozpálená krev.
0: A když bude neústupný?
1: Dočkej času, víš, co se říká. Až k té velké vodě dojdem, uvidíme, co je lepší. Zdali hledat lávku, nebo se přebrodit.

0: Králi, je čas k večeři. U slavnostní tabule máte místo, které patří nejvznešenějším hostům.
1: Přijel jsem za důležitou věcí a ne ztrácet čas hodováním.
0: Tady ho moc nepromarníte, můj stůl je skromný.
1: Za to na mé svatbě s tebou se stoly budou prohýbat pod hromadami nejvzácnějších laudek.
0: Zajíc ještě běhá po lese a vy už byste chystal k němu omáčku?
1: Však já už dneska svou kořist nepustím. Ty dobře víš, proč jsem přijel. Umínil jsem si, že budeš má žena a chci odpověď. Omrzely se mi tvoje věčné výmluvy.
0: Přijel jste jako host, ale mluvíte se mnou, jako bych byla vaše podana.
1: Nemám rád, když se někdo protiví mé vůli.
0: Chvilku mluvíte jako lovec a hned zase jako můj pán. Divíte se, že nejsem ráda takovému nápadníkovi?
1: Mládí je pošetilé. Měla bys mi dát najevo obdiv, úctu, poslušnost. To všechno se mi dlužná.
0: Běda, jsem pokrk zadlužená a nevím o tom.
1: Však ona tě přejde chuť na žartování. Budeme účtovat, princezno se zlatou hvězdou na čele. Když jsem poprvé dal najevo, že tě chci za ženu, vymlouvala ses, že napřed bych ti musel přinést čaty z křídel zlatohlávka.
0: Poděkovala jsem za ní, jak se sluší a patří.
1: Ale hned potom si vymínila šaty ze slunečního jasu. Já ti zas vyhověl a ty jsi do třetice vzpomněla roucho z měsíčního svitu s hvězdičkami z drahých kamenů. Přivezl jsem ti je. Tady máš ten vzácný úbor. No, líbí se ti?
0: Lhala bych, kdybych nepřiznala, že jsou to překrásné šaty.
1: Hned zítra je chci vidět na tobě.
0: Plesové šaty dřív než zásnubní?
1: Všechny troje si oblékneš zítřejší den. Zlatohlávkové k zásnubám, v slunečních oslavíme svatbu a na večer v měsíčních budeš tancovat na slavnostním plesu, jako má choť.
0: Já o ty nádherné šaty nestála. Všechno byly jen výmluvy, abyste pochopil, že vás nechci.
1: Kdo pak tě k tomu navedl?
0: Jen mé srdce.
1: Srdce je odedávna pošetilec. S rozumem se poraď. Ten by ti pověděl, že na celém světě není k tobě lepší ženich než já.
0: Jste starý a já mladá.
1: Vedle tebe omládnu. A ty po mém boku zmoudříš.
0: Necítím k vám lásku.
1: Láska je zaklínadlo, dobré leda pro blázny. No prosím tě o ní. Chci tvé mládí, tvou krásu. Chci zlatou hvězdu na tvém čele.
0: Ale já si chci svého ženicha vyvolit sama. A v té chvíli přestanete být nade mnou poručníkem.
1: Právě to nikdy nedopustím. Buď se mi zaslíbíš, nebo tě ještě dnes v noci odvezu na svůj hrad. Tam po měsíce v samotě změkne tvá nepodajná hlava.
0: Co teď, kmotřičko?
2: Musíš dobře rozvážit, jak vyváznout z té pasti.
0: Já mu nemohla říct ano.
2: Vždyť já ti nic nevyčítám.
0: Schovej mne před ním.
2: V zámku žádná skrýš není dost bezpečná.
0: Kam se tedy mám ukrýt?
2: Nevím jiné rady, než abys odešla z domu.
0: Do světa?
2: Jenže takhle odtud nemůžeš. Jako princezna se zlatou hvězdou na čele bys pomsty chtivému králi daleko neutekla.
0: Vezmu si šaty některé dvorní dámy.
2: Co tě napadá, musíš se převléct za služebnou děvečku.
0: Nevím, kam se vrtnout.
2: Co nejdál, kde tě neznají. A tam si vyprosíš, aby tě vzali do služby.
0: Jako obyčejnou služku?
2: Rozhodni se sama, jestli zůstat nebo jít.
0: Poslechnu tě, kmotřičko. Jsi moudřejší než já.
2: Drahocené šaty ti uložím do truhličky a ty si zatím vem tuhle starou sukně, kacabajku a starý kožíšek.
0: Je už celý opelichaný.
2: Jen si ho oblékni, vím, co je potřeba. V tom kožíšku tě nikdo nepozná ani neuvidí zlatou hvězdu na tvém čele.
0: Už neodmlouvám.
2: Na hlavu vybletý šátek a stáhnout až na oči ještě... Popelem šmouhu na tváři.
0: Jak pak teď asi vypadám?
2: Jako opravdická kuchtička. A ještě ti, co si přidám do truhličky.
0: Co je to?
2: Kouzelný závoj. Když se ji hodíš přes ramena, lidské oko tě neuvidí.
0: Jenomže kam tu truhličku schovám?
2: Až se přiblížíš k cíli své cesty, v úžlabince uvidíš studánku. Žabku v ní poprosíš, aby ti pověděla, kam truhličku ukrýt, a ohlídala ji, a taky ti poví, co dál. A bude-li třeba mé pomoci, nenechám tě v nouzi.
3: Žabko, žabičko, kde jsi?
4: Vítám tě, princezno Lado. Konečně se mohu na tebe podívat zblízka. Vidím, že pověst nelhala.
3: Co pak ty o mě víš?
4: Rosničky z vašeho rybníka mi všechno vykuňkaly. Můžu něco pro tebe udělat?
3: Ohlídat mi moji truhličku.
4: Tamhle, pod balvanem, najdeš suchou skrýž.
3: Jsi ke mně tak vlídná.
4: Tvoje kmotřička mi uložila, abych tě poslala k sídlu prince Hostivíta.
3: Do krásného zámku mám jít jako otrhánek.
4: Nevyptávej se, času není na zbyt a ty musíš dorazit do nádvoří, ještě než zavřou bránu.
3: Ale co tam?
4: Nejlíp, když si to namíříš rovnou do kuchyně.
0: Přeju dobrou pohodu všem ve spolek. Všem ve spolek a zatím nikde ani živá duše.
5: Je tu někdo? Stůj! Ani krok! Do kuchyně nesmí žádný, kdo tu nemá co na práci.
0: A ty? Tu máš přikázáno v koutku podřimovat?
5: Jak to mluvíš s královským kuchařem? Mám na tebe vzít vařečku?
0: Nepouštěj na mne hrůzu, kuchtíku.
4: Já to nikomu nepovím, že si právě tloukl špačky.
5: Tiše! Kdyby tě slyšel mistr kuchař, ten by mi zahrál bandurskou. A co pak mu chceš?
0: Poprosit ho, aby mne vzal do služby.
5: My nikoho nepotřebujeme. Já a můj pan mistr stačíme na všechno sami.
0: Třeba bych ti mohla pomoct se škrábáním brambor, abys měl čas na fortelnější kuchařské umění.
5: Aha, no, to není hloupý nápad.
0: Když za mne ztratíš u kuchaře slovo, nebudeš litovat.
6: Ach, ich, ouvej, ouvej, jej, daná, to je bolest. Kilianku, stříhej plátinko na obvaz, chystej škopíček na krev, utíkej k bábě a patikářce, ať mi honem přiběhne přiložit hojivou maz, než do čista vykrvácím.
5: Co pak se vám přihodilo, pane mistr?
6: Ale chtěl jsem podříznout krocana, až mykl jsem se do prstu. Pospěš, Kilianku, ovaž mi tu bolest, než padnu dom dlo.
5: No to, pane mistr, jako byste nevěděl, že dostávám třasavku, když o takové věci jen slyším.
0: Vy jste ale hrdinové. Ukažte mi tu svou bolístku, pane mistr.
6: Já ti dám bolístku, vždyť jsem už napůl neboštík.
0: Co vlastně chcete? Ovázat prst nebo si lehnout na máry?
6: Jej, taková tragédie. Způsobit si takový hrozný úraz, zrovna když mám strojit hostinu na večerní bál. Co já budu dělat se svou zmrzačenou pravičkou?
0: Vždyť je to jen škrábnutí. Kiliánku, kousek plátna a nitku.
5: Hnedka to bude.
0: Dám vám na prst lístek jitrocele a za chvíli bude po bolesti.
6: No, mou milou, už je to lepší. Co ty si vlastně záč? Kde pak ses tu vzala?
0: Jdu poprosit o službu v kuchyni.
6: Já mám k ruce tuhle kiliánka.
5: Pane mistr, nechte jí tu aspoň dneska na výpomoc.
0: Měl byste být na tu ruku opatrný. Ať se nenamůže.
6: A ty se vyznáš v kuchyňské práci?
0: Co neumím, odkoukám od vás.
6: Ale v tomhle opelíchaném kožíšku se nikde moc neukazuj.
5: Vypadáš v něm jak myška.
0: Dám pozor, aby mě nikdo neviděl.
6: A proč pak máš ten šátek stažený do čela?
0: To, aby mi nepadl vlas do polévky.
6: Pravda? Jsi tu na práci a ne pro parádu. Tak pojďte, pomocničkové, pustíte se do díla.
7: Ať mi osedlají koně. Přichystejte samostříl a šípy. Vjedu si do obory.
8: Chlapci, pojďte, holky. Homolky do kuchyně, na homolky. Přejeme vám, páni, dobré pochutnání.
0: Dej pozor, Nešiko. Nekoukej pánu bohu do oken.
9: Já do tebe nevrazil, to ty běžíš jako splašená.
0: Motá se tu jako káča v čepci.
9: Hubatá u nás dostává popuse.
0: To u nás Nešiky zase taháme takhle za uši.
9: Víš ty vůbec, na koho jsi stroufla?
0: Na motovidlo, co mi vyrazilo z ruky mísu s homolkama. Aspoň mi je pomoct pozbírat.
9: Nejsi ty ta nová kuchtička?
0: Nevyzvídej a sbírej, nebo povím tvému pánovi, že jeho čeledín je horší než osel ve mlejnici.
9: Tak já jsem čeledín.
0: Zaslechla jsem, jak kdo si volal, aby šel.

0: Kilianku, nedělej si legraci. Tohle, že byl princ Hostivít?
1: Jakože se Kilián jmenuju.
0: To se povedlo. Teď, abych si netroufala přijít mu na oči.
2: Kochtiko, pojď sem. A kde pak je myší kožíšek? Všeho nechte a pojďte si poslechnout, co se stalo.
1: Už je to tu, myší kožíšku.
0: Princ se zlobil za ty homolky.
2: Právě naopak. Vychválil je až na výsost. A ještě mi dál. Věřili byste?
1: Co, pane mistr?
2: Dukát. Mně? Je. A Zlatku tobě, Kiliánku.
1: Je. No a myšímu kožíškovi ani troníček?
2: Na mou milou děvče, na tebe jsem nevzpomněl. Princ se pravda na tebe ptal, ale já radši načal z jiného soudku. Jak bych ti to vynahradil?
0: Dovolte mi večer na chvíli do sálu, co bude ten ples?
1: Tam budou radostní bez sebe, až se objeví myší kožíšek.
2: Kdyby tě tam někdo uviděl v tomhle munduru.
0: Překrčila bych se někde v koutku.
2: Kde pak, děvenko, tuhle troufalou myšlenku pust radši z hlavy?
0: Kiliánku, strať za mne slovíčko. Já pak v kuchyni uklidím všechno sama a ty si za to můžeš přispat.
1: Pane mistr, já myslím, že si ji nikdo nevšimne.
0: Zůstanu tam jenom chvilku.
2: No, tak tedy...
1: Pane mistr...
2: Pro jednou přimhouřím oko, ať mám od tebe pokoj.
1: Dej pozor, aby se na bále do tebe nezakoukal nějaký urozený pán. Kdo by mi pak pomáhal škrábat brambory?
0: Žepko, žepičko, ukaž se mi.
3: Co pak se stalo, že tak chvátáš?
0: Kuchař mi dovolil na ples.
3: A ty si jdeš do truhličky pro slavnostní šaty.
0: Jenže nevím, které si vzít.
3: V tom ti může poradit jen tvoje kmotra. Snad se jí dovoláme, zkus to.
0: Kmotřičko, milá.
4: Co pak máš na srdci, Lado?
0: Slyšíš tu krásnou hudbu ze zámku?
4: Slyším. A vidím, že ti nohy jen hrají.
0: Smím.
4: Co pak ti říká srdce?
0: Pospíchá, jako by hořelo. A já jen, kmotřičko, čekám, až mi řekneš, které šaty si vzít.
4: Ty skřídel zlatohlávka. Otevři truhličku a zkus, jak ti budou slušet.
0: To je krása.
4: Jakoby se do tmy vyrojilo na tisíce svatojánských mušek.
0: Jsem to vůbec já, myší kožíšek.
4: Otoč se dokola. Dobře ti padnou, budeš se všem líbit. Jenomže ty stejně myslíš jenom na jednoho.
0: A ty všechno na mě poznáš, jen se podíváš. Když jsem pospíchala ke studánce, myslela jsem, že se mi srdce rozkočí. A teď mám najednou nohy jako svázané. Pověz mi, smím se tam odvážit.
4: Nepovím ti víc než tvoje srdce. Střelíčky si obuj až na schodech, tady bys je mohla ztratit v napadaném listí. Kouzelný závoj odložíš teprve na prahu sálu. Jdi, Lado, dnes večer vyhrávají tobě.
5: Princi, dámy čekají, kterou poctíte vyzváním k tanci.
6: Mají dost jiných společníků.
5: Jsou tu dnes obzvlášť urozené slečny a nepřijeli jen tak pro nic a nic.
6: Pověz rovnou, co máš za lubem.
5: Támhle ta kněžna příkladně. Nebo ta krásná vévodkyně v bílém sametu. Obě jako květ a obě navdávání.
6: Ještě řekni, že si z nich mám vybrat svou nastávající.
5: Oni v to doufají, princi.
6: Tak jim, můj milý pane obřadníku, dej nějak chytře najevo, že já nemám na ženitbu chuť ani co by se za nehet vešlo.
5: Nesmíte je urazit.
6: Stejně bych se mohl oženit jen s jednou.
5: Ovšem k tanci můžete vyzvat obě, jednu po druhé. Udělejte aspoň to, můj pane.
6: Utancovat se k smrti.
5: Stačil by jeden taneček.
6: Tohle trdlování z musu nejednou utrápí.
5: Co dělat, můj princi, jste hostitel, pořádáte ples. Tuhle je taneční pořádek. Napsal jsem vám, jak ty vznešené dámy budete brát po pořádku dokola.
6: Nemám náladu. Bolí mě nohy, hlava se mi točí, potřeboval bych se projít parkem.
5: Na to

0: Bude čas zítra. Dnes volá povinnost. Stovky očí se na vás upírají v dychtivém očekávání, s kterou krasavicí půjdete dokola nejdřív.
1: To není pravda, všichni se dívají ke dveřím.
0: O, kdo pak je to?
1: Na to se ptáš mne? Ty jsi přece všechny sezval.
0: Tohle dámu jsem jak živ neviděl. Ale kdybych měl hádat podle šatu, takhle se nesou jenom princezny. A na čele má zlatou hvězdu.
1: Princezna se zlatou hvězdou. O té se vypráví leda v pohádkách, kde by se tu vzala.
0: Na tyhle otázky dá odpověď jen ona sama.
1: Co pak můžu jít za ní a rovnou se zeptat?
0: To by jistě nebylo podle etikety. Ale při tanci by se nejsnáz našla příležitost. Jenže vy, žel bohu, nechcete o tancování ani slyšet.
1: Přeháníš.
0: Cítil jste se, tuším, unavený, mluvil jste o závrati. Nebo se snad mýlím?
1: Byla to jenom chvilková nevolnost. Teď bych si naopak zatancoval docela rád. Proč muzikanti jen civí? Poruč, ať hrají, dokud vystačí s dechem. Já jdu poprosit o tanec.

0: Neznámá paní, vy ani nevíte, jakou mám radost, že jste mým hostem.
1: Nemáte mi za zlé, že jsem přišla bez pozvání?
0: Jsem šťastný, že vás vidím, že mi podáváte ruku a že snad ani neodmítnete mou prosbu o tanec.
1: Proto jsem přece přišla.
0: Zatančit si se mnou?
1: Ano.
0: Jak je to možné, že vy o mně víte, ale já o vás jen slyšel vyprávět?
1: Já o vás taky dodnes jenom jsem tam něco zaslechla. Vidím vás poprvé. Vlastně po druhé.
0: Říkáte to, jako bychom se už potkali.
1: Vy o tom nevíte.
0: Co pak bych mohl minout bez povšimnutí takovou krásu?
1: Ne tak nahlas, princi. Tolik přízně by mi vaši hosté mohli závidět.
0: Všechny jste okouzlila. Prozraďte mi alespoň své jméno. Odkud jste přijela? Co vás přivedlo?
1: Chtěla jsem se jen podívat na váš ples.
0: Nic víc?
1: Vám se to zdá málo? Včera jsme jeden o druhém nevěděli a...
0: A teď se držíme v náručí.
1: Tiše. Nesmíme rušit hudbu. Hrají tak krásně. Jenže vy neposloucháte ani mne, ani muzikanty.
0: O, ano, poslouchám. Jen se mi zazdálo, že jsem někde zaslechl váš hlas. Ale nemohu si vzpomenout, kde.
1: Na vzpomínání budete mít dost času, až odejdu.
0: Snad byste nechtěla tak brzy.
1: Musím už za chvíli.
0: Nesmíte.
1: Kdo mi zabrání?
0: Já.
1: Postavíte ke mně stráž?
0: Budu tak dlouho naléhat, až mě vyslyšíte.
1: A když zůstanu neoblomná?
0: Přišla jste. Je to teprve chvíle, tak proč najednou takový spěch?
1: Snad vám to prozradím někdy jindy. Podejte mi prosím můj závoj.
0: Ano. Kde jste? Kam šla? Proč jste ji nechali odejít?
2: Neodešla, princi. Zmizela.
0: Nemohla se vytratit jak pára nad vodou.
2: Uklidněte se, můj pane.
0: Utíkej za ní. Pošli stráže. Běžte ji všichni hledat.
2: Nevím, kde zmizela, bez stopy.
0: Tak půjdu sám.
2: To nesmíte, princi. Nemůžete opustit své hosty.
0: Já ji musím najít.
2: Hned zítra nechám po ní pátrat v celém okolí.
0: Kdo nás přivede na stopu, dostane hrst dukátů.
2: Nebýt toho, že jsem dnes a právě na tomhle místě slyšel z vašich úst, jak nemáte ani pomyšlení na ženitbu, myslel bych si, že ta neznámá kráska zvyklala vaše rozhodnutí.
0: Kdyby jen zvyklala, nadělala spoušť.
2: Pak ovšem nechápu, proč ji chcete najít.
0: Protože jen ona může zase všechno napravit.

0: Dobré ráno, myší kořisku.
1: To je dost, že ses konečně vzbudil, Kiliánku. Kuchař už se po tobě scháněl, ale naštěstí musel k princi se snídaní.
0: Jaké to bylo na plese?
1: Krásné.
0: Všichni bájí o jakési tajemné krasavici se zlatou hvězdou na čele. Viděla jsi taky?
1: Jenom z dálky.
0: Škoda, že jsem tam nebyl. Taky dnes poprosím pana mistra. Jestli mi dovolí, zatancuješ si se mnou někde v koutku?
1: Ty umíš tancovat?
0: Přiučím se od tebe. Je to moc velký kumš.
1: Upéct dobrý chleb je těžší.
0: Jo, tak myši kořišku, pojď, můžem to zkusit rovnou.
1: Ať ne, kuchař už se vrací.
0: No, moc vesele se netváří. Dobré jitro, pane mistr.
1: Jak pak se náš princ vyspal po bále?
2: Sedí u stolu jako tělo bez ducha. Já pozdravím, on sotva odpoví. Chodí jako náměsíčný, všichni na jeho rozkaz hledají, kam se poděla krásná dívka s hvězdou na čele. A když se nesměl, zeptám, co si ráčí přát k večeři. Princ jen mávne rukou. Ať si kuchtím, co mě napadne. No. On prý myslí jenom na ten ples, co bude dneska.
1: Vždyť mi taky.
2: Na co?
0: Na ples. Abyste nás pustil.
2: To by tak hrálo. O mladina si půjde plesat a starý kuchař, ať se stará o nádobí.
1: Kdepak? My tu s Kiliánkem všechno usmažíme.
0: Usmažíme.
1: Upečeme. A vy jen budete sklízet chválu.
0: No, princ vás povýší na nejvyššího kuchaře.
2: Jo.
1: Dostanete čepici se zlatou mašlí.
0: Jo. Vaše sláva se rozlétne po celé zemi.
1: No. A to všechno, jen když nám dovolíte na ples.
2: Jenom, že kdo bude v kuchyni přikládat do kamen?
1: Napřed já a pak mě sem přijde vystřídat Kiliánek.
0: No jo, ale když si teda potom spolu zatancujem?
1: Třeba až k ránu, já už něco vymyslím. Žabko, žabičko, vynoř se ze studánky.
3: Co pak se stalo, že jdeš tak pozdě?
1: V kuchyni bylo dnes práce nad hlavu.
3: Přišla jsi s proklíč od truhličky?
1: Nevím jenom, co si z ní vzít.
3: Na to ti může odpovědět jen tvoje kmotra.
1: Kmotřičko má zlatá. Jsem tu jak na jehlách.
4: A bude ti ještě hůř, má milá.
1: Chtěla jsem jen poprosit o radu, které šaty si dnes obléct na ples.
4: Nebude ti do plesání, až ti povím novinu.
1: Co se stalo?
4: Starý král se dověděl o zdejší tanečnici s hvězdou na čele a dovtípil se, že jsi to ty. A poručil zapřehat do kočáru, že si pro tebe pojede i se svým průvodem. Budou tu do svítání.
1: Neměla jsem včera chodit na ples.
4: Nevyčítej si, není to nic platné.
1: Jen chvilku jsem chtěla pobít s princem Hostivítem. Co mám dělat?
4: Jak pak ti radí srdce?
1: Ještě jednou. Se s Hostivítem zatočit v kole. Do očí se mu podívat. Slyšet jeho hlas. Co mám dělat, kmotřičko?
4: Myslím, abys do třetice poslechla své srdce. Oblékni si měsíční šaty s drahokami a kdyby bylo nejhůř, nezapomeň, že tě ochrání kouzelný závoj. Pojď, přehodím ti ho přes ramena.
5: Nevím, jestli nečekáme nadarmo.
6: Myslíš, že ona už nepřijde? Poslala si stráže před zámek?
5: Vyhlížejí po celém parku, kdy se objeví.
6: A kdyby ji napadlo dát se na útěk, ať ji nepouštějí z očí.
7: Princi, už stojí ve dveřích.
6: A zase tak znenadání.
5: Je v tom kouzlo, věřte mi.
6: Ať muzikanti hrají. Já se tak bál, že se dnes nedočkám.
1: Dobrý večer, princi.
6: Nechala jste na sebe dlouho čekat.
1: Neslíbila jsem, kdy zase přijdu.
6: O to vděčněji vás vítám.
1: Půjdeme tančit?
6: Nezmizíte mě zase tak znenadání jako včera?
1: Neskracujte pěknou chvilku starostí, co bude potom.
6: Bojím se, že najednou se ztratíte jako přelud a nevím, jak budu žít bez vás.
1: Od okamžiku, kdy jste mě oslovil, mluvíte jen o mém odchodu.
6: Z úzkosti, abych o vás nepřišel.
1: Jenomže ten strach každým slovem přivolává loučení.
6: Neumím si představit svůj život bez vás.
1: Máte dost moudrých rádců.
6: Na světě není mudrc, který by mi v tomhle mohl poradit.
1: A co vaše srdce?
6: Praví, že vás musím hledat snad až do skonání. Jenže rozum neporadí kudy kam.
1: Někde se vždycky najde stopa.
6: Neodcházejte. Zase už zmizela. Špatně jste ji střežili.
7: Viděl jsem jen, jak si přes ramena přehodila závoj.
6: Utíkej za ní. Pošli stráže.
5: Hlídky stojí na všech cestách. Určitě ji najdou.
6: 1000 dukátů tomu, kdo mi o ní poví.
7: Jeden zahlédl postavu, běžela dole na mostě. Druhý viděl záblesk drahokamů na vzácném rouchu nedaleko studánky.
6: Podívám se tam.
5: Není třeba, můj pane.
7: Nikde okolo studánky nebylo vidět živou duši.
5: Za to na pěšině k zámku jsem jel.
6: Kdo? Ona?
5: Byla to kuchtička, říkáme jí myší kožíšek. Když na ní uhodili, odkud vytrhla se jim a utekla.
6: Hned se jí zeptám, jestli někde neviděla moji princeznu se zlatou hvězdou.
5: Mám ji přivést?
6: Půjdu za ní sám. Kuchaři, kde jsou tvoji pomocníci?
2: Snad něco neprovedli na bále.
6: Hned je zavolej.
2: Polezte z komory, nešťastníci.
6: Tak oni byli na plese.
2: Já jim to rozmlouvala, když tolik žadonili, nechal jsem se obměkčit. No pojďte, pojďte. To je Kiliánek, kuchtík a tohle děvče jsem vzal z útrpnosti. Říkáme jí myší kožíšek.
6: Jak jsi mohl dopustit, aby se otáčela kolem plotny v takovém opelichaném hábu?
2: Kolikrát já ti to, holka, kladl na srdce?
6: Teď si s ní promluvím já. Pojď blíž, děvče. Proč pak si stahuješ ten šátek až do čela? A ta tvoje umouněná tvář?
2: Princi, neračte se horšit. Dohlédnu, aby se polepšila.
8: Je hodná, čistotná, pilná.
6: Jakže ti říkají?
8: Myší kožíšek.
6: Jak pak se jmenuješ doopravdy? A proč přede mnou schováváš ruce běloučké, jak z alabastru?
2: Polekala se.
6: Proč? Provedla snad něco? Zasluhuje potrestat?
8: Mohl by se někdo opovážit.
6: Podívejme, jakého má ochránce.
2: Nemějte to Kiliánkovi za zlé, princi, ale naší kuchtičce by opravdu byl hřích ublížit třeba jenom křivým slovem a na plesí víckrát v tomhle ohavném hávu nedovolím.
6: Byla tam krásná panna se zlatou hvězdou na čele. Než zmizela, pravila mi, abych si ji našel. A mě cesta zavedla sem.
2: Do kuchyně?
8: Kde by se tu vzala princezna? Leda, že by se před vámi schovala do moučnice.
6: A nebo do starého kožíšku.
2: Ale to snad... Ach, jicho, jejdana.
8: No tak, myší kožíšku, pověs něco.
6: Svlékni si ten opelichaný hábit.
2: No tak, děvče, neslyšíš?
1: Však já si zítra vezmu na sebe něco jiného.
6: Udělej to hned.
1: A když neposlechnu?
6: Tak ti pomůžu sám.
1: Ne, já nechci, pusťte mě.
2: Co si to troufáš, nešťastnice, postavit se princi? Tak,
8: a kožišek je vejpůl?
2: Ale to skvostné roucho pod ním.
8: A plesové střevíčky z atlasu.
2: Co pak se nám to vyklubalo z myšího kožíšku?
6: Princezna se zlatou hvězdou na čele.
8: A já se opovážil na ní loudit, aby šla se mnou tancovat.
1: Až na mé svatbě, Kiliánku, dám si s tebou zahrát sol.
6: Moje nevěsta tu rozdává tanečky.
1: A ještě se ani nezeptala, jestli ji budeš chtít.
6: Teď bych tě měl já potrápit za to, že jsi mi po dvakrát zmizela.
1: Když já se tak bála, aby mě tu nevyslídil starý zlý král.
6: Obřadníku, co znamenají ty fanfáry?
5: Nikdo neví, princi. Po cestě k zámku se blíží zlatý kočár. Provází jej houf ozbrojených jezdců.
1: To je on. Jede si pro mne.
6: Neboj se, ochráním tě před ním.
1: Rozmysli se. Oblehnou tvůj zámek, jejich celý zástup.
6: Jak bych mohl vydat, co je mi nejdražší?
1: Jdi, můj milý, naproti nezvaným hostům. A já si odběhnu ke studánce pro svou truhličku s kouzelným závojem.
4: Kam bys chodila? Nesu ti ji sama.
1: Kmotřičko má zlatá, vždycky se objevíš v pravou chvíli.
4: Tušila jsem, čeho bude třeba. Sem se postav a já kolem tebe z kouzelného záboje udělám kruh, který tě ochrání.
9: Princi, hostivíte! Otevři brány do kořán, než mě moji ozbrojenci proklestí cestu železem.
6: Já jdu vítat hosta a on hrozí, místo aby dal pozdravení.
9: Ukrýváš tu přede mnou princeznu Ladu.
6: To strach před tebou ji zahnal na můj zámek.
9: Co bychom si vyčítali? Ty mi povíš, kde je, a já si ji odvedu sebou.
6: Půjde, jen když bude sama chtít.
9: Nebudu se ptát, jsem její poručník.
6: Byl jsi, než mi dala slovo. Teď je má nevěsta.
9: Tomu uvěřím, až mi to poví ona.
1: Hostivít má pravdu, králi. Ztratil jsi nade mnou moc.
9: Budeš zpívat jinou, až tě moji ozbrojenci odvlečou do kočáru. Ujměte se, princezny, a kdyby se bránila, odneste ji třeba proti její vůli.
4: Varuju tě, králi. Při ladě stojím já. A závoj ji ochrání kouzelnou mocí jako hradba z kamene. Kdo se opováží překročit kruh, ten navždy ztratí lidskou podobu.
9: Udělejte, co jsem vám poručil. Kdo pak by dbal na řeči bláznivé stařeny? Poručím vám, jděte pro princeznu. Co to znamená? Kde jsou všichni?
4: Já tě varovala.
9: Hejno černých ptáků!
4: Ještě jeden krok a vzneseš se za nimi.
9: Který pekelník mě navedl k takovým námluvám? Tady mě víckrát nikdo neuvidí. Práskněte do koní!
4: Od zlého je pokoj a k dobrému si budete stačit sami.
1: Napřed ti, kmotřičko, na stokrát poděkujem.
4: No, jen mě neumačkejte.
6: To z veliké vděčnosti.
1: A štěstí.
4: Taky jste se o ně přičinili.
1: Ale bez tvé pomoci jsme dnes nebyli spolu.
4: Tak mě nezapomeňte pozvat na veselku. A tuhle si vem truhličku, Lado.
1: Kmotřičko, já to vzácné šatstvo od starého krále nechci. Radši si zas obléknu myší kožíšek.
4: Co tvůj kouzelný závoj? Vykouzlím ti z něho svatební šaty, že se ti žádná nevěsta nevyrovná.
6: Které jiné? Taky jako čelenka září na čele, zlatá hvězda dobroty a lásky.
1: Můj milý, musíme kmotru vyprovodit.
6: Kam se poděla?
1: Kmotřičko?
6: Půjdu ji hledat.
1: Však ona se zase objeví. Až mi dáš přivonět ke svatební kytici.
6: Obřadníku, proč vyhrávají?
5: Nemám tušení, kdo přivedl královskou kapelu.
0: To já se osmělil, princi.
6: Co tě to napadlo, kuchtíku?
0: No, abych, nedej pánbů, nepromeškal solo, co mě princezna slíbila.
6: To je ale troufalost.
1: Nezlob se na Kiliánka. Má pravdu. Sliby se mají plnit včas.
6: Tak dobrá. Ale pak už budeme tancovat jen spolu.
1: Podle jaké noty?
6: Podle té, co navždy v nás rozezněla láska.

0: pohádku? Dobrá, ale musíte pěkně poslouchat. Ty klousku se pořád nevrť. Muchomurka se přestane zhlížet ve studánkovém zrcátku. A hříbek přestane klimbat, když vyprávím. Jsme všichni?
1: Všichni.
0: Nevidím růžovku. Růžovko?
2: Růžovko!
0: Jakoby se pod ní slehla zem.
3: Třeba se nám schovává.
0: A nebo někam odešla.
3: Odešla?
0: A co když zabloudila?
3: Zabloudila.
0: Co když netrefí zpátky do našeho lesa?
3: Růžovko, ozvi se nám.
0: Ach je. To je zase starost. Z pohádky nic nebude, dokud růžovku nenajdeme.
3: Jenže kde jí hledat, teto bedlo?
4: Všechno slyším, všechno vím, rádo správně poradím.
3: Slyšela jste, teto? Někdo tu šeptá.
0: Nejspíš vítr ve větvích.
4: Žádný vítr, to já. Já. Zdvihni oči, muchomůrko. Natáhni krk, teto bedlo.
0: Daleko široko ani živáčka.
3: Teta bedla, bedla jedla. Vytáhla se, hlavu zvedla.
0: Nikde nikdo.

0: Co vím? Nic nevím.
1: Víš, ještě víš, tady nahoře. Podívej se na javorový kmen.
0: Pro pětran, co to tam vyrostlo? Je to houba? Není to houba?
2: Není to houba. Pořádná houba se drží při zemi a nešplhá po stromech jako veverka.
1: A přece jsem houba.
0: Nelži. Nohu nemáš, klobouk nemáš.
2: Vypadáš spíš jako člověčí ucho.
1: Velice trefně řečeno, taky jsem ucho. Jmenuji se Ucho Jidášovo a mým úkolem je naslouchat a mít přehled. Jsem ucho přímo detektivní, mám přesné informace. Chcete vědět, co si povídají mravenci? Kolik vajíček snesla sojka?

0: všechno slyším, všechno vím, rádo správně poradím. Slyším vítr, když nefičí, slyším mravence věličí, slyším i mokro, slyším i sucho, jsem jedno jediné pozorné ucho.
1: Mravenci a myši nás nezajímají. Když si detektivní ucho, mělo bys vypátrat, kam se podělá růžovka.
2: Růžovka? Která to je?
3: Vida ucho. Všecko slyší, všecko ví a nezná ani naši růžovku.
2: Ať si neznám, stejně ji vystopuju. Potřebuju jen přesný popis.

0: růžový čepeček, růžový šáteček, všecko si znamenám, jakmile zachytím stopu, podám hlášení. Slyším i mokro, slyším i sucho, jsem jedno jediné pozorné ucho. Naslouchám, rozhlížím se, v borůvči není, v jehliči není. Ha, někdo bloudí v kapradí. Růžový čepeček, růžový šáteček.
1: To je ona,
2: naše růžovka.
1: Hned ať se vrátí.
0: Nevrátí se. Zabloudila. Vykoukla z kapradí, mechová pěšina jí vede rovnou na kraj lesa, tam, co začíná žampionová louka.
1: Žampionová louka? Nevhodné místo pro lesní houbu, kolikrát jsem jí to říkala.
2: Zastav jí ucho.
0: Nemůžu, jsem vysoko na stromě, mým posláním je jen naslouchat a podávat hlášení.
1: No dobrá. Co vidíš a slyšíš dál?
0: Na tváři dolíčky, slzičky, podvíčky, stejně je celička jako růžička. Není se co divit, že všichni žampioni, co vykukují mezi stébly ostřice, na ní mohou oči nechat. Zvlášť ten jeden.
3: Slečno růžovko, já vás zdravím. Já vás zdravím úklonou.
1: Je, to jsem se lekla.
3: Co to vidím? Vy pláčete?
1: Zabloudila jsem, pane...
3: Slečno, nedělejte, že se na mne nepamatujete.
1: Nevzpomínám si.
3: Hráli jsme spolu přece tenisovou partii. Zhlédla jste závody mých dostihových šneků. Rozpomeňte se.

0: Доконалі елегант, всьому розумім, всьохно доведу.
1: При всьому розумім,
0: я всьохно доведу. Всьом голуба, всьом всьому хлоба, світового розгляду.
1: Он шампіон,
0: я шампіон.
1: Можна, же сме сполу грали теніс, jenže teď mám jinčí starosti. Když jste, pane Žampione, ta houba světového rozhledu, rozhlídněte se a najděte mi cestičku k domovu.
0: Co byste dělala doma?
1: Za chvíli se začne stmívat a teta Bedla bude vyprávět pohádku.
0: Pohádku? Ho, ho! Vy si, slečno, zasloužíte jiný život, než sedět někde v mechu a poslouchat pohádky tety Bedly.
1: A kde bych měla sedět?
0: Na výsluní, aby na vás bylo, jak se patří, vidět. Zvu vás k nám na žampionovou louku. Ručím vám za to, že všichni žampioni se vám budou obdivovat. Váš růžový čepeček, růžový šáteček.
1: Ale já nechci na louku, chci domů, do mechu.
0: Nepustím vás, uspořádám ples jen pro vás. Tenisový kurt proměním na taneční parket, slečno. Víte, že si mě vyvolíte za tanečníka.
1: Puste mě domů. Nechte mě odejít. Nebo budu volat o pomoc.
0: Ne. Zatančíme si solo.
1: Pomoc.
0: Ale slečno.
1: Pomoc. Pomoc.
2: Pro Pietran. Slyším jí volat.
3: Já slyším. Ale i vidím.
2: Co vidíš?
3: Klid, muchomůrko. Vidím klobouk.
2: Jaký zase klobouk?
3: Vykouk z rovinka na kraji žampionové louky a pod kloboukem kluk jako buk.
4: Kdo tady volal o pomoc?
1: Já.
4: Co se děje?
1: Nechce mě pustit zpátky domů, do lesa.
4: Kdo? Tahle zcvrklá houba z pleší.
0: No dovolte, pane.
4: Moc se, pane, nevytahujte a koukejte zmizet, nebo si mě nežárejte.
3: O, to se mi líbí. Hlásím, že kluk jako buk si vyhrnul růžový rukávek a ukázal svaly.
2: No a?
3: Juj, to jsou ale svaly. Kluk je svalovec, sportovní typ.
2: A co ten neodbitný žampion?
3: He, jak zahlíd svaly ani nepíp a šup. Zmizel v trávě mezi ostatní žampiony.
2: To jsem ráda. Teď jen, aby růžovka rychle našla cestičku k domovu.
3: Zajímavé. Zdá se, že ji najednou přestala hledat. Kouká na kluka, kluk kouká na ni, naslouchám, oba mlčí. Naslouchám víc, oni špitají.
2: Co špitají?
3: Pšt, sledují dál.
1: Děkuju, že jsi mě zachránil. Kdo jsi?
4: Říkají mi Masák.
1: Já jsem Růžovka.
4: Máš hezký čepeček, Růžovko. Růžový. Růžovou já rád.
1: Ty máš taky klobouk do růžova a límeček z růžové krajky.
4: Líbíš se mi.
1: Ty mě taky.
4: To je divné, že jsme si hned tak padli do oka.
1: Možná proto, že máme podobné klobouky.
4: A kraječky.
1: Jenže ty jsi o mnoho větší a taky máš víc síly.
4: Když jsem byl malý, taky jsem byl růžovka. Masák mi začala maminka říkat, až když jsem vyrostl z dětské sukínky.
1: Vážně jsi byl růžovka?
4: Ruku na to.
1: Tak to jsme vlastně z jednoho podhoubí.
4: To asi jo.
1: A když jsme z jednoho podhoubí, měli bychom už zůstat pořád spolu.
4: To měli. Určitě. A taky bychom se měli stejně jmenovat.
1: A jak stejně?
4: No, třeba by ses mohla jmenovat paní Růžovka Masáková.
1: Ale to bych si tě musela vzít za muže.
4: A chtěla bys?
1: Chtěla.
4: Tak to jsme vlastně ženich a nevěsta. A budeme mít svatbu.
1: Jenže já chci svatbu u nás doma, v pohádkovém lese. A ztratila se mi cestička k domovu.
4: A od čeho jsem tu já? Tvůj ženich. Podej mi ruku, růžovko. Dovedu tě domů.

0: Hlásím, že moje detektivní pátrání je u konce. Růžovka se vrací. A ne sama.
1: S kým se vrací?
0: Nenapínej nás, ucho. Na tváři dolíč.

0: se ženichem? No to jsou mi noviny.
1: A bude svatba?
2: Určitě. Ať ohluchnu jako pařez, jestli ne. A bude to slavná svatba. Takovou jsme u nás v lese ještě nezažili.

0: Ale pláste v medu ráno na Míšu nečekala. Probudil se až k ránu hladem a chladem. Věděl, kde by se mohl dosyta najíst, ale to bylo zase místo, před kterým ho maminka mnohokrát varovala. Oves na poli u Vasilovy chalupy. Vasil byl chudý sedláček, chalupníček. Měl své stavení, dvůr, zahradu a políčko z brambory a ovsem přímo mezi lesem na Zelené hoře. Zvěř se často chodila za noci z lesa na pás do jeho ovsa a on potom ovšem ty zajíce, jeleny a srnce v přílišné lásce neměl. Také Barbora se měla před ním na pozoru. Ale hlad teď Míšu přinutil, že se přece jen vydal nahoru pasekou k Vasilovu políčku. Ostatně Vasil teď za ranního štěra ještě spí. Spal ještě skoro celý les. Míša se k poli přiblížil opatrně velikou oklikou ze strany od lesa, usadil se mezi ovsem při samém kraji a jedl a jedl a jedl a jedl. A když už myslel, že je nasycen, dal se znova do jídla a zase jedl a jedl a tak pořád, až byl na prasknutí. Pak chvíli seděl jako bez vlády a jen odfukoval. Teď byste čekali, že se Míša odkulil někam do bezpečí a tam v klidu trávil. Ale na to měl příliš nepokojnou krev. Když byl nasycen, zas už mu čerti v těle hráli. Začal pokukovat po Vasilově stavení. Ne už ze strachu, ale ze zvědavosti. Vycházel odtamtud nějaký podivný ptačí zpěv nebo křik, jaký Míša ve svém životě ještě v celém lese neslyšel. Jakési hodně raní ptáče tam křičelo kikriki, kikriki. Vy ovšem už víte, že to byl kohout, ale Míša ještě kohouta nikdy neviděl. V lese na divoko kohouti přece nežijí. Když ho teď spatřil sedět na ohradě u dvora v celé kráse jeho pestrého peří, s červeným hřebínkem na hlavě a s ostruhami na nohou, vzpomněl si, že podle maminčina vyprávění Vasil chová husy a tyže mají výborné maso. Jsou to prý celkem také dobračky a dají se snadno chytit. Míša natáhl po kohoutovi pacičku a zavolal na něho: "Pojď sem, huso, já tě sním." Kohout uskočil a rozdůrděně zakvokal: "Groto, groto, groto, groto, klice pryč, klice pryč." Míša pokročil za ním a znovu se po něm natahoval: "Jde sem, huso, já tě sním." Teď už kohout neuskočil ani neodpověděl, ale skočil Míšovi rovnou na čumák a zle mu jej zřídil zobákem i ostrými drápy. Byl by mu snad i oči vykloval, kdyby se Míša nebyl spasil útěkem. Kohout pak zmizel kdesi na dvoře a Míšu jeho zvědavost znovu přitáhla k ohradě. Dírou po vytrženém prkně spatřil přímo proti sobě otevřené okno chalupy a za ním na kamnech v modře pruhovaných peřinách leželo cosi ohnivě červeného. Za chvíli Míša rozeznal, že to je tak červená srst na nějaké hlavě. Byl to chundel Vasilových červených vlasů a vousů. Kníry pod nosem Vasilovi poskakovali, jak do nich funěl ve spaní. Kohout teď křičel své kikriky na střeše chlívka do otevřeného okna. Ječel splna hrdla, ale Vasila neprobudil. Teprve když hupl do okna a křičel Vasilovi do ucha, obrátil se Vasil několikrát z boku na bok a konečně si těžce na kamnech usedl. Míša se divil, že nemá tu červenou srst i po těle. Vasil začal láteřit na kohouta.
1: Tak ty nepřestaneš, uličníku jeden, dobrého člověka spát nenecháš.
0: Kohout uskočil zpátky na chlívek a Vasil se upokojil.
2: No tak, umoudřil ses. Dáš už pokoj, lehnu si, zdřímnu si.
0: Padl zpátky na polštář a hned chrupal znovu.
3: Kohout však vletěl oknem rovnou na Vasilovu peřinu a znovu spustil křik.
0: Teď se Vasil až vylekal. Vyskočil a rozkřikl se:
1: "Ty lotře z černého vejce, ve vlastním době člověk nejslačím raním spánkem spát nemůže, no počkej, však já tě naučím."
0: Kohout již seděl zas na okně. Vasil popadl spod postele botu, takovou sedláckou, zlíka pletenou, a hodil je po něm. Kohout uskočil a bota žuchla do ohrady hned vedle Míšovy hlavy. Medvídek rychle ucouvl za ohradu, aby ho Vasil nespatřil. Slyšel však Vasilův hlas:
2: No, teď snad budu mít pokoj. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si.
3: Když se Míša znovu odvážil pohlednout dovnitř, Vasil už zaspal. Míša byl v pokušení sáhnout za ohradu pro vyhozenou botu a mrštit ji zpátky oknem po spícím Vasilovi, ale od provedení úmyslu ho odvrátilo podivné počínání Kohoutovo. Ten pokušitel se teď kratmo plížil ke kivadlovým hodinám, které visely na stěně nad Vasilovou hlavou. Tam povyskočil a klobl do závaží, až se rozkývalo. Znovu vyskočil, znovu klovl a závaží se kývalo už velkým obloukem. A po třetí klovl a závaží bim praštilo Vasila ve spaní rovnou do kotrby. Vasil se k smrti vyděsil.
1: Co to bylo? Pomoc, vrahové!
3: Ale když viděl, že se mu závaží komíhá kolem samé hlavy, rozlítil se na hodiny.
1: Tak i vy takhle proti mě s tím rváčem, kokrháčem? Moji vlastní, moji nejbližší jsou na mne jako na cizího, ale počkejte, však já si tu pořádek udělám. Vasil vstal, vyvěsil z hodin závaží a znovu si lehl.
2: Tak, teď mě nebude budit ani rváč, kokrháč, ani hodiny nepokojky. Lehnu si, zdřímnu si, schrupnu si, pospím si.
3: Ale nepospal si zas.
1: Kohout vylétl nad Vasilovou hlavu ke stropu, kde stál na poličce jediný talíř, pěkně pestře malovaný. Kohout nabral talíř křídlem a brink! Roztřískl jej o podlahu na tisíc kusů. Vasil vyskočil jako rozumu zbavený.
2: Který kozel to zas? Zbláznili jste se dnes všichni, nebo co? Vždyť to je už jako o čertově svatbě. Pro pětran do čepice, ten lotras mi můj malovaný talíř roztřískl. Dědictví drahé porodné matičce. Poslední kus její výbavy památné, jedinou mou jídelní nádobu. No to ti přijde drahot čertův synu.
3: A pustil se za Kohoutem po světnici a pak po celém dvoře a přitom stále láteřil.
2: Však já tě, jen počkej, jen co tě dostanu, já tě naučím, ty se mi dlouho smát nebudeš. Brka ti vytrhám, že na tobě pírka nezůstane, bude s tebe hulátko s lepicím a krocanům na posměch. Však on tě přejde, ten tvůj drzý křik, kterým dobré lidi od noci ze spánku budíš, starosti a trampoty zaspat jim nedáš, sladké sny od nich zaháníš, do denní roboty je ženeš, k ničemu dobrému nejsi, jen neplechu celé dny tropíš, s lepicím zrní ujídáš, s darebáky sobě rovnými na smetišti se rveš a teď ještě od božího rána svému pánu nástrahy a úskoky strojíš, škody na majetku i na těle působíš. Ale počkej, už tě mám, už mi neuletíš.
3: Kohout totiž v té chvíli vletěl otevřenými dvířky do chlívka a Vasil se pustil za ním.
2: Ale v tom vyrazilo zevnitř poplašené prase. Vletělo Vasilovi pod nohy, nabralo ho nechtíc na svůj hřbet a prchalo s ním zděšeně napříč dvorem.
3: Vasil, stejně zděšený, byl rád, když ho prase složilo uprostřed dvora rovnou do louže u smetiště. Náhle bylo úplně ticho. Takže Míša musel u díry v ohradě násilím zdržet smích, aby se neprozradil.
0: Vasil chvíli ležel jako bez ducha. Pak si pomalu sedl a složil utýranou hlavu sklesle do dlaní. Všechna drůbež, prase, kočka, pes i ten rváč kokráč obstoupili, jako by ho litovali.
3: Kohout poskočil až docela před něho, přisedl mu k nohám a nevinně mu civěl do tváře.
0: Vasil zhluboka vzdychl a zanaříkal.
2: Tak vidíš, chlapče, jaký já jsem nebožák. A proč ta všechna svízel, ten rozruch a to pozdvižení? Tak hezky se nám tu všem spolu žilo, v míru a pokoji. Všichni jste se u mě dobře měli, nikomu z vás jsem slova křivého neřekl, pírko v cestu nepoložil.
3: Vám, slípky a kohoutové, jsem vždycky zobu dost sypal. Tobě, čuníku, mláto z města nosil.
2: I ty hodiny nevděčnice jsem jako oko v hlavě choval, pomyšlení jim dělal, kolečka péra zmazal, závaží natahoval, ručičky podle sluníčka vždycky nařídil. A co teď z té své dobroty od vás mám? Ani potlučené tělo posilnit nemohu. Prosné kaše, z čeho pojíst nemám. Jediný můj talířek, ty Kazimíre Škodolipče, si mi rozbil. Snad já teď budu muset hlady zahynout. Ledaže by? Jestli ovšem... To bych si snad... Dnes je čtvrtek, v městečku je jarmark. Mohl bych si teda... Jenže zač. Ani penížku ve stavení nemám. Na takový výdaj jsem se nepřipravil a zadarmo mi v městečku talíř nedají. Ale počkej, snad bych přece mohl. Vykrmil jsem já si na Martina husu, pěknou, tučnou, dlouhokrkou, bělokřídlou. V městě mi za ní kupcová dá jistě půl dukát. Pod 40 penížku jí nedám. Za 20 si koupím na jarmarku talířů, za 5 napiju se sladké vodky, ostatek si schovám na zlé časy. Vasil se jal pomalu pracně vstávat.
4: Ach, toto bolí. Zdali pak já na ten jarmark dojdu. Musím se hned vydat pěkně zrychle na cestu, abych to byl před soumrakem zpátky.
2: Zašel do stavení a Míša viděl, jak si napekl na plotně bramborových placek. Pak natáhl gatě a líkové boty. Druhou ale musel hledat u ohrady, kam ji hodil za kohoutem. Vyšel ke kurníku, vytáhl z něho pěknou husu, vsadil ji do nůše a navrch šátkem převázal. Teď Míša viděl, jaký to byl hlupák, že si mohl spleskout a s husou. Vasil se rozhlédl po všem hospodářství a po svých zvířátkách a loučil se s nimi. Tak to buďte všichni s pánem Bohem. Ohlídejte mi můj majeteček před zlým člověkem a divou zvěří. Poroučím vás všechny do ochrany boží vůle a než sluníčko zajde, naschledanou. Pak svedl nůši na záda, vykročil k vratům a jimi do lesa. Na cestu se dal do zpěvu. Na trh teďka do městečka půjdu s husičkou, lesem, polem, horem, dolem, cestou, cestičkou. Není husa jako husa, to je husa má, jaká krása, kila masa, libru peří má. Míša běžel chvíli za ním a slyšel ještě kus jeho písničky. Nač se ptáte, co mi dáte za ní doslova, půl zlatníček, stříbrníček, paní kupcová. Nápěv slyšel Míša ještě dál, ale slovům už nerozuměl. Vasil již zašel příliš hluboko do lesa. Když si byl Míša jist, že se ten člověk s červenými vlasy hned nevrátí, obrátil se zase zpátky jeho stavení.

0: mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
1: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s Myškou.
0: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
1: A jak to dopadlo?
0: Myška stonala a já byl na všechno sám.
1: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, Myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
0: No jo, ale jak to bylo nebezpečné.
1: No, každé dobrodružství je nebezpečné. Jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To by se radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouho dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, matrikária chamomila. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Čelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou matrikária chamomila?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány.

a Krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.

krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: Podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost, jinak

0: Jaká květina? Mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
0: Omylem naložili i Krtka.
1: Ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: Jen kdyby Krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se Krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako domechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro Krtka rázem nastala honička na život a na smrt. Ještě ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká. Přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propast.

0: je přece prales.
1: Prales jistě není, Bůh ví, jak bezpečné místo. Za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval.
2: Tam tu čachvenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum.
1: Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno. I kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval a běžel slonovi na pomoc. Vylezl na něj jako na kopec, na sloní chobot vyšplhal jako na rozhlednu, utrhl mu z chobotu jedovatý květ a slon byl zachráněný.
0: Za to já ne.
1: Hned na to se spustil tropický liják. Div se v něm neutopil.
0: A co ta kytka masožravka? Mále mi ukousla tlapku.
1: Jenom se Krtku nelituj. Tropický liják i s povodní si zvládl jako zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že jí tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že Krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl Krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a Krtkovi se zdál bezvadný sen. Jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
0: Co si to provedl, ptáku hajdaláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
1: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se Krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků. Co bys chtěl, Krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal. Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje. Jakže se to jmenuje? Matrika.